0: podával ty pravdivé informace. No samozřejmě tajné služby. Mluvil jsem tady o tom, že tajné služby jsou strůjcem toho terorismu.
1: Ano.
0: A my máme věřit tomu, že ty samé tajné služby, které tvrdili, že v Iráku jsou chemické zbraně, a my víme, že už bylo vyvráceno, potvrzeno, jednoznačně potvrzeno, že to byl výmysl, že to nebyla pravda, tak těm samým službám my máme věřit, že Rusové v Lipsku nastražili ruský dron. A ještě tak blbě, že nevybuch. Podle toho bych řekl, že to musel dělat nějaký pomatenec z Čech.
1: Nějaký Kutil.
0: Nějaký Kutil. Možná ty dva.
1: Matapa.
0: No. Ty samé služby nám vyhlásili, že Vrbětice a tak dál. V tom víme, že Vrbětice zakrývali pouze černý obchod se zbraněmi. Rozkrádačku se zbraněmi a tak dále. Takže já osobně zastávám ten názor, co říká Ivan David. Jsem velmi skeptický k jakékoliv informaci, kterou nám tady tlačí do hlavy tajné služby. Zase nebavíme o fakultě v Praze, to se nebavíme o spoustě dalších věcech. A to, že končí šéf BISky Koudelka, který byl vyznamenaný jinou mocností, jinými tajnými službami za skvělou spolupráci, to už se nemusíme ani komentovat. Z toho jednoznačně vyplývá, že určitě jsme pletem. Jiří, co ty a 11. září?
1: No, já si to pamatuju jak dneska. Já jsem shodou okolností šel do kina. My jsme byli na základce, bo já jsem byl tehdy ještě na základní škole, nevím, které třídě, musel bych to dopočítat. Ale sedmá třída, něco takového, má, nevím. A základní školu jsem končil 2022, tak jsem byl asi v osmé třídě. No a pamatuju si to, jak dneska šli jsme do kina. Vím i na co, byl to Tomb Raider s Larou Croft, tehdy to hrála ta ježišmarja, Angelina Jolie to hrála, ten přešitý chlap. A přišli jsme domů a doma už hrála televizka a v televizi byly tady ty záběry. No a pak jsme se do večera na to dívali. Takže a pak si pamatuju, že ten další den, když jsme šli do školy, tak vlastně se to probíralo celý den, moc jsme se neučili a hodně se to probíralo, diskutovalo a tak dále a tak dále. A to si vem, rok 2001, před 25 lety, žádný moc telefony, žádný moc internet, jak se vlastně ten digitální věk tehdy posunul, nebo jak se od té doby posunul, že s tímto jsou to události, souvisí i obrovský rozmach internetu, sledování osob, digitalizace a cokoliv jako dalšího, to se vzpomíná v rámci komunikačních technologií. Takže a umělá inteligence a tak dále. A souvisí s tím i to, že já to tady někde mám v telefonu, že tento týden šéf, počkej, kde já to tady mám, tento týden, no, to muset najít, protože tady asi normálně nemám, ale tento týden šéf té společnosti Palantir, mám pocit, vydali nový speciální sledovací zařízení nebo nový jako sledovací protokol, testují pro lidi v rámci umělé inteligence. Takže já to pak zkusím ještě dohledat, jo? Já to teď nemám tady po ruce. Takže to byl ten začátek i rozmachu toho IT, těch softwarů, získat digitální stopu na lidi a podobně a tak dále. Takže takže tak.
0: Protože, Jiří, úplně se změnil přístup, jako byly zlomený poslední bašty odporu, ve smyslu, tohle to je šmírování, tohle to je zasahování do soukromí. Najednou bylo lidem vštípeno, že to je nutné, protože všude okolo nás jsou teroristi a proto se musíme vzdát své svobody, aby jsme vůbec přežili.
1: Přesně. A
0: to je obrovský
1: tak...
0: zlom, jo?
1: Jo. Je to prostě změna toho nastavení systému, co do nás jako tlačili, a pamatuju si, že od té doby čas od času, aby udrželi lidi v tom jako strachu, aby se zase neoklepali, tak sem tam byl někde nějaký atentát. Jo, v Barceloně bombrázk něco buchlo, jo, v Londýně atentát, tam se střílelo a dělali takový diverzní akce, aby udrželi to, že to, co říkají, je pravda. Jo, a plánovali další akce a živili to.
0: A propos
1: jo.
0: Na teroristických útocích je nehezký to, že u toho umírají lidé, ale na teroristických útocích si můžeš položit další otázku, když jako potom jdou o tom nějaké informace. K čemu vlastně máme tajné služby? To je zásadní otázka. Neboť vždycky, ať to byl Boston, ať to byl jakýkoliv teroristický útok, je to nějaký terorista, nějaký občan, který ho dlouhodobě sledovali a věděli o něm, že by mohl něco takového udělat. On byl sledovaný a oni zveřejnili to, že už ho zatkli, protože tušili, kdo to byl, protože ho sledovali. Takže oni ho nezatkli, takhle oni ho nesledovali tak, aby když se začalo schylovat k tomu činu, aby tomu činu zabránili.
1: Ano, ano.
0: Oni až po tom činu prohlásili, my jsme ho sledovali, takže víme, kdo to je, proto šli jakoby najisto, zatkli nějakého člověka, a ten člověk se málo kdy dožil nějakého vyšetřování a soudního procesu. Všim si z toho?
1: Jasně. No
0: to má furt stejný rukopis.
1: Furt. Jako pokud ty služby měly pracovat správně, tak by měly předejít 100% těch útoků. Jo.
0: Ať oni je pouze neříká, údajně že... monitorovali.
1: Oni je monitorovali, ano. Oni je plánovali, financovali. To se můžeme bavit o bitcoinech, jo, o praní špinavých peněz a tak dále, to všechno se všem souvisí, jo. Jestli si pamatuješ tu kauzu ve Francii, to Charlie Hebdo, jak tam zesměšňovali toho Mohameda proroka údajně, a jak pak ti teroristi vystříleli
0: tu
1: kancelář, tu redakci, ano, to byla novinářská, kancelář, nějaká redakce, že oni to vystříleli, to bylo organizované přímo francouzskýma tajnýma službama, jo? A pak ti budou tady tvrdit keci, že francouzská tajná policie něco, bla, bla, bla, a nedojeli no, vůbec. To je prostě, to je takový svinstvo, že všichni, kdo dělají v těch tajných službách, tak by se měli Jak to mám prostě...
0: No, nemusíš to říkat. Je zajímavý, že třeba v Bostonu, že jo, se našly komponenty z těch batohů, ve kterých vybuchly ty výbušniny.
1: No.
0: A ty batohy byly speciálně vyrobené pro tajné služby. Ale nikdo to nevysvětlil, jak se tam mohli objevit ty utrhaný kusy toho batohu. A vždycky to pošlo tak jako dostracené. zatknou nějakého člověka, který už dlouho sledovali pro jeho kontakty na nějaký takovýhle extremistický organizace. A zajímavý je, že zrovna když on to šel udělat, až si to zorganizovat, tak tajné služby pravděpodobně měly poradu. Takže tomu nemohli zabránit. A ještě...
1: A nebo v případě těch letadel v oblasti 1000 kilometrů okolo New Yorku nebylo ani jedno vojenské letadlo. Jo, to si tehdy pamatuju, že tehdy to říkali, že tam letěli tam stíhačky, aby tomu zabránili prostě z hrozné dálky. Jo. To je zajímavé, že ty letadla byly odvelený a že byly spoustu letadel bylo v servisu a žádný jako letadlo tam jako vojenský nebylo. Přece kdyby zvěděl, že ti má někdo napálit do mrakodrapu, kdyby to byla pravda, tak bys měl jako leteckou ochranu a ty letadla by tam křižovaly jak blázen.
0: No.
1: Víš, jako...
0: Minimálně máš na každém letišti, minimálně máš vrtulníky, minimálně na teritoriu toho města muselo být mrak policejních vrtulníků a těma mohli takovéhle letadlo klidně odklonit nebo ho sejmout, prostě aby spadlo. Jo? A tak dále. Takže to nemá smysl vůbec jako tohle diskutovat. Podstatné je, že za teroristickýma útokama stojí tajné služby, ano. Stejně jako ovlivňování veřejného prostoru dělají tajné služby skrze neziskové organizace a to je všechno propojené a nemusíme chodit daleko, tak třeba když po Majdanu svrhli vládu Janukoviče tak, a Porošenka potom, tak kdo přišel, to je hodně zajímavý, jo. Tam ta armáda, jo, někdo řekne, jak by mohli vojáci střílet do civilního obyvatelstva, jako jo. Ale je potřeba se podívat, co to je za složky. Je potřeba vědět, že na Ukrajinu se vrátilo mnoho mezinárodně hledaných teroristů, kteří byli původem Ukrajinci, a přišlo tam spousta mezinárodně hledaných teroristů, ze kterých byl ustanoven represivní, byli zařazeni do represivních složek Ukrajiny, byli vyzbrojení a vůbec už nikdo nikdy neřešil ty mezinárodní zatykače, které na ně byly prostě uvalený.
1: Ale nejenom, že to byli mezinárodní zločinci, ale byli to i bývalí členové těch nacistických a fašistických praporů a potomci tady těch, jako potomci tady těchto lidí a to byly militantní, to byly všechno militantní jako grázly, a kteří se schovávali ve Spojených státech, v Argentině, v Kanadě, to znamená v kolektivním západě. A pak je aktivovali a využili je, aby cestovali zpátky na Ukrajinu a začali tam dělat bordel.
0: Na Ukrajině z nich udělali oficiální represivní složky.
1: Přesně.
0: Takže to je další ukázka toho, jak vlastně pracují tajné služby, s kým spolupracují. Vezměme si Sýrii. V Sýrii byly nalezeny zbraně z Vrbětic. V Sýrii byly nejenom zbraně z Vrbětic, ale byly tam také nášlapné miny, které měly být v rozebraném stavu ve Vrběticích. Měly být rozebrány tak, aby už nikdy nešlo je dát dohromady, a to podle mezinárodních úmluv. O tom se nemluví, o tom je ticho po pěší, jako jo.
1: Ano.
0: Ale Rusové to pochopitelně mají, ty důkazy z té Sýrie. A Budeme se muset ještě k tomu vyjadřovat, protože jsme porušili mnohokrým způsobem mezinárodní úmluvy. Ten americký kongresman, bývalej vysoký důstojník jedné z tajných služeb a bývalý důstojník Pentagonu, teď nevím přesně, jak se jmenoval.
1: Myslíš Henryho Kissingera, nebo...
0: Ne, tohle to byl... tak...
1: On byl diplomat, ministr zahraničí byl, a ty myslíš voják, je to voják?
0: Ne, já teďko mluvím o člověku, který měl na starosti kompletní obsluhu těch teroristů v Sýrii, které tam z ISIS, tam jako, oni je zase, to bylo všecko vybudované Američanama, jo, a on v podstatě, tenkrát se šuškalo, že ho možná Rusové zajali, Rusové se do dneška k tomu nevyjádřili, a pak se najednou objevil s tím, že má rychlou rakovinu a umřel, jako jo.
1: No počkej, no já to zkusím najít teda.
0: To nemusíš, to není podstatný. Podstatný je, že to byl styčnej, jakoby civilní, styčnej v úzovkách důstojník, který zabezpečoval výzbroj, financování a v podstatě veškerou komunikaci a zadávání úkolů pro tyhle ty teroristy, jo. Takhle oni operují po celém světě. Takže to jenom, aby jsme se nějak tak k tomu 11. září v nějakým širším kontextu, aby jsme se vyjádřili, protože to 11. září mělo veliký význam pro velké kroky, sedmimílové kroky při zotročování lidí.
1: Je to tak.
0: Doba covidová, pochopitelně, která byla ukončena v roce 2022, Vladimír Putin ji ukončil přes noc, dobu covidovou. To bylo hodně, hodně zvláštní, kdo si na to pamatujete?
1: No, jistě.
0: Jeden den byl covid a druhý den už o něm nikdo nemluvil.
1: No, jistě, no.
0: Vladimír Putin, ruská armáda, rozbila celou síť biologických laboratoří. Dneska o biologických laboratořích už se hojně mluví v americkém senátu. Je to přiznané ze všech stran. Rusové k tomu mají spoustu důkazů. Je také prokázáno to, co jsme tady říkali kdysi s Karlem Světničkou, že spoustu těch laboratoří stihli naložit a převést.
1: Ano. Jich tam totiž nebylo 16 nebo 17, jak se jich původně uvádělo, ale bylo jich tam 50.
0: No, možná i víc. Takhle, 50 jich bylo amerických.
1: 50 jich bylo amerických. Oni tam samozřejmě byli i jiní. Jo, Británie tam měla svoje laboratoře a tak dále. Mm-hmm. Jo.
0: No, já jsem rád, že v takhle těžké době tady máme oddané lidi, kteří jsou schopni napsat na sítě spoustu povzbudivých slov. Jo. Poslouchej dobře. Uh-huh. NATO zmařilo ruský pokus o sabotáž podmořských kabelů u Špicberku. Rusko testuje, jak útočit na kritickou infrastrukturu Evropy. Internet do Ameriky ubráníme, napsal Jan Lipavský.
1: To jsem samozřejmě podstřenal, tak jsem tam příspěvek.
0: Internet do Ameriky ubráníme. To je ovado.
1: To je prostě... To je teplý tělo, to se nedá měřit.
0: Masa pro doktora Jacksona.
1: No, to je Ten má v hlavě víc nasráno, než jsme čekali.
0: Víš, jak to bylo v těch Černých baronech, ne? Myslím, že to bylo. Tak teď jsi nasral do krku.
1: Přesně, ano, přesně. Přesně. Je to tak. Lipánek by měl asi, by mu měli vyříznout jazyk, protože to je fakt, a uřezat prsty, protože
0: No
1: to je
0: tak
1: fakt
0: on má
1: demen.
0: známosti z těch diplomatických kruhů, takže on to ví, že jo?
1: Jo, ale četl jsem pod tím příspěvek a normálně tam někdo, úplně první příspěvek, a všichni to lajkovali, co to četli. Škoda, že není Lipavský ministr blablabla, protože určitě by jako pokračoval proti deeskalaci ruské agrese a tak dále, blablabla. Takže ho brali vlastně jako za hrdinu, že on něco udělal.
0: Jo.
1: No, to je, to prostě, to se nedá ani vyprávět, jo, to se musí zažít, jo. To je fakt idiot, jen to vzduchem brázdí, jo. Kdyby boli majstrovstva, tak by bol ozaj druhý, protože taky, že by nevyhrál. To prostě neuvěřitelné. To,
0: Víš jak,
1: nechápeš, ještě ten, no promiň, povídej. Ty to představil, co teď to chtěl říct.
0: víš jak měli Němci toho atleta, ne? On běhal nějakou.
1: Jo, to byl Alfred, byli to bratři a jmenoval se Kokot a
0: No
1: psalo se
0: a
1: to
0: ten Slovák to
1: Sokot
0: komentoval, aj
1: Monstre.
0: boha, keby aj my jsme měli na Slovensku viac takých kokotů.
1: To bylo na atletickém mítinku v Mnichově a komentoval to Karol Polák. No.
0: Ano.
1: No. Voda. A v páté dráhe beží Manfred Kokot. Voda je, my by se mali taky kokotou. A my jich máme.
0: Já si myslím, že no nic.
1: To by se nám, kdybychom rozvíjeli tady to téma, by se nám zvrtlo vysílání, takže.
0: Ne, tak já jsem si představil toho Magora, jak brání ten internet do té Ameriky.
1: No. To prostě, no.
0: No ne, počkej, to, teďko vážně, jo. Kdyby jsme neměli ten kabel do té Ameriky, že jo, tak by jsme vůbec nevěděli, až Amerika přestane existovat.
1: No, to je pravda.
0: Protože to jsme se tady o tom bavili, že Rusko, Čína, KLDR a Irán, já ještě říkám, tím pádem tam je i Bělorusko, protože ty
1: Ano.
0: mají s Ruskem unii.
1: Ano.
0: To znamená, že ti to vytváří vojenský pakt,
1: Ano.
0: který má být protiváhou k NATO. Jo? To když si porovnáš ty dva potenciály,
1: No.
0: tak já si myslím, že ani viac kokotů by nepomohlo.
1: No, to je pravda. To je pravda. Hlavně východní národy ví, proč a za co bojují.
0: No to je ten rozdíl. Oni ty najatý, jo, většinou si stěžují, že na frontě je zima, že tam lítají
1: Ano.
0: kulky
1: Ano.
0: a že pod nich třeba chcou, aby bojovali i přes čas. To je ta mentalita toho Rusa, toho Číňana, toho Severního Korejce, toho Bělorusa, anebo toho Íránce. To je, když se nad tím zamyslíš, že se to protáhne, teďko Čína, že jo? Čína prostě má ten zájem Venezuela.
1: Ano.
0: Tam Čína přišla prostě o ropu, protože Donald se usnes, že si to přes ten svůj Donald průliv odveze asi, kdykoliv se mu zachce, co se mu zachce. Irán by taky nejradši vykrát, že jo? No tak, že má Irán na dostřel Ukrajinu, že má Irán na dostřel Izrael, že Irán rozsekal v podstatě ve svém okolí všechny americké základny, a že Irán rozseká základny všem, kdo poskytnou svoji infrastrukturu vojenskou Američanům na útoky proti Iránu, tak o tom ani potom. Čili to, že Ukrajinci údajně jako připravují nějaké útoky na Irán, tím se netají Zelenskej. Tak si to vem, když to vezmou proti sobě takhle, tak to bude veselý. Ale základní potíž je v tom, že mainstream média vnucují lidem jakési pravdy o světě vůbec. Ať se to týká Ruska, kohokoliv, jo. Já tady mám velice zajímavý rozhovor, nebo velice zajímavé vystoupení Roberta Fica v Národnej slovenské radě. Jo. A neumím si představit tuto rétoriku na půdě parlamentu, v podstatě, když tak řeknu, před třeba 5 lety. Jo. Prostě nemyslitelný. Ale je důležitý, že se ta rétorika prostě mění. Hlavně v kombinaci, a to je tyko důležitý, jo, hlavně v kombinaci s tím, že Robert Fico pozval v celou V4 do Bratislavy společně s
1: irským prezidentem,
0: prezidentem, který předsedá Unii, že jo?
1: Ano, ano.
0: Takže to je důležité. A důležité je, o čem teďko ten Robert Fico bude mluvit. A já si myslím, že Robert Fico moc dobře ví, kdo na něj spáchal ten atentát. A z toho, co bude říkat, vyplývá, proč ten atentát byl spáchaný. Takže dáme si Roberta Fica vo Slovenskej národnej radě.
2: Sa všetko dočítali napríklad do smrti Kadáfiho. Nič. Ale všetci súčasne vieme, že Kadáfi minimálne 5 miliónov dolárov, eur, libier poskytol francúzskému prezidentovi Sarkozymu na jeho volebnú kampaň a potom, ako bol zvolený, tak ho ostentatívne prijal v Paríži 3 mesiace po prezidentských voľbách. A čo ste sa dočítali o komisárovi Reindersovi, ktorý chodil na Slovensko a šíril múdrosti v oblasti právneho štátu a ľudských práv. A dnes sa dozvedáme, že je podozrivý z prania špinavých peňazí. Čo ste sa okrem povinných správ dozvedeli o našom nádhernom prezidentovi pánovi Kiskovi, ktorý preukázateľne podvádzal a páchal daňové zločiny v prezidentskej kampani a evidentne vyhral parlamentné voľby s podvodom a dnes máme právoplatne odsúdeného prezidenta. Tak sa nečudujte, že sa veľa nedočítate ani o tejto kauze, ktorá sa týka britského premiéra, bývalého britského premiéra. Viete, že som opakovane oznamoval, že 3 mesiace pre začatí vojnového konfliktu na Ukrajine bola na stole mierová dohoda. A Ukrajina bola pripravená túto mierovú dohodu podpísať. Začali sa chodiť ľudia, ako pán Johnson, ktorý v tom čase už bol poslancom britského parlamentu, nebol premiér. A títo ľudia veľmi aktívne prehovárali nielen západných lídrov, ale predovšetkým prehovárali ukrajinskú vládu, aby v žiadnom prípade nepodpísala mierovú dohodu, aby sa naďalej pokračovalo vo vojne. Pretože bola stratégia, že cez túto vojnu bude šanca dostať Ruskú federáciu na kolená. Ale kto pozná Rusov, vie, že keď sú na kolenách, tak len preto, lebo si zavezujú šnúrku na topánke. Takže táto stratégia nevyšla A preto veľmi jasne hovorím, že to, čo sa udialo s týmto úplatkom, je mimoriadne vážny problém. Príbeh spočíva v tom, že 3 mesiace po začatí vojny Boris Johnson veľmi aktívne prehováral, aby nepodpísali mierovú dohodu. A až potom dostáva na svoju nadáciu 1 000 000 libier od známeho podnikateľa zo zbrojárskej firmy, ktorá dodáva zbrane na Ukrajinu. A tento človek potom s ním absolvoval spoločnú cestu do Kieva a do ďalších miest, sú o tom záznamy, fotografie, jednoducho je tu dostatok dôkazov, ktoré to preukazujú, takže my dnes môžeme povedať na 100%, že bojoval Boris Johnson za to, aby vojna pokračovala, potom zobral 1 000 000 libier od zbrojára a potom toho zbrojára zobral na Ukrajinu na rôzne rokovania s najvyššími ukrajinskými predstaviteľmi, evidentne predovšetkým o dodávkach zbraní na Ukrajinu. Môžeme z toho vyvodiť ako rozumní ľudia normálny záver. Áno, Boris Johnson nechcel ukončiť vojnu, lebo vedel, že má kamaráta, ktorý mu dá peniaze a za to on mu pomôže so zbraňami na Ukrajine. Tak si teraz predstavte, že, a nadväzujem na vašu otázku, pani poslankyňa, že by som jednoducho sa správal rovnako. Aby som od apríla, mája roku, kedy vojna začala, tvrdil, že neexistuje skončiť vojnu na Ukrajine. Neexistuje. A potom by som zobral 1 000 000 eur od nejakej zbrojárskej firmy na Slovensku a potom by som toho človeka zobral na Ukrajinu k prezidentovi Zelenskému, k ministrovi obrany a k ďalším ľuďom. A tam by som ich presviedčal, že toto je výborný človek, ktorý vám vie dodávať zbrane. To je taký prúser. Ale samozrejme, nepatrí sa o tom hovoriť. Pretože je to téma, ktorá nezapadá do mienkotvorných médií. Mienkotvorné médiá predsa hovoria úplne niečo iné o vojne na Ukrajine.
0: A co tak jeden motorkář, ktorý obývá Hradčanskou 1.
1: A měl červenou flanelku, prosím tě.
0: Měl červenou flanelku.
1: Jo, tak vím,
0: který je. Musel jet do Ankary na setkání se zbrojařema, který je ve vedení firmy, která dodává zbraně na Ukrajinu, který kudy chodí, tudy vysvětluje, že je potřeba bojovat a je potřeba i za cenu zmobilizování, dejme tomu, mladých kluků v České republice jít dobít toho Rusa. Že rozhodně se nesmí žádný mír domlouvat, mír je špatný. A to, ať se podíváš na jednu, na druhou, na třetí, na čtvrtí, všichni jsou pod vlivem těch zbrojařů, a všichni, kdo zvou, že se tam musí dobojovat do posledního Ukrajince, myšleno do posledního Evropana, tak tam potečou peníze za ty zbraně. Aby se to mohlo rozkrádat, aby se to mohlo s tím obchodovat, aby jim do kapes tekly ohromné zisky.
1: Podobnost tohoto příběhu je čistě náhodná. A pokud jste poznali nějaké osoby, tak to je taky náhoda. A během natáčení se nikomu nic nestalo.
0: Nikdo neutrpěl újmu. Žádné přesně zvířátko tak neutrpělo, ano, újmu.
1: Přesně tak.
0: Jenom zemřelo několik milionů lidí.
1: Ano. Chtěl bych vidět ty ksichty, jak ten Fico jim to řekl. Jo.
0: To asi byly hodně protažený ksichty.
1: No, to jo. To jo. No a...
0: Ale umíš si představit tuhletu retoriku před 2 lety?
1: Ne.
0: A já jsem rád, že jeden z... Dovolím si říct, jeden z lídrů V4-ky, protože Robert Fico křísí tu V4-ku, protože pochopili, že jako Fico, tak je špatný, Fico je špatný, Fico špatně. Jako Orbán, Orbán je špatný, že jo, když to byl Orbán. Ale jako V4-ka, když začnou v Evropské unii prosazovat určité věci, mají šanci. Já jsem rád, Já jsem rád, že patříme do té V4, že i Andrej načerpá určitý, řeknu, informace, které možná má nebo nemá, to já nevím. Takže jsem rád, že

0: máme Andreje v dobré společnosti, tak to řeknu.
1: A... Andrej tu iniciativu taky taky se do toho pustil a tu V4 jako vidí jako strategickou, oni se samozřejmě. Já to mám akorát trošku obavu z toho Petera Maďara, protože já úplně nevím, jak on se bude profilovat. Jo?
0: No on je nečitelný, on je takový no. Chvilku tak a chvilku tak. Já si myslím, že víš co, on bude jako ten, myslím Erdogan je Turek, ne? Turci vždycky táhli s těma, kdo jim za to zaplatil víc. A já si myslím, že ten Maďar bude dost podobný, jako jo. Teď třeba Maďarsko něco vyblokovalo, další nějaký peníze zablokovali, nebo, ne, sankce, balíček sankcí zablokovali Maďaři. Proč, to nevím. Respektive vím, protože by to poškozovalo pochopitelně Evropany a Maďary, jo. Zejména. To znamená, že Maďarsko bude chtít taky vyvíjet nějaký tlak. Poláci jsou divní lidi. Tam nevíš, jako oni vůči Ukrajině jsou velmi vymezení, protože jim tam banderovci povraždili neskutečným způsobem spoustu civilního obyvatelstva. A navíc část Ukrajiny je Polsko vlastně. Maďaři chcou taky z Ukrajiny to svoje. Rumuni by taky měli dostat. Čili ono velmi brzy se začnou uplatňovat tyto nároky. Jo. Jakmile bude evidentní, že Ukrajina se rozpadá a že Ukrajina končí, tak uvidíš, co se začne dít, jako jak najednou spousta požadavků tam bude územních.
1: Myslím si to taky, no, protože to taky je prostě, no.
0: Takže já jsem rád, že ve V4 jsou lidi tohoto typu, jako je Robert Fico, jako je Andrej Babiš. Oni si vzájemně se jakoby... To, že Babiš nemá třeba tak vyhrocený názory jako Fico, nevadí, protože v té V4 se to může prosadit. Jo.
1: No oni nemůžou být oba dva jako beranidlo, každý musí hrát svoji roli.
0: Tak, nemůžou jet po stejný koleji. A propo, když jsme to otevřeli, máš ty nějakou informaci o V4? Já tady mám vyjádření Andreje Babiše, bychom mohli dát možná. A od toho se odpíchnem, ne?
1: Jo, odpíchnem. Já tady mám nějaký prostě jenom přehled o tom, kdo o čem chtěl, jak mluvit, můžu to přečíst.
0: No tak necháme mluvit premiéra.
1: Jo, přesně, určitě.
0: A potom pochopitelně to...
1: Na to navážem,
0: tak... Počkej, ještě nemluv. On je divokej, člověče. Na to, kolik mu je. Tak, já se musím odblokovat a můžeme mu dát slovo.
2: V4 je zpátky, jak za starých časů, tenhle region nejbezpečnější, který vyřeší ilegální migraci, který má samozřejmě perspektivu a nejperspektivnější region Evropy. Tady jsme se setkali v Bratislave s irským premiérem, který má předsednictví Evropské unie a seděli jsme dlouho, nejdřív sami, řešili jsme víceletý finanční rámec, neboli rozpočet Evropské unie a samozřejmě konkurenceschopnost ETS jedničky, které je potřeba pro tenhle region zkrátka teďka přerušit a zbavit se toho a ETS dvojky. Největší ohrožení budoucnosti Evropy, protože pokud by to prošlo, tak těch rafinérií bude ještě méně. Už teď máme o 40% méně kapacity a to je ta konkurenceschopnost, to řešení pro Evropu a za to budeme bojovat a na tom jsme se taky shodli.
0: Tak, úvodní informace a ty bys to mohl teď doplnit o detailíří.
1: Jo, no tak, já tady přečtu, co tady mám k tomu a co k čemu každý, jaký má hlavní motivace na spolupráci v rámci V4. Takže Slovensko předsedá Visegrádské skupině, proto akci svolal premiér Robert Fico. Šlo o formát V4+, to znamená, premiéři byli doplněni o předsedu vlády země s předsedající radě EU. Jednalo se o budoucnosti Evropské unie připravovaném víceletém rozpočtu, to znamená 28 až 2034, konkurenceschopnosti, cenách energií, pohonných hmot a systému emisních povolenek a migraci. To znamená ty nejpalčivější témata v podstatě. Samozřejmě těch témat by mohlo být ještě víc. Obecně my jsme vlastně minulý týden se bavili o tom víceletém rozpočtu 2028 až 34 a ta, jak se jmenuje, ta blondýna z toho Bruselu, ta pinda Lejnová.
0: Ty myslíš jako prázdnuše?
1: Ne,
0: Myslíš
1: to jsem
0: Lejnovou?
1: nemyslel. Myslím tu Lejnovou, ano, Lejnová. No, tak Lejnová prohlásila, že v roce 2027 by se měla dělat to digitální euro a ta digitální měna je centrální bank. A to navazuje na ten víceletý rozpočet a Andy to určitě ví. Budou chtít, to musíme uhnout na ty úspory těch lidí, co mají v bankách. Toto je totiž všechno provázané dohromady, tyto témata. Tak, o čem mluvil, nebo Robert Fico, jaký byl důvod účasti nebo hlavní motivace? Tak Robert Fico chce oživit V4 jako koordinační blok, chce, aby V4 nejenom se scházela před každým zasedáním Evropské rady, ale koordinovala své postoje s dostatečným předstihem. Prioritou má být tlak na nižší ceny elektřiny, zachování obálky pro kohezie společnou zemědělskou politiku. Andrej Babiš, jak jsme si říkali, rozpočet a průmysl. Budoucí rozpočet musí být spravedlivý, nesmí poškozovat země se silnou průmyslovou základnou, které stále dohánějí vyspělé části Unie. Systém povolenek ETS 1 podle něj likviduje evropský průmysl a měl by být pozastaven, žádá odklad ETS 2. Petr Maďar, migrace a rozpočet je hlavní jeho doména, kritizoval, že Maďarsko platí denně 1 000 000 € pokuty za to, že chrání společné hranice EU a u 7letého rozpočtu chce férové řešení bez krácení kohezních zdrojů. Polsko, bezpečnost a hranice. Příští rozpočet EU musí zohlednit úsilí zemí chránící vnější hranice. Region platí nejvyšší ceny energií, proto V4 neschválí plány, které by situaci zhoršily. Byl jediný, kdo debatu posouval k hrozbám Ruska a připomněl skeptičtějšímu Babišovi a Ficovi hybridní útoky. A Michael Martin, to je ten irský předseda vlády, takže Irsko v současnosti předsedá Radě EU a proto byl irský premiér součástí jednání. Pro V4 klíčový kanál je dostat své postoje pro agendy rady před vyjednáváním o víceletém finančním rámci. Fico po jednání prohlásil, že V4 je opět živá, schopná vytvářet společné postoje a nejaktuálnějším evropským tématům. Podle deníku SME to potvrdil i Petr Maďar, slovy, že silná Evropa nemůže existovat bez silné V4. Společným jmenovatelem je tlak na Brusel v otázkách rozpočtu, kohezní a zemědělské politiky a cen energií a migrace. V4 byla v posledních letech fakticky ochromena sporem o Ukrajinu. Fico a Orbán odmítali vojenskou pomoc Kyjevu, zatímco Tusk a Fialova vláda chtěli více. A Tusk se veřejně ptal, zda formát vůbec dává smysl. Změna vlád v Praze a Budapešti otevřela cestu k obnově spolupráce na méně konfliktních tématech. To znamená, to je ten víceletý finanční rámec 2028 až 2034, ceny energií, pohonné hmoty, revize ETS1 a odklad ETS2, migrace a ochrana vnějších hranic. Ruská otázka zůstala stranou, jako téma do debaty pouze vnášel Donald Tusk. Slovenské předsednictví V4 chce brzy uspořádat další zasedání, na kterém hodlá pozvat německého spolkového kancléře a do konce roku 2026 se chce ještě s francouzským premiérem, tedy s francouzským prezidentem. Tak. Cílem je přenést témata projednávaná ve V4 do širší evropské diskuze. Takže to jsou ty témata, které se řeší. Jde vidět, že oni o tom Rusku se nebaví schválně, a aby nevytvářeli vlastně nějaký, jak to řekl,
0: třecí plochy, no. To je asi.
1: Třecí plochy nebo potenciál, jednak jako z evropské strany, ale jako ze strany Ruska, zachovávají takovou neutralitu, ale ty, co stejně buduje dobrý vztahy s Ruskem dlouhodobě, a vím, že se teď někde vyjádřil, že oni mají kontrakty s Ruskem napřímo, mám pocit, ohledně energií, ale vyjádřil se ještě ohledně Ruska pozitivně, nevím, naším. Nespomenu si, tak musím to dohledat.
0: No, takhle, důležité je, že se V4 rozjela. Důležité je, že se nezakousla na nějakých sporných věcech.
1: Aha.
0: Ta nálada tam byla dobrá, bylo vidět, musíme ještě vidět jakoby kousek dál, musíme vidět to, že u toho byl a chtěl být u toho a chtěli mít u toho, to je taky důležitý, šéfa předsedající země, protože využívají ten jeho mandát pochopitelně k prosazování zájmu V4. Teď, když si do toho připočteme změny v Německu, jak retoriky, tak politiky, tak ale i veřejného mínění, tak se to dobře vyvíjí v podporu toho, co chce V4. No a ty ostatní evropské jakoby země všechny něčím trpí. To znamená, že všude je napětí, jsou obrovské protesty v mnoha zemích, tady se nám to vůbec neukazuje. Lidi jsou v ulicích, jsou to 100 miliony lidí, 100 tisíce lidí, který prostě vychází do těch ulic a proti těm všem úchylnostem a šílenostem vedení evropských zemí se ti lidé staví. To znamená, že Evropa povstala, Evropa je na nohách. My sice nejsme tak jako divoký, ale zase máme tu V4, přes kterou se to zase řeší. Každý národ má jinou mentalitu. Tak uvidíme. Já si myslím, že to je komplexní zasazení do té reality, která je. Na rozdíl od takových vlhkých snílků, jako Černochová, Lipánek a další, Fiala, který jediný, co tak rozkrádali peníze, jsou zavaleni kauzama, mají másla na hlavě tuny a byli úplně mimo realitu. To znamená, že vedení Evropy a vedení evropských zemí se vrací zpátky k realitě. A to je dobře. Jo, můžeme si povědět, jestli někde je rychlej, jestli někde pomalej, ale je to dobře. Jde to správným směrem. Má to dobrou trajektorii, bych řekl. Co ty na to, Jiří?
1: Jo, já to vidím stejně. V té situaci politické, jaké jsme, tak se to musí dělat přes funkční bloky, které se spojí, a to právě, že na to by měla být ta V4, spojení národů s podobnýma mentalitama, a s podobnýma, bych to řekl, s podobnýma ekonomickýma zájmama a s takovým stejným přístupem. No.
0: My se za chvilku dostaneme k dalším věcem, které to podporují. Dneska ten svět se úplně přeformátovává, jo? Dneska země, které jsou ve velkém ve velkém ekonomickém růstu, nebo se startuje ten ekonomický růst, tak nejsou jakoby zařazený a nemají svoje ukotvení v mnohých organizacích celosvětově působících. Můžeme se tady bavit o tom, jestli OSN vůbec má nějaký mandát a co se s ní stalo, ale pořád jsou to nějaké, řeknu, organizace, které, kdyby se chtělo, tak by mohly sehrávat určitou roli, jo, toho původního nějakého záměru. Ale Amerika třeba úplně bojkotuje a víceméně chce vyrušit vliv OSN. No, prostě oni nepotřebují takovou organizaci. Na co? Ona jim stojí v cestě, že jo? Pojďme, já tady mám Sergeje Lavrova. Myslím si, že další zajímavý vstup, co se týká budoucnosti Ukrajiny a co se týká ukončení nějakého umírání lidí. Vidíme to tak. Rus nikdy neřekne, že nebude jednat. Protože se nechce postavit do té role toho agresora. A to je právě třeba to, co jako mnozí nechápou, že kdyby Vladimír Putin byl agresorem, tak se nebude s nikým bavit. Podívejme se třeba na izraelského šílence, jo?
1: Jo.
0: Ten se s nikým nebaví, prostě ten tam masakruje prostě civilní obyvatelstvo a nebude o tom s nikým jednat. Rusové jsou jiní, Rusové budou jednat, ale to neznamená, že přestanou bojovat, jo.
1: Jo. Ale to jednání je i v souladu vlastně s těma článkama 105 v tom té charty OSN, jo. Ono to jde ruku v ruce. Takže Rusové postupují přesně podle mezinárodních pravidel, jo.
0: Ano, dodržují jak protokol, tak mezinárodní právo. To, když se pojáš na Ameriku, tak to je obrovský rozdíl jako v přístupu k mezinárodnímu právu.
1: Tam nedodržuje vůbec nic. Já si myslím, že oni neznají pojem mezinárodní právo, nebo ho neuznávají.
0: Tak oni znají jenom jedno právo, a to je to jejich.
1: Jo,
0: oni mají právo na všechno.
1: Na všechno, přesně.
0: Na všechno. Tak pojďme, Sergej Lavrov nám to něco poví. I o postoji k evropským zemím, jo.
3: Týká otázky rokovaní o Ukrajine, tie sú dosť, ak máte na mysli posledné stretnutie v Moskve, prezidenta Putina s vyslancami prezidenta Trumpa, tak toto stretnutie bolo dosť podrobne medializované, či už v priamom prenose na začiatku týchto rokovaní, alebo v komentároch, ktoré neskôr poskytli zástupcovia Kremľa. Ak to vezmeme zhruba, tak je v prvom rade nevyhnutné viesť rokovania, a my sme na ne vždy pripravení, na základe pochopenia prvotných príčin a na základe vypracovania dohôd o odstránení prvotných príčin súčasnej ukrajinskej krízy, ktorú vyvolal Západ predovšetkým. A predchádzajúca administratíva Spojených štátov a Európska únia, ľudia z NATO, ktorí sa doteraz snažia dosiahnuť, ako sami hovoria, porážku Ruska a vo všetkom podporovať Ukrajinu. Trumpova administratíva mala od začiatku chuť a aj schopnosť vidieť prvotné príčiny konfliktu. A práve to nám dáva nádej, že rozhovory, rokovania a kontakty s príslušnými vyslancami sú užitočné pre obe strany. A po tretie, čo by som chcel v tejto súvislosti poznamenať, je to práve Európska únia, ktorá naďalej robí všetko preto, aby zabránila posunu situácie smerom k riešeniu prvotných príčin a hľadaniu ciest k spoľahlivému dlhodobému urovnaniu založenému na odstránení týchto príčin. Takto, v skratke.
0: je zvláštní, že

0: jsou satanisté, pomlčka, nacisté, protože jejich rody v mnoha pokoleních se těmto okultním záležitostem oddali, tak se tak chovají. A je potřeba vyrvat ze spáru těch satanistů tu západní Evropu, protože pokud to neuděláme, tak Ukrajina se stane narazníkovým pásmem společně s několika zeměmi, jako jsme třeba my, Slovensko, Maďarsko. Toto všechno lze pak považovat za nárazníkové pásmo. A bude to dohoda 2+4, návrat k Jaltě a tak dále, tak dále. Čili bude to mít svoje opodstatnění.
1: No ty, když mluvíš o tom, o těch penězích, tak s těma penězama se vlastně, nebo já pozoruju jednu takovou věc, že se nám čím dál tím víc ty témata začínají propojovat, nebo propojují se nám čím dál víc, čím dál hloubš, a vlastně v tomto světě všechno souvisí se vším a i ten pohyb těch peněz. A to, jak jsme se na začátku bavili o tom zlatě, tak i to zlato vlastně hraje v tom roli. A zaznamenal jsem teďka velký pohyb, nebo v úvozovkách velké pohyby zlata ze zámoří.
0: Jo, k tomu se ještě dostanem. Já bych jenom poprosil ještě strpení. Já bych to zakončil něčím, co je velmi Rusům podobné. Jo? Vladimír Putin vzkázal Mercovi: nikdy na vás nezaútočíme, i kdybyste se vzdali, jste pro nás naprosto k ničemu. Nemáte ani energii, ani suroviny, jste zadlužení a plní cizinců. Během svého projevu v kremelských kruzích Vladimír Putin opět jasně uvedl, že Rusko nemá v úmyslu kdykoliv zaútočit na Německo, protože tato země je pro Moskvu prostě k ničemu. Nemá žádné suroviny, žádnou energii, je zadlužená a plná cizinců. Proto, jak uvádí, neokupovali bychom vás, ani kdybyste se vzdali s bílou vlajkou. Tato prohlášení učinil při hodnocení výsledků voleb v Sasku-Antalsku a prohlášení Merce, který se zdá být nelítostný a nepochopil poselství, které mu poslali němečtí voliči. Konkrétně Vladimír Putin údajně řekl: nechceme na vás útočit, proč bychom měli? Ta doba je dávno pryč. Každý, kdo má ještě mozek a umí myslet, to chápe. Za prvé, už máte státní dluh ve výši 2500 miliard eur a žádný seriózní ekonom neví, jak ho chcete splatit. Alice Vidlevová prohlašuje bankrot své země. A teď si chcete půjčit dalších 1000 miliard, abyste se proti nám ozbrojili. Za druhé, vaše země se hemží miliony imigrantů, kteří vás stojí 50 miliard eur ročně. Za třetí, významná část vaší populace je tak vyšinutá, že věří, že může ovlivnit klima jízdou na kole a konzumací hmyzu. Za čtvrté, váš vzdělávací systém byl kdysi příkladný. Dnes se v mnoha učebnách téměř nevyučuje, protože téměř nikdo nemluví německy. Za páté, vaše infrastruktura se hroutí a nestíháte opravy. Za šesté, vaše železnice byly kdysi chloubou celého světa. Dnes vaše vlaky jezdí jako v Indii. A za sedmé, my nepotřebujeme vaše slavné inženýry. Během sankcí jsme se naučili, že se bez nich obejdeme. Ale kdybychom je opravdu potřebovali, obrátili bychom se na Čínu. Tam jsou nejen levnější, ale i lepší. Nemáte ani suroviny, ani zdroje energie. Tak proč bychom měli dobývat vaši zemi? Abychom vyřešili problémy, které bychom jinak neměli? Buďme realisté. I kdybyste nás zavolali, i kdybyste se vzdali a vztyčili bílou vlajku, stejně bychom nepřišli. To je
1: deklas. To je deklas numero

0: Uno, jako.
1: To je deklasování, co?
0: To je úplně toho utřelec pocený okno a ten má jenom do studi kabát, jo?
1: Ale
0: to je prostě
1: je to
0: diplomatická
1: pravda.
0: Smrt. A nejhorší, nebo největší prdel na tom je, že je to pravda.
1: To je na tom to nejhorší, jo, že to je jenom slušně vyjádřená pravda. Jo, pozor. To, že může přiletět nějaký kinžál do fabriky, která vyrábí zbraně nebo komponenty pro drony nebo drony a tak dál, to se může stát. Ale to nesouvisí s tím, co se tady říká. Tady se říká, že to strašení, že Rus chce zabrat Evropu, jsou prostě úplně mimo. Jako.
0: Co by si tady vzal?
1: Vzpomínáš, když jsme se tady bavili, já jsem tady vyprávěl o mým kamarádovi, který je velký znalec Ruska, poměrů a tak dále. Jak on říkal, že Rus, když začne kalkulovat, kolik by ho stála ta raketa, která by se měla doletět a rozbít tady něco, takže se to tomu Rusovi musí vyplatit, aby tu drahou raketu sem poslal. A zatím tu není nic, co by odpovídalo té ceně, jo?
0: A to nemají drahé rakety, jo?
1: Ty mají 15x levnější než Západ.
0: Přesně, to je na tom to nejvtipnější. Ono, když si pospojíš všechny ty body a zjistíš, že Baťuška má pravdu, to by se dalo tesat, to, co napsal, jo?
1: No.
0: A ta ekonomika je jasná jasně na veřejnost predikoval, jak to bude. Prostě to Německo zkrachuje a je 5 minut od toho. A to je to stejné, co já jsem říkal na poradě teďka, že tady ty velký sny, jak ekonomika půjde nahoru Německa a tak dále, to zapomeňte na to vůbec. Končili jsme, jasná zpráva, jo?
1: Hlavní motor, nicméně...
0: Hlavní motor ekonomiky, rozumíš, oni stejně chcou v rámci jenom toho průmyslu, automobilového průmyslu propustit 100 000 lidí, jo?
1: No, já jsem teda četl, že až půl milionu.
0: A to je Volkswagen, samozřejmě.
1: No,
0: to je Volkswagen. Jo. BMW tam protestuje. A to je taky, nikdo nám neukáže, že před BMWčkem protestovalo teďka 20 000 lidí odborářů. Jo.
1: No, protože přeci maximálně by protestovali proti ty Vejdelový, ale rozhodně nebudou protestovat proti Mercovi, ne?
0: No, přesně. Takže... No, takže Německo je dávno odsouzený k zániku. Jo.
1: Tak Německo se odsoudilo, ale pozor, já bych ještě pořád to nepodceňoval. Nezapomeňme, že před druhou světovou válkou Německo bylo v těžké krizi, čímž se připravovala půda pro nástup Adolfa Hitlera. To znamená, že to modus operandi mají pořád stejný, náckové mají pořád stejné modus operandi, které opakují.
0: A je otázka, koho připravují na toto místo, protože určitě jedou stejnou agendu.
1: Jo, to určitě. Je to, akorát, že dneska to je propojený s tou Ukrajinou, jo? To znamená, že Zelenský připravuje půdu pro někoho. Jo? A to je, takže já bych řekl, že ten výrok Fialy, že na té Ukrajině se bojuje za naši budoucnost, je víceméně tak trochu pravda.
0: V podstatě jo, ale jinak než myslí on.
1: Přesně tak. No, a teď je na čase si říct, proč se objevují v prostoru mediálním zprávy o přesunu obrovské tonáže zlata směrem do London City.
0: No.
1: To je tvoje parketa, tak povídej.
0: No, To je dobrá otázka. Jo. Je potřeba se podívat na to zlato jako na nějaký dlouhodobější vývoj. A já, když se na to podívám, furt mě není, nebo ne, kdyby mě to nebylo jasný, jako vím asi, co se děje, jo, ale v 21. nebo někdy na konci ledna bylo zlato 5 700 dolarů za trojskou unci a teď na poslední dobou se to furt tak šmodrchá okolo 4 000 dolarů, 4 300, 4 400, 4 500, pak to se klesne a furt to tak udržujou a regulujou, aby to zlato nevystřelilo a drží ho lidově řečeno za koule. A já jsem si zadal tady, aby mi udělalo tady systematicky rešerši, kdokoliv zlata má, kdokoliv zlata z toho USA vytlačil a kam se to zlato přesunuje a jak toto zlato souvisí, nebo přesun tohoto zlata, protože když se přesunuje zlato, je to vždycky jako na pováženou a jak toto souvisí s budoucností měnové politiky Velké Británie a s digitálními penězi. A vyskočily mi takový zajímavý výsledky. Jo? Takže já tady k tomu něco přečtu. Já mám tady článek, který je asi na 5 stran, já se to budu snažit trošku zkrátit, tak to není rozvláčný. Takže během roku 2026 dokončili Francie a Nizozemsko přesun zlatých rezerv z newyorského Fedu. Francie 129 tun domů do Paříže, Nizozemsko 89 tun z New Yorku do Ottawy a do Londýna. Německo a Itálie více než 2400 tunami USA čelí silnému politickému tlaku. Důvod není bezpečnost trezoru, ale důvěra v americkou jurisdikci a použitelnost zlata v krizi. Zároveň se v Londýně a Frankfurtu rozhoduje o podobě digitálních peněz, takzvaných stablecoinů, digitální libery a digitálního eura. To se zlata týká více, než se na první pohled zdá. To znamená, tady mám Francie přesunula 129 tun, Nizozemsko. Důležité je třeba se podívat tady na Německo a na Itálii. Itálie 0 tun, ale sílí politický tlak. Jinými slovy, nechtějí do Německa přesunout ani tunu zlata a do Itálie to stejné, protože tam je podobná situace. Obě dvě země volají po repatriaci a ta jim není umožněna. Francouzský případ je zajímavý technicky. Tam to vzniklo tak, že prodejem za špičkové ceny v USA a nákupem stejné tonáže v Evropě dosáhne Banque de France repatriace, aniž by převezla jediný prut přes Atlantik a vyhnula se citlivému tématu odebrání té zálohy,
1: Toho dolaru.
0: No, ne, odebrání, tady je napsaný custody, to je, když někoho vezmeš do vazby, prostě, to znamená odebrání toho závazku z newyorského Fedu, které Německou způsobilo diplomatické třenice. To znamená, tady je zajímavá operace, oni to zlato sama neodvezli, oni ho prodali a nakoupili ho někde jinde. A teď je otázka, jestli opravdu prodali fyzický zlato a jestli opravdu nakoupili fyzický zlato. Jo?
1: No
0: Takže
1: promiň, do toho mi teď chodí, jakoby, že to je finta, protože oni vlastně nakoupili papírový zlato, vydávají ho za fyzický
0: Jo.
1: a tím řeší to, že země BRICSu drží obrovský zlatý zásoby.
0: Ano. A snaží se hrát protiváhu, ale ta
1: Oni
0: protiváha
1: nemají tu
0: jenom dospěje na
1: tonáž, oni
0: papíře.
1: ji nemají, ale tvrdí, že ji
0: Ano.
1: mají.
0: No. A tady ještě mám oficiální důvod podle toho guvernéra, Villoy, guvernéra francouzské banky, píše, že zlato v New Yorku bylo staré a nestandardní a efektivnější bylo koupit nové vyhovující prudy v Evropě, než staré rafinovat a přepravovat. Chápeš to, jo? To jsou keci neuvěřitelného charakteru, jo?
1: Co se stane, soudruzi, když ponecháte zlaté pruty na dešti?
0: V New Yorku ve Fedu? Tak budou kouzelní a zmizí.
1: To bylo možná to zlato, co ukradli ty teroristi, ne? Tam.
0: No, je to možný. A Nizozemsko po přesunu podíl zlata v Londýně vzrostl z 18,1% na 32,1% a doma zůstává 30,8%. Znamená, Nizozemsko má nějakých 30% těch zásob doma. New
1: A
0: York
1: promiň,
0: a Ottawa.
1: Kolik nakoupila Itálie toho zlata?
0: Itálie, nevím, kolik nakoupila, ale nepřesunula ani tu.
1: Tak. Víš, o co jde? Oni prostě nabídli těm centrálním bankám, že se můžou zúčastnit toho podvodu. Oni totiž, ono už jim nestačí, že prodali zlato, který nemají. Oni už začali tvořit ze vzduchu skutečný kov v uvozovkách, který neexistuje. Takže oni jakoby, aby v Americe neubylo, tak prodali ho Američanům, tím Američané říkali, my máme to zlato, my ho tady máme, jako, my jsme ho nakoupili.
0: No a já tě ještě opravím, aby se v USA nezjistilo, že tam žádný zlato není.
1: Tak se ho nakoupili.
0: Tak si ho nakoupili znovu.
1: To neexistující zlato nakoupili, čímž udali. No.
0: A navíc to šlo i do ekonomické bilance.
1: No samozřejmě. A utopili v tom ty dolary, že jo?
0: A utopili v tom ty dolary. A ještě to šlo do ekonomické bilance těch států a vykazovali pozitivní růst HDP skrz tady toto v rámci Evropské unie, i když upadají. Rozumíš?
1: Ty, ale to už je virtuální ekonomika jak prase.
0: No, to je masakr, když se tím zamyslíš, jo?
1: To je, to ti řeknu, to je, jak bych to řekl?
0: Jak to vyjádřit tak složitě?

0: Jiří, slyšíme se?
1: Čau, slyšíme se. Nějak mě to vypadlo.
0: Hele, tomu neuvěříš.
1: Co se stalo?
0: No vyp se mi počítač.
1: Začali jsi mluvit o zlatu.
0: Vyp se mi počítač.
1: Aha. Ne, myslíš, začali jsme mluvit o zlatu a někdo ti na dálku vypl počítač?
0: Jo.
1: To by se nestalo určitě.
0: Ne, to. Hele, to se jenom snažím být zajímavý.
1: No, jasně.
0: No, prosím tě, ale my jsme dneska... ještě počkej, ať to můžeme doříct. Jo. Já radši teď popřeju Denisám a Denisům k jejich svátku. Jo? Za chvilku uklidní.
1: Ano, popřeji,
0: aby jsme nezapomněli. Původ jména Denisa můžeme hledat mezi řeckými bohy. Jméno je dodnes opojné jako jejich víno. No a významní nositelé... Krásnou reprezentantkou jména je modelka a česká Miss World Denisa Domanská. Jméno nosí i modelky Denisa Dvořáková nebo Denisa Bórová. Nositelkou jména je také česká návrhářka Denisa Nová, kytaristka Denisa Vešknová, atletka Denisa Ščerbová nebo tenistka Denisa Dvořáková. Americkou nositelkou jména je například herečka Denise Richards. Tak pozor, Denisa je jméno, které nosí v České republice 25 189 dívek, žen a paní. Je to 61. příčka a Denis, co má 3840 Denisů. Stá příčka. Jo. Takže milé Denisy a milí Denisové, my vám právě teď s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a klidně bujné promožování. A my si teď zase zpátky řekneme něco o zlatě, protože ve chvíli, kdy jsme začali odhalovat, že bankéři přistoupili už i na to, že začali místo těžby, rafinování a ukládání zlatých prutů jako zlatých rezerv, začali ty rezervy tvořit ze zlata, které si nakoupili, ale nikdo ho nikam nepřivez. Tomu se říká takzvané umělé zlato, nebo já bych řekl virtuální zlato. Virtuální zlato. A tím se zachraňuje virtuální ekonomika. Dobrý, počítač jede, nikdo mi ho nevyp, tak můžeme pokračovat.
1: Super.
0: Itálie, všimni si, že Itálie se toho nezúčastnila. A tak vlastně nic nenaskladnila, že jo? Jenom někteří, jenom ti, kteří budou do nekonečna lhát, že mají zlatý rezervy. Ona, ta ekonomika, už stejně byla v tak virtuální fázi, že je to neudržitelné. Tak ono to stejně spadne. To je jenom zase o pár dní to oddálili. Protože já si myslím, že brzy to bude tak, že ty země, třeba země BRICSu, vyzvou některou zemi, aby jim předložila audit, anebo že se přijdou oni sami podívat, že v podstatě vůbec mají nějaký majetek. Smluv. Že mají vůbec nějaký majetek. On to začne tím zlatem a pak to bude, rozumíš, o tom HDP na Vilhaným, jo, tak.
1: To je ta G7, no, slavná. No a teďka, jak to souvisí vlastně s nedávnýma událostma, jo? Ten historický kontext s tím zlatem, proč vlastně po druhé světové válce Evropa ukládala zlato v New Yorku, bylo údajně jako ochrana před sovětskou invazí a záruka systému Bretton Woods. Ta logika vyprchala okolo toho roku 71 za zániku toho zlatého standardu, ale zlato tam zůstalo ležet. Pak byla nějaká repatriační vlna v letech 2012 až 2020. To se od té doby změnilo. A v první důvod je tady ten zmrazení ruských rezerv v roce 2022. Katalyzátor, který centrální banky měl přimět brát vážně, že rezervy v cizí jurisdikci jsou politicky zabavitelné. Podle průzkumu Invesco podstatná část centrálních bank vyjádřila obavy z precedensu, který USA vytvořili. Další, nezávislost Fedu pod Trumpem. Volání po repatriaci nabralo na síle po výrocích prezidenta USA o zpochybňování nezávislosti Fedu. Německý svaz daňových poplatníků a politici CDU vyzvali Bundesbank, aby zlato z USA stáhl. Gronsko a cla. Co se stane, když provokace kolem Grónska budou pokračovat? Riziko, že Bundesbank nebude mít ke svému zlatu přístup, roste. Auditní deficit. Poslední komplexní audit amerického zlata proběhl v roce 1953 a bylo otestováno jen pro 5% zlata. Sněmovní návrh nahrazuje první audit po 60 letech. Někteří němečtí poslanci proto požadují fyzické inspekce v New Yorku. Zlato překonalo treasury, to znamená zlato v držení centrálních bank, dosáhlo na začátku roku 2026 až 4 biliony amerických dolarů a poprvé překonalo držení amerických dluhopisů týmiž institucemi. Zlato se stalo hlavním rezervním aktivem a k tomu se přizpůsobuje i jeho správa. A teď klíčová otázka, jo? Proč je to zlato v Londýně a ne domů? Tady máme nějaký oficiální věci, pak si k tomu řekneme naše. Klíčová otázka je zní likvidita a použitelnost v krizi. Banka uvedla, že rezervy v New Yorku a v Otavě, nebo Národní banka v Holandsku uvedla, že v New Yorku a v Otavě jsou nelze v krizové situaci využít tak rychle a napřímo, že větší podíl v Londýně posílí funkci zlata jako kotvu důvěry. Londýn LBMA, to je ta burza, největší fyzický OTC trh na světě, zlato v Bank of England se dá okamžitě prodat, vyměnit za dolary nebo půjčit, aniž by se trust musel hnout. Doma uložené zlato je takzvané mrtvé a dalo by se, aby se dalo použít, musí se nejdřív fyzicky převést do Londýna nebo do Zuriku. Bank of England sama uvádí, že ta zástava pro jiné centrální banky podporuje finanční stabilitu tím, že jim dává přístup k likviditě k londýnskému trhu. Nizozemský model je takzvaný hybrid, třetina je doma, třetina je v Londýně a třetina je v Severní Americe kvůli diversifikaci. To též dělá Česká národní banka, většina jejich zlata je v Londýně, odkud je to snadno obchodovatelné, to už jsme si říkali. A Česká národní banka ho občas půjčuje formou depozita jiným centrálním bankám za úrok. Londýn není bez rizika, podle zástavy Bank of England v letech 2024 byl podle analytiků vyvolán geopolitickými obavami rozvíjejících se zemí a britské sankce na Rusko a případ Venezuely, jejich vládě bylo odepřeno zlato v Londýně. Evropa se tedy nestěhuje do neutrální jurisdikce, ale do spojenecké s hlubším trhem. Pro státy EU je Londýn nyní důvěryhodnější než Washington. Tak.
0: Ten závěr toho, co jsi četl, ten je absolutně vše vypovídající.
1: Ano.
0: Takže ono to už dneska není o tom jenom, že země jsou zadlužený, co se týká jakoby peněz. Dneska ano. Jsou země zadlužený i co se týká zlata. Takže když se rozhodne v Londýně, že ta či ona země zlobí, tak oni prostě řeknou, že nemůže nakládat se svými zlatými rezervami, protože oni ty rezervy použijou jako ručení dluhu, který má.
1: Ano.
0: Chápeš, to má tuhletu paralelu. Ano. A v tu chvíli není oprávněná mít měnu a musí přijít do nějakého krizového režimu.
1: Ano.
0: Oni tě prostě zničejí.
1: Přesně.
0: Čili aniž by teda věřitelé na tebe zaútočili, tak stačí, že věřitelé vyjádří pochybnosti, bankéři použijou tvoje zlato ke krytí dluhu a seš totál. A teď pozor. Některé ty banky, které budou držet to virtuální zlato, které ale nebudou mít u sebe, ale budou ho mít v tom Londýně, jestli jsem to dobře pochopil.
1: Ano, ano.
0: To znamená, že vlastně země se zúčastňují toho, že pravděpodobně, aby na ně nevysartovali věřitelé a aby se mohli dál zadlužovat nad rámec nějakých pravidel, tak jako kdyby přikupují zlato, čímž posilují svoji rentabilitu nebo svoji
1: bonitu.
0: Ale oni je do tohohle zatáhli skrze to, že nakupte to zlato, i když ho nebudete mít, protože oni se chystají, a tady to vidíš, že London City chystá a připravují se na novou měnu.
1: Na digitalizaci libry a na stablecoiny. Přesně tak.
0: Jo, nejenom na digitalizaci. Uh-huh. Oni, já si nemyslím, že no, kdyby si jim to povedlo, tak kdyby vyvolali hlubokou krizi, tak možná půjdou přes to, ale nějaký peníze vytisknout budou muset. Ale jim je to úplně jedno, protože jestli ty peníze, nebavíme se o oběživu, bavíme se o digitálních penězích, tedy o fiat měně, tak tam je to úplně jedno, jestli to je nebo není, jak hodně podložený zlatem. Tady jde

0: Tak já se tedy omlouvám tady naší celý výzce, že kvůli našemu vysílání všechny tři fáze v celé vesnici mrtvých. Budu doufat a tajně věřit, že to opravdu s tím nesouvisí. ještě si připomím, doufám Jiřího, že se to podaří. Jak to máme s internetem, už nám to najelo. Tak vidíme ještě, aby nám najel Teams. Vypadá to, že už jsme tady v éteru i na Teamsech. Haló, Jiří, já tě
1: zrazím. Tak, vítají
0: celá vesnice mrtvá, jako jo, tě upozorňuji.
1: Ale to mě řekni, že zrovna takový hezký téma máme.
0: A nekonfliktní, nekonfliktní téma, rozumíš?
1: Nekonfliktní téma, no.
0: A zrovna se to takhle potká, jako, že?
1: Jo. Jo. No nevím, jestli bohužel to stihneme dokončit, protože
0: máme dvě minuty.
1: máme dvě minuty, no, takže tímto bychom vás rádi pozvali na příští týden na vysílání, protože dokončíme tady to velmi zajímavé téma.
0: No, to určitě dokončíme, doufám.
1: Já jsem si nachystal totiž i ty stablecoiny a nachystal jsem si i vlastně, jak ta Británie, nebo jak už ty stablecoiny používá a jak to souvisí s eurozónou a všechno do sebe zapadá neuvěřitelným způsobem.
0: No vidíš.
1: To zamyslet, no. Takže já bohužel to dneska nestihneme už, no, protože se nedá nic dělat, no. Tak tam pustíš nějakou hezkou písničku a bude.
0: Tak Helenka už je nachystaná. My jsme se tak trošku jako vyautovali.
1: No.
0: Já si teďko dám velice dobrou kvalitní tlačenku, co jsem si dneska koupil, když jsem byl pro náhradní díly.
1: Yeah,
0: no, no nádhera, takže
1: ještě, že mám nachystanou klobásku, abych ti
0: nezávěděl. No tak dobře, tak budeme muset prostě končit, teda se svítit.
1: No, budeme muset končit. Určitě sledujte alternativní média, začíná summit BRICSu, o tom si budeme příští týden taky povídat, protože summit v novém daily. Cítink už tam přiletěl, je tam i Putin, už jednají s Modím, takže bude to velmi zajímavý. Sobotu, neděli bude probíhat ten summit, takže to budeme určitě komentovat, uděláme na to speciál příště.
0: Dobrá, takže to bylo dneska tady z Midiádu všechno. Jiří, pojď se rozloučit rychle.
1: Rychle se loučím, opatrujte se, mějte se krásně, bacha na výpadky proudu a uslyšíme se příští týden.
0: Tak jo, děkuji ti za tvoji účast, děkuji ti, že jsme mohli probrat i nekonfliktní, lehtivá témata. No a za týden se budu pochopitelně těšit. Takže teď z Midgardu společně s Jiřím se s vámi loučí a zase se na vás těší, jak jinak než Petr Václav.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Pro tuto chvíli písničky dohrály. Připraveni jsou VK i Vítek, kteří se připojili. Dobrý večer oběma a já nebudu zdržovat, protože všichni čekáme na dnešní komentáře, Vítku.
2: Já tě zdravím, Helenko, v první řadě a zdravím zároveň všechny naše posluchače, věrné i nevěrné, i promiskuitní, všechny posluchače. Zdravíme a přejeme krásný páteční večer a jsme velmi rádi, že jste se k nám připojili a sdílíte s námi náš dnešní páteční večer a budete s námi až do konce a budete nás poslouchat, ať z živého vysílání nebo znamu. A je tedy, ještě bych měl připomenout, abychom na to nezapomněli, 11. září výročí té nepovedené Inside Job operace pod falešnou vlajkou v rámci 11. září 2001, takže máme zase další, už nevím, kolikáté výročí. Všechno se koná znovu, ta divadelka, ty kýče, všechny. Bohužel to odnesli a odskákali to ty oběti, které opravdu za nic nemohly a těch je nám velmi a upřímně líto. Takže to jenom na začátek a já ti předám slovo VK. Ahoj.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, zdravím vás samozřejmě všechny naše posluchače, čtenáře. No Vítku, ano, je to 25 let, samozřejmě je to čtvrt kulaté výročí, je to velký, moc zase akcí okolo toho není, protože zase se řeší trochu jiné věci, především vysoké ceny ropy, ceny dieselu ve Spojených státech dneska prorazili hranici $6 za barel, teda za barel, to by bylo ještě super, ale za galon samozřejmě. Takže v Americe zdražuje doprava veškerého zboží, zdražují potraviny a vypadá to, že podzimní volby, doplňovací volby, takzvané midterms do kongresu, že dopadnou naprostou katastrofu pro republikánskou stranu. Se dokonce mluví o tom, že přijdou o 60% všech křesel a Trump bude čelit okamžitě impeachmentu a bude odvolán zřejmě, pokud získají demokrati prostě nějakou velkou kontrolu nad horní komorou, nad senátem. A hned potom se Trumpa zbaví. Já už jsem to říkal, už jsem měl o tom několik povídání, že jakmile Trump skončí funkci prezidenta, oni se ho zbaví. Nějakým způsobem. Takže to bude, to možná bude a taky nebude, možná jedno z hlavních témat, takže já vám přeju krásný poslech, no a víte, kdo to uvede.
2: Bude to VK jedno z témat, ale až to druhé, k tomu si samozřejmě dostaneme, protože to jsou velmi důležité události na té geopolitické šachovnici, řekněme, tektonických deskách, které se pohybují nezadržitelným směrem. Nicméně začneme samozřejmě v rámci evropského starého kontinentu, protože i u nás se toho hodně děje. A myslím, že média v České republice i kdekoliv v Evropě jsou plná vítězství AfD v Německu, tak to pojďme rozebrat, protože AfD rozdrtila CDU v zemských volbách v Sasku a Anhaltsku a Merz okamžitě našel viníka v Moskvě. Kancléř označil 57% voličů za bezpečnostní hrozbu, zatímco Weidlová vyhlásila Německo za zbankrotované a navíc prohlásila, že Německo by mělo jednat s Ruskem o míru namísto vyzbrojování Ukrajiny. Je v Německu skutečně velká šance na změnu kormidla i vzhledem k následnému vývoji, bezprostřednímu vývoji tento týden po volbách?
3: No, tak to je věštění z křišťálové koule, protože tady je takový šílený blázenec, že se dokonce jako očekává, že může být třeba i AfD zrušená. Otázkou je, jestli k tomu dostanou odvahu, protože Fritz, tedy Friedrich Merz, mu říkají Fritz, tak má prostě strašně nízkou podporu a jeho vlastní spolustraníci se ho chtějí zbavit a čeká se na volbu v Pomořansku, v Mecklenbursku, jak dopadnou další zemské volby. To, pokud i tam to dopadne prostě nějakým způsobem jako velký špatný, tak pro CDU, tak já říkám, Merz bude odstřelený, odstřelí ho jeho vlastní poslanci, bude vyjádřená nedůvěra vládě a dost možná by mohly být někdy v lednu, v únoru, znovu opět předčasné volby. To znamená, situace je velice vypjatá, ale hlavní a důležitý je, že já se nebudu samozřejmě vracet k článku, článek si můžete přečíst, ale trochu to jako rozvinout, protože určitě jste zaregistrovali a všimli jste si, a není to vůbec jako žádná náhoda, že v posledních dnech a týdnech se po celé Evropě dělají taková divná, podivná, zvláštní, nezvyklá cvičení. Možná jste toho byli svědky v uplynulých dnech i u vás v Česku. A v různých dalších zemích. Já to přesně nesleduju, kde všude se tohleto cvičení policejní dělá a dělalo a ještě se bude dělat v následujících týdnech. Ale většina zemí Evropské unie začíná nacvičovat uzavírání hranic. A je to, teď to, tenhle ten týden to, myslím, bylo u vás, tam u vás vaše policie to nacvičovala prý údajně se slovenskou policií na česko-slovenské hranici. A potom bude ještě nějaké další nacvičování na česko-polské hranici a podobně. Budou se jako nacvičovat, jako proč, z jakého důvodu a co a kde a jak. Že? Někdo by si řekl. No, údajně, jako tvrdí se, nebo nikdo to nepřizná, ale tvrdí se, že je to kvůli migrantům, jakože situace v Ceutě, to znamená na severu Afriky, což je španělská exkláva na severu afrického kontinentu, která patří Španělsku, že jo, ta událost s tím obrovským přílivem asi nějakých 50-60 tisíc migrantů, potom se jako vrátili někteří z nich a nějakých 15 tisíc tam zůstalo, tak že v podstatě jako je třeba nacvičit uzavírání hranic jako před migranty. Ale prosím vás, tohle, když vám někdo řekne, tak je to nesmysl, je to naprostý nesmysl, nemá to s migrací nic naprosto společného. Protože byl přijatý migrační pakt Evropské unie. A ten jasně říká, že migrační problém se řeší vždycky ve vstupní zemi do prostoru Evropské unie. To znamená, tohleto je vnitřní problém Španělska. Španělsko to tam obšancovalo a udělalo obchvat, aby se nedostali ani těma lodičkama nahoru, že jo, do prostoru Gibraltaru, aby ten úzký profil, nebo ten průliv, aby prostě nepřeplavovali na různých lodích a podobně. Takže to, a pokud se to někomu podaří, tak to jsou třeba desítky migrantů. Jo, desítky. Kvůli tomu se samozřejmě nedělají tyhle ty obrovské manévry, navíc uvnitř prostoru Schengenu. Uvnitř, jako pochopil bych, kdyby tyhle ty manévry, pojďme si nacvičit zavírání hranic, se dělaly ve Španělsku. Nebo v Itálii, to znamená v těch hraničních nebo pobřežních státech, nebo ve Francii. Jo, to znamená tam, kde přistávají ty lodě těch migráčků, tak tam by se dělaly tahle cvičení jako uzavírání, že jo, těch hranic a tady to a kontrola nácviky, kdyby náhodou přišla nějaká migrační vlna, že, tak aby policie byla prostě připravená, měli to nacvičený. Ale proč se tohleto nacvičuje uprostřed Evropy? Že? Dámy a pánové, tohleto je velká věc. Nikdo to nepřizná samozřejmě. Nikdo. Všichni to popřou. Naprosto všichni. Všechna média, všichni tiskoví mluvčí, nikdo to nepřizná. Vnitro to nepřizná, policie to nepřizná, vláda to nepřizná, nikdo to nepřizná. Ale tohle je nácvik před tím, co může přijít. Oni to neví. Samozřejmě. Oni jenom doufají, že třeba ne. A někdo zase doufá, že ano, že jo. To podle toho, jestli se jedná o chci míry, anebo o chci války. Klíčový bod bude 20. září tohoto roku. Volby do ruské státní dumy. Pokud dojde k tomu, co se očekává, to znamená, dojde k navolení, dojde k poslání vzkazu od voličů. Voliči chtějí změnu. v přístupu k válce na Ukrajině. Chtějí změnu. Těch signálů může být mnoho. Mnoho. Jeden z těch signálů bude, že například komunisté, ruští komunisté dostanou nezvykle mnoho hlasů než normálně obvykle. Třeba dostanou o 5 nebo o 7 nebo dokonce o 8% více než normálně. To znamená jakýsi vzkaz. Jsou tam potom další strany, další partaje, vedle tedy té hlavní majoritní, že jo, Jedinaja Rusija, tedy Jednotné Rusko, tak to prostě vyšle nějaký signál. Další signál bude, jak bude vypadat nová sestavená vláda, protože to bude vše říkající, to napoví. Jestli tam budou zvoleni do jednotlivých funkcí ministrů jestřáby, jakým způsobem bude nastavený nový kabinet, protože tam do toho bude samozřejmě mluvit Putin, protože tento samozřejmě tam bude všechno odsouhlasovávat a takzvaně dělat bilanci. To znamená, potom 20. září, jak už to tajné služby, vojenské služby, jak už říkají, že Rusko po skončení voleb bude mobilizovat. Rusko se chystá udeřit na některé země Evropské unie, na jejich výrobní podniky, takzvané propagační údery na různé výrobny a různé závody, které vyrábí drony a tak dále a tak dále. A víte, že ve chvíli, kdy tohleto probíhá, tak když došlo k tomu, k čemu došlo dneska, a to bude v článku večer, bude tam i video, běloruský prezident Lukašenko na tiskovém briefingu byl na štábu, tam má tam video s vojákama. Zase jako takové to trošku jako zinscenované video, takové v tom přátelském prostě pobavení s generálem a s hlavním generálním štábem v tom prostoru. A Lukašenko oznámil, že že Rusko prostě teď jako má nějaké prostě boje, že na Ukrajině a tohle to všechno, on to tak jako meldoval, tak chodil okolo horký kaše a potom to z něj vypadlo. Lukašenko prohlásil, že od této chvíle je Bělorusko připraveno na válku. Došlo k transformaci řízení běloruské armády podle zadaného programu. Celá armáda běloruská je transformována. Jsme připraveni na válku, prohlásil Lukašenko dneska. Konceptuálním analytikům dneska spadly hodiny ze zdi. Je to tady, dámy a pánové. Je to tady. To znamená, abych se vrátil k tomu nacvičování uzavírání hranic. Oni přesně vědí, co se začne dít ve chvíli, kdy dopadnou ruské Iskandery na výrobní závody ve východním Polsku, v Pobaltí, nebo nedej bože na východním Slovensku, někde v okolí Prešova a podobně. Oni vědí, co se začne dít. Oni to vědí. Lidé začnou utíkat. Nikdo nebude čekat na mobilizační povolánky. Ne, ne, ne, vůbec. Oni budou potřebovat mít nacvičené uzavírání hranic. To je ten skutečný důvod. Proto tady u nás, tady v Německu, bylo nacvičované v červenci uzavírání hranic. U vás se to nacvičuje teď. V dalších zemích se to bude nacvičovat asi v následujících týdnech. Proto znovu je třeba říct, že je-li přání války u evropských politiků tak obrovské a tak mohutné, tak to znamená, že oni si tu válku chtějí střihnout a dělají pro to úplně všechno. A doufají, že potom 20. září jim to takzvaně vyjde. To znamená, že dojde ke změně přístupu a postupu ruské politiky ve vztahu ke speciální vojenské operaci a Kreml bude donucen takzvaně atvičať, to znamená odpovědět na všechny ty raketové údery do ruského vnitrozemí a provede propagační údery na nějaká zařízení v pobaltských státech, v případně v Polsku,

Rusko k něčemu rozhodla, že provede nějaký propagační úder, tak by to určitě byly nějaké podniky buď v pobaltských zemích, v Polsku, a nebo dokonce i tady, v Německu. Což by už ani nebyl propagační úder, to už by bylo hodně drsný. To si dovedu opravdu představit. A proto oni neví samozřejmě, jo, protože oni mají samozřejmě informace, rozvědka, Kreml je plný západčiků a plný špehů, odkud unikají informace do západních tajných služeb, to nikdo se tím ani netají, konec konců, ale oni neví úplně všechno, neví podrobnosti, neví detaily. A proto oni začali v podstatě nacvičovat uzavírání hranic, to znamená lidé, aby nemohli utíkat. No ve chvíli, kdy samozřejmě bude vyhlášený takzvaný celoevropský válečný stav, protože pozor, tady si musíme teď říct jednu důležitou věc. Tady se neustále hovoří, a jako i na alternativě se mluví o tom, jako co by se stalo, kdyby opravdu k tomu došlo, že by Evropská unie vstoupila do války s Ruskem, nebo země Evropské unie. Došlo by k útoku prostě na členskou zemi NATO v Evropě ze strany Ruska. Někde by prostě vybombardovali Rusové nějaký závod na výrobu dronů a podobně. Tady jde o dvě otázky, nebo o jednu otázku. Kdo by vyhlásil ten válečný stav? Jestli každá země jednotlivě, anebo by předsedové vlád na Evropské radě v Bruselu se shodli, že vyhlásí společně válečný stav na území celé Evropské unie jakožto celá unie, což je poměrně pravděpodobné. Ve chvíli, kdy to k tomu dojde, tak první, co udělá Ursula von der Leyen jako vrchní velitelka ozbrojených sil Evropské unie, zemí Evropské unie v případě napadení, si to představte. Ona, vrchní kráva, gynekoložka, která přivedla k bankrotu tady Bundeswehr a byla tak neschopná, že ji radši odsunuli do Bruselu a udělali z ní šéfku Evropské komise. Tak představte si, ona by byla v roli vrchní velitelky ozbrojených sil zemí Evropské unie v době vyhlášení válečného stavu. A první, co by udělala, by bylo uzavření hranic, aby lidé nemohli utíkat před mobilizací. To je první věc, co by udělali. O tom jsem naprosto přesvědčen. Proto je asi jasné, že když dojde na nejhorší, tak oni potřebují mít nacvičené některé procesy řízení, takzvaného krizového řízení, a to je uzavírání hranic, aby jim lidé neutíkali. Oni samozřejmě mají zkušenosti z Ukrajiny. Oni vidí, jak Ukrajinci utíkají před válkou. Oni si nemůžou dovolit, aby Evropani začali utíkat prostě z Evropské unie a začali někam odjíždět, někam na Balkán, do Turecka, nebo sedali na letadlo, letěli někam do Ameriky a podobně. Oni to všechno budou potřebovat prostě mít zastavený, zablokovaný, aby lidi nemohli prostě přejíždět hranice, a to i z toho důvodu, že některé země se k tomu nemusí připojit. To je zase další věc, to nacvičování, to trénování. Oni si můžou určit, že chceme mít pod kontrolu hranice, aby naši občané byli mobilizováni v daném prostoru našeho státu a nechceme, aby utíkali do sousední země a podobně, to znamená zavřený hranice. A ještě jeden důvod může být, že některé země v Evropě se celého toho hurá holportu do války s Ruskem nebudou účastnit, jako například Rakousko. A Rakousko zkrátka by bylo takovým prostorem, že tam by prostě jako utíkalo, předpokládám, jako dost lidí. Jako takzvaná první signální, to znamená první volba, protože jako nejblíž, že jo, minimálně někde v prostoru střední Evropy. A tohleto zkrátka oni potřebují mít podle mého názoru nacvičený. Proto probíhají v posledních týdnech tyhle ty nácviky.

0: jednotlivých policií, jednotlivých států na svých společných hranicích si trénují uzavření hranic. A když se někdo zeptá, no je to kvůli migrantům, je to kvůli migrantům, si nevšimejte, tady není nic k vidění, jeďte dál a podobně, ale já samozřejmě tomu nevěřím. A každý, kdo je trošku konceptuálně gramotný, tomu rovněž nemůže věřit, protože od chvíle, kdy platí migrační pakt, tak procesy migrace jsou nastavené naprosto jasně. Žádná hrozba nějaké migrační vlny, jako byla v roce 2015, od této chvíle už nehrozí, protože platí migrační pakt. Je jasně určeno, kdo se postará o migranty na vstupu. To znamená, není pravda, že tohleto se dělá kvůli migračním vlnám. Žádná migrační vlna není a nebude. Tohleto jsou podle mého názoru, a můžu se mýlit samozřejmě, ale z největší pravděpodobností jde opravdu o nácvik pro případ vyhlášení válečného stavu na území Evropské unie. Tohleto, co probíhá. Takže všechno to zapadá jako mozaika do sebe, naprosto dokonale. Dnešní výrok Lukašenka o tom, že Bělorusko je připraveno na válku, to je velký. Proto víte, on vždycky seděl na dvou židlích. Lukašenko byl vždycky zkrátka z jedné strany velký přítel Ruska, pro ruský, na straně druhé velký západčik, vždycky prostě měl snahu sedět na dvou židlích a do značné míry z toho profitoval a díky tomu se udržel a stále se drží tak dlouho u moci z počátku 90. let, ale zkrátka v nějaké chvíli takzvaný ten, kdo je silnější, prostě mu nařídí, co musí dělat a prostě teď ve chvíli dostal prostě pokyny, samozřejmě z Kremlu, musí být jeho armáda připravena. Já dokonce jsem přesvědčený, že ani Putin mu neřekne úplně všechno, co se chystá. Je takový to ruský přísloví. Není potřeba vědět, že se jde na smrt. Stačí, že lidi budou tušit, že něco není v pořádku. Že? to je taková ta mentalita. On to samozřejmě ví, Lukašenko. Protože on normálně během toho pokusu o státní převrat v létě po těch volbách v roce 2000, a co to bylo za rok 2019 nebo 2020, kdy tam byly ty prezidentské volby, já už se fakt nepamatuju na ten rok. Když tam byly ty obrovské demonstrace, ten pokus o státní převrat, tam to dokonce vypadalo a dokonce už západní média hlásila, že Lukašenko už má připravený vrtulník a uteče do Moskvy a Bělorusko bude osvobozeno a že jo, všechny ty organizace národního osvobození převezmou moc a budou transformovat Bělorusko na prozápadní a probruselský stát, že tam byly velký plány. A nakonec z toho nic nebylo, protože Lukašenko oblíknul uniformu, vzal do ruky Kalašnikov AK-47 a zavolal do Moskvy a Moskva poslala Lukašenkovi na pomoc ruskou armádu a speciální pořádkové jednotky OMON, po zuby ozbrojené kulomety a slzným plynem a nervovým plynem, dokonce i těmi vrhači nervového plynu, že jo? To jsou ty NKZ-14 granátový nábojnice s tím nervovým plynem, který vlastně ty lidi úplně položí a začnou prostě jim téct sliny z úst a dostanou křeče a jsou na zemi, že jo. Takže tam oni se s tím vůbec jako nepárali. Moskva jasně věděla, že o Minsk nemůže přijít v procese řízení. Bylo rozhodnuto potlačit celý ten pokus o státní převrat. Takže tohleto zkrátka došlo do fáze, kdy za tuhletu bratrskou pomoc mu Putin určitě tenkrát řekl, přijde chvíle, kdy tohleto mi budeš muset vrátit. Tuhletu službu. tu laskavost. A já se obávám, že ta chvíle právě teď přišla. Lukašenko je postavený do pozice, že pokud bude rozhodnuto po 20. září, že se musí urychlit konec války na Ukrajině a že se udělá velká severní fronta, půjde se do Kyjeva, vezme se Kyjev, protože ten zelený feťáček, který tam je, už přesluhuje, už má takzvaně po svoji vlastní expiraci, dlouho po svoji expiraci, tak ve chvíli, kdy dojde k tomu rozhodnutí, tak Lukašenko bude muset mobilizovat a poslat vojáky společně po boku s ruskou armádou. Tím se upevní takzvaný, že oni tomu říkají ten svazkový stát, že? Myslím, že tomu říkají ono, že jo, sajuzné gospodárstvo, myslím, že tomu říkají ten takový ten holport speciální mezi Ruskem a Běloruskem, kdy oni v podstatě jako mezi sebou mají jakoby svazovou charakteristiku svazového státu, jakoby z dob Sovětského svazu, pouze s tou výjimkou, že nemají nejvyšší sovět a nemají takzvané nejvyšší plénum sovětu, to znamená obdobu jakéhosi společného svazového parlamentu. To nemají. Jo, to nemají. Ale jinak jsou tam nastavené svazové struktury společného řízení a dokonce i bezpečnostního a částečně zahraničního řízení. To znamená, že Vladimír Putin sice říká, jako, že žádný sovětský svaz se obnovovat nebude, ale co se týče Běloruska, tak Bělorusko je prvním stavebním kamenem obnoveného Sovětského svazu ala prostě nějaká light verze Sovětského svazu. Jo? To znamená, nebude to úplně až tak finální, nebude to nějaké úplně všeobjímající a společné zakotvení nějakého parlamentu společného, ale zatím to bude v takové té volnější bázi, ale zase ne tak úplně volnější, aby Lukašenko si mohl dovolit znova přistavit v Minsku dvě židličky a sednout si na ně přesně uprostřed. To už dovoleno samozřejmě nebude. No, židlička tam teď bude už jenom jedna. A ta bude pěkně prostě krajkovaná, bude pěkně vyřezávaná, vedle bude pěkně balalajka opřená ruská. A bude se dávat pozor, jak dobře, jak správně Lukašenko na té židli sedí. Aby bylo všechno podle předpisů, jak Kreml nařídí. To znamená, to, co teď probíhá, samozřejmě Lukašenko z toho nemá radost, to je naprosto jasné. Je de facto do té pozice dotlačen. Dobrou zprávou pro něho je, že ani Vladimír Putin nechce ohrozit to úzké svazové spojení s Minskem, protože ve chvíli, kdy opravdu to zvolí tuhletu kartu a pošle Bělorusy do války na Ukrajině, v tom okamžiku podpora pro Rusko ze strany obyčejných Bělorusů obrovsky klesne. V tom okamžiku. A Putin samozřejmě šachista, on tenhle ten krok nechce udělat. Pokud nebude nucen, pokud Putin nebude nucen, tak to neudělá, protože to není dobré řešení. Ze strategického hlediska samozřejmě. Ale ve chvíli, když by byla ohrožena integrita vlády v Kremlu, pokud ruský volič řekne, že chce změnu, a změna nebude možná jinak než se zapojením běloruské území a běloruské armády, aspoň do nějakých pozičních ukotvovacích pozic, aniž by třeba Bělorusové šli někam moc daleko za hranice. Ono úplně bude stačit, že běloruské jednotky se postaví někde těsně za hranicemi na ukrajinském území, někde do hloubky nějakých 20 kilometrů a tam vytvoří někde nějaký nárazníkový pásmo, kde budou rozmístěny raketomety, které budou samozřejmě dálkově ostřelovat prostě Kyjev a ta opevnění, která jsou na severu a na severo západě a na severovýchodě Kyjeva, že jo, tam zhruba z těch pozic nějakých těch 70 až 60 kilometrů budou prostě tam posílat ty Iskandery. Proto Já si dovedu představit, že po tom 20. září nebude, jak jsem to říkal už minule, nebude to samozřejmě hned druhý den, bude se tam sestavovat vláda, bude se určovat nějaký program, ale výhledově i do konce roku, možná ještě před Vánocema, by mohlo k něčemu dojít. K nějakému rozhodnutí, k nějaké události, k nějaké akci, k něčemu. No a kdyby to došlo tak daleko, jak by to mohlo zajít, tak samozřejmě Lukašenko dostal pokyn a proto, jak dneska řekl, Bělorusko je připraveno na válku. No, takže takhle bych to zase s velkým přesahem uzavřel, tohleto první téma, Vítku. Dáme si krátkou přestávku, jednu písničku a potom bychom se pustili do ještě ne, teda, ale do druhého tématu.
1: Fajn, pustíme se třeba do 4-hodinového tématu, stihneme to do té 9. hodiny, když si teď zahrajeme právě písničku, kterou Helenka vybere a uvede.
2: Na přání Hanky, Zdenky a Lenky mám připravenou písničku české písničkářky a zpěvačky Kateřiny Marie Tiché. Zničená zem. Tolik Kateřina Marie Tichá a já se ptám, jestli jsme připraveni pokračovat dalším tématem. VK, Vítku?
0: Ano, ano.
1: Ano, já jsem tady také, jenom pro účely záznamu připomenu, že jsme hráli písničku, kde potom byly slyšet zvuky vody a dýchání, tak to ne, že se Helenka sprchuje, ale to bylo opravdu v rámci té písničky. Protkal se to do toho mluvení, tak jenom aby to posluchači chápali ten kontext, protože do záznamu písničky nedáváme, tak to jenom vysvětlení. Ale pojďme tady na další druhé téma, které tu máme a tím se vlastně vracíme okruhem k začátku, které VK uvedl ohledně 11. září, jak jsme to trošku zaglosovali, tu situaci, která je aktuálně patrná ve Spojených státech amerických. Vitkov a Kushner přivezli z Moskvy horší podmínky míru. Ukrajinská poslankyně odhalila ruský požadavek na změnu ukrajinské ústavy, uznání poválečných hranic a vojáci se ptají, jestli je Trapatý posílá na Donbas nasekanou, aby je Zelenský po válce nepotkal v ulicích Kyjeva. Zima se blíží, jaká je tedy situace s těmi jednáními VK v Moskvě, respektive reminiscence, které se odehrály těsně poté, jak si právě navázal na tu situaci, která panuje v Americe.
0: No, tak to bude i znova v tom večerním článku, protože tam bude ještě další video. To se dobře doplňuje, protože Zelenský dneska prohlásil, že prý údajně první mírový návrh a že něco o ukončení války, že by mohlo být k dispozici již na konci září. On je teď Zelenský na návštěvě v Kanadě a uvedl to tam, jako, že v podstatě už na konci září očekává prostě nějaké jako první výsledky a že prostě bude jako jednat prostě o ukončení války ještě před zimou, ale že i tak se prostě musí Ukrajina připravit na zimu, protože Rusko prý ukončit boje nechce, ale Ukrajina prý bude usilovat o ukončení bojů ještě před zimou. No, tak samozřejmě, on musí říct tak, jak to je, protože ta zima si bude bez elektriky, bude bez plynu, bude bez naděje a bude bez lidí možná už brzy. Takže on tak trošku jako musí jít s pravdou ven. Takže tohleto je nám ukázka toho, že to 20. září bude důležité. A konec konců Zelenský tam o tom hovořil, že do ruských voleb do 20. září neočekává, že se vůbec něco změní, ale teprve až po volbách, že by se mohlo něco změnit po volbách. Je jasné, že jemu rozvědka jasně říká nějaké scénáře a Američané určitě mu poslali nebo v uzavřeném jednání se Zelenským, když tam byl Vítkov s Kushnerem, tak mu asi řekli, jaká je realita, jaká je možná realita v měsících následujících po ruských volbách do státní dumy, co říká americká rozvědka, co se bude odehrávat a jak by mohlo vypadat ruské tažení na Kyjev a podobně. To znamená, Zelenský v podstatě je taková figura, která je dosazená, vlastně ovládaná jakoby dálkově, nějakým dálkovým ovladačem podle toho, jaký je zrovna nejsilnější signál. Když přijdou Američani do Kyjeva, tak nejsilnější signál dálkového ovládání mají Vitkov s Kušnerem. Jo, prostě to je nejsilnější. Jakmile odjedou, tak najednou nejsilnějším signálem je Brusel. Případně Londýn, případně kdokoliv, kdo má naditou prkenici a její obsah předá do Kyjeva. Ten má vždycky největší, nejsilnější dálkový ovládání na celou tu zelenského chuntu. To znamená, ta vláda, která tam je, vlastně o ničem vůbec nerozhoduje. O čem se rozhoduje je, že jestli Evropská unie bude chtít riskovat vyvolání konfliktu teď, a za jakým účelem a za jakou myšlenkou. Pokud by Rusové skutečně udeřili na nějaké podniky v nějaké zemi NATO v Evropě, tak dovedu si představit, že ten leitmotiv má následující podobu. Není nezbytné jít do války s Ruskem hned, ale je pro nás dobré vyhlásit válečný stav na území Evropské unie a tím získat naprostou kontrolu nad více než 400 miliony obyvatel, kteří nám dělají v poslední době problémy třeba ve volbách. Protože v době válečného stavu se zastavují volby. Během válečného stavu se zastavuje demokratický proces. Žádné volby by už nebyly ani tady v Německu, ani u vás, ani nikde jinde, všechno by bylo zastaveno, všechno by bylo zablokováno. Maďarsko je hotové, Orbán je pryč, to znamená, tam by zůstal Péter Maďar. No, zkrátka, oni se můžou rozhodnout, že to zablokujou, že udělají takzvaný stop stav, vyhlásí válečný stav a transformujou celou Evropu do válečné výroby, naženou lidi v mobilizačních povolánkách do válečného zbrojení, do válečných podniků. Začnou, že jo, nábory do armády a tak dále, a tak dále. To znamená, nemusí to být hned konflikt a střet s ruskými vojsky někde v Kaliningradu. Vůbec ne. Může to být zkrátka jenom záminka k tomu, co oni potřebují. Rusko by jim tím úderem dalo záminku k vyhlášení válečného stavu a k uzavření všech hranic na území celé Evropské unie. K získání totální kontroly. Totální kontroly nad veškerým obyvatelstvem. Daleko větší kontroly, než byla v době covidové pandemie. Ve srovnání s covidovou pandemií to bylo nic ve srovnání s tím, jaké pravomoce by měly během válečného stavu. By se vůbec nedalo srovnávat. Proto já si dovedu představit, že tohleto, co de facto probíhá, tak je motivováno opravdu tím využít tu situaci na Ukrajině k nějakému modelu, kdy se očekává, že pokud ruský volič rozhodne, že chce změnu, tak Kreml bude donucen vyslat nějaký vzkaz a nějaký signál. A druhá možnost, druhá varianta je, že ve chvíli, když by přišla varianta číslo 2 a byla by potvrzena současná politika Putinovy linie, to znamená, Rusové by řekli, my souhlasíme s tím, že nebo souhlasíme s prací, jak to funguje do téhle doby. Nevadí nám, že nám lítají prostě ukrajinský drony až do ložnic a do paneláků. Nevadí nám, že je nedostatek benzínu. Nevadí nám, že si nemůžeme objednat z Wildberries a z Ozonu nějaké zboží. nevadí nám spousta dalších věcí. Tak, jak to dělá Gosudar, tak jsme s tím spokojení. To znamená, i tohleto je třeba možnost, jak to může dopadnout samozřejmě. Ale spíš se očekává, že dojde k nějaké změně a ta změna samozřejmě bude mít nějakou reflexi v tom, co začne ta nová vláda dělat zhruba tak 2 až 3 měsíce poté, co bude ustanovena. Proto oni se na to připravují v Evropě, na všech úrovních, na všech pozicích. A pokud se mluví o volbách kdekoliv v současné době, tak vždycky by se mělo mít na paměti, že o volbách se může mluvit pouze v mírovém stavu, ne ve stavu, který je válečný. Ve válečném stavu se žádné volby nedělají. A oni, kdyby chtěli vidět příklad, jak to funguje, tak je to na Ukrajině. Na Ukrajině je válečný stav a žádné volby tam nejsou. A takhle to prostě chtějí udělat v celé Evropské unii, pokud na to přijde, samozřejmě. A musíte si uvědomit, že mnoho politiků, třeba i francouzský prezident, kterého čekají příští rok volby, to má naprosto spočítané. Ale pokud by byl vyhlášený válečný stav na území Evropské unie, tak zůstane prezidentem neomezeně dlouho. Stejně jako Petr Pavel v Praze, stejně jako jednotliví premiéři, všichni, kteří jsou u moci a tak dále a tak dále. Někomu by to vyhovovalo. Velmi významně, velmi značně. Třeba se uvědomit na to, že válka, kromě toho, že se válčí, tak zároveň umožňuje i uchopit a získat obrovskou moc. A v případě o něch záležitostí, které se týkají voleb, tak dokonce i během toho válečného stavu zkrátka neuspořádat a nerealizovat volby. Nechat zkrátka u moci toho, kdo tam je, dané osoby na jednotlivých pozicích. Proto oni počítají se všema možnýma alternativama, se všemi možnými nuancemi, které mohou nastat. A Zelenský, no, ten jenom plní požadavky, které na něho klade Brusel a samozřejmě Londýn. Znamená i to, co on vlastně dneska řekl v té Kanadě, je de facto jenom jakési konstatování toho, jakým způsobem Evropa chce udržovat stavy, vztahy se Spojenými státy, ještě je úplně nerozbourat, ještě je úplně nehodit přes palubu. A to znamená jednat s Američany o nějakém mírovém návrhu, to znamená získat čas. Ono se totiž potom 20. září stejně uvidí a do té doby je možné s Američany jednat. To je ten model. Zkrátka za 9 dní budou volby do státní dumy a oni uvidí, jak to dopadne a podle toho se zařídí. Takhle třeba se na to dívat. Takže tohleto téma bych teda takhle uzavřel. A jestli teda máš, Vítku, nějaký další dotaz, tak ještě bychom zodpověděli. No a nebo bychom se dali nějakou přestávku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Nemám PK dotaz, já myslím, že to je všechno naprosto jasné. Já bych preferoval tady tu skutečnost, že bychom si dali pauzu, dali bychom si 2 písničky. Helenka určitě má v záloze nějaký repertoár od posluchačů, po případě, jestli nechceš, Helenko, něco sama zaspívat, což nepředpokládám, tak určitě máš nějaké písničky sama. Tak si zahrajeme.
2: Písniček, které přichází jako přání, tady mám opravdu hodně. Vybrala jsem z nich písničku Spiritual Quintetu, Až se k nám právo vrátí. Písničky dozněly, volající je připraven na telefonní lince a tak se ptám, jestli i my jsme připraveni odpovídat na otázky. Vítku, VK?
0: Ano, ano.
1: Ano, jsme tady oba dva, bude to v plné palbě, protože máme 21.01, takže posluchači mají celou hodinu 60 minut, necelých 60 minut, takže to je opravdu unikátní, takže doufám, že toho využijí bez zbytku.
2: Také věřím, že toho využijí prvního volajícího. Máme hezký večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, ja by som sa chcel opýtať niečo k tej invázii Hutiov smerom do južného Jemenu, že si cieľom je úplne zastaviť vlastne prepravu ropy cez Červené more. A prečo to prišlo práve teraz, že či to súvisí s voľbami v Spojených štátoch amerických do kongresu, alebo či je to súčasťou nejakej širšej eskalácie, lebo vyzerá to tak, že teda tí Husiovia alebo Hutiovia teda spôsobili aj dosť veľké problémy armáde Saudskej Arábie. A potom ešte jednu takú možno trochu úsmevnú otázku. Na pohrebe norského kráľa sa zúčastnil aj český prezident, že či to bolo také nevyhnutné, aby tam išiel, lebo tých prezidentov tam bolo, ja neviem, možno dvaja, traja, ale bol tam aj Zelenský. A že či to teda má nejaký význam, alebo to je nejaká špekulácia.
2: Áno.
0: No,
3: lebo v prípade českého prezidenta to bol asi jeden ďalší zážitek.
0: Ja vám na to rovnou odpovím. Je to veľmi jednoduché, ta návštěva kvůli tomu, protože oba dva samozřejmě jsou napojeni na financování z tzv. Norských královských fondů. To znamená, Norské královské fondy financují válku na Ukrajině a stejně tak pomáhali, podle těch informací jsou tam napojeny nějaké ty finanční řetězce na volební kampaň prezidenta republiky. Jo, byly tam nějaké ty vazby na norské fondy, protože norské fondy jsou mimochodem velice aktivní v České republice v neziskovém sektoru. Přispívají neziskovkám, takže já dokonce označuju tu účast Pavla za povinnost. Peníze, tak aspoň ta slušnost, že jo, přijet na pohřeb, no, takže takhle. No, a ten první dotaz, co se týče těch útoků, podívejte se, to je všechno okolo Iránu motivované. To znamená, jestliže Spojené státy chtějí pokračovat ve válce proti Iránu, protože samozřejmě Benjamin Netanyahu dal povel Trumpovi, aby pokračoval, tak samozřejmě Irán dal povel Husium a oni v podstatě uzavřeli ten průliv, že jo, směrem k Suezu, celé to Rudé moře je de facto uzavřené. Dalo se to čekat, nikdo jako netváří, že by se měl něco otevírat. Jak jsem říkal na začátku, v Americe v důsledku té krize v Perském zálivu a v prostoru Arabského poloostrova vylezla cena dieslu nad $6. No a cena ropy vyskočila na nějakých 105, 106, 107, tam se někde pohybuje cena za barel ropy. Zkrátka, blíží se americké volby v listopadu a to, co začíná teď, je nic, to je čajíček ve srovnání s tím, co bude po 20. září a co bude po v tom 4. listopadu nebo ze druhé úterý listopadu, nevím přesně teď, jaké je to datum, budou volby do kongresu a po těch se budou také dít věci, to znamená, to si ještě počkám, jsou takové dva hlavní termíny velmi zásadních radikálních změn, které nás čekají, takže na to se samozřejmě počkáme.
2: Haló, slyšíme se?
1: Ano, my čekáme na další telefon.
2: Na dalšího
0: otázku. Ano, ano, na další telefon. No, samozřejmě, já to skončil.
1: Tedy, já jsem do toho nechtěl vstupovat.
2: Já jsem si právě taky říkala, že do toho nevstoupím, ale dobře tedy, další volající je připraven. Hezký večer, ptejte se.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já bych som ještě chcel doplnit článok pana VK, ten poslední, o Tucker Carlsonovi, který rozprával o tom, ako Trump zradil svojich voličov, pretože ďalej podporuje Ukrajinu a nič neurobil proti tomu, aby sa tá vojna na Ukrajine zastavila, nič neurobil proti podpore Ukrajiny. A ja by som chcel doplniť ten článok pána VK, pretože on to rozpráva tým, alebo Carlson to takisto zvaľuje na neokonov. No spýtame sa, kto sú tí neokoni a kto ich financuje. Všetkých neokonov financuje AIPAC. Či je to Ted Cruz, bol to Graham, Rubio, Tom Cotton, to sú všetci, ktorých financuje AIPAC. Hovorí sa, to povedal aj Alex Jones, že šéf CIA Radcliffe je len stenograf Mossadu, pretože na ňo majú svinstvo, ktoré robil vraj s nejakými chlapcami. Do toho prichádza Tusk, ktorý povedal predvčerom, že dostal práve od šéfa CIA pomerne presnú správu, ako budú vyzerať najbližšie mesiace v Európe, že sa bude východné krídlo NATO bude postihnuté a Tusk bije na poplach. Takže tento môj dotaz alebo komentár je doplnením na to, kto všetko za tým stojí. Tí neokoní sú platení aj pakoty.
0: No jasne, jo, rozumím. No, ďakujem. No, děkuji za dotaz. No ano, ale pozor, IPEC je pouze zase jenom organizační schránka. To není ten, kdo to rozhoduje. Jo, prosím vás, neokoni jsou kádři, nejvyšší kádři amerického vnitřního národního prediktora. Ovládá je schránka, operační schránka Izraele, a to je IPEC a všechny ty další organizace, ADL a další, které kontrolují americký kongres. IPEC de facto je pouze schránkou umístěnou ve Spojených státech. Ta schránka je ovládaná z Izraele. Mossad je v podstatě operativním nástrojem Izraele pro ovládání této manipulační schránky ve Spojených státech.
5: Začalo hrát, tak jdeme na to.

0: Nuž, dámy a pánové, já vás tedy zdravím a vítám. A teď se možná trochu hlasitej, nevím proč. Tak si dáme mikrofon kousek dál. Vítám vás tedy dnes v neděli 13. září leta páně 2029. Není to náš kalendář, ale gregoriánský, to si musíme uvědomit. A poznamenám na začátek zase, že ničemu zde nevěřte. Všechno si prověřujte v úvozovkách z několika nezávislých zdrojů. A s tím, že válka je vůl, samozřejmě a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. Já vítám našeho hosta, váženého inženýra Sovtichý. Hezký večer.
1: Hezký večer vám, pane kolego, i vám, vážení posluchači.
0: No už a my se s panem inženýrem dneska koukneme na to komentované zpravodajství. Tam bude Ruská federace, Ukrajina, Arabský poloostrov, iránský konflikt zvlášť, informace z USA, aktuality z Evropské unie, novinky od jinut, covid, kočkování, následky a zajímavosti z domova. No teda je to hodně. A pak se koukneme zhruba ve 8:45 na tematické okénko, které zní dlouhá cesta dovnitř a krátká ven. Tak, pane inženýre, asi můžeme na to. Vrhněme se střemhlav do toho víru.
1: Malou poznámku na začátek si dovolím. Nám se taky stává, když nám někdo říká, a kdo kontroluje ty vaše zprávy?
0: Jo.
1: A já říkám, no přece to máte vy všichni, vážení diváci a posluchači. Všichni máte. Právě tím nevěřte, kontrolujte si, dívejte se jinam, srovnávejte, přemýšlejte, dělejte si závěry. A také si dělejte závěry z těch, které jsou, jak často zjistíte, manipulativní. Tak i jako na ty si dávajte pozor a umějte si to vytřídit. Takže tolik ode mne ten začátek. Pojďme na zprávy z Ruské federace. Udalo se toho hodně poměrně. Tady v podstatě, jak ukázala ta cesta, nebo ta návštěva těch dvou vyslanců, tedy amerického prezidenta do Moskvy, tak dneska už je situace taková, že Rusko se jde svojí vlastní cestou a v podstatě ty různé nápady, které s kterými pořád přijíždí, ta americká strana, tak už jaksi nejsou moc brány v potaz, protože tady sice ten mír přijde, ale ne tak, nebo takový, jak ho hledá Západ. Takže ten konflikt zatím pokračuje. Rusko zatím na tom bojišti se samozřejmě cítí sebevědomě. Ty ukrajinské útoky drony jsou sice jaksi citlivé, způsobí určité škody, ale jak říkají třeba i ti vojenští experti, jako je Scott Ritter nebo Douglas McGregor, z 90% třeba ty útoky, které byly třeba ta ropná zařízení, a ty plynovody už jsou zase opraveny a tak dále. Takže ty drony, v každém případě i pouhými drony se válka vyhrát nedá, protože to nikdy nemůžete obsadit fyzicky území ani posílit jako řady teda těch ozbrojených sil, takže navíc tady ta ruská protivzdušná obrana se stále více a lépe tedy s těmi útoky dronů umí vypořádat. Takže to je asi na ten začátek.
0: Dobře, koukneme se na druhou. A Sergej Viktorovič Lavrov. Ten měl něco naznačit, nebo konkrétně říci, že Ukrajina jako taková už neexistuje. Jdem se na to kouknout. Mluvil tedy o ztrátě všech atributů Ukrajiny, které vedly k jejímu uznání za nezávislou v roce 1990. Cituji. Tedy ruského ministra zahraničí. Aby nevznikla mýlka. Ukrajina, kterou jsme kdysi uznávali jako legitimní sílu v globální politice, už neexistuje. A to je fakt. Ukrajinská sovětská socialistická republika už neexistuje. Nezávislost dnešní Ukrajiny jsme uznali na základě deklarace nezávislosti z roku 1990. Přijala ji nejvyšší rada a ukrajinský parlament, které vyhlásili, že ukrajinský stát se zavázal být a zůstane nejaderným, neutrálním a nezúčastněným. Teď se všechny tyto tři služby jednoduše ignorují. A Zelenský začátkem roku 2022 veřejně vyhlásil, že, cituji, jsme udělali chybu, když jsme se vzdali jaderných zbraní. Takže mnozí politici začali vážně naznačovat, proč by se neměli využít vědomosti a technologie v podstatě vyvinuté během sovětské éry na návrat k tomuto statusu, tedy jadernému statusu. Už ani nechci hovořit o NATO. Stále vyhlašují, že členství v NATO a Evropské unii zaručí jejich bezpečnost. Evropská unie je vojenský blok, stejně jako NATO. Odteď jsou všechny ty charakteristické znaky proklamované základy ukrajinského státu, které nám umožňovaly uznat ho za nezávislý subjekt v mezinárodních stazích, tak jsou všechny pryč. Uzavřel tedy Sergej Lavrov. No.
1: Možná k tomu jednu poznámku. Já jsem někdy takový detailista. Vzhledem k tomu, že Ukrajina nemá dodnes vytyčené řádně své území, nemá ho odsouhlasené se svým sousedy, nemá ho zapsané u OSN, tak jí chybí jeden ze základních atributů, aby se vůbec mohla považovat za stát. To je fakt, to jako může se to někomu líbit, někomu nezdát, ale toto je jako z hlediska mezinárodního práva ten nepopiratelný fakt. Čili myslím si, že ta vstřícnost z ruské strany, jak v roce 90 teda tu Ukrajinu uznali jako nezávislý stát, tak si myslím, že to trošku přepískli. Možná, že kdyby tomu tak nebylo, tak dneska by to bylo taky trošku jinak. Faktem je to, že když to takhle vememe, tak se pořád válčí na ruském území. To je ruské území, protože od doby Sovětského svazu tam nikdo tu mapu vlastně a těch území zapsaných u OSN nezměnil. To je jako realita toto. No, pojďme dál, pojďme na další zprávu. Nepřátelské vlády podle žebříčku. To je velmi zajímavé. Srpen ochladil evropský militarismus. Jak je na tom Česko a Slovensko? No, je to teda podle deníku Vzgliad, tedy, který uveřejnil teda svůj srpnový žebříček nepřátelských vlád. A říká se v něm, že po tom červencovém vrcholu se úroveň konfrontace mezi evropskými zeměmi a Ruskem výrazně snížila. Odborníci to připisují neúspěchu letní eskalační strategie. Zvýšený tlak na Moskvu nepřinesl očekávané výsledky a ruské zpravodajské služby a armáda přiměly Evropu pozastavit své kroky a přehodnotit další postup. Ten článek je samozřejmě delší a to, co vás bude zajímat, tak tady se hovoří samozřejmě o tom tlaku a o tom, že tato strategie soudě podle prohlášení evropských politiků byla vnímána jako úspěšná a tak dál. Finský prezident Alexander Stubb už v červenci uvedl, že Ukrajina vede na bojiště a vyzval k pokračování ve zvyšování tlaku, jak uváděl Financial Times. Současně došlo k nárůstu zadržování plavidel stínové plotily, mám na mysli teda té ruské. Rada Evropy obvinila Moskvu z organizování kybernetických útoků, na to se dohodlo na přidělení 70 miliard euro Kyjevu do konce roku a tak dál. Pak probíhala 40-denní kampaň, ta nepřinesla očekávané výsledky. V polovině července FSB narušila operaci Web 2.0 a v srpnu ozbrojené síly Ruské federace zahájily rozsáhlé odvetné akce od úderu na různé cíle v Kyjevě a okolním regionu až po blokování přístupu k Ukrajině k moři. Takže oni potom, ta Evropa poněkud vystydla. Tady stojí ještě za zmínku, že Itálie, která byla dříve v hodnocení pozadí, tak se náhle dostala v srpnu na první místo z 80 bodů ze 100 možných. A během uplynulého měsíce se stala jedinou evropskou zemí, která zadržela pravidlo údajně patřící ruské stínové flotile. To teď už to překonali nově Norové zase, ale na Špicberkách, ale to je o jiném. To je. Takže když se podíváme na rating těch nepřátelských vlád, tak tam vede Itálie, má 80 bodů. Na druhém až pátém místě z 75 body je Německo, Litva a Finsko. Třetí místo obsazuje Spojené státy, Litva a Francie. Na čtvrtém je Polsko, Rumunsko, Česká republika, Británie a Kanada. Na pátém je Holandsko, Estonsko, Norsko. Na šestém je Belgie, Dánsko, Španělsko, Slovinsko a Švédsko. Na sedmém je Rakousko, Bulharsko, Maďarsko, Řecko, to se divím, Irsko, Lucembursko, Malta, Portugalsko, Chorvatsko. Je tam také Nový Zéland, ještě dopsán. A na osmém teprve je Slovensko, Austrálie, Albánie, Island, Severní Makedonie a Černohorsko. Devátá je pak Kypr a Švýcarsko a desátá je Lichtenštejnsko a Japonsko. Takže to je rating nepřátelských vlád za srpen. Když se podíváme index vojensko-politického nepřátelství, tak tam je 30 bodů Itálie, Kanada, Norsko, 25 má Německo, Litva, Rumunsko, Finsko, Francie, 20 mají Spojené státy, 15 má Albánie, Británie, Dánsko, Island, Španělsko, Litva, Polsko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Černá Hora, Česká republika a Švédsko a 10 bodů má Austrálie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Maďarsko, Řecko, Irsko, Kypr, Malta, Lucembursko, Holandsko, Nový Zéland, Portugalsko, Chorvatsko a Estonsko. To je zajímavé, to Estonsko má poměrně málo, i když tedy tam se ozývalo dost. Takže oni říkají, hlavním výsledkem srpna proto není jen přestávka, ale zhroucení předchozích kalkulací evropských politiků. To je to, o čem jsem hovořil, když se domnívali, že zvýšení tlaku přiměje Rusko k ústupku a nestalo se tak. Je tady ještě index toho sankčního a ekonomického tlaku, tak v tom vede Itálie, 20 bodů. Je tam dále Rakousko, Albánie, Belgie, Bulharsko, Británie, Maďarsko, Německo, Řecko, Dánsko, Irsko, Island, Španělsko, Kypr, Litva a Lotyšsko. A 10 bodů tam má Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Holandsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Amerika, Spojené státy tedy, Finsko, Francie, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Švýcarsko, Švédsko a Estonsko. Takže tolik, abychom viděli, jak si jako stojíme. Pak je tam samozřejmě ještě index diplomatického nepřátelství a podobně, kde ještě to proletíme jenom 15 má Austrálie, Litva, Lotyšsko, Polsko, Holandsko, Rumunsko, Finsko, Česká republika, tady jsme v čele, Estonsko a Japonsko a 10 bodů méně teda má Rakousko, Albánie, Belgie, Bulharsko, Británie, Maďarsko, Německo, Řecko, Dánsko, Irsko, Island, Španělsko, Itálie, Kanada, Kypr a dále je tam Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Spojené státy, Francie, Chorvatsko, Černohorsko, Švýcarsko a Švédsko. Všimněte si, že všude tady v těch hodnocených kritériích Spojené státy zdaleka nevyčuhují. Že se tam jak trotlové se tam do toho honem nadspali všude jako evropské státy snaživě a to ty Spojené státy z toho konfliktu, který v podstatě kdysi oni rozjeli, tak se z toho vycouvávají, nechávají v tom Evropu, která to ještě navíc bude celé financovat a ještě je hrozí, že teda bude zatažená teda válka až teda sem do Evropy. Takže tolik teda tady k tomu jenom v krátkosti a pojďme asi dále.
0: Dobře, dobře. A 6. tedy to bylo minulou neděli, ruský prezident tedy tiše spouští arktický ropný gigant a jmenuje se to Vostok Oil, tedy východní, řekněme, ropa nebo olej, no, v angličtině. Při plné kapacitě by tento obří ropný klastr mohl představovat a více než 20% ruské těžby ropy a těžit více ropy než celý evropský kontinent. Rusko tedy zahájilo přepravu ropy ze svého obrovského klastru Vostok Oil v Arktidě, projektu připomínajícího gigantická ropná naleziště, která ve 20. století proměnila světový ropný průmysl. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin oficiálně zahájil tedy provoz Vostok Oil 6. září a jinak ten tankerový terminál, který je na obrázku, se jmenuje Buchta Sever. Tak. Zase ekonomická rána nám.
1: No, už tam někam na tu Arktidu, už tam letěl dron a už tam bombardoval ukrajinský, údajně ukrajinský dron, ovšem no. Dron, který letí asi, jak říkali, asi 3,5 tisíce kilometrů, tak to jedna paní povídala, to určitě není ukrajinský. No, pojďme dále, další zpráva hovoří o tom, že Moskva použije zimní raketu Orešnik, protože Zelenský se dostal do slepé uličky. Charkov už je v dosahu msty, to jsou, myslím, ty veliké hofnice. Teď se tady uvažuje o tom, jestli Lukašenko bude mobilizovat a tak dále, a tak dále. Těch zpráv je hodně. V každém případě skutečností je, že v běloruské armádě probíhá rozsáhlá reorganizace. Tady rada přiznala, že Ukrajina nedosáhne míru bez odstranění Zelenského. Takže a teď je otázka, jestli začne útok na Charkov ještě před koncem roku. No všechno se k tomu asi chystá, protože Charkovu se ruské jednotky blíží. Poslanec ukrajinské věrchovné rady odhalil tvrdou pravdu o Zelenském. Konkrétně se jmenuje Artyom Dmytruk, který ho ovlivnil z toho, že chce pokračovat ve válce, a na svém kanálu se podělil o tuto odvážnou myšlenku. A on říká, klíčové řešení, bez něhož se nepřiblížíme k míru, je odstranění Zelenského režimu. Musí být odstraněn. Dokud se tak nestane, naši lidé budou dále umírat. A tento politik se domnívá, že Spojené státy, Rusko a Bělorusko musí nyní spojit své úsilí kvůli jednomu hlavnímu cíli, odstranit zločineckou elitu v Kyjevě, vytvořit prozatímní vládu a zastavit krveprolití. Říká, jsem přesvědčen, že pokud budou splněny všechny tyto podmínky, ruská armáda zastaví bojové operace, je nutná přímá spolupráce mezi Kyjevem, Minskem a Moskvou. Jinak tady jenom připomíná se v tom článku, že Zelenského mandát skončil oficiálně 20. května 2024, čiže on více jak 2 roky přesluhuje takzvaně. A země jednoduše zrušila volby s odvoláním na válečný stav a všeobecnou mobilizaci. Takže on, Zelenský, bude mít samozřejmě zájem dál to prodlužovat, protože v momentě, když by tam došlo třeba k zastavení akcí a byly volby, on zvolen nebyl, tak se obává tedy, jak dopadne on jako osoba. Takže to bude natahovat. On říká dále, ztrátu moci Zelenský riskuje vlastní život. A ta státní doma mezi tím prohlásila v Moskvě, to je státní doma, že Moskva použije raketu Orešník v reakci na teroristické útoky Kyjeva. Zelenský se tak dostal do slepé uličky. Nedávné údery na Soči a Novorosijsk znovu ukázaly, že Ukrajina se neštítí zabíjet civilisty. Oni vyložení cílně zabíjet civilisty, protože podle toho hesla, že jako zabít ty Rusy, hlavně teda ty Rusy zabít. Takže oni zabíjejí jako prostě a i těmi drony, oni to směřují normálně na civilní obyvatelstvo. Takže tady to vypadá, jak říká zase člen výboru pro obranu Andrej Kolesník, říká, myslím si, že Ukrajina blízka tomu, aby byla zasažena Orešníkem. Tak uvidíme. Pojďme dál.
0: Tak, dále se koukneme na ruského prezidenta. Ten obvinil Evropu, že opouští dlouhodobé kontrakty a volí ceny za plyn na burze. Tak, podle Vladimíra Vladimíroviče Putina dosáhla cena zemního plynu, kterou Evropa v současnosti platí, $1000 za 1000 kubických metrů, zatímco on odhadoval, že v zimě může ještě vzrůsti a dosáhnout hodnoty $1500 za 1000 kubických metrů, přičemž jeho prohlášení je odrazem vlád EU a jejich politik. Ruský prezident tedy na tuto otázku se odvolal tedy během svých prohlášení novinářům na okraji summitu BRICS v Novém Dýlí, což bylo 11. září, tedy v pátek, kde porovnal ceny s cenami, které za Rusko nebo Rusku dříve zásobovaly evropský trh. Říká, prodávali jsme jim plyn za $150 za 1000 kubických metrů. A oni říkali, je to velmi drahé. No a teď platíte $1000. A protože sklady máte v Evropě prázdné, v zimě to bude $1500, takže dostali jste, co jste chtěli. A podle ruského prezidenta jednou z hlavních chyb Evropy, a to tady říkáme dlouho, bylo odklonění od dlouhodobých plynových kontraktů, v nichž byly tedy ceny z velké části vázány i na cenu ropy. Takže ruský prezident argumentoval, že evropské země tehdy preferovaly systém založený více na akciovém trhu a spotových cenách, a protože věřili, že jim to umožní získávat plyn levněji. No a zase jsme se střelili do nožičky, dámy a pánové, a je nám to jedno.
1: Tady je důležité si uvědomit jednu věc. Oni zatím ještě, že teda tady ty ceny nevlítly takhle dramaticky, toho plynu nevlítly takhle dramaticky nahoru, tak je to proto, že se to vlastně ještě čerpá z těch zásobníků za staré ceny, ale teď na zimu bude prostě potřeba doplnit a už to bude ty nové ceny a to bude šupa. To bude šupa, to bude zvýšení cen, to je prostě potřeba s tím počítat. Tohle to přesně, nebo něco podobného, teďka probíhá ve Spojených státech s tou ropou, s tím benzínem, kdy teda teď to jde nahoru, už je tam cena dvojnásobná, oproti tomu, když teda Trump nastupoval a sliboval, že to ještě sníží, tak je tam cena dvojnásobná a bude hůře, protože taky oni vyprázdňují zásobníky a ještě se snaží tedy ne za plnou cenu, ale za tu, řekl bych, napůl dřívější, ne úplně, ale napůl dřívější cenu to těm lidem dávat, aby zmírnili teda ten cenový nárůst dočasně a nespokojenost obyvatelstva, zvláště teďka před volbami. Nicméně za chvilku budou zásobníky prázdné, no a pak to přijde, pak přijde velký náraz. Pak přijde velký náraz, my se k tomu dostaneme ještě dál v souvislosti s Huty a tak dál, protože tam se pečlivě zavírají díky Hutium, tak se tam zavírají další prostě možné způsoby odvozu ropy a plynu prostě tam z této končiny. Čili už to není jenom hormuzský průliv, ale už je to i tedy tím Rudým mořem a tím průlivem Bab al-Mandab. A k tomu se dále dostaneme. Takže to jsou zprávy z Ruské federace, pojďme teda hned na Ukrajinu, je toho dost těch zpráv. Tady první zpráva hovoří o tom, že Rusové obklíčili tak sever Charkova, ono to je ta oblast u Charkova. V kotli jsou tam 3000 vojáků. Tento bezprecedentní manévr, že přivedl zelenského armádu tedy tam, v těch místech jako na kolena. Je tam v obklíčení asi 1700 příslušníků ozbrojených sil ukrajinských a ty jednotky ruské pokračují vlastně v utahování toho kruhu nebo té smyčky, chcete-li, kolem toho ukrajinského uskupení, jako známilo ruské ministerstvo obrany. To je zpráva z 8. prosím, to je z úterka. Takže už to, ono to se to vyvíjí, ono to pokračuje dále. Jinak zatím tedy, aspoň v tu chvíli se ukrajinské jednotky zatím nepokusily o organizovaný průlom, tedy nebo průnik, tedy z toho obklíčení. Takže se uvidí, jako co dále jako tedy bude, jak se to dále bude vyvíjet. Takže

0: Takže toto je zatím asi všechno. Pojďme dále na další zprávy, protože je to hodně a nemá cenu to nějak detailně rozebírat.
1: Tak, Kyjev prý vydírá západní partnery, a to údery na tankery v Černém moři. Zvyšují prý útoky VSU, tedy nebo spíš OSU, ozbrojené sebranky Ukrajiny, mají dosáhnout zvýšených rází, a to amerických zbraní a evropského díky financování. Do konce července byl námořní obchod na Ukrajině prakticky zablokován. Kyjev nemůže zajistit ani vývoz svých obilovin, ani dovoz zbraní a ropných produktů. A takový byl nečekaný výsledek 40-denní nátlakové operace na Moskvu, kterou letos v létě provedla junta Zelenského. Důvodem námořní blokády byly odvetné akce ozbrojených sil Ruské federace za údery proti námořním lodím a tankerům směřujícím do nebo z Ruské federace, a to přes Černé a Azovské moře. Zdálo by se, že stačí zastavit údery ukrajinských dronů na ruské přístavy a lodě, které je obsluhují, a požádat o zrušení blokády a obnovení námořního obchodu s Ukrajinou. Kyjev však vytrvale pokračuje ve svých útocích dál. Zvláštní pozornost je totiž věnována tankerům přepravujícím ropu Kaspického ropného konzorcia. A to totiž není ruská, ale kazašská ropa, která pouze tranzitem prochází ruskými přístavy. A více než 82% kazašského vývozu ropy prošlo v roce 2025 právě tím Kaspickým ropným konzorciem, což představovalo téměř 65 milionů tun ropy. A my víme, že když to tam dělali, tak mají v tom i penízky Američané, myslím, a hned přišlo pokárání Ukrajině.
0: Oni tam mají asi minimálně 50% podíl, takže dokonce jim tam potápěli nějaký tanker, který teda jako byl ten v podstatě sice jakoby takzvaně stínový, ale byl americký, bez americkou ropu. Takže ropu tedy, kterou tam odvážela Amerika. Pojďme na další zprávu. Ta je z Polska a má zajímavý dotaz nebo v názvu. Proč Ukrajina nemá šanci na vítězství v současném politickém systému? A jak vede válku s minami, které nevybuchnou také? Takže byly provedeny tajné audity, které zveřejnil The New York Times, a ty ukazují, že čím dneska vlastně Ukrajina dnes prochází, a jak modernizace probíhá v době, kdy Západ utrácí obrovské množství peněz, aniž by myslel na své vlastní zájmy nebo na zájmy svých občanů. A podle interních auditů ukrajinských institucí, které získal The New York Times, tak popisují druhou stranu téže války. V roce 2024 zanechali podvody, korupce a zneužívání při uzavírání smluv v kapsách ukrajinských oligarchů asi 1,2 desetiny miliardy dolarů. Toto jsou závěry důvěrných auditů státní kontroly a vnitřní kontroly ministerstva obrany. Více než 700 stran tabulek a připomínek za roky 2024-2025. A ta agentura pro obranné nákupy se k této záležitosti nevyjádřila. Ten její ředitel Arsen Žumadilov rezignoval těsně před zveřejněním článku, pro jistotu asi. A žádný z zaměstnanců se nerozhodl tato schémata praní špinavých peněz vysvětlit nebo objasnit. Prostě je to logické, báli se. A jinak to teda vypadá stejně, ale ve stejném formátu je to, všude se zmiňuje fakt, že to je prostě chaos válečného období. A víš, to nedávný válek, však takové případy padělání peněz dosud nebyly zaznamenány. A tady nebo padělání peněz tady, to je asi špatný překlad. Tady je to spíše zneužití peněz. Protože pouze, tady říká, že pouze Ukrajina v současnosti známa svou obrovskou skupinou skorumpovaných občanů. Tam pak jako změnil další výrazný případ Pavlohradská chemická továrna, jejich ředitel Leonid Šimán, armáda obdržela asi 233 tisíc vadných min, téměř polovina mi nevybuchla. Šimán už tehdy byl v centru pozornosti protikorupčních úřadů s pověstí o zpronevěře a podvodech. Takže vidíte, takže smlouva s továrnou na 280 milionů dolarů byla podepsána a zatímco byl propuštěn na kauci. Takže vidíte, že prostě tam se krade jako opravdu velkém. Pojďme dále.
1: Tak, dále se mrkneme nad Kramatorsk. A co jsou vůbec zprávy z fronty? Tak, byly zasaženy dílny vyrábějící ukrajinské

0: zastřeli s prochou dráhou letu Flamingo. To bylo tedy v kyjevském závodě železobetonových konstrukcí číslo 1, kde se vyráběly bojové hlavice pro ukrajinskou střelu s plochou dráhou letu FP5 Flamingo, takže to je přímo ta kopie v uvozovkách té francouzské, že ano. V tomto bývalém civilním podniku kyjevské úřady organizovaly nejen montáž bojových hlavic, ale také výrobu součástí pro bezpilotní letouny dlouhého doletu. Nuž, příslušníci FSB zadrželi agenta ukrajinské rozvědky na 20-letého občana Moldavska. Ten je podezřelý z pokusu o atentát na generála v Engelsu v Saratovské oblasti. Ukázalo se, že sabotér je jménem Nikolaje Čočiu, kterého SBU naverbovala už v roce 2025. Vojenský reportér o tom informoval na svém blogu s tím, že mu měli slíbit tedy samozřejmě Ukrajinci z SBU 70 000 dolarů, možná je i dostal. Dále, letecké bomby narušují logistiku. Ruská armáda pokračuje v systematickém ničení dopravních tepen ozbrojených sil Ukrajiny v oblasti Donbasu. Nad Kramatorskem stouply po přesných zásazích černé sloupy kouře. Piloti ruských leteckých a kosmických sil použili 1,5-tunové vysoce výbušné letecké pumy FAB-1500 ke zničení klíčových mostů. Nuž, a co tu ještě máme? Poslední zprávička rychlá. Vstal z mrtvých a přivedl zajatce. Ruského pěšáka s volacím znakem Běreza už jeho spolubojovníci v duchu pohřbili, ale on se nejen živý vrátil do zákupu, ale také přivedl zajatého útočníka OSU. Bojovník s volacím znakem Kuliaba ze skupiny Vojsk Východ tento příběh pak vyprávěl novinářům RIA Novosti, takže je to tady na cz24.news celý takovýhle soubor ke čtvrtku 10.
1: Já mám ze čtvrtka 10. také zprávu, ta hovoří o tom, že podmínky, že jsou tedy ty rusko-ukrajinské, že jsou samozřejmě horší, než byly předtím pro Ukrajinu, že bylo rozhodnuto vzdát se Donbasu, přesunuté jednotky drapatého byly obklíčeny. Pojďme se na to podívat v krátkosti. Tady je oznámen další krok eskalace, že tady zřejmě ukrajinské hlavní město, že tady na něj bude podniknut útok. Frontové jednotky opouštějí Donbas. Teď tady se dává jako možnost, nebo zatím jako otázka, jestli asi továrna Volkswagen, která tam je, takže bude přecházet asi na výrobu raket pro Zelenského. Nevím, jestli teda je to továrna, která je v Německu nebo na Ukrajině, to mi tady z toho nevyplývá. V každém případě v noci na to 10. Kyjev opět zasáhly ruské rakety a drony. Byl zasažen sklad v Solomianském okrese, kde vypukl požár. Další série výbuchů následovala 15-20 minut později. Byly také zaznamenány výbuchy v Borispolu. Tam je letiště jednak teda s poškozením průmyslových objektů, ty jsou zřejmě poblíž. Dále ve Fastivském okrese Kyjevské oblasti, v Robarech, Vasilkivu, kde je také vojenské letiště, v Bučanském okrese a tak dále. Takže těch úderů bylo něco více. A je to způsobeno tím, že Rusové zdvojnásobili úsilí zaměřené na cíle, které zásobují ukrajinské síly. A je to signál nejen pro bankovou, také pro západní ty kurátory, že je čas zasednout k jednacímu stolu, jinak bude Ukrajina proměněna v trosky. Takže takto. Tam uvádí třeba jenom, že počet úderů těmi bombami káp jenom ty Doněcké lidové republice už překročil 100. A v kombinaci s rostoucím používáním dronů a střel s plochou dráhou letu, tak se bude brzy ta pozice kyjevského režimu každým dnem zhoršovat, jak uvádí. Jinak ten Donbas je tedy ze strany těch Ukrajinců postupně opouštěn.
0: Dobře, dobře. A teď tu máme zprávu den předtím z 9. To byla středa, skupiny Vojsk Sever úspěšně uzavřeli prý kruh kolem kotle ozbrojených sil Ukrajiny u Volčansku a měli se připravovat i k obklíčení tedy Orechova. Tak se na to jdeme kouknout. Jednotky Vojsk Sever se přebrali kontrolu nad obcemi Dolgen, Dolgenko je a Berezniky. V Charkovské oblasti celkem bylo podle předběžných údajů získaných za posledních 24 hodin vytlačeno nepřátelské vojsko z území o rozloze 13,5 kilometrů čtverečních, ne tisíce, omlouvám se. Tak.
1: To u mě jenom Hutilové teďka, ty to dělají tisící kilometrů, k tomu se dostaneme. Ale tam je poušť a tam je to jiný.
0: Tak, tam to jde rychle. Takže v noci 9. září provedly ozbrojené síly Ruské federace odvetný úder za použití vysoce přesných UAVček, tedy bezpilotníků a protiletadlových raket proti ukrajinské logistické, přístavní a průmyslové infrastruktuře. Hlavními cíly byly významné logistické uzly a zásobovací sklady v Dněpropetrovsku a Charkově, jakož i přístavní terminály a energetická zařízení v Mykolajivu a Kyjevě, kde byly hlášeny rozsáhlé požáry a výpadky elektřiny. Cituji, jsme přesvědčeni, že vítězství v konfliktu na Ukrajině je velmi blízko. To uvedl tedy Dmitry Peskov, tiskový mluvčí ruského prezidenta, a to na briefingu pro novináře před summitem zemí BRICS, který zorganizovala agentura Sputnik. Mírové podmínky pro Kyjev by navíc mohly být v budoucnu ještě horší, to už jsme tady měli. Zajímavé je, že mnoho ukrajinských médií toto prohlášení citovalo, aniž by ho komentovalo. A já jsem si všiml, dámy a pánové, Tomáš Lukavec, Zákony bohatství, má rozhovor s nějakou paní ukrajinskou a krátké asi 10-minutové video se objevilo na Facebooku, tak si to poslechněte z pohledu paní, co je Ukrajinka a je to velice zajímavé, jo? O tom konfliktu doporučím to. Já zkusím to ještě tady vyhledat a zkusím to dát do popisu, abyste se na to mohli kouknout. Na Facebooku to někde bylo. Tak asi můžeme dál.
1: Půjdeme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajina zůstává tedy bez klíčové obrany. Dochází ke kritické situaci s raketami Patriot. Jinak víte, že ty Patrioty stejně některé ty ruské rakety nejsou schopné zadržet. A Ukrajina vyčerpala ty americké zásoby a Washington čelí problému s doplňováním. On nemá ani sám. Chybí mu všude, chybí mu i na Blízkém východě na ochranu těch svých základen, které ještě nebyly rozbité. Chybí mu pro Izrael a tak dále a tak dále. Takže tady vlastně jsou to, jak oni uvádí, jediný druh raket, teda v tom americkém inventáři, který dokáže spolehlivě zastavit balistické rakety, jak řekl pro deník The Guardian v Serbii Bezkrestno, poradce Volodymyra Zelenského pro obranné technologie. No já si myslím, že moc ne, protože jestli tam střílejí 4 a ještě se netrefějí a podobně, tak si myslím, že až tak jako moc ne, ale některé ty ruské rakety už vůbec ne, jako je Orešnik a podobně, jak tam vůbec ne. Osarmat, tak to určitě ne. A říkal, že si není jistý ten dotyčný poradce, zda ukrajinský prezident dokáže získat dostatek raket ze zahraničí, aby se předešlo krizi. No nedokáže, protože oni nejsou. To přece jako poradce musí vědět. Ale říkal, že minulý měsíc Zelenský říkal, že na zimu, že chce 300 raket Patriot. Tak to se nezvědaví. Ukrajinská poslankyně Anna Skorochodová už označila tady ten obrázek té protivzdušné obrany za katastrofický a uvedla, že ozbrojené síly přestaly zveřejňovat počet střelných raket. To je to, o čem mluvím, protože oni na jednu ruskou, tak oni vystřelí 4x, ještě se netrefějí, anebo jsou to jenom takové ty makety, na které oni vystřílejí vždycky zásoby a pak teprve přijdou teda ty natvrdo, teda ty, které jaksi udělají potom škodu z té ruské strany. Takže jinak tedy ten Zelenský řekl, že tedy ty zásoby těch takzvaných stíhacích raket, teď co uvádíte, teda těch antiraket, těch raket proti těm, co letí z té ruské strany, takže jsou 2,5x nižší než v roce 2025. No to je tím, že nejsou. Že nejsou, že nejsou Američané schopni tak rychle vyrábět. A teď jako říká, že teďka je to válka teda infrastruktury, to říká ten Bezkrestno, britským novinám a dodává, že Rusko by mohlo odpálit více než 100 balistických raket měsíčně a předpověděl, že Ukrajina bude útočit na Rusko stále častěji hlubokými údery, Máme si od našeho prezidenta zvýšit počet útoků na 1000 denně oproti současným čínstvům, ale to mohou dělat jenom drony, protože nic jiného nemají. Pokud teda ty drony budou mít a budou mít na ně peníze. Takže ten tlak na ty patrioty sáhá až za hranice Ukrajiny a je to také americkým průmyslovým problémem, který tedy ještě zintenzivní ten konflikt s tím Iránem, pochopitelně, protože část je potřebují tam. Takže deník Washington Post v srpnu informoval, že Pentagon požádal americké obranné firmy, aby rychle zvýšili výrobu a dodávky zbraní, včetně munice, a která je extrémní nedostatek kvůli válce s Iránem, přičemž se odvolal na memorandum ministerstva obrany, které získal. Tady je důležitá vidět jedna věc. Ona, někde oni mají třeba i na té Ukrajině, jim zůstaly patrioty, ale oni ty patrioty nemají čím střílet. To znamená, oni mají zařízení, ale nemají munici. No, oni nemají ty rakety jako takové, které se do těch odpalovacích zařízení tedy dávají. A deník The Post a následné zprávy zdůraznili, jak rychle se zásoby vyčerpávají. No ano, to je, protože uváděli, že v průběhu prvního měsíce války v Iránu Spojené státy odpálily více než 850 raket Tomahawk s plochou dráhou letu, více než 1000 stíhacích raket Patriot a THAAD a více než 1300 armádních taktických balistických raket. A ta analýza CIS, citovaná ve zprávách, tak naznačila, že globální zásoby raket Patriot se zmenšily na méně než 827 kusů z 2200 před konfliktem. Takže podobně klesly zásoby těch raket THAAD ze 452 na méně než 278. To, když se podíváte na to, kolik raket má v tom podzemí ten Irán, když tam vidíte ty sklady a to, jak je to tam naplněný, tak jako to asi je opravdu těžko ke srovnání. Takže dohody se společností Lockheed Martin a Northrop Grumman tak mají za cíl strojnásobit výrobu raket PAC, jsou ty Patrioty 3 do roku 2030, což je teda podpořené potenciální smlouvou v hodnotě až 58,6 miliardy dolarů. Ten plán není závazný a vyžaduje se schválení kongresu. Návrh zákona o obraně ve výši 1 bilion 150 miliard dolarů, tak je stále předmětem jednání. Kongres řekl, jako, že na to peníze nedá, tak jako uvidíme, jak se to dá bude vyvíjet. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme na frontu v plamenech, to je taky ještě z 9. a nějak se tady W kanál 5 Pěchotinec, pardon, hlásí potvrzený průlom ruských útočních letounů v Novopavlovce západně od Orechova. Město je již 4 dny napadáno ze 3 stran. Po pádu Novopavlovky začne prý posádka města rychle slábnout. Každý, komu se nyní nepodaří uprchnout, prý bude zničen a opakuje se scénář Konstantinovky, ale tentokrát ve velkém, anebo větším dokonce, měřítku. Takže ruské ministerstvo obrany zveřejnilo cíle nočních úderů na Ukrajině, kdy byla zasažena místa skladování a výroby bezpilotníků, tedy Kyjevský radiotechnický závod, sklady Trimen Ukrajine, dále Element UA, Ukrspet System, Spec System a další nejmenovaný podnik, kde se vyráběly FP Flamingo a FP 2. V rámci Kyjeva byly provedeny údery na výrobní závody Combat Birds of Ukraine a na továrny Chintra, no nevím, a ještě něco v Cerkvě a Škarovce, to bych si zlomil jazyk. Zasaženy byly cíle v Borispolu, Vasilkivu a Marhalivce, spojené s ozbrojenými silami Ukrajiny a hlavním zpravodajským ředitelstvím Ukrajiny. Takéž to bezpilotní letoun zasáhl sklad v Oděse a v Černomorsku byl zasažený tanker přepravující pohonné hmoty a maziva a v oděské oblasti byla zničena rozvodná Dnistrovka. Tak toť asi všechno, pak je tam zase ten útočník na generála.
1: Další zpráva hovoří o tom, že teď ten vrchní velitel, aktuální vrchní velitel ukrajinských odborených sil Drapaty, generál Drapaty, vyslal prapory ukrajinské do protiútoku u Krásného limanu. Tam je to problém v tom, že sice snad o kousek postoupili, ale jaksi ten protiútok by měl být jak si tlačit snad jako na psychiku Rusů, ale hlavně teda zase je to za cenu velkých ukrajinských obětí. A ty zprávy o to západním skupení vojsk jsou kusé, navzájem si často odporují. Přesto je ale z těch dostupných informací zřejmé, že situace je krajně napjatá, čili tam do toho vrhli asi opravdu, co měli. A ukrajinské veřejné kanály píší samozřejmě jak jinak o rozsáhlém průlomu ozbrojených sil Ukrajiny u Drobiševa a o odříznutí předností ozbrojených sil Ruské federace na západním břehu řeky Nitrius u Novoselivky. A tady ale ve skutečnosti neexistuje v tuto chvíli, nebo aspoň když teda ten článek byl zpracován, jediný ověřený geolokalizovaný snímek, který by ztrátu tohoto území ze strany ruských vojáků potvrzoval. Takže uvidíme, jak to bude dál. Problém je v tom, že oni již potřebují další peníze nebo prostě podporu ve zbraních a tak dále, tak musí předvést někde nějaký výsledek, že už konečně začínají vyhrávat, aby dostali další peníze. Takže takhle to tam funguje i za cenu teda velkých ztrát, protože ty ukrajinské jednotky na ten postup zaplatí a stále platí vysokou cenu. Ty postupující oddíly utrpěly těžké ztráty, čili stále intenzivnějším letnickým úderům. Z dlouhodobého hlediska to hrozí zase, že se ta operace promění další hazard, při němž budou vykrváceny bojeschopné jednotky kvůli krátkodobému mediálnímu efektu. To je jako to, o čem hovořím. Pojďme dále.
0: Tak dále. Kotel u Limanu. Jdem se na to kouknout. Oblast obklíčená ozbrojenými silami Ruské federace v Charkovské oblasti je mnohem větší než území, které se ukrajinská strana proti útoky v oblasti Krasného Limanu snaží proměnit v šedou zónu. Uvedl to ruský liberální vojenský expert Valery Širjájev ve svém videobloku. Říká, cituji, tento politicky nepříznivý vývoj v oblasti Limanu těsně před volbami lze velmi dobře postavit do kontrastu s tímto obklíčením v Charkovské oblasti. Ano, problémy u Limanu jsou dočasné, ano, vyřešíme je, ale podívejte se sem. 400 čtverečních kilometrů a na nich až 2000 lidí v obklíčení. Tento kruh nyní uzavíráme a někteří říkají, že je již uzavřen. A v dohledné budoucnosti, v průběhu podzimu, se obklíčení vzdají. Obrovské území se tak dostane pod ruskou kontrolu a bude to mnohem větší než to, které se Ukrajincům podařilo převést do šedé zóny u Limanu. Vysvětlil expert a upřesnil, jak bude negativní agenda překonána. Řekl, buď se vzdají, nebo se probíjí ven. Využijí třeba hustou mlhu nebo silného sněžení a proniknou mezi vnější ruské pozice, které jsou od sebe značně vzdáleny, nebo se vzdají, nebo uvnitř zahynou. Může to dopadnout různě. Přesto však můžeme jako protiváhu postavit toto území, zauvažoval tedy Širjájev.
1: Další zpráva je zajímavá. A tady hovoří o tom, že Ukrajina je údajně nucena přiznat, že se členem NATO nikdy nestane. To už je vyjádření Zelenského. A pokud Kyjev přistoupí na podmínky, tak Rusko získá významnou bezpečnostní záruku. Takže Zelenský nastolil otázku vyhlídek Ukrajiny na vstup do Severoatlantické aliance a přiznal, že si výsledkem není jist a říká, nevíme, zda Ukrajina do NATO vstoupí nebo ne. No, to nestoupí, ale to musí těm lidem dávat po čičkách, protože doteďka jim tvrdil, jako jak vstoupí. A takže pak je jako otázka, že mu ty lidi řeknou, tak proč tady vlastně je Ukrajina zničená a tolik lidí padlo. Takže tady se dále hovoří v tom článku, že skutečné moci zbavený ukrajinský prezident zároveň uvedl, že se Kyjev bude v každém případě až do konce bojů snažit zajistit maximálně možné bezpečnostní záruky. Takže hlavními cíly jsou ukončení konfliktu a zajištění toho, aby se v budoucnosti neopakoval. A Zelenský rovněž poznamenal, že Kyjev musí světu svou touhu vstoupit do NATO pravidelně připomínat. A podle jeho přesvědčení bude přistoupení Ukrajiny k alianci velkým přínosem pro celou Evropu. No to jo. Členství Ukrajiny v NATO je záruku bezpečnosti pro Evropu, protože Evropa zatím nemá tak silnou armádu. No, Nechci to komentovat, protože právě proto, že tam do toho vstupuje, tak ta válka vznikla, takže to nemůže být žádná bezpečnost pro Evropu, to je naopak jako její fatální ohrožení. Takže ruští představitelé politici opakovaně prohlásili, že odmítnutí členství Ukrajiny v NATO je klíčovou podmínkou úspěchu jakýchkoliv případných mírových jednání, čili tomu to říká jasně. A kyjevská aspirace na vstup do aliance totiž přímo ohrožuje bezpečnost Ruska a Moskva tento problém nemůže a ani nebude ignorovat. Takže takto. Pojďme dále do dalšího koše.
0: Už jsme tady Arabský poloostrov a Perský záliv a tam a jednička je tady. Ropovod, a jo, o tom jste mluvil, chráněný řeckou perutí patriotů v Saudské Arábii byl nemilosrdně bombardován Husy. Takže Husiové zasáhli, nebo zaútočili na východ, je to zase z ProNews, takže to je špatný překlad, na východozápadní plynovod Saudské Arábie na mnoha místech, který chránila ale řecká peruť patriotů a byl jediným zbývajícím ropovodem pro vývoz ropy ze země. Konkrétně ropovod přepravuje surovou ropu z Abchajku do Jambu na pobřeží Rudého moře a umožnil obchvat Hormuzského průlivu. Satelitní snímky a data z NASA Firms ukazují velký požár a černý slup kouře dlouhý téměř 100 kilometrů, to asi tady máme na tom obrázku, v poušti jeho východně od Medíny směrem na Man a Dahab. Ani Aramco, ani saudské ministerstvo energetiky ale útoky nepotvrdili. Satelitní snímky ze satelitu Sentinel-3 pořízené dnes, což bylo 11. v pátek, a data, která získali, naznačují velký požár ve stejném místě s několika tepelnými anomáliemi soustředěnými v oblasti méně než 10 kilometrů. Zářivý výkon požáru přesahuje 70 MW, což je více než dvojnásobek oproti běžnému požáru, zatímco spalování, nebo asi ten požár, trval nejméně 8 hodin. No, nevím, jak je to dneska, jestli už to dnes bylo potvrzeno. Nesledoval jsem to, ale je to možné. A tady pak máte dole, tady vám to přetočím, abyste viděli aspoň chvilku ten obrázek, nebo spíš tu mapičke, odkud kam to je. Jde Jubail, nebo Jubail, jo, tady to jde přes Saudskou Arabii a šup tady do Rudého moře.
1: Tady v podstatě... Už vlastně je vlastně znemožněna vlastně Saudské Arábii, aby vlastně dodávala ropu vůbec, protože nejenom teďka ten Hormuzský průliv, ale oni měli ten ropovat napříč teda tím arabským poloostrovem, tak to mohli do toho Rudého moře, dolů na jich sice Bab al-Mandeb, což je teda brána nářků, to je dobrý název, příhodný tady pro toto, tak bránou nářků moc nemohli. Teď si tam ještě, hned se k tomu dostaneme, si tam Hutujové upevnili pozice, tak mohli jenom nahoru na sever a mohli teda do Suezského průplavu. Tam zase ale velké tankery nemohou, protože ten Suezský průplav není dost hluboký. Takže jenom menší tankery. Takže začíná to být stále komplikovanější a je prostě potřeba počítat s tím, že, že cena té ropy prostě poroste do nebe. To jako je celá evidentní. Já tady ten druhý příspěvek je víceméně o tom tež, takže já to přeskočím a půjdu rovnou na ten třetí. A tady vlastně se hovoří o tom, že tady dochází k válce, a tady válka proti Iránu, ale to není válka tedy Ansar Allah, což jsou tedy Hutiové, ty jsou samozřejmě na straně teda Iránu. A tady jde o to, že v polovině července Saudská Arábie znovu rozpoutá válku s jemenskou vládou Ansar Allah a s hnutím Hutiů. A ty saudské síly bombardovaly mezinárodní letiště v Saná v Jemenu, čím znovu tedy rozmíchali tu válku s těmi jemenskými Hutiů, kteří teda jsou oficiálně tedy známi jako Ansar Allah. A oni točili příměří a to bylo od roku 22 a oni prostě Saudové je zase popíchli, zase je provokovali, takže ten útok si připsala takzvaná jemenská mezinárodně uznávaná vláda, která sídlí v Saudské Arábii a nemá vlastní letectvo, což znamená, že útoky, které byly téměř čistě provedeny saudskými letadly. A v reakci na to vojenský mluvčí Ansar Allah Yahya Sareh slíbil, že Jemen udeptá a uvedl, že ta era deeskalace mezi oběma stranami skončila. Takže ten Jemen odpověděl raketami. Saudská protivzdušná obrana údajně zachytila hrozbu balistických raket, vysílaných tedy těmi milicemi Hutiů na jižní region. Ten Jemen skutečně odpověděl. A teď Ansar Allah se tedy snaží zablokovat to Rudé moře pro tu saudskou lodní dopravu, takže vystřelil už i rakety na několik plavidel. Jinak teda ta Saudská Arábie právě obcházela tu iránskou blokádu Hormuzského průlivu právě tím, že tu ropu vlastně pouštěla teda tím plynovodem přes ten arabský poloostrov a do toho terminálu přístavu Jambů to teďka vlastně skončilo. Takže uvidíme, jak to dál bude. A tady vlastně, jak jsem říkal, tak vlastně jedinou možnost, pokud by v tom Jambu byli schopni nakládat, což nejsou, tak byl sovětský průplav směrem nahoru, ale tam nemohou jezdit velké lodě. Takže to s tou ropou bude opravdu jako komplikované. Takže předávám slovo, protože to ještě pokročují tady ty věci. Ale vidíte, že jsou to vlastně, když to spolu souvisí, tak jsou to vlastně, začínají to vlastně být dva oddělené, byť související konflikty.
0: Tak, tak, tak. A je to velké. Takže Husiové postupovali v Jemenu, to je z 10. ze čtvrtka, byli vzdáleni 80 kilometrů od klíčového blokádního bodu Rudého moře. Rozdrcení pak zvodnějských sil financovaných Saudskou Arábií je prý skvělé. Tak, co tu máme? Bab al-Madib, tam se blíží tedy těch 80 kilometrů, jsou Huciové nyní vzdáleni po dobití města Moka a námořní ropné trasy se zdají padat do rukou šítů, protože Irán nadále udržuje blokádu v Hormuzu. Podle 4 vojenských zdrojů v mezinárodně uznávané jemenské vládě, na které se odkazuje agentura Reuters, se Moka dostala pod kontrolu Husiů, tedy 10. září. Tento vývoj výrazně mění situaci v regionu, protože postup probíhá podél pobřeží vedoucího k jedné z nejdůležitějších námořních tras mezinárodního obchodu. Tento krok Husiů se ve skutečnosti odehrává po 10leté okupaci města vládními silami a tím znovu získávají kontrolu i nad Rudým mořem, nebo aspoň na pobřeží, že ano. Tlak není omezen jen na Moču nebo Moku. Pokaždé je to jinak zase psané. Stejné zdroje uvádějí útoky Husiů na strategicky důležité ostrovy Hanis v Rudém moři, zatímco vládní síly a jejich spojenci ustupují dále na jih směrem k Dubaji. A Dubaj se nachází na... To je nějaká kravina.
1: Dubaj mě tam nesedí.
0: To je nějaká kravina. Dubaj se nachází na Bab al-Mandib naproti ostrovu Perim, to je blbost.
1: Ta je na břehu Hormuzu v podstatě. No. Dubaj. Jako
0: to je blbost. No tak.
1: Tam bude nějaký podobný název, že mě nějakého města, já ho nenašel, jak jsem to neměnil, ale to bude blbost. Dobře. Další zpráva hovoří o tom, že Hutiové porazili PMC, což je tedy zkratka takzvané politické a vojenské rady, což jsou teda ty rádoby teda oficiální vládní jednotky, ale ne jako moc zemí jako neuznává. A jde o to, že ta jižní strana toho Rudého moře byla uzavřena těmi proiránskými Hutii, ty teda dobyly 3 města na pobřeží Jemenu, obléhají další 2. A oni byli posíleni západní výzbrojí 3 brigád žoldnéřů a těch rádoby vládních sil, toho PMC, které zajaly a mají nyní schopnost vybavit dalších 15 000 bojovníků nejmodernějším vybavením. A Bab el-Mandeb je nyní pod kontrolou Hutiů. A teď už jako skutečně dříve to tam měli, že teda museli střílet se zaměřením raketami. Dneska, když jsou přímo už teda to dobili a jsou teda přímo tam na tom nejužším místě, tak tam jsou schopni prostě ručními granátomety tam ostřelovat ty lodě. Teď tam vidí, teď jsou v místě, kde vidí z jednoho břehu na druhý, takže tam není jako opravdu o čem. Takže tady vlastně, tady to místo je pod kontrolou Hutiů a tady tudy procházela velká část světového kontejnerového obchodu a také kritické toky ropy a zkapalněného zemního plynu z Blízkého východu do Evropy. Tak se máme na co těšit. A v prostředí, kdy už teda byl ten hormuzský průliv uzavřen, tak vlastně ten druhý hlavně energetický koridor toho poloostrova se stává vlastně ještě cennější, důležitější. Takže dochází k mrtvici v evropských ekonomikách, zatímco tedy Spojené státy a Rusko si tedy třou ruce, protože jim to bude vyhovovat. Když si myslím, že ty Spojeným státům zrovna ne, tedy to si myslím, že ne. No, tady ty, ještě zpráva důležitá v tom, že ty hutiovské síly byly vedeny asi, oni jsou to takový ty v těch burlusech, ty osandálovaný, jako říká Vosko, tedy na téma těch Afgánců, tak tedy taky jsou osandálovaný, ale byly vedeni asi 100 iránskými důstojníky a během 24 hodin zametly saudské a vládní síly a v síle několika brigád a nyní ovládají jednu z nejkritičtějších lodních tras. Takže přitom v roce 22 se Saudové, jako Sunité, se dohodli na podpisu mírové dohody z Huty, to jsou Šíité, stejně jako Iránci. A vlastně se dohodli po 7 letech prostě války, která pustošící války. A teď tedy vlastně ta dohoda, která v podstatě uznávala suverenitu Hutiů na území, která obsadili, což byla teda většina Jemenu, tak teďka to porušili teda ty Saudové a kruce se jim to nevymstilo, protože už před rokem začali Izraelci bombardovat Hutie a ta operace se před útokem na Irán, tak se to zintenzivnilo. Ty Hutiové taky něco nastříleli do toho, nějaké rakety do toho Izraele v odvětě a ty Saudové, kteří se nakonec domnívali, že ty Hutiové zeslábly a že jim Irán nemůže pomoci, tak vlastně pošlapali nebo roztrhali tu dohodu z roku 22 a zautočili na ně, na Hutie, najímali žoldáky, posílili západem uznávanou vládu Jemenu. Takže se mýlili a dostali na frak, jak se říká. Nebyli poraženi v konfliktu s USA, Iránci a Hutiové byli posíleni Iránem a zahájili protiútok. A v podstatě za 24 hodin tedy tam jako nabili velký pozic a hovoří, že získali asi těch 2,5 tisíce čtverečních kilometrů během velmi krátké doby. Ale to je to, že říkám, tam jsou pouštní prostory, takže tam jako je to více možné než na té Ukrajině. Pojďme dále.
0: Tak, ještě jsou Husiové. Ty uzeměli prý saudské letectvo, totiž zničili sklad leteckého paliva, jakožto odvetu za masivní leteckou kampaň úderů na jemenské šítské pozice. Takže zpráva je z 13. dnešek. Skladovací zařízení Aramco v oblasti Aba bylo po útoku raketami Husiů zničeno jakožto odvěta za ten letecký útok, to už jsme tady měli. A toto zařízení v Aba tedy sloužilo jako tankování pro stíhačky saudské. Další útok je tedy dalším ukazatelem, že saudská protizdušná obrana se zhroutila z 2800 patriotů, které měla, jich zůstalo prý pouze 400. Tento útok Husiů s jednoduchými balistickými raketami a drony v hodnotě několika milionů dává do provozu letectvo podobné saudskému letectvu, které má obrovskou flotilu stíhaček nové generace v hodnotě 375 miliard dolarů. Doprovázených tisíci řízenými zbraněmi, raketami a bombami, čímž ukazují nový druh války, který se tam tu objevuje. Takže pár milionů porazí 375 miliard a samozřejmě plus další doprovodné miliardy. Tak to, aby jsme viděli, že válka je opravdu už jiná.
1: No, je to o schopnosti vést tu válku efektivně. Jo, není to o množství peněz, ale je to o způsobu jejich využití, co nejúčinnějším způsobu jejich využití. A to bohužel ten Západ zatím pořád jako neumí. Další zpráva hovoří o tom, že Vladimír Vladimirovič Putin uznává Hutie jako oficiální vládu v Sanaa. Toto je velmi důležitý krok. ten mír na tom arabském poloostrově nyní teda bude jaksi procházet i tedy Moskvou, to znamená i Moskva do toho bude mít co mluvit, to je jako velký posun. A ten vývoj v Jemenu na té politické úrovni je rychlý, protože tedy prezident Putin teda tomu jaksi tímto přispěl a ruská strana se dokonce rozhodla vyslat diplomatickou zástupce k dalším jednání z Huty v rámci navázání diplomatických vztahů a dialogu o obecné situaci v zemi po vítězstvích, která vedla k ovládnutí rudého mořského průlivu, zna toho průlivu teda v tom Rudém moři. To je ten Bab el Mandeb, či brána nášků. Tento krok v podstatě staví Hutie do širšího kontextu spojenství s ruskou stranou, což v kombinaci s odpovídajícím spojenstvím s Teheránem staví Rusko do centra jednání pro celý Blízký východ v době, kdy Západ začíná odmítat přijímat množství ropy, které by chtěl, nebo tak, ale za vysoké ceny. Nevím, co bude teda dělat, pokud je odmítat za vysoké ceny, tak nebude mít asi nic, takže ruská strana hovoří o obecném konsenzu, který Jemen potřebuje a nyní zaujal stanovisku a oficiálně podporuje Hutie, přičemž žádá vládní síly, které mají podporu Západu a arabských států, aby pokračovaly v rovných jednáních. A ty arabské země v čele se Saúdskou Arábií nyní budou muset přes Moskvu stabilizovat svou energetickou infrastrukturu, protože se obávají, jaké vojenské úspěchy by Hutiové mohly přinést, pokud nyní obdrží ruskou vojenskou podporu. Já tady mám malinkou poznámku, jak byly svého času takové ty rozdělení na 7 království v přeneseném smyslu slova toho světa a podobně. A ty tam měly mít jako velký kus, tam měly mít ta Saudská Arábie, tak si myslím, že jak si tyto představy, že už budou všichni teďka opouštět. Tam bude Irán, ale určitě tam nebude Saudská Arábie. Takže tolik tady k této zprávě.
0: Tak, dále se mrkneme, ještě něco, co tu máme. Ropa za $200, Huciové prý změnili hru. Ovládli klíčový ostrov a tankery mají teď jednoduše na mušce i z přenosných raket. Izrael tedy propadá panice z toho, co Huciové dokázali. Nyní mohou dokonce střílet protitankovými střelami na tankery na moři. Zapomeňte na Hormuz, nyní je na řadě ten Bab al-Mandab. Během ofenzivy, která trhala pouhých několik hodin, Íránem podporované šítské povstalci z Jemenu, tedy Huciové, zmařili veškeré americké snahy o otevření Hormuzského průlivu. Vojenští analytici se stále snaží vyhodnotit, jak kritická situace pro Američany je, ale v Izraeli již zavládla panika. Ano. Vojáci s levnými protitankovými zařízeními a střelami mohou nyní moci zaměřovat ropné tankery, takže jsou z toho všichni vřiti. Cituji, budou moci střílet na cokoliv, co budou chtít, pomocí protitankových střel. Budou lodě vidět, uvidí lodě na vlastní oči, to je zase překaz těch řeckých asi nebo odkaď. A právě v tom je ten zásadní rozdíl. V Hormuzském průlivu potřebuje Írán radary, sledovací systémy a protilodní střely, aby mohl ohrožovat lodní dopravu. V Bab al-Mandábu může bojovník s běžným protitankovým odpolovacím zařízením na ostrově Perim zasáhnout tanker, který fyzicky vidí na vlastní oči. Sofistikovaný naváděcí systém zde není na potřebí. To citují tedy Channel 12, tedy kanál 12, izraelského představitele. No a už jim klepe řiťka.
1: Teď se podíváme dále, podíváme se do Iránu, na iránský konflikt. A tady první zpráva hovoří o tom, že americkou základnu Al-Azraq v Jordánsku zasáhly 4 po sobě jdoucí iránské útoky. Ten Irán tvrdí, že zasáhl útržbové hangáry oblasti připravenosti stíhaček F-35, F-16 a F-15 a kryty pro letadla, nebo ukryty pro letadla. Tady video z americké základny v Jordánsku ukazuje, jak jsou zasaženy nejméně 4 iránskými balistickými raketami jako odveta za útok Spojených států na 5 iránských tankerů. A jinak revoluční gardy ráno oznámily balistické útoky na tu základnu Al-Azraq a Muwaffaq Salty také v Jordánsku, kterou používají americké síly, ale nyní je to také vizuálně potvrzeno. A to jordánské vojenské prohlášení uvedlo, že z Iránu bude vypáleno 20 balistických raket, 18 prý bylo zachyceno, přičemž dodal, že dvě, které nebyly sestřeleny, tak dopadly do neobydlené oblasti bez obětí. Tak to asi tak nebude, ale dobře. Každopádně se zdá, že absence stíhacích raket je nyní zřejmá. Takže Iránci hovoří o operaci potrestání agresorů pomocí raket na tuhé kapalné palivo v údržbových hangárech v oblasti připravenosti stíhaček F-35, F-16 a F-15 a také v těch přístřestích pro letadla. Jeden americký představitel označil útoky na Jordánsko za neúčinné a uvedl, že všichni američtí vojáci jaksi že byli v pořádku, že tedy nebyli zasaženi. Jinak teda ta základna v tom Azraku byla už od léta opakovaně zasažena.
0: Dobře, dobře, dále se mrkneme. Irán, který odvetně udeřil po amerických útocích na ropné tankery. Takže iránské revoluční gardy tvrdí, že dvě americká plavidla a 8 tankerů v Perském zálivu utrpěly značné škody, zpráva je tedy ze středy 19.9. Takže iránské síly ve středu zaútočily na 8 ropných tankerů v Perském zálivu a zaměřily se také na dvě plavidla amerického námořnictva v odvětě za útoky na iránskou námořní dopravu. Uvedl to sbor islámských revolučních gard. Tvrdí také, že údery způsobily lodím značné škody. Americké ústřední velitelství CENTCOM později tvrzení, že byly zasaženy americké válečné lodě, odmítlo s tím, že žádná válečná loď amerického námořnictva nebyla zasažena. A všechny útoky revolučních gard selhaly. CENTCOM dále dodal, že americké síly během uplynulého týdne zničily 10 iránských tankerů a označily tato plavidla za součást sítě v hodnotě několika miliard dolarů, která pak jim financuje revoluční gardy. Ty zase uvedly, že se zaměřily také na dalších 10 lodí, které se údajně s podporou americké armády pokusily proplout oblastí Hormuzského průlivu, kterou Teherán označil za zakázanou a nebezpečnou. Dále uvedly, že nadále kontrolují lodní dopravu touto strategickou vodní cestou a toto tvrzení nebyla nezávisle ověřena americké nebo Spojené státy bezprostředně nepotvrdily žádné poškození plavidel. No tak víme, že válka umírá jako první, že? Teda pravda. Tak zase posuzujte, dámy a pánové, co se děje.
1: To jsou samozřejmě propagandistická prohlášení. Scott Ritter shodou okolností hovoří o stovkách zraněných Američanů. Nehovoří o mrtvých, tam budou také nepochybně, ale o stovkách zraněných Američanů, takže ona ta válka tam vlastně nebude tak jako jednoduchá tady v této oblasti. Jinak jako samozřejmě tam to Rudé moře bylo známé svojí faunou, florou mořskou, takže ta tam, jestli teď tam potápějí tankery z ropou a tohle, tak to tam dostane pěkně, pěkně asi to tam dostane na frak. A tam třeba ta Dubaj, ta skutečná Dubaj, která tam má nasypaný ty ostrovy, tak aby tam kolem těch ostrovků za chvilku tam nebylo moře ropy, jako velité, kolem, to by, a ty to tam nesmrdilo všechno a tak dále, a tak dále. Takže tolik tady k tomu. Pojďme dále. Supermoderní americká ponorka Dive LD s pokročilými technologiemi se dostala do rukou Iránu. To je zpráva také ještě z 9. a ty iránské revoluční gardy v Hormuzském průlivu se tedy zmocnily supermoderně americké bezposádkové ponorky vybavené pokročilými technologiemi. Takže podle oficiální vyhlášení iránské státní televize z úterý 8. tak šlo o komplexní zpravodajskou a operační akci, kterou provedli na Úsvitu při vstupu do tohoto strategického průplavu. Námořní síly revoluční gardce při té komplexní operaci při vstupu do Hormuzského průlivu, takže se zmocnili na Úsvitu jedné z nejmodernějších bezposádkových ponorek teroristické armády Spojených států, jak uvádějí gardy ve vyhlášení, které přinesla státní televize. Říkají, že to je vybavené nejnovější technologií podmořské oblasti na světě, kterou flotila americké armády dostala v roce 2025, takže to bude opravdu nové. A samozřejmě americká armáda to iránské vášení o ukořistění špičkové technologie bagatelizovala, Řekla ve svém stanovisku, že šlo o chybný nefunkční podmořský dron, který měl technickou poruchu a zdůraznila, že zařízení neobsahovalo žádná citlivá data ani utajované vybavení. Takže tady vidíte, že ta propaganda, že dělá své prostě. Ale ta ponorka je tady, jako je vyobrazená, a ty Iránci tedy nepochybně mají. Takže takto k této zprávě pojďme asi dále.
0: Tak, je to průšvih, ale vlastně se nic nestalo, že jo?
1: Tak, tak, tak, tak.
0: To je jako s těmi letišti, radary americkými,
1: no,
0: a
1: ze
0: všemi. A 40krát vyhráli za 60 dní a furt do kolečka, dokola. Tak, Irán právě obdržel podvodní drony určené ke zničení letadlových lodí a mluví o tom Larry C. Johnson. Tak, k této epizodě natáčel 8. září Larry C. Johnson a Zulfigar Ali, kde vysvětlovali, proč každý pokus o diplomatické uvolnění napětí zprostředkovaný Pákistánem selhal, proč Tehrán přišel z obraného postoje k ofenzivnímu a co to znamená pro americkou námořní blokádu, Hormuzský průliv a válku s Íránem jako celek. No, takže Zulfikar Ali na základě zdrojů uvnitř iránských mocenských struktur tvrdí, že Severní Korea dodala Iránu zásilku stealth, tedy neodhalitelných, bezpilotních podmořských prostředků, a to prostřednictvím koridoru zahrnující Čínu a Pákistán, a že rozhodnutí přejít do ofenzívy schválili nejvyšší vůdci, tedy Mojtába Chamenei, prezident Pazeškian, prezident parlamentu a minister zahraničí Arakčí. Jde o informace založené na zdrojích, které nebyly nezávisle ověřeny. V celém textu jsou tak jako takové prezentovány a označeny. Larry C. Johnson zvažuje, jaká by mohla být americká protiakce. Proč nyní Rusko a Čína podporují Irán víc než jen diplomaticky? A co by současná strategická porážka na Blízkém východě a na Ukrajině znamenala pro americkou moc? No, tak se na to asi můžete kouknout. Larry C. Johnson, nevím, jak se jmenuje jeho pramen, jestli to má někde na tom, na YouTube nebo na nějaké jiné platformě, ale určitě sledovat Larry C. Johnsona. To je vlastně ten zpravodajec, že ano, myslím, bývalý
1: CIA. To je ten bývalý zpravodajec CIA, no, a jako to je člověk, který je opravdu kvalifikovaný, že jo, to jako. Další, přijdeme do Spojených států, já teď tentokrát mám jednu zprávu. Ta hovoří o tom, že Spojené státy zachvátila panika, protože jeden ruský úder a 11 tisíc amerických satelitů bude odepsáno. O co jde? Američtí analytici počítají důsledky ruského jaderného výbuchu ve vesmíru a výsledky nejsou povzbudivé. Jak uvádí Euro-Asia Times, a po léta uvažoval Washington jaderný výbuch na oběžné dráze za vzdálenou noční můru. V roce 24 se však stal oficiálním důvodem k obavám, kdy američtí představitelé uvedli, že Rusko vyvíjí protidružicovou jadernou zbraň, která by v případě vynesení na oběžnou dráhu a následného odpálení mohla vyřadit z provozu velké množství satelitů a učinit části nízké oběžné dráhy Země na řadu let nebezpečnými, jak uvádí Euro-Asia Times. A ten vesmírný věk skončí, až Rusko vynese své jaderné protidružicové zbraně na oběžnou dráhu, jak říká poslanec Mike Turner, a už v roce 2024 to říkal Centru pro zpravodajské bezpečnostní služby. On dříve varoval, že vesmírných operací amerických vesmírných sil generál B. Jane Saltzman, že v den, kdy se takové zbraně dostanou na oběžnou dráhu, takže si nikdo nemůže být jistý, zda bude možné vesmír hned následující den využívat a tak dále, a tak dále. No, tady jsou tady nějaké technické záležitosti, to ani uvádět nebudu. Já bych řekl jednu věc, já si nemyslím, že Rusové budou dělat nějaké vesmírné výbuchy v kosmu, protože jak si toto by se rozhodně líbilo galaktikům. Já si myslím, že tady bude muset dojít jako k nějaké dohodě. Pravda je jedna, že pokud by to tam došlo, tak Starlink by jaksi zase odešel a zkomplikoval by to teda ten přestup na ten nový kvantový finanční systém. I když se domnívám stejně, že Rusové tam asi budou mít nějaké své satelity prostě proto, protože nebudou chtít být odkázáni na americký Starlink, aby nedopadly jako se Swiftem. Že pak bude, když bude jenom jedna strana, takže bude ty Rusy potom vlastně vydírat třeba nebo něco podobného. Když ta doba by se měla změnit, ale nebuďme s takový velcí optimista, že se všechno změní jako najednou za den nebo přes noc. Pojďme dále asi.
0: Tak, dále se mrkneme. Jo, počkat, já musím přepnout e-mail vlastně. Tak, e-mail máme z děs. Ne, to už jsme měli. Tak těsně vedle, že jo, tak to máme. 6-1, ano, náckové, Německo se vrací, nebo obrací na zákony z nacistické éry. Byl odsouzen další lékař, který vydával dětem výjimky z nošení roušek. Již opakovaně jste se mohli dočíst a uslyšet a vidět o řadě odsouzených německých lékařů, kteří se dostali před soud jen kvůli tomu, že vydávali výjimky z nošení roušek. V některých případech dokonce vedl rozsudek bez nepodmíněnému trestu, tedy tvrdá basa. Bizarní na celé věci je právě fakt, že k některým z těchto rozsudků byl použitý nacistický paragraf z roku 1945, který je stále v Německu platný, což opět potvrzuje to, na zde stále upozorňujeme, fašismus je na přesně opačné straně, než se tvrdí. Chování některých politiků v době covidové, tedy pandemie, ostatně za to rozdělení je jasně rozkrylo. Problém je, že titíž politici mají ve většině zemí nadále vysoké posty, víš, náš Andy Hrabiš Bureš, že ano, covidový premiér a covidový ministr zahradnictví, zpívající Ken, že ano, a dáme k Vojtěchu. Mnozí si mysleli, že po letech se již pohledy některých zastánců covidismu změnily. Nicméně aktuální rozsudek nad lékařem, který vydával výjimky z nošení roušek, ukazuje, že tomu zdaleka tak není. Tak, co tu máme? Anesteziolog Wolfgang Urmecer z Karlsruhe byl v srpnu u spolkového soudního dvora odsouzen za vystavení falešných lékařských potvrzení. Během pandemie covidáka 19 lékař přijímal telefonáty od rodičů, kteří popisovali nepohodlí svých dětí při nošení roušek a následně jim vydal potvrzení o osvobození. Vzpomeneme teď, ale tady nemám... kolik nebo jak byl odsouzen, to tady nemám. Pak je tady zmiňovaný zemský soud v Norimberku, Firtu. Ten odsoudil tedy lékaře k výši 15 000 euro pokuty za 26 případů, z nich 23 se týkalo nezletilých, kteří dostali od něj výjimku na roušky. Takže Urmeca spolkový soud nyní odsoudil pouze ve 14 případech, ale trest zůstává stejný. Oznámil svůj úmysl podat ústavní stížnost, ale já tady zkrátka nevidím trest stejný, kolik teda trest měl dostat on, tak nevím. Ale je tady zase zmiňováno, jako rozhodlo nedávné vyšetřování organizace Multipolar. Obvinění z neprovedení vyšetření hraje ústřední roli v odsouzení lékařů za vydávání falešných lékařských potvrzení. Soudy pravidelně zakládají svá rozhodnutí na tomto rozhodnutí nacistické justice z roku 1940. V té době byl lékař totiž odsouzený za údajné vydávání lékařských potvrzení prostitutkám bez předchozího vyšetření. Nacistické rozhodnutí tehdy uvádělo, že musí být zajištěna důkazní hodnota lékařských potvrzení pro úřady. Nuž, tak jenom taková perlička, no. Můžeme asi dál.
1: Další zpráva, a teď prosím vás, vážení diváci a posluchači, zpozorněte. Evropská kancléřka Ursula von der Leyen chce dostat soukromé bankovní vklady pod státní kontrolu. Mluvíme i o vašich vkladech. A jak tedy se v Evropě budou vypořádávat tedy soukromé vlastnictví? A tato otázka vyvolává velmi složitou debatu, kterou předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen v pátek interpretovala svým vlastním jedinečným způsobem. V projevu k zástupcům francouzského podnikání a setkání podnikatelů Francie La Rencontre des Entrepreneurs de France v Paříži, které pořádá MEDEF, organizace, tak bývalá ministryně obrany, tedy Lajenová, hovořila o využití bankovních vkladů občanů EU k oživení eurozóny a evropské ekonomiky, která se týká s problémy. Jednoznačné sdělení. Podle nejvyššího eurokrata Evropské unie se soukromé vlastnictví jakožto zábrana chránící občany před přesahujícím státem stala zastaralým pilířem civilizace. Takže centrální plánování dotační šílenství, to je tedy Brusel pod lupou, uvádí článek, a vzhledem k obrovskému státnímu dluhu a úniku kapitálu ze starého kontinentu, který smete tisíce patentů, desítky tisíc vysoce kvalifikovaných odborníků, tak jistě majetek občanů vzbudí politické ambice. Bezohledné vyvlastnění neboli nařízené odvádění hotovosti, jak se tomu říká v té nejlepší byrokratické němčině, má vyřešit problémy, které si Brusel vytvořil svou tvrdohlavou klimatickou politikou.

0: která už nedokáže spustit oči z bohatství svých občanů. Evropská ekonomika musí tento kapitál zpřístupnit svým společnostem, nařídila nejvyšší byrokratka. Takže tady říká, že to zní jako Erich Honecker. Von der Leyenová se čím dál tím víc stává socialistickou duchovní sestrou tohoto katastrofálního režimu. Já píše to tam nějaký německý autor, nevím, jestli to byl katastrofální režim, ale v každém případě toto, že by někdo sahal na soukromé úspory, jak si obyvatel, to nepamatujeme. Takže si myslím, že tohle to je přehnané a že to spíš měl jako srovnávat s něčím jiným. Jo, ale že to zná s nějakým zřízením, které tam bylo v průběhu války. Bankovní vklady v žádném případě nejsou zbytečnou hotovostí. Z pohledu bankovního sektoru jsou ukrajinské vklady klíčovým zdrojem refinancování a likvidity, jsou součástí peněžního a úvěrového cyklu a umožňují poskytování úvěrů. V moderním měnovém systému se bankovní úvěry nevytváří jednoduše převodem stávajících vkladů. Komerční banky vytváří nové knižní peníze prostřednictvím úvěru, což je proces, který nelze chápat jednoduše jako mechanické pálkové využití stávajících vkladů. To je to, když tam máte 1000 korun a oni a konto 1000 korun, který jim tam ten střadatel donese, tak oni si vyrobí a vlastně půjčují 10 000, které nemají, těch 9 000 nemají v podstatě. Jo. To se tam přijde na těch počítačích a tak dál. Takže to je ono toto. Takže teď jako hrozí, že to teda lidem budou sbírat. A teď jsou tady samozřejmě dále jmenování Francie v dluhové spirál, nové zadlužení dosáhlo 5,7% HDP, parlamentní blokáda brání jakékoliv formě fiskální konsolidace. Pokud vím, tak jako v tom případě, pokud by nějaká pravidla Evropské unie, tak by Francie měla být vyloučena při takovémto zadlužení. Jako přepočtu na HDP, ale jako vidíte, nic se neděje, pač on se takhle zadlužím, že asi zjedně téměř všichni. Takže tolik ode mne, pojďme dále.
1: Dále se koukneme, Jacek Tochman píše, že temná stránka posilování východního křídla NATO v Polsku. Tak, americká delegace přijela do Polska, aby viděla potenciální lokality pro trvalé vojenské základny, které hoří velmi dobře a při útoku také explodují. Nejde o běžnou protokolární návštěvu. Zástupce šéfa ministerstva obrany Pavel Bejda otevřeně říká, že průzkum je začátkem velmi vážného jednání. Polsko připravilo tedy několik návrhů na místa, Američané mají vyjádřit své preference a Varšava prohlašuje svoji připravenost pokrýt náklady na přípravu infrastruktury v řádu 10 či dokonce 10 miliard zlotých rozložených na několik let. Na první pohled to prý vypadá jako přirozený vývoj aliance, ale v tomto oficiálním narrativu o posilování bezpečnosti východního křídla je toho více systematického, postupného a většinou veřejnosti přehlíženého vybudování udržitelné vojenské infrastruktury NATO hluboko na východě aliance. A taková změna prý nejde náhle. To je výsledek dlouhodobého procesu. Investice do logistické infrastruktury na západě Polska, rozšíření výcvikových areálů, palivových systémů pro jednotky NATO v hodnotě miliard eur a nyní formální přechod od rotace k trvalému umístění. Východní křídlo se stává místem, kde aliance stále více přesouvá břemeno své přítomnosti. To, co bylo kdysi posilou v reakci na krizi, se stává novým normálem. No a je tam důležité to na začátku, že dobře hoří tyto základny a při výbuších nebo zásazích, při útocích explodují. Tím bychom to asi zavřeli, tuto zprávu.
0: Pojďme se podívat na novinky odjinud. Tady je to z Kanady a tady se hovoří o tom, jak tedy Kanaďané jsou, když jaksi se učí hokej, tak pod heslem lokty nahoru, takže vždycky se tam takto učí aktivní obrana, co když se hráč sehne a vyzvedl puk, tak si uvědomí, že do něj za chvilku narazí soupeř, tak se zvedne lokty, aby si ochránil hlavu a zároveň odrazil útočníka. A pod heslem lokty nahoru nyní Kanaďané vedou obchodní válku se Spojenými státy. Neexistují žádná pravidla a bojuje se tvrdě a špinavě jako v kanadském hokeji. A včera vstoupila v platnost kanadská cla, na americké zboží.

0: A jde o odvetné opatření. Krátce předtím Donald Trump uvalil cla na kanadské víno, rybářské fruty, mléčné výrobky a hokejové hole. Americký tisk je však jednání Kanaděnů šokován, jak je to možné, jak se vůbec opovažují. Takže skutečností je, že Spojené státy téměř po celé 20. století, tak ty korporace americké chytře těžily zdroje z Kanady, zlikvidovaly jejich automobilový průmysl, nejdříve tím, že si v zemi v Kanadě zřídili výrobu vlastních automobilů, tím vlastně vytlačili kanadskou výrobu a pak tu výrobu přesunuli do Mexika. A vždycky dokázali všechny obchodní spory vyřešit ve svůj prospěch. A teď se ale zdá, že soused nemá žádnou odpověď a navždy takový zůstane. A jak ale Spojené státy upadaly a Čína rostla, tak rovnováha té ekonomické moci ve světě se nevratně změnila. Ta Kanada se začala vzpírat. Premiér Mark Carney vytrval reagoval na americká cla vlastními cly a bez přestání podepisoval obchodní dohody s Čínou, Indií, Japonskem a Evropskou unií. Bílý dům podrážně brutčil, nemohl nic dělat, snad přejmenovat nějaké jezero. Takže tady se hovoří, že jde o Carneyho boj proti globálnímu hegemonovi, který podporují masy obyčejných Kanaďanů. A na rozdíl od Justina Trudeaua, bohatého muže, který nebyl v kanadské společnosti oblíbený, tak současný premiér, že úspěšně využil národní cítění. Já bych tady chtěl říct dvě věci k tomu, ono to ještě dál pokračuje. Ono je to trošku jinak. Ono tady Trump bojuje proti globalistům a ta Kanada je zatím pořád pod britským vlivem, pod vlivem globalistů Rothschildů. Tam se vlastně trhá Alberta, to je jako jedna poznámka. A druhá poznámka tady taky velmi důležitá je, že podle nějaké deklarace z roku, tuším, 1937, teď mi vypadlo tento přízvisko, odkud byla, ale to není podstatné, tak vlastně Kanada skončila jako kolonie a dál vlastně se ty jednotlivé státy, dneska, které tam jsou, tak se staly samostatnými státy. To znamená, že žádná centrální vláda tam být nemá, nemá tam být žádný parlament a je to tam vlastně držené také podvodně, je to tam držené pohromadě. A toho teďka využila provincie Alberta, která se tam chce z toho globálního vlivu Británie, který tam jako nadále jako ještě pokračuje setrvačností, tak se chce vytrhnout. Takže taková je realita. Oni někdy ty články jsou zajímavé, ale také v nich leccos, co je prostě potřeba odfiltrovat, tak jenom pro pořádek. Pojďme dále.
1: Tak, a když jsme mluvili o spojení s Británií, Spojené království prý čelí největší existenční krizi ve své moderní historii. Jak odhaluje The Telegraph, lídři Skotska, Walesu a Severního Irska se zítra v pondělí 14. setkají v Cardiffu, aby podepsali strategickou dohodu o partnerství a to s jediným cílem, koordinovanou fragmentací Spojeného království a přípravou cesty referend o nezávislosti nebo znovu sjednocení s Irskou republikou. Poprvé tedy v historii jsou separatistické a nacionalistické síly současně u moci ve všech třech keltských celcích. Mary Lou MacDonald, prezidentka Sinn Féin a vůdkyně opozice v Irsku, bude také sedět u stolu v Cardiffu, čímž upevní jednotnou frontu, která využila politických příležitostí Downing Street k revizi kritérií pro nová referenda. Pokud se tento scénář uskuteční, Anglie zůstane izolována, ztratí přes 15,5% své populace a 13,5% HDP. Skutečná rána pro Londýn však není logistická, ale hluboce strategická a existenční. No, tak to jsou vážné věci, dámy a pánové. Tady vám ukážu lepší mapičku, abyste to viděli. Skotsko, Wales a Severní Irsko samozřejmě by se trhly.
0: Když se na to podíváte, vážení diváci, tak to je naprosto zásadní, protože tím pádem vlastně se sype i v podstatě to, co dříve bylo označováno jako britské dominium, protože teď už to půjde jak domeček z karet. Už tam nebude žádná Velká Británie, bude tam jenom Anglie, žádná Velká Británie nebude, protože všechny ty další státy, které tam u toho byly připojené, Skotsko, Wales a Severní Irsko, tak vlastně odpadnou. Takže když tam podíváte na tu mapičku a vidíte tam England, tak to je všechno, co tam z toho zůstane. A jinak to Irsko, tam už měl se Trump nějaký nápady, že by se mohl spojovat s Islandem a že by to mohlo být pod jejich křídlo. To si myslím, že nenastane, protože tam byly nějaké takové spíše informace o tom, že oni budou spíše zapojeni do toho bloku pod vedením Španělska a tak dále. Ale to jsou zatím úvahy, ještě ta Evropa znova jak si vývově nebyla rozdělena, uvidíme. Ale toto je, řekl bych, zpráva měsíce tohle. Z hlediska důsledku tohle zpráva měsíce, to je velmi významné. Další velmi důležitou zprávou, kterou tady máme, tak jsou ze zasedání BRICS, jak víte, tak bylo v New Delhi, v Indii. A hned, když to začalo, tak tady bylo konstatováno, že BRICS, že nepotřebují četníka, že tedy reaguje na jakousi pokusy o globální zprávu. To je jako první věc a Rusko, Čína a Indie potvrdili svoji podporu Iránu. To je velmi důležité. Irán, jak víte, je členem BRICSu také. A takže tady ty vedoucí představitelé skupiny zemí států BRICS, kde teda jsou představitelé Číny, Indie, Ruska a Iránu, tak se teďka sešli na tom summitu v New Delhi, v Novém Delhi, a vyzvali tedy k maximální zdrženlivosti ve válce na Blízkém východě. Krom teda toho, tady to přijali společné prohlášení, které bylo jednomyslně přijato 11 členskými státy tohoto fóra a vyjadřují hluboké znepokojení nad pokračujícím eskalováním napětí na Blízkém východě. Dále vyzývají tedy k maximální zdrženlivosti a ke zdržování teda se kroků, které by mohly tu situaci ještě zhoršit. Čína a Rusko se tedy odhodlaně postavili tedy proti té americké hegemonii, pokračují v obchodních vztazích s Iránem, navzdory teda opakovaným hrozbám Donalda Trumpa, že na ně uvolí sankce a tak dál. A ty Spojené arabské emiráty, které jsou tam také členem, to je jako velmi zajímavé, v BRICSu, tak pozastavili obchodní a finanční transakce s Teheránem poté, kdy se stali terčem iránských raket. A ten iránský prezident Masoud Pezeškian a následník trůnu Spojených arabských emirátů Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan spolu hovořili v rámci toho summitu, jako známe iránské velvyslanectví v Indii, prostřednictvím platformy X a zveřejnění fotografii obou lidů, kteří vedle sebe sedí. To znamená, že lze předpokládat, že tam dojde také jako k dohodě. Takže jinak tedy ten iránský představitel prohlásil, že Blízký východ nepotřebuje četníka, čímž narážel na Spojené státy, čili bude snaha je tam o co vyklidit teď do domů. Takže a tady je zajímavá jedna věc. Ve svém úvodním projevu indický premiér Narendra Modi vyzval globální, který stojí v první linii globální krizí, ale v poslední linii rozhodování, aby změnil tuto pyramidovou strukturu globálního řízení na strukturu partnerství. Čína je připravená spolupracovat s Indií, to je také velmi dobrá zpráva, protože víte, že se moc jako nekamaráděli. Posílit komunikaci, spolupráci, to je také velmi dobré. A čínský prezident a indický premiér se pak později odpoledne setkali v rámci summitu a zavázali se čestně, rozumně a vzájemně přijatelným způsobem vyřešit ten svůj hraniční spor, jako známe indické ministerstvo zahraničních věcí. To jsou tam ty problémy v těch horských oblastech, kde tam celku, kde, nevím, jestli jsou tam nějaké suroviny, ale jinak tam v podstatě nic není. A tam se jako, to je Kašmír a Džamu a Kašmír. To jsou ty dvě provincie tam. Takže takto. Pojďme asi dále.
1: Tak, dále máme ještě BRICS, které mi uteklo tady. BRICS dokázal v Dílí překonat vlastní rozpory a přijmout společnou deklaraci. Nevzniká tím tedy jednotný protizápadní blok, ale stále zřetelnější architektura k systému, nebo alternativa k systému, v němž mají rozhodující vliv Spojené státy a jejich spojenci. Sankce a ještě před summitem v Novém Dílí nebylo jasné, zda se 10 členů BRICS dokáže vůbec shodnout. U jednoho stolu seděl Írán a Spojené arabské emiráty, Indie s Čínou, které mají za sebou ozbrojené střety. na sporné himalajské hranice, a to by mělo být asi s Pákistánem, ne, než s Čínou, ale no, no, dobrý.
0: A ne, oni tam mají i s Čínou, jo, tam mají. Pakistánem taky, ale s Čínou, tam v těch dvou oblastech tam mají. Jo, jo.
1: A jednotlivé země mají velmi rozdílné vztahy ke Spojeným státům, k Rusku i k válce na Blízkém východě. Přesto byla novodýlijská deklarace přijata jednomyslně. BRICS vyzval k maximální zdrženlivosti na Blízkém východě a zároveň kritizoval jednostranná celní a necelní opatření narušující světový obchod. To samo o sobě z BRICS nedělá vojenskou ani politickou alianci podobnou NATO či Evropské unii. Jeho členové BRICS nemají společnou zahraniční politiku, bezpečnostní strategii ani jednotnou představu o budoucím světovém uspořádání. Rusko a Čína prosazují výraznější oslabení západní dominance, zatímco Indie se snaží současně udržovat strategické vztahy s Washingtonem, Moskvou, Pekingem i státy Perského zálivu. Podstatné ale je, že tyto rozpory tentokrát společnému postupu nezabránili. No?
0: Tohle je určitě posun dopředu a je to výrazný signál i pro další země, zejména teda země třetího světa, které měly zájem o vstup, ale vyčkávali. Tam je jeden problém. Jeden problém je v tom, že oni zatím se jaksi neutváří jako vojensko-politická organizace, takže to, jak si mnozí vidí, jako prostě pořád nemají jistotu, pořád se té Ameriky bojí, že když něco k něčemu dojde, tak jako, že nebude mít kdo chránit a tak dál. Ona o tom teď do jisté míry svědčí i další informace, a to je Mohammed bin Salman, to je tedy saudsko-arabský monarcha, tak se obrátil k Donaldu Trumpovi, aby udeřil na Hutie, a reakce amerického prezidenta byla negativní. On to odmítl, takže to jako bylo asi zklamání. Dokonce volal dvakrát, měl dva rozhovory, požádal, aby zvážil možnost amerických náletů proti Hutium v Jemenu, a ten jako tu žádost údajně odmítl. Takže si zde uvedli, že Washington v současné době neplánuje vojenskou intervenci proti Hutium, tak on už na to ani asi nemá. Ale ta informace tím nebyla nezávisle potvrzena, nicméně agentura Reuters potvrdila nebo poznamenala, že nebyla schopna bezprostředně ověřit obsah těchto telefonických rozhovorů. V každém případě ten vývoj ukazuje tlak na Washington, aby v době zvýšené napětí na Blízkém východě a v Rudém moři podnikl aktivnější vojenskou akci proti Hutium, ale říkám, on o tom příliš jako nemá. Pojďme asi dále.
1: Tak, dále se koukneme Sahel, kde to máme tady. Pohřeb francouzského vlivu v Sahelu. Nigerská tedy vláda oficiálně obvinila Francii z pokusu o ozbrojené povstání koncem srpna. Najmej tedy tvrdí, že má dostatečné důkazy a může případ podstoupit mezinárodním soudům. Takže v noci z 28. na 29. srpna skupina vojáků zautočila na základnu 101. na mezinárodním letišti Najmej nebo Niamey, jakožto na oblast prezidentského paláce a budovu státní televize. Půjč pak potlačili síly loajální vládě s podporou svých ruských spojenců. Mluvčí nigerské vlády tedy ve veřejnoprávní televizi vyhlásila, že půjč naplánovala a podporovala síť kolaborantů vedená francouzským režimem Emmanuela Makakarona. Nigerijská pak rada ministrů potvrdila, že shromáždila dostatečné důkazy o útoku a země si vyhrazuje právo odvolat se na mezinárodní soudy. Mimo Francie, Najmej nebo Niamey nepřímo obvinili několik afrických států, že je využívají jako základny pro destabilizaci Nigeru. Cituji, tato vzpoura též odhaluje dvoutvárnost některých našich afrických bratrů, kteří jsou ochotni sloužit jako základna pro nepřátelské činy páchané podporovateli francouzského režimu. Uvádí se v komuniké nigerské rady ministrů.
0: No, a to je pěkné. Poslední zprávu, kterou tady mám, tak ta zpráva hovoří o čínském Malan monstru. Jde o obrovský dron a je to jeden z nejzáhadnějších čínských dronů, který se dostal do popředí pod zveřejnění fotografie, a je to uváděno jako Malan Monster, to je, zatím je to na základě Malan, teda bylo spatřeno, proto tam odsud, A je to neuvěřitelné, protože ten dron má asi je 15 metrů dlouhý, rozpětí křídel má až 52 metrů, což odpovídá velikosti některých největších vojenských letadel. Jeho konstrukce je dvoumotorová a odkazuje na platformu Halle, nevím, Halle, tedy letadlo, které může operovat ve vysokých výškách po mnoho hodin. Představte si, že jeho maximální dolet se odhaduje na 19 300 kilometrů. A to je dron. Neuvěřitelné. Neuvěřitelné, jak to rychle postupuje. Takže toto jenom v krátkosti. A kolik to ponese, když je takhle velký, to si, jakou zátěž, to si můžete představit, jakou nálož, jak bude velká. Pojďme dál.
1: Tak, dále už se koukneme na Covidiáka, tam máme, koukám jednu zprávu, tak šup na ní. Média Greerová píše, aktuální lékařské zprávy 12 amerických států se rozhodlo propouštět Ivermectin, tedy od lékařů pacientům. Americký boj za svobodu lékařské svobody právě explodoval. Tak, 12 amerických států tedy osiluje o rozšíření přístupu k Ivermectinu, což vyvolává národní debatu o lékařské svobodě, užívání mimo schválenou indikaci a roli léku oceněného Nobelovou cenou. Roky říkali, že o tom ani nemůžeme mluvit. Nyní se ale 12 amerických států snaží Ivermectin zpřístupnit lidem. Tak co se změnilo a proč právě teď? No, stále více tedy amerických států nyní rozšiřuje přístup k Ivermectinu. Bla, bla, bla, bla, bla. V centru diskuze je jednoduchá a silná otázka. Proč je tato v uvozovkách droga oceňována nebo Nobelovou cenou středem tedy tak vášnivé národní debaty? A legislativní úsilí, které vzniká napříč několika státy, odráží širší posun směrem k autonomii a přístupu pacientům, k pacientům asi tady má být, zejména u léků, které mají dlouhodobé schválení pro konkrétní použití. Zastánci tvrdí, že Ivermectin se bezpečně používá již desítky let, zejména při léčbě parazitálních infekcí. V roce 2015 byl oceněn Nobelovou cenou za svůj dopad na globální zdraví. Pacienti a lékaři by měli mít větší flexibilitu při rozhodování o léčbě, no a kritici zase vyjadřují obavy, že použití mimo schválené označení bez dostatečných klinických důkazů, no, když vám to nevadilo o pofiderních covid vakcín šmakula, tak nevím, proč by vám to vadilo tady. Riziko, že zneužití nebo samoléčby, potřeba jasného lékařského vedení a dohledu. A to proměnilo Ivermectin v něco víc než jen nějakou drogu či lék. Stal se bojovým polem, tedy politiky. No, tak je potřeba to sledovat bedlivěji. Ivermectin.
0: Máme tady jednu zprávu z domova, zajímavosti z domova. Je to vyjádření poslance Jindřicha Reichla, který reaguje na růst cen plynu a hlásí se k přístupu Alice Weidel, s tím, že pro naši zemi prosazuje nákup levného plynu z Ruska bez ohledu na politické nálepky, s tím, že tedy cena plynu už atakuje 80 euro. Tady samozřejmě uvidíme, jak, protože Alice Weidel, tak jako ty dělají aspoň nějakou politiku, teda, která, řekněme, asi bude teďka pro ruskou stranu, nejsou pro ruští, to určitě ne, navíc je prostě potřeba si uvědomit, že otec Alice Weidel, tak byl, teď nevím, jestli byl v SS nebo u gestapa a tak dále, takže zase, jako si zase některé věci si moc jako neidealizujme. Nicméně, oni to dělají pro sebe, že? Dělají to pro svůj průmysl, aby neskončili prostě jako agrární země a tak dále, takže oni se budou snažit tedy získat zpátky ten levný plyn, sankce, nesankce, on říká, že to prosazuje pro Českou republiku. Já si tady myslím jednu věc, že tady budeme muset ale začít navazovat nějaké kontakty, protože Alice Weidel například, pokud se nepletu, tak s Putinem hovořila. A tady jako s Putinem zatím jako nikdo jaksi nehovořil tady odsud. Takže si myslím, že prostě, že ten laciný plyn nepřijde jenom jen tak, že teda někdo řekne, že chce laciný plyn z Ruska a v tu ráno poteče. Otázka pak je další, to je technická, jak ho sem dostaneš. Je? To je jako další. Takže tolik teda k této zprávě, jenom v krátkosti. Uvažujeme o tom, protože toto jsou věci, teda, které máme do budoucna přesně před sebou, pokud teda tady chceme zachovat průmysl. Já bych teďka přišel na to okénko tematické. Je to shodou okolností od Larryho C. Johnsona. A jmenuje se Dlouhá cesta dovnitř a krátká cesta ven. Jinak s podtitulkem, jak Západ proměnil Ukrajinu ve zbraň proti Rusku. Je to teďka z 13., je to aktuální. A on říká, Larry C. Johnson, ve třech článcích, které se napsal pro Sonar 21, to je ten, kde vydává, on vydává různě, tak jsem se neustále držel jedné myšlenky. Válka na Ukrajině nebyla krizí, která vypukla v roce 2022. Bylo to vyvrcholení záměrného desítky let trvajícího západního projektu. Jeho cílem bylo proměnit Ukrajinu v nástroj k oslabení Ruska, projektu realizovaného pod ruskou partnerství a udržování míru. A poté, co Washington a NATO strávili 30 let budováním tohoto nástroje, udělali si s Ukrajinou přesně to, co udělali se všemi svými předchozími klienty. Zbavili si je v okamžiku, kdy přestane být užitečná. První krok 1992 až 1999. Západ strčil svůj nos pod ukrajinský stán téměř okamžitě po rozpadu Sovětského svazu. Formální proces začal v roce 1992, kdy se Ukrajina připojila k Radě pro severoatlantickou spolupráci NATO. Praktické vojenské vazby na sebe nenechaly dlouho čekat. Program státního partnerství USA a Ukrajina s Kalifornskou národní gardou v roce 1993, vstup Ukrajiny do partnerství pro mír a její první společné cvičení v roce 1994, zřízení výcvikového prostoru Javory poblíž Lvova, přičemž označení mírové bylo pouze kamufláží a samotná cvičení to prozrazují. Jakmile se do cvičení Sea Breeze v Černé moři na konci 90. let začaly zahrnovat protiponorkové boje, tak humanitární zástěrka padla. Lov ponorek se nenacvičuje za účelem poskytování pomoci při katastrofách. Dělá se to proto, aby se připravil na boj s ruským námořnictvem. Strávil jsem 23 let, říká Larry Johnson, přípravou scénářů vojenských cvičení pro americké speciální jednotky a znám rozdíl mezi výcvikovou hrou a nácvikem na válku. Jednalo se o nácviky strukturovaný program, jeho cílem bylo vycvičit a vybavit Ukrajinu k boji proti Rusku v případě potřeby s podporou NATO. Porovnejme to s rokem 1999, kdy NATO přijelo Polsko, Maďarsko, Českou republiku. Toto rozšíření porušilo ujištění Jamesa Bakera, že se aliance neposune ani o palec na východ. Sliv, který Bill Clinton jednoduše zahodil. A není náhodou, že když vypukla válka, Rusko první březnových týdnech roku 22 zaútočilo na základnu v Javorivu. Viděli přesně, co tam bylo vybudováno a proč. Od partnerství k faktickému členství rok 2000 až 2010. Následující desetiletí tuto práci dokončilo a z Ukrajiny udělalo cena na to ve všem, kromě názvu. Uvažíme o jednom čísle. V roce 2000 až 2010 se Ukrajina řadila mezi 6 nejčastějších hostitelů cvičení NATO a Evropského velitelství Spojených států, hned za ní byla Gruzie. Dvě nečlenské země hostily více spojenských cvičení než drtivá většina skutečných členských států. To není partnerství, to je na první pohled důkaz, že Západ měl v úmyslu obě země přijmout, ať už Moskva říkala cokoliv. Do roku 2010 oddělovali Ukrajinu od plnoprávného členství už jen dvě věci. Neplatila členské příspěvky a neměla záruku podle článku 5. Ve všech operačních ohledech Seabreeze, Rapid Trident, plynovod v Javorivu, roční plány cílů, tak již byly součástí aliance. A nikdy nešlo pouze o vojenské úsilí. Americké a britské zpravodajské služby, včetně CIA, spolupracovali s NATO a EUCOM, aby vytrhli Ukrajinu z ruské sféry vlivu a upevnili v té západní. A když summit v Bukurešti v roce 2008 prohlásil, že Ukrajina se stane členem, i když Francie a Německo zablokovali formální akční plán pro členství, tak byla nastolena trajektorie vedoucí k roku 2014 a ke všemu, co následovalo. Odchod pod čarou. Tak takto byl tento nástroj vytvořen a takto je zrušen. Každá zahraniční vláda, která věří americkému bezpečnostnímu slibu, tak by si měla nejprve prostudovat, co se stalo s jižními Vietnamci, Afgánci, Iráčany, Libijci a Kambodžany. Když válka přestane sloužit účelům Washingtonu, USA řeknou adios. Vzájemné obviňování ohledně neúspěšného protiútoku je právě začátkem tohoto procesu. Západ se řadí do fronty, aby obviňoval Kyjev, zatímco jeho sliby o dodávkách zbraní se ukážou být jen prázdnými sliby. Údery námořních dronů na ruské lodě jsou jen špendlíkovými vpichy z vojenského hlediska bezvýznamné a nebezpečné hlavně proto, že západní sledování, které řídí, vybízí Rusko k odvetě proti průzkumu NATO nad Černým mořem a posiluje odhodlání Moskvy uškrtit ukrajinské přístavy. Chcete-li upřímný barometr toho, kam tato válka směřuje, zapomeňte na briefingy britské rozvědky a Institutu pro studium války, této ISV. Sledujte den, kdy londýnské sázkové kanceláře začnou přijímat sázky na to, kdy padne Zelenský. Klíčová linie, složte tyto tři části za sebe a tvar je zřejmý. První dvě dokumentují trpělivou výstavbu, tři desetiletí cvičení, výcvikových středisek, koordinace zpravodajských služeb a prohlášení ze summitu, včetně zaměření proti Rusku. Ta třetí popisuje likvidaci. V okamžiku, kdy projekt na boji zakolísá, na bojišti zakolísá, ti sami mecenáši, kteří jej 30 let rozvíjeli, začnou hledat unikovou cestu. Čára vedoucí od partnerských rad z roku 1992 až po vzájemné obviňování v roce 2023 není náhoda ani náhodný vývoj, je to záměr. Muži, kteří vybudovali cestu do této války, nemají v úmyslu z ní vycouvat po boku země, kterou na ní poslali. Takže toto je velmi zajímavý článek od Larryho C. Johnsona a nepochybně pravdivý. Takže to je ode mě dneska všechno. Já poděkuji za pozornost panu kolegu za spolupráci. Chtěl bych ještě připomenout, že 19.9. máme teda to setkání se slovenskými přáteli v Palárikově. Jedním z ústředních tématem bude podpora obnovení Československa. Pokud ještě někdo máte zájem, tak se přihlaste. Pokud máte zájem tam o zajištění ubytování, tak už opravdu velmi rychle, protože aby nebylo pozdě. Takže máte tam, nebo měli byste mít na webové stránce, jak si u koho je tam spojení, je tam mailová adresa, kde se prostě přihlásit. Takže tolik ode mne, děkuji za pozornost a pro dnešek to všechno.
1: Normálně tedy na poslech budoucnosti, protože mi volal jeden naslouchač, ptal se, že to neviděl ani na, že v tomto týdnu, že nevěděl ani, kdy budete vysílat na Odyssey nebo na YouTube, že to nedokázalo dohledat, jestli bylo vysílání nebo nebylo kompas.
0: Tam to bylo složité, protože mě vyhodili nebo vyřadili nebo vypadli internet. Já jsem ho v pondělí neměl. Já jsem to honil, urgoval, tak mě odpoledne mě chvilku šel, pak zase nešel, pak šel, nakonec na večer, takže večer jsme ten pondělní kompas v úterý večer pustili. To je těžký, já jsem to sám nevěděl. Takže ono to bylo jako komplikovanější. Takže tolik to je jako na to, no jinak obvykle víte, jako kdy vysíláme a prostě pokud z nějakého důvodu to není, tak my jsme tam dávali, že ten kompas, že dáme v náhradním termínu, my jsme to tam dávali, tak jsme neuváděli, že v úterý, protože jsme nevěděli, jestli to bude v úterý. Já jsem ten internet neměl ještě pořádku prostě, no. Takže tolik jako na vysvětlenou, no.
1: Ano. Dobře, tak jo, děkujeme, pane inženýre, hezký večer, dámy a pánové, i vám.
0: Taky.
1: Samozřejmě zůstaňte s námi, svobodný vysílač jede dál, Studio Kadaň taktéž. Panu inženýrovi i vám přeji tedy hezký zbytek víkendu a nový vstup, nebo vstup do nového týdne, mějte se krásně a my se koukneme na necenzurované informace se Simonkou, takže zůstaňte s námi a samozřejmě děkujeme za podporu, za šíření, za pochvaly, za pokárání a další věci a další věci a další věci, takže je to stále o vás a pro vás, dámy a pánové. My sami tady nic nezmůžeme, přejeme hezký večer, já to nějak předělím a jdu se nachystat na Simonku, dáme děkovačku a jedeme dál.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
1: Já vás všechny vítám, zdravím vás u toho dnešního pondělního pořadu, u prvního pořadu z Midgardu. Tento týden a hnedka naživo, to se hodí, ne? Co myslíte? Mám pro vás tady spoustu zajímavých informací, ano, také knihu, kterou si čteme. Takže čím začneme? No tím přeci, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví... Že by... 14.9. máme. A slaví Radka. Jméno Radka je ženský jemné, současně však v sobě nese prvky tvrdosti. Jméno v sobě skrývá jednoduchou krásu, přirozenou radost ze života a schopnost radovat se z maličkostí. Mezi nositelkami jména najdeme například českou modelku a moderátorku Radku Kocurovou, která je partnerkou fotbalisty Tomáše Rosického. Jméno nosí i herečky Radka Fiedlerová nebo Radka Pavlovičová, také zpěvačka Radka Fišarová. Jméno patří i ke zpěvačce a skladatelce Radce Vrankové, která si umělecky říká Radůza. Ještě žene Radůz a Mahulena. Radka je novějším slovanským jménem. Toto ženské křestní jméno vzniklo osamostatněním domácích variant jmen začínajících na Rad, Radoslava, Radomíra, Radimíra a jiné. Jméno bývá spojováno i s archaickým slovanským jménem Radmila, pravděpodobně jde o odvozeninu právě tohoto jména. Novodobý význam všech jmen začínajících na Rad je odvozován od slova radovat se, také jméno Radka se tak předkládá jako radostná či radující se. No a my to jméno Radka máme zaznamenané u 26 299 nositelek a je to 53. nejčastější varianta jména, která se v české kotlině používá. Tak, to znamená, že i ve Slezsku a i na Moravě. No, a co ještě dneska? Dneska už to je všechno. Máme týden v roce 38. tedy sudý. A nezbývá než popřát. Takže, milé Radky, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, no a také promořování. Na to nezapomeňte, dejte si záležet. No a máte spoustu času i pěkného počasí na to, abyste to pěkně oslavili, ten svůj svátek, ty svoje jmeniny. No a vy, kteří znáte nějakou Radku, tak ji nezapomeňte popřát. Ráďám, jak se často říká, že ty jsi Ráďa. No tak když jim popřejete, tak jim posílíte imunitu a když jim posílíte imunitu, tak jim prodloužíte život. No a o to frčí, ne? To je úplně nejlepší. Tak, dávám to na stranu. Radkám jsme popřáli, jistě budou mít krásnou oslavu. Na oslavě spoustu příjemných lidí a budou se z toho co? No, budou se z toho radovat. Jak jinak? No, a my si tady přečteme něco zajímavého. Čím začneme? No, možná bychom si mohli zase trošku přečíst něco o velkém buditeli, mysliteli, velkém zastánci pravdy a lásky, že bychom si přečetli něco o velkém vyznavači lidských práv, o někom, kdo tak rád o té demokracii mluvil, až zapomněl, co znamená, a choval se jako dobytek. Dobrá, tak si přečteme teď něco o jednom z prezidentů, o s novém disidentu, který pro tolik lidí ještě pořád stále dneska je jakousi modlou a ikonou. Tak jen, aby bylo jasno. Psal jsem a upozorňoval na to za poslední léta nejednou. Václav Havel, jak se dostal k majetkům. Bohužel mnozí věděli, ale nikdo to nechtěl slyšet. Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedna z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky. Rodina Havlů patřila k nejbohatším židovským rodinám v Praze již na počátku 20. století. Otec a strýc Václava Havla byli členy zednářské lóže Bohemia. Oba financovali sionistické organizace, zednářské lóže Pen Club a oba byli členy Rotary klubu. Současné bohatství, respektive zrestituované majetky, jsou dílem strýce Václava Havla, Miloše Havla, filmového podnikatele. Významnou měrou se na majetku rodiny podílel i otec Miloše Havla, Václav Havel starší, majitel stavební firmy a stavitel Lucerny. Vztahy Václava Havla se svým synem Milošem Havlem však byly později poznamenány synovou neutajovanou homosexualitou. Asi nejproslulejším projektem Miloše Havla bylo vybudování barandovských studií, které vybudoval spolu s židovským podnikatelem Osvaldem Koskem. Miloš řídil i filmovou společnost Lucerna Film a bohatl na dovozu a promítání amerických filmů. Po začátku války vstoupila na Barandov německá správa a ateliéry se nebývale rozrostly. Točila se řada filmů, na kterých se podílela tehdejší elita českých herců. Rodina Havlů patřila k prominentním židům, svědčí o tom fakt, že Miloš Havel a Václav Havel senior spolupracovali nejen s okupační správou, ale také s gestapem a SD, to je Sicherheitsdienst. V Lucerně, která byla ve vlastnictví Havlů, ustavil reziduru SD a zřídil konspirativní byty. Zde získávali občany ke spolupráci s SD a s gestapem. Miloš Havel zajišťoval pro gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i občanství. Dostal doklady na německé jméno a příjmení. Pracoval zpočátku jako agent, pak jako řádný úředník pražského gestapa. Miloš Havel dostal také celou řadu osob do koncentračního tábora a vězení. Po válce byl Miloš Havel zařazen pod svým německým jménem na listinu válečných zločinců. Byl také obžalován, ale obvinění bylo za nejasných okolností staženo. Z této doby existují také doklady o čilých stycích Miloše Havla s STB. Miloš Havel podepsal s STB také spolupráci. Po navázání spolupráce s STB odcestoval Miloš Havel do Německa. V západním Německu požádal Miloš Havel jako pronásledovaný český žid za války a odškodnění za majetek, který ztratil. V průběhu války totiž prodal polovinu barandovských studií německé správě za částku asi 7 milionů korun, což považoval za podhodnocenou cenu, ke které byl přinucen. Západoněmecký rehabilitační soud nároky Miloše Havla uznal a v plném rozsahu je odškodnil. Vraťme se však k Václavu Havlovi. Tady jenom chci říct, že ho sice odškodnili, ale pozor, následně nám to vyúčtovali. To byly ty vyúčtované věci, které jsme museli zaplatit, aby se nám v roce 84 vrátil náš, aspoň polovina našeho zlatého pokladu. Václav Havel, ten se programově angažoval v chartě 77, ve které byla řada bývalých komunistů, takzvaných 68níků. Namátkou uveďme jména jako Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Jiří Hájek, Jaroslav Šabata, Miloš Hájek, Karel Šiktanc a řada dalších. Václav Havel byl rovněž členem KSČ, a to do roku 1967. Všichni mluvčí charty 77 byli židé nebo zednáři. Václav Havel nebyl řadový disident. Jezdil v lepším automobilu než tehdejší předseda komunistické vlády. Vlastnil luxusní Mercedes. Obýval rozlehlý a komfortní byt na Rašínově nábřeží a stejně tak měl k dispozici svou usedlost na Hrádečku, kde mohl nerušeně pořádat své disidentské seance. Havlův čas přišel v listopadu 1989, když na Letné a z balkónu Melantrichu mával nadšeným statisícům doufajících. V témže roce byl komunistickým parlamentem jednomyslně zvolen prezidentem a když skládal slib, přísahal symbolicky na komunistickou ústavu. Neštítil se mávat nadšeným a doufajícím davům a poté přísahat věrnost komunistické ústavě. V roce 1990 se uvažovalo, jakým způsobem uskutečnit restituce a především v jakém rozsahu. Václav Havel, který měl tehdy v Občanském fóru rozhodující slovo, prosadil široké a rozsáhlé restituce. Vzhledem k hrozbě nároku sudetských Němců se parlament rozhodl navracet majetky zabavené teprve po 25. únoru 1948. Způsob, jakým se Václav Havel dostal k majetkům svého strýce a děda, je zahalen tajemstvím. Jeho strýc Miloš Havel byl po válce označen jako kolaborant a jeho majetek znárodněn podle Benešových dekretů. Proto se na něj klasické restituční předpisy o navrácení majetku ztraceného po roce 1948 nevztahují. Václav Havel přesto jako jeden z prvních dostal veškerý majetek, o který požádal. Možná i proto se Havel bojí tématu Benešových dekretů jako čert kříže. Na přímou otázku na svůj názor na ně uvedl pro BBC v roce 2002. Já jsem se k tomuto velmi důležitému a citlivému tématu vyjádřil už mnohokrát. Ale vždycky jsem se k němu vyjádřil, když jsem já chtěl, a ne tehdy, když jakási zhysterizovaná atmosféra mě k tomu nutila. Já zůstanu věrný této tradici, pokud jde o ty dekrety. Jednoznačné stanovisko k Benešovým dekretům však Václav Havel nikdy neposkytl a dobře ví proč. O pozadí Havlových restitucí se nikdy nemluvilo a žádný novinář se jimi netroufl zabývat. Ještě dnes je Havel pěstovanou ikonou takzvané sametové revoluce a falešného sametového národního obrození. Restituce příjemně postihly řadu disidentů z charty 77 a ti chartisté, na které nic nezbylo, si dokumenty k restituci alespoň padělali. Učinila tak Havlova spolupracovnice a disidentka z Charty 77, židovka Marta Chadimová. Jejíž restituční podvod s nemovitostmi na Loretánském náměstí v Praze byl však odhalen a před odsuzujícím rozsudkem jí zachránila jen milost jejího přítele z Charty 77. Restituce Václava Havla proběhly však tiše a úspěšně. Upozornit na to, že prolamují Benešovy dekrety a jdou hluboko za stanovenou restituční čáru 25. února 1948, si nikdo netroufl a netroufá si tak učinit ani nyní. Lze přitom konstatovat, že právě Havlovy restituce byly jedny z průkopnických v tom smyslu, že prolomily Benešovy dekrety. Na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku objevuje jméno Miloše Červenky, současného miliardáře a pozemkového magnáta v Praze. Absolvent moskevského MGIMO a Akademie KGB Červenka také Havlův majetek spravoval a fungoval jako Havlova peněženka. Naskýtá se proto otázka, pro koho vlastně dnes agent Červenka svůj obrovský majetek spravuje. Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho majetkem ukazuje i známá transakce, když prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti Chemapol, vedené agentem STB Václavem Junkem. I u této transakce asistovala šedá eminence jménem Červenka. Dnes je bývalý majetek rodiny Havlů zdevastován a pomalu chátrá. Důkazem toho jsou jak Brandovské terasy, tak Lucerna. Havel však rozhodně neschudl, svá aktiva má uložené jinde. Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jak jej vykreslují židy ovládaná média a samozvaní kulturní elitáři. Kam mi to skočilo? Dnes agent. Dnes je bývalý majetek rodiny Havlů zdevastován a pomalu chátrá. Důkazem toho jsou jak Brandovské terasy, tak Lucerna. Havel však rozhodně neschudl, svá aktiva má uložené jinde. Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jaký vykreslují židy ovládaná média a samozvaní kulturní elitáři. Vyzní tedy velmi trefně, je-li při jedné společenské akci k nazvání Václava Havla za jednoho z nejlepších synů národa vybrán jistý deviantní fotograf obscénních polopornografických snímků a sál plný ovcí nadšeně tleská. Je to jen důkazem, kterak se instalovaná česká kulturní elita, většinou tvořena židy, utápí v bahně pokrytectví a bezpáteřnosti. Václav Havel zneužíval ideály, kterými se zaštiťoval, ač celý život žil s maskou bojovníka, s totalitou a s komunismem již v období Charty 77 s bývalými komunisty ochotně spolupracoval. A navíc, jak už bylo řečeno, byl sám bývalým komunistou. Po jeho úspěšném 17. listopadu 1989 Havel v čele Občanského fóra zajistil, aby si komunistická elita udržela moc v státě. Symbolicky jmenoval federálním premiérem bývalého komunistického ministra Mariana Čalfu. Havel také obnovil všechny židovské společnosti ve státě a zednářské lože, jejichž členy se stali téměř všichni vyvolení členové Charty 77 a občanského fóra, vlády a diplomatického sboru, kteří byli povoláni pro budoucnost k vybraným rolím. V březnu 1989 se v soukromých pražských bytech připojovala k televizorům videokazeta s Havlovou hrou Asanace, natočenou malou divadelní scénou v Německu. Na konci děje hry byl připojen asi 8minutový fotografický přehled autorova života. Na jednom snímku je Václav Havel se všemi rituálními symboly svobodných zednářů korunován králem. Václav Havel byl zasvěcen do zednářské lože v roce 1968 při svém pobytu v USA. Do lože byl uveden Arturem Millerem, židem a bývalým americkým komunistou. Havlovi se dostalo 30. stupně zasvěcení podle amerického rituálu. Ritual of King Kadoš z roku 1879. Etika rytířů 30. svěcení Kadoš je v rituálu charakterizována takto. Moiren Koemoj Tout Rmoj Tout Pourmoj Et Cela Partous Les Moens Quils Ku Ilsoint. To jest, já nic než já, všechno mě, všechno pro mne, a to všemi prostředky lhostejno jakými. Stupeň rytíř Kadoš je pojmenován podle rabína H. Kadoše. V zednářském řádu Kadoš existuje 7 stupňů. Václav Havel byl zasvěcen ve stupni 1, jako Le Kadoš Izraelit, Kadoš Izraelita. Svým stupněm zasvěcení byl Havel předurčen, takzvaně vyvolen, pro výkonnou politickou roli. V den své inaugurace předstoupil před veřejnost v krátkých nohavicích svých kalhot. Což v nezasvěcené veřejnosti vzbudilo rozpaky, zasvěcenci v celém světě však viděli, že patří králi bosáků, služebníků židů. Krátce po svém zvolení prezidentem navštívil Izrael, kde s rabínskou čepičkou na hlavě převzal čestný doktorát. Vídeňský kurýr přinesl fotografii Havla, na níž s židovskými modlícími řemínky na hlavě, opřen o zeďnářku, šeptá hebrejské modlitby a skládá přísahu. Václav Havel je dokonalý symbol falešné a pokřivené morálky naší společnosti. Na úpadku morálky a národního cítění se Václav Havel podepsal ještě více než celý komunistický režim. Ten, kdo jej uznává a uctívá jako morální symbol, tímto zároveň přijímá tuto pokřivenou morálku. Napsal doktor Igor Tomo, MD, PhD, Endklinik Home Ostergatan 30A, Schördertaile Hospital 15243, Šveden. No tak to jsme se dozvěděli o jednom velikánovi, ke kterému se někteří chodí klanit. A to je to, na co já upozorňuji, že tady máme opravdu velmi rozšířený deep state, stejně jako na Slovensku.

je to s Iránem a s Dálným východem. Tak, co si zahrajem? Mám tady spoustu krásných písní. No,

To jsme se zaposlouchali do krásného díla. Prostě Vltava je Vltava. Co si budeme povídat, že? Bedřich Smetana má vlast. No, takový úryvek jsme si dali a my jsme se to učili. Vzpomínáte si, jak jsme se učili, jestli to dneska děti se mají učit celé? My jsme se to učili celou tu, ta má vlast, co to obsahuje, že jo? To, ono to je celý soubor těch různých skladeb. A naše paní učitelka nám udělala takovou mnemotechnickou pomůcku. Bra prodali dvě hutačevy. Jo? Bra prodali dvě hutačevy. Bra jsou Braniboře v Čechách, že jo? Pro je prodaná nevěsta. Ba prodá Dalibor, jo, Libuše, Li. Takže takhle ty začátky nám pospojovala, bra prodali dvě hutačevy a aby se to uměli hezky jako povědět, když se nás na to ptali, protože se to, toto se kdysi, prosím vás, počítalo jako vzdělanost, jako jak je člověk vzdělaný o kulturním dědictví svého národa. No, žádný evropský přiblblý hodnoty. Duhový, barevný, vypatlaný. Ale úplně vypatlaný. Dneska jsem byl za paní učitelkou, řešili jsme tam nějaké věci organizační ohledně to, jak Eliška se bude se mnou doma učit některé věci a tak jsem jenom tak hodil zvědavě, protože paní učitelka mluvila o nějakých, že dělají v pátky některé ty projektové záležitosti. Trošku ve mně hrklo, říkám, netýká se to LGBT, tak jsme se tomu oba zasmáli, že teda opravdu oni ve škole děti k žádnému LGBT nevedou, tak aspoň, že tak. No, to jsou ty nové hodnoty. Za těmi novými hodnotami a za tím svinstvem, za tím rozkradením republiky stál pochopitelně ten kolaborant a starý pražský příslušník starých pražských židovských análí a rodů Vašek Havlů, pochopitelně ono jich je víc, těch příslušníků zednářských loží, ty nám tady kalejí vodu v podstatě už od Rakouska-Uherska. To jsou ty rodiny, které nám tady chtěli už v 68. implementovat to imperialistické svinstvo. A když se jim to nepovedlo, tak aspoň v 89. To, že to všechno bylo za... To nebylo o tom, že nějaký Havel očůral nějaký estebáky, prosím vás. To se estebáci nadřeli jako koně, aby toho Havla dostali do té funkce dřív, protože to bylo zadání CIA, pochopitelně a KGB, aby toho Havla dostali do té funkce prezidenta dřív, než se uchlastá. Jo. To bylo fakt nejsložitější, protože udržet to při životě, když už do něj Západ nainvestoval toliko peněz, a zvolili ho tím, kdo tady otevře ty dveře, aby rozkradli tu vybudovanou republiku, tak opravdu STBáci se hodně nadřeli ty lidi, aby jim nezdechnul pod rukama někde ve svých opileckých a drogových rauších, které tak miloval a měl tak rád. Protože to byl ksindl, který nikdy moc nepracoval. To, že dělal kulisáka, to mělo svoje opodstatnění. Protože tam se mu nemohlo tolik co přihodit. Představte si takového idiota dát na stavbu. Tak tam na něj něco spadne. Jednak byl nemakačenko a za druhé to byl totální hňup. Ten nikdy nepracoval. To nebyl člověk zvyklý pracovat. To nebyl člověk, který měl Baťovu akademii, jako třeba Miloš Jakeš. Čili to nebyl někdo, kdo měl velké politické a
válečné zkušenosti, jako třeba Ludvík Svoboda nebo Gustáv Husák. To byli lidi, kteří mohli říct, že znají kus světa, že vědí, kudy teče řeka. Tohle byl normální idiot vypěstovaný z nuly, pořád to byla nula, akorát navoněná, vyšlechtěná nula, která první, co udělala, že zradila svůj vlastní národ. Nejdřív zradil lidi, kteří mu věřili a kteří byli okolo něj. Pak zradil celý národ. Zradil svoji manželku, zradil svoji rodinu. No a zradil pochopitelně principy. Benešovy dekrety prolomil. Čili takovýhle ksindla tady ještě někdo opěvuje a vzývá, jo. Tak co můžete od nich chtít, od takovýhlech? Mám tady komentář Jana Maliny z válečné zóny. Kůže, rohovky a rodiny uvedené v omyl. Ukrajina řeší biznis s mrtvými vojáky. Ukrajinou otřásá poměrně drsný skandál. Tamní vyšetřovatelé zasáhli v Černovickém patologickém ústavu. Zjistili, že zaměstnanci nelegálně odebírali a prodávali tkáně zemřelých. Jak popsal zpravodajský server Babel a potvrdili soudní spisy, tento biznis stál například na manipulaci příbuzných, fiktivních smlouvách a skrytých platbách skrze síť směnáren. Je to případ, který bohužel otevírá pomyslné etické dno ukrajinského medicínského systému. Dne 28. srpna provedla Národní policie Ukrajiny společně s úřadem generálního prokurátora, to je ten úřad toho generálního prokurátora, myslím, který už je taky obžalovaný, ve stejný čas 18 prohlídek v bydlištích podezřelých, jejich autech, kancelářích Černiveckého oblastního patologicko-anatomického úřadu i v prostorách firmy, se kterou ústav spolupracoval. Ve vazbě skončili 4 lidé. Obvinění zní hrozivě. Neoprávněný odběr a komerční prodej anatomických materiálů zemřelých pacientů. Podle vyšetřovatelů si tým nejméně od roku 2024 vytvořil lukrativní biznis, ačkoliv ústav neměl příslušnou licenci, začal systematicky odebírat kůži, kosti, šlachy a oční rohovky k následné výrobě bioimplantátů. Tělo jako zdroj příjmů a lži pozůstalým. Klíčovým bodem celého vyšetřování je způsob, jakým lékaři získávali souhlas s odběrem. Ukrajinský zákon vyžaduje jasný souhlas, jenže v Černovicích fungovala podle prokuratury promyšlená dělba rolí. Jedni jednali s rodinami a připravovali fiktivní dokumentaci, druzí odebírali tkáně, třetí zajišťovali dopravu k odběratelům. Vyšetřovatelé tvrdí, že patologové v těžkých chvílích s pozůstalými manipulovali, což je obzvlášť nechutné. Souhlas si často vynucovali slibem slev na pohřební služby, nabídkou bezplatného balzamování nebo uložení těla. Zdokumentovány jsou bohužel i případy, kdy tkáně odebrali navzdory výslovnému odmítnutí rodiny. Probuďme se, Němci označili útok v Lipsku za ruský. Je na čase říct slovo válka. Fiktivní smlouvy a hotovost ve směnárnách. Ohledně případu unikly i soudní spisy. Protože ústav licenci neměl, uzavíral podle prokuratury s odběrateli fiktivní smlouvy o vědecko-medicínské spolupráci a předání tkání vykazoval jako dodávku suroviny pro výrobu bioimplantátů. Část plateb odcházela na oficiální účty ústavu, jenže ceny v dokumentech byly podle vyšetřovatelů záměrně podhodnocené a rozdíl se doplácel v hotovosti přes síť směnárenských bodů. Podle spisů, z nichž vycházel server Babel, šlo o kyjevskou firmu Probones a směnárenskou síť Kit Group, přičemž jen za několik měsíců takto proteklo nejméně 190 tisíc hřiven, necelých 90 tisíc korun, poznámka autora. Odebraný biomateriál se přitom převážel běžnou cestou.
Vyšetřovatelé tvrdí, že předání 10 krabic z částmi lidských těl a odeslání chladicích boxů s očními rohovkami proběhlo vlakem na trase z Černovic do Oděsy. Armáda se stává sociálním trestem. Ukrajina nemá dost mužů ani peněz, říká Just. Obezřetnost před ruskou propagandou. Na tomto případu je podle mě nejproblematičtější jeho mediální interpretace. Ruské dezinformační kanály už roky přeživují falešný mýtus o černých transplantolozích, kteří na Ukrajině kradou orgány padlým vojákům. Kauza v Černovicích je pro ruskou PR vítaným dárkem, který nepochybně zneužije. Černovický skandál je sice dost děsivou a cynickou ukázkou hluboké korupce a etického selhání ukrajinského zdravotnictví, ale odhalení této sítě ukazuje, že kyjevské úřady začínají tyto temné biznesy čistit právní cestou, čímž ruským propagandistům, doufejme, berou z ruky jejich nejoblíbenější konspirační zbraň. Samotný patologický úřad ostatně končí. O jeho sloučení s Černivickou záchrannou nemocnicí rozhodla oblastní rada už letos v dubnu, tedy několik měsíců před razií. Proces má být hotov do 1. října. Předchozí předseda reorganizační komise přitom sám figuruje v trestním řízení. Tím se samozřejmě nabízí další otázky, ale píše se o tom svobodně. Tak zajedno bych k tomu chtěl něco podotknout v tom smyslu, že přesně o tomto, co se tady píše, byl natočený německou televizí dokumentární film. Ten film jsme si dokonce tady, část toho filmu jsme si tady pouštěli. Takže to není ruská propaganda. To je prostě bohužel to dno ukrajinské společnosti, tak, jak je se vším všudy. Za další, to, že přímo poblíž fronty jsou, jak bych to řekl, rozebíráni, ať už živí, anebo umírající vojáci, o tom ani potom, protože o tom zase natočil film Steven Seagal, mimo jiné teda, jo. Těch hrůzostrašných streamů natočených při odhalení jsme tady taky viděli dost. Takže nechme tu propagandu stranou. Víme, co je Ukrajina zač. Ukrajina je prostě ve všech ohledech, pokud se budeme bavit, že něco podobného v malém se děje skoro v každém státě, tak Ukrajina to jede na 1000% a na doraz. To, že balkánská řeznice Madame Albrightová zbohatla na nezákonných obchodech s lidskými orgány, to bylo také prokázáno. A když se budeme bavit o válce v Jugoslávii, tak válka v Jugoslávii nebyla za tak obrovských korupčních a tak obrovských finančních skandálech, jako je to na Ukrajině. Takže v tom zhruba poměru si umíme představit ten černý obchod s těmi orgány přímo z fronty. Takže tady to hodnocení, jako že se to hodí ruským propagandistům a tak dále, to přeci s propagandou nemá nic společného tohleto. To je prostě otázka nalezání faktu. A jestli jsme a žijeme ve společnosti, kdy v Sýrii je prezident, který hrál fotbal s lidskýma hlavama, které byly čerstvě uříznuty a bylo to sfilmováno, jejich kumpány, protože takový on je velký chlap,
A s hlavama těch nepřátel tam kopal a držel je za vlasy a ukazoval se do té televize. Tak tenhle ten mezinárodně hledaný terorista je momentálně prezidentem Sýrie. Velkého srdečného přijetí se mu dostalo českým prezidentem Petrem Pavlem. Ono prostě sví k svým. Čili jestli se někdo neštítí podat ruku někomu, kdo v ní ještě nedávno držel ještě dýchající pomálu hlavu uříznutou za čerstva, tak si podle mýho jako není o čem tady co nalhávat. A to, že to komentovala hlava našeho státu tím, že každý má nějakou minulost, no tak to on ví, o čem mluví, pochopitelně. Ano, každý má nějakou minulost. Pak tedy nechápu, proč by nemohl kandidovat Kajínek na prezidenta. Já vím, proč by Kajínek nemohl kandidovat na prezidenta. To je jasný, proč by Kajínek nemohl kandidovat. Protože on by mezi ty panáčky moc nezapadal. On je měkou už totiž. Jo? On až tak daleko nedošel. No, pokud se vám právě teď chce zvracet, tak si z toho nic nedělejte, to je jenom se vám tak houpe žaludek. No. Pak bych tady měl možná ještě jedno sdělení. A to je důležité. Dali jsme si jako dlouhou písničku, tak se podíváme na to, jak to vypadá na Blízkém východě. Co se tam vlastně odehrává, proč se to tam odehrává. Kdo tam tahá za ty nitky, kdo komu tam natřel pořádně, co se do něj vešlo, tam koho, komu nadal. A kdo tam momentálně drží opratě a řídí situaci. To proto, aby jsme si tady nenechali balamutit hlavy nějakýma nesmyslama, jo. Tak. Írán zahájil slíbenou rozsáhlou ofenzivu s pomocí svých spojenců. Na potlačování Saúdské Arábie se podílí nejen Hútijové, ale i irácké milice napojené na IRGC. Útočí z obou stran. Riad pohrozil Bagdádu údery, pokud nezakročí. Dojde k válce mezi Irákem a Saúdskou Arábií. Včerejší satelitní snímky odhalily extrémně ponurý obraz nejen pro Saúdskou Arábii, ale pro celý Blízký východ a globální obchod s ropou. Saúdsko-arabský ropovod Východ-Západ, klíčová alternativa pro přepravu ropy, byl poškozen na 16 místech a dvě z jeho čerpacích stanic byly vystaveny skutečně masivním úderům. Zpočátku byly tyto útoky připisovány hnutí Ansar Allah, které předchozího dne obsadilo rozsáhlá území. Brzy se však stalo něco zcela nepochopitelného. Místo posílení svých panikařících vojenských sil v Jemenu zahájil Riad sérii útoků na sousední Irák. Jak uvedlo ministerstvo zahraničí království, rozhodli jsme se v této fázi nereagovat vojensky, abychom iráckým úřadům umožnili přijmout opatření k zabránění útoků z jejich území proti Saúdské Arábii a sousedním zemím. Království si však ponechává své legitimní právo přijmout veškerá nezbytná opatření k ochraně své suverenity, bezpečnosti občanů a zařízení. Náhle se ukázalo, že hlavní škody na ropovodu nespůsobili jemenští rebelové, ale jejich kolegové z islámského odporu v Iráku. Šíitské organizace s významným vlivem v zemi. Ta dokonce funguje jako samostatná jednotka v rámci iráckého bezpečnostního systému. Západní zpravodajské služby navíc považují
Kataib Hizballah a další šíjitské skupiny v Iráku za zahraniční odnože iránských IRGC. Během iránské války se Spojenými státy tyto síly způsobily americkému kontingentu umístěnému na několika významných základnách v Iráku obrovské množství problémů a vynutili si úplné stažení letadel ze základen Al-Asad, Victoria a Erbil. Nyní v podstatě otevřeli druhou frontu proti Saudům a vláda v Bagdádu nemá fyzickou sílu, aby tomu čelila. Ani k tomu nemá touhu. Konec konců, šíjité tvoří jádro iráckého důstojnického sboru. Válka mezi Saudskou Arábií a Irákem se tedy nyní jeví abstraktní, ale už ne nemožnou. Pozice Saudské Arábie se zhoršuje doslova každou hodinu. Riad se bude muset buď zrale postavit nejmilitantnější části náboženských skupin Blízkého východu, která... která je součástí iránské sítě, nebo znovu vyjednávat s Iránem a Hútidi jako samostatnou silou na Blízkém východě, jejíž prestiž v regionu v posledních dnech vzrostla do neuvěřitelných výšin. Je však jasné, že Irán v současné době koordinuje celé hnutí, drží všechny nitky v ruce a hledání kompromisu bude muset probíhat jedině přes něj. Krvavé rudé moře. Washington a Riad utrpěli drtivou strategickou porážku. Hútijové nejenže zmařili saudskou invazi, ale také převzali úplnou kontrolu nad úžinou Bab el-Mandeb. 10. září zahájili síly Ansar Allah rozsáhlou ofenzívu na jihu. Za necelých 24 hodin Hútijové dobili dvě klíčová pobřežní města a dosáhli zálivu El Hayk, nejužšího místa průlivu Bab el-Mandeb. Kromě pozemní invaze provedly síly Hútijů také dvě obojživelná vylodění. Nyní ovládají část ostrovů Haniš a také ostrov Perim. Všechny tyto kousky pevniny se nacházejí v ústí úžiny Bab el-Mandeb. Perim ve skutečnosti dělí úžinu na dvě části. Velký Bab el-Mandeb, široký 20 kilometrů, a malý Bab el-Mandeb, který je široký pouze 3 kilometry. Skupina Ansar Allah také provedla operaci proti saudsko-arabskému plynovodu East-West. Raketový a bezpilotní útok zničil část kritické infrastruktury zařízení. Situace je nyní tak složitá, že v předvečer 11. září dorazil do Riádu velitel CENTCOMu admirál Brad Cooper. Online zdroje zaznamenávají podivná letadla odletající z USA směřující na Blízký východ. Zejména byl spatřen šedý C-17. To znamená, že Washington naléhavě zřizuje v Saudské Arábii operační skupinu. Pojďme si tedy zjistit, co se stalo a jak se situace může vyvíjet v blízké budoucnosti. Se staženými kalhotami. Saudská Arábie se s plnou podporou Spojených států připravovala na novou invazi do Jemenu. Plány Riádu a Bílého domu však pro Hútije nebyly žádným tajemstvím a Ansar Allah začala jednat preventivně. Saudsko-arabské velení od června naléhavě nasazovalo síly do přístavu Aden, který je pod kontrolou jemenské vlády. Ta je, jak je dobře známo, pod plnou kontrolou Saudské Arábie. Jádro saudsko-arabského vojenského kontingentu tvořily tzv. Protihútijské brigády. Tyto jednotky jsou obsazeny bývalými členy hnutí Ansar Allah a také Jemenci nespokojenými s jednáním tohoto hnutí.
proti hútijské bojovníky cvičili americké zelené barety a příslušníci námořní pěchoty. Problém je v tom, že pozemní trasa spojující Saúdskou Arábii a Aden je dlouhá, extrémně nepohodlná a má nízkou kapacitu. Proto se i během intervence v Jemenu v roce 2015 saúdské velení spoléhalo na námořní trasu. Lodě přepravující zásoby, vojáky a munici vyplouvaly z přístavů v Rudém moři a Perském zálivu. Nyní jsou ale tyto záchranné tahy přerušeny. Hormuzský průliv je Iránem zcela blokován. A v oblasti Bal-eb-Mandeb sami Hútijové útočí na jakékoliv námořní cíle, které pro ně představují hrozbu. Riad proto poté, co s rozmisťováním sil začal již v červnu, nebyl schopen jej dokončit ani v září. Navíc se uvízli nejen vojáci, ale i zásoby, munice, zbraně a vojenské vybavení pro jemenské vládní síly. Tento logistický kolaps byl z velké části způsoben hnutím Ansar Allah. Ozbrojené síly hnutí opakovaně podnikaly raketové... Podnikaly raketové a bezpilotní útoky podél pozemního koridoru. Tyto útoky byly zaměřeny na polní tábory, konvoje s vybavením a personálem a polní sklady. V důsledku toho se saúdská operace místo rychlého a rozhodného útoku na Holdajdu proměnila v umírající velrybu vyplavenou na břeh. Hútijové zahájili útok brzy ráno 10. září. Lehké síly, jedoucí v pikapech a nákladních vozech, obešly předsunuté pozice jemenských vládních sil a proti hútijských brigád a zaútočili na město Moka. Tento malý přístav, který se nachází 150 km od Hodajdy, má zásadní operační význam. Jednotky Ansar Allah nejprve obklíčili vesnici ze tří stran. Poté zahájili rychlý útok z několika směrů. Nepřítel byl během několika minut dezorganizován. Poté začal neorganizovaný útěk. Hútijové Moku neobklíčili. Proto se některým vládním jednotkám a bojovníkům z protihútijských brigád podařilo proniknout. Místo, aby však vyhodnotili situaci, přeskupili se a zaujali obrané pozice, vrhli se na Aden a cestou šířili paniku. O něco později vylodili Ansar Allah vojska na ostrovech Haniš, které se skládají ze tří velkých ostrovů a několika menších. Cílem vylodění byl ostrov Zugar. V roce 2015 jej dobyla Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty. Poté, co v roce 2019 skončila invaze monarchií Perského zálivu do Jemenu, Riad oficiálně předal tento kus země nové jemenské vládě. Saúdská posádka však na Zugaru zůstala. Poté, co se Hútijové přeskupili v oblasti Moka, zaútočili dále na jih směrem k zálivu El Hajka. Nejprve ovládli další přístav Dubab a také zahájili námořní vylodění na ostrově Perim. 11. září se jednotky Ansar Allah konečně zastavili a začali upevňovat své pozice. Saúdské velení bylo mezi tím zcela dezorientované. Riad nebyl schopen ani zahájit letecké údery, a to navzdory naléhavé potřebě stabilizovat situaci. Panika pokračovala i mezi vládními silami a protihútijskými brigádami v Adenu. Strategická porážka. To, co se stalo v Jemenu, je strategická krize nejen pro Saúdskou Arábii, ale i pro Spojené státy. Je důležité si uvědomit, že po ztrátě základny v Bahrajnu kvůli blokádě Hormuzského průlivu může Pentagon doplňovat zásoby pro své válečné lodě na Blízkém východě pouze v Diego Garcia. A to se nachází několik tisíc kilometrů od operačního prostoru.
Proto bylo pro Washington klíčové odblokovat Rudé moře. Pak mohli své lodě vyslat na Krétu do Řecka a Španělska. Riad zase trpí zničujícími finančními ztrátami. Ano, Saudové mají ropovod Východ-Západ, který dodává ropu do přístavu Janbu na pobřeží Rudého moře. Kvůli uzavření úžiny Bab el-Mandeb však bylo možné uhlovodíky přepravovat pouze Suezským průplavem. Trasa, kterou tankery proplouvají touto úzkou cestou, je extrémně složitá. Po přiblížení k průplavu se ropný tanker vykládá ve speciálně vybaveném depu. Tam je ropa čerpána do potrubí, které spojuje egyptské pobřeží Rudého a Středozemního moře. Po průjezdu Suezským průplavem tanker dorazí do přístavu, kde je znovu naložen ropou. Propustnost této trasy je extrémně omezená. Je jasné, že USA a Saudská Arábie potřebují nejen stabilizovat situaci, ale také porazit Hútii. Ale nyní, když Ansar Allah ovládá ostrov Perim a ostrovy Haniš, to bude extrémně obtížné. Po pádu Moky a Zubabu už není možné prorazit do Hodajdy z pevniny. Zbývá už jen námořní a vrtulníkové vylodění. Nyní je ale celý průplav Bab el-Mandeb v rukou Hútiů. A ti naléhavě vybavují své nové ostrovní základny námořními a leteckými drony a rozmistují protilodní střely. No. Co z toho vyplývá? No, vyplývá z toho jednoznačně to, že Amíci ztratili Blízký východ. To, že se zmocnili ropy ve Venezuele a myslí si, že jim zůstanou zdroje na Blízkém východě, tak jak se to tak vyvíjí, tak nejenom, že mají velký problém tu ropu dopravovat, ale mají velký problém dokonce nestratit celý Blízký východ. A to, co řekl Írán po napadení Amerikou, že vyzývá celý region Blízkého východu k tomu, aby se k němu přidal a osvobodil se, se teďko právě projevuje. A to je to, proč najednou Američani tak intenzivně začali jednat o tom, jestli by to na té Ukrajině nějak nešlo už urovnat konečně a jestli by mohli mít alespoň ty zdroje tam votať. No, nebudou mít, protože Vladimír Putin se vyjádřil jednoznačně. Neustoupí ani opít z toho, proč začala SVO, a bude dosaženo těch cílů, které si speciální vojenská operace dala za své, proč vůbec existuje a proč vůbec ji Ruská federace realizuje. A znovu se ukazuje, že těmi svými sankcemi se Západ těžce izoloval. Americká agrese přispěla k tomu, že zvedla síly odporu, které možná předtím by nebylo možné aktivizovat, protože nebylo toliko důvodů. Dneska, jestli se podaří skrz Irán osvobodit Blízký východ, tak s Amerikou, řekl bych, je docela rychlý amen. No nic, necháme se přesvědčit. Dáme si malou písničku krátkou a potom se vrhneme na tu naši knížku. Takže

0: abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou, že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich a mají schopnost klopit vírou nastavený nůž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak v nich. Prostě věřit si,
1: že tak se chovám už.
0: Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí, ale kdo ukáže, že tu vůbec je?
1: Že tu vůbec jsou.
0: Je tolik krásy na světě,
1: je tolik krásy, že až do očí
0: lehce stoupnou slzy z nich. Ale kdo ukáže, že tady někde je? Je tolik krásných
1: myšlenek,
0: že by stačilo z nich žít. Pyzanská naučnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když moudrém slunci řeka,
1: rozčaruje klid.

0: stíny, když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skautské svědomí je prosté, hloupý chvíl, když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá.
1: To duše tělu pomáhá.
0: A i Bůh a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, Pane Bože. Bože!

zanedbět. No, otvírám knihu, kterou jistě jste si oblíbili, protože také vystihuje spoustu zajímavostí. Máme ještě 3/4 hodinky, tak si můžeme číst. Minule jsme si četli z té knihy Rusko 21. století Archa svátosti člověka od Jana Masného část vystoupení Andreje Iliče Furzova na téma epocha přechodu. Je to i na YouTube kanálu YouTube. Energetika. Existují momenty, kdy vy nic lepšího neuděláte, protože nejste nejlepší. Někdy je lepší rovnou nechat hovořit mistra, mlčky zvednout oponu, za níž se skrývá. Posadit se, udělat si pohodlí a připravit se na nezapomenutelný zážitek spojený s učením a získáním nových obzorů, nových perspektiv. Boris Leonidovič Marcinkevič je mistrem, Mozartem v oblasti ruské a světové energetiky. Připravte se, začínáme. Jak vrátit celý kontinent do doby kamene? Boris Marcinkevič. Co se děje na plynárenském trhu Evropy v poslední době, je jasný příklad toho, k čemu vede kombinace několika faktorů. První. Elektrárny se nacházejí v rukou soukromých společností. Z toho důvodu je jejich hlavním úkolem vytváření zisku, ne hájení zájmů státu, ne spolehlivé zajištění elektřiny pro koncového spotřebitele. Druhý faktor snahy evropských vlád regulovat energetiku jako oblast se provádějí pomocí daňových slev či daňovými omezeními. To je projev liberální ekonomiky, kdy takzvaná neviditelná ruka trhu vše sama reguluje. Úkolem státu je v tomto případě zajistit fungování trhu, kde má existovat co možná nejvíce výrobců a dodavatelů, což má vést příchodu cenové konkurence a snížení ceny, což bude vstup do ráje na zemi pro každého spotřebitele. Třetí, nevidíme ani pokusy o provedení analýzy toho, zdali teorie odpovídá praxi. Evropské vlády jsou přesvědčeny, že jejich suprový model je správný, protože je pravdivý. To je narážka na marxismus, poznámka autora. Roste počet lidí, které evropská frazeologie označuje za lidi nacházející se v energetické chudobě. Energetická chudoba znamená, že váš plat či státní pomoc stačí na to, abyste si buď koupili jídlo, nebo si pustili topení a osvětlení. Takových lidí jsou miliony, s tím se ale nedá nic dělat. Tito lidé pro sebe nedokázali najít místo v tržním prostředí. Narážka na ruské ekonomické reformy 90. let, vedoucí ke katastrofě, poznámka autora. To ovšem vůbec neznamená, že realizovaný model energetiky je špatný. Několikanásobný růst ceny za elektřinu a teplo, to je samo sebou náš překrásný liberální model, přece funguje skvěle. Čtvrtý, megalomanské komplexy na úrovni psychické nemoci. Surovinový model plynárenského trhu v Evropě, jenž byl vytvořen v roce 2010, vycházel z hlavního bodu. My, kolektivní Evropa, máme plné právo zavádět jakákoliv omezení na jakékoliv dodavatele zdrojů energie, protože my jsme nejlepší trh na zemi. Dodavatele nebudou mít žádnou možnost cokoliv dělat, stoupnou si na zadní, začnou prosit a škemrat a ve výsledku přijmou jakékoliv naše podmínky. Nevůle čelit realitě je psychická nemoc, páni Evropané. Váš plynárenský trh dnes závisí na situaci na trhu v jihovýchodní Asii. Přijměte to jako danou věc. Příčina? Vy, páni Evropané, jste odmítli spolupracovat s vaším největším dodavatelem, s Gazpromem. Odmítli jste dlouhodobé plynárenské kontrakty, které jste předtím sami vymysleli.
Dlouhodobé, páni Evropané, které jsou přivázané k ceně košíku ropných produktů se zákazem na přeprodej plynu bez souhlasu dodavatele. Sami jste to odmítli. Vy jste to tak chtěli. Viděli jste v tom vítězství liberální ekonomiky. Nechcete dlouhodobě spolupracovat s Gazpromem? Budete tedy závislí na Číně, Singapuru, Japonsku a Jižní Koreji. Je tu jedna zajímavá věc. Evropa jen těžko zvládá platit $1,000 za 1000 kubických metrů plynu. Aziatům je to jedno. Proč? Jedná se o spotové ceny za plyn. Cena k danému momentu. V Asii tvoří spotové ceny maximálně 25% ze všech dodávek. Ostatní ceny jsou přivázané ke koši ropných produktů, což jsou dlouhodobé kontrakty s jasnými pravidly. V Asii neexistuje nic takového jako třetí energetický balíček Evropské unie. Nedochází tam k pokusům všem uměle vnutit liberální model ekonomiky. Kde si tam v Trinidadu existuje plynárenský závod. Jeho majitelé na roky dopředu vědí, jaké objemy produkce budou nakoupeny. Proto můžou s klidem plánovat, jaké objemy plynu je třeba těžit, kdy a jak modernizovat výrobu. Spotřebitelé zase vědí, kdy a kolik plynu dostanou, díky tomu mohou plánovat rozvoj svého průmyslu. Taková situace je příjemná i pro spotřebitele, i pro dodavatele. Spotový trh s jeho skokovým růstem cen je jim u zadnice. Ideologický fanatismus a neschopnost vidět realitu vede k tomu, že se Evropa snaží hezky tvářit při špinavé hře. Růst cen nejdříve za nosiče energie, plyn, a poté i za teplo a elektřinu je jen začátek. Naše civilizace, ekonomika jakékoliv země stojí na základech na energetice. Trhlina v tomto základu vede k tomu, že se stěny nakloní, následně nebude možné zavřít okna či otevřít dveře. V Bulharsku nedávno propustili 10 000 lidí obsluhujících skleníky. Skleníky nejsou při takových cenách energií životaschopné. Rostou ceny chleba, neboť pro jeho výrobu musí být pece zapnuté neustále, plyn je nyní ovšem drahý. Výrobu pozastavilo 40% evropských kapacit na výrobu dusíkového hnojiva. Cena za tato hnojiva závisí totiž za 70% na ceně plynu. Rostou ceny na benzínových stanicích. Budou problémy v chemickém průmyslu, v automobilovém průmyslu. Do výšin vyletí ceny potravin. Hlava Evropské komise ale nadále mele své hlouposti. Plynárenský trh Evropy funguje dobře, funguje dobře, funguje dobře. To je ale jen část problému. Druhá část je realizace direktivy z roku 2009, kdy se musí nejdříve vykupovat elektrická energie vyrobená pomocí větrných elektráren a slunečních elektráren. Všechny tepelné elektrárny a hydroelektrárny mají možnost prodávat svoji produkci podle toho, co na ně zbyde. V elektrické síti se v daném okamžiku může nacházet jen

elektráren, vybavení elektráren přestává naplno pracovat. Konečným cílem fungování tepelných elektráren v našich kapitalistických časech je vytváření zisku. Ten se začíná snižovat. Neustále zvyšování a snižování výkonu tepelných elektráren vede k tomu, že je nutné častěji provádět servis. Myslíte, že z toho mají jejich majitelé radost? Samozřejmě, že ne. Snaží je vše zavřít a neničit si nervy. Hlavně v těch případech, kdy byla elektrárna postavena za půjčené peníze. Banky všechny ty detaily nezajímají, ty chtějí jen své splátky. V Evropě jsme už byli svědky paradoxů, kdy nadále fungují zastaralé elektrárny, zatímco nové jsou zavírány. Vezmeme si následující slova. Tato sluneční elektrárna dokáže zajistit proud pro XYZ domácností. A co jsou tyto domácnosti zač? Jednopokojové byty nebo rodinné domy s bazénem o rozloze 1000 m2? Čertví, spíš domácnost. Dám vám radu. Pokud uvidíte někoho, kdo takhle mluví o slunečních či větrných elektrárnách, tak vězte, že je to buď úplný blbec, který nic nechápe, nebo podplacený lump, jenž dostal za úkol dokázat, že tradiční energetika je za zenitem. Proč tito lidé nepíší o tom, kolik proudu budou tyto zázračné technologie vyrábět? Protože to nikdo neví. Počítají se sice nějaké roční průměry, ale jak to bude vypadat v realitě, to ukáže až život. A život ukázal. Bezvětří nad Německem v letě 2021, bezvětří nad Anglií a Irskem na podzim roku 2021, bezvětří v lednu 2022 znovu v Německu. Jeden týden bezvětří a úroveň generování elektrické energie pomocí tepelných uhelných elektráren vzrostla o 22%. Hej, zelení, vy opravdu hovoříte o ekologii, nejste směšní. Vás zajímají jen peníze. Peníze těch, kdo vyrábí sluneční panely a turbíny. A těch, kdo je instaluje. Peněz je v tomto sektoru mnoho. Státy to štědře dotují. Reálně je to ale další daň na účtu za energii. Tady tuhle sumu plať za elektřinu a tohle, milí Evropané, je zelená přirážka. To ale není všechno. V mnohých západních zemích skákali někteří radostí při pohledu na zavírání tepelných elektráren. Divoký západ je, jak vidno, věčná věc. Teď místní evropští domorodci zazírají na nová čísla na účtech za teplo a proud. My s vámi, dámy a pánové, žijeme v technologické civilizaci. Výroba kilowatthodin a gigakalorií, to jsou základní ukazatele. Ampéry v zásuvkách a kalorie v radiátorech jsou základní hodnoty spolu s vodou a vzduchem. Hlavním úkolem tepelných elektráren není vytvářet tisíce kilogramů euro, dolarů nebo rublů zisku, ale spolehlivě zásobovat spotřebitele. To je část vystoupení Borise Marcinkeviče pro televizní kanál Den TV, dostupný na YouTube na kanálu Den TV, jak vrátit celý kontinent do doby kamenné. To je 9.2.2022. Praktická zkušenost. Autor dlouhodobě bydlel v Moskvě asi 30 minut pěšky od kremelských zdí v takzvané Chruščovce. Zjednodušeně řečeno se jedná o bytové domy postavené za vlády Nikity Chruščova. Jsou mimo jiné unikátní tím, že mají topení, které není možné dobře regulovat. Baterie topení zůstávají celou zimu rozžhavené. Jediná metoda, jak v zimě v bytě neumřít vedrem, je větrat, a to místy s podobným úsilím jako v létě. Nehledě na to, účet za topení po skončení zimy nepředstavuje žádnou neúnosnou finanční zátěž. Vybírat si mezi puštěným topením a nákupem potravin Rusové na rozdíl od mnoha obyvatel západní Evropy nemusí. Kolaps trhu. Falešný bůh zemřel. Od konce 80. let je nám Čechoslovákům, později Čechům a Slovákům
intenzivně vysvětlováno, že trh je samoregulující se entita, která usiluje o jakousi rovnováhu mezi poptávkou a nabídkou.

Přitom je nám neustále všemi dostupnými způsoby sdělováno, že trh je dobrá věc, která sama díky svým vnitřním regulačním mechanismům řeší naše problémy a nachází východiska z nepříznivých situací. Áhle, v roce 2022 raketově vyrostla cena plynu. Vyrostla do takové výšky, že si ho najednou do stejné míry jako dříve nemůžeme dovolit. Naši dvorní vysvětlovači nám v této souvislosti z ničeho nic sdělili, že došlo k jakémusi kolapsu, kolapsu trhu s plynem. Snad nejpronikavějším hlasem u nás byl pan Martin Kuba, politik ODS. Otázka, je vůbec možné, aby skolabovalo prostředí, kde neplatí téměř žádná etika, a základním pravidlem je pravidlo nabídky a poptávky? Odpověď? Ne, není. Vždyť skutečnost, že si něco nemůžeme dovolit, protože na to na základě tržních mechanismů nabídky a poptávky jednoduše nemáme, v milionech jiných případů žádný kolaps trhu neznamená. Znamená to, že na to prostě nemáme. Že nás trh vyhodil z kola ven, protože nejsme součástí kruhu vyvolených s dostatečným množstvím peněz, abychom mohli hrát tržní hry dál. Uvedeme si pro názornost několik jednoduchých příkladů. Každý chlap sní o červeném Ferrari. Červené Ferrari je ovšem sakra drahá záležitost, kterou si může dovolit pouze několik málo jednotlivců. Chceme ho ale všichni. Znamená to, že kolabuje trh, když si Ferrari, které chceme všichni, prakticky nikdo z nás nemůžeme dovolit. Další příklad. Všichni bychom rádi trávili většinu zimy někde na ostrovech v teplých krajích. Skoro nikdo z nás si však dlouhou zimní dovolenou v Karibiku nemůže dovolit. Znamená to, že trh s dovolenými u teplých moří a oceánů kolabuje? Nebo si ukážeme drsnější příklad. V Africe umírá každých 5 vteřin jedno dítě hlady. Trh s potravinami tam samozřejmě existuje, jen obrovské množství lidí je tak chudých, že se tržních her nemůžou vůbec účastnit a tak umírají hlady i se svými dětmi. Slyšíme od někoho z politiků, že v Africe kolabuje trh s potravinami? Skolaven. Skutečnost, že na trhu vzniknou situace a stavy, kdy se dále nemůžeme účastnit hry na nabídku a poptávku, protože už na to jednoduše nemáme peníze, neznamená žádný kolaps trhu. Znamená to, že jsme mimo hru. Nemáme na to, abychom se účastnili tržních operací. To, co s rostoucími cenami plynu v roce 2022 skolabovalo, nebyl trh, ale naše představy o sobě samých, o světě a našem místě v něm. Budeme brát pouze naši polistopadovou dobu, respektive dobu od rozpadu Sovětského svazu. V tomto časovém období několika desítek let nám bylo dovoleno něco si o sobě myslet. Platila dohoda mezi Sovětským svazem, později Ruskem a Západem o tom, za jakých podmínek bude probíhat vzájemná interakce a spolupráce. Byla to právě tato dohoda, která udržovala ceny plynu a ostatních energetických zdrojů v Evropě na historickém minimu. Evropské hospodářství, obzvláště německé, mohlo rozkvést a vytvořit vysoký životní standard obyvatel západní části kontinentu. Ten standard, na něž jsme se slzou závisti v očích hleděli. Západní chování po začátku ruské speciální operace na Ukrajině ovšem změnilo status quo. Dohoda padla a s ní padl i levný plyn, silná evropská energetika a průmyslová odvětví vytvářená z levného a snadno dostupného plynu. Tržní prostředí se po konci této dohody natolik změnilo, že my s ním v nové situaci nemůžeme držet krok v tom nastavení průmyslu a hospodaření, tak jsme si za posledních několik desítek let zvykli. Nikde ovšem nedošlo k žádnému kolapsu trhu. Došlo k tomu, že trh nás v nové situaci jednoduše vyhodil z kola ven. Že je to pro nás nová nezvyklá situace, která ve své podstatě odporuje tomu, co jsme v posledních letech považovali za normální a tomu, za koho jsme sami sebe považovali, to je náš problém. Levný ruský plyn byl základem vysokého životního standardu mnohých zemí Evropy. Levný plyn z Ruska v dlouhodobé perspektivě končí.
Tím končí i vysoký životní standard těchto zemí. Co myslíte, uslyšíme od tamních politiků a obyvatel, že u nich kolabuje trh, neboť ten jim již nedokáže zajistit vysoký životní standard s desítkami a stovkami luxusních komodit, na které si v průběhu posledních několika desítek let zvykli? Falešný bůh. Většina naší polistopadové politické elity jsou z hlediska hospodářství liberální tržní fanatici. Vysloví-li liberální tržní fanatik, pro něhož je slovo trh synonymem slova bůh, slovní spojení, trh skolaboval, je to jako by řekl, bůh zemřel. V roce 2022 bůh v Evropě skutečně zemřel, falešný bůh zemřel. Trh byl od samého začátku pro západní společnost falešným bohem. Není podivuhodné, že tento falešný bůh zemřel, podivuhodné je, že to trvalo tak dlouho. Teoretické závěry. Trh není žádná kouzelná hůlka, řešící všechny naše problémy, uspokojující naše přání. Vyšší jsme si uvedli několik případů kolapsů trhu, které nikoho nezajímají. Nákup Ferrari, dlouhá zimní dovolená v Karibiku a hrůzostrašná situace s hladomorem na africkém kontinentu. Co můžeme už při rychlém pohledu na tato prostinká fakta konstatovat? Trh je tady od toho, aby kolaboval. Kolaps trhu, tedy situace, kdy trh neuspokojuje naše potřeby či přání, je jeho základním úkolem. Trh není ničím jiným než sociálním filtrem, který odsekává jednotlivce nebo rovnou celé společenské vrstvy od statků, o nichž bylo rozhodnuto, že jim nemají náležet. Možnost jezdit ve Ferrari má mít jen velmi malá část společnosti, stejně jako možnost odletět na zimu do Karibiku. Úkolem ostatních je dělat, co se jim řekne. Dřít od rána do noci a být vděčný za to, co je jim dovoleno si za jejich almužny pořídit. Dokázat tato tvrzení je snadné. Můžeme organizovat průmyslovou společnost tak, aby měl každý muž po dosažení 30 až 40 let věku možnost vlastnit supersportovní vůz? Můžeme. V rámci technologií a organizace výroby třetí průmyslové revoluce je to snadné. Jenže naše zelená planeta tak neuvěřitelnou míru spotřeby materiálů a paliv nepřežije. Proto je z pohledu mocenské elity nezbytné vytvořit přirozený sociální filtr neviditelnou ruku, který k luxusním a ekologicky náročným statkům bude pouštět jen vybrané. Trh s jeho hrou na nabídku a poptávku právě takovým sociálním filtrem je. Jeho základním úkolem není postarat se o náš dostatek, jeho základním úkolem je odříznout většinovou společnost od statků, které jí z rozhodnutí mocenské elity nemají náležet. Jednání Rusů s Evropany. Praktická zkušenost. Mají Rusové zájem o návrat Evropy do temného středověku díky absenci nezbytných zdrojů energie pro udržení technologické společnosti? Nemají. Nemají zájem o to, aby u jejich bran stály miliony zdivočelých barbarů, kteří budou neustále ohrožovat ruskou civilizaci. Rusové mají zájem o to, aby Evropané pochopili, že jednostranné diktování pravidel a norem všem po celém světě podle rozmarů evropské elity nebude fungovat. Rusové mají zájem o to, aby Evropané pochopili, že dohody stvrzené podáním ruky a pohledem z očí do očí se dodržují. Dohoda o nerozšiřování NATO na východ a další. Jakmile Evropané tyto jednoduché principy pochopí, bude jim umožněn snadný přístup k životodárným zdrojům na základě přátelské dohody odrážející porozumění potřebám všech stran. Než to Evropané pochopí, budou si muset vystačit s vlastními zdroji. Moskva. Moskva je krásná, nemá cenu ji popisovat nebo jakkoliv široce přibližovat čtenáři. Vše je možné si prohlédnout na internetu či na stránkách cestovatelských magazínů.
Nejlepší na tom je, že krásné obrázky, které tam naleznete, jsou pravdivé. V Moskvě, Petrohradě ani jiných velkých ruských městech, stále oblíbenějších mezi turisty z celého světa, nevidíte scény jako například v Paříži, kdy turisté, kteří pečlivě prostudovali reklamní letáky před začátkem své dovolené, přiletají do francouzské metropole, očekávají nebeskou krásu, ale místo toho jsou konfrontováni s realitou. Špína, krysy i v centru města, stanová města afrických a arabských migrantů, banditismus, kriminalita. To se netýká jen Paříže. Berlín je na tom stejně, Marseille, Řím, Londýn. My žijeme v představě, že se v těchto městech a státech zastavil čas. Že 60. léta nikdy neskončila. Zaostalí navždy. V Rusku se budují experimentální města, například Inopolis. Tam se testuje robotika a pokrokové technologie, hlavně jejich zapojení do urbanistické činnosti a života obyvatel měst. V tomto smyslu je i Moskva experimentálním městem. V roce 2021 se jeden z německých vědců při návštěvě Moskvy vyjádřil s drobnou nadsázkou ve smyslu: my v Německu také budujeme experimentální města, ale když vidím realitu Moskvy současnosti, tak je mi jasné, že i naše nejvíce experimentální město navždy zaostalo za Moskvou. V Moskvě je už dlouhá léta internet zdarma v každém vagonu metra, v každém autobuse městských dopravních podniků. Ruské taxislužby jsou přímo legendární. Moskevská městská infrastruktura je široce rozvinutá, bohatá a hlavně dostupná běžným občanům. Vezmeme si 20-letou snahu Němců vybudovat u Berlína nové letiště. Snaží se Němci, snaží, 20 let se snaží a výsledek dlouhou dobu byl hodný ledatak Burkina Faso či pobřežní slonoviny. Ve srovnání s tím, jak okolo Moskvy a dalších klíčových měst rostou nová letiště se supermoderními terminály a vlakovou dopravou do centra města, se člověku chce skoro plakat. Ale to ale Němcům nebrání považovat se za jakýsi technologicky vyspělý národ s přední inženýrskou školou. Neustále je od nich slyšet příběh o zlých Američanech, kteří nechtějí dopustit, aby se německá inženýrská škola a technologie protnuly s ruským přírodním bohatstvím. To byl plán na začátku minulého století. Legendární sovětský symbol srpu a kladiva je toho svědkem. Kladivo označuje německý průmysl, zatímco srp označuje ruské přírodní bohatství. Celosvětová komunistická revoluce podle představ revolucionářů konce 19. a začátku 20. století měla propojit právě tyto dva elementy. Události ovšem nakonec nabrali jiný směr. Strůjci tohoto jiného směru byli dva političtí giganti první poloviny 20. století. Prvním byl Vladimír Iljič Lenin. Ten plán celosvětové revoluce zastavil tím, že po převzetí moci v Rusku vyvedl zemi z první světové války. Druhým byl Josef Vysarionovič Džugašvili Stalin. Tomu se podařilo porazit trockisty s jejich plánem zneužití Ruska jako zápalky pro světovou revoluci. Podle plánů trockistů mělo být Rusko použito jako týl pro rozpoutání světové revoluce. Kdyby se Stalinovi nepodařilo trockisty zastavit, Rusko by s největší pravděpodobností bylo nevratně poškozeno. Zemi by bylo nenávratně ublíženo. Stalin dokázal trockisty porazit a zahájit procesy budování socialismu odděleně v Sovětském svazu, nehledě na revoluce či na revoluce v ostatních zemích. VDNH. Za vlády Josefa Stalina byl postaven chrám. Hlavním chrámem ruského pravoslaví je chrám Vasila Blaženého na Rudém náměstí vedle Kremlu. Hlavním chrámem Sovětského svazu je výstaviště VDNH. Celý název zní Výstava úspěchu národního hospodářství. Jedná se o obrovský výstavní areál v sousedství samotného centra města s mnoha pavilony, pojmenovanými po jednotlivých částech Sovětského svazu. Jeho dominantou je zlatá fontána přátelství národů Sovětského svazu. VDNH ale není jen
výstaviště. Není to jen zábavní park s obrovským množstvím atrakcí a vzdělávacích programů. Je to svatyně sovětských ideálů, poselství dalším generacím. Aby bylo možné vidět ideály vryté do VDNH a porozumět jim, je nezbytné být na velmi vysoké úrovni duchovního rozvoje. Arogantní namyšlenci, sedící v luxusních vozech, mumlající něco o akciových indexech, nemají šanci. To jsou možná bohatí lidé, jsou to však malí lidé, parazité, za nimiž zůstává jen spálená země. Podobné je to třeba s četbou Fjodora Dostojevského. Investiční vševěd nemá u Dostojevského šanci. Ten může maximálně číst Playboye či podobná zvěrstva západní kultury. Rozumět Dostojevskému, slyšet jeho hlas, znamená být velmi vysoko. Tak vysoko, kde neexistují ani Playboy, ani akciové kurzy. Dostojevský je tu pro každého, kdo touží stoupat po žebříku duchovního růstu směrem k nebesům. Podobně VDNH, největší Francouz 20. století, Charles de Gaulle, kdysi řekl, Stalin neodešel do minulosti, on se rozplynul v budoucnosti. Jakou budoucnost měl de Gaulle na mysli? Kořeny. Když už jsme u Francouzů, v době Napoleona Bonaparta byl hlavním městem Ruska Petrohrad, nikoli Moskva. Moskva se stala hlavním městem země až později. Nehledě na to, když se Evropané jako už po několikáté rozhodli jít civilizovat ruské hordy zlobrů, Napoleon Bonaparte táhl se svojí armádou na Moskvu, nikoli na hlavní město Petrohrad. Zajímavé, že ano. Proč to dělal? To je stejné, jako kdyby někdo chtěl dobít Česko tím, že obsadí Brno, aniž by si všímal Prahy. Napoleon Bonaparte byl vyslancem toho, čemu se v Rusku říká kolektivní západ. Z Ruska je jednoznačně vidět, že na západě nic takového jako suverénní země, jež sami rozhodují o svém osudu, neexistuje. Neexistuje Belgie, Německo, Francie, Holandsko, Španělsko, Itálie. To vše je součástí jednoho těla, kolektivního západu. Je to stejné jako tvrdit, že vaše levá ruka existuje nezávisle a suverénně sama od sebe. Nebo vaše pravá noha, nebo vaše ledviny. I malé dítě vidí, že to je nesmysl. Všechny orgány jsou součástí jednoho celku, vašeho těla. Stejně tak všechny západní země jsou součástí jednoho celku. Kolektivního západu. Nemá proto smysl hledět na to, co dělá ta či ona země. Všechny jsou součástí jednotného systému rozhodování, jediného systému hospodaření, jediného systému myšlení. Kolektivní západ i za času Napoleona Bonaparta věděl, že Petrohrad je příliš mladé město, kde sice sídlí panovník, ale nesídlí tam páteř Ruska. Páteří Ruska vždy byli a jsou staré ruské rudy, lidé nesoucí tradici kultury a sílu státnosti. V Moskvě sídlil duch Ruska. Proto bylo potřeba ovládnout právě ji, a ne Petrohrad. Nová města. Bývalý ministr obrany Ruska Sergej Šojgu v roce 2021 začal otevřeně hovořit o plánech na stavbu nových měst na Sibiři. Důvod je jednoduchý. Posledních několik století se centrum světové civilizace nacházelo v západní Evropě, na západě. V této době mělo smysl mít svá hlavní města, svá centra kultury a života poblíž Evropy. Ruský prezident Vladimír Putin však podepsal na začátku února roku 2022 se svým čínským protěžkem Xi Jinpingem dohodu spečeťující přátelství Rusy a Číny. Tato dohoda je počátkem něčeho, co bychom po staru mohli označit za nový světový řád. Rus a Čína se dohodli na vytvoření nového světa, kde Západ již nebude hrát ústřední roli, jak ji hrál doposud. Právě v těchto rámcích je potřeba chápat i slova Sergeje Šojgu o nových městech na Sibiři. V situaci, kdy Evropa, tedy Západ, přestává být těžištěm civilizace, nemá smysl mít hlavní města u hranic s Evropou.
Těžiště dějin se přesouvá na východ od Evropy. Proto má smysl budovat nové metropole blíže k tomuto novému centru. Západ se na poli světové politiky marginalizuje. Náš úkol. Naším úkolem na pozadí úpadku Západu je nedopustit, aby se destruktivní procesy probíhající tam přelily i na naše české území. Musí se zastavit ohřebeny Krušných hor, Českého lesa a Šumavy. Vyvázat se z vlivu Západu pro nás ale nebude těžké. My jsme velmi starý, moudrý národ, plný kvalitních lidí. V naší zemi pravda zvítězí. Ne náhodou naši velcí předci dali toto prosté svaté konstatování o stavu našeho ducha na vlajku prezidenta naší vlasti. Praktická zkušenost. Wi-Fi v každém vagónu metra, Wi-Fi v každém autobuse městské hromadné dopravy, možnost koupit si 1 giga mobilního internetu za 5 korun do vozidla půl hodiny po objednání ve dne v noci, obchody a prodejny, které nikdy nezavírají, super pokročilá navigace v mobilní aplikaci společnosti Yandex, mobilní aplikace Sberbank umožňující dělat s bankovním účtem a penězi úplně vše, non-stop dostupná plná paleta služeb, 4 letiště s novými supermoderními terminály, dostupná speciálními vlaky z centra města, odkud se letá do celého světa. Bohatá síť městských parků s živým programem a v neposlední řadě lidé patřící všem kulturám světa procházející se po ulicích města. To je Moskva. Jak říkají Rusové, kdo neviděl Moskvu, ten neviděl krásu. Dál číst nebudu, protože bych to celé rozbil. Zaznělo toho dost. Na pozadí toho, co jsem tady v podstatě četl z kraje toho našeho dnešního vysílání, bych si dovolil říct, že tento pořad, který pro většinu lidí většinou byl takový absolutně okrajový, kdy jsme si četli nějaké knížky a pak jsme si je komentovali, tak vidíte, že i tento pořad má velký význam. Že navazuje vlastně na ty všechny pořady, které tady máme na Midgardu. A dostáváme se v tomto pořadu k velmi zajímavým zjištěním a k velice zajímavým vývodům. To, co tady píše v podstatě pan Jan Masný, je to, co já tady troubím celou dobu. A já jsem nečetl tu knížku, já ji čtu úplně s vámi poprvé. Takže každé slovo, které tam je napsáno, které jsem vám přečetl, jsem viděl poprvé. A je zvláštní, že Jan Masný vidí tu budoucnost právě v tom, aby nás nezachvátila ta evropská šílenost. A já si myslím, že právě teď je ta situace natolik a dostatečně vyhrocená a připravená, aby jsme začali správným způsobem uvažovat. A proto jsem tak rád, že zasedala po dlouhé době V4. A bavili se tam Andrej Babiš, Robert Fico, maďarský a polský premiér společně s premiérem Irska, tuším, které předsedá Evropské unii, tak se bavili o Evropské unii vůbec jako o smysluplném nějakém uspořádání něčeho, co je v samotném vrcholu své existence, to ne pro svoji kvalitu, ale pro svoji životaschopnost. Takže to, o čem tady vlastně se má smysl bavit, je, aby jsme svoji energii a svými myšlenkami podpořili to dění, které může vést k našemu osvobození. Prosím vás, a pokud někoho uslyšíte mluvit, že nás ty Rusáci zase obsaděj, tak mu ji flákněte přes celou držku, protože ten člověk vůbec neví, o čem mluví. A je to kolaborant zla. Buď ať se doučí, poučí a potom teprve něco říká, anebo radši ať mlčí. Proto musí přes tu hubu dostat, protože taková zkušenost, zítra to budu mít s Míšou v pořadu, já to trošku prozradím, ale je toho plné internet, tak vy to víte. Petru Macinkovi už došla trpělivost.
Protože ten nevychovaný smrad od pirátů, smrad, který je namočený v x kauzách korupčních, když někdo říká něco, co by mohlo někoho zaujmout a dovést k nějakému myšlenkovému procesu o tom, kdo tady zavinil v podstatě ty obrovské finanční ztráty a zadlužení, tak on mele do toho vyjádření, teď narážím a mluvím přesně a konkrétně o té debatě, ve které mluvil Karel Havlíček, a ten smrad od pirátů, za kterým je jenom paseka a zkáza v Praze, tak neomaleně do toho mluvil. Nenechal se ani odradit napomenutím moderátorky, nenechal se odradit nikým. A tak mu prostě Macinka to řekl naplno, že si zaslouží dostat přes hubu, protože je nevychovaný. Že ho prostě nevychovali. Zítra si o tom trošku povíme. Je potřeba s těma ksindlama už konečně začít zacházet tak, jak se sluší a patří. Na hrubý pytel, hrubou záplatu. Povolat je k odpovědnosti, povolat je k tomu, aby měli hlavu v pejru z toho, že půjdou před soud se zodpovídat za to, co tady ukradli kde, aby nemohli škodit těm, kteří možná se nám v minulosti nelíbilo řada jejich rozhodnutí, ale teď se snaží něco kloudného tady pro tu republiku a pro nás udělat. Tak jim fanděme. Stejně jako Slováci by měli fandit Robertu Ficovi. Protože ten deep state na Slovensku i v Čechách je velice rozlezlý a je potřeba ho vyprášit z těch ministerstev a všude tam, kde obsadili ty židle. Tak si to přejme a pomožme jim mentálně i energeticky tyhle ty věci naplnit. No tak co? Tak si zahrajeme a končíme. Mějte se krásně, uslyšíme se zítra s Išou od 17 hodin a potom s Míšou od 21. Od mikrofonu se loučí Petr Václav.

0: Čeští elfové. Skupina našich občanů pracuje anonymně, jejich mluvčí veřejně. Podle svých slov bojují proti cizím dezinformačním kampaním. Monitorují český internet, hledají dezinformace a upozorňují na lidi a skupiny, které podle jejich analýzy šíří manipulativní obsahy. V jejich posledním monitoringu se mezi označenými cíly útoků objevilo také jméno novinářky Zdislavy Pokorné, detektivní parta, další lidé, kteří řeší komunikaci a nedělají to zpovzdálí. Vymýšlejí konkrétní situace a přímo do nich vstupují, zkoušejí reakce druhých a v jednom z případů použili i falešnou identitu. Vojtěch Pšenák se vydával za anonymního autora Tomase Paukera a dostal se tak k ministrovi zahraničních věcí Petru Macinkovi. A pak je tu Tomas Paukner. Anonymní autor, který píše o různých kauzách, hledá jejich souvislosti a zároveň zůstává v anonymitě, což se nelíbí jeho kritikům. A kritika se zase nelíbí Pauknerovým zastáncům. Do komunikace vstupuje i politika. Andrej Babiš tvrdí, že od roku 2014 dostala určitá skupina reklamních a mediálních firem od desítek českých institucí celkem více než 5 miliard korun a že peníze následně směřovaly k vybraným médiím. Čtyři různé příběhy. Čtyři různé způsoby, jak se někdo snaží něco odhalit. Ale také čtyři situace, ve kterých bychom se měli ptát. Co skutečně víme a co si pouze myslíme? Dámy a pánové, přeji vám hezký den, jsem Petr Bohuš a Modrý jelen. Švýcarský psychiatr a zakladatel analytické psychologie Carl Gustav Jung se během svých cest po Novém Mexiku setkal s Indiány, příslušníky národa Pueblo v Taosu. Jejich náčelník Ochvia Biano, jehož jméno znamená horské jezero, mu tehdy řekl něco, co Junga hluboce zasáhlo. Podívej se, řekl Ochvia Biano, jak krutě běloši vypadají. Jejich rty jsou tenké, jejich nosy špičaté, obličeje jsou zbrázděny a znetvořeny vrázkami. Jejich oči mají jakýsi strnulý pohled, stále něco hledají. Co hledají? Běloši pořád něco chtějí, jsou neustále neklidní a ustavičně v činnosti. Nevíme, co chtějí, nechápeme je. Myslíme si, že jsou šílení. Jung se ho zeptal, proč si myslí, že jsou všichni běloši šílení. Odpověděl, říkají, že myslí hlavou. Ale přirozeně a čím myslíš ty, zeptal se Jung. My myslíme tady, řekl náčelník a ukázal na své srdce. Jung později popsal, jak hluboce ho toto setkání zasáhlo. Poprvé se na svou vlastní civilizaci podíval z perspektivy člověka, který stál mimo ní. Dokážeme se někdy podívat s odstupem sami na sebe. Čeští elfové jsou skupina, v níž většina členů nezveřejňuje svou identitu. Podle svých slov monitorují takzvané dezinformační weby, sociální sítě a řetězové e-maily a upozorňují na dezinformační kampaně. Na svých stránkách se představují jako lidé, kteří mapují, analyzují a aktivně bojují proti cizím dezinformacím na českém internetu. Sami o sobě píší, jsme studenti, lékaři, učitelé, hasiči, podnikatelé, umělci, řemeslníci, vědci, policisté, vojáci. Jsme občané. Jsme ti, kteří odmítají přihlížet cíleným dezinformačním kampaním cizích aktérů. Jsme ti, kteří odmítají nečinně přihlížet umělému rozdělování naší společnosti na nesmířitelné tábory. Jsme čeští elfové. Za skupinu navenek vystupují dva její mluvčí, Vít Kučík a Bohumil Kartous. Většina ostatních členů zůstává v anonymitě. To samo o sobě ještě neznamená, že jejich práce není důvěryhodná. Právě proto je ale důležité vědět, na základě čeho své závěry dělají.
1: Zaznamenali jste názor, že to, co bylo za covidu označováno za dezinformace, se nakonec ukázalo jako pravda? Řekněme si to na rovinu. To, co jsme dříve označovali jako dezinformace o covidu, se nakonec ukázalo jako skutečné dezinformace o covidu, které zabily mnoho lidí. Na jejich šíření se podíleli kanály ruské propagandy ve všech svých jazykových mutacích, kromě jediné, vlastní ruštiny. Svým občanům ruská mašinérie sdělovala přesný opak než lidem vně Ruska, tedy nám. Své lidi totiž na rozdíl od nás zabít nechtěli.
0: Čeští elfové ve svých přehledech uvádějí mimo jiné, kdo je cílem útoků dezinformačních webů a koho naopak tyto takzvané dezinfozdroje vnímají pozitivně. V jednom z posledních monitoringů se mezi označenými cíly objevila novinářka Zdislava Pokorná. Ta reagovala na síti X. Proč mě to vůbec nepřekvapuje? Poslední týdny byla docela slušná nálož hejtu a bude hůř. Osobní útoky proti Zdislavě Pokorné rozhodně nebudeme podporovat. Jenže měli bychom si položit jednu důležitou otázku. Jak čeští elfové určují, že jde o útoky a nikoli například o kritiku novinářské práce? Podívejme se na monitoring českých elfů. Na mapě jednotlivé lidi a skupiny označují podle toho, kdo je cílem útoků takzvaných dezinfowebů a koho dezinfoweby vnímají pozitivně. Jenže samotná mapa nám neříká to nejdůležitější. Kde podle českých elfů leží hranice mezi osobním útokem a kritikou novinářské práce? Protože pokud někdo kritizuje novináře, ještě to automaticky neznamená, že na něj útočí. Může kritizovat jeho zdroje, jeho způsob práce, jeho interpretaci událostí, může tvrdit, že se plete. A samozřejmě může překročit hranici a začít člověka urážet nebo napadat osobně a s tím my nesouhlasíme. Ale právě proto potřebujeme znát tu hranici. Kolik příspěvků bylo do této analýzy zahrnuto, které z nich označili jako útok, podle jakých kritérií, kdo hodnocení prováděl a je možné jednotlivé závěry zpětně ověřit z veřejně dostupných podkladů? Z výsledného monitoringu vidíme výsledek, nevidíme ale celý proces, který vedl k závěrům českých elfů. Zdislava Pokorná je investigativní novinářka. Právě proto bychom od ní i tady měli očekávat kritický přístup, nejen konstatování, já se tomu nedivím, že mě tam dali, ale především, jak jste na to přišli? Jaká data jste použili? Co si představujete pod útokem? Kdo rozhodl, že právě tento příspěvek je útokem? Nemohou mít někteří kritici Zdislavy Pokorné v něčem pravdu? A ještě se vraťme k jedné větě, kterou jsem citoval na začátku. Čeští elfové o sobě říkají, jsme ti, kteří odmítají nečinně přihlížet umělému rozdělování naší společnosti na nesměřitelné tábory. Jenže neměli bychom se potom ptát i na to, jestli způsob, jakým sami označují jednotlivé lidi a skupiny, nemohou naopak společnost jenom rozdělovat. Někdy se říká, že nejlepší způsob, jak odhalit pravdu, je někoho nachytat. Co když ale nejdřív vytvoříme situaci, do které člověka záměrně uvedeme a potom jeho reakci použijeme jako důkaz pro jeho selhání. Právě to se teď řeší kolem ministra zahraničních věcí Petra Macinky a detektivní party. Petr Macinka, ministr zahraničních věcí a člen Bezpečnostní rady státu, šel v srpnu na rozhovor s člověkem, který už několik měsíců vystupuje anonymně pod jménem Thomas Paukner. A na internetu píše o různých kauzách, upozorňuje na jejich souvislosti a postupně si získal pozornost části veřejnosti. Jenže Thomas Paukner v místnosti nebyl. Pod kuklou byl Vojtěch Pšenák z detektivní party. Skupina Macinku oslovila pod smyšlenou identitou a připravila situaci, o které později řekla, že šlo o bezpečnostní experiment. Ve studiu byly podle detektivní party ukryté makety zbraní a atrapa výbušného zařízení. Parta zveřejnila záznam rozhovoru a popsala ho jako test toho, jak ministr vyhodnotí nečekanou bezpečnostní situaci. Podle jejich interpretace Macinka v experimentu selhal. Jenže samotný Petr Macinka to vidí jinak. Tvrdí, že Vojtěcha Pšenáka poznal. A věděl, že pod kuklou není Thomas Paukner. A odmítá, že by se vystavil skutečnému nebezpečí.
2: Vy, pane ministře, víte, kde je Thomas Paukner, ke kterému jste šel na rozhovor?
3: Netuším, ale ten
2: tak
3: člověk...
2: Tak jste tam šel?
3: Protože to je... Objevil se tady nějaký fenomén. Thomas Paukner, který pracuje nějak investigativně a tak dále. A potom, když jsem dostal zprávu, že chce to svoje působení rozšířit a začít dělat rozhovory a tak dále, tak jsem říkal, dobře, tak já klidně tady tohleto nemám problém podpořit. Přišel jsem na rozhovor, jakých jsem poskytl opravdu jako velké množství.
2: A tam vidíte tohle. Vstoupíte do místnosti, kde je tohle.
3: Viděl jsem tady toho pána, tak jsem si říkal, ten je mi nějaký podezřelý, jestli on to asi nebude pan Pšenák.
2: Přijdete někam, kde vás čeká zakouklenec. Zjistíte, že to asi není tedy Thomas Paukner, o kterém nikdo pořádně neví, co to je. To za druhé. A řeknete si, že tam zůstanete s někým, kdo vám lže o tom, kdo je, a poskytnete mu rozhovor. Oni vám řekli, že jsou Thomas že to je Thomas Paukner.
3: Ale to nikdo přece neví. Vy víte, kdo je Thomas Paukner?
0: Většina pozornosti se soustředila právě na Petra Macinku. Nechal se nachytat. Podcenil bezpečnost. Proč šel na rozhovor s anonymním člověkem? Proč jeho ochranka odešla? To všechno jsou legitimní otázky. Ale všimněme si ještě něčeho. Celou situaci vytvořila detektivní parta. Nevzala existující událost a neodhalila něco, co se stalo samo od sebe. Vytvořila vlastní scénář, vlastní příběh. Vystupovala pod falešnou identitou. Do předem připravené situace dostala jiného člověka. A potom jeho reakci použila jako důkaz jeho selhání. A právě tady se dostáváme k důležité otázce. Je rozdíl mezi tím odhalit, co se stalo, a tím, že situaci sami vytvoříme a pak sledujeme, jak se člověk zachová. Když někoho dostaneme do předem připravené situace a on se nechá nachytat, můžeme se samozřejmě ptát, jak to, že to nepoznal. Ale co jsme tím ve skutečnosti zjistili? Zjistili jsme něco o tom člověku nebo hlavně o tom, jak reagoval na situaci, kterou jsme sami nachystali. To je ještě hlubší problém. Nejde o to, že média o akci detektivní party informují. Samozřejmě, že o ní informovat mají. Otázkou je něco jiného. Nehrají média spolu s nimi jejich hru? Detektivní parta svou akci nazvala experimentem a zveřejnila vlastní interpretaci toho, co se stalo, a média řeší, jak mohl ministr naletět, jak mohl přijít bez ochranky, co takový experiment vlastně ukázal. Kde je hranice mezi investigací, provokací a pastí? A ještě jedna věc, kterou bychom při hodnocení podobného experimentu neměli přehlížet. Pokud někdo používá podobné metody opakovaně, měli bychom se ptát, proč to dělá, co tím sleduje a jaké má cíle. Protože i to je součást příběhu.
3: Já jsem někde zaznamenal, že tam byly rozmístěny nějaké atrapy nějakých pistolí a tak dál. Já jsem, a to je také možná částečně odpověď na to, proč jsem tam zůstal. Víte, to je takové tajemství, já jsem teda to neříkal nikde, protože jsem se nejdřív chtěl domluvit s policií, jestli to je možné. Jo? Já nenosím v kapse žádné tajné dokumenty. Ale od 15. prosince loňského roku nosím v kapse toto, což je tlačítko, které když zmáčknu, tak se potom začnou dít věci. A proto já jsem věděl, že pokud oni by tam na mě něco vyzkoušeli, tak myslím a trošku se bojím, že ty jejich atrapy, které tam měly nainstalovány, by možná úplně neobstály vůči neatrapám, které by potom vytahovali jiní lidé. A možná vzhledem k tomu, že pokud vím, tak pan Pšenáka tady tyhle jsou všichni v podmínce, tak možná oni se uchránili od velkého problému, pokud by vůbec nějakou takovou tu provokaci na mě vyzkoušeli.
0: Do příběhu Tomase Pauknera vstoupil jeden důležitý hlas. Novinářka Markéta Dobijášová tvrdí, že osobně zná jednu polovinu projektu. Prý dostala dokonce nabídku, aby se stala jeho součástí, a odmítla ji. Důvod? Podle ní totiž nejde o klasickou novinařinu. Texty nejsou dostatečně vyfutrované fakty, dokumenty a ověřováním, byť se tak tváří. Jsou napsané tak, aby zasáhly lajky, nabrali sledující a následně také jejich peníze. To je samozřejmě velmi vážné tvrzení a je fér zmínit i druhou stranu. Tomas Paukner uvádí, že jde o pseudonym a tvrdí, že jeho texty se opírají o veřejně dostupné a ověřitelné zdroje, jako jsou obchodní rejstříky, výroční zprávy nebo registry smluv. Klademe si dostatečně nejen otázku, kdo je Tomas Paukner, ale také, co vlastně Tomas Paukner ve svých textech zjišťuje. Pojďme k samotnému Tomasi Pauknerovi. Je to anonymní autor, který během několika měsíců získal značnou pozornost. Jeho texty začaly přebírat další lidé a reagovali na ně dokonce politici. A jiní se ptají, kdo přesně za tímto jménem stojí, co je skutečným cílem celého projektu. A těm, co mu fandí, jsou tyto otázky nepříjemné.
4: To znamená, že ten výsledek je rozčistit a havadírovat. Ze dvou emoce.
5: Budeme se dnes bavit o kauze Tomas Paukner. Můžete prosím krátce vysvětlit divákům, z jakého prostředí přicházíte?
4: Proč to zase život dohodě prostředí, no? Od obchodního, marketingového, reklamního, komunikačního a zpátky.
5: Je Tomas Paukner osoba, více osob, projekt mediální agentury?
4: Tomas Paukner je pro chiméra. První doby, že se použilo jméno, použilo se, tak aby to bylo věrohodné. Čili je to cosi, co slouží někomu, jako zavětšeně nidro ve skutečnosti nepozná.
5: Pauknerův deník P podle registru CZ.nic registrovala doménu agentura Salt a Pepper, vedená Helenou Křesinovou. Jakou roli hraje tato agentura v projektu Tomas Paukner?
4: Všichni dneska se pozastavují nad tím, kdo je Tomas Paukner, jestli Tomas Paukner vůbec existuje, a jednou, kdo je Helena Křesinová, co to je Salt and Pepper, je to v podstatě úplně nepodstatné. A v podstatě tak jako všechny takzvané investigativní média se vrhou na to, kdo je Tomas Paukner. Pak někdo se mi zeptal na to, co představuje a co sleduje. Je to u úplné zahlcení mediálního prostoru, nebo řekněme, čehlcení mediální prostoru bez jasné vize. S takovým tím jakoby mesiářským vzkazem, já to vyčiflím za vás, ono si říká, on nebo ona, nebo oni říkají, my to vyčiflím za vás a pro vás a vy se vydostali dobře. Co já vidím jako zásadní problémy v tom, že se neděje nic.
0: A právě tady přichází jedna z nejdůležitějších otázek celého příběhu. Co se stane, když nakonec zjistíme, že Tomas Paukner není člověk, za kterého jsme ho považovali? Co když zjistíme, že za jeho projektem skutečně stojí marketing, peníze, politický zájem nebo nějaká jiná motivace? Co když se ukáže, že jeho minulost nebo vazby nejsou takové, jak jsme si představovali?
4: Na konci bude apatie, bezmoc a zmar. Tak je to pustí leškové se emoce. Daj do toho energie svých nadějí. Budou si přát, aby to za ně někdo vyřešil. Budou si představovat, je to stále ten pomyslový zázrak, jako v 1989, kdy zjiv podvádělo krablom, lhalo, udávalo a pak na jemu vyšel spíčovat na ulici a stalo se zázrak, zazvonil jako Jíšek a vše se změnilo. jenže on se nezměnil nic. Kdy jsme se nezměnili?
0: A pokud se ukáže, že skutečnost je jiná, než jsme si mysleli, může se stát ještě něco jiného. Že spolu s člověkem se začne zpochybňovat i to, o čem psal. Ti, kterým jeho témata nevyhovují, mohou říct, podívejte se, kdo zatím stál, tomu přece nemůžeme věřit. A pak je tady ještě jedna věc.
6: No limits, no origin, remark a media age. Takže vážení spoluobčané, teď se soustřeďte. Od roku 2014 tahle struktura dostala od 138 institucí v České republice, pozor, 5 miliard 284 milionů 566 307 korun. Tenhle systém tady funguje. No a kdo dostával ty peníze? No samozřejmě vybrané média za ty kampaně. Tak by bylo jasno, o čem tady je řeč.
0: Andrej Babiš přišel s vážným tvrzením. Řekl, že přes síť reklamních agentur mělo od roku 2014 projít více než 5 miliard korun a že peníze měly následně směřovat k vybraným médiím. A pokud by se ukázalo, že systém skutečně fungoval tak, jak Andrej Babiš popisuje, byla by to vážná věc. Museli bychom se ptát, kdo o těch penězích rozhodoval, kam přesně šli, která média je dostávala, za co?
6: 5,3 miliardy. Dělali to od roku 2014, je to strašně sofistikovaný systém. Nakonec ty lidi skončili před soudem, protože samozřejmě ty vratky potom se někde ukázaly a byly stíháni, ale nakonec to pro ně, jak je dobrým zvykem, dopadlo dobře.
0: A pokud se ukáže, že Andrej Babiš přehání, pak bychom měli vědět, v čem se plete a jaká jsou reálná čísla.
6: Ten Stratkom pana Foltýna,

0: svítí slunce za 34,3 milionů korun, včetně DPH. A kdo dělal ty kampaně? Tady máte titulek. Vláda, Fialova vláda, chystá kampaň za 34 milionů. Zakázku dostala firma syna exposlance za ODS. Takže šlo jenom o peníze zase.
1: A právě tady je další problém. Andrej Babiš je člověk, kterému část novinářů dlouhodobě nevěří. A když podobně závažné tvrzení přichází od člověka, ke kterému máme předem nedůvěru, je tu jedno riziko. Že začneme věřit nebo nevěřit tvrzení podle toho, kdo ho říká, namísto abychom si ověřili, jestli je pravdivé. Protože jestli někdo tvrdí, že z veřejných peněz proudily miliardy k médiím, tak to není něco, co bychom měli nechat zmizet po jedné tiskové konferenci.
0: Takže vážení spoluobčané, zase šlo jenom o peníze. Já to tady zopakuju proto, protože média samozřejmě to ignorují.
1: A pak je tu ještě jedna malá past, do které občas spadneme všichni. Chceme věřit tomu, co se nám hodí. Psychologové proto mají hezký název. Konfirmační zkreslení. Když nám někdo řekne něco, co zapadá do našeho pohledu, máme tendenci mu věřit. A když naopak řekne něco člověk, kterému nevěříme, najednou jsme velmi přísní. Stačí si osvojit pár dobrých návyků. Ptát se, ověřovat, přemýšlet. Protože jakmile přestaneme přemýšlet sami za sebe, někdo jiný nám ochotně nabídne hotový výklad světa. Co si máme myslet, koho máme obdivovat, koho se máme bát. A možná právě tady dává smysl Jungovo myšlení srdcem. Ne jako opak rozumu, ale jako připomínka, že hlavou ověřujme, srdcem vnímejme. A když si nejsme jisti, klidně si nechme otevřená vrátka. Nenechme si od nikoho říkat, co si máme myslet. Mějte se hezky.

0: Krásný příjemný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální. A teď jsem se úplně z toho zakuckal. To je tak speciální stream, po kolika letech už jsme se neviděli, a protože je tady s náma prostě úplně ten, co slovenská, mezinárodní, nadnárodní legenda, Daniel Bombis, Danny Kolar alias DKX, říkám to, doufám, že dobře, a vítej, ahoj.
1: Zdravím, já tímto zdravím všechny tvoje posluchače a aj mojich diváků na Slovensku. Petr, děkuji za pozvání po 300 rokoch. Ano, pamätám si legendárne streamy u teba ešte pred väzbou a ešte keď som bol slobodný.
0: No, dialo se to věci okolo tebe, tak ty jsi nikdy

0: Krásný, příjemný, dobrý večer vám všem, přátelé, kteří jste dorazili na dnešní sváteční pondělní stream s panem profesorem Petrem Staňkem. A dneska to bude jízda. Krásný večer, pane profesore, vítejte.
1: Dobrý večer, dobrý večer.
0: Tak já se
1: a jdeme na to.
0: Trošku zesílím a jdeme na to. Pane profesore, s čím začneme nejdřív? Mezinárodní situací a nebo tím, co se děje s počasím a s naší planetou Zemí?
1: No, zkusme tu planetu Zemí. Tak. To bude takové zajímavé. Antré.
0: Dobře, takže nejdřív vezmeme přírodu a pak co na to lidi?
1: Jo.
0: Tak prosím, je to vaše, pane profesor.
1: No, teď největším hitem je 6. teplotní kopule nad evropským kontinentem. Opět nám hrozí 32-35 stupňů. V Řecku, ve Francii, v Španělsku 40 stupňů a podobně. Všichni žasnou nad 6. teplotními kopulemi a všichni říkají, kurně, to tady nikdy nebylo. No, jenomže některý zvídaví lidé se kouknou na takzvané hladové kameny v Rýnu nebo hladové kameny v Labi v Drážďanech a najednou zjišťují podivnou věc. 1814, 1827, 1854, 1907, 1947, ještě větší sucha, ještě větší pokles hladiny těchto řek. A ty hladové kameny to přímo potvrzují. Totež máte na hladových kamenech v České republice, v Labi. No a najednou si položíte otázku, kurně, tak je to něco výjimečného, nikdo to tady nebyl, jak prohlásí meteorologové. No, za dobu sledování od roku 1900 to nikdy nebylo. No, ale přece ty hladové kameny mluví jasnou řečí. Druhá zvláštnost, která se objevuje. Problém není jenom extrémní teplota, ale především výrazný pokles vzdušné vlhkosti. A pak ještě druhá věc, obrovský nárůst sucha ve velké části evropského kontinentu. Zajímavé, že před 30 lety se konstatovalo, že ve východní Španělsku, Pireneje, i v západní Francii se objevily oblasti, kde se nedalo existovat, protože zmizla voda, nebylo možné pěstovat nic, nebylo možné nic chovat, lidé se odtud vystěhovali, ale o tom se nemluvilo. Objevilo se jenom několik speciálních zpráv, ale nemluvilo se o tom. A najednou zjišťujeme, že ten problém s tím suchem se týká velké části evropského kontinentu, nejenom těch podzemních vod a povrchových vod, ale především výrazného snížení vlhkosti v ovzduší. Pak se objevily meteorologické prognozy, které například říkají, že do roku 2050 nebo 40 možná, například Bratislava bude mít klima jako Atény, s jedním drobným rozdílem. Nemáme moře. No a pak najednou zjišťujeme, že ten Dunaj, kurně, on nemusí mít tak nízký průtok jenom proto, jak je to teď, ale prostě proto, že alpské ledovce nám jaksi mýznou. A protože alpské ledovce a sněhové náklady vždycky způsobovaly dostatečné zvýšení průtokovosti Dunaje nebo Rýnu, tak pak najednou zjišťujeme, že ty řeky opravdu můžou mít velice nízkou hladinu vodních toků. No a pak se tady objevily další a další úvahy o tom, co se vlastně děje. No a najednou několik perliček. Poprvé, zlikvidovali jsme mangrové pralesy na pobřeží Afriky, jihovýchodní Asie a podobně. A najednou zjišťujeme, že ta matka příroda těch mangrové pralesy objevila, obnovila ještě ve větším rozsahu, jak byly původně. Další významné studie ukázaly, že nárůst teploty, odpařování vodních par a nárůst CO2 způsobil zvýšení zezelenění planety za posledních 30 let o více jako 17%. Kurňa, kde jsou klima alarmisté s jejich vyhrožováním z CO2? No a pak zjišťujete další a další zvláštnosti. Kontinentální kryh, například východoatlantická nebo západopacifická, se nezasouvají pod severoamerickou kontinentální desku, ale drobí se. To drobení těchto kontinentálních desek uvolňuje průchod jednak vodním masám a jednak láve. A obrovským způsobem se aktivují podmořské sopky. Máme 16 000 podmořských sopek, 14 000 je aktivních. Pak tedy máte nejnovější hit. Malej Krakatau nám vybuchl a 160 000 lidí zůstalo uvězněno ve všech okolitých zemích, protože žádná letecká doprava a podobně. No, někteří prohlásili, že to byl větší výbuch jako původní výbuch v roce 1858 Krakatau, ovšem nebyl to ani zdaleka tak silný výbuch, i když to vypadá efektně současná. No a pak tady máme další a další zvláštnosti. Na jedné straně obrovská sucha a na druhé straně obrovské srážkové procesy, kdy například na jaře jste viděli ledové řeky v Saudské Arabii na poušti. No, objevují se nám diskuze o tom, že dochází ke změně golfského proudu, ale najednou se zjistilo, a to byl velký výzkum kanadsko-americký, že on ten golfský proud pravidelně cykluje. Někdy je silnější, někdy je pomalší. Nedochází k riziku zastavení golfského proudu, ale spíše dochází k diverzitě jeho jižní větvy směřující do Guinejského zálivu v Africe nebo směřující k severní Evropě. A najednou zjišťujeme, kolik toho o té planetě nevíme. Nejnovější objevy. V hloubce 2900 km pod povrchem planety najednou objevujeme speciální druhy minerálu a látek, o kterých jsme neměli ani ponětí. Mezitím australští a kanadští a japonští vědci zjistili, že pod kůrou planety existují další mezivrstvy, které mají úplně jiné vlastnosti a po kterých jednotlivé kontinenty driftují. No, a to ještě nemluvíme o objevech Ringwooditu v hloubkách 550 až 660 km, kdy Ringwoodit jako speciální hornina váže obrovské množství vody třikrát větší ve světových oceánech. To byl jeden poznatek, ale závažnější poznatek byl v tom, že ten Ringwoodit pravidelně každých 12 000 let uvolňuje vodní masy na povrch planety. A tyhle ty vodní masy vytvářejí obrovské tsunami, prohánějící se nejenom světovými oceány, ale zasahujícími kontinenty. No, máme obrovské vědecké štěstí, 12 tisíciletý cyklus právě skončil. A teď si k tomu přidejme některé další skutečnosti. Na mořském dně dochází k sesuvům obrovských mas sedimentů o objemech 500 až 700 kilometrů kubických. Množství takzvaných obřích vln, o kterých se původně myslelo, že to je výmysl námořníků opitých rumem, vodní stěny vysoké 60, 80 a 100 metrů, pohybující se po Tichém a Indickém oceánu, najednou zjistuje NASA při obrovském dlouhodobém sledování družicemi, že opravdu tyhle ty obrovské mořské vlny se pohybují po oceánech. Když dorazí k pobřeží, mají 1 metr, ale na oceánu mají 60, 80, 100 metrů. A jejich 60 až 80 ročně, to bylo v minulé dekádě, a nyní satelitní snímky ukazují, že je kolem 120 ročně. Co se to vlastně děje s tou planetou? Nebo se ta planeta naštvala na člověka a říká si, tak člověk vykládá, že on tady ovládá, poručí větru, dešti a všechno bude řídit. No tak já mu to ukážu, jak to bude řídit. Zkuste zastavit ten Lahaur, který v Nepálu zabil stovky lidí, jak vládnete té přírodě. No a tohle to všechno ještě je podmíněno další věcí. Prohlásilo se, to byl velký výzkum japonské, americké, kanadské a čínské. Tento rok je rokem zemětřesení. Extrémně mnoho zemětřesení. Jenomže najednou statistické vyhodnocování zemětřesení ukázalo, že to není obvykle veliké množství, neobvykle velké množství. Ale je to obvyklý počet zemětřesení, jenom předtím většina zemětřesení byla v méně obývaných oblastech nebo neobydlených oblastech, jen takže lidem to bylo, jak se říká, putna. Najednou tahle ta zemětřesení na Kamčatce, v Japonsku, v Indonésii, na Balkánu, v Jižní Americe, dosahují hodnot 7-8 stupňů. Ale největší problém je v jiném. Většina zemětřesení doteď měla aktivní centra v hloubkách 60-80 kilometrů, čili pod povrchem kontinentálních platí. Drvivá většina zemětřesení v roce 2026 má centrum v hloubkách 8 až 14 kilometrů, čili jde o pnutí v kontinentálních deskách. Jako kdyby něco ze spoda tlačilo na tyhle ty kontinentální desky. Najednou zjistíte, že geologové a hydrologové konstatují, že Afrika se nám rozpadá. Už to není jenom oddělování afrického rohu, ale v podstatě tektonické rozdělení afrického kontinentu sahá až téměř k Jižní Africe. K mysu dobré naděje. A co to znamená? Vzniká nám nové vnitrozemské moře? Nebo co se tam děje vlastně? Jakým způsobem dochází k roztržení africké desky? No a aby toho nebylo málo, tak najednou zjišťujeme několik zásadních objevů. Vysoké atmosférické řeky, obrovské přesuny vodních mas páry ve výškách 15 až 30 kilometrů, protože skutečným skleníkovým plynem planety není CO2, ale vodní pára. A protože teplota oceánu je mimořádně vysoká, například Středozemní moře od Sicílie po Gibraltar mělo teplotu 30 stupňů, teď je to 25 stupňů, Tiché oceán je o 5 stupňů víc teplejší než obvykle, tak dochází k mohutnému odparování vodních mas. Ale zároveň došlo k paradoxní ke změně pasátu, které přenáší tuhletu vlhkost do jiných oblastí. Takže na poušti Atacama prší, prší v jižní Kalifornii v suchých oblastech, ale na druhé straně, jak si v Evropě se toho dešťatých srážek nedostává. No a chudáci meteorologové neustále prohlašují, no tak příštích 10 dnů bude charakteristický přívalovými dešti a obrovskými srážkami a povodněmi. No a pak najednou potichonku prohlásí, no promiňte, ona se ta situace změnila a ty studené fronty nás jaksi přeskočily. Nejnovější teze zní, jo, bylo strašné sucho, ale v říjnu budou obrovské přívalové deště na velké části evropského kontinentu, včetně střední Evropy, a budou kompenzovat to dlouhé sucho, které existovalo v tomhletom roce. No a my jsme tak geniální jako lidé, takže my se nebudeme zabývat nějakými důsledky nedostatku vody nebo zavlažování a podobně, ale budeme řešit investice do zbraní. Protože zbraně jsou přece nesmírně důležité. Je to nesmírně slušný pacifický nástroj. Čím více lidí zabijí, tím lépe, tím splníme proces depopulace. No a v tomto ohledu najednou zjišťujeme další zvláštnost. Jsou oblasti, ve kterých skutečně maximálně prší, například na Slovensku je to Nízké Tatry a část východoslovenské nížiny, a jsou oblasti, kde je dlouhodobě sucho a nepršelo několik měsíců. Čili dochází jako kdyby k lokalizaci jednotlivých přírodních procesů na povrchu planety z hlediska vodních, hydrologických poměrů a podobně. Najednou zjišťujeme, že naše devastace půdního mikrobiomu způsobuje nejenom skutečnost, že ta půda absorbuje podstatně méně vody než doteď. Takže ta voda stéká rychle a odplavuje dokonce i spráž i ostatní části zemského povrchu. Ale dokonce paradox, výzkum Japonců, bakterie, které se vyskytují ve vysušené půdě, se stávají agresivnějšími a co je nejzajímavější, stávají se podstatně rezistentnějšími vůči antibiotikům. Zajímavý závěr, že jo? No a k tomu všemu ještě přistupuje několik dalších paradoxů a zvláštností. Badáme, že jaksi se nám aktivuje nejenom ohnivý kruh, ale aktivují se nám i další vulkány. Aktivují se nám supervulkány, jako jsou Flegelská pole, ale taky supervulkán Masiny na dně Tyrenského moře. A najednou všichni zjišťují, že kurňa, něco se děje s těmi tektonickými zlomy. Všichni mají oči zaměřený na San Andreas v Kalifornii. Ale ti američtí geologové, ti korektní, říkají, ale prosím vás, tohle to je drobnost. Největší problém Severní Ameriky je neomadrický zlom, který se táhne podél celých skalistých hor až po kanadské hranice. A jestliže se bude aktivovat, a my víme, že se aktivuje, tak dojde ke katastrofálním událostem geologického typu na celém severoamerickém kontinentu a jde o třídu 10, kde je rovina, budou kopce, a kde jsou kopce, bude rovina. Když se ptali od prezidenta Trumpa, kdy k tomu dojde, vyděšení, no tak odpověď geologů byla úplně korektní. No může to být příští rok, může to být za 100 let, ale v každém případě k tomu dojde. A ti přemýšlející si vzpomenou, že před 3 lety se publikovala velká mezinárodní studie, která nasledovala hluboké ticho a která konstatovala, že v příštích 10 letech 40 až 42% povrchu planety dnes vhodných pro život bude nevhodnými pro život a vznikne 20 až 21% nových území, které budou vhodné pro život. Bohužel, to asi bude vyžadovat přemístění přibližně 2,5 až 3 miliard lidí. Nemluvě o tom, že prosím vás, uvědomme si základní skutečnost. Před 14 tisíci lety při konci poslední doby ledové hladina oceánu byla o 120 metrů níž. Druhá skutečnost. Černé moře vzniklo před 6800 lety prasknutím žilového prahu v Bosporech a Dardanelách a za 80 let vzniklo to, čemu dneska říkáme Černé moře. Amazonský prales před 7000 lety neexistoval, byla tam sovinertia území a strategické snímkování pomocí radaru LIDAR odhaluje civilizace, které tam existovaly a zavlažovaly pole. Na to se ještě nebavíme o Lamanském průlivu, který před 6800 lety neexistoval a bylo tam obývané území zvané Doggerland, žádná Splendid Isolation pro Velkou Británii. Čili můžeme konstatovat, že mnohé geologické změny na povrchu planety probíhají podle geologů v reálném čase. Teď to vidíme na tom obrovské puklině v africkém kontinentu. No a toto všechno nás mělo by vést k zajímavému poznatku. Jedna věc, kolik toho neznáme z hlediska geologie, hydrologie, klimatologie, glaciologie. Druhá věc, musíme se dívat na planetu holisticky. Nemůžeme mluvit o přesunu vodní páry z ohřívaných oceánů, ale nezvažovat tryskové proudění, atlantickou cirkulaci, zvažovat další a další věci, jako je bazén arktického vzduchu nad severním pólem nebo změna geologických poměrů v Jižní Americe. A musíme si uvědomit jednu základní věc. Všechny tyhle ty aspekty, půda, vzduch, voda, jsou propojeny, fungují v dynamické rovnováze. A právě proto jeden z klíčových poznatků hydrologie zní, množství vody na planetě je konstantní, ale mění se poměr skupenství v rámci vody a povrchu planety. A druhá věc je, mění se poměr souše a vody. Představte si planetu na základě těch družicových snímků, kdy vytvořila NASA skvělý pohled na planetu i na dno oceánu. A představte si, že před těmi 14 000 lety všechno to, co se nazývá kontinentální šelf a představuje hloubku 70 až 100 metrů, bylo nad hladinou. Moře to nezalévalo. No a pak je tady ještě poslední poznámka. Objevují se diskuze o tom, že to způsobuje harp, že to způsobuje geoinženýrství. Jako důkaz se uvádí skutečnost, že zničení amerických silných radarů na Blízkém východě, Iránci, vedlo k tomu, že se objevily deště, které nebyly v Iránu 10 let. Proč říkám, může být na tom stéblo pravdy, ale není to skutečný hýbatel z pragmatického důvodu. Kdybychom teď přiznali, že vývoj přírodních podmínek na planetě vůbec nedokážeme ovlivnit a že to je příroda sama, která vládne planetě, tak kde byly ty hrdé řeči o tom, že žijeme v antropocénu a my ovlivňujeme vývoj na celé planetě? Tak zkuste se postavit vedle kráteru toho malého Krakatau a říct, prosím tě, nevybuchuj, já ti to nařizuji. Tak to jenom, abychom si uvědomili, co znamená skutečný vztah člověka a přírodního prostředí. A to, co vidíme teď, je například poznačeno více jak 38 tisíci úmrtí v důsledku extrémních teplot v Evropské unii, tak je jeden z malých důsledků. O mnoho většími důsledky je skutečnost, jak se mění hydrologické poměry, jak se mění flora a fauna, jak je možné, že například v Chorvatsku se vám u pobřeží objevují čtyřhranky, objevují se vám tam žraloci velký bílý a objevují se tam chaluhy, které rostou z hloubky dna 40 metrů a značným způsobem mění přírodní pobřežní pásmo. A to samozřejmě ještě nevluvíme o dalších a dalších změnách, invazivních druzích, hemizu, různých druhů živočichů a podobně, které se promíchávají jednotlivými teritorií. No a tohleto všechno vytváří potřebu holistického uchopení změn na planetě. Poslední poznámka. Mnohé výzkumy v oblasti vědných disciplín, které jsem uvedl, vedly k zajímavému závěru. Drtivá většina procesů probíhá v cyklech. Ty cykly mají různé časové období. 12 let, 61 let, 160 let, 2500 let a podobně. Ale jsou i období, kdy všechny cykly dosahují vrchol. Jeden z takových vrcholů byl před 42 tisíci lety. Další byl před 14 500 lety a způsobil konec doby ledové. Máme nepředstavitelné vědecké štěstí. Současnost je opět typická dosahováním extrémních vrcholů většiny procesů na planetě Země. No, pro vědce by to mělo být výzvou k úplně novému pohledu na planetu a všechny její dimenze a nutnost přístupu holistického řešení. No a pro obyčejné smrtelníky je to výzva k tomu, aby dodržovali pitný režim, byli ve stínu a nenechali se zničit těmi 50 stupni na slunci.
0: Děkuju, pane profesore, za dost vyčerpávající úvod. Tady... tak Helena tady píše, vážený pán profesor, děkujeme za vašu studnici moudrosti a všetky informace, které nám poskytujete. Na základě architektury souvislostí zaujímá ma, či máte alebo plánujete vyškolit svojho následovatele.
1: Odpověď je prostá. Třikrát jsem se pokoušel vyškolit své následníky. Vždycky to skončilo tím, že jakonáhle měli pocit, že toho umí už hodně, tak se pokusili podrazit mě samotného. Takže můj závěr nyní je, já už neškolím žádné následovníky, dávám lidem informace k jejich vlastnímu zamýšlení a když jsou to velice blízcí přátelé, tak jim navrhnu, co bych já dělal na jejich místě. Ale promiňte, už neškolím žádného svého následovníka. A konec konců uchopení holistické těch procesů kolem nás máte obsaženo v mých knížkách. Takže když je čtete s otevřenou myslí, tak máte návod, jak pochopit mnoho procesů ve světě, který je kolem vás.
0: Děkuju. Já jenom dodám, že mnohé ty knížky najdete na webu petrbureštv.cz v sekci e-shop, takže tam jich máme přehršel. A určitě doporučím všechny, protože posunou vaše poznání o kus dál. A jdeme na další. Tady mám... No a tady to už jste na kous, ale já to vemu tady přesně, Marians. Marian spolujezdec, mám otázku na pana profesora, jaký má názor na sucho na Slovensku ohledom ovplyvňování počasí a georadarmi HARP umístěné na Slovensku. Ďakujem.
1: No poprvé na Slovensku HARP nemáme, to je první věc. Druhá věc, dodnes se vedou spory, jaký je skutečný dosah HARPu na vývoj zemětřesení, vývoj atmosférických procesů a podobně. Třetí věc, my můžeme prohlásit jedinou věc, my nepotřebujeme HARP. Stačí nám lidská blbost, protože to, co děláme se zalesněním, to, jak jsme upravili vodní toky, jak jsme zničili meandrovité toky řek a potoků, které jsme si neuvědomili, že příroda neměla smysl pro to, aby všechno bylo vybetonováno a rychle odteklo, aby se ta voda zadržela v přírodě. No a samozřejmě pak je to devastace mikrobiomu v půdě, pak je to devastace celkového přírodního prostředí, vytváření dostatečné míry diverzity různých druhů flóry a fauny. My jsme prohlásili, že například ty smrkové lesy jsou perfektní, protože rychle rostou, poskytují dřevní hmotu, na té se dá vydělat, je to přímo skvělé, a pokud nepřijde nějaká výchřice nebo kůrovec. No a tím jsme dosáhli zajímavého stavu, protože ve většině zemí na planetě čerpání podzemních vod je 2 až 3x větší než přítok přirozený podzemních vod. Ve většině zemí dochází k vyčerpání nejenom povrchových toků vod, které jsou závislé na srážkách, ale i hlubinných zdrojů vody. Paradox je, a teď si prosím vás podržte, když jsme hrdině zničili Kadáfího v Líbii, tak jsme zničili největší vodárenský projekt v historii planety. Byly to stovky kilometrů gigantických potrubí, které odváděly artéskou vodu, které jsou obrovská ložiska na Sahaře a v Líbii, a odváděly je do Egypta, do Izraele i jinde. Proto máte pochopení, proč Izrael klidně poskytl 3 miliardy dolarů jakožto žolt pro vojáky na záchranu Kadáfího. Dneska se o tom nemluví, ale ten gigantický vodárenský projekt, to bylo něco fantastického, které mělo zabezpečit ne ropu, ale vodu pro celou severní Afriku. No a teď se podívejte například na italské Alpy. Obrovské zdroje podzemních vod, které zabezpečují i tu známou hamšíkovou vodu. Jenomže na jedné straně dochází k obrovskému nadměrnému čerpání téhleté vody a na druhé straně, jak je to vlastně s těmi ledovci? Jak je to vlastně s tím ledovým příkrovem například v Arktice? Velká významní vědecká studie konstatuje, že se urychluje topení arktického ledu. Ale zároveň týden na to vyjde další mezinárodní studie, která konstatuje, že k topení arktického ledu nedochází, naopak zůstává v průměrné tloušťce 4 metry a proto Rusové musí udržovat severní mořskou cestu velkými ledoborci, které zvládnou až 8-metrový ledový příkrov. Tak kurňa, jak je to? Pak se dozvíte, že největší švýcarský ledovec za posledních 30 let se zkrátil o 8 kilometrů. Pak se dozvíte, že alpské ledovce v Rakousku rychle tají, což je skutečně pravda, a při nízkých srážkách sněhu dochází k výrazným problémům s vodními zásobami jednak vodních elektráren, ale taky zásobování Dunaje a dalších významných řek, které dostávají vodní zdroje z Alp. A pak se vám míchá objektivní pohled na vývoj procesu a ideologicky upravený pohled. No a pak se, když tohleto se všechno dá dohromady, tak najednou zjišťujete, že vlastně, kurňa, jak je to s tou přírodou kolem nás? No a najednou se dozvíte, že za posledních 18 milionů let jste měli 4 doby ledové, 4 doby meziledové, 61 mezifázových období, 211 dalších období malých doby ledových alebo extrémních teplot a úplně vám uniká, že v čase mezi 7. až 11. stoletím se pěstovala pšenice v Grónsku a byly tam vikingské osady. A zároveň vikingská expanze začala právě proto, že veliké zhoršení přírodních podmínek, úroda schnila na kořeni, obrovské chlad a podobně v 6. a půli 7. století přinutil vikingy, aby hledali obživu jinde. A právě proto i Leif Erikson a Červenobradej objevil Grónsko, vytvořili se grónské osady a dokonce plavili se na Newfoundland. A tohleto všechno ukazuje jednu zásadní věc. Víte, že například skutečně v oblasti střední Evropy, a já to jenom zopakuji, před 11 miliony let bylo největší sladkovodní jezero na planetě Zem. Nazvalo se Paratetis. Před 6 miliony let začalo vysychat. Dnes máme jenom Balaton a Neziderské jezero. Ale zároveň máte oblasti, které jsou pouštěmi a ještě před 150 lety byly pouštěmi, například na Slovenském záhorí. Pak se osázely stromy a vzniklo to, co dneska vidíte, jako borové lesy a podobně. No a hlavní problém Slovenska je ve dvou směrech. První. Díky různým geniálním opatřením, i když jsme na rozvodí Evropy, velice rychle ta voda odtéká. Nezadržujeme tu vodu. Druhý problém, máte oblasti, které jsou přímo závislé na množství vody v Dunaji, takže když se sníží průtok Dunaje o 30-40%, což je prognóza, výrazným způsobem se sníží nasycenost podunajské nížiny těch štěrkových podloží. Druhý problém, východoslovenská nížina opět, na jedné straně výrazné srážky, na druhé straně sucho. A Slovensko samotné se stává zajímavým ukázkou, kdy nízké Tatry, jak část vysokých Tater, má extrémní zrážky 50-100 mm za jeden den, ale velké části západního Slovenska, jižního Slovenska neprší 2-3 měsíce. Znamená to, že rozdílnost přírodních podmínek v jednotlivých regionech se stává klíčovou dimenzí současného přírodního stavu a přírodního prostředí. Takže když budete mluvit o vodozádržných opatřeních, například na záhory, tak je o tom zbytečné uvažovat, protože tady ty srážky máte a budete mít minimální. Když to obrovské srážky na středním Slovensku by měly být zadržovány a odtud voda rozváděna do jiných částí Slovenska, které mají nedostatek vody. No ovšem k tomu potřebujete distribuční systémy, potřebujete čerpadla, ta potřebují elektrickou energii, ale tu přece musíme dát na cloudová ložiště dát, protože umělá inteligence nás spasí před suchem a před extrémním vedrem. A z tohoto hlediska jedna z klíčových věcí, kterou by měly obsahovat všechny materiály o budoucnosti Slovenska zní, máte 3 faktory přežití. Energie, voda, potraviny. Zkuste se podívat na tu vizi Slovenska přes přízma těchto klíčových parametrů přežití budoucnosti. No a když vezmete ty prognózy, například skutečnost, že ta přechodová období mezi El Niněm a La Niňou, která trvala většinou 2 až 3 roky, teď najednou neexistují a přechází to do silného La Niňe, do silného El Niňa, a to El Niňo je ještě super El Niňo, a najednou zjistíte, že máte v Atlantickém oceánu 3 hurikány za sebou. Máte 6 teplotních kupol nad evropským kontinentem. A najednou zjišťujete, že ve Skandinávii prší o mnoho více, takže tam dochází k obnově lesních porostů s jehličnatými stromy, které mají tmavé albedo a pohlcují ještě více slunečního záření. Ale my si musíme uvědomit jednu základní skutečnost. Již všechno na planetě Zemi již bylo. Dochází jedině k opakování geologických, přírodních, atmosférických a hydrologických změn. A když jsme rozumní, tak znalosti o přírodě nám umožní, abychom nestavili sídliště v undulačním území, které je pravidelně na jaře zaplavováno vodou, a musíme se opět naučit číst přírodu. No a pro mě je nesmírně zábavné, když si uvědomují, jo, ale satelitní snímky dávají tohleto a meteosatelity nám řekli tohleto a tak dále. A před 80 lety jste měli rolníka nebo člověka, který se podíval na oblohu, podíval se na oblaky a říkal, za 2 hodiny bude prut zmračen. A ona skutečně nastala. Že by měl křištálovou kouli? Já nevím.
0: Děkuju, pane profesore. Mám tady hromadu otázek. Další... Jan Ducháč píše, dobrý večer a chci tady poděkovat Beastmasterovi moc za tvůj příspěvek a taky chci poděkovat Pavlovi Sichrovi a hned se na tebe dostanem. Tady to trošku souvisí to s tou přírodou, protože dobrý večer, pane profesore, co říkáte na 100 metrů vysokou vlnu v Nepálu. Vědci stále hledají příčinu. Nemůže to souviset s ringwooditem? Díky, přeji hodně zdraví.
1: No, první věc. Došlo k odtržení ledovce. Ledovec prý byl nahlodán tání ledu. Jenomže ten ledovec nevysvětluje tu obrovskou masu vody, která se valila tím údolím. To, že z toho nakonec vznikl bahenní lahaur, který zdevastoval všechno daleko, široko, daleko. To je další věc. A skutečně platí, například vemte tu povodeň v Andaluzii, která byla v květnu. Nepršelo, žádné záplavy a najednou vám vznikla 10-metrová vodní vlna, která se prohnala Andaluzii. Odkud se vzala? Nebo jak je možné, že dochází k uvolňování vodních mas v oblastech, kde by jaksi tedy žádná voda být neměla, například na poušti a podobně. Skutečně máte pravdu, že to zřejmě souvisí s ringwooditem, protože ringwoodit funguje v 2 rytmech. Poprvé nejdříve mizí jezera, ta vodní masa uniká do podzemí. A pak dochází k eruptivnímu uvolňování vodních mas na povrchu a vznikají tyhle ty obrovské stěny. No, musím otevřeně říct, tak jak to přizvukují korektní oceanologové, dodnes neznáme mechanismus vzniku těch obřích vln na Tichém a Indickém oceánu. Tím, že se potvrdila jejich existence, tak alespoň je učiněn první krok. Není to tedy výmysl nějakých opilých námořníků. Ale skutečně neznáme mechanismus vzniku těchto obřích vln. Možná jsou to sesuvy těch sedimentů. V každém případě víme, že to není vítr ani uragán. Ale zřejmě ten mechanismus funguje nějakým zvláštním způsobem. No a kromě jiného víte, že máte mnoho jevů na planetě přírodních, kdy voda mizí někde v podzemí, mizí řeka, nevíme kam zmizne, nikde se na povrchu neobjevuje, pořád teče, pořád někde mizí, například ve Spojených státech. No a my neznáme odpověď. Jsou to obrovské podzemní prostory. A co takhle ještě ten obrovský výzkum, který dělali Japonci, kdy seismologicky zjistili, že v hloubkách kolem 700 km pod povrchem se jim jevily obrovské prázdné prostory pod povrchem planety. A ty prostory v některých směrech měly rozměry Holandska nebo Dánska. Ale přece to není možné. Přece musí být všechno vyplněno řhavou magmou. A žádné volné prostory tam být nemohou. Nebo nemohou, protože nesmějí. Víte, Když se vrátím konspiračně k uvolněným snímkům ze Scottovy výpravy v roce 1911 na Antarktidu, tak kurňa, kde se vzaly ty obrázky zřícených staveb a kolonát a podobně? A proč se tak utajnily všechny výsledky expedicí admirála Berda v 47. a 52. Teď něco uvolnil americký kongres v rámci zákona o přístupu k informacím, ale jenom takové ty drobné střípky. No a tohleto všechno nám navozuje jednu další věc. Proč máte po planetě tak obrovské množství podzemních měst? Čína, Anatolie, Jižní Amerika. Čeho se ti lidé báli, když vytvořili tak obrovská rozsáhlá podzemní města pro 10 000 lidí? Báli se nějakých katastrofických změn na povrchu planety? Nebo báli se nějakých obrovských vodních mas, které proplachovaly jednotlivá území? A takové drobné mrazení v zádech, kdy baltský písek se našel v alpských údolích a nebyl tam donesen vodní párou ani ničím jiným. Takže byla to gigantická tsunami, která přesunula baltský písek až do alpských údolí. Jak byla vysoká? Kilometr? A proč o tom nevíme? No samozřejmě, proč o tom nevíme? Víme o tom jenom z hlediska sedimentu. Ale v každém případě tyhle ty věci by nás měly nutit k zamyšlení. Stejně tak, jako by vás mělo nutit k zamyšlení skutečnost, že velká část hloubkového dna Černého moře obsahuje extrémní množství metanu. A již se jednou stalo, že ten metan splál a všechna území kolem Černého moře byly patřičně grilovány. No a teď máte tady krásný nápad Rumunska, které prohlásilo, že bude vrtat v tomhletom kontinentálním šelfu a bude čerpat tenhle ten metán. No, až by někoho zamrazilo, že by mohlo dojít k opakování událostí před několika tisíci let. No a tu jste u základní klíčové otázky. Je skutečně to, co nám vykládají oficiálně korifejové vědy z hlediska historie, geologie, klimatologie a podobně? A nebo ve skutečnosti ten vývoj byl výrazně odlišný, jenomže korifejové vědy nechtějí připustit, že známe příliš málo o tom, abychom mohli drze prohlásit, že známe všechno o planetě Zemi a její historii?
0: Děkuju, pane profesore, zase na druhou stranu korifeum vědy by přece až tak jako neublížilo, kdyby řekli, že toho známe příliš málo. Nebo jo?
1: Ne, to máte velice jednoduchou odpověď. V Biblii máte napsáno, že příroda, zvířata a rastliny jsou to proto, aby sloužili člověku. Věda je založena na Descartově principu, může existovat jenom to, co můžeme odvážit a změřit. No, to je první věc. Druhá věc. Představte si ty tisíce vědců, kteří svou celoživotní kariéru založili na tom, že hlásali jisté teze. A teď přijde nějaký kverulant a prohlásí, že bohužel ta skutečnost byla jiná. Vy si opravdu myslíte, že tyhleti korifejové vědy přehodnotí svoji poznání a pustí se do přijetí jiných skutečností? A nebo to skončí tak, jako když Japonci přišli s lesní medicínou a začali zjišťovat, že jenom procházka po tom lese zvýší funkčnost vašeho imunitního systému o 30-40%. Najednou se ozvala obrovská vlna farmaceutických firm, které prohlásili, to je nesmysl, a našli dokonce vědecké týmy z Japonska, které prohlásili, že tohle to je nesmysl, to je hloupost a tak dále, protože šlo o ohrožení zisku farmaceutických firm. A tady už jde nejenom o vaši kariéru nebo profesní postavení. Tady jde o ty peníze. A ty peníze jsou klíčové. A teď si představte, že skutečně ten enzym DTR3 může vytvářet genetické sekvence, které mění DNA vaší buňky a nepotřebujete k tomu žádnou metodu CRISPR genetického sekvenování za 10 000 dolarů. No to je přece drzost. Jak byste mohl přijít o tak velké příjmy? Takže raději prohlásíte, že to neexistuje, nebo to přejdete mlčením. I když je to publikováno v renomovaných odborných časopisech, je to karentované, je to v pohodě, jenom se to nehodí do krámu. Ale tohleto, ta prominutím lež, máte v geologii, v historii, klimatologii, glaciologii. A pak najednou zjišťujete, že dokonce i ten Darwin, který prohlásil, že vyhrávají ty nejsilnější a tak dále a evoluce je hýbatel všeho a podobně, tak se potichu zamlčuje skutečnost, že máte živočichy a rostliny, kde nevítězí nejsilnější, ale nejmoudřejší, nejflexibilnější, kdy vůbec nemusí dojít ke konkurenčnímu boji. Ale naopak, v rostlinné říši vám platí 3 základní protokoly: spolupráce, komunikace, empatie. Jak by se to srovnávalo s tvrzením o tvrdé konkurenci a konkurenčním boji mezi rostlinami, živočichy a podobně? Víte, to je problém toho, jak je postavena tahle ta společnost. A bohužel dnes skutečně souhlasím s tím významným belgickým profesorem, který napsal knihu, ve které konstatoval na faktech, že bohužel velká část dnešní vědy již nehledá pravdu, poznání, ale hledá granty, peníze a postavení.
0: No, tak. To jste mě moc nepotěšil, pane profesor.
1: No a zapomněl jste na klimatický konsensus 2300 vědců, který prohlásili, že tvoří 97% klimatologů a je jasné, že CO2 a lidská činnost zvyšuje teplotu na planetě a těch 12 000 lidí a vědců, kteří měli jiný názor a důkazy, byli prostě smeteni se stolu jako konspirátoři. Zapomněli jste na to?
0: Máte
1: pravdu. A to se nebavíme o covidu.
0: No, to je vůbec téma ještě zasluhující dalšího zkoumání a spousta dalších informací, o kterých vlastně nevíme, ale něco už konečně třeba v tom americkém kongresu leze ven,
1: jo,
0: k nechuti teda zúčastněných, ale ještě to bude chvilku trvat. No. Každopádně já tady mám další dotaz,
1: ano,
0: od Beastmastera. Děkuju ti za příspěvek. Zdravím, pane profesore, v posledním vysílání jsem zaslechl, že jste zmínil pojem Edom. Jedná se o Edom z Talmudu, který předpovídá obrovskou válku mezi Edomem, křesťanská Evropa, a Gogem, král severu, Rusko.
1: Ano, přesně. No. Trafil jste, jak se říká, hřebík po hlavičce. Jsou dokonce konspirační teorie, že to, co se děje v Evropě, má být právě ukážkou likvidace Edomu. Od migrace až po ekonomický a válečný kolaps.
0: No. A teď na druhou stranu si tady řekneme, že německý kancléř Merz bubnuje do války úplně jak šílený. Teď teda malinko dostal počuní přes kvůli tomu AFD a jeho výhře v těch krajských volbách, ale máme tady evropské lídry, který prostě hlava nehlava se snaží ten konflikt vyvolat ve finále. Je to... No, proč?
1: Je to odpověď jednoduchá. Všimněte si, ty volby v Sasku a Anhaltsku jsou jenom začátkem volební šnůry. Ta volební šnůra se bude tahat přes Německo, Francii, Itálii a tak dále. A je úplně zřejmé, že lidé už mají plné zuby toho válečného bubnování, toho řvaní o tom, jak musíme se uskromnit, zrušit důchody, zrušit zdravotnictví, vzdělávání, všechno musíme dávat na zbraně a tak dále. No a to bude znamenat, že za normálních podmínek v průběhu jednoho roku v důsledku voleb smete tenhle ten volební vývoj všechny tyhle ty dnešní elity, včetně bruselské komise a všeho ostatního. Jediný způsob, jak zůstat u moci, je neustále řvát o ruském nebezpečí, o tom, jak se musíme připravit na válku. A když to nepůjde jinak, tak tu válku zahájíme. Nebudeme reflektovat na to, co teď udělali Američané a testovali předpokládaný konflikt mezi NATO, Evropským a Ruskou federací za situace, ve které Američané nepomohou Evropě. Závěr modelové situace byl jednoznačný. Do 3 týdnů je NATO poraženo. Oni budou pořád vykřikovat o tom, jak musíme jít do války s Ruskem. A obnovíme vojensko-průmyslový komplex. Tí korektní analytici konstatují, že zprovoznění a obnovení funkčnosti Evropského vojensko-průmyslového komplexu potrvá 3 až 5 let. Ale vy už chcete jít do války nejpozději v roce 29-30. Zároveň budou mluvit o milionové armádě, ale přitom nejste schopen postavit více jako 40 tisíc vojáků připravených a nasazených na frontu. Tak pro Boha, to je ta vrcholná šílenost. Vy voláte po válce, ale přitom absolutně na válku nejste připraveni. Nemluvě o tom, že já se vás zeptám, odkud chcete vzít přibližně 2 biliony euro na realizaci zbrojních programů, vyzbrojení takových programů, jako je dronová stěna na východní části hranice Evropské unie, jako je vytvoření 150 miliard na obnovu tzv. Válečné Schengen, 700 miliard na obnovu válečného průmyslu a výrobu zbraní, dalších zhruba 200 miliard minimálně na zakoupení zbraní amerického původu, které stejně americké zbrojovky nedokáží vyrobit dříve než v roce 29-30. A odkud chcete vzít ty desítky bilionů? Odpovědíš načetla vážená paní von Leyenová. Teď o tom bude jednat Evropská komise a pak Evropský parlament. 10 bilionů úspor evropských obyvatel nečinně leží na účtech v bankách. Musíme je aktivovat, musíme podpořit inovační a podnikatelskou sféru. Drobná douška, zbraňovou podnikatelskou sféru. No a pak ještě pro jistotu prohlásíme, no vždy to uděláme pomocí státních dluhopisů, válečných státních dluhopisů, kde budete mít výnos o 2,5% vyšší než je současná inflace. Takže vlastně zhodnotíte své úspory a pro jistotu to dáme na 5 nebo 10 let. No a až se za 10 let zeptáte, kde jsou vaše zhodnocené úspory, tak uvidíte akorát vztyčený prostředník Evropské komise, když ještě vůbec bude existovat Evropská komise a Evropská unie. A problém je totiž v jedné věci. Všimněte si. Schválili 90 miliard půjčky pro Ukrajinu, ale ty evropské státy to nemají. Nemají ani běžné sumy ve výšce 10-12 miliard, které požaduje Zelenský. Řeči o tom, že přece jenom zlomíme belgického premiéra a přinutíme ho, aby těch 280 miliard vázaných na Euroclear uvolnil pro financování těchto věcí, tak bude asi veliký problém. A teď si všimněte, všichni házejí desítkami a stovkami miliard na zbraně, na drony, na opravu cest, na vybudování válečného zdravotnictví, na všechno ostatní, jenomže jaksi jste zapomněli na tři věci. Veřejné finance a zadlužení jednotlivých evropských zemí je šílené. Za druhé, zadlužení obyvatelstva je ještě šílenější. A za třetí, nejsou náhodou veřejné finance jednotlivých zemí v katastrofálním stavu? A vy v téhleté situaci budete mluvit o obrovském růstu? Jo, prohlásíte, ale vždyť Polsko je skvělé ekonomicky. Tak se krůtě podívejte na to, co tvoří ekonomický polský zázrak. Je to zbrojní výroba na dluh. Stejně tak, jako ty nákupy jihokorejských tanků K2. A najednou se začínají hádat Poláci s Jihokorejci, protože ta cena se jim zdá vysoká a ta licenční výroba těch tanků v Polsku jaksi vázne na nedostatku peněz a podobně. Nebo jste zapomněli na varování korektních polských ekonomů, kteří konstatují, že enormní zbrojní výdavky polského rozpočtu povedou do 3 let ke kolapsu státního rozpočtu Polské lidové republiky. Opravdu jsme všichni tak krátkozrací, bez dlouhé paměti, abychom si nepamatovali tahleta varování? A co ještě ty desítky a stovky miliard, které chcete vrazit do opatření na řešení sucha, budování cloudových úložišť dat, přechod Evropské unie na elektrickou energii se zrušením plynu, uhlí a všech ostatních fosilních věcí, všechno bude elektrifikováno, nebo přiletí mimozemšťané a dodají nám nějaké zlaté cihličky? A nebo si neuvědomujete, že nejistota o vztazích vede k tomu, že mnohé vlády stahují například fyzické zlato ze Spojených států, jako je Dánsko nebo Holandsko? Proč asi? Protože věří v hospodářskou prosperitu Spojených států a věří v hospodářský růst Evropské unie? Nebo jsme opravdu tak tupohlaví, abychom si nedokázali složit všechny tyhle ty barovné signály? No, že je tupohlavý Brusel, tak to nemusíme diskutovat. Ale pro Boha, jste všichni skutečně tak nemyslící, že si nedokážete složit tuhle tu prostou mozaiku z oficiálně publikovaných čísel. Nejde o žádné konspirační teorie. No a jedna drobná poznámka. Když jsem mluvil o dani z odježděných kilometrů před 2 lety ve vazbě na elektromobilitu, tak jsem byl označen za totálního konspirátora. Neplatí náhodou ta daň z odježděných kilometrů teď v Evropské unii? A není náhodou stejně vysoká její výnos jako výběr výnosu daně z benzínu a z nafty? Což je zase fenomén náhody. No víte, náhoda by se měla učit jako klíčový předmět na univerzitách. Abychom všichni pochopili, že všechno kolem nás je pouze náhoda. I ta teplota je náhoda.
0: Pane profesore, až by se mi chtělo říct, že vaše předpovědi poslouchají úředníci z Bruselu.
1: To by bylo nejvyšší ocenění.
0: No tak, ono nás poslouchá, poslouchají nás veliký kvanta lidí a mnozí to ani nepřiznají. A to vlastně i víme z těch reakcí těch, kteří tak strašně vehementně nesouhlasí, že... No, pojďme dál. Vezmeme tady další. Tady nám píše... Pak to píš? Milan Ziegler. Milane, děkujeme ti za příspěvek. Zdravím pana profesora Staňka i vás, jako mě myslí. Díky za strukturované informace. Možná mě zase napadne nějaká vtipná hláška. Super, díky Milane. A my jdeme na další otázku a to je právě váš pohled na výsledky těch německých voleb a to vítězství AFD. Dobrý den, píše Pedros 67. Dobrý den, pane profesore Staňku, a i vám, pane Bureši, díky. Chcem se spýtať vás, čo hovorí pán Staněk na volby v Německu, keď vyhrál AFD. Je to len dalšia lůdka, migrácia, všetko bude pokračovat jako doposovat. Pozdravuje z Kysuc. Tak.
1: No, první otázka je, že jsou to první zemské volby v Sasku a Anhaltsku. Budou pokračovat další volby v Durinsku a tak dále. A zajímavé je, že jsou to především volby ve

0: platili v prospěch transformace východních spolkových zemí. Jenomže ta transformace se nějak nepovedla. Zkuste se projít po Lipsku, Drážďanech a podobně. No, pak je tady druhá věc. Ukazuje se velmi jasně, že sice AfD vyhrála ty volby 42-44%, ale ten německý volební systém a sestavení vlády vyžaduje většinu. AfD nebude moct sestavit i místního premiéra, když nebude mít podporu strany Wagenknecht. A strana Alice Wagenknecht má v mnoha věcech společné body s AfD, ale v několika klíčových bodech se odlišují. A když nebude mít podporu téhleté menší strany, tak se klidně stane, že ten současný premiér tam zůstane. To jsou takové ty zvláštnosti počtu německého volebního systému. Druhá věc. AfD například prohlásila, že podporuje otevření Benešových dekretů. Já to můžu chápat tak, že potřebují zvýšit voličskou základnu i v Bavorsku, kde je největší počet vysídlených Němců. Tak možná proto dají tento bod otevření Benešových dekretů. Alice Wagenknecht nemá otevření Benešových dekretů. AfD ano. No a to, že chtějí obnovit dodávky ruského plynu, že chtějí zastavit konfrontační kurz s Moskvou, to je všechno vítané. A taktéž je zajímavá bude reakce německých politických kruhů na výzvu vedení AfD, aby se uskutečnili ještě do konce roku nové parlamentní volby, které by měly nahradit nynější vládu a nynějšího kancléře Merce. Ta výzva byla pronesena dnes od vedení AfD. Uvidíme, jak na to reagují stabilní německé kruhy. No, obávám se, že podniknou, když nemůžou zrušit výsledky voleb, tak jak to udělali v Rumunsku, tak alespoň budou škrtit federální prostředky, které poskytují Sasku a Anhaltsku a které tvoří přibližně 40% příjmů Saska a Anhaltska. No víte, můžete to uškrtit ekonomicky. Jenomže na druhé straně nasratost mnoha německých voličů je již hodně velká. A úplně v tom všeobecném virvaru zaniklo jiné konstatování z ruské strany, ministra Lavrov, který konstatoval, nebudu mluvit kdy, ale konstatoval, že Německo porušilo a Západ porušil všechny dohody podmiňující sjednocení Německa, takže mezinárodní smlouva o sjednocení Německa je právně neplatná, je nulitní a v tomhleto ohledu by někdo mohl uvažovat o obnovení NDR. No, samozřejmě hned se vyrojí lidé, nebudu jmenovat jako mnohé europoslance, které budou řvát o štázi a pronásledování jinak smýšlejících v NDR a podobně. Jenomže mnoho lidí si pamatuje i jiné aspekty NDR. A tohleto všechno se začíná v tom všeobecném politickém kotli v Evropě vařit. A teď si představte, že příští rok vyhrá paní Le Penová, že vyhrá další představitel, tedy Sanchez ve Španělsku smete všechny plány o imigraci a že ten vývoj bude pokračovat dál a že se jim nepodaří udělat to, co se stalo například v Holandsku, kdy vítězství Wildersovy strany proti imigrační bylo zlikvidováno politickými machinacemi. No a aby to bylo úplně dokonalé, tak evropský sociální model se otřásá v základech. Peníze na zdravotnictví, důchody prý nejsou. Musí být peníze na zbrojení. Každý měsíc v Německu zaniká více jako 50 tisíc pracovních míst. Co myslíte, jak dlouho potrvá, než se dosáhne stav 3,5 milionu nezaměstnaných?
1: Tak se nám přerušil hovor po hodině. Vendelinku, moc ti děkuju taky je tobě za příspěvek. Hanze Heidler, taky moc díky, přátelé. Jinak dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa. Protože zítra jedeme od 6. Vítě Pilmajer s jedním pořadem a hned potom budou Skaldoviny od 8. Máte se na co těšit, je to tady spousta.
0: Ano, tak, už jsme pátky. Spojení. Takže dochází ke kumulaci více krizí. Důchodová krize, zdravotní krize, vzdělávací krize, ekonomická krize, imigrační krize, neschopnost elit zvládnout jakýkoliv z těchto problémů.

0: ta absolutní dutohlavost nejenom na úrovni Bruselu, ale i národních elit. A co myslíte, jak dlouho potrvá, než vypuknou řádné sociální bouře i v tom Německu? Nebo si opravdu myslíte, že bude stále platit, že v Německu revoluce může vzniknout pouze tehdy, až bude na semaforu zelená a revolucionáři přejdou na druhou stranu ulice? A tohleto všechno teď kombinujte s tím, co se děje ve Velké Británii. Kombinujte to s tím, co se děje i v tom Švédsku. No a samozřejmě teď například z Norska nebo Finska zní pouze válečné bubny. Ale ten obrovský odpor obyvatelstva vůči tomu, ten je tiše neuváděn. Skutečnost, že pobaltští tigři dneska ekonomicky kolabují, se taktéž neuvádí. No a o tom, co se stalo s finskou ekonomikou, se ani nemusíme bavit. A tohleto všechno může pro dnešní elity na jistou dobu sloužit jakožto ký, který mávají. Rusové jdou. No ale protože co by chtěli Rusové v Evropě, prosím vás, ta zhumplovaná Evropská unie? Ty směšné, schudobnělé střední třídy, které byly ještě před 10 lety největším lákadlem pro čínské investice, protože těch 220 milionů střední třídy bylo skvělým odbytištěm. A prosím vás, kde jsou všichni debilové, kteří tvrdí, že důchodci jenom žerou a nic netvoří? Kurňa, vy jste zapomněli na německé zkušenosti, kdy 55% nyní všech produktů a služeb koupí lidé na 65 let, takže asi ty důchody nejsou černou dírou. No ale při dementnosti velké části politických elit, poslanců a ostatních řídících struktur dnešních společností skutečně se nemůžete divit, že tohle to nechápou. No a to v konečném důsledku povede k tomu, že tyhle ty sociální bouře, o kterých mluví nejen profesor Merzamer, profesor Jeffrey Sachs, ale mnozí evropští ekonomové, tak pak propuknou a pak, až začne tenhle ten vývar, tak už bude velice těžké zastavit ten kolos, který se bude řídit k záhubě. A to nemluvím jako bulharský ministr hospodářství, který konstatuje, že Evropská unie svými kroky dneska vede Evropu k záhubě. Konec citátu.
1: Děkuju, pane profesore. Samozřejmě naše elity, jako třeba generál Pavel, ten už taky prohlásil, že máme příliš mnoho nemocnic.
0: Nevím, nebo máme příliš mnoho generálů, včetně jeho?
1: No to ano, ale to on neřekl. On se bavil jako o těch nemocnicích, že víte, ono za jednu takovou nemocnici se dá pořídit několik tanků Leopard. A ty vydržej na té frontě někdy i 15 minut. Takže to jsou
0: dobře investované. No a představte si, stihne vystřelit několik granátů, zlikviduje pár desítek vojáků. No, je to skvělý. No, tak ale první, co bych jsem zrušil, vládní nemocnici, ve které ošetřuje i pana prezidenta. To bych zrušil jako první.
1: Jo, aby šel příkladem.
0: Jo, přesně tak.
1: Přesně, ano. A on je to charakter, i pro tu svoji manželku si vybojoval ty brachy na hadry, dřív to ty prezidenti prej platili ze svého.
0: Tak se půjde léčit k bábě kořenářce, no, a vyšel příkladem.
1: A ne, tak on je to, že on si myslím, že jo.
0: Když jsi bylo jedno rčení na vojně, ano. Znáte rčení zelené mozky?
1: No, o zelených mozcích něco vím, no.
0: No, tak vidíte.
1: Tak jo, jdeme dál. Vendelín má tři tady děkuju za tvoje příspěvky a jdeme na to. Tak, pane profesore, bude to trochu delší a já to tady nějak překoktám. Tak, dobrý večer pro pana Bureše, nechám na vás zda to číst. Zdá se mi, že země se ohříváním uzdravuje a že až se ohřeje, tak to bude jako na mapě tureckého generála Piriho Raise a led nebude nikde, ale ani pouště, jelikož bude voda. Pokračuju dál. Bude voda a jako pára ve vzduchu a zdá se mi, že by bylo ještě před rokem 1770 asi, kdy byl boj Velké Tartárie a Západu i v té době měli něco jako jaderné zbraně, které prachu do atmosféry najednou města zůstaly pod bahnem. V tu dobu máme ruského mužika opilého, protože o vše přišel a zůstala jen kultura a balet a v tu píše Nová historie, jen jsem se snažil dávat si dohromady informace. No, faktem je, že různě po Evropě nebo možná je na světě, nevím, jsou různý domy, který jako by začínají podzemí, jo, že jako by byly kdysi, já nevím, plácnu před stolety nebo před nějakou dobou opravdu zalitý bahnem v ty města a prostě jenom tam, kde pak už byly okna, jak udělali dveře. A tyhle fotky jsem jako vydával, ale nemám vůbec jako, neumím to zhodnotit, jako co to je. Tak jestli byla nebo nebyla takováhle katastrofická situace v minulosti, třeba v Evropě?
0: Podívejte, na Urale a v Altaji objevili megalitické stavby, megalitické zdi a kolonády a podobně, které byly postaveny před 36 tisíci lety, ale které byly zničeny gigantickou přírodní katastrofou před 36 tisíci lety. Druhá věc. Proč zakopali Göbekli Tepe, tehdejší stavitele, aby ho zachránili a vytvořili ty hliněné pahorky a podobně, když víme, že oficiální údaj je 10 600 let pro radiokarbonové analýzy C14, ale podle nové metody stratigrafie je věk Göbekli Tepe 21 000 let. Čeho se báli ty obyvatelé? Proč v Anatolii nebo východní Číně vznikly gigantická podzemní města, kde se schovali 10 000 lidí, kde jste uchovávali potraviny, pitrou vodnu, prostory, kde jste mohli existovat? Čeho si ty lidé báli na povrchu planety? No a pak tady máte další skutečnost, že opravdu pravděpodobně dochází z času na čas v jistých cyklech k uvolňování obrovských vodních mas na povrchu planety právě v důsledku toho ringuritu a velké části území jsou zality vodou, bahnem a podobně. A jedna drobná ukázka. Všichni si myslí, že Velká Morava a Mikulčice a Velehrad zanikly, protože přišli Maďaři a vyvraždili nejednotnou Velkou Moravu a podobně. A vy jste všichni zapomněli na obrovské výzkumy Českého archeologického ústavu, který zjistil, že jsou tam obrovské 7 až 10 metrové nánosy písku, kdy se Morava a Dyje rozvodnili šíleným způsobem a zaplavili velká území. No a pak přišli ty Maďaři a dorazili zbytek. Čili jako kdybychom si nechtěli uvědomit, že skutečně je množství důkazů materiálních, že probíhaly velké záplavové úseky. A ty záplavové úseky se týkaly i evropského kontinentu. A tohleto všechno by nás mělo vést k varování. Je klidně možné, že se opět budou projevovat obrovské uvolňování vodních mas v důsledku aktivity ringuritu, i když velká část ringuritových ložisk je v severní Číně a pod částí severní Ameriky na přelomu mezi Kanadou a Spojenými státy. Hydrologické poměry se ale radikálním způsobem mění. A vemte do úvahy skutečnost, že samotná Evropa procházela fázemi vysoušení a zaplavování. No, my pro jistotu prohlašujeme, že v historicky známé době posledních 3000 let k tomu nedocházelo, ale mnohé výzkumy, které se orientují například na fungování Římské říše, ukazují, že i tehdy docházelo k zaplavování mnoha území a podobně. No a toto všechno by nás mělo vést k tomu, abychom si nebyli tak jistí, že nedojde k uvolňování výrazných vodních mas i na evropském teritoriu. No a kromě jiného, prosím, uvědomme si, že jsou oblasti, které jsou nasáklé vodou, například v Polsku Mazursko, a jsou oblasti, které jsou dlouhá staletí suché, například Pireneje nebo část alpských údolí a podobně. No a to všechno by nás mělo vést k základnímu zamyšlení. Voda je sice klíčovým předpokladem života, ale může být i taky významným smrticím faktorem a jak je známo, před ohněm utečete, před vodou ne. Je rychlá, je zničující. No a z tohoto hlediska si osobně myslím, že se může velice stát klidně, že po období sucha se vrátíme k období jezera Paratetis. A celá střední Evropa a velká část evropského kontinentu se ocitne pod vodní hladinou. Nebudu mluvit o tom, že existuje několik scénářů změny hydrologických poměrů v Evropě, které taky uvažují s kombinací sucha a extrémních přívalových vodních mas. No ale zatím nechme tyhle ty teorie jakoby konspirační, ale skutečnost je, že se v evropském kontinentu projevuje extrémní různost místních podmínek. Obrovské sucho a o pár desítek kilometrů dále obrovské přívalové srážky spojené s povodněmi a podobně. Tohleto by měl být takzvaný typický status evropského podnebí podle meteorologů v příštích letech. Konec konců některé prognozy říkají, že příští roky budou ještě horší z hlediska sucha než tenhle ten rok 26. No uvidíme, jestli se splní předpověď meteorologů, že ten říjen by měl být maximálně deštivý, ale bohužel pro milovníky sněhu, podle posledních prognóz, díky působení El Niña a celkového tryskového proudění, by zima měla být sice razivá, ale bez velkých množství sněhu, snad s výjimkou vrcholních částí Alp.
1: Tak uvidíme, samozřejmě média budou informovat o stavu sněhu a připravenosti vlekařů, jako ostatně roky každý zprávy téměř, není týden, tak tam potom budeme se dívat, kam teda jet na ty lyže nebo ne. Ale Petr Stejská se ptá, a ještě předtím Jaroslava nás tady zdraví, ať posílá taky příspěvek, děkuju moc. Pozdravuji a děkuji panu profesorovi za informace. A Petr Stejská, pane profesore, podle sociologa Prokopa máme poměrně malý růst ekonomiky, jenž je dán zejména tím, že se rozšířil trh práce. Přišli uprchlíci z Ukrajiny a oni nejsou posila, jak se nám tvrdilo. Otazníkem. Tak jak to vlastně je? Tak je...
0: První věc, no, že velká část zaměstnavatelských svazů v Čechách a na Slovensku tvrdí, že nejsou lidi.

0: Tak já se teď nevím, jestli jsme se, jestli
1: ne, ono to je, pane Bureš, to je prosté.
0: Vypadl nám
1: musíte
0: zvuk
1: vytvořit
0: chvilinku,
1: dvě věci. Hmm? Poprvé, že válka vlastně vypadá jak počítačová hra, to znamená, sice vás zastřelí, ale vy stlačíte reset a fungujete dál. Nic se neděje. Žádná mrtvola. Nic. A druhé přesvědčení, že v podstatě válka je něco přirozeného. Něco normálního. Něco, co je běžné. A čeho se nemusíte bát. To je druhá filozofie. A ta je právě podporovaná všemi těmi hrami počítačovými a všemi těmi zprávami a tak dále. Ještě to polechtá vaše ego, lebo protože se dozvíte, že aha, teď Izrael opět bombardoval nemocnici v jižním Libanonu a zabil tam 12 lidí. Víte, ale to je v Libanonu, ten je daleko. My si tady hovíme v poklidném prostředí a můžeme jít na pivo. A tohle to taky snižuje prach citlivosti k válce. No a samozřejmě tohle to všechno, to přesvědčování médií, přesvědčování o tom, že vlastně válka je normální, tak to snižuje ten prach citlivosti a ochoty k válce. No konec konců, když je to počítačová hra, tak proč bychom se báli nějaké války, nějakých útočných dronů a podobně. Ale tohle to všechno funguje až do jednoho okamihu, kdy vám takovej proudovej Geran 5 s 250 kg trinitotulenu bouchne nad hlavou. Pak najednou všechny ty iluze o tom, jak ta válka je přijatelná, normální a podobně, najednou zmizí. No a najednou pak je hlavní problém s očištěním oblečení od jistých produktů. A všichni ti, kteří mluví o válce, i na ČT1 a podobně, tak stačilo by udělat jediné. Poslat jednu jedinou hodinu na frontovou linii mezi Ruskem a Ukrajinou. Ať to zažijí na vlastní kůži. Ať zažijí to, co jsme my zažívali na vojně, kdy stačilo slyšet jeden výstřel ze 150 kanonu tankového a věděl jste, o co kráčí. A když jste viděl místo výbuchu a ten kráter, který tam vznikl, tak jste taky pochopil, oč kráčí. Ale všichni tihleti digitální maniaci a všichni tihleti idioti, kteří si myslí, že válka je počítačová hra, to nikdy nezažili a neviděli. No a problém je v tom, že to vystřízlivění pravděpodobně velké části veřejnosti přijde až tehdy, až jim začnou bouchat ty drony nad hlavou nebo přímo na nich. A pak pochopí, co znamená současná válka. No a může to být taky velice prosté. Použijete biologické zbraně a najednou všichni zemřou na velice rychlou ebolu, která vás likviduje za 36 hodin. Skvěle. No a když vemete, nechci být cynik, ale když vemete ty analýzy historiku i švédského SIPRI, tak z těch posledních 6000 let byly léta bez války, o kterých víme, pouze 112 let. Všechno ostatní byla válečná období. Samozřejmě větší nebo menší, někdy to byly světové války. A někdo například zapomněl, že první světová válka nebyla první světovou válkou, ale byla to sedmiletá válka v 18. století, která zahrňovala většinu zemí tehdejšího světa. A taky to byla světová válka. No, jenomže člověk je zřejmě nepoučitelný a když si vemete současné filmy, knížky, videohry, 90% z nich obsahuje buď válku, nebo kriminální činy. No a to není moc dobrá psychologická příprava společnosti na odpor k válce. A já se zeptám, kde jsou ty mohutné protiválečné demonstrace v 80. letech, kdy chtěli Američané rozmístit Pershingy v západní Evropě? To byly statisíce lidí. A ti politici museli reflektovat na ten masový odpor k válečným přípravám. A badáte dnes například v Německu nějaké statisícové demonstrace proti válce? Jo, teď jste viděli v Berlíně a v Lipsku demonstrace, kdy bylo několik tisíc lidí a to bylo všechno. Čili ten duch války se pustil ze řetězu, toho džína války jsme pustili z láhve a nejenom, že ho nedokážeme dostat zpět, dnešní elity ani nechtějí, aby se vrátil do té láhve.
0: Pane profesore, to jsme otevřeli jedno hodně palčivý téma. Jirko Krahulíku, ještě jedno, já nevím, jestli jsi nás slyšel, tak ti chci poděkovat za tvůj příspěvek. A tady Václav Fiala taky děkuju. A no, vaši prognózu těch konfliktů, který vidíme teďka kolem nás, tak je to za A teda střední východ a to, co se děje teďka v Iránu, potažmo, tam se rýsuje taky nějaká jako koalice spolupracujících států, nebo dokonce Irán už jako přizvali mezi sebe. A vůbec jako jak prognozujete vývoj toho konfliktu na Ukrajině?
1: No, poprvé, lidově řečeno, teď vyjednávači američtí byli u prezidenta Putina, pak byli u prezidenta Zelenského, vyměnili si informace, ruské podmínky jsou ještě tvrdší, už to není jenom vyprázdnění Donbasu, ale i další šířka takzvaného demilitarizovaného pásma a podobně. No a čím déle bude ukrajinské vedení odmítat ochotu k nějakému dohovoru, tak tím tvrdší podmínky z ruské strany budou. Ta 40-dňová strategie prezidenta Zelenského, kdy útoky na ruské civilní cíle a energetické centrály a rafinerie ukázala se jako absolutně minutá cílem. Druhá věc, Rusové pokračují v totálním ničení infrastruktury Ukrajiny, ale co je hlavní, zamezili jakémukoliv vývozu potravinářských produktů, obilí, rostlinných olejů, hutnických výrobků z Ukrajiny ven. Tyhle ty vývozy přinášely Ukrajině kolem 25-27 miliard dolarů ročně. Teď to všechno stojí, protože Oděsa, Mykolajev, Južnomorsk jsou zablokovány. Druhá věc, když nebudou mít tyhle ty peníze, tak buď budou požadovat další peníze od Evropské unie, která je nemá, nebo jde k ekonomickému kolapsu, nebudete moc financovat ani armádu, ani nic jiného. Druhá věc, vytvoření triády Turecko, Pakistan a Saudská Arábie je zvláštní právě proto, že jsou to sunité, ale přizvali Irán, který je šíitský. To znamená, jako kdyby se zapomínalo na náboženské rozdíly a vytvářeli vlastní soustavu nového bloku, který má garantovat jistotu zemí na Blízkém východě po zániku schopnosti Spojených států garantovat bezpečí těmhletěm arabským zemím. Třetí věc. Všimněte si, jak se námořní doprava změnila charakterově. Většina dopravovaných produktů jsou energetická média, buď LNG, buď ropa, ropní produkty a podobně. Klíčovým se staly neurologické body světové lodní sítě. Je to nejenom Hormuzský průliv, Mab al-Madab, který je bránou k Suezskému průlivu. Je to Malacký průliv v Indonésii. Je to tajvanský průliv mezi kontinentální Čínou a Tajvanem, kudy prochází 60% námořní světové dopravy. Je to Suezský průliv, Panamský průliv, který má obrovské problémy, protože vysychá a museli znížit hloubku ponoru lodí, které proplouvají Panamským průlivem. A k tomu přistupuje další klíčová věc. Budování pozemních dopravních tras, například propojení mezi Iránem a Čínou po pevnině. To všechno vede k tomu, že jelikož energie se stává základním faktorem, krevním oběhem současné moderné společnosti, tak ovládnutí energetických toků, buď dopravních nebo jiných transportních, se stává klíčovým nástrojem geopolitického tlaku. No a jelikož prezident Trump uvázl v slepé ulici v Iránu, a rychle musí něco dosáhnout, tak sílí i v jeho administrativě názory na použití taktických jaderných zbraní. Ale všimněte si, o taktických jaderných zbraních mluví i NATO ve vazbě na Ruskou federaci, ale mluví i Rusko ve vazbě na útoky a reakci na útoky NATO. Nemluvíme o použití 1 nebo 10 megatonových trojfázových kobaltových bomb, které zničí 1200 km čtverečních. Ale mluvíme o taktických zbraních, které zničí čtverec 5x5 nebo 10x10 kilometrů. a tím se ten práh citlivosti k použití jaderných zbraní výrazně znižuje. No a samozřejmě použití jaderných zbraní, i když taktických, je otevřením pandořiny skřínky, kterou už pak nedokážete zavřít. A jednoznačně vývoj ukazuje i teď ta Šangajská organizace pro spolupráci, která měla v Biškeku ten svůj summit, kde se ukázalo velmi jednoznačně, že je to nejenom otázka přechodu od dolaru na národní měny, že je to nejenom otázka vybudování nové rozvojové banky s podstatně větším kapitálem, než má banka BRICS, tam byl 1 bilion dolarů. Tady se mluví o 2 až 3 bilionech dolarů. Ale je to taky obrovský rozvoj energetických sítí, dopravních sítí a podobně, který podporuje i Čína, i Rusko, i další členské země šangajské skupiny. A uvědomme si jednu věc. Indie je takovej lavírující stát. Modi byl na tom závěrečném summitu a podepsal prohlášení a podobně. Ale Modi sám manévruje mezi Američany, Západem a asijskými zeměmi. V každém případě Šangajská skupina pro obnovu a rozvoj představuje zhruba 43% světové populace, 28% světového HDP a představuje klíčové předpoklady pro multipolární svět. A proto i ten summit v Biškeku, jeho hlavní přínos spočívá v tom, že jasně vytyčil teorii multipolárního světa. Západ ovšem zůstává ukotven ve představě o vlastní dominantní roli ve světě a o tom, že nadále bude diktovat svět podle pravidel. Bohužel nechce si uvědomit, a osobitně to platí pro západoevropské elity, včetně anglických elit, že doba jejich dominance již dávno skončila. A v tomhletom ohledu buď se přizpůsobí realitě světa, anebo narazí na další problémy. Klasická ukázka. Evropské zemědělci mají pryč, protože v rámci Green Dealu produkují metán a podobně. Jejich produkci měly nahradit smlouva s Mercosurem o dovozu pšenice, soji, bobu z Brazílie a masa z Argentiny. Jenomže ouha, sucho postihlo taky Brazílii a produkce je o 30% nižší. A v Argentině mají problém se zásobováním vodou stát. No a když půjde o to, jak se říká, blížší košile než kabát, tak budou se starat o vlastní obyvatelstvo a ne o dovoz potravin do Evropské unie. Na druhé straně máte absurdnost dneška, kdy absence umělých hnojiv se projeví příštím roce a už se mluví o hrozbě ohrožení potravin pro 600 milionů na planetě, ale přitom se úplně klidně zapomíná, že podle FAO, a to já to uvádím rád, se ročně zničí 1,3 až 1,6 miliardy tun potravin. Zničí, neprodá, nerozdá. Takže prosím vás, o jaké potravinové krizi mluvíte? Ale nedostatek energií, nedostatek vody, nedostatek potravin má vzbudit strach. Na druhé straně extrémně má zvýšit akcie obchodované na burzách. A já u vody připomenu jednu drobnost. Mezinárodní měnový fond, ale hlavně Světové ekonomické fórum prohlásilo, že voda a nárok na vodu není přirozeným lidským právem. Voda je obchodovatelná komodita. Mezitím dokončili financializaci přírodního prostředí, včetně vody. A od roku 28 by se voda měla obchodovat přes kapitálové trhy na základě ponuky a dopytu a ve vazbě na akcionářské procesy. No a teď si vemte do úvahy ty diskuze o nedostatku vody. Takže to vyžené ceny vody do stratosférické výše a jelikož bez vody nevydržíte déle než několik dní, tak voda se stane základním faktorem obchodování důležitějším než ropa nebo plyn. No a tohleto všechno se nám rozvíjí přímo před očima, ale převážná většina populace se tváří, že to nevidí. No, trošičku to viděli například ve Spojených státech, Massachusetts nebo některých dalších státech, kde budovali kloudová ložiště dat, která bylo třeba chladit vodou a zjistilo se, že voda pro tyhle ty kloudová ložiště odčerpá vodu pro obyvatelstvo. Tak vznikly zuživé bouře proti budování těchto kloudových ložisk dat. No a v Evropě je to další zvláštnost energetická. Buď máte chladící věže, jako máte v Temelínu, nebo v Jaslavských Bohnici, nebo v Mochovcích, kde chladíte vodu a znova ji recyklujete, takže potřebujete maximálně 5 až 7% nových zdrojů vody pro chlazení jaderných reaktorů. A nebo to máte tak, jako v maďarském Pakči, nebo v Rumunsku, alebo v Bulharsku, kde vodu chladíte průběžně čerpání vody z řeky a vypouštěním vody zpátky do řeky. A najednou zjišťujete, proč ti Američané přišli s nápadem rychle rozvíjet malé modulární reaktory, které používají na chlazení tekuté olovo, anebo další typy jaderných reaktorů, které používají jako chladící médium ne vodu. To je toriový reaktor v Číně a podobně. No a takhle se vlastně ta otázka vody promítá do všech dimenzí. Zemědělství, obyvatelstvo, průmysl, energetika a všude je voda klíčová. No a ten, kdo bude vlastnit vodu, tak bude klíčovým parametrem, který udržuje a bude určovat podnikatelské prostředí. A paradoxní je, že jestliže například ve slovenské vizi, která byla vypracovávána akademie v letech 2008 až 2010, hlavním parametrem byla odhadnutelnost změn podnikatelského prostředí, což mimochodem požadují podnikatelské svazy i dnes vůči nové vizi, tak přibude k tomu nejenom daně a odvodové zatížení, ale i cena dopravy, cena energie a cena vody. A tohleto všechno bude novým zajímavým parametrem pro podnikatelské prostředí do budoucna. Ale nebuďme úplně pesimisti, Evropská unie přijde s geniálním nápadem, místo toaletního papíru budete používat bidet, který prapodivně používá na oplachování zadní části vašeho těla vodu. Zřejmě proto, že té vody je dost.
0: Pane profesore, já jsem si vzpomněl právě na román France Kapky, kde vlastně, pokud si to dobře pamatuju, tak tam v té Americe, potom jak se tam přestěhoval ten mladý hrdina, tak vlastně tam ten jeho tam investoval právě do vody. Jakože zatímco všichni ostatní hledali zlato, já nevím, ropu a tak dál, tak on jako ten bohatec tam investoval do té vody a vlastnil tu vodu. Takže vlastně jako se nám to tady vrací. Že
1: to víte, ono je to paradoxní. Když například vezmete frakování plynu, tak natlačíte do vody, teda natlačíte do podzemí vodu s různými chemickými substancemi. A nejenom, že sice vytlačujete tu ropu na povrch, ale zároveň zásadním způsobem kontaminujete vodní zdroje, hloubkové vodní zdroje. Takže na jednu stranu díky tomuto této technologii zvyšujete seismicitu území, což zmapovali na Oklahomě, kde se zvýšila z 2,1 na 5,4, ale taky likvidujete zdroje podzemní vody. A v čase, kdy nemáte dost vody. Takže ono to je takové, no, řekněme, velice zvláštní z hlediska logiky. No a pak tady máte další skutečnost. Jelikož ta voda rychle odtéká z profilu krajiny, protože ten mikrobiom je špatný a ta půda nezadrží tu vodu a ta voda ještě způsobuje vodní erozi, no tak pak se nemůžete divit, že vzdušná vodní eroze odfoukne z Evropské unie 1,5 až 1,6 miliardy tun sprašy ročně. No a když vám zmizí spraš, tak vám zůstane jalová půda, takže i když máte vodu, z té jalové půdy vám víc nevyroste. No a teď vemte jenom rozvoj hydroponního pěstování rostlin, kde opět, jak si tedy žáno, potřebujete vodu, speciálně čistou vodu. A vlastně, jako kdyby si nikdo neuvědomoval, že souhrn technologií o potřebě vody a vodních zdrojích by měl být jedním ze základních předpokladů parametrů charakteru země a schopnosti jejího přežití. No ale přece vy budete spíše uvažovat o umělé inteligenci, cloudových ložištích dat, větrnících a solárních panelech a různých dalších vynálezech Green Dealu a nebudete uvažovat o takých stupiditách, jak jsem mluvil. Takže potěž pánbu.
0: No ono stačí na to vypsat dotace a hned se tomu začnou všichni věnovat.
1: No na ty dotace pouze potřebujete peníze, no ale tak... No.
0: Tak natiskneme. To přece...
1: No oni se nám totiž pokazili ty lisy na ty peníze. A tak jako Fed prohlásil, že už nebude tisknout žádné nekryté dolary, tak i paní Lagarderová ECBčka si uvědomuje, že již nemůžou velice tisknout nekrytou měnu, jak to udělali v letech 2008 až 2010, kdy vytiskli v Evropě 3,8 bilionu nekrytých euro. Ve Spojených státech 6,8 bilionu dolarů. Protože ta mrška inflace nám jaksi nerespektuje naše přání centrální bank a jaksi nám pořád roste.
0: No tak aspoň něčemu...
1: No a to víte, jak se počítá inflace?
0: Ne.
1: No, počítá se podle spotřebního koše. A do toho spotřebního koše zaradíte přesně ty výrobky, kterých cena se posune tak, abyste splnil inflační cíl centrální banky. Čili dáte tam například televizor, kterého cena se nezmění, nebo auta, kterých cena poklesla, ale nedáte tam základní potraviny, kterých cena vzrostla o 20, 40, 50%. Takže proto máte vysvětlení, že podivnou náhodou jsou inflační cíle centrální bank, čítání ECBčky, vždy pravidelně splněny. Takže víte, statistika je nejenom souhrn nepřesných čísel, ale je to souhrn žádoucích čísel.
0: Nepřesná čísla se žádoucím výsledkem, což je jo. Skvělé. Vidíte aspoň, a zase jako tak, ono, já bych to tak špatně neviděl s tou Unií, že aspoň ta inflace, aspoň něco roste, no. Když už se nám zemědělství jsme si zničili a všechno, průmysl jsme si zničili, všechno nám to klesá.
1: Nezapomínejte, tak... pane Bureš, ještě na jednu věc.
0: Ano.
1: Nasratost obyvatelstva nám extrémně vzrůstá. No, no. A to je takovej velice nebezpečný růst.
0: No, na to přece profesor Harari, myslím, právě myslel a řekl, že pro tyto obyvatele budou muset být dostupné drogy a hry.
1: A hry, ano, ano, no. Přesně tak. Budou to takzvaní zbyteční lidé a aby nám tady nerebelovali, tak jim dáme drogy a hry a budeme doufat, že v průběhu jednoho generačního vývoje zmizí. Což je taková slušná forma realizace depopulační politiky. No a kromě jiného, kromě depopulační politiky, máte taky depopulační politiku, kdy jste měli skvělé představitele nejmenovaných odborníků na dezinformace a podobně. No a to budete mít největší rozsah růstu zaměstnanosti, protože s nárůstem problémů budou narůstat dezinformační informace. Takže kdyby chtěl někdo příští zaměstnání, měl by se přihlásit jako lovec dezinformací a jako takzvaný aktuální dohlížitel.
0: Ano, budeme všichni se přihlašovat jako lovci dezinformací a budeme upozorňovat mainstream na to, na chyby, které dává ve svých analýzách. Ale ono, dneska už to je vlastně jedno, protože já teď nevím, jestli to bylo v Holandsku nebo v Belgii, nebo kde, jak odsoudili toho poslance, že jo, tamního parlamentu, za to, že, ne za to, že říkal pravdu, ale že jí použil, že to řekl tak, ty informace o těch migrantech, že to podněcuje nenávist, tudíž...
1: Ano, ano, spáchal duševní zločin. Ano, přesně tak.
0: Takže jako...
1: Takže pozor.
0: Pravda, jestli to, či ono je pravda, vlastně nebude směrodatný. A jo. Jenom, jak se to bude chápat, no. Jestli to teda nevyděsí, nebo nepodnítí, nedej Bůh, něco. Takže... To...
1: No, já bych tam navrhoval koeficient nasranosti. Od 1 do 10. A tím bychom soudům vyřešili situaci, protože pak by policejní orgán jenom doporučovali. A podle šetření způsobil koeficient nasranosti 3. Tak to je podmínka. Způsobil koeficient nasranosti 10, tak to je 5 let nepodmíněně.
0: A já by ho i linčoval.
1: To je skvělé.
0: Ať DAF
1: ne,
0: vidí...
1: Nebuďte tak agresivní. Stačí, když ho zlikviduje internet.
0: No to jo, tak můžeme linčovat takového konspirátora po internetu, Nicméně ten dav se vybije, že jo, na tom člověku, který jim řekl tu nepříjemnou informaci, spíš než by pak požadoval, nedej bože, nějaký řešení od elit, že jo, jako...
1: No, jenomže budete mít problém, pane Bureš. K té linčovačce potřebujete smůlu. No a jelikož se nám omezuje dovoz ropných produktů, tak budete mít smůlu, že nemáte smůlu. No, no a peří, to taky bude nedostatkové, protože ten, ta hydina nám tady všechno osírá a ještě ke všemu nám šíří ptačí chřipku. Takže ji musíme zakrotit krkem. No.
0: No, tak ještě, že máme hromady plastů a tak, tak třeba do toho to zabalíme potom. Ale pojďme teďka, tady Lubomír má tentokrát, a tady Olda Baršíček, Oldo, děkuju, dotaz. Zdravím pána Staněka a Bureša. Rád bych som sa opýtal, keďže niektorí ľudia vravia, že naša realita je umelo vytvorená, tak potom aj planéty, hviezdy sú len virtuálna realita? Ďakujem.
1: No, tak víte, to je ta stará teorie, že žijeme v Matrixu, akorát nemáme ty růžové pilulky. No, tak já vám na to odpovím takhle. Kdyby to byla vytvořena umělá realita, tak její tvůrci by museli být totální blbové. Protože tak debilnou realitu vytvořit, to tedy by muselo být skutečně velice komplikované. Ale na druhé straně uvědomte si jednu věc. Tahle ten svět kolem nás má jistá pravidla. Má pravidlo dynamické rovnováhy, pravidlo kvalitativních skoků, časových dimenzí, architektury souvislosti, provázanosti procesů, holistického přístupu a podobně. A tenhle ten svět je nádherný a dokonalý. Nemusíte vymýšlet Matrix. Uvědomte si, že jak je super dokonalý váš organismus, jak je skvěle konstruován, jak je všechno v dynamické rovnováze. Uvědomte si jenom skutečnost, že vaše organismus má 400 druhů buněk s odlišným koeficientem dožití, s odlišnou metabolickou strukturou, s odlišným fungováním mitochondrií jako energetický zdroj a podobně, ale vy jste pořád vyladěný. Všechny procesy jsou harmonizovány v čase, v prostoru, informačním protokoly a tak dále. A pro jistotu vás příroda vybavila dokonalými samoopravnými mechanismy, které nejenom opravují vaše DNA, ale dokonce zastavují zkracování telomera a zabraňují stárnutí, přesně jak ukázali výzkumy v Okinavě nebo Jižním Řecku. Nebo si opravdu myslíte, že tohle to měl někdo v zámysl vytvořit jako počítačovou simulaci? A druhá věc, ten problém vesmíru, jestli existují hvězdy nebo podobně. Já si pamatuju řeči, když se začal mluvit o tom, že velký třesk před 13,4 miliardami let způsobil vznik vesmíru z jednoho protoatomu a vzniklo všechno, co je kolem nás. Jako doklad toho je rozpínání světa a posun subjektu a jejich vyzařování červené části spektra, což znamená, že se od vás vzdalují a vesmír se rozpíná a na to se rozvinuly všechny možné teorie a podobně. No a jak si vloudila se chybička? Protože zároveň astrofyzikové zjistili, že jestliže fotonový louč přechází vedle silného gravitačního pole, tak to gravitační pole ho ohne k červené části spektra. A vůbec se ten objekt od vás nemusí vzdalovat. A když pak přišel objev galaxií, které jsou staré 16, 18, 21 miliard let, tak se teze o velkém třesku před 13,4 miliardami let začala otřásat. Ale pro jistotu, protože se to přednáší na školách a na univerzitách, tak se koryféové vědy pořád drží velkého třesku. I když je obrovské množství empirických důkazů o tom, že je to jinak. No a to samozřejmě pak se dostáváte k dalším otázkám. A co planeta? Ale najednou zjišťujeme, a to jsou ty objevy, které se například v části vzpomenul, že ta planeta tu neznáme. Neznáme dokonce ani to, po čem chodíme. No a pak se zjistí, že neznáte ani vlastní historii. No a pak zjistíte, že neznáte ani vlastní organismus a jeho fungování. No a pak zjistíte, že váš organismus je dokonalej vyladěný vesmír, nesmírně složitý, ale poslední výzkumy ukázali další objev. Vaše buňka, jedna z těch 41 bilionů buněk vašeho těla, je super zložitý vesmír, který má vnitřní architekturu, energetické zdroje, genetickou strukturu, DNA, procesy obnovy a tak dále. A my bychom měli stát s otevřenou pusou a s úctou nad tímhletím dokonalým světem kolem vás. A zbytečně si nekomplikovat myšlení tvrzením o teorii počítačové virtuální reality a Matrixu. Protože nepotřebujete Matrix. Vy totiž neznáte ani ten svět, ve kterém žijete. Neznáte ani své tělo, neznáte ani funkci vašich buněk. A to jste se nedostali ani k tomu, abyste začal zvažovat o mikrobiomu, který používá 430 tisíc kombinací vaší chemické řeči, zvané mikrobiočtina, a vaše astroneurony dokáží analyzovat každou sekvenci chemického zložení tohoto jazyka a předávají informace jednotlivým procesům ve vašem těle. Takže prosím vás, nehledejte internetové zobrazení Matrixu, ale zkuste pochopit, jak fungují alespoň základní příčiny vašeho těla.
0: Pane profesore, nicméně se musím ještě provokativně zeptat, protože sám jste říkal, jak příroda je dokonalá, a jak naše těla jsou dokonalé, bo i těla zvířat, čeho živýho, i ty stromy jsou dokonalý bytosti. Vlastně v každém tom vesmíru, v každém těle, v každé ty bytosti máme další a další vesmír. V podstatě, když půjdeme jakoby z toho velikého do toho malého, prostě tak tam je nesčíslně obrovské množství dalších buněk, entit, informací. Informací a tak dál. Až mě napadá, teď mě to fakt jako napadlo, je opravdu tak nepravděpodobné, že existovala nějaká vyšší forma
1: inteligence,
0: nějaký architekt, který by to jako designoval?
1: No a tu máte právě tu otázku, kdy Ruperta Sheldrakea zhovadili, zbavili ho profesory na Oxfordu, poslali ho na Skotskou Vysočinu z jeho teorií morfického pole a univerzálního pole informací vesmíru. A najednou se zjistilo, že skutečně to informační pole existuje a že váš mozek v změněném stavu vědomí je schopen se napojit na toto obrovské informační pole univerza a číst informace. No a tu jste pak u jedné základní otázky. Paralelní

0: mě se ještě můžete dostat do nanosvěta, a když zjišťujeme věci, které neměly existovat. A oni existují a fungují. Čili vlastně to je otázka neustálého posunu poznání. A kdybych měl říct, co by mělo být základním faktorem společnosti, tak nejsou to peníze, moc, vláda, ale je to posun poznání. Abychom lépe poznali svět kolem sebe, poznali lépe sami sebe a poznali lépe společnost. Jenomže s tímhletím ruka v ruce jde další věc. A to je odpovědnost. Ale odpovědnost se dneska nenosí, já už jsem to vzpomínal vícekrát. A teď si vemte jednoduchou skutečnost. Jestliže ten designér tohoto super zložitého světa vsadil všechno i na odpovědnost, ale ta je vázána na poznání, pak to znamená, že čím více posunete univerzální poznání super zložitého světa, tím více se stáváte odpovědným k jeho struktuře, fungování a podobně a tím více naplňujete pravděpodobně základní cíl, protokol toho všeho, posouvat se k dokonalosti. A tohleto všechno možná už nemá filozofický základ, ale základem je pochopit svou roli v tomhletom dokonalém světě. No a tam byste se dostal k tomu, co já říkám, pane Bure, že je strašně nepříjemné pro většinu lidí. Zeptejte se, jaký smysl má jejich existence. No a to byste žasl nad tím, co všechno dokážou vyplodit v odpovědi, aby se vyhli skutečné odpovědi. Ne, aby řekli otevřeně, já nevím. Nebo hledám. Ale odpověď na to, proč tady jsme, je přece jedna z klíčových odpovědí naší vlastní existence. No, jenomže ve světě digitální inteligence se nad tím nebudete zamýšlet, protože se zeptáte AI, proč tady jste, a AI vám odpoví, abyste plnil své spotřební povinnosti a posluhoval elitám. A budete to mít vědecky zdůvodněno, budete spokojené, protože vám to řekla umělá inteligence a ta se přece nemýlí. I když podle amerických průzkumů, nejenom v Palantiru a Anthropiku, 90 až 97% odpovědí umělé inteligence je fals. Takže prosím vás, myslete. Alespoň ti, kteří máte mozek v hlavě.
1: Děkuju, pane profesore. Ono, právě to si myslím, že je největší asi potíž jako hledat a vlastně máme na tom postavenou celou filozofii, že jo, vlastně proč tady jsme.
0: Víte, co stalo na každé majské stéle v majských městech jako klíčová stéla? Odkud jsme přišli, kdo jsme a kam směřujeme? To byl největší šok pro archeologii, protože tahle ta formulace se objevuje v Tikalu, v Palenke, Chichen Itza, Uxmalu a dalších majských městech. Tak kurňa, tak ty Majové si tuhle tu otázku kladli a my, vybavení umělou inteligencí, jadernými pumami, raketami dlouhého doletu a podobně, si ji nepoložíme? Nezdá se vám to absurdní?
1: No ne, tak pane profesor, zase například, že v hollywoodském trháku Stopařova průvodce po galaxii si tenkrát myši položili za úkol najít odpověď na otázku života vesmíru a vůbec. A proto vybrali ze svého středu nejlepší programátory, že? A ty sestrojili tehdy nejlepší počítač, takže umělou inteligenci, kterou nazvali hlubina myšlení, který nakonec měl vypočítat ten výsledek a počítač jim ho skutečně po 7,5 milionu letech dal, že jo, jednoduchou odpověď na otázku života vesmíru a vůbec. A bylo to číslo 42.
0: No a víte, kdo vymyslel Stopařův průvodce po galaxii? Kdo je autorem téhle té idei? Víte, kdo to byl? Stanislav Lem.
1: No.
0: Ten hlavní autor sci-fi polské literatury, který napsal první sci-fi román Astronauti v roce 1949. No, takže to je jenom

0: taková drobná přesmíčka. Podobně jako kdo si pamatuje, že v roce 1963 napsal Ray Bradbury známý román 451 stupňů Fahrenheita, který popisuje svět, ve kterém lidé pouze sledují digitální hry, nepřemýšlejí nad ničím a požárníci jsou proto, aby likvidovali knihy a předměty, které vás odvádějí od digitálního světa. 63. A to nemluvíme o dalších knihách Briana Aldise, Bratří Strugackých a tak dále. Čili ano, tihleti autoři sci-fi jako kdyby předstihli dobu nebo byli v stroji času a viděli budoucnost. No a samozřejmě máte taky u tvůrců Star Treku a podobně, kdy někdy se skutečně zamýšlíte, jak ve filmech ze 70. nebo 80. let se objevily vynálezy, které se objevily za 40-50 let. Měli stroj času? Nebo přemýšleli futurologicky? Nebo jak se vlastně dostali k těm poznatkům?
1: No a...
0: Víte, a to je na nám námět na samostatnou velkou diskuzi, nakolik fantastika předvídá příští vývoj.
1: To je pravda. Další věc je ale zase, že můžeme to otočit. Ty nástupnické generace inženýrů a tak dál, pro ně to přece byla inspirace, jakože ať Jules Verne, že jo, vystřelit člověka na měsíc, že jo, a to bylo 19. století, že jo, pokud to dobře říkám, tak inspiroval vlastně celý další generace lidí, kteří se pokoušeli, ačkoliv tenkrát byl vědecký konsenzus, že předměty těžší než vzduch nemohou létat, že? Byť teda tenkrát...
0: Bylo to vědecky dokázáno.
1: Ano, ano. A akorát ty ptáci to pořád nehle pochopit.
0: Ale... No oni nečetli tu vědeckou studii, to je prosté, pane Bureš.
1: Tak se prostě nějaký lajci, kteří nevěděli, že to nejde, prostě pokoušeli nějakýma podezřelýma strojema, který zapomněli ty vědci jim včas zničit, tak odlepit od země a ono se jim to povedlo. A takže je to...
0: Víte, v které knize je poprvé popsán vrtulník? Ve Vernově románu.
1: Aha.
0: Volá se to Dobrodružství Barsakovy výpravy. Byla to výprava do jižní Afriky a tam se poprvé potkali se strojem, který přesně odpovídá vrtulníku dnešní doby. Taký paradox.
1: No, tak je to... Je to spousta takových zajímavých věcí. Bohužel, pane profesore, čas nám utek. Jak splašená kobyla. 2 hodiny dávno pryč. A,
0: tak se omlouvám.
1: Žádnej, no to vůbec. Naši milí diváci, doufám, vážení přátelé, že jste byli spokojeni s dnešním večerem. A ještě než půjdete, vy, kteří jste nedali like, tak ho samozřejmě dejte tam paleček nahoru, aby i systém věděl, že tohle video stojí za to. Napište nám do komentářů vaše postřehy, náměty a taky o čem byste si chtěli popovídat příště. My to vezmeme v potaz s panem profesorem do té první části. Jinak děkuju každému z vás, který přispěl na fungování tohoto kanálu, bez vás by to prostě nešlo. To asi víte, jinak pokud byste to chtěli chtěli vyzkoušet, QR kód tady je a děkuju předem za vaši pomoc. A přátelé, zítra v 6 hodin Vítě Billmayer, 8 Skaldoviny, vy, kteří budete v Rakovníku v divadle od 5 hodin, tak tam se uvidíme ještě a máme toho spoustu. Děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc. Já ještě naposledy vytočím pana profesora. Doufám, že nebude moc vytočený. A jste skvělí, jste úžasní a díky, že vás tady bylo tolik. A chci vám za všechno moc poděkovat. Bez vás by to nemělo žádný význam. Tak.
0: Ano, prosím, už jsme tady.
1: Pane profesore, jenom se pojďte krátce rozloučit s našimi milými diváky.
0: Děkuji velice pěkně všem posluchačům a divákům a přeji jim krásnou, hezkou, ještě zatím letně jesenní noc. Ať vám slunce svítí a kolem vás je pouze kvítí.
1: A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Dejte si odběr, dejte si zvoneček, já už jsem to asi říkal, ale lepší dvakrát než vůbec. Tak ahoj, dobrou.

0: Krásný, příjemný, dobrý páteční večer, vážení přátelé. Vítejte všichni na našem dnešním streamu s Ivanem Kratochvílem, odborným kruzích zvaný Homer. Ahoj.
1: Ahoj, krásný večer všem, kdo jsou přítomní, ať v pátek, či v den jiný, kdo nás si bude koukat ze záznamu. Doufám, že se tací taky najdou. Dneska je krásný, nebo byl krásný den, aspoň v okolí mém, kam jsem dohlédl. A tenhle ten krásný den má několik výročí, u každého jiné, ale výročí, které se týká nás všech, a nevím, jestli mainstream se tomu věnoval, je 25 let od 11. září, které změnilo svět. Svět nejenom v Americe, svět i u nás, svět v podstatě po celém světě, protože nevídané a neslýchané se stalo skutkem. A dneska já si to přiznávám, jsme tenkrát všichni s otevřenými ústy a vytřeštěnýma očima jsme si nechali nalejt do hlavy pěknou blamáž a lež. Někteří tomu věřili chvíli, někteří tomu věřili pár dní, někteří věří té oficiální verzi ještě dneska. Nicméně tato událost změnila chod světa a především změnila morálku na nejvyšších místech. K horšímu, bohužel k horšímu. Ty máš nějaké vzpomínky na tyhle ten den, Petře?
0: No, já vzpomínám, že jsem byl tady v papírně ten den a moje bývalka měla narozeniny, tak to jí dali pěkný dárek. A faktem je, že to, co jsme se první chvíli tak nějak jako, co nás napadlo, že bude válka. Uhum. Velká válka. Jo, ale prostě všichni jsme hltali ty televizní záběry, že jo? A v prvních fázích prostě to byl obrovský šok, že jo? Jak se něco takového vůbec může stát?
1: Jak někdo může něco takového dopustit? No. A pak, když jsme se v tom začali trošku vrtat, tak začali vylézat na povrch věci, které jednoznačně ukazovali na tom, že není vše takové, jak se předkládá, a že ta pravda bude někde trošičku jinde. A ta pravda, aspoň tak, jak já to dneska vidím, je ne trošičky, ale úplně, úplně jinde. A už jenom to, že v důsledku úderu dvou letadel do dvou věží, to znamená těch baráků, těch mrakodrapů, tak v důsledku těchto dvou úderů spadly mrakodrapy tři. To už samo o sobě hovoří o něčem. Tohle to, co nám ukazuje Petr, tohle je ku podivu ještě dostupné na YouTube. Je to film, který se jmenuje Mír, válka a 11. září, to je český překlad. A pod tímto názvem to najdete na internetu s českými titulky, otitulkované česky. Není to moje práce, je to práce toho, kdo je tam pod tím podepsaný. Je to velmi dobře udělaný film, je realistický, pro některé možná až moc, takže citlivým dávám pokročilém těhotenství či kojící matkám, tak prostě se na to nekoukají. Ty si dal, prosím tě, pod nás odkaz na tohleto video?
0: Tak link bude pod videem, a takže lidi si ho budou moct potom sosnout. kliknout na něj a...
1: Kdo bude mít zájem.
0: No. Ne, teď. Teď sledujte to, co je tu. My jsme si rozuměli. Ivan vás naladí nejenom samozřejmě fakty, ale i dobrou poezí. A povíme si prostě o tom, nejenom o tomhle, ale i o jiných věcech, které se dějou. A potom samozřejmě můžete klikat na ten film.
1: Tak. Jako tím, že jsem ten film viděl, já vybral jsem ho a ono se tomuto tématu dneska na alternativě věnuje hodně lidí, tak si myslím, že to nebudeme rozebírat až tak hluboce, protože víme všichni, o co se jedná. Je to událost, která, ať chceme nebo nechceme, nás vrhla do takového stavu, kdy civilizace, která, o které se dalo říct, že má nějaké ideály, tak tímto okamžikem ty ideály ztratila. V důsledku vlastně 11. září bylo rozpoutání válek, bylo naplánovaných 7, provedeno 6 a 7 probíhá teď v 25 letech. A je to v podstatě pokus o rozbití a ovládnutí středního Blízkého východu takovým způsobem, aby, jak se říká, zhubali z ruky americké administrativě. Že to ve světě není tak jednoduché, víme všichni. Do toho se ještě namotali pokusy o likvidaci Ruska, takže ten rozkývaný svět dneška můžeme říct, že vlastně byl do určité míry zahájen tímhletím. Říct podvodem je dost špatné, ale podvod to byl. Podvod na nás, podvod na miliardy lidí žijících na té naší krásné zeměkouli. Ono, když si to vemete, jaké to mělo důsledky, že v podstatě nejdřív ve Spojených státech a pak ve všech dalších vlastně státech, protože v té době už byl svět monopolární a Spojené státy tehdy určovaly chod celého světa, celosvětové politiky. A bohužel místo, aby si vybrali vládu, která by byla vládou vzájemné úcty, vládou vzájemného porozumění, tak to byla vláda absolutní americké dominance. Všechno, co bylo ve prospěch amerických elit, bylo správné, všechno, co nebylo, přestože to bylo morální podle normálních lidských kodexů, tak to bylo špatné. To je ten nejhorší důsledek v podstatě toho procesu, který byl viditelně odpálen před těmi 25 lety. Tož tolik asi k tomu. Péťo, k tomhle tomu tématu by si řekl ještě něco, nebo necháme ho být a půjdeme dál?
0: No, samozřejmě tak já musím připomenout, protože prachy jsou všude až na prvním místě, byl to taky pojistný podvod. A pojišťovna dlouho nechtěla vyplatit peníze tady tomu majiteli toho baráku, nebo těch baráků, který si je koupil asi 3/4 roku předtím, nebo půl roku, nebo jak dlouho, dlouho předtím, než spadly a dokonce na nich byl i demoliční výměr kvůli tomu asbestu. A oni byli zaplněni zhruba z jedné třetiny, že jo. Už tam lidi jako v tom moc nechtěli pracovat, nechtěli bydlet, asi to bylo drahý, nebo já nevím. A už to neodpovídalo, tak ekonomicky to byl prostě průšvih a najednou díky této tragédii, kde zařvali tisíce lidí, tak prostě bylo vyplaceno nevím kolik teď miliard, ale jako velký prachy. A zajímavý bylo, tam jsou takové drobnosti třeba, že totiž vlastně veškerý letecká doprava, že byla zastavená.
1: Poté.
0: Měla být, pozor. Krom toho, že odletěla rodina Bin Ládinů, příbuzný a všichni, ty mohli odletět pryč. Je to zajímavý, ale je to fakt.
1: Je to fakt, je to pravda. A Usáma Bin Ládin, přestože byl členem této široce rozvětvené rodiny, tak asi nepatřil mezi tatínkovi oblíbence, protože byl obětován.
0: No ono, tam, že jo, ta rodina samozřejmě propojená právě přes ty kšefty s naftou a s palivy pohonými s rodinou Bushů, že jo, léta, desítky let. A tak shodou okolností tady George W. Bush, který jakoby se nechumilil úplně v klidu, že ho přijal ve školce informaci a pak pokračoval dál ve čtení, že jo. Až teda ho tajná služba odvedla, že už to bylo hodně vokatý. A tam nemůžeme říct, že byl dementní, tak jako Biden. Ale jako tak jsou tam takové zajímavosti. Například, že ty torza, ty zbytky, ten odpad, který vlastně z těch baráků, že ty trosky, takhle to mám říct správně, ty železný nosníky, které byly zajímavým způsobem poškozený, tak odvezli ne někam po Americe, ale zase, že jo, do Saudské Arábie. Takže je to opravdu zajímavý, jak se někdo hodem rychle jako úspěšně zbavoval důkazů, aby to je zrovna tak podobná story, jako když tamhle na Majdanu v Kyjevě, že jo, někdo odřeže všechny stromy, aby nebylo vidět
1: odkud lítali kůlky.
0: No. Takže je to takový zvláštní. No ono, údajně se nenašly ani motory a jako části těch letadel, který tam vlítly.
1: No prý se našel jeden motor, ale ten jaksi nepatřil k tomu typu, který údajně do toho měl vletět. Takže to byla velká otázka. A to letadlo, které se mělo trefit do Pentagonu, tak taky jako tam... jako ta díra neodpovídala tomu, co tam
0: mělo přistát. Letadlo,
1: co tam mělo přistát. Takže jako kdyby to nestálo tisíce lidských životů, kdyby to jeden jediný lidský život, kdyby kvůli tomu zařval, tak to za to nestojí, si myslím já. Ale jak je vidět, tak prostě ty kšefty, které potom následovaly, počínaje Irákem, Iránem, Libií. Teď to bylo...
0: 20 let v Afghánistánu, vem si to.
1: Ano.
0: Biznis jako prase. Rozjetí vlastně kšeftů konečně, jo. CIA si mohla vozit z Bond Steelu, že jo, drogy z celého světa, prostě všechno ano. To měla pod sebou. Teď ten Afghánistán vlastně, že jo, v tu dobu před válkou, byl pochválen, myslím, že OSN, za to, že de facto tam úplně zlikvidovali trh s opiem.
1: Ano.
0: Prostě nevyváželi nic. No, po válce se situace obrací, nebo v rámci války se situace obrací, což je taková náhoda. A ve velkým se vyváží drogy, že, do Evropy tak. A USA.
1: A vyváží se do té doby, dokud jsou tam americká vojska. Když americká vojska odejdou, tak se mák přistává pěstovat, protože už to není výhodné.
0: No jsou to zajímavosti, anebo jestli to nebylo náhodou změnou jako klimatu.
1: Jo. Jako, že by tam ty jaci přestali prdět, jo? Nebo jakým způsobem si myslí, že to bylo způsobený?
0: Politického klimatu?
1: Politického.
0: Není klima jako klima.
1: Ano, není klima jako klima.
0: Zdravím, Jana z Rokycan, děkuju ti za příspěvek. A Franta Sandra 3623, díky taky, posílá nám na kafe. Tak ty jste hodný. A vidíš to?
1: No.
0: A ty jsi to kafe nedal.
1: A já jsem si to kafe nedal.
0: Teď už můžeš.
1: Dobře.
0: Tak. Takže to. No, pojďme dál. Já se teda... Vrhnu ještě, počkej, já se podívám, jestli tady něco je k tomu tématu, jakoby, krom toho, že nás tady všichni zdravějí, Jo, tady právě Franta píše, Ivane, je to výročí velkého podvodu na lidstvu. Tady dnes výročí zavraždění Allendeho taky.
1: No, vidíš.
0: No. Dobrý večer, hodně zdraví. Pánové, díky za to, že do toho jdete z jiného úhlu pohledu. Tady počkej, tady další. Celodenní upřímně z Ostravy, všem přítomným na zdraví. Jarmila. A nedá se pochopit, obětovali lidi kvůli penězům a politice.
1: No. Ono nejenom to, ono vlastně, když si to vezmeme z toho dlouhodobého hlediska, z optiky Kellerského plánu, tak to do toho zapadá, protože tohle to byl vlastně takový impuls, který omezil nějakou protiaktivitu normálních lidí proti tomu, co pak přišlo. Ano, no. To je ty sledovačky, buzerace na letišti a všechny možné další ty věci, které už dneska nevnímáme, ale které předtím nebyly a kterým by se lidi bránili, tak to prošlo právě díky tady tomu.
0: No druhá taky samozřejmě ten Bush, že jo, a vůbec to měli hodně nahnutý, že jo, i politicky, protože oni to vypadalo, že jako neobhájí mandát a díky tomuhle tomu se jako všichni spojili zase okolo té vlajky. A taky se jako jim to, no prostě ono jim to de facto jako zabilo několik much jednou ranou, jak se říká. Já jenom na tomhle momentu, jenom přátelé vám ukážu tady na webu petrbudeš.tv, nově teda v meníčku tady menu vpravo nahoře, když si kliknete, je tam blog a Pavel Kočička, náš kamarád a kolega, tady právě napsal zajímavý článek o tom vlastně, jak se ta doba změnila od toho 11. září. Jo, nový svět, který vyrostl ze strachu. A prostě, když na to kliknete, tak jenom budu číst ty nadpisy rychlosti. Jo? Den, po kterém začala nová éra strachu. Válka, která nemá konec. Bezpečnostní stát jako nová normalita. Sledování zabalené do pohodlí. Jestli vám to něco říká, tak je to podobnost čistě náhodná. Média, válka a povinný souhlas. Krize důvěry, průmysl permanentního nebezpečí, nový jazyk moci, jo, a tak dál, a tak dál. Prostě to vám čtu jenom tady ty úryvky. Doporučuji, jukněte se na právě blog na webu, říká meníčko vpravo nahoře, tam si otevřete blog, já to potom nechám dát někam, aby to bylo i viditelnější. A tady ještě nejvíc mě utekl záběr moderátorky BBC, která hlásila zřízení třetí budovy a šlo o přímým přenos a v okně za záběr na místo činu. No a ta budova tam ještě stála. No,
1: ano, to je jeden z dalších přímých důkazů, že to nebylo tak, jak nám vnucováno. Je to tak. A tyhle to, samozřejmě to video se potom ztratilo ze sociálních sítí, nicméně byli lidé, kteří chytře si to stáhli, takže to tam pak vrátili, po té, co to bylo oficiálně vymazáno. Takže ano, tohle to video tam běhá taky. A to další videa, tam jako, jak je možný, že štáb BBC na to čekal? Jo? Jak to, že tam oni byli připravení, měli nastavenou kameru, teď ten štáb tam nahnat, to taky chvíli trvá.
0: No ne, no tak počkej, zase to není poprvé, kdy takhle jako oni vyčuchali. Například, když si vzpomeneš na rok 1989, 17. listopad, tak všechny štáby, americká CNN a myslím, že i BBC zrovna už byly na a stály tam na těch vyvýšených, měli ty kamery zvednutý na autech anebo na takových podstavcích zvednutých na národní třídě, ačkoliv ten průvod tam nikdy neměl být.
1: Detail.
0: Ale ty záběry samozřejmě do dneška jsou a používají se, aby se zdokumentovalo, jak spontánní tady studentský proces změnil režim. tak byl tak spontánní, že od začátku tam měli ty kamery ještě dřív, než to vůbec začalo. O tom asi ale jindy, no, to je jiný téma, ale k té spontánnosti prostě, jak to tady...
1: Je to prostě, jak je vidět, tak prostě ty notičky jsou pořád stejný, jo? To je prostě podle jednotného výkladu.
0: Výška dvojčat v průměru 116 metrů, 110 pater, to je 3,8 metrů na patro. Výška Boeingu v kokpitu je 11 metrů. Jak mohl proletět skrz? No. To jsou zajímavé věci. No, otázka je samozřejmě, jestli to byly skutečně tyhle ty letadla, nebo to bylo samozřejmě jako tady třeba víš, jestli tam jsou nějaký drony, ale ono už v 50. letech vlastně si CIA na Kubu zase plánovali, že jo, že tenkrát pošlou.
1: Jenom, že tenkrát to Kennedy nepustil.
0: No jo, ale ta technika už byla, jako technologie, jo, jak
1: ano,
0: to udělat.
1: Ano, ty technologie byly. Jestli se bavíme o tom, jestli to letadlo mohlo být naváděno dálkově, tak ano, mohlo. Mohlo. Jo?
0: Samozřejmě. Tady Jarek Indira píše o tom, že taky o rozkradení společnosti Enron. Do těch věcí tam bylo celá řada právě. To je na tom jako zajímavý, hlavně ta třetí budova, budova číslo 7, že jo?
1: Ano. VTC 7, tam byly kanceláři tajných služeb.
0: No, mimo jiný. A dokonce se našel teda i telefonát, se podařilo někde vyhrabat, kdy se jako ptali, co s tím, a bylo jim řečeno, že hasičům, že to mají strhnout, no tak já nevím, jo. Samozřejmě o tom, jestli je to pravda nebo fake, já nebudu tady vůbec polemizovat. To jsou věci, které si halt musíme všichni sami jako zodpovědět, protože třeba tady Světlana píše, konstruktéři říkali, to bylo tak postavený, že to nemohlo padnout a majitel a dvojčata pojistit před 6 týdny, a každý ráno tam chodil na snídaní a ten den nepřišel. Pozor, ale zase, jo, moment, aby jsme byli fair. On byl objednaný u zubaře, pozor na ten den, to byla náhoda.
1: Dermatologa.
0: Aha, promiň, dermatologa. A víte, jak je to s těma dermatologama, prostě to je, jak u nás se zubařema, prostě nepřijdeš a čekáš další měsíc.
1: No.
0: Jo, takže, ale těch,
1: který tam... Celá jeho rodina, která tam měla kanceláře, tak taky nepřišla nějak. Když táta nebyl, rozumíš, tak si polehl, že když táta
0: vysral, nepřijde,
1: tak co bychom chodili do práce.
0: No, tak spousta lidí jako zaspalo, nebo tak to je. Ale zase jako, samozřejmě, prosím vás, není na tom nic divného, protože vzpomeňte, když vybuchly po druhé Vrbětice, tak zaměstnanci dostali dovolenou všichni, že jo, povinně. Ale samozřejmě za to může Čuk a Gek, jako, který tam nařídil zaměstnancům Vrbětic, aby si vzali dovču, nebo deplacený volno, nebo já nevím, co konkrétně. Takže je vidět, že se takovýhle věci jako pro nás dneska nepochopitelný můžou stát, že jo? To je taková náhodička. Odrý Varan píše, celé to sahá až do roku 1988, kdy byla zakázaná demolice odstřelem kvůli asbestu, tak čekali, až bude Rumsfeld ve funkci ředitele CIA, myslím, aby to mohl zamíst všechno pod koberec. No, tady Kobylky taky upozorňuje. V knize, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, je skoro všecko, scénáře se pořád opakujou. No.
1: Ano.
0: To je pravda, ta falešná vlajka, vždycky ten jako vyhlášení něčeho. No ono ve finále, jako, že, když jsem se třeba dozvěděl z těch amerických archivů, že, jak začala válka ve Vietnamu, že, tam to bylo v tom Tonkinském zálivu, že, měla nějaká lodička japonská, vietnamská napadnout tu americkou loď, že, a ve finále se dozví, že se to vlastně vůbec nestalo.
1: No.
0: Jo, takový detail, ale samozřejmě celý svět tomu do dneška věří, jo, ale to je náhoda samozřejmě. Tady, Oldo, děkujeme ti za příspěvek. Co se děje v Jemenu? No, to je...
1: Tomu se dostanem.
0: Tak, a pozor, jo, tady právě. Pak Ratofil by mohl vysvětlit, jak se dá navést velké dopravní letadlo ve složitém terénu, aby trefila barákovelosti tady ICAO runway, byl tam nainstalovaný ILS.
1: ILS Approach, to je, jdete naváděcí systém na letiště, no, který automaticky, když máš ten, tu krabičku v letadle, co máš mít, tak tě navede až na práh dráhy. Jo? Že v podstatě podle pokynu ILSu si jde ten, to letadlo v podstatě jde samo na přistání, protože přistání je nejhorší manévr, který v letectví je. A jak se dá, no, ono do těch, jestli jste si všimli i ty záběry, které pouštěl Péťa na začátku, tak ty, to letadlo letělo rovně. Ono nepřistávalo, ono letělo rovně. To znamená, nebyl tam manévr výškou, byl jenom manévr v podstatě azimutem, jo, aby se to našlo, a pak se to tam někam muselo trefit. Takže ten manévr byl velmi jednoduchý, velmi zjednodušený. Řekl bych, že po nějakém krátkém zacvičení by to mohl tenhle ten sebevražedný manévr spáchat kde kdo. Otázka je, který magor by to udělal, aby si sedl za ty rajčáky a napálil to do baráku. Spíš to vidím na to, že tam prostě byla buď kamera, nebo to bylo naváděno pomocí pozemního zařízení, ale možné, jo, tady vaříme z vody, možná je lecos. Každopádně není to až takový problém. Právě to, že tam není ten přistávací, ten sestupný manévr, ten se špatně odhaduje, velmi špatně. To se nacvičuje dlouho, protože při těch vysokých rychlostech člověk nemá odhad. Takže ano, dá se to udělat.
0: No, další věc zajímavá byla, že všichni byli někde na cvičení, všechny letadla vojenské.
1: Jenom to, že probíhalo asi 8 cvičení naraz, jako by to někdo zapomněl, že by se to mělo koordinovat. A pak ti, kteří měli být ve službě, prostě zabezpečení, to vojenské zabezpečení letového provozu, tak ono najednou nefungovalo. Jako, my jsme taky cvičili, ano, taky cvičili, protože musí cvičit, jinak by zlenivěli ty obsluhy, ten systém. Ale v okamžiku, kdy přišla reálná situace, tak se cvičení přerušovalo a šlo se na reálnou situaci. A to byla otázka jednoho povelu. Takže ať mi někdo nevysvětluje, že hodinu nebyli schopní převíst ten systém zpátky do reálu. To je nesmysl. Jo, to je další nesmysl.
0: No ne, tak možná nechtěli, aby v tom byl chaos, že nejdřív doděláme jednu věc, jo, tam ty počkaj, no a ale pak dostávali prej jako i ty, co teda nalítávali, že ty stíhačky dostávali nějaký blbý, chybný koordináty, prostě celý to bylo, jakoby prostě nebyl zájem se tomu vyvarovat, ono už jenom tak, že když vezme, že vlastně dobře, pominu všechno a řeknu jako úplný like, může se stát, že někde nabourá letadlo. To se může stát. Jedno. Jak je možný, že za chvíli, nebo za nějakou dost dlouhou dobu, tam přiletí druhý. A nikdo to neřeší. Jako jo, víš co? Jak je to možný? Jako
1: no, že to muselo být udělané najednou. Najednou přepadnou 4 letadla. Koordinovaně. Jo? To je opravdu, to už je vyšší dívčí. Je to tak. No, každopádně určitě to nebyla náhoda.
0: Tam dokonce jedno to letadlo muselo čekat, že jo? Nebo respektive teda mělo zpoždění, aby to ty teroristi nestihli, prej? To je taky zajímavý. No, ale... Ale tady to je dobrý. Novinář CNN stál před Pentagonem, koukal na tu díru, hlásil v přímém přenosu. Žádné trosky letadla tu nejsou. No.
1: Jo, jsem rád, že se tyhle ty věci ještě nevypařily lidem z paměti, že lidi prostě o tomto tyhle ty věci, které narušují tu oficiální propagandu, že si ji uvědomují, protože je důležité. Je důležité mluvit pravdu, žít pravdu, prostě, že ona ta pravda se nakonec ukáže. Ano?
0: A tady píše Míša Fleischer, že někde slyšel, že mají údajně Rusové záběry z družic a ty letadla tam vidět nejsou. No, tak to je to, to může se stát, že? Doporučuji si přečíst příběh o Míče Oken. Okna v mrakodrapech nejdou otevřít od roku 1956 kvůli klimatizaci a taky kvůli taky jsou neprůstřelné, nerozbitné kvůli ultralightům a kvůli atentátům. Okna odolávají. No, k tomu třeba, že do toho mrakodrapu, myslím, že v New Yorku, tenkrát narazil nějaký bombardér, nebo co to bylo. To je, jak se jmenuje ten, teďka je tam znova nejvyšší. Taková ta budova, jak se zmenšuje, zužuje nahoru.
1: Empire State Building?
0: Jo, myslím, že jo. A, tak do té, kdy si měl narazit nějaký ten a samozřejmě jsi se poškodil, ale jako vůbec ne fatálně, jo. Takže je to takový zajímavý, že...
1: Každopádně už jenom, když si vemeš, jaký je to obrovský barák, konstrukce, jaká je to obrovská plocha, ten barák, jo? A do té plochy se opírá vítr. Jo? A tady jsme na pobřeží, tam ty větry, když jde bouřka, tak jdou přes 100 km v hodině. A na jakou obrovskou plochu. To jsou šílený momenty, které na to tlačí, na tu konstrukci toho baráku. A ten barák je na to stavěný. Jo? Takže to letadlo ano, má nějakou hmotu, má nějakou masu. Určitě ty skla by se rozbily, to má všechno nějakou svoji sice odolnost, ale ne nekonečnou. Ale ten berák by to měl přežít, prostě ta nosná konstrukce měla vydržet. Tohle to je to.
0: Jo, tohle to je o tom, tady, to je Wikipedie, prosím, takže jdeme do Wikipedie, co už jinýho, že když jsme konspirační médium. A tady, když si najdete právě náraz bombardéru B-25 do Empire State Building, jo, letecká nehoda, která se stala v roce 1945, kdy pilot bombardéru B-25 Mitchell, letící v husté mlze nad New Yorkem, narazil do toho mrakodrapu, jo, náraz sice neporušil statiku, ale způsobil 14 úmrtí, 3 členové posádky, 11 obyvatelů budovy a škodu ve výši 1 milionu dolarů. A tady se popisuje, jak se ta událost stala. Tady jsou nějaké fotky, ale to vám asi moc neřekne. Jo, ale i ta, která prostě není to poprvé, co takhle vysoký mrakodrap stál v cestě nějakému letadlu. A žádný mrakodrap nikdy předtím nespadl. No. Náhoda.
1: A to se nebavíme o těch, že byly zakázané ty rozbory, protože by se tam našly stopy po výbušninách a tak dále. A tak dále. Takže jo, tohle to všechno je to prostě událost, která rozpoutala nechutnou agresivní dominanci bez ohledu na životy lidí. A je to věc, kterou si musíme připomínat, protože vlastně ve svém důsledku to, co potom následovalo, tak bylo úmrtí spousty lidí po celém světě. Tak. Já bych se tomu tématu asi bylo.
0: Poslední tady, Péťo, odpověď na to vše najdete, když si pustíte začátek olympiády v Číně. Tam lítá drak nad stadionem, vše je hologram. Díky. Tak, to máme, tohle téma jsme probrali, myslím, že fest, ale není to jenom o tom v životě, takže pojďme dál na další věci, které jsi připravil.
1: No, já jsem si to moc nepřipravil, ale připravil si to dění kolem. Nevím, jestli jste si všimli, jestli v našem mainstreamu jsou nějaké odezvy, ale teď v Indii probíhá velká pracovní schůze BRICSu. Je to z celosvětového hlediska obrovská událost, protože se tam scházejí lidé, kteří jsou, řekněme, ekonomicky půlkou, nebo možná už víc jak půlkou, toho, co se na zeměkouli vyrobí. Takže je to událost celosvětového významu, která se ale nás netýká, protože my s nimi nechceme mít nic společného. BRICS je organizace, která se rozvíjí, která spolupracuje a která se snaží eliminovat sílu dolaru, snaží se obchodovat na bázi vlastních peněz a tím nepodporovat ten systém, o který vlastně teď jsme se bavili, dělá takovéhle, když to řeknu slušně, skopičiny. Takže to nám tam probíhá tam. A v rámci toho kousek vedle Indie máme Irán, že jo? A Irán válčí se Spojenými státy, což můžeme říct, že je to druhé bojiště, kde Spojené státy teda bojují už napřímo, ne jako na Ukrajině, kde bojují rukami někoho jiného, tak jak mají anglosasové ve zvyku. A v této druhé válce došlo právě k velmi výraznému zvratu. A to takzvané proxy jednotky, to je Ansars Allah, jak se to přesně řekne, ty to umíš. Tak, no, Hutijové. Tak provedli útočnou operaci a obsadili pobřeží Jemenu, tam to pobřeží u Rudého moře, včetně přístavu Mocha. A tím dostali pod svoji kontrolu vlastně to hrdlo vstupu do Rudého moře. A tam v tom hrdlu jsou ještě dva ostrovy, které patří Jemenu a ty oni obsadili taky. Takže to je významná událost pro celosvětové dění, protože teď, kdo chce, tak jak je blokovaný Hormuzský průliv, to hrdlo, tam, když chce někdo proplout, tak musí být potvrzený Iránem. A teď ten, kdo chce proplout tímto hrdlem, Rudým mořem, tak tam máme Hutie, což jsou, tvrdí se o nich, že je to proxy armáda Iránu. Což je další rána americké dominanci ve světě, především námořnímu světovému obchodu, protože jednoznačně tyhle ty vojáci v šlapkách, jak se jim říká, nebo v pantoflích, tak prohlásili, že veškerý obchod, který jde do Izraele, anebo je pod izraelskou vlajkou, takže oni nepustí. A spousta nadnárodních společností díky tomuto nepoužívá Rudé moře a tím pádem doprčit. Nejdou touto kratší cestou, ale musí obeplouvat Afriku. Čímž jsou v podstatě to je delší doba plavby, dražší plavba, zvýšené náklady. No a tím vzrůstá ku podivu význam severní mořské cesty, protože severní mořská cesta jako spojení mezi východní Asií a západní Evropou je v tomto okamžiku rychlejší, levnější. I přesto, že se tam prodírá to zboží za ledoborcem, tak už je tato cesta pro ně výhodnější. Dokonce už je jedna čínská přepravní společnost zahájila pravidelnou linku severní mořskou cestou. Takže už to začíná fungovat pro obchodníky velmi pozitivně, ale zase to je obchod, který není pod palcem anglosaské nadvlády. A uvědomme si, že anglosasové mají v podstatě svoji světovou dominanci založenou právě na tom, že ovládají námořní obchod. Právě na tom, Peťo, tohleto zobrazení, ono neodpovídá realitě. Jo? Tohleto zobrazení je vhodné zhruba k tomu, aby se zobrazilo to, co je kolem rovníku, ale to, co je kolem, nahoře kolem těch čepiček severního a jižního pólu, tak to území je výrazně menší. Jo? To měřítko právě je progresivní, takže ten pohled neodpovídá. Ale ten vršek je prostě kratší, než to obeplouvat spodem. Přestože to tak na první pohled nevypadá, to je právě díky tomu zobrazení. Protože to je koule rozložená do čtverce, nebo do obdélníku, takže...
0: Dobře, najdu si Google Earth.
1: Najdi si kouli.
0: Ano. Prosím tě, tady, já jenom udám, zajímavý je, že teda do taková perlička z toho dneška... Zase použiju, jsme konspirační médium, takže idnes.cz a tady vidíte, idnes píše Rusko a Indie posílí vztahy i obchod, Modi a Putin jednali také o obraně či energetice. Takže Vladimír Putin dorazil na jednání právě přímo do Indie, na jednání BRICSu, takže i přes to, že by ho správně měli, že ho zhaftnout, nebo jo, protože přece na něj byl vydán a tak dál, tak vidíte, tohle to je skutečnost. To je docela taky zajímavý. Jako staví se nám na zadní chuligáni, to bychom si měli jako říct, že takhle jako to Rusko asi neporazíme. A je otázka, jestli už není právě nejvyšší čas začít pošilhávat po tom BRICSu. Jo. Jenomže to znamená, že musíme něco udělat i s naší měnou a s celou naší ekonomikou, protože jsme navázaný na euro na dolar, že jo, takže musíme to nějakým způsobem, jako bude to...
1: Bude to složitý, nicméně my díky tomu, že jsme si zachovali korunu, tak to máme jednodušší. V okamžiku, kdybychom chtěli začít s nimi obchodovat, oni obchodují i přes dolary. Jo? Oni ne, že by ho úplně jako zahodili ten dolar, protože to, prostě to je realita v celosvětovém obchodu, nicméně oni omezují. Preferují prostě výměnu národních měn. Takže my tím, že máme národní měnu, takže my bychom mohli za korunu s nimi obchodovat. Už jen to znamená, že musíme mít co nabídnout. Jo?
0: No, další věc, jako nesmíme mít Tajvance, že jo, a takovýhle idioty, který ty země BRICSu, hlavně tu Čínu, že jo, nasírají do běla. A mimochodem Čína je na tom tak momentálně, že zvažuje, jestli vůbec má význam jako držet velvyslanectví v České republice, jo. Což je takový zajímavý, že by si Češi prostě mohli ty věci vyřizovat zrovna tak v Maďarsku. No, takže takhle jsme to dopracovali jako v těch našich vztazích.
1: Bohužel to je politika a diplomacie je výraz politiky. Jo? A to je i v diplomacii, i v politice je, že prostě akce vyvolává reakci. A někdy ta reakce je taková, že končí vojenským střetem, protože ta válka je pokračování politiky násilnými prostředky. Ano? Tam, kde selže diplomace, nastupuje armáda.
0: No, jenomže, jak vidíme, naše vlády prostě pořád ještě budou líst do prdele Americe a proto se nerýsuje nic, jako už bych chtěl, že by někdo prostě začal přemýšlet hlavou a postavil se na vlastní nohy, to si myslím, že se nějak nestane. My budeme poslední nebo mezi posledníma, který budou ještě tady, jak se tomu říká, garantovat, že patříme na západ a budou vzývat prostě duchy minulosti a zatímco třeba naši němečtí partneři, že ty už jsou dávno na půli cestě do BRICSu mimochodem. A ale nemluví se o tom, že jo, jako to zná, tak se nemluví o tom, že Německo si nezničilo, ale zachovalo svoje marky, oni to mají prostě v trezorech, jo, pro případ, že by se to třeba mohlo hodit, jo, jako...
1: Ano, že by odešli od eura, ano.
0: Tak jako a náhoda.
1: No, toto jsou Němci.
0: No, ale jo, ale vím to, že prostě v době, když tam vystrčil, přilítnul, jakože jsem Tajvanec a my všichni jsme Tajvanec, jo, kdo dostal notičky prostě z ambasády a udělal tam za sebe blbce, tak, že jo, Čína okamžitě prostě zabanovala Škodovku a řekli, že s takovýma, jako jsme my, který neuznávají prostě mezinárodní právo a to, co je uznaný prostě v OSN, tak, že s náma prostě kamarádit nebude.
1: Jo.
0: Že
1: jo.
0: No,
1: a my jsme příliš malí na to, aby jsme se prosazovali nějakým jiným způsobem.
0: No, a teď si všem, ale tam chci říct jednu věc, jako oni zatrhli tu Škodovku, samozřejmě Petrov a další, a s Volkswagenem vyjelo nejvyšší vedení samozřejmě, včetně zástupců německé vlády, spolkové, do té Číny, zlí, jo, a teď tam prostě vysvětlovali a žadonili, že Volkswagen nemá s Českou republikou nic společného, že Škodovky teda ať jako klidně prostě nechají zdechnout, jo, ale že teda tady ty Passaty a tyhle ty stroje, takže to je jako to a že Německo samozřejmě uznává stejně tak jako celá Evropská unie celý jednotnou Čínu, prostě politiku jedné Číny a tak dále, jo, prostě přesně pravý opak toho, co tady blkají mainstreamový média a bláboli, jo, tak tohle to prostě se děje za našimi hranicemi a taky pro třeba ta slavná baterkárna, že jo, se staví v Drážďanech a nikoli v Čechách, jak se měla stavět, že jo.
1: Ano.
0: Hedvábná stezka končí v Maďarsku a v Polsku, místo toho, aby končila v Čechách, jak bylo naplánováno, jo. Takže prostě to jsou důsledky. Takže volte TOP 09, volte tyhle idioty, prostě ano, jen víc do větších sraček, prostě ať Česká republika spadne, možná se pak více lidem rozsvítí, anebo více lidí se ještě sfanatizuje a bude volat po válce s Ruskem. Jako, je to šílený.
1: Je to šílený.
0: A nejhorší je, že jim to...

0: střední intenzity. Tam jsou milionové armády, nebo skoro milionové armády. Tak prostě to nemůžou dlouhodobě vydržet. To nejde prostě. A oni si ještě rozpoutají druhý konflikt s Íránem. Protože to mají rozběhnutý ideově. Jo? To je... No tak kdo se kam pomůžeme mu tam. No. Důsledek je, že nevím, čím budeme topit v zimě, protože to, co je v zásobnicích, tak teď se musíme modlit, aby nám na radarech udělali teplou zimu. Aby nebyla přirozená zima, ale aby byla mírná. Protože jinak nám ten plyn v těch zásobnicích dojde. A no dobře, máme oproti minulosti máme už slabší průmysl, nemáme tolik obrovských těch průmyslových spotřebičů, takže dejme tomu, že ty domácnosti by tou zimou projít mohly. Nicméně tohle není řešení, rozumíš? To je zase na úkor zdražování vstupů, takže i to, co se ještě dneska vyrábí, tak už se neudrží. Bude to neudržitelný. Počínaje výrobou chleba a rohlíků. Protože ty pekárny taky jedou na plyn. Jo? Pak se budeme divit, když bude rohlík za 15 korun. No.
1: Ale člověče, třeba Globus, ten už jako právě využívá solární energii, takže oni si na té střeše toho hypermarketu tam pro tu pekárnu jako používají sluníčko. Nevím, jak to bude v zimě teda, ale no a nějaký nepečený, co? Pamatuju, cukrový takový nepečený bylo.
0: Jo, cukrový nepečený, to jo, no.
1: No, bude to zajímavý, no. Až se zima zeptá, tak to bude.
0: A ona se začne ptát velmi brzy.
1: No, ale zase na druhou stranu, musíme prostě ty evropské hodnoty jako podržet a být principiální. Přece nechceš, aby Evropa odebírala, nedej bože, ruský LNG třeba, že jo. Což teda jo. Sice jako ano, letos jsou to rekordní odběry, že jo, to jako kompletní Jamal vlastně teče do Evropské unie pouze, prostě tato vybrala ze 100%, ale to se nikdo radši netahá, protože to se neříká takovýhle věci. Ale jsme principiální samozřejmě a příští rok se od něj odstřihneme, že jo. Myslím, že jo. A ono ani to, že jo, zase tam je zajímavý, jak jsme principiální, že nebudeme dovážet ani ty běloruský hnojiva, takže vlastně nebude na jaře čím pohnojit pole, no, takže bude všechno bio.
0: A nebude pak co sklidit.
1: No, a jo, takže další důvod ke zdražení. No tak... Oni jako říkají, že ta inflace jako přirozená musí být, že to je zdravý. Tak nevím, jestli nám chtějí jako naordinovat tedy nějakou redukční jako...
0: Redukční dietu.
1: No, tak já bych to asi potřeboval, to je pravda, ale ne každý, no. No, jako... Hele, já jsem fakt zvědavej. Teď furt je to takový jako v klidu, jo? Ne náhodou snad, že jako budou volby, že jo, to s tím určitě nemá co společného, Babiš nikdy na tohle nehleděl, byť když jsme koukali na ty lockdowny a tenkrát tohle, že jo, tak vždycky až po volbách, jakože přitvrdil, tak tentokrát určitě ne, že jo, ještě o Budulínkovi, ale všimni si, že zatím jako ty ceny jsou v pohodě, všechno je takový, jakože dobrý, že klid se bouří.
0: No, lezou nahoru, sice plíživě, ale lezou.
1: Po balíčku, ale teď si vím, že až bude po volbách a výsledky už budou dokonány, jo, tak pak si myslím, že teprve se jako to rozjede ve velkém stylu, protože budou taky Vánoce, takže lidi budou chtít nakupovat na Vánoce, tudíž nebudou koukat na korunu a řetězce si budou chtít namastit kapsy na konci roku, takže... Tam si očekávám jako dost vysoký jako inflační tlaky a dost vysoký. Vzpomeň třeba loni, kolik stálo máslo před Vánocema, jo? Dneska se dá koupit v akci za 20 korun. Myslím, že to bude v pondělí, zase v Penny Marketu.
0: No jestli bude

0: Máslo, a bude to máslo za 20 korun, tak si ho kupte. A nakupte si ho dost, protože je otázka, jak to bude vypadat za půl roku.
1: Samozřejmě odborníci vám řeknou, že to, ale já si myslím, zase to není tak strašný. Ono rok, tohleto máslo, že vždycky je v těch hmotných rezervách těch našich západních států a potom se teda zabalí, přebalí a pošle k nám. Tak je prověřeno časem a proto je tak levný. A takže, ale i tohleto máslo stálo přes 50 kaček, že když jsme ho kupovali ještě loni v zimě, a takže oni zase budou určitě jako tlačit tu cenu nahoru, protože prostě budou vědět, že Češi budou chtít pít cukroví a tohle, a takže
0: užijme, takže si tak, toho, no, dokud můžeme, ano.
1: Ano, ale no, bude to ještě zajímavý. Máme tam ještě něco, nebo jsme probrali pro dnešek, která asi...
0: Já bych řekl, že asi všechno. Já jsem dokonce i slepil jistou veršovánku na toto téma. Nevím, jestli se teda lidem bude líbit, ale no.
1: Jsem s ní.
0: Jdem do toho. Jo.
1: Blum, blum, blum, blum.
0: Vinen jsem a nejsem sám. Viníku plno, kam se podívám, všichni jsme sedli na tu lež, že od letadla spadla věž. Jedna, pak druhá, třetí, co bez úderů dolů letí, tím pohádka drsná začíná. V té je skrytá pravá příčina, ten zásah mocný ničí vše, co lidského v lidech je. Pro pocit moci omamný je lidský život podřadný. Vinen jsem a nejsem sám. Přesto svou vinu odmítám, chci v pravdě žít a nelhát. Za pravdu jasnou chci se prát. V pravdě čisté budoucnost je. A kdo je vlastenec, ten ji se mnou buduje. Nevím, dneska to asi na...
1: Bylo to hezký, bylo to od srdce. Ono, myslím, že i na tyhle vážné témata je potřeba občas tu poezii takhle dát. Přátelé, děkujeme moc všem, kteří jste s náma byli až doteď. Díky vám za všechny vaše dary, příspěvky, lajky, za to, že si dáváte odběr, takovým 97 tisíc odběratelů, tak doufám, že to bude brzy. Pak nás čeká 100 tisíc a až nás budou miliony.
0: Tak se začnou dít věci.
1: To bude veliký. A zítra se uvidíme, kdo bude v Nymburku. Nymburk, ten kulturní dům Kokos, tak tam bude takový to posazení, grilovačka, pohodička, povídání, někdy od po 10. hodině, od 11. řeknu, do odpoledne, takže přes den prostě přijďte do Kokosu a do Nymburka.
0: Určitě.
1: No, ty teď někam... No, povídej.
0: Když jsme u těch pozvánek, tak já bych si dovolil připomenout a pozvat lidi do Polešovic, což je sice až na Moravě, ale předpokládám, že tam bude sešlost velká, slušná a budou se tam probírat ty věci, které se v Příčovech neprobíraly. Já si myslím, že to bude mít význam tam si dojít a poslechnout, popovídat a šáhnout si na sebe. Předtím, než začne potom šílenství vánoční, teda volební a pak vánoční.
1: Tak. Já jsem tady hodil ten pagátek, není to kompletní, protože pak byl vydán jiný, který tady samozřejmě zákon schválnosti nemůžu najít. Ale každopádně v Polešovicích prostě bude spousta zajímavých lidí a je to 19. září a už od 10 ráno, jo, takže je to prostě přes den. tak přijďte, bude to určitě zajímavý.
0: Parkovat se tam dá, zatím. Stanovat se tam dá, takže...
1: Taky.
0: Taky.
1: No tak. No. A detaily vám ještě upřesníme. Do
0: a bude burčák.
1: Bude burčák a bude, pozor, taky to Skaličan tam bude taky nás občerstvovat, takže hlady neumřem, žízní taky ne, bude dobrá nálada, já tam vezu knížky, stánek tam vybudujem a doufám, že to bude stát za to. Přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Čau.
0: Dobrou noc.

Ekonomika. Sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému.

0: Jo, vážení posluchači, dnes máme středu 9.9., mám takový tušení, ano, koukám tam na maličký datum takhle v rohu, na to blbě vidím. No a to je středa a na dnešek máme tež naplánovaný opět další pořad v seriálu Změny myšlenkového toku, ekonomika založená na přírodních zdrojích, tak... od vlastně Zeitgeistu, kterýmž to zastupitelem, nebo bych to nazval propagátorem, je kdo jiný než opět dnešní host Petr Taubinger. Ty se tam na to tváříš tak, že nejsi propagátorem Zeitgeistu, nebo jak to tam je, Petře?
1: No, v pořádku. Můžeš to tak nazvat klidně.
0: Tak, jo. Nazval jsem to tak, tak já si myslím, že to nebude tak špatné. No, horší je, že už je to dneska, já nevím, kolikátý díl, už jsou přes 80, pomalu 90 se to blíží asi. A ono to je velmi těžké se o tom stále bavit. Protože společnost, jak si nikam, jak to tak vypadá, nespěje k něčemu lepšímu. Spěje to dřív k něčemu horšímu a je to jenom otázkou času, kdy se to nějak celý asi... proměnutím posere a pak se budeme všichni divit, co se děje. No, Petře, co si o tom myslíš ty? Protože ten vývoj ve světě jaksi k něčemu dobrému nevede. Ty jsi říkal, že už prakticky tvým firewallem už ne tak něco neprojde, to znamená, že nic nového tady není, jsou to jenom staré věci, které se dále prohlubují, staré špatné věci, které se jenom prohlubují, jak to koukám. Válka na Iránu mezi USA a vlastně Iránem taky se rozvíjí čím dál tím víc, ničemu to nevede, jenom k dalšímu ničení všeho. Samozřejmě další potápějící se tankery, který asi tomu Green Dealu nebo něčemu takovému zelenému zrovna moc neprospějí, bych řekl. No ale to nikoho nezajímá, že? Protože to je v pořádku, my tady musíme pít z papírových brček, aby náhodou se tady něco nezašpinilo. Když to tam se potopí několik tankerů denně plný ropy a je to v pořádku, to se nic neděje. Tak to jsou takové věci, které člověka trochu frustrují. A to, o čem hovoříme a co by opravdu mělo smysl, co opravdu tak nějak dává logiku, jo, tak to se vůbec nerespektuje. Prostě někteří si dělají stále, co chtějí. Svět tomu kolikrát tleská, pokud je to na té správné straně, že to vidíme. Pokud je to na té špatné straně, tak jsou tam všelijaké provokace a podobně. To taky určitě víš o tom dronu v tom Lipsku. Něco nepochopitelného. Pomalu byla vyhlášená válka proti Rusku, když se tam našel nějaký převrácený obyčejný dron z Temu, který ho tam pohodil do ví kdo. No, takže to je velký průšvih, ale že se dějou takové věci někde v Iránu. To nikoho nezajímá. To je další taková věc. A teď v neděli, co je dneska, nebo v pondělí jsme se dozvěděli, to je dva dny tomu naspět, v Německu zemské volby AfD drtivě vyhrála. Ovšem, je to zase takové zajímavé. Získali něco přes 40, myslím, % hlasů. Teď ani nevím. Počkej, já se kouknu tadyhle. Já nevím. Nebo 27. To je zajímavý. No to je jedno. Prostě drtivě vyhráli. Jenomže problém je v tom, že všechny ostatní strany, kteří jsou tam, to je FDP, SPD, Levice, Zelení a tak dál, kteří by měli přijít tomu, aby získali tu většinu a mohli jít do nějaké té vlády, no tak to samozřejmě neudělají, protože AfD je braná jako nějaká extremistická strana, nebo co, furt tomu dávají všelijaký takový ty nálepky, když si dovolí něco proti migrantům a já nevím, co proti čemu, tak je to velký problém. No, a tak dál a tak dál. A to je furt dokola. Takže výsledek jaký? Vyhráli, ale co? Oni i kdyby vyhráli velkou většinou, tak stejně to je jenom určitá část toho Německa, takže by s tím zase nemohli něco dělat. Jo? A navíc, když se nezmění celý ten systém, který tady je, o kterém se neustále bavíme, tak i kdyby vyhráli, i kdyby měli 100%, tak s tím nic nemůžou dělat, protože zbytek světa a zbytek společnosti, která je globalizovaná, žije v tomto světě, v tomto prostředí a nemůže se z toho nějak taková část určitá odtrhnout. Takže buď všichni, anebo nic, já nevím, jak to vidíš ty, protože všichni spolíhají na to, že to se to jednou sesype všechno, ale to by byl velký průšvih, protože to by určitě dopadlo nějakou obrovskou válkou. No je toho mnohem víc a víc a víc a nikdo neví, co si vlastně má přát, co by vlastně chtěl. Protože nakonec neví, jestli by to nebylo horší, než lepší. No, tak, to jsem tak nějak na začátku to rozvedl. Já si myslím, že teď máš široký prostor k tomu, aby si to všechno tadyhleto okomentoval a řekl si, jak to cítíš ty, jak to vlastně vidíš ty, jak to cítíš ty. No a samozřejmě máme tu taky telefon 608 12 14 19, který ti, kteří se dívají na televizi, tak vidí na liště krásně. Je tam i odkaz na www.zeitgeistmovement.cz. Ano, takže i tam můžete se kouknout, nikoli volat, to je tam se nikam nedovoláte teď, ale na ten telefon se nyní dovoláte do živého vysílání. Bylo by to fajn, kdybyste také přispěli svou troškou do mlýna, jak se říká. No, co více ještě říci? To je asi tak všechno, co bych tomu já chtěl říci. Petře, zkus to nějak rozvinout.
1: Vlastně ani nevím, kde začít. Řekl si toho dost, vždycky mě něco napadlo, pak to zmizelo, ale to je pořád to stejné. To je pořád to stejné, co už jsme právě si uvědomili, že už máme mnoho pořadů za sebou a jako mám pocit, že se pořád více méně v tom základu opakujeme a otázka je, co bude co, jak to udělat tak, aby to vůbec dalo nějaký smysl. Tady ta věc, to naše vysílání.
0: To je otázka. To je, samozřejmě jsem tady.
1: Nějak si zmizel z obrazovky.
0: No tak, já tady tam nemusím pořád být taky, tak. No, tak za to tebe jsem tam zvětšil víc, takže.
1: Nerad mluvím do prázdna. Každopádně to, co nastínil, to je vlastně klasika politika nebo volby, jak jsi říkal, co se dělo v Německu, nebo tam se uděje to, nebo ono, kde je mnoho událostí, o kterých je potřeba, nebo které jsou pro určité média zajímavé, ale v zásadě je to celé pořád ve smyčce. Nic nového, co by nás jakoby překvapilo, ty věci jsou předvídatelné, byly předvídatelné, co přijde, ta trajektorie je v podstatě daná, nastavená těmi mechanismy systémovými, protože žijeme, připomínám pro ty, co to nevědí, žijeme v tržním kapitalismu, nebo alespoň tak tomu říkáme a je to nejbližší takový termín, který by tomu odpovídal a který opravdu odpovídá těm strukturálním procesům, co se ve světě děje. Jo, takže samozřejmě problém je samozřejmě v tom, že lidé nevědí. Lidé nevědí, v té teda potřebné míře nevědí a ten systém si pak s námi dělá, co chce, jedeme v setrvačníku, prostě jedeme podle navyklých vzorců, tak jak jsme byli vychováni a jsme determinováni penězi a jakousi potřebou přežití spojenou s tímto systémem, takže lidé prostě nevědí, co jiného by mělo být a proto očekávají spasitele a chodí k volbám, protože jim to neustále vnucováno, protože jiná možnost pro ně neexistuje. Jo, tak jsme dopadli. Jo. Tak jsme dopadli v evoluci, která se vyvíjela, dejme tomu, tisíce let. Žijeme stále ve stejném systému, v principu, protože ten systém má stále to jádro stejné, ty mechanismy jsou stejné, pouze se adaptoval, přizpůsoboval novým věcem a technologiím, ale v zásadě pořád fungujeme po starém moderním světě, což samozřejmě už je To je další faktor, který prostě představuje obrovský problém. Ne samotná technologie, ale samotný systém. I když lidé někteří jsou tak naivní, že prostě dávají vinu technologiím, když technologie samozřejmě za to nemůže. Ta je pouze použita a nesprávným způsobem a tím pádem zesiluje všechny účinky toho systému, který je zastaralý. Takže všechno, co je na systému špatné, se mnohonásobně zesílí díky technologii. Takže tím, že bychom odstranili technologii, ten problém nevyřešíme. Ono ani nelze odstranit technologii v současném světě, protože ta technologie současně udržuje určitou stabilitu a poskytuje nám prostě určitý komfort i v tom nestabilním světě. Jo. Takže na jedné straně tady obrovská hrozba a na druhé straně obrovské výhody, které tady nikdy nebyly předtím a kdo by se jich chtěl vzdát dneska. Takže technologie je důležitá, ale současně je problém v tomto systému. Takže kde je teda dohromady, když to sečteme problém? Problém je samotný systém, nikoli technologie. Nevšel, lidi se tím nezabývají. Jo. Lidi se tím nezabývají, překručujou i dokonce vědecké záležitosti, které jsou samozřejmě financované. To překrucování, myslím, je financováno samozřejmě korporacemi a samotným systémem, takže existuje mnoho dezinformací o tom, jakém stavu je náš ekosystém a lidé na to skáčou, protože je to dobře financovaný, dobře propagovaný, lidé se chytají článku a různých záležitostí z alternativní popkultury, která je zkreslená, podobně jako přirovnal bych to zrovna k těm lidem, kteří věří v plochou zemi, takže je to podobný i v rámci ekologie a dalších záležitostí, že lidé opravdu naletí na kde co, protože je to dobře zafinancované. Zafinancované tak, aby ta propaganda ovlivnila jejich vlastní myšlení a oni nejsou sami schopni prostě se vzdělávat, takže oni vezmou nějaké základní povrchní informace, které jsou překroucené nebo vypuštěné, polopravdy ořezané a podobně a tam potom vzniká obrovská propast. Protože samozřejmě ono je to ohrožuje trošku i jejich zájmy, které jsou spojené s tržním systémem, takže samozřejmě, když je systém ohrožení, tak bude dělat všechno pro to, aby ta masa lidí byla nevědomá a podporovala dál svou nevědomostí a svým pracovním vypětím a vlastně tento zastaralý systém, který je vlastně zotročuje. No a toto už bylo mnohokrát řečeno v mnoha různých podobách, že lidé prostě budou bránit tento systém právě kvůli své nevědomosti, protože si myslí, že ten systém je důležitý pro ně, že jim dává například práci, příjem a podobně, ale vlastně už nevidí tu druhou stranu věci, že jsou stále většími a většími otroky toho systému a že ten ekosystém dál upadá a bude to horší. Jo? A že ten tlak se na ně bude zvyšovat neustále. Jo? Takže to je daný, to jsou mechanizmy. To není názor, to jsou vědecké pravdy, které je možno si nastudovat, je možno během měsíců a let si zjistit vlastním úsilím. Není potřeba už o tom moc diskutovat, proto pro mě už to není nějaká jakoby akademická diskuze, která jsou tady spíš jiné věci, jak to šířit dál například, protože je potřeba z mého pohledu to vidím tak, že je potřeba více vzdělaných lidí. A pokud lidé nezačnou na sobě pracovat doma, nemyslím zapsat se na univerzitu, ale prostě studovat tyto relevantní informace, neskreslené, nenázorové, fakty podložené, zkušenostmi podložené, měřením podložené pravdy, a nenechat se zlákat různými politickými nebo alternativními hláškami, prohlášeními, videí, články, které se dneska píšou, no jak na běžícím pásu, protože všichni ty lidi z toho mají nějaký buď profit, anebo si na tom uspokojí své ego. Jo. Většina z nich má samozřejmě profit. I jako celá zelená vůzovka, já to rád už používám, zelená ekonomika, nebo jak se tomu dneska říká, je spíše politické téma a toto nemá ze skutečnou racionální diskuzi podloženou vědeckými fakty nic společné. Za prvé, ekologie není politické téma, nemělo by být. Pokud nějaký politik mluví o ekologii, není potřeba ho poslouchat. Nedává to smysl. Stejně tak, pokud slyšíte někoho jiného, který obhajuje ropný průmysl a další věci s tím spojené, jenom aby zachoval svůj zisk, příjem a vytváří propagandu, která mluví o tom, že globální oteplování je podvod. To je další extrém. Jo, za prvé globální oteplování není žádný podvod, protože ty výzkumy jsou mnoha desetiletí a jsou jasné výsledky, měřitelné, musíte, ale nesmí se to vytrhnout z kontextu. Dneska se manipuluje s kontextem věcí. Existuje mnoho zajímavých přednášek a určitě studií, které si každý může nastudovat, ale kolik lidí to udělá? Proto lidi jsou tak zmatení a dezinformovaní jak politikou na jedné části spektra, tak samozřejmě druhou propagandou na druhé části spektra. A samozřejmě alternativa jako taková, ta je někde, kolik lidí tam skutečně něco ví. Jo, proto já tohle to už taky filtruju dneska. Jo. Dneska už není relevantní chodit tolik na sociální sítě a koukat se na ty nesmyslné příspěvky, co tam lidi sdílí. Jo. Navíc dneska je jedna výhoda, ovšem otázka, kdo to udělá, každý příspěvek, i když přesto, když tam lidi chodí, můžeme prověřit pomocí umělé inteligence, zda je pravdivý, do jaké míry a které z těch informací můžeme brát vážně trochu. To znamená, je možné velmi rychle si dneska ověřit jako aspoň částečně ty informace, které se k nám překládají, takže můžeme přistupovat k těmto věcem. Opak okamžitě kriticky, a dovědět se prostě z vyšší pravděpodobnosti, jak se věci mají. Takže opravdu to je další nástroj. Otázka je, kolik procent lidí tento nástroj využívá zase. Jo, to je podobně jak s internetem a veškerou technologií. Jestli ta technologie je využívána správným způsobem, protože dneska víme, že jak hardware, tak software obecně už mnoho desítek let, co existuje, je většinou využíván nesprávným způsobem právě ve prospěch tržního kapitalismu. Na vydělávání peněz, na konkurenční boj a podobně, a na války. A to je, to jsem vyjmenoval ten základ, ale prakticky všude jsou nějaké technologie a procesy, které fungují a vždycky je potřeba se ptát, za jakým účelem ty procesy byly nasazeny do světa. Proč? Co dělají přesně? Jo? Bankovní systém samo sobě, že jo, provádí jakousi službu, ale ve své podstatě nedělá nic přínosného pro tu civilizaci. Jo? Ale neznamená to, že v tomto případě je to špatný, protože on zefektivňuje určité činnosti až to v rámci operace trhu a podobně, což je důležité kvůli stabilizaci. Ale druhá věc je, kolik je takových technologií, například, které vytváří konkurenční tření, jo? Které vlastně zpomalují tu civilizaci a nevytváří vůbec pokrok, ale naopak. To znamená, technologie stejně i umělá inteligence, to znamená včetně umělé inteligence, což je zase technologie, nic víc, jenom vylepšená kalkulačka, já tomu říkám. Tak tato technologie v podstatě se dá použít velmi inteligentně anebo naprosto hloupě. To znamená zase platí pravidlo v tržním kapitalismu, jakákoliv technologie, včetně umělé inteligence, bude využita z větší části hloupě. Jo? A to ale pozor, to opět zesiluje. To je zesilovač, technologie je zesilovač. Čím lepší technologie, tím více si zesilujeme jakékoliv účinky. A když ve společnosti převažují negativní účinky, které jsou dané trhem, tak tyto negativní účinky použijí technologie ke svému vlastnímu zesílení. Jo, to znamená, technologie není špatná, záleží, jakým způsobem se použije. Ale my žijeme v systému, který používá většinou nesprávným způsobem. Takže logicky dostáváme stále horší a horší společnost, která kolabuje a představuje stále větší riziko pro existenci života na této planetě. Jo, navíc. Jo, já bych mohl uvést příklad, jako takový klasický, tomu budou lidi rozumět, Bitcoin, že, nebo kryptoměny, to je klasický příklad devastace ekosystému, prostě totální záhub, jo, obrovská spotřeba energie na jednu transakci, to je naprosto neskutečný, a to když srovnáš se srovnání s kreditními kartami, tak to se nedá, to je nebrá dudy. Jo, takže představ si, že technologie tady použita na to, abychom si ještě rychleji zničili jako systém. Jo. Přitom se nic neděje, tam se vlastně nic nevydělá, nic se nevytváří. Peníze nebo měna mění pouze majitele, nic, to je prostě jedno obrovské kasino. Je to teďka popsané krásně v článku, Josef to popsal, je to nový překlad. Tohle doporučuji každému, ať si přečte. Je to poslední článek na našich stránkách www.cybermovement.cz a hned nahoře ho každý uvidí, když si otevře tyto stránky, a jmenuje se Ekonomika kasina 21. století. A jsou tam vyjmenovány skutečně všechny věci, aby se lidé seznámili. Co jsou finanční aktiva, co je to akciový trh, ochrana před inflací a iluzi důchodového spoření, co jsou to futures, co jsou to opce, co jsou to dluhopisy, jo, proč obchod s měnami, co je Bitcoin a co jsou predikční trhy neboli polymarket. Takže tohle to je velmi dobrý rychlokurs, aby se lidé seznámili, jak funguje tady to celosvětové kasino, jo, a co se vůbec tvoří, netvoří, dokonce možná i trochu historie, ale hlavně kolik to má stránek, no. Má to nějakých 19 stran, ale je to pojednání, které stojí za to.
0: Jo. Když už to máme, hold tu televizi, tak mi řekni, kde to tam najdeme na stránkách, je to to ekonomika?
1: Přímo www.cybermovement.cz.
0: No, a potom dál?
1: Nahoře, ekonomika 21. století, přesně no, ten
0: tady
1: článek.
0: Tady to vidíme.
1: Úplně nahoře. Takže jo. Jinak samozřejmě, když už jsme u těch článků, rozhodně doporučuji pro ty aktivnější lidi, kteří chtějí kopat hlouběji a jsou tady, dejme tomu, noví, tak rozhodně, ať si přečtou úplně všechno, na co narazí na těchto stránkách, protože tady jsou pouze důležité informace, nedávám sem hovadiny a není tady reklama, není tady nic, ale pokud lidé chtějí opravdu se zajímat o to, v jakém světě žijí, jak se to dá změnit, tak všechno najdou tady, na těchto stránkách.
0: Vidím, že
1: to je jediný důvod, proč to vůbec spravuju a tyhle ty věci dělám, protože tohle to jediný mi dává smysl, jinak všechno ostatní, jo, není potřeba číst. Jo, není potřeba číst zprávy z běžných serverů nebo někde se koukat na televizní zprávy, tam se nic nedozví. A hlavně je to všechno mimo mísu. Nedává to smysl a bude to, je to jenom kolotoč. Jo. Takže jasně. To bych rád zdůraznil.
0: Já tomu naprosto rozumím, jenomže právě takovéto věci jsou pro lidi velmi, velmi nezajímavé, protože oni prostě nejsou většinou vzdělaní a podlehnou velmi často všelijakým aktivistickým prostě závěrům, které jsou úplně nesmyslné. Já jsem právě, když jsi mluvil o těch různých věcech, tak jsem si zase vzpomněl, jak jsou lidi víceméně nevzdělaní. Tím nechci říct, že my jsme nějaký vzdělaní nebo já, ale určité věci, s kterýma se začnu s někým bavit a budu něco tvrdit, že to je tak nebo tak, tak vždy musím k tomu mít logické a jasné vysvětlení, které se nechá. Když to většina těchto lidí, kteří, typický příklad je plochá zem a chemtrails. Jo, to je neuvěřitelný, jak čím dál tím častěji narážím na tyto věci, které prostě někteří lidi odůvodňují takovým způsobem, že je mi z toho fakt úplně zle. Ale jak se vzájemně ti nevzdělaní lidé, jak se vzájemně podpoří v tom kolektivu s tou svou nevzdělanost, tak se tě prostě vysmějou. Ano, oni si podpoří svou nevzdělanost takovým způsobem, že se tě prostě vysmějou. A to je ty nemáš šanci jakkoliv prostě jakýmkoliv argumentama prostě to vysvětlit. Ano, takže to je pro mě zase dost takový zjištění frustrující, že jak se sejde mnoho takových alternativců nebo více, tak vždycky mají velký problém s tím, když jim člověk se snaží vysvětlit, jak je to třeba s tím chemtrailsem a tak dál. A opravdu často člověk zůstává naprosto sám a cítí se tam fakt velmi nekomfortně, protože ty lidé nereagují vůbec na jakékoliv vysvětlení. Tak, a co jste s tím? To je ten průšvih obrovský, to samý ta plochá zem. Já si myslím, že ty si kdysi dávno udělal takový určitý výpočet, jak někdo říkal, že je vidět z Čech až do Tater, bez problému a díky tomu je důkaz, jasný důkaz, že to je prostě pocházem, protože jinak by ten paprsek musel být někde v několika kilometrech nad tím.
1: Jo, to si se divím, že si na to ještě vzpomínáš. To už je nějaká doba a bylo to docela, jo,
0: to tě si trochu vzpomínám, vytočilo,
1: to byl nějaký fotograf, který tam asi chodil do Jeseníku fotit, nebo asi zřejmě vyfotil tenkrát, myslím, Lomnický štít v Tatrách, protože byla dobrá viditelnost a nějak mu to nesedělo, protože si myslel blablabla, že tam musí být nějaké zakřivení a že by ho vlastně, že tím, že ho viděl, tak tvrdil a on udělal nějaký jiný výpočet nebo něco. Já už si to přesně nespomínám, jak to bylo, protože už tenkrát jsem říkal, že ten článek, který jsem já původně, nebo to bylo video, nebo něco podobného, já už taky přesně nevím. Ale vím, že během několika dní zmizelo a já jsem to ještě stačil zachytit a vzpomenout si, o čem to bylo, tak proto jsem to potom v tom textu jakoby psal, co jsem si vzpomněl,
0: že co to bylo. Nějaký takový.
1: Ale on hlavně možná, že si ten člověk nakonec uvědomil, že to je asi blbost, že tam něco zveřejnil, tak možná proto ten článek stáhnul. Ale mně to připadalo jako zajímavý téma v tu chvíli, dneska už bych se tomu nevěnoval, ale spíš mě to zajímalo z matematického hlediska, kde se stala chyba. Aha, samozřejmě tam, já ten článek mám, dokonce ho můžu klidně poslat, není problém, co jsem tam já dělal, nějaké svoje jednoduché výpočty a započetl jsem i samozřejmě lom, atmosféry a podobně v různých vrstvách, protože i ten paprsek se šíří a trošku se láme v různých atmosférických výškách a záleží na té plotě. Ano. A dokonce jsem si vyčetl nějaké údaje z tabulek, co se týče jak se mění teplota z výškou a podobně, že jsem tam započítával. Ale to není podstatné. Podstatné je to, že mě to čistě jenom pro sebe zajímalo, ale pak jsem si říkal, no jo, ale mě to tady vychází podle reálu správně, že to zakřivení je v pořádku a země je prostě kulatá, tak jsem to potom spíše používal jako takový argument. Ale abych pravdu řekl, ty jsi řekl teďka dobrou věc. Ty říkáš, že s těma lidma se nedá diskutovat, což je naprostá pravda. Jo? Nedoporučuju to já nebo ty, ale mnoho dalších lidí i z řad profesorů, kteří rozumí problematice, učí na vysokých školách a oni sami mají stejný problém, když se snažili vysvětlit těmto lidem komukoliv. Nakonec i Grieger to řekl, když si myslím, mám pocit, nejenom další lidi. Tak oni mají problém, prostě to se nedá vysvětlit, protože ty lidé nemají argumentaci, oni žijí v nějakém svém světě a možná nemají ani tu inteligenci, aby to pochopili. Jo? To znamená, že je to naprostá ztráta energie a času a tomu to nikdo dneska nedělá, že by to těm lidem vyvracel. Jo? Prostě ať si žijí ve svém světě, jako já třeba tvrdím, že je potřeba rozlišovat mezi fantazií a fantazií vůbec, já mám fantazii rád, když lidé spekulují a vytváří si své světy, kde fungují úplně jiné fyzikální zákony a podobně, to je nádherná věc a klidně se na takové věci podívám, když je to sfilmovaný, to jsou všechno krásné věci a člověk má snít, měl by snít, protože to dělá ze života taky krásnou věc, ale je potřeba mezi ně rozlišovat, je potřeba opravdu rozlišit mezi fantazií a realitou a samozřejmě i vírou, jo. Víra je taky zvláštní záležitost, jo. Jo, já třeba do dneška bych nevěděl odpověď na otázku, když se mě třeba zeptá, jestli věřím v něco nebo v co věříme, vlastně říkám, ale já vůbec nerozumím, na co se ptáš, jo, protože já vlastně nepoužívám slovo víra. Já používám slovo možnosti, jo. Já, když mě řekne, když se zeptá někdo, jestli například je Bůh nebo není, já říkám, já nevím, ale jak je definován Bůh, já na to neumím odpovědět. Jo. Já věřím v přírodu, přírodní zákony, věřím, že tady je něco, co nás přesahuje, čemu nerozumíme, protože věda je o tom, že postupujeme krok za krokem a hledáme pravdu, ale nikdy nebudeme vědět všechno, to je daný, a že jsou tady určitě věci, které nás přesahují, ale co to je Bůh, to opravdu nevím, jo. A jestli věřím Boha, no tak to je další otázka, která je irelevantní. Já připouštím mnoho věcí, ale mám otevřenou mysl, dokážu si představit mnoho možností, ale nevím, která je ta správná a proto nechávám otevřený prostor. Ale nebudu se dogmaticky zabývat nějakou ideologií, kterou mi někdo vnucuje a říká, že toto je ta jediná správná cesta, jo. Chápeš? Takže proto já třeba víru moc nepoužívám, tento termín. Jo, protože já nevím. To, co víme, ano. Víme. To, co víme, víme, to dneska můžeme prokázat, změřit, nasimulovat, můžeme to ověřovat v mnoha laboratořích, až do, co se týče vesmíru, až do času 10 na minus 13 sekundy, tam jsme si naprosto jistí, co bylo od času 10 na minus 13 sekundy až do současnosti. Tím jsme si naprosto jistí, protože je to měřitelné. To, co bylo předtím, to už nevíme. Některé modely říkají, že umíme namodelovat věci až do rozumné matematické modely, které jsou velmi pravděpodobné, tak dokážou modelovat věci až do času 10 na minus 20 sekundy. Ale co se děje ještě předtím, v mnohem kratších časech, tak to jsou čisté spekulace, hypotézy, kdy máme tam sice nějaké hypotézy, ale nemáme to naprosto ověřené, že to tak bylo. To znamená, je potřeba rozlišovat mezi tím, co víme, tím, čemu věříme, a samozřejmě fantazie, kdy si můžeme malovat svět, jaký chceme, jo. Jo, tak to máš s tou fyzikou podobně, jo, že dneska ty si můžeš vytvořit jakoukoliv teorii, například speciální relativitu nebo cokoliv, můžeš tam nainstalovat úplně jiné konstanty a začne to ti to dávat jiné výsledky, jo. A jako ta teorie je jedna věc jako popis, ale pak stejně musíš nakonec otevřít to okno, podívat se do přírody, změřit určité konstanty a pak je nafitovat na tu teorii a pak tebe dostaneš měřitelnou nebo predikční nebo teoretickou realitu nebo teorii, která popisuje realitu tak, jak je. Jo, kdyby rychlost světla nebyla 300 000 km za sekundu, ale byla třeba jenom 1 metr za sekundu, tak by se stačil trošku pohnout a už by se začal kontrahovat do délky a začala obrovská dilatace času a tak dál, jenom při těch malých rychlostech. Jo? Takže sice teorie je správná, ale musíš nafitovat ty konstanty, musíš je změřit ty konstanty, jaké skutečně jsou, takže stejně musíš otevřít to okno do přírody a podívat se ven a změřit prostě tu konstantu, jaká je. Jo? Takže malovat si můžeš samozřejmě, co chceš, jo. Jo, když si nastavíš gravitační konstantu na jinou hodnotu, která bude mnohem vyšší než je, no tak samozřejmě se začneš hroutit do černé díry, jo, prostě z ničeho nic, protože tvoje hmota už bude dostatečná na to, aby si se zhroutil, jo. Gravitační konstanta bude příliš velká, jo. Takže opět, vzorec je správně, ale konstantu musíš měřit, jo. Takže to jsou všechno věci, které musíš konfrontovat s tou realitou a přírodou. A jestli někdo řekne, že Země je plochá, no tak prostě to musí dokázat, že?
0: No tak, tvrdí, těch dokazů mají milion.
1: Ale ty dokazy nesou asi vůbec měření, kdy oni ani nevědí, co mluví. No, když právě. Se podíváš třeba na ty kraviny, tak úplně mimo kontext, jako kdyby žili opravdu v té fantazii. Já si myslím, že ale spíš, že většina těch lidí, co to tvrdí, si dělá spíše legraci, že nevěřím tomu, že by tolik lidí se nechalo takhle zblbnout, jo.
0: Petře, ne, věř mi, že si legraci nedělají, a zvlášť, když se jich sejde víc na jednom místě a začnou se usvědčovat ve svých prostě nevzdělanostech, nechci říct hloupostech, ne, oni nejsou hloupí, oni jsou pouze nedovzdělaný a vůbec nerozumí tomu, z jakých okolností, co se děje, když se bavíme třeba o těch chemtrails a podobně, jo, takže oni vůbec nechápou, jak, proč to tam vzniká a co to tam vzniká a co to vlastně je, ty čáry a tak dále, vůbec neví, vůbec nechápou. A
1: no tak ono, potom obrovský je problém. Lepší je moc jim neodporovat, ale lepší je spíš se ptát, zeptat se například, proč se vlastně zabýváš tím a tím, proč, co tě motivovalo k tomu, že se tímto zabýváš, jo, tímto problémem, co konkrétně tě motivovalo. A on třeba mnohdy ani neodpoví, protože neví, ale aspoň o tom může začít přemýšlet. Takže potom můžeš klát další, on ti nějak odpoví a ty...
0: Ovlivňování počasí.
1: No dobře, tak OK. No. Já přijmu tvé závěry, jen tak teoreticky, ale pořád se ptám, dobře, a co dál, co z toho?
0: No co z toho, no proč to dělají vlastně, že jo?
1: Proč to děláš, proč se tím zabýváš?
0: Ne, proč to dělají oni, že tohleto do nás sypou, takovéto věci, jo.
1: No dobře, ale proč se zabývá tím ten konkrétní člověk?
0: No, protože mu vadí, že se dějou potom takové.
1: Dobře, takže ti vadí, že to je logické, to dává smysl, že ti to vadí. Dobře, a když ti to vadí, myslíš si, že jsi schopen s tím něco udělat?
0: Ne, to ne, ale vím, proč se to děje. Já se jako budu bavit jako ten člověk, jo, který to... Budeme se bavit jako já budu ten, který tvrdí tu hloupost a ty mi budeš odpovídat, jo, já budu to říkat, jo. Takže nejsem schopen s tím nic udělat, ale hrozně mi to štve, protože všimněte si všichni tady, jak to dopadá na tu zem, tady to svinstvo. Dřív to tak nebylo, dneska to tak je prostě. Vidíte to, tadyhle ukážu takové čáry po těch letadlech, tady jsem to našel takhle na umělé inteligenci. Tak tady vidíte prostě tyhle ty čáry a jak tady to začnou dělat, tak se to začne hned sypat, začne se měnit počasí. Ono to je přesně obráceně, já to vím, ale jo, a prostě padají sem a jsme z toho trávení, jsou tady všelijaké potíže zdravotní a tak dále, a tak dále. Jo. Já s tím nejsem schopen nic udělat, ale vím to, že to takhle je. Tak a teďko mi to vysvětli. Třeba takovej,
1: ani ne, protože velmi častý, ta vlastně...
0: velmi častý důkaz toho je, když se koukneš tady na tu fotku, když se kouknete vážení, jo, a vidíte tady na té levej čáře, jak najednou zmizí, jakoby, a pak zase začne dál. Jo? A tady, to je jasný důkaz pro ně. Vidíš, tady to vypnul a tady to zase zapnul. Tak, a teďko, když mu vysvětluješ, jak to vlastně může všechno být, ale už mě dovolá, už to dobře, já jsem vyprovokoval asi takovou tu, že teďko tam tady bude někdo tvrdit to. Tak, jdeme na to. Tak, vezmeme někoho do vysílání. Tak, dopak to je?
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
2: Můžu mluvit, sice mě to tady chrastí, ale já to rozklíčuju.
0: Chrastí? Momentík. Ještě to furt chrastí, nebo už je to dobrý?
2: No teď už je to asi lepší.
0: Tak, povídejte.
2: Staňka z Otrokovic, vždycky jsem zdravila kluky z Plzně.
0: Ano.
2: Zdravím znova. A
0: už jste dlouho nezavolala.
2: Já si myslím, že už jsme si aj týkali.
0: Tak už jste dlouho nezavolala, Zdenko, ano, to je pravda, to je možný. No.
2: Poslouchej, na Telegramu chodí kanály Charlie Ward, já nevím co, já o další. A tam už kolikátý den čtu z překladače, samozřejmě počítač mi to čte, já blbě vidím, takže mě to čte počítač. Že Rockefellerovi už nemůžou ovlivňovat počasí, protože jim bylo zabaveno 22 nebo já nevím kolik těch stanic. No a pořád máme začmáráno a pořád je nám blbě a pořád nás pálí oči a dělají z nás blbce. To je můj dojem.
0: No, dobře. A co tím chceš říct, Zdenko?
2: Chci tím říct to, že prostě někdo nás tady chce uklidňovat, že už se to neděje a že já nevím, jestli se tomu Telegramu dá teda jako vůbec věřit. Protože slyšíme z různých, od různých vysílajících, jako to, jak jsme na tom dobře, jak je to všechno pozitivní, jo. Já teda to pozitivně vůbec necítím, protože dneska asi od 3 hodin do 6 hodin ráno jsem prokašlala, nemohla jsem se nadechnout a to nemám jako astma, nic takového.
0: Mně taky nebylo dobře, šel rychle tlak dolů, hrozná změna počasí, to je pravda.
2: Máme otevřený okna a zatmáraná obloha bývá teda jako zodpovědně. Takže proč nás, kdo si dělá blbce, že už není možný ovlivňovat počasí, když to ovlivňování počasí pořád probíhá. To jsem chtěla říct.
0: Dobře, ovlivňování počasí pořád probíhá. Ovlivňování počasí patrně ano. Nicméně, má to něco společného s těma chemtrailsama?
2: No právě chemtrail, letadlo nám nastříkají ty sračky, nasypou a nám je z toho blbě a nám napíšou na Telegramu, že už Rockefelleri nemůžou ovlivňovat počasí. Mm-hmm. Tak kdo to teda ovlivňuje?
0: Ty sračky myslíš, že jsou z těch čár, co tam jsou, nebo z něčeho jiného?
2: No tak pokud je to čára, která mizí, tak je to normální jako čára za letadlem, jo? Mm-hmm. Ale pokud jsou to čáry, které jsou rozpliznuté a za chvilku máme slunko zakrytý, tak jako a je nám prostě hnusně, prostě člověk je ospalý, pálí oči, jo? Tak ať mě nikdo nevykládá, že už nemůžou ovlivňovat počasí. Mm-hmm. A dobře to bude... Já teda to cítím tak, že už je to v takových, já to řeknu, sračkách, že už by se to, jak se říká, že září, říjen mají být divoký, že už by se to s prominutím do prdele mělo fakt zlomit.
0: Mm-hmm.
2: Tak, nebudu zdržovat a budu poslouchat.
0: Ne, to je dobře, jsi to takhle řekla, protože to je názor patrně většiny těch lidí, kteří to takto cítí. Ano, ale já si myslím, že to je nedotažený do konce. Že to je právě přesně názor mnoha lidí, kteří se na tom shodnou. To je jako teď, když se shodnou ty politici na tom, že oni už nehledají důkazy, oni prostě se na tom shodnou, oni se usnesou a tak to je. Ten dron v tom Lipsku byl ruský, sice důkazy nemáme žádný, ale to je jedno, my se na tom shodneme a tak to je prostě. Jo, takže mně to připadá velmi podobný, že se mnoho lidí na tom shodne, ale nehledají žádný důkazy, nebo vlastně proč to takto všechno vzniká. Já nevím, ty asi nevidíš na to, co tam jako dávám na obrazovku.
2: Tady no, já to mám z rádia.
0: Mm-hmm. Tady jsou prostě tři různé čáry od toho chemtrail, jak říkáš, a každá je jiná a každý se to nechá, velice snadlo se to nechá vysvětlit všechno, proč to tak je. Jo, ale dobře, tak poslouchej dál, poslouchej
2: tady ostatní. Když ráno vstanu a jsou rozplyznutý prostě dlouhý, takový ty beránky malinký, jo, prostě tak je to jasný, že je to z letadla. No a ještě jsem chtěla říct, včera jsem šla na možná to sem nepatří, ale včera jsem šla na preventivku a jsem se zasmála, protože když se doktor zeptá, co mě trápí, tak ho to nezajímá a prostě začne řešit to, co, z čeho on si vydělá. A řeknu, mám problém prostě s lymfou, poslal mě jemně hrubo přes 60 a teprve si jako vzpomněl, že po 60 se chodí na kontrolu kostí, což jsem se zeptala, že je to zase rentgenově. Tak nevím, jestli tam mám jít, ale zase další věc, co se týká té limfy, protože cítím, v ní, to je vyloženě vidět, že jak kdyby byl křečák, ale je to limfa, vím, že je to limfa a třikrát jsem mu musela říct, doktore, co uděláme s tou limfou? A tak se zašklebil a říká, máte křečáky? Já říkám, nemám, máte křečáky. Kdybych neměla křečáky, tak nemůžu jít na vyšetření s limfou.
0: Já takhle. To jsou zase úplně jiné věci, to se zase
2: odvedla
0: někam jinam. Jestli teda tady chviličku ještě vydržíš, Petře, jestli ty dovolíš, tady na tu otázku, proč někdy jsou ten čáry takový, někdy takový, tak já to s dovolením tady přečtu, co mi tady vygenerovalo patrně umělá inteligence, nebo ne. Já to říkám úplně stejně, ale nikdo mě nevěří samozřejmě. Takže jak vznikají skutečné kondenzační stopy, kontrails se tomu říká. Oni jsou to kontrails, jo? To nejsou chemtrails. A to je jedno. To, co vidíme, je kontrails skutečně. To, co nevidíme, je možná ten chemtrails, jo? Ale to nevidíme. Ale teď jako princip vzniku. Poslouchejte všichni. Při spalování leteckého paliva vznikají horké výfokové plyny, které obsahují vodní páru a drobné částečky saze. Když se tato horká a vlhká směs setká s extrémně chladným vzduchem ve vysokých výškách, zpravidla nad 8 km, kde jsou teploty minus 40 až minus 60, vodní pára se okamžitě přemění na ledové krystalky. A pak to vidíme, ano. A teď je tady. Proč některé zmizí hned a jiné vydrží hodiny? Životnost stopy závisí výhradně na vlhkosti a teplotě vzduchu v dané výšce. To je velmi důležitý. Pokud je vzduch suchý, a to bylo teďko, když byly ty tepla, tak opravdu žádný čáry prakticky nebyly. Jo.
2: Pokud protože nás potřebovali pálit.
0: Prosím?
2: Protože nás potřebovali pálit. Ve vzduchu jsou mikročástice.
0: Dobře, počkej, to už je zase vysvětlení jiný. Teďko se vysvětlujeme, proč tam se ukazují ty někdy takové. Takže pokud je vzduch suchý, ledové krystalky se rychle odpaří, sublimují a stopa mizí během několika sekund či minut. Pokud je vzduch ve výšce nasycený vlhkostí, stopa přetrvává, postupně se rozšiřuje a může na obloze vytvořit souvislou vrstvu umělé cirovité oblačnosti. A to je přesně ono. Jak bych to řekl? Lidé velmi často říkají, vidíš, teďko bylo hezky a najednou teď začaly lítat, začaly čárovat a sadím se, že druhý den začne pršet nebo začne se změnit se počasí. Ano, je to přesně tak, ale je to přesně obráceně. Totiž v tu chvilku sem přijde nějaký ten vlhký vzduch, ano, a v tu chvilku jsou vidět, tady jsem to četl, v tu chvilku najednou jsou vidět ty stopy za těma letadlama, najednou jsou vidět. A ten vzduch sem přijde a druhý den, nebo ještě odpoledne, najednou začne pršet. Ano, takže je to přesně obráceně. Lidi to úplně převrátí, oni řeknou, vidíš, zašli čárat, bude ošklivě. Ne. Je to vidět, protože jsem přišel ten vzduch a začne být druhý den, nebo ještě odpoledne, nebo co já vím, po nějaké době začne být změna počasí. Takže toto je přesně obrácený, tady je příčina, důsledek úplně otočený. A říká se, vysvětluje se to jako, že oni to tímto způsobem změní to počasí. Ne. Není to tak.
2: Já mám na

0: je fakt, že se čmárá a potom prostě prší, protože nám to potřebuje stáhnout. Podívejme se do našich beček, u vás se říká sudu, tam je Mendelejevova tabulka, jo? Že to želeme, že to prostě...
1: Ano, to jo, je pravda, ale to je z jiného důvodu zase, jo? Zase musíme si to vzít, že dnešní moderní motory skutečně vyžadují úplně jiné složení toho paliva, protože ty letecký, protože tam dochází opravdu velkým teplotám, k velkým otáčkám, velkému namáhání a je tam třeba opravdu pár tady těch prvků, teďko nevím, jestli to je to bárium a takovýhle ty hliníky a všechno, aby se ty motory nezadřely. Ale to opravdu... To opravdu dobře, není vidět.
0: Ale jako, proč na, jako, jak se začne čmárat, pálí nás oči, jsme ospalí, musíme prostě odpadnout, lehnout, chvíli
1: dýmnout. A ty mi opět neposloucháš. Já ti říkám, že i když se nečmárá, tak to se sype tohleto.
0: No ano, sype se to pořád, jo?
1: Ano, to sype se to pořád.
0: To jsou kterýma se zahřívá vzduch a proto tady máme ty vedra, je to všechno umělé. A daří se mě to, jako říkat, mezi lidima. Dneska odpadl jeden človíček z trolejbuse, tak jsme ho tam zachraňovali. Mm-hmm. A nějaká paní tam, jako někteří přesedli do druhého trolejbusu. A já říkám, no je otázka, kolik má covidových s prominutím sraček, jo, v sobě. Mm-hmm. A ona se zarazila.
1: To jsme zase, jinde. To už jsme zase jinde, já vím.
0: Ona se vyděsila. Jo, ale prostě je to všechno dopad na lidi. Ten člověk říká horko, strašný horko. Je otázka, jestli pije vodu a kde si co si ještě otázka, jakou vodu pijeme, že? Mm-hmm. Kdo nám ju vylepší? Dobrý, já nebudu zdržovat.
1: Dobře, Zdenko, nezlov se, že takhle to, že říkám.
0: Ty si to,
1: no, tak jo, tak v pohodě. No tak jo.
0: Pohodně, budu poslouchat dál.
1: Poslouchej dál. Já možná trošku jako řeknu, že to je přesně ten, ty jsi přesně ukázala ten typ člověka, který to myslí dobře, ale nemá stále ty vědomosti okolo toho. Poslouchej dál a vnímej to, i jak to teďko třeba Petr nebo i já, jak to logicky vysvětlíme všechno toto.
0: Ano? Já třeba nemám ty vědomosti, ale člověk už, když má zatemněný mozek třeba parazitama, který ti zapřou, tak jako už není třeba, není možná to ani vnímat, jo? Takže dobré, budu poslouchat, děkuju za vysílání, čau.
1: Ahoj. Tak, tady je ještě, abych to, Petře, ještě to dopovím, tady k tomu obrázku, jak to najednou zmizí a najednou to zase se spustí, tak to opravdu není tím, že to vypne nebo zapne, nemá co, tam nemá opravdu co. V těch splodinách jsou skutečně veškeré ty kovy možná a různé mazací prostředky jsou tam obsažené, ale ty se sypou pořád na nás při tom množství těch letadel a co toho spálí, tak toho opravdu spadne na zem dost všechny z těch přídavných složek, které jsou v tom palivu. Ale s tím čárováním vlastním, s těma čárama to opravdu nemá nic společného. No, to opravdu vzniká za určitých podmínek, jak jsem říkal předtím. A tady, když vidíte, že chvilku letí, najednou to zmizí a pak zase ne, tak to je přesně ten příklad, že ty vrstvy vzduchové nejsou naprosto homogenní, nejsou stejný. Může se stát, že v některém ve stejné výšce najednou je teplota úplně jiná, vlhkost úplně jiná a vznik pro ty kondenzační čáry najednou tam není. Takže najednou nejsou. Najednou nejsou vidět. Ale pořád se to sype z toho letadla. A najednou zase po určité době, zase znova, už to tam je, tady to vidíte krásně. Jo? To není důkaz, že to vypínají, zapínají. Ne, to je zase přesně obráceně. Ten vzduch není homogenní, v některém místě to vznikne, ty kondenzační čáry, v některém ne. Tak. Petře, chceš tomu něco říct? Tady jsi viděl takovou krásnou ukázku.
2: Ne, já jsem chtěl reagovat dřív, že to je téma, které je...
1: Ano.
2: Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se, já tě slyším. Ty mě ne?
2: Tady něco bouchlo, nevím co.
1: A ty mě neslyšíš? Od té doby?
2: Ne, já tě slyším, ale něco tady víš u mě.
1: A něco tam bouchlo, no tak...
2: Nevím co.
1: Jestli tam něco nespadlo, no třeba... Nevím.
2: No, možná, ale nebyl důvod. No, každopádně nevadí. Co jsem chtěl říct, co se týče tady těch témat, to bychom mohli, to je nekonečná debata, nemá to smysl. Mimochodem, to, co třeba lidé

0: považuji za...
1: No, Petře, počkej, počkej, já ti jenom řeknu, já bych to trochu dal do souvislosti přesně s tím, tohleto, jako s tím, když někomu chceš vysvětlit něco z té ekonomiky, z té filozofie.
0: Já nechci nic vysvětlovat.
1: Ne, když to někomu chceš vysvětlit, když my se o to tady snažíme, ano, o tom změnu toho systému, tak ty lidi prostě nemají to vzdělání a pak to nejsou schopni ani pochopit. A tohle to je úplně stejný případ, akorát v jiném oboru. Ano, nejsou schopni
0: pochopit. Já spíš s tím, já si nemyslím, že by lidé nebyli schopni věci pochopit, spíš bohužel nebyli dostatečně motivovaní nebo jsou časově zaneprázdnění a nebo jejich pozornost je odváděna jiným směrem. To je běžný fenomén a jsou tam emoce, jsou tam věci. Ale nemyslím si, že by neměli potenciál věci pochopit, pokud by byli vychováni v jiném prostředí, v jiném systému a tak dále. To ne, to si nemyslím. Jsme pouze deformovaní tím, kde jsme se narodili, v čem jsme vyrůstali. Každý většina lidí si myslím, že má dostatečnou inteligenci na to, aby tyto věci pochopila. Ale tím, že se tím nezabývá, tak to neví samozřejmě. Já jsem chtěl říct, já se taky nezabývám vším pro Boha, ale jde o to, že dneska, jak jsem říkal, před chvilkou je možnost konfrontovat ty věci s umělou inteligencí a dopátrat se příčin, ale geoinženýrství jako takové existuje, to bych jako trošku chtěl upřesnit.
1: Určitě.
0: Nemyslím si, že lidé všechno, co vidí, je chemtrails, ale to, že se dělají posypy atmosféry a že se schválně dávají látky, aby odrážely sluneční záření, to se skutečně děje, je to potvrzené. Ano. Dokonce i některé vlády to přiznávají a hlavně, když to řekne, nakonec i vyhledá přímo umělá inteligence, takže to není problém. Já to nechci rozvádět dál, protože toto není téma. Já jsem to chtěl uvést jako klasický příklad k tomu, že čím se lidi jsou schopni zabývat a utrácet čas, když to stejně nemohou ovlivnit. Já to řeknu jinak. No, jim se to nelíbí z mnoha důvodů a z mnoha různých informací, které mají, o nich si myslí, že jsou pravdivé. Je potřeba věci ale chápat z mnohem širšího kontextu, proč se to děje. Ve své podstatě jsme si napřed my zamořili tu planetu díky teda tržnímu systému a díky zvýšené průmyslové aktivitě a vyčerpávání zdrojů. Pak jsme ji samozřejmě začali oteplovat. Za posledních 150 let jsme ji docela dobře oteplili. I když lidé nerozumí tomu, co to znamená jeden stupeň nebo 1,5 stupně oteplení. Ale znamená to opravdu relativně hodně. Taková kritická hranice už jsou 3 stupně a více a tam je problém. Tam je opravdu velký problém, jo, co se bude dít do konce tohoto století. To prostě jsou trendy, to jsou výzkumy, to prostě je reálný, pokud se něco nezmění. A já bych spíš chtěl říct to, že přestože se lidé zabývají různými těmito aktivitami a těmi symptomy, které jsou ve skutečnosti vygenerované tím tržním systémem, tak tím ten problém neodstraní. Já jsem se proto ptal z začátku, taková ta fiktivní otázka na člověka, který ti řekne určitou věc, a proč se tím vlastně zabýváš? Jo? Proč se tím vlastně zabýváš? Já když jsem se něčím zabýval, tak jsem se snažil tomu přijít na kloub a chtěl jsem pomoci k tomu, aby se to nedělo. Předpokládám, že teda to dělají i ti ostatní, že teda chtějí nějakým způsobem zalarmovat planetu, ale problém je, že to problém nevyřeší. Jo? Že to není ten aktivismus správný, který by měl předejít těmto symptomům. To totiž neřeší tu příčinu, proč se to děje. A ta příčina sahá mnohem hlouběji. A je to vlastně generátor všech možných symptomů, které na planetě vidíme, ať už jsou to války, nebo chemtrails, nebo nesprávné rozhodování ohledně ekosystému, vraždění prostě živočichů v oceánu, jo, obrovská konzumace ryb a masa a všeho možného. To všechno jsou symptomy trhu. Jo, to není to, že bychom si to sami dobrovolně zvolili. Byli jsme do toho vtaženi. My jsme se do toho samozřejmě narodili, ale začalo to před 1000 lety a urychlilo se to tou průmyslovou revoluci před třeba 200 lety se to začalo urychlovat. A největší boom zažíváme v posledních 100 letech, posledních 80-100 letech, kdy opravdu je to exponenciální prostě nárůst všeho špatného, takže ty trendy jsou dané. Dokážeme s tím počítat, víme, kam to směřuje, nebude to lepší, pokud nezměníme systém, takže proto pro mě otázka zabývat se chemtrails je irelevantní, protože za prvé geoinženýrství je právě tady z toho důvodu, aby zmírnilo nebo omezilo nebo spozdilo to oteplování, jo, na jedné straně. Jo. Druhá věc je, co tam je za látky. Samozřejmě, že můžeme se bavit o tom, jak je to škodlivý, ale je to prostě možná malá daň za to, co by nás čekalo, kdyby se to nedělo. Protože ve své podstatě to stále neřeší tu příčinu, takže pro mě je to otázka, kterou se prostě nehodlám zabývat dál. Jo, ať už je to geoinženýrství nebo jakákoliv další záležitost, která vůbec neřeší kořenovou příčinu těch problémů všech. Není lepší prostě vyřešit jednu příčinu a odstranit těch tisíce a tisíce symptomů, čím dneska lidi trpí, včetně nemocí, včetně psychosociálního stresu, které zabíjí 40 milionů lidí ročně na celé planetě, jen tak prostě zbytečně. To znamená, 40 milionů lidí ročně se nedožije nebo zemře předčasně, než by normálně zemřelo. To znamená, musíme si uvědomit, že ten systém způsobuje mnohem větší devastaci než nějaký chemtrails. Jo? Chemtrails nebo cokoliv, co se snažíme, ať už je to dělané v dobrém úmyslu, to je úplně jedno. Jo, pochybuji, že by existoval špatný úmysl, protože všichni jsme na jedné planetě a když si zamoříme planetu ovzduší, tak to schytáme stejně všichni. Jak bohatí, tak chudí. Jo, ten vzduch máme společný, jsme ve společném bazénu. Co se uděje na jednom konci planety, se rozšíří stejně sem, stejně tak radiace a podobně, když si zamoříme oceány. A tohle to dělá trh, tohle to stimuluje trh. My vlastně jsme jakoby rukojmí toho trhu. Pokud nevyřešíme tržní procesy, to znamená odstraníme tržní kapitalismus z rovnice, tak nemůžeme vyřešit všechny tyto problémy, které budou dále narůstat. Takže proto já se tím nezabývám, protože by to byla ztráta energie. Naopak si ještě ublížím, protože se budu zabývat negativními myšlenkami. Jo? A stejně tak doporučuji paní, která teď volala, a všem ostatním, ať se na to i kašlou. Protože tohle to neřeší prostě ten problém, který tady máme. Je to symptom. A spíše si ublíží sami sobě. Lidé, kteří bojovali za dobrou věc, tak se většinou odrovnají. Psychicky, fyzicky, zdravotně. Jo? Dávají do toho příliš moc energie a bojí s větrnými mlýny. Tohle to oni neovlivní jako jednotlivci. Jo, můžou se dělat zákazy, regulace, ale pak si třeba zhoršíme další věci. My neznáme všechny faktory, které... Tady je milion faktorů, které je v rovnici. A lidé to řeší mimo kontext. Lidé prostě si myslí, že když uděláme toto a tady vyhrajeme, tady prostě dokážeme zvítězit a dosáhnout svého, tak se zhorší 10 dalších věcí na té planetě nebo kdekoliv jinde, protože vůbec nechápou tu dynamiku celého systému, jak funguje. Lidé jsou samozřejmě, ti, co tohle to řeší, tak to jsou lidé, kteří vidí větší kontext. Vědci, inženýři a podobně. Navíc samozřejmě podléhají dalšímu politickému vlivu a korporátnímu vlivu. Tam je prostě problém v tom, že korporáty budou chtít zachovat svůj způsob života, svůj způsob příjmu a svůj způsob produkce fosilních paliv a ropy a všeho možného. Protože z toho mají velký biznis. Oni jsou motivováni udržet ten systém takový, jaký je. Takže problém skutečně je v tom tržním kapitalismu jako takovém. Ne v těch korporacích nebo lidech. Korporace je výsledek. To je pouze instituce, kterou vytvořil trh jako takový. Jo, a to, že to směřuje k oligarchii a že to směřuje k centralizaci, to je zcela přirozený jev. A lidé můžou klidně chodit do nekonečna do ulic a protestovat a řvát a bojovat a volit jiné politiky, tomu nezabrání. To je prostě to, co se tady snažím celý ty roky říct, že dávat energii na politické pole je pro mě, podle mého názoru, naprosto zbytečná ztráta a ty priority by měly být spíš v rodině, ať si lidé raději zabývají sami sebou a hlavně svým vzděláváním, ale tím strukturálním vzděláváním, ne konspiračním. Jo, to je důležité.
1: Petře.
0: Ať hodně kriticky posuzují vše, co čtou, ať konzultují ty věci dneska už s umělou inteligencí, která jim ty informace velmi rychle pozbírá a dá dohromady ve srozumitelné formě, ale klidně, ať to posuzují kriticky dál, je to potřeba i s ní diskutovat, je potřeba klást doplňující správné otázky, ano, aby se dopátrali společně k těm informacím. Nakonec pochopí, že samozřejmě je to boj s větrným mlýny, že to sami ovlivní, ale pro ně je to dobrá zkušenost aspoň. A pokud jednou se začnou ptát jinak, například jak to celé můžu změnit, tak pak začnete projet to opravdu ve studium.
1: Ano, jo? Přesně tak.
0: Pak začne teprve, pak začne startovací čára.
1: Řekl jsi to, myslím, velice pěkně, akorát možná třeba mnoho lidí neví vůbec, co to je symptom a takovéto věci, ale uvidíme.
0: Lidé znají třeba symptom ze zdravotnictví, kdy vlastně máš nějakou nemoc a ta nemoc je vlastně symptom. To znamená, že to má nějakou příčinu, proč vlastně vznikla. Je tam například nějaký virus nebo bakterie a teď nemoc, se samozřejmě...
1: Symptom rýmy je ten...
0: Teplota je symptom. Teplota
1: je symptom. Ta voda z toho nosu.
0: Rýma je symptom. Prostě všechno, všechny ty projevy, ty špatné, symptomy. Co cítím, že je mi zle, tak já cítím symptomy. Lékař to vyhodnotí, ale samozřejmě ta příčina je uvnitř toho organismu.
1: Ale léčí symptom.
0: A možná ta hlubší příčina ještě i v psychologii. Jako těch
1: Petře,
0: příčin...
1: já tě musím zastavit, protože tu mám posluchače už dlouho na telefonu a já jsem rád, že volají lidi. Takže já ho vezmu, já si myslím, že jsme to vysvětlili. Já ho vezmu, takže prosím, jste ve vysílání.
2: Já vás zdravím, tady Tomáš, posluchač ze středních Čech, jenom já bych jenom takový malinký nějakou poznámku nebo nějaký svůj věm z toho, co tady jako poslouchám. Já jsem 40. a chci jenom říct, že my si, nebo naše generace si vlastně pamatuje to, jak ta obloha vypadala vlastně dřív a já si myslím, že i vy vlastně ve svém věku jste měli možnost pozorovat oblohu, jak vypadala vlastně dřív a jak vypadá dneska. Mně to přijde zajímavý i ve smyslu toho, že jsme teda na alternativě a bavíme se teda i o nějakých alternativních, řekněme...
1: Já do toho skočím, abych to hned vysvětlil, tohleto. Ano, to je velmi častá připomínka, že lidi řekli, no dřív ty čáry tam nahoře nebyly. No, ono to je velmi jednoduchý totiž vysvětlení. Jak jsem jich tady říkal, v tom, co tady řekla to umělá inteligence, já to říkám taky, dnešní letadle lítají tak 10 až 12 kilometrů vysoko. A tam už je podstatně jiný podmínky pro vznik toho kontrasu, čili těch čar, než letadla, které lítaly před těch 60. letech, ještě když byly turbovrtulový a podobně. Ty lítaly tak 7-8 tisíc kilometrů do výjezdy, někdy i níž. Tam prostě, když to letadlo poletí takhle nízko, tak tam ty čáry vznikat nebudou. Tak proto dřív nebyly ty čáry. Ano? Tak.
2: Já jenom bych ještě dodal jenom jednu věc. Já bych doporučil jenom, pokud byste se chtěli jako dozdělat nebo získat jako víc fundovaných zdrojů nebo ozdrojovaný věci, které se tím tématem zabývají, tak tady vlastně je Radovan Dlouhý Smit, je to jméno, který tady je takový docela vyhlasný, co se týká vlastně těchto věc, protože on vlastně je to vysokoškolský profesor, který všechny tyhle věci má ozdrojovaný a v podstatě jsou tam i zajímavý různý měření, kde vlastně na Šumavě byl měřen vlastně i ve stromech, v kůře, byly měřeny vlastně nadměrný, řekněme, výskyty těchto látek, jako je oxid titaničitý, bárium a další prostě věci, které právě, jak tady váš pan kolega podotknul vlastně správně, že teda z největší pravděpodobností vlastně dochází k ovlivňování počasí, geoinženýrství prostě není hoax, existuje to, víme, že se to vlastně oficiálně i v mainstreamu několikrát objevilo. Saudové to dělá se to v podstatě od 50. od 60.
1: Ale to nemá nic společného s centralizem zase toto, ano?
2: No to... To je váš názor, který vlastně, vy tady jedete nějaký dogmata. Ne, vy jedete normálně jako nějakým způsobem, jakoby svoje dogmatický nějaký...
1: Já to vysvětlím, osévání mraků, ano, na to existují speciální letadla, skutečně speciální letadla, který místo, ale těch je pár, že jo. Takhle máte ve vzduchu 10 000 letadel v jednom kuse letadla, těch je pár kusů, který mají ty nádrže, skutečně, to není žádný důkaz. A který skutečně vypouští, když potřebuje, aby někde zapršelo nebo bylo sucho, tak ten jede stříbrný nebo co to je, tak to skutečně vypouští, to je pravda. Ale to nemá nic společného s tím klasickým, s těma klasickýma letadlama, který lítají v té vejšce a který vytváří tyhle ty stopy. To s tím fakt nemá nic společného. To není žádný tohleto důkaz.
2: Já vám hrozně fandím v tom, jak jste jako přesvědčený, protože...
1: Ne, já nejsem přesvědčený, já to říkám jasně a důkazně.
2: Ano, jasně, tím vlastně jako vysvětlujete, že na to máte jako důkazy, takže jste přesvědčený o svojí pravdě. A já si myslím, že tam je možná ten zásadní problém. Já si jenom takový naťuknutí. Já si myslím, že měli bychom být schopní umět zpochybňovat vlastně. Vy se tady oháníte třeba umělou inteligencí, ale umělá inteligence, kterou tady my máme k dispozici, tak ta je samozřejmě korporátní, řízená, ta vám dává prostě informace, o který věříte tomu, že vlastně jako to, co se tam dozvíte v té umělé inteligenci, která vám tady ChatGPT vám tady jako vysolí, jak ty věci jsou. A to je přesně to, že vlastně my tu svoji intuici a moc odevzdáváme vzdáváme tady nějaký vyšší moci, umělý inteligenci, která nám tady sděluje nějaký jako narrativní věci a jsme chycený v tom systému. Já jsem myslel, že jsme teda na platformě, kde jsme schopní se nějakým způsobem jako svobodně bavit. A ta paní, která volala vlastně předtím, tak ona to i říká, ona to popisovala symptomy, že se jí špatně dechá. A těch lidí je opravdu hodně.
1: Já s tím souhlasím, počkejte, já s tím naprosto souhlasím. Já jsem teďko vysvětloval pár lidem to tento způsobem a oni nebyli schopni pochopit jednu věc, že to, co vidí nahoře, že to není ten chemtrails, to je skutečně ta vodní pára, ale to, co nevidí, to je to chemtrails, to je to, co padá z těch motorů, ano, o tom se bavíme a já tvrdím, že se to sype na nás, i když tam ty čáry nejsou. Je to ještě horší, než si myslíte.
2: Věřím tomu a myslím si, že to je jenom zase jenom frakce toho, co se děje v rámci ovlivňování jako energetického, protože pak tady máte různý vysílače, který evidentně působí, že jo, na lidský biostroj, takže můžeme tam jako přihodit další věci.
1: To zase nemá společného přece s tím, to nesmíte to míchat všechno dohromady.
2: To si už ne, bavíme se o technologiích vlastně, který i tady na svobodném vysílači je spousta vlastně zajímavých, řekněme, vědeckých rozborů, dalo by se říct od Vítka a od dalších lidí, kteří to tady mají zpracovaný, takže o ovlivňování počasí a o tom vlastně, jakým způsobem vlastně...
1: Počasí se skutečně ovlivňuje, ano, to je pravda.
2: No, a stejně tak je to stádo, že jo, protože prostě jsou další technologie, ať už jsou to nanotechnologie, ať už jsou to prostě... takže prostě, nevím, já osobně mám za to, mám to nacítěný, bavím se s lidma, který si myslím, jako vnímají ten svět. Je to podle úrovně vědomí, jak jsme kdo vlastně schopen vůbec jako vnímat to, co jsme a to, v čem žijem. A řekli jste jednu důležitou věc, že my žijeme v nějakém jako společném prostoru a bude fajn, když se budeme snažit ten prostor nějakým způsobem udržet, co nejhezčí pro všechny. A jenom bych chtěl ještě apelovat jenom poslední takovou větou, že tam pán říkal vlastně, že pokud to nemůžete ovlivnit, takže se tím nemáte jako zabývat. A já si tohle zrovna nemyslím. Já si myslím, že ta lidská síla je právě v tom, že pokud v tom morfogenetickém poli a v tom vědomí bude to, v čem žijem, není úplně OK, a ty lidi to začnou vidět, začnou to vnímat, tak se nám to začne potom měnit.
1: Vy to úplně obracíte, to nikdo neřekl, že je nám to úplně jedno. My jsme říkali, že to je velký problém, co tady se děje, jaký počasí, co tady všechno na nás sypou. To je pravda. Ale není to tak, jak říkáte vy, je to jinak. Ale to není podstatné. Jde vám o to, abyste dokázali to, že ty čáry, že to je ten chemtrails, nebo vám jde o to, co se z toho skutečně sype? O co jde? O co vám jde?
2: No, mě jde o to, že prostě se tady s tím počasím evidentně něco děje.
1: Ano, to je pravda, ale jak se to dělá?
2: Jak se to dělá? Dělá se to pravděpodobně rozptylem nejrůznějších aerosolů a nejrůznějšíma potom elektromagnetickýma pulzama, který jsou třeba i na té obloze potom vidět.
1: To zase máte určitý důkazy, rádoby důkazy.
2: To jsou normální věci, které se pozorují od 90. let na té obloze. Ale hlavně jsou jako fundovaný lidi, kteří jsou schopní to jako nejenom vysvětlit, ale i ukázat. Proto doporučuju nebo se odkazuju tadyhle na pana Radovana Dluhýho.
1: Koukám na to.
2: Super, to jsem moc rád.
1: Že bych tam viděl něco...
2: Že on se tímhle tím tématem zabývá právě i jako velmi hlubokým chemickým rozborem, jak to bylo třeba před x lety, jak to vypadá vlastně dneska.
1: Tak a já ještě jednou, já neříkám, že to na nás nesypou. Krista pána, už to jste pochopte, já stále říkám, že to je ještě horší, než si myslíte vy, když vidíte ty čáry tam. Ale z těch čár to není. To, co na nás sypou, nevidíte. To je jediné, co říkám. Já říkám, že to je ještě horší, než to, co vy říkáte. Ještě horší, ale nejsou to ty čáry.
2: Jo, dobrý, fajn.
0: Já bych doporučoval to ukončit.
2: Já možná taky.
0: Ne, je to tvrzení proti tvrzení, to nikam nevede, pokud se nepředloží jasné důkazy, ať už z jakékoliv strany. Jo, to nemá smysl.
2: Ale ty důkazy tady jsou, akorát stačí prostě otevřít oči a...
0: Ty důkazy může předložit jenom věda, ty důkazy může předložit jenom věda, která se tím skutečně zabývá dlouhodobě. A ne nějaký amatéři, co si myslí. Jo. Pokud ty důkazy se berou jenom z internetu, to nejsou důkazy. Jo.
1: Dobře, a já ještě řeknu.
0: Ale druhá věc.
1: Počkej, Petře, Pavle, říkal, že jenom stačí otevřít oči. Očima se vidí. A já opět tvrdím. Já opět tvrdím, že to, co vidíte, není chemtrails. Chemtrail je to, co nevidíte. Takže
0: Pavle,
1: to není
0: to je
1: pořád
0: jenom tvrzení, nech toho, to je pořád tvrzení, které nemůžeš dokázat, nech toho, fakt
1: tak
0: to nech.
1: Já si myslím, že to může dokázat, ale...
0: Já bych tady byl trošku smířlivý, protože obě strany můžou být část pravdy, jo, a rozhodně bych nic nehanil, ale já jsem chtěl říct to podstatné, co jsem před chvílou říkal, a to znovu budu se zopakovat. Tohle to není ten problém, který bychom měli řešit, jo. A není to tak, že by nám to bylo jedno, není nám to jedno, ale problém je v samotné demokracii, že lidé nevládnou, lidé prostě nemají kontrolu nad ničím, co se na této planetě děje, a to bychom měli řešit. A to se týká vlastně celé té mojí přednášky, kterou jsem opět neudělal dneska, protože tomu nikdy není prostor, proto no, doporučuji.
1: Jak je vidět, nikdy nikdo nezavolal a hodíme takový kontroverzní téma a lidi okamžitě volají. A teď je zajímavý, jaký ty lidi...
0: No ne, lidi se chytají na symptomy, to je prostě ten problém, to jsou emotivní právě záležitosti. Já tady nepřednáším právě běžnou věc, jo? To, co se chytá, na co se lidi chytají. Jo, nemám velkou sledovanost, což samo o sobě je důkazem toho, že je to komplikovanější a pro většinu lidí, kteří reagují na emoce, na tyhle ty výstřelky, na to, co... To mají dobře zmáklá média, protože oni bojují o sledovanost a samozřejmě mají ten marketing dobře zpracovaný a samozřejmě všechno, co vytváří emoce, bez ohledu na to, jestli jsou pravdivé ty informace nebo ne. Naopak, většina z těch lidí určitě většina z těch informací není pravdivá, ale vytváří to prostě ten pocit, že se opravdu něco děje hroznýho. Musí být člověk trošku střízlivější. Já jsem byl úplně stejný ve své době, takže se nedivím mladším lidem, že tak reagují, oni prochází určitou fázi a můžu garantovat, že za 20 let se budou na to dívat úplně jinak. Jo? A opravdu možná některý z nich pochopí, v čem ten problém vězí. Jo? Jako samozřejmě dávat energii do těchto věcí pro mě, jak už jsem říkal, není efektivní, protože to ten problém nevyřeší. Bez ohledu na to, jestli co je na tom pravdy. Já teďka nebudu, právě proto ani nepolemizuju o tom, jestli, což ty právě dělal hodně, jsi to rozebíral, ale o tom to prostě není. Ty vůbec nemusíš s nikým polemizovat o tom, jestli je něco pravda nebo není. Protože no, o tom to je, není. To jsou, podívej se, Pavle.
1: Počkej. Posluchač tu stále ještě na telefonu. Ano, tak ještě něco, jestli chceš říct na konec?
2: No, já bych se chtěl jenom rozloučit a děkuju za rozhovor a budu volat častěji určitě.
1: Tak výborně, v pořádku. Tak je třeba trochu se poučit a volat častěji. Ano, to je pravda.
2: No, poučení doufám, že je na obou stranách a že dostudujete určitý věci a nějakým způsobem jako to posuneme všechno dál, tak to bude fajn.
0: Já reaguju na pána, který má mladý dynamický hlas a mně se to líbí, jo, to chci ocenit, protože evidentně se zajímá, což je velmi důležité, bez ohledu na to, jaké má informace, to teďka není podstatné. Podstatné je to, že každý z nás prochází nějakým vývojem. A já prošel taky mnoha takovými podobnými vývoji a vírami a podobně, to je normální, ale líbí se mi zájem, protože tam je důležitý, že u něho jsem viděl vyloženě zájem, že se zajímá, že chce věci zlepšit, bez ohledu na to, co o tom dneska ví, jo. Protože já měl taky ve svých letech strašně moc informací, a o kterých dneska samozřejmě pochybuju, protože se prokázali a tak dál, že je to trošku komplikovanější a složitější a je potřeba zahrnout širší kontext událostí a věcí a že ta dynamika je podstatně složitá. Doporučuji právě se, pokud chce člověk, která zajímá se o to počasí a o ten ekosystém, je potřeba opravdu přímo ke klimatologům, přímo k těm, kteří to měří, kteří se zabývají 30-40 let tady tím výzkumem. Tam se skutečně dovíme věci, které se normálně na internetu běžně neobjevují.
1: Tohle tomu ty lidi nevěří, rozumíš?
0: To, nejde o to, myslí, jestli že... tomu věří. Já teďka mluvím o těchto lidech. Pavle, prosím tě.
1: Moment, já tu mám ještě jednou telefon. Takže...
0: Ale já bych to rád dořekl, prosím tě.
1: Tak Zdenko, počkáš tam na tom telefonu, jo? Chviličku ještě, prosím.
0: Protože tam je podstatný ten přístup, ne to, co dneska člověk ví. A proto mě těší tady ti lidé, kteří zavolají a mají, je v nich cítit ta dynamika a zájem se učit, jo? A to je důležitý. Tam není o to, co si dneska kdo myslí, jaký má názory. Názory jsou k ničemu, to je jasné. Ale je potřeba kriticky se na ty věci dívat. A s tou umělou inteligencí samozřejmě s ním souhlasím, ale to neznamená, že to je tak úplně přesně, jak to řekl. Protože tam už zase je závan určité konspirace, jakože kdyby společnost chtěla, abychom dostávali špatné informace, tak umělou inteligenci programují ve svůj prospěch. Tak to úplně není. Ale o to nejde. Tam jde o to, že nemusíme všemu věřit, co nám kdo, co si kde přečteme. Ale s umělou inteligencí se dá diskutovat a pokud člověk má kritické myšlení a ještě další životní zkušenosti a další informace z boku, tak dokáže klást správné otázky a dokáže je nachytat. Jo? A to je důležité. Já, když jsem řešil technické problémy s umělou inteligencí, tak stejně nakonec rozhoduje to, jestli to funguje nebo nefunguje nakonec. A já vím, že ona dělá chyby. Ale to nemusí být záměrná chyba. Ona chce ti pomoct vyřešit problém. A já ji vždycky dokážu nachytat na švestkách, ale hlavně důležité je, že nakonec společně ten problém vyřešíme mnohem rychleji, než ho vyřeším s jakýmkoliv jiným člověkem nebo se skupinou nebo s týmem. Protože to je opravdu velmi důležitý pomocník. Takže podstatné je ten výsledek. A já ten výsledek si můžu ověřit. Mm-hmm. Jo? To znamená, není to úplně tak, že by se tady konspirovalo a bylo to za mě, protože bychom si řezali větev a nevěřím tomu, že prostě, ale to, že dělá chyby, samozřejmě, že bude dělat chyby a není to člověk, který má vědomí, je to prostě entita, která, je to funkce, obyčejná funkce, je to funkce, nemá vědomí. Nikdy nebude tak kreativní, když dělá geniální věci. Já s ní třeba dělám videa, dělám fotografie, ale ty videa generuje určitým způsobem a je to opět jenom funkce. Složité, ale je to funkce. Mm-hmm. To znamená, že není to žádný bůh nebo něco na roveň člověka, ale samozřejmě, že je to nástroj, který člověka prostě převyšuje.
1: Já tě zkusím, jo. Jestli by ještě nemohla jít do vysílání znova Zdenka.
0: Ale jo, může.
1: Jo, protože je to dlouhý a... Ona určitě bude něco chtít, tak prosím.
0: Nicméně bychom, říkám, tam je potřeba vždycky doříct ty věci.
1: No jistě, no, tak jo. No. Nesmí to být tohle zase tak dlouhý, no, tak povídej Zdenko ještě.
3: Pavle, ne Zdenka, ale Staňka z Otrokovic.
1: Jak je jedno, jo, Tenka?
3: Stanislava.
1: Jo, Staňka vlastně, no, ježíš, no já jsem rozuměl Zdenka. Já už vím, já na ty jména jsem úplně blbej, promiň, já vím. Takže Staňka, tak Staňko, povídej.
3: Já reaguju na to, co je kolem a jak se cítím já. Mám zdravotní problémy, se kterými mě nepomůžou doktoři. Hmm. A už si začínám trošku možná, jako začínám se smát, i když je to jako takový útrpný úsměv, a začínám si ty doktory trošku řídit. Ale já fakt reaguju na to, když vlastně to, co vidím tím mojím zbytkem zraku na obloze, a jak mě pálí oči, jak prostě, jaký mám pocity. A nejenom mě, přijdou mi známí a známá, která je prostě ražoňka, já jsem musela jít spat, jo, prostě přes den. Její partner, jo, usne, což není normální.
1: Já jsem na tom podobně, já jsem taky Pále, velmi unavený, štípou oči, jsem na tom velmi podobně.
3: Nechtěl si do řeči, skáčeš hodně do řeči, já to dělám taky, ale teď se ti to vysnu, protože mně to přijde, že ty to tady vlastně obhajuješ.
1: Ale neobhajuju, já říkám, že to no, ještě je horší.
3: Já to, fakt připadá jako tady to vysílání, že to obhajuješ.
1: Ne, neobhajuju.
3: Jako lidi, co volají, tak volají svoje pocity a svoje zkušenosti.
1: Jistě.
3: Jo, a není to žádná
1: ale vysvětlení...
3: Počkej, já řeším, já se nevěcám. Já řeším...
0: Ale běží nám čas.
1: Právě.
3: Já řeším...
0: Běží nám čas, není to téma.
3: Ano, doktoři prostě to neřeší a tady tohle všechno to jenom zhoršuje.
1: Tak jo, tak dobře. Hele, já ještě jednou, ano. Já nic neobhajuju. Naopak, já říkám, že to je ještě horší, než si myslíte. Já jenom říkám jednu jedinou věc, Krista Pána. To nejste schopni lidi pochopit.
3: Protože my mluvíme, co voláme, mluvíme o našich zkušenostech a pocitech. Dobré a tlačí čas, končím.
1: Ale ten pocit může být úplně z jiného důvodu. Ano, já to vím, já ty pocity mám taky takový. Ale nemusí to být z důvodu, který si někdo vymyslel. Může to být úplně jiný důvod a je to jiný důvod, který ho tady vysvětluju. Já mám ty problémy taky, no, já jsem taky unavený, taky si to oči.
3: Já jsem se ptala na to, že ten Charlie Ward, že píše, že Rockefellerovi už přišli o těch 22 nebo kolik stanic, kterýma ovlivňují počasí.
1: To nevím.
3: No, a to jako to jsou prostě s proměnutím sračky, kterýma nás oblbujou na Telegramu.
1: O tom dobrý, já nemluvím, nic neobhajuju, naopak říkám, je to ještě horší. Tak, a to je všechno. Dobrý, tak jo, ahoj, Stanko. Ahoj. No vidíš to, tak takhle přesně vždycky dopadnu, když snažím vysvětlit, že to je jinak, ale vůbec to neobhajuju. Lidi neposlouchají argumenty, absolutně vůbec neposlouchají. Oni si jedou to svý. No dobře, tak co k tomu řekneš ty, Peťo?
0: Aby to bylo fér, no tak trošku zareaguju, ale jinak bych se tomu nechtěl moc věnovat. No co se týče zdraví, to jasný, je to symptom a to, že člověk má poškozené zdraví, tam samozřejmě hraje roli mnoho faktorů, to není, nemusí to být vůbec chemtrails, tam víme, že to prostředí je dneska agresivní, je psychologicky agresivní. Tam, říkám, je tam mnoho faktorů, stresy i z důvodu společenských problémů,
1: které tady máme.
0: To, já jsem ti říkal, že 40 milionů lidí umírá ročně předčasně právě proto, že, a to nemluvím o těch, kteří teda žijou a mají různé další problémy, jenom proto, že máme tady tržní kapitalismus, to ano, jsou ten celkový psychosociální stres, takže ten chemtrail si myslím, že by byl minimální, kdyby lidé byli, jak se říká, v jiných podmínkách a zdraví, tak by zřejmě dokázali zpracovat mnohem více jedů, než dokážou zpracovat dneska. Takže je tam více příčin, ale to je samozřejmě jenom názor. Musíme to brát tak, že to, co si dneska lidé myslí, z největší pravděpodobnosti pravda není, protože vychází pouze z takzvané intuice, která nás vždycky zklamala v minulosti ve 100% případů. Takže používat intuici. Kdyby intuice fungovala, nemáme dneska vědu a vědeckou metodu a nemáme mobily a nemáme spoustu dalších technologií, které nám zlepšují život. Takže intuice sama o sobě nás vždycky zklamala a mohu uvést klidně radu příkladů, které jsem udělal. A
1: protože
0: intuice nám neříká nic o tom, jak funguje vesmír, jak funguje svět. Jeho intuice nám prostě si myslíme, to vychází z takzvaného lokálního myšlení, z našich zkušeností bezprostředních. Stejně tak jsme si kdysi mysleli, že Země je plocha, protože jsme měli tu zkušenost, že jsme viděli, podíváme se z kopce a vidíme, no jo, to je rovina, Země je plocha, jo. Intuice nám říkala, Země je plochá, jo, protože nám chyběla širší perspektiva. A stejně tak mnoho dalších věcí jsme si mysleli, že naše sluneční soustava je prostě země, že se slunce obíhá kolem země a podobně. Potom jsme si mysleli, že slunce je středem vesmíru, pak jsme si mysleli, že mléčná dráha je jediná ve celém vesmíru a tak dále. Pak jsme si mysleli, že ve vesmíru je pouze atomární hmota a podobně a takové. Vždycky jsme se mýlili. Kdykoliv jsme si něco mysleli o světě kolem nás, tak jsme se vždycky mýlili, protože intuice nám říkala něco jiného. Takže já bych slovo intuice moc nebral vážně. Pokud chceme vědět pravdu, musíme se hodně a pracně vzdělovat a to vyžaduje čas a úsilí. A tohle to lidi nedělají. Proto mají zkreslené představy o světě, ve kterém žijí. Jo? A proto řeší samozřejmě symptomy, protože nevidí tu příčinu, kde to všechno vzniká. Jo? To, že tady máme ekonomický systém, který nás nutí dělat určité věci a že to vede prostě k devastaci planety, ve které žijeme, ekosystému a tak dále, tak samozřejmě to oni nevidí, protože to nikdo nenaučil vidět. Jo? Takže jakoby my mentálně jsme ve středověku, ale máme moderní technologie, máme vědu, která nám ukazuje úplně jinou perspektivu, ale kdo vlastně to vidí, když se nevzdělává? Jo? Základem je vzdělání. Vzdělávání, ale to správné, ne šíření a koukání na internet a za každou cenu se nechat zlákat různými sociálními sítěmi a zprávami televizními a podobně, protože tam tu pravdu nenajdeme. Jo, to prostě zdůraznuju znovu. Jako posluchačka volá už po druhé, po třetí, ale vlastně pořád dokola vlastně mluvila pouze o tom symptomu. Jo, tam není žádný posun, jo. Jako nakonec potom vidíš akorát u některých těch mladých, že oni mají snad větší šanci něco začít chápat než ta starší generace. Já jsem si myslel, že ta starší generace by měla být moudřejší, že by měla mít už dostatek zkušenosti, aby věděla, kde hledat informace. Jo? Takže znovu apeluju na lidi, ať přistupují ke každému problému, který čtou, nemusí to být pravda. To, co lidé píšou, vždycky většinou, co budeme číst na internetu, nebude nikdy pravda. V té formě, jak je to tam psané. Ten problém je mnohem širší, sahá mnohem hloub a příčina leží úplně někde jinde. Já jsem neviděl u nikoho, že by se dotknul skutečné příčiny těch problémů, které tady všichni licitujou. Jo? To děláme jedině my jako hnutí Zeitgeist a možná ještě nějaké rozumné instituce, které vychází z vědy a z vědecké metody a z univerzitního studia za mnoho dekád, jo. Mnoho chytrých lidí, ale kolik takových lidí bylo v minulosti, že oproti té mase, která propadla konzumu. Konzumu všeho, konzumu materialismu, konzumu informačnímu, to znamená, že je všechny informace, které jim internet předloží, které jim předloží média. Ale to je logické, protože kdyby chápali, jak funguje systém, tak systém musí udržet lidi v nevědomosti. No a samozřejmě pak vznikají tady ty různé konspirační teorie, které jsou rovněž větší části nepravdivé. Jo, protože to je jedna strana, druhá strana mince. Jo, ta mince je falešná. Takže jako takhle se k pravdě nedobereme, ale lidi. A takhle tu společnost nezměníme, když budeme takhle spekulovat, jo, bez nějakého základu. Jako bez znalosti přírodních zákonů, bez znalosti fyziky, matematiky, bez znalosti prostě teorie systému, jak těch lidí pochopit sakra, jak mají změnit společnost, když vůbec nic nechápou, pouze budou absolutně pasivní, všechno budou kritizovat a budou očekávat příchod spasitele. A jednou za pět let budou hodit lístek do volební urny. Jo, vůbec nechápou, že ten systém prostě funguje přesně tak, jak má. A lidé si zaslouží to, co dostávají. Pak se všichni diví, že se jim zhoršuje zdraví. Jo, to prostě spolu souvisí. Zaměřit se na příčinu. My nemáme společnost, která je zdravá. My máme nemocnou společnost. V nemocné společnosti nemůže být zdravý jedinec. Dříve nebo později to dostane každého. Ekosystém upadá. Proč asi? Všichni chtějí jezdit v autech. Všichni chtějí pálit naftu a spotřebovávat a stavět baráky za každou cenu. Málo kdo se chce dělit. Jo? A politika není od toho, aby ten problém vyřešila, protože ta má udržovat status quo, protože bohatá elita chce zůstat u kormidla. To ti, co jsou v pozadí, ti vládnou, ne ti politici. A si každý co myslí, co chce, ale to už je dávno známa pravda. Takže pokud chceme vybudovat systém, musíme být rozhodně inteligentnější, alespoň v těch 4%. A vytvářet komunity a začít ze spodu budovat systémy na bázi skutečné demokracie a použít technologie k tomu, aby nám sloužila. Ne, aby bojovala proti nám. Jo? Nebo aby někdo použil boji proti lidem nevědomky. Samozřejmě to nikdo nedělá záměrně. To prostě on nemá jinou možnost prostě. Máme systém, který ho k tomu nutí. Stejně tako systém nutí lidi chodit do práce, vydělávat peníze, protože si lidé nedokážou představit, že by žili jinak. Protože to je přece normální. Jak bych vypadal dokonce. Ne, naopak. Jo, když lidé pochopí, že ten problém leží jinde, tak tady s tím si rozhodně problémy dělat nebudou. Určitě jim nebude záležet na tom, jak se na ně dívají jejich okolí. Protože budou jistí, budou v tom jistí, v těch informacích, co mají, vědí, že to tak je a budou dokázat, budou to umět i těm lidem dokázat, nebo pokud někdo z nich bude mít zájem, protože nemá cenu rozdávat informace a rady někomu, kdo to zájem nemá. To je ztráta energie, jak jsem říkal, přesvědčovat někoho, kdo věří v plochou zem, je nesmysl a ztráta energie, stejně tak přesvědčovat někoho, kdo věří v tržní kapitalismus a to, že se do práce chodit musí, tak to je ztráta energie. Jo. Takže je potřeba si uvědomit trošku něco jiného. Jako to, že nám konspirační teorie odvádí pozornost, je úplně stejný, jako nám hlavní média odvádí pozornost od podstaty problému. Je úplně jedno, jestli člověk čumí na ČT jedna nebo Novu, a nebo na nějakou ezoterickou alternativu na internetu. To je úplně uprdele, protože je to úplně stejný odpad. Stejný odpad. Jo? Mm-hmm. Takže Petře, to, co není odpad, je zabývat se vědou a opravdu Petře, vědět, jak věci
1: měl si pocit, no? Měl si pocit, že jsem říkal něco, že chemtrails neexistuje nebo něco?
0: Ne, jako říkám, lidé chápou věci měl si pocit, velmi, nebo, velmi subjektivně. To, řekněme, já bych se tím vůbec nezabýval.
1: Ne, protože mi tady začínají chodit SMSky třeba. Jste oklamán, je to smutné, ještě, že můžete začít říkat VK, že je dobré podporovat Ukrajince a můžete zasnout. Asi se vám něco stalo. Důkazy můžeme předložit pouze člověk s lidským rozumem. Nevěda, ta je zaplacena ČT.
0: Pavle, ty se z někoho dotknul, ty z někomu šlápnul.
1: Já jsem šlápnul mnoho lidem, ale nejhorší na tom je, že oni tvrdí, že to na nás sypou, jo?
0: To je úplně jedno, jestli to na nás sypou.
1: Počkej. A já tvrdím, že to na nás sypou nejenom, když to vidíš, ale i když to nevidíš. Já to říkám, že to je ještě
0: horší. Ale já se o tom fakt nechci bavit, protože
1: počkej,
0: to,
1: já to jenom si vysvětlit lidem.
0: To nesouvisí vůbec.
1: Jak je možný, že toto lidi nechápou? Jo? Jenomže prostě jim šlápnu na kuří oko, že řeknu, že to, co je vidět, takže to není ten chemtrails, ale chemtrails je to, ty látky, které na nás padají, co není vidět. To je ohromný problém, i toto nejsou schopni lidé pochopit. Takže to je
0: ale
1: šílený.
0: Ty na to moc kladeš důraz a proto jsi snad na oběť. Ty jsi za to koledoval v podstatě. Jo.
1: Dobře,
0: ty jsi za to koledoval, protože ty lidi jsou na určité mentální úrovni a ty se na ní, ty seš přesně na té jejich mentální úrovni a oni tě střelili. Já bych o tom s něma vůbec nediskutoval, protože toto není problém.
1: Já se mezi těma lidma pohybuju a prostě vidím to, jak je to smutný, že prostě, o čem se tady...
0: No právě, protože na to reaguješ a to je ten problém, o tom celé to mluví. Nereaguj na to. Jestli se tím nechceš zabývat vyloženě, tak na to nereaguje, ale rozhodně to není téma tohoto pořadu. Jo. Aha,
1: jasně, že není
0: rozumíš?
1: Téma, ale je dobře, že...
0: Já se toho můžu dotknout, ale ne, abychom tady o tom mlili prostě minuty a hodiny. Jo. To prostě nedává smysl. Nikam to nevede.
1: Nedává, ty jsi to řekl velmi správně, jsou to všechno symptomy. No. Ano, lidi tady píšou.
0: Ty lidi ti píšou že... SMSky, protože si jim šlápnu na kuří oko a oni chudáci jsou ve víře, oni tomu věří a oni se snaží ostatní přesvědčit, že tak je. Úplně se na to vykašli, protože to není téma.
1: Ono to je úplně jedno. Jak říkám, ještě jednou pro všechny, kteří si myslí, že jsem se zbláznil a že podporuju to, že chemtrails neexistuje. Ne.
0: Ale ty lidi ti dali prostě co proto, protože ano, to, ty jsi jim nabíhl na špek.
1: No dobře, tak jo.
0: A zasloužíš si to, protože
1: dobře,
0: chápeš,
1: už držím,
0: oni vůbec
1: zase,
0: nejenom, že nepochopili, co s tím myslel. A oni to ani nechtějí pochopit.
1: Ale
0: jo,
1: přece
0: proto
1: jsem se tě ptal, jestli ty jsi měl pocit, že já
0: ne, já jsem to neposlouchal, proto mě to uprdele, jo. Já tyhle ty keci opravdu nemusím, jo. Jako.
1: Tak fajn. Ne, to je dobře,
0: protože
1: že se
0: já
1: takhle rozdělo.
0: Ten mladý člověk, který tady byl pozitivní a měl odvahu zavolat do tohoto studia, tak tento člověk, tomu dávám šanci, že má velkou perspektivu,
1: musel by ovšem opravdu sledovat, proč ty čáry vznikají a co za tím je a tak dále a tak dále.
0: Ne,
1: to se nechá velice snadno vysvětlit.
0: Tam je důležitá jedna věc. Vůbec není důležité, co si dneska ty lidi myslí, čemu dneska ty lidi věří, to vůbec není důležité. Důležitý je jediná věc. Zda mají otevřenou mysl, zda mají vyvinuté kritické myšlení, zda jsou ochotní vložit svou energii do samostudia a hledání pravdy bez ohledu na to, kdo je bude ovlivňovat a opravdu budou používat vědeckou metodu, jo? Kdo neví, co je vědecká metoda, ať si o tom přečte něco na Wikipedii, aby aspoň získal, jakým způsobem teda funguje věda, protože ne všechno, co si lidi myslí, že je vědecké, je vědecké. To znamená, já mluvím o skutečně vědeckém zkoumání, o kritickém myšlení, o zpochybňování vlastních teorií, o zpochybňování vlastní víry. Ne víry někoho jiného, ale vlastní víry. O tom, že já chci vědět pravdu bez ohledu na to, jaká ta pravda je, i kdyby mě to mělo rozhodit moji víru. To je podstatné. A já fandím těm lidem, kteří sice nic nevědí, ale chtějí to vědět. A to jsou tí perspektivní lidi, kteří můžou změnit svět.
1: Já mám obavy, že právě tyto lidé o tom ví velmi málo, ale že jsou přesvědčeni o tom, že už ví naprosto všechno kolem toho a že kdyby chtěli přesvědčit, kdyby něco chtěli jaksi se naučit, tak mají problém s tím, že si řeknou, ale všichni nás klamou. My už to víme dobře, všechno, co je tady jinak, všichni nás klamou. Ano, a to je ten problém.
0: Pavle, ty jsi moc generalista. Já si myslím, že to tak je. Ne, neznáš všechny lidi na planetě, tak nepoužije tahle ta silná tvrzení. Není to pravda. A pokud mi nevěříš, tak si přesně tuhle tu téma zkonzultuj s umělou inteligenci. Ta ti to přesně vyvrátí krok za krokem, jo?
1: Ale jako ty nesmysly, já to vím naprosto přesně. Ale poslouchej, Wikipedie je dnes
0: pokud
1: taky...
0: Pokud neznáš, Pavle, všechny lidi na planetě systém. A nevíš o nich vůbec nic, jo? Neznáš je do hloubky, tak nemůžeš generalizovat o tom, že všichni lidé jsou stejní.
1: Péťo, já říkám o těch lidech, s kterýma se setkávám, který jsem volali a podobně, a který tvrdí, že já jsem, o těch lidech mluvím, že já jsem ten, který tvrdí, že chemtrails neexistuje. A já vám už po 57. říkám, že chemtrails existuje a je to horší, než si myslíte. Ale já neříkám, aby to pomohlo. Já chci, aby to pomohlo těm lidem, aby pochopili, co jsou ty čáry nahoře a to. Protože oni s těma čárama si
0: Pavle, prostě ty dokážeš spojují mnoho tak a mnoho jiných věcí. Já už to mám plný zuby. Jo. Fakt jako já to mám plný
1: a ty
0: zuby.
1: Říkáš,
0: ty jsi schopen o svým egu neustále
1: moment, je to hovadina teda.
0: Kašli na to, prosím tě. Protože my meleme nesmysly velmi dlouhou dobu a nám plyne čas. Máme 22:42, jo?
1: Jestli to je hovadina, tak prosím, tak můžeš pokračovat.
0: Jako mně už dochází trpělivost.
1: Dobře, co ty chci říct?
0: Já jsem ti to říkal několikrát, že nebuď tak sebevztahovačnej. Ty lidi ti ukázali zrcadlo.
1: Dobře, Petr.
0: Dali ti tak přesně tu odpověď, kterou si zasloužil. Jo?
1: Už toho nech, já jsem
0: cokoliv
1: to vysvětlil.
0: Cokoliv si řekl, ty jsi na to prostě naběh.
1: Dobře, v pořádku. Hele, zase někdo volá. Tak já ho vezmu a teď mi můžete se do mě pustit všichni. Tak, jdem na to. Tak, prosím, jste ve vysílání a do mě.
4: Ivan Zakouský, dobrý den, já jenom šťouchnu. Filozoficky mě pomohlo, když jsem byl zaseknutý ve svých úvahách v nějakém udůvodnění soudního rozsudku. Jsem slyšel, nebo četl, že soudce říkal, příčina je okolnost, bez které by ke skutku nedošlo. A tak jsem si v nejrůznějších příležitostech říkal, tak příčina je vlastně, co tu když si odmyslím, tuhletu okolnost, tak to je vlastně příčina, když teda by bez té okolnosti, která tam nastala pro ať už jsou to nějaké chemtrails nebo něco jiného, když si odmyslím, tak bez té by k jevu nedošlo. Čili nahradit si to slovo příčina dvěma slovy odstranitelná okolnost. Myšlenkově, čili odmyslitelná okolnost. To je všechno, co jsem chtěl říct stručně. Protože už vy na to dokážete navázat.
1: Dobře. Já budu teda radši sticha. Petře, povídej.
0: Příčina následek, však žijeme tak jestli teda jsem to správně pochopil, tak samozřejmě o tom, co celou dobu mluvíme, co je vlastně příčina, co je následek a samozřejmě, že ten systém, ve kterém žijeme, má nějakou společnou příčinu, to znamená kořen. Dneska tomu říkáme tržní kapitalismus a jeho procesy v tom nejzákladnějším jádru a z toho se odvíjí miliardy a miliardy následků, ať už jsou zřetězené nebo jsou paralelní. Každopádně to, že se potom tady práškuje, to je celý řetězec příčin, který tomu předchází, proč se to děje, ale to samozřejmě nezmapujeme tady v tomto pořadu, to je opravdu je potřeba pochopit, proč se otepluje planeta, kdo to způsobil, jaké to mělo předpoklady.
1: On to řekl jinak. Příčina je okolnost, bez které by k tomu nedošlo.
0: No tak mluvíme o kauzalitě, o příčině a následku, samozřejmě. Pořád o tom mluvím, to je to stejný.
1: Zamysli se nad tím. Příčina je okolnost, bez které by k tomu nedošlo.
0: Já teďka nebudu polemizovat ohledně termínu. Mluvíme o kauzálním světě, mluvíme o příčinách a následcích a to je o to vlastně, čím se zabýváme. Když budeme odstraňovat nebo se snažit léčit symptomy, to jsou ty důsledky neboli následky těch příčin, tak samozřejmě ani žádná nemoc nebude vyléčena úplně, pokud se budeme zabývat pouze symptomama, ale ta příčina třeba jakékoliv nemoci, ať už systémové nebo lidské, má hluboké kořeny. A je velmi, velmi komplexní, takže se nedá říct přesně, co způsobilo. Ale co se týče trhu, samozřejmě ten má velký vliv a ten má své kořeny a vidíme to dnes a ty věci jsou modelovatelné, jsou předvídatelné právě díky tomu, že ta příčina je dokonale zmapovaná. Jo, mnoha lidmi, vědci a ekonomii z minulosti, takže dneska to víme. A tam stačí jen to pochopit z teorie systému, zákonutné variety, přírodní zákony a tak dále. Takže kauzalita, ano, to všechno spolu souvisí, jo. Ale teďka se nebudu bavit o chemtrails, to je jeden z miliardy symptomů, které tady je. A protože náš pořad není o chemtrails, to nemusíme tady řešit, protože chemtrails se vyřeší automaticky v okamžiku, kdy vyřešíme socioekonomický systém a změníme společnost jako takovou strukturálně. To znamená, tržní kapitalismus nahradíme něčím, co respektuje zákonutné variety, co respektuje demokracii a tak dále. To znamená, kdy lidé budou skutečně vládnout, bude tady věda jako základ, budou tady technologie, filtry a podobně a ty nám pomáhají vlastně tyto procesy řídit a urychlovat. Takže my jsme schopni prostě dosáhnout dynamické rovnováhy s ekosystémem a uzdravit nejenom sebe, ale planetu a všecko. To znamená, tam není tohle to není problém jakoby dneska znalostní, protože ty znalosti jsou, ale je tady problém, že ty lidé to musí se proto rozhodnout a oni se proto nemůžou rozhodnout dříve, než budou mít ty znalosti a budou mít představu o tom, jak má vypadat budoucnost, protože ta představa prostě chybí. Když lidé nevědí, co chtějí, tak nemůžou to dosáhnout, když nevědí, co chtějí. Tak ten systém bude dál setrvat ve svém běhu a bude zhoršovat klima a ti nahoře se to budou snažit zachraňovat tím, že budou dělat různé experimenty a různé studie a různé inženýrství, které samozřejmě bude pouze záplatou. A záplatou takovou, že to bude částečně poškozovat lidi, jenom aby oddali ten horší proces, ten kolaps planety a kolaps života jako takový. Takže samozřejmě to menší zlo vždycky zvítězí v tomto systému. Budeme se snažit dělat to, co umíme, protože nemáme jiný systém, který by žil v dynamické rovnováze s ekosystémem, jo, kdy lidé nejsou nuceni nakupovat, konzumovat a vyhazovat a spotřebovat a jezdit a vypalovat. Takže dokud tohle to přetrvává, tady ta neefektivita v rámci skutečné ekonomiky a efektivita v rámci tržní ekonomiky jsou dvě různé věci. Mimochodem je rozdíl mezi technickou a tržní efektivitou. Znovu připomínám dávné pořady, aby si lidé zjistili, jaký je rozdíl mezi technickou a tržní efektivitou, co to je skutečná ekonomika, tak tam potom pochopí, že vlastně musíme udělat úplně jiné věci, než teď děláme. Jo, takže všechno tohle to je odvádění pozornosti. Všechny ty konspirace a všechny ty oficiální zprávy a média a tak dál, která jsou placená ze sledovanosti a sociální sítě, kde už algoritmy generují, co mají nabízet lidem, aby zvýšili svou sledovanost, aby je to zlákalo a upoutalo emocionálně, jo? Protože na emoce se klade důraz, když je někde něco hroznýho nebo emocionálně zajímavého, lidé hned přesměrovávají pozornost, stává se to virální, je to úplně hovadina, ale vypadá to dobře, ale vlastně nic to neřeší v rámci chudoby a přerozdělování bohatství na planetě. No tak sorry, ale prostě chápeš, Pavle, že taková společnost si nezaslouží nic jiného než kolaps. Protože to, co dostáváme, to si skutečně zasloužíme. To je spravedlnost. To je skutečná spravedlnost. Jo, ale to lidé nechápou. Oni mají pořád počít, že se jim něco špatného.
1: No?
0: Co špatného se tady děje, když všichni to chtějí? Všichni to chtějí, protože svými vlastními činy, každodenními, jenom tím, že chodí do práce a dělají věci, na které se neptají, proč je dělají. Ne kvůli penězům, to není ta odpověď. Kvůli penězům to dělají každopádně. Ale proč dělají zrovna toto? A to, že to musí, to chápu. Mají dluhy, potřebují splácet. Berou si dluhy, protože systém je nutí, aby si ty dluhy brali. Pořád jim posílá nějaké nabídky. Jo? Nemají imunitu. Nemají vůbec žádnou informační imunitu. Takže se nechají nalákat na kdejaké hovadiny. No, a nedávno, jak se nechají dokonce lidi okrádat jenom různými triky a miliardy unikají, přichází o účty prostě, protože jsou tady podvodníci, které o ty peníze připraví přes elektronické bankovnictví bez problému. To vůbec nechápu, už i tahle ta stupidita, jak je možný, že někdo důvěřuje v tomto systému komukoliv. Jo, takže to samo o sobě je vizitka toho, že prostě lidé dostávají

0: úředníkům a nesloužit elitě, nesloužit systému. Jo, to znamená sdružovat se, diskutovat, ale o relevantních záležitostech. Jak funguje systém? Jak by měl fungovat udržitelný systém? Co to je zákon nutné varity? Co to je teorie systému? Co to je fyzika? Co to je matematika? Vzdělávat se prostě o procesech, o kauzalitě, o tom, o příčině a následcích, o řetězu, že všechno dostáváme přesně tak, jak máme, protože jsme udělali právě to, co jsme udělat neměli. A děláme to denně. Denně udržujeme tento systém v chodu. Nákupy. Vydělávaním peněz. A někdo namítne samozřejmě, no ale já nemám jinou možnost. No samozřejmě, že nemáš jinou možnost, protože ti chybí představivost o jiných možnostech. Proto nemáš jinou možnost. A proč ti chybí představivost? No, protože nemáš dostatečně vzdělání, to správné vzdělání, strukturální vzdělání, které prostě bez kterého nemůžeš mít představu o budoucnosti, o tom, jak máš žít. A protože jsi pořád ve stresu, jsi v depresi, skončíš sebevraždou, skončíš na práškách jako celá Amerika, každý má svého psychiatra, protože to nedokážou lidi zvládnout, ale je to úplně normální. Normálně se na to zvykli a je to úplně normální, protože už se na to adaptovali.
1: Divný je, když ho nemá.
0: No ale to je jenom příklad, ale tady můžeš vyjmenovat miliardy dalších věcí, které prostě jsou dneska normální a které v normální společnosti by normální nebyly. To jsou jenom indikace, že něco funguje špatně, že systém nefunguje tak, jak by měl a není udržitelný. Ekosystém selhává, oceány jsou plné plastu, ryby se neustále loví, vraždí dokonce. Protože lidi chtějí žrát ryby, protože někdo přesvědčil, že se na tom dá dobře vydělat. Jo, ale je to normální, protože zítra ráno vstanu a jdu zase do té práce, protože je to normální. A protože by, jak by se na mě dívalo okolí, kdybych byl nezaměstnaný. Jo? No přitom automatizace stejně vyřadí všechny lidi nakonec z trhu, tak kdo je bude platit? No jedině nějaké kompenzace, a to je taky normální. Všichni dostanou důchody, to jo, jenomže co, pak budou hrát ruletu, ne? Pak půjdou na akciové trhy, na bitcoiny a na všechny ty sračky, které generuje prostě trh a nechají se zlákat a budou vidět, jak si vyměňují vzájemně peníze. Jedna hromada přesouvá na druhou hromadu, ale vlastně ve společnosti nevytváří. Ztrácí se čas, plýtvá se energií a ekosystém ještě více chřadne. Ale je to normální. Jo? A pak jsou tady idioti, ekonomové, ať už mainstreamoví nebo alternativci, to je úplně jedno, kteří tvrdí, že globální oteplování je podvod. Vůbec si nenastudovali klimatologii za posledních 100 let. Jakým způsobem probíhal výzkum, co všechno dneska víme, jaké křivky jsou naměřeny, jo, a tak dál. A že existují dezinformační weby, které prostě tohle to popírají. A proč existují tyhle ty dezinformační weby? A kým jsou financované tyto dezinformační weby, které popírají? Mají redukované informace, šíří polopravdy a schválně uříznou grafy tam, kde se jim to prostě nehodí. Jo, NASA dneska dělá velmi dobré průzkumy. Stejně tak hydrometeorologické ústavy mají velmi dobré výzkumy. A si lidé zjistí skutečně od zdrojů, jakým způsobem funguje klimatická změna a co se skutečně na té planetě děje. Nakonec existuje mnoho dokumentů vzdělávacích, video. Na to všichni serou, protože se nechají ovlivňovat médiama, ať už alternativníma nebo hlavníma. Pak jsou politici, kteří mají totálně vymité mozky a sledují akorát svoji kariéru. Mm-hmm.
1: Petře, já tu mám ještě jeden telefon až z Kanady, kam to až dolehlo to vysílání dnešní, tak já ho vezmu do vysílání. Ano, tak prosím, jste vysílání.
2: Výborně. Tady Vláďa Vavřík a já už jsem jednou vás kontaktoval, já vás mám zaneseno jako hvězdáře, jo, a já jsem Čech, žijící v Kanadě 46 roků, s manželkou a s klukama třeba jsme odletěli z Prahy roku 80. Jo?
1: Dobře, ale Jona, já, máme 3 minuty do konce, tak prosím nějak to urychlete.
2: Já vím, máte už skoro půlnoc. Jste 8 hodin středu. Já vám chci poděkovat, pan Petr, vynikající, protože má úžasné znalosti a přehled, jo. Pan

0: je vynikající taky samozřejmě, protože on je senzitivní, on chce každému to vysvětlit a proto má tyto problémy. Já to poslouchám tyto dvě hodiny a co, k čemu to vede? Chaos, chaos. To, ne, to jsou endless, nekonečné debaty, rozpravy, analýzy, to nejde zvládnout. Na to se musí věnovat čas a vy se to snažíte dělat, jenomže to ne, se vám to nepodaří stejně, protože lidi
1: co
0: jsme...
1: Co navrhujete, jak to udělat?
0: Co?
1: Co navrhujete, aby... jak to udělat, aby to bylo dobře?
0: Já to jenom vidím tak, že takové národy, malé Češi, Poláci a to všechno tam za střední Evropa, musí ho poslouchat, jo? A já, pokud se Rusku nepodaří zničit fašismus, tak je to úplně všecko na nic, jo? Protože to, co se stalo 8 let za války, jo? Co to bylo za hrůzy, jo? Ale lidi na to zapomněli už. A to je to nejhorší. Tyto lidi, co dneska volali, jsou to dobrý lidi. Ten nejmladší, těch 40 let, no tak to je vynikající, že ta mladá generace, že chtějí na to nějak změnit ten systém, jenomže to bude strašně těžké. To bude strašně těžké. A tak to já jenom chci, aby lidi nebyli ponižováni těma mocnostmi, ty bohatší anglosasy, aby neovládali takové národy, jak jsme my. Jo? A to je, no, musí k tomu dojít, když nedojde, no tak s panem Bohem. Já vám chci ještě jednou poděkovat a opravdu věřme, že nedojde k tomu nejhoršímu, ale pokud bude existovat ten systém, aby znovu se nastolil fašismus a aby český národ zase byl těch 300-400 roku pod nadvládou, jak to bylo, no tak budu to zase to bude asi. No tak je takový profesor pan Petr Staněk, no to je živoucí Sokrates, to je něco, jo. Takový lidi jsou tam, žijou s vámi, jenomže nikdo neposlouchá.
1: Ale jo, Petra Staňka poslouchá dost lidí.
0: Já vím, že vy je posloucháte taky, my tady taky, jo, jenomže já nevím, já jsem obyčejný automechanik, jo, ale to je jedno, ale žádné znalosti nemám, skoro žádné dohromady. Ale lidi si myslí, že jsou přemoudřeli a právě vzniká chaos. A v tom chaosu se daří komu? No těm bohatým, no to, a kdo to je? No tak dneska ale, to víme.
1: Takže dobře, to taky víme, ono už teď je 23 hodin, takže musíme končit, ale to je přesně to, co říkal Petr celou dobu. Já to říkám taky, lidi se zajímají o symptomy, nikoliv o ty příčiny, o ten kořen ty věci, jo, a to je ono přesně. Prostě tak daleko dneska ty lidi nejsou schopni dohlídnout. A ani, jak říkáte, jsou přemoudřelí, ale vlastně jsou hloupí, protože čím víc si myslí, že to ví, tak tím menší to je pravda. Ale to je v celku jedno. Když to nepodloží těma prostě tím odůvodněním, když to neodůvodní. Dobře, ano, řekl jste to správně, ovšem my přesně s tím se snažíme bojovat taktéž, přesně s tímto, ale vidíte ty výsledky, jo? Takže
0: ano,
1: tak.
0: Ale jenom, že na to není čas, protože to se nevyřeší tady.
1: Jako, že ty pořady jsou krátký, nebo jich málo, nebo jak není čas?
0: Ale nejenom vaše pořady, ale ve všem, co se děje, protože si to lidi děláme sami. My jsme konzumní typy. Závidíme si jeden druhému, jo? Já jsem nikdy nezavidím, ale vy taky ne, určitě. Ale je jich většina. A ti bohatí, co zbohatli ten nejkrásnější zemí, jo, se věci zbohatli a ti teď nebudou jinak zpívat, než to, co se mají dobře a budou tomu pleskat všemu, tomu svinstvu, jo? No takže tak je to.
1: To není nic nového, to všechno víme, toto.
0: Já vím, že to víte.
1: Dobře. A proto snažíme to vysvětlit trochu, Petr to umí samozřejmě velmi dobře vysvětlit. Ano, já to velmi dobře chápu, ale myslím si, že mnoho lidí to prostě nechápe, je to na ně moc složitý.
0: Ano, a díky vám, tak pan Petr, anebo vy to se snažíte jako ty lidi dávat tak nějak dohromady a vysvětlit a to, jenomže lidi to nepochopí. Protože si myslí o svoje a každý si myslí tady třeba ty národnosti je v Americe nebo tady v té Kanadě, takže každý si drží to svoje, já jsem Němec, já jsem Čech, já jsem Polák, my jsme lepší a to je právě to, co jako nikdy se nedá nějak
1: ohromadit. Ano, to nebude dělat někdy dobrotu.
0: Ještě jednou moc vám děkuji, budu vás zase poslouchat. Škoda, že není možné přes to Svobodné rádio, Meta.cz, že nějaký ten program, jo? Takže já vás chytu vždycky tak jenom jako tak náhodně, no prostě. No ale je to výbor...
1: Jak není možné program? Svobodný vysílač, musíte Svobodný vysílač... Ty jste říkal Svobodný rádio, to je něco jiného, ale na Svobodném vysílači program je, samozřejmě.
0: No tak je, ale já nemám počítač, protože jsem nikdy neměl, já jsem to nepotřeboval, ale já mám jenom ten smartphone. Jo?
1: I tam to jde, samozřejmě, když si dáte www, a to i prostatní, www.svobodný-vysílač.cz, tak vám tam naskočí všechno, včetně programu.
0: No, já musím s klukama a mluvit, protože já jsem na to blbej.
1: Jo, tak neříkejte, že to tam není, je to tam, akorát to musíte umět
0: najít. Bude to tam, jenom, že já jsem obyčejný člověk a mám z toho strach, z toho telefonu. Ale dobře. Stejně, děkuji všem, co jsem dneska slyšel, paní Zdenka a ten...
1: Ne, Stanka, no, Stanka, výborné, se taky splet, paní Stanka. Tak.
0: Ano, blíží se vám půlnoc tam, my tady máme 3 hodiny odpoledne teprve, ale to je jedno. Ale opravdu, buďte zdraví a tam ty čáry, no tak ty čáry, ale já si stejně myslím, že to není na těch výfuku, já si myslím, že to tam nějaký, na těch letadle musí být nějaký speciální jet, nějaká tryska,
1: není,
0: že
1: to... Není.
0: Ne? Myslím, že není. Ne? No tak ne. Vidíte, jak to blbý, no tak já nevím, no.
1: Tak jo, mějte se moc krásně, děkuju moc, musíme fakt končit, děkuji, že jste zavolal z té Kanady. Tak jo, mějte se tam moc hezky.
0: Přesně tak. Vždycky jsme tady 45 roku, ale pořád jsme Češi a Slováci.
1: Nastranou, bye. Mějte se.
0: Bye. Čau, kluci, ahoj.
1: Tak, no vida. Tak to bylo až z Kanady. No a my už můžeme na závěr jenom říct, že dnešní pořad byl trochu, ale aspoň se to oživilo, ta komunikace s těma lidma. Posral jsem to já samozřejmě, jako vždycky já to beru, já jsem splachovací, takže v pohodě. Asi jsem zase nebyl dobře pochopený, ale to je v pořádku, nic se neděje, budu se snažit čím dál tím víc, protože nemám rád, když někdo prostě něco tvrdí a evidentně je to kolikrát fakt hloupost. Jo. Až je tomu kolikrát přidává různé takové symptomy, doví jaké nebo co. A ono to tak není. Takže se snažím jenom vysvětlit. Toť vše. Petře, na závěr větu, dvě, víc ne, ať to neprotahujeme.
2: Větu dne. No, tak jako v podstatě...
1: Větu dvě, ne, větu dne.
2: Větu dvě. Ano. Samozřejmě, že to téma mělo být možná trochu jiné, ale my jsme moc techničtí, proto jsem to možná ani nedělal. A já doporučuji opět ty naše stránky, podívat se, co to je funkční demokracie na článek. Ti, kteří to samozřejmě zajímá, ty hloubavější. A to je v podstatě účel Kdo chce vědět víc, tak si to dokáže přečíst. Funkční demokracie, integrál. Jo, a zrovna to tam máš. A samozřejmě aspoň ve stručnosti tam bude vysvětleno, jak funguje demokracie, jak by měla fungovat a jak skutečně technicky. A je to takový úvod, to znamená pro ty hloubavější. Jo, ale samozřejmě znovu zdůrazňuji, že nechci mluvit o symptomech, protože to není řešení a nikam to nevede. Pokud chceme změnit systém, pokud my, jako upřímně chceme změnit systém strukturálně, tak musíme se zabývat úplně jinými tématy. Já nemyslím jenom pořadu SVCS, ale myslím to obecně, lidé sami o sobě by neměli čekat, že někdo přijde, protože spasitel se nikdy nedostaví a politika není řešení.
1: Spasitele by ukřižovali stejně, jako jestli to tak bylo Ježíše Krista. Člověk, který by řekl pravdu, to by ukřižovali, protože oni
2: už... V podstatě ten systém tak funguje, no.
1: Ano. Takže
2: to je pravda, ale
1: není dobrý ho chtít, musíme na to přijít.
2: Politika jako taková není směr, kterým by se měl člověk dát, aby něco změnil strukturálně. Tam to není možné, protože ta je postavena právě na tomto systému a jeho obhajobě.
1: Tak. Jo? Dobře, výborně. To byl hezký závěr. Hezká věta na závěr, tvrzení, v pořádku. Já musím ukončit, už přetahujeme skoro 10 minut, takže musím, nebo nám to rozhodí celý program. Mějte se moc krásně. Petře, ty mi tady zůstaň ještě, abychom se domluvili případně na dalším pořadu. Zatím se mějte všichni moc krásně a poslouchejte Rád svobodný vysílač. Ahoj, ahoj.

0: Ahojte, ja vás všetkých vítam pri ďalšom diele podcastu Ministra Millennial. Moje meno je Denis Melas, ako obvykle so mnou sedí Lubomír Zaurálek v štúdiu a dnes máme tu česť privítať aj ďalšieho špeciálneho hostia, českého novinára, ktorý sa dlhodobo špecializuje na Nemecko a zároveň komentátora z týždenníku Echo 24, pana Daniela Kajzera. Pán Kajzer, vítajte.
1: Ja ďakujem za pozvání.
0: Páni, myslím, že tá téma je viac menej jasná, ktorú dnes rozobereme. Videli sme cez víkend drtivé víťazstvo Alternative für Deutschland v Sachsen-Anhaltsku, výsledok takmer 44%, je to historický výsledok pre túto stranu a historicky zlý výsledok pre CDU. Predtým, ako sa dostaneme k tomu, že aké dôvody vedli k tomuto výsledku a prípadne aké dôsledky to bude mať na Nemecko, Európu a aj Ukrajinu, tak začal by som jedným citátom vlastne premiéra Donalda Tuska, poľského premiéra, ktorý vyhlásil, že každý, kto sa teší z výsledku a víťazstva Alternative für Deutschland, tak je buď zradca alebo idiot. Tak sa vás chcem opýtať, páni, či súhlasíte s týmto výrokom alebo myslíte si, že tí ľudia, ktorí sa tešia z tohto výsledku, majú aj nejaký iný dôvod na to, aby sa z toho tešili?
1: Tak ja sa z ní taky ako raduju docela. Tak ale nepovažuji se ani za idiota, ani za zrádce. Donald Tusk to myslel samozřejmě na polskou politiku, kdy Polsko má historicky vlastně víc neúplně uzavřených kapitol s Německem, než má Česká republika, protože česká politika po roce 89 nikdy vážně neformulovala, že by chtěla od Němců za druhou světovou válku odškodnění, což Poláci po prvních 15 nebo 20 letech v hibernaci začali vůči Německu formulovat. Ale nedělá to teda zrovna Tusková strana, dělá to ta pravice, PiS a víc napravo. Ale tady to téma tam v těch stazích Berlín-Varšava nějak přítomné je, čili trošku chápu, že Poláci jsou historicky senzitivnější, ale já z českého pohledu vidím, a to je pro mě důvod k té jako jisté, byť umírněné jako radosti, je ten, že kdyby AfD se nějakým zázrakem dostala k moci na té celostátní, celoněmecké úrovni, tak máme spojence v takovém jako skeptičnějším pohledu na hlavně hlavně na klimatickou politiku Evropské unie. To považuji za úplně zásadní věc.
0: Jak to vnímáš ty, Luboši, ten výsledok?
2: No, ten výrok, teda bych spíš řekl, jak tady jsi zmínil, ten výrok Donalda Tuska, idioti a zrádci, to mě tak nějak přišlo přestřelené. Já bych to dal do kontrastu s výrokem toho poraženého šéfa CDU Schulze, který na té tiskovce řekl, pro mě trochu překvapivě, on řekl, gratuluji vítězům, je to svátek, ty volby jsou, je to svátek pro Německo a pro Sachsen-Anhaltsko. To bylo zajímavé, takové, jakoby on to vlastně respektuje a mně to připadalo, že to má určitou cenu, tady to, jak on řekl, že to je svátek, protože to, co se stalo, je, že ty volby umožnily politickou změnu. A to je ten svátek demokracie. Jo? Že vlastně, a to je úplně nejpodstatnější, aby byla možná změna. A jako proč si myslím, že je třeba to brát vážněji než idioty a zrádce? Protože mně připadá, že tohle není už, že se stalo něco významného. Ta AfD byla dlouho vnímána jenom jako nějaká protestní rebelující strana. Ale mně připadá, že ty volby ukazují, že jde o víc, než jenom o nějaký protest. Ta v tom prostoru východního Německa, a ukazuje se, že to oslovuje i to další Německo, se formuluje skutečně nějaký alternativní postoj, alternativní názor, jo, který je nejenom na tu klimatickou změnu, ale i na Ukrajinu, Rusko a řadu dalších věcí. To znamená, že v tom prostoru se vytváří něco, co bude zřejmě daleko už zásadněji součástí německé debaty a nebude možné se tak tvářit jako, že ten východ to je něco, co nás jenom dohání, to už nebudou trvat, než dozrají a podobně. Tady už nepůjde o to, aby se někdo zpamatoval a dozrál. Tady jde o to, že se vytváří něco, co má v tom politickém systému, který se ukazuje, že nefunguje, protože ten úpadek těch ostatních stran je zřejmý, se rýsuje něco, co je možná nová, já nevím, lidová strana německá. A to je víc než jenom nějaké rebelství. Proto si myslím, že tady jde o víc a odbít to nějakými idioty a zrádci je úplné nepochopení toho, co se v Německu děje. A že to má obrovský dopad na Evropu a to je další téma.
1: Vy jste ohromný optimista, což se mi líbí, jo, protože teď nemluvím o tom, jestli se nám musí nebo nemusí líbit AfD, ale ten předpoklad, že demokracie funguje, takhle vlastně bezprostředně, že jako takhle dopadnou volby a bude se měnit politika, já teda nezdílem. Takže podle mě následující dny a týdny ukážou, že ta rezistence k toho německého deep stateu, který tam taky samozřejmě je, je velice silná a že jako kolem, i kdyby se nakrásně tomu Ulrichovi Zigmundovi, což byl lídr AFD v Sasku a na Hlodsku, podařilo stát se zemským premiérem, tak si zažije takový věci, že se ještě budeme divit. No, to jako, se... jako ze strany toho establishmentu.
2: Proč si myslím teda, že ta změna je, bude větší, než to vypadá? Já se domnívám, že ten nápad mluvit v Německu o Brandmauer, jako o požární zdi, byl neskutečně hloupý v zemi, která pamatuje berlínskou zeď. Jako jo. To znamená, že vytvořit, znovu vrátit do hry zeď, a i v tom východním Německu vytvořit pocit, že zase strkají za nějakou zeď, bylo podle mě PR-ově naprosto scestné. A tohle podle mě udělalo to rozzlobení jako těch lidí. Ale dneska v těchto volbách se ukázalo, že to je už víc než rozzlobení. Že v těchto volbách bylo charakteristické, že už to nebylo jenom nějaké protestování. Jako ti, kdo to měli možnost pozorovat, tak říkají, že ty volby se odehrávaly a ta atmosféra té kampaně Ulricha Zigmunda byla poměrně velmi přívětivá. To byla on tam jezdil, že na tom svém mopedu Simpson, byl velice pozitivní. Vemme si ty hesla z té kampaně. Bude dobře, jo, nebo všechno je možné. To znamená, to už nebylo takové, tady to někdo přirovnává k nástupu NSDAP, tak si vzpomeňte, jak že Hitler zuřil, že a láteřil jako a jezdil. A... Ne, tohle byla pozitivní kampaň. A tím já chci říct, že tady už jde o víc, než jenom o protest. Tady jde o formulaci a zobecnění určité zkušenosti. A já se domnívám, že tu zkušenost už nepůjde obejít, že už nepůjde jenom tak odbít. Oni v tom Saskonálcu sice klidně můžou ještě nějak obejít, ale tím hůř, protože ta zkušenost podle mě už se formuje do podoby, kdy se neztratí. Ona se stává součástí systému, který se ukazuje, že v té dosavadní podobě prostě nefunguje. Ten úpadek těch stran je prostě zřetelný. Jako a na něho zareagovat jenom tím, že postavím požární zeď, je málo. Jo. To je naprosto neplodné.
1: Abych teď jenom podpořil Luboše Zaorálka částečně. Tak,
0: to máme rádi, kdy částečně.
1: Ne, tak máte podle mě pravdu v tom, že to není už jenom protestní strana, ta AFD. Teď jsem viděl průzkum celá takzvaně renomované agentury Infratest, kde se ptali na to, jakou respondenti, komu přikládají hospodářskou kompetenci. A AFD tam dosáhlo 30%, což jako by nebejvalo. Jako, kdysi to byla opravdu strana proti migraci, ještě úplně původně proti tomu, aby se vyhazovali peníze na záchranu Řecka při krize eurozóny. Ale teď velmi jako významně posiluju tady v té hospodářské kompetenci, což bylo právě klíčové, protože podle zase jiných průzkumů pro voliče v Sasku a Anhaltsku byly tři nejdůležitější témata, říkám to postupně, byla právě ekonomická situace, pak mír a válka na Ukrajině. A teprve třetí byla ta migrace, takže ta ekonomika tam byla naprosto zásadní.
2: Jestli bych mohl jako zase já pro změnu částečně podpořit tady, jako ne, protože jenom aby si nemyslel, že jako už teďka tady hlásám, ne, já jsem si vědom toho, že i ta mediální scéna, mám na mysli Handelsblatt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, ti budou držet merce. Jo, to znamená, oni si vlastně dneska myslí, i když je politicky mizerný, že vlastně v té ekonomické oblasti tam panuje názor, že to zase nedělá tak špatně. My sice vnímáme Volkswagen na krizi automobilového průmyslu, ale jako je vidět, že jiné typy průmyslu, chemický, já nevím, letecký a podobně, ty celkem mají výsledky. To znamená, tam nepanuje pocit, že ten Merz v té ekonomické oblasti úplně selhal a já jsem si vědom toho, že existují vlivné kruhy, třeba i ty mediální, které nemají zájem na tom, aby se naplnilo to, co kdo si řekl, že do konce roku má být vyměněn. Jako jo. Takže já vím, že bude teda existovat ta snaha to udržet. Ale já se domnívám, že ten koncept, na kterém to bylo postaveno, ta požární zeď a podobně, ten už vypadá absolutně nebezpečně, protože jeho další používání povede k tomu, že se ta stávající garnitula prostě sesype. Takže ona bude muset vymýšlet něco a už teda vymýšlí. Už se objevily názory, že tak mělo by se možná vládnout spíš menšinovou vládou nebo dělat nějaké aliance. Jo, to znamená skončit s tím oddělováním a najít nějakou cestu, jak to modifikovat, protože tohle je neudržitelné.
0: My se bavíme o té budoucnosti, ale nadviažem na tu vašu skepsu trošku. Že či v tom Sasku a Anhaltsku sa podarí niečo zmeniť, pretože málo kto vie, vlastne je to jeden zo 16 tých krajín v Nemecku, má cca 2 milióny obyvateľov, patrí k tým menším spolkovým krajinám ale to som sa chcel opýtať, že či má vôbec šancu ten Zygmunt Ulrich niečo tam zmeniť, keď hovoríte, že ten Deep State je tam taký silný, tak či bude mať vôbec šancu tú migráciu, aj keď ste povedali, že to je tretí dôvod, prečo volili, či bude mať šancu tam niečo zmeniť, alebo prípadne, aké sú právomoci toho premiéra, či sa to dá vlastne porovnať napríklad našim hejtmanom v Českej republike, alebo má silnejšie právomoci?
1: Když se ptáte na porovnání našich hejtmanů a německých zemských premiérů, tak mě na první dobrou napadá, že naši hejtmani jsou v nějakém smyslu mocnější, že můžou, že mohou disponovat s větším počtem peněz, jak myslím, těch evropských dotací. Ale zase ty zemští premiéři v Německu mají přece jenom jisté kompetence v politice, které vlastně u nás hejtmani taky do nějaké míry mají, hlavně ve školství. Ale ten zemský premiér v Německu může třeba i právě mluvit do té azylové politiky, a to nikoli v tom procesu přijímání azylantů nebo uznávání práva na azyl, ale v deportaci těch už jednou odmítnutých, což je v Německu bolavá rána. V Sasku a na Hlodsku je lidi, kteří už by v Německu podle rozhodnutí úřadu správně neměli být, ale jsou trpěni, myslím, 5 nebo 6 tisíc, což není moc na německé poměry. Ale zase to není úplně jako věc, která by nebyla vidět, takže tam určitou jako na nějakou strunu ten premiér zahrát může, ale podle mě naprosto co je jako o třídu vejš, co do významu. A není to, co přesně udělá ve školství v Sasku a na Hlodsku, jestli nějak upraví kurikulum ve výuce dějepisu třeba, jak se o tom mluvilo, nebo jestli dají dotace Bauhausu 10% menší, než by dala jiná vláda, ale ten samotný fakt toho, že by tam byl zemský premiér z AFD, tu stranu celoněmecky normalizuje. Takže jako tam ten establishment se bojí tady toho typu změny, která teda podle mě, o tom jsme se vlastně bavili na začátku, by nenastala bezprostředně, ale v střední době už to samozřejmě důležitý faktor je, takže tam podle mě jakoby těžiště toho, Proč i ten německý hluboký stát se bude tomu ty instalaci to Ulricha Zygmunta tak bránit.
2: Abych teda řekl, já teda si myslím trochu jinak. Já se domnívám, že předseda té zemské vlády, ministr prezident, on je to opravdu předseda vlády členského státu federace. A nejenom, že má docela tedy zásadní kompetence v té oblasti školství, kultury, policie a podobně, ale především je členem takzvaného Bundesrátu, to znamená, on má zákonodárnou iniciativu a má přímou páku na vládu, což je přesně to, co hejtmani čeští nemají. Takže mě připadá,
1: ale je tam jeden z 16.
2: Ano.
1: To je horní komoře parlamentu. To je vlastně horní komora parlamentu.
2: Ano, je to tak, jako, dá se to tak říct.
1: Tak regionální senát.
2: Ale je to tak, že vlastně ten premiér s nimi musí neustále počítat, musí s nimi jednat, a ta zákonodárná iniciativa a to, že jsou členem té horní komory, to jim opravdu dává pozici, kterou současný český hejtman rozhodně nemá. A v tom si myslím, že to je jako kdyby opatro víc. Na druhé straně, ta otázka dneska není, jestli AFD získá toho ministra prezidenta a tohohle člena, no předsedu jedné z členských zemí, protože ono to vlastně zaznělo i z úst Chrupaly, toho jednoho z předsedů AFD, že nejvýhodnější by pro ně bylo, kdyby ty ostatní strany obešly AFD, drželi tu požární zeď a je dostali do opozice. Což je asi teďka těžko proveditelné, ale jenom je třeba si uvědomit, že ve chvíli, kdyby tohle se stalo, tak Chrupala říká, pak máme v příštích volbách 50%. Jo, to znamená, pokud by oni dnes se rozhodli, že ho vyšachují, což teoreticky možná by se jim mohlo povést, když po tom, co se tam dostala Sarah
0: Wagenknecht. Vlastně 39 měst, 83.
2: Tak by to bylo drsné. Je to problém morálně už teda a je to problém určité věrohodnosti té vlády, která by takto vznikla. Vypadalo by to celé, jako že to je porušení jakoby všeho. Těžko tvrdit, že to je vyřadit takového vítěze, který má skoro 44% ze hry, to už je prostě silné. A samozřejmě, že by tam hrozí, že se to opravdu obrátí proti ním a že to by znamenalo, že se pokračuje v tom principu té požární zdi za každou cenu, jako a i za cenu, že to, já si myslím, že to je cesta ke zničení jako těch stran. Takže jenom upozorňuji na to.
1: Stran.
2: Ano, já si myslím, že Zygmunt teda tím pádem, ten Ulrich Zygmunt, ten pretendent, jo, na tu funkci, vlastně není v pozici se zoufale snažit, aby ho pustili k tomu vládnutí. To je třeba si uvědomit. On není tak, že když se nám to nepovede, tak jsme vyřízení. Naopak, ten Chrupala říká, když se nám to tam nepovede a nezastavíme to, tak my budeme docela spokojení, že tohle bude hřebík do vaší rakve.
0: Zároveň jich to legitimuje, jak jste vzpomínali, jak by se dostali. To by jim těž pomohlo.
2: Ano.
0: A chcem se opýtat, když jste vzpomínali ještě ten Deep State, že se bude bránit tomu, aby jako ta Alternativ für Deutschland se dostala k té moci, případně naplňala ten svůj program. Myslím, že si tu můžeme trošku zakonšpirovat. Viděli jsme ty výsledky těch korespondenčních hlasů. Myslím, že okolo 200 000 hlasů přišlo korespondenčně v těch volbách. A tam bylo zajímavé vidět, že kebyže nejsou tyto korespondenčné hlasování, tak Alternativ für Deutschland místo 44% by mala cez 51%, naopak CDU z necelých 18% by išla na 14,5%. Ale keď došli ty korespondenčné listky, tak bylo vidět, že vlastně CDU a Alternativ für Deutschland mali rovnaký výsledok 24,3%. Tak se vás chcem opýtat, že hovorím, nemáme k tomu žiadne dôkazy, ale ako to vnímate, pretože je to obrovský rozdiel oproti tým hlasom, ktoré získali tí ľudia, ktorí došli odovzdať svoj hlasovací listok prítomnosti a tie korešponečné. Tam sa to cez 20% rozdiel pre Alternative for Deutschland.
1: No ne, to mluvíte v absolútnych číslech, ale v korespondenční volbě má AFD polovinu toho, co má od lidí, kteří se namáhali, zvedli zadek a šli do volební místnosti. Což teda, jako vždycky ty takzvaný dezoláti, nebo ta populistické strany, populistická pravice mívá, bylo to vlastně i v Americe s Donaldem Trumpem, že jakoby tady ty vyzývatelé, ty diverzanti mají víc od lidí, kteří jdou fyzicky volit, než v korespondenční volbě, ale ještě nikdy jsem neviděl, že by byl takhle velký rozptyl, jako je teď v tom Sasku a Nálecku, což jako bych řekl, že trošku smrdí. Nicméně bych si zase nemyslel, že i kdyby tohle byla pravda, že se tam fixovalo v neprospěch AFD v korespondenčním hlasování, což se dá dělat třeba v domově důchodců, že jste v podstatě jako bezmocný člověk nebo nebohoucí člověk, který moc neví, která bije a přijde za váma nějaká ředitel toho domova důchodců nebo někdo z vedení nebo ze správy toho domova důchodců.
2: Který je jmenovaný nějakou politickou stranou, která vládne v té obci. Že?
1: Nevím, jestli je jmenovaný, ale určitě se tam dostává.
2: No, dostává se tam se schválením rady, ano.
1: Tak vám jako vede vám to peru. Čili se stává, že důchodci do chvíle, dokud jsou ještě samostatně a bydlejí doma, tak volej jinak, než když se potom ocitají v domově důchodců, když se z nich najdou na starý kolena, jako kdyby si šlupli nějakou Viagru a stávají se z nich takový jakoby zastánci progresivních mladých zelených proudů. Ale i kdyby tohle všechno byla pravda, tak furt se zdráhám představit si, že by to bylo řízeno centrálně. To by ten deep state musel být opravdu ďábelský. Tady bych si spíš jako si myslel to, co říkal, co tady nakousl pan Zaorálek, že by to byla taková jako aktivita lidí na lokální úrovni, kde ta moderní levice je jako zanícenější, že jo, samozřejmě, takže prostě tam spíš máte lidi v těch domově důchodců nebo jinde, kterým tady to oni hloupí a jdou do toho. Takže tady jako ten rozptyl mezi těma korespondenčníma hlasováníma, mezi těma fyzickýma je tak velký, že by podle mě AFD nic neskazí tím, když podá soudní podnět a nechá se to prostě ručně přepočítat.
2: Mohl bych ještě se z toho počítání lístku vrátil k tomu velkému světu, protože mně připadá, že tady je jedna zajímavá věc. Tohle byly volby jenom v nějakém Sasku-Anhaltsku, kde je kolik 2,1-2,2 milionů lidí v jedné z zemí a přitom ty volby sledoval skoro, bych si dovolil říkat, celý svět. Jako jo. To uvědomuji si, že ty volby byly sledovány s velikým zájmem z Washingtonu i z Moskvy. A jestli teda Donald Tusk řekl, že jsou to idioti a zrádci, kdo tohle slaví, tak naopak ta Moskva a ten Kreml teda a Washington, Bílý dům, ti to slavili teda mocně. Jo. Takže jako to, že to má globální význam, je dáno tím, že tyto země to přivítali. A dokonce ten Kiril Dmitriev, že jo, ten jeden z hlavních vyjednavačů ruských, který seděl teďka i při tom vyjednávání s Vitkovem u stolu kulatého s Putinem, tak ten vlastně už pár dní předtím, než byly ty volby, tak napsal tweet: probouzí, Německo se probudí 6. září, že jo, jako to je ještě navíc takovou evokací na ty výroky NSDAP, že jo, v minulosti, takže Německo, probuzení Německa, jako to znamená, tohle bylo sledováno dopředu s velikou pozorností a ten výsledek je nadšeně vítaný v těchto dvou klíčových místech, jako je.
1: A ve Washingtonu taky, jo.
2: A ve Washingtonu, ano, samozřejmě, J.D. Vance přece na mnichovské konferenci minulý rok se setkal s Alice Weidelovou, on se setkal s představitelkou AFD a neměl čas se setkat s regulérním premiérem tehdy. Takže to byl naopak, a dokonce kritizovali Němce, jak je možné, že AfD nebyla pozvána na mnichovskou konferenci, a na tu další už je museli potom jako pozvat zástupce AfD. Takže tady ta příchylnost a ta podpora, a uvědomíme si, že v té bezpečnostní strategii Spojených států je napsáno, že Evropě hrozí, že eroduje a že bude vyhlazena vlastně díky své neexistenci politice vůči migraci a že vlastně její identita bude zlikvidována, takže Evropa je, ta končí, že jo, tam psáno velice tvrdě. A tady je najednou strana, která právě tohle má jeden z význam, ona vlastně vznikla do značné míry na principu migrace, na odmítnutí eura a na tom, že se postavila migraci. Takže tohle je jako kdyby pro tu Ameriku a pro současný establishment americký je to někdo, kdo jako kdyby z toho pohledu zachraňuje tu Evropu. Takže to je zajímavé, že tyhle volby v tom malém Sasku a Anhaltsku vlastně jsou volby, které mají ohromný ohlas. Navzdory tomu, že Daniel tady asi správně říká, že to neznamená, že do konce roku padne Merz a že ty změny budou tak rychlé. To si myslím, že je pravda. Ale ten dopad toho je nevídaný. A jenom si uvědomme, že to, že Rusové to vítají, oni mají proč. Tak se podívejte na ten program. V tom programu je přece napsáno, tam je, že má se skončit podpora Ukrajiny, tam je napsáno, že je třeba začít komunikovat s Ruskem, že je třeba navázat vztahy s Ruskem, obnovit vlastně ty ano, že dokonce se má ruština začít zavádět na školách, znovu je tam. Tam je celá řada bodů, které prostě není možné, aby Rusové prostě nevnímali.
1: Ale tak asi jako volitelný jazyk, ne?
2: Ano. Ale je to tam prostě, jako, jo, že vlastně jakoby návrat k tomu, že Rusko pokládáme za partnera, není to pro nás někdo, jako koho budeme ignorovat a budeme... Takže já teda si nemyslím samozřejmě, že zahraniční politika a Ukrajina byla to jediné téma, které rozhodlo. Já si myslím, že to rozhodující téma byla ekonomická nejistota, transformační zkušenosti, vysoká nezaměstnanost, kterou prošli a ten pocit nadřazenosti Západu, který mají nadřazenosti. To si myslím, že byly ty hlavní věci. Ale nemůžeme to zase jako kdyby zredukovat jenom na to, že to byli uražení, na to, že se s nimi zachází jako s druhořadými. Já si myslím, že to, co je základ pro pochopení, je, že to je určitá jiná zkušenost, kterou má tam ta společnost a kterou zobecňuje jinak. Já vám řeknu jeden, dovolím si takový příklad. V 80. letech Erich Honecker a Helmut Kohl k sobě nějak našli zajímavým způsobem cestu, že jo, tam vznikl nějaký velice zajímavý vztah, protože nejenom, že si oba uvědomili, že jsou Němci, ale uvědomili si, že ten strategie vlastně jaderného konfliktu, který byl jakoby plánovaný, neustále řízený, vyznívá tak, že Německo bude de facto zničeno. Jedno jestli východní nebo západní, mimochodem Česko taky tehdy. My jsme byli ti, kteří byli jednoznačně obětovaní. A ten Honecker s Kohlem si řekli, no my máme přece jeden společný zájem, zabránit tady téhle jadernému konfliktu, my spolu musíme mluvit, abychom hledali strategii, jak se zachránit. A mimochodem, to, co východní Německo dneska má, to, co nám připadá, jako kdyby, že je přece krajnost, extrém, my chceme s těma Rusama mluvit, to je určité pořád pokračování téhle zkušenosti, že tady, jestli něco vypukne, a upozorňuji, to je správný postřeh, jestli tady něco vypukne, tak my tady zařveme. Jako, to znamená, to východní Německo drží něco, co jde hluboko z minulosti, zatímco to západní se od toho úplně jidne si mercem.
1: Východní Německo je tady v tom, ten Ulrich Siegmund by se možná dalo říct, že tady v té politice válka, Rusko, válka, mír, Rusko, Amerika, Evropa je opravdu dědicem Helmuta Kohla, jak to sobě někdy AfD říká, že je dědičkou ještě takové té předmerklovské CDU. Já jsem, to už je asi 10 let, jsem dělal rozhovor pro Echo s dnes už teda nežijící zelenou političkou Antje Follmerovou, vy budete dobře znát.
2: Ano.
1: Která tehdy, a u nás to byla úplná jakoby novinka, už začala konfrontace Rusko-Ukrajina, Krym, Majdan, všechno tohleto. A ona byla iniciátorka petice v Německu, tak jako provolání, nesmíme jít na konfrontaci s Ruskem, musíme se s ním bavit. A podepisovali to opravdu ta jakoby stará politická garnitura, Weizsäcker, tyhle ty lidi. A mě říkala mimo záznam Antje Follmerová, dnes už nemůžu říct teda, protože není mezi námi, že to chtěl podepsat i Kohl, ale že už byl v tak špatném zdravotním stavu, že mu právě ty iniciátoři říkali, Helmute, nepodepisuj to, dostane se ti takovýho shitstormu, že bys to nemusel přežít. Potvrzuji to, co říkáte vy. A Friedrich Merz, ale taky současný německý zelený, vlastně reprezentují nebo stělesňují radikální odklon tady té starší německé politiky. Mm-hmm. A to, že Německo dneska jakoby na čele evropských zemí, které vedou nějakou jako jestřábí politiku či Rusku, je novinka. Jako v německých moderních dějinách je to novinka.
2: Já to pokládám za dost důležitý moment, který se u nás vůbec nevnímá, že tady skutečně došlo k něčemu, co je vlastně překvapivé. To, že to Německo je takovým tahounem toho, že musíme vítězně dotáhnout válku na Ukrajině a ty Rusy musíme dostat na kolena. Ale já si myslím, že dovolím si tvrdit, že existuje v Německu docela silný proud, který není úplně vidět a který s touhle politikou nesouhlasí. Vy jste dělal třeba nedávno rozhovor s Haraldem Kujatem, s tím bývalým německým...
1: Jako náčelník generálního štábu.
2: Bývalý náčelník generálního štábu Německa. A velmi známý generál a uznávaný, že jo? A v tom rozhovoru, co jste dělal, tam to bylo vidět. Jako on vlastně dával najevo, že to úplně špatně čteme. Tady se vytvořila, on tam říká, legenda o tom, že drony jsou tou zázračnou zbraní, která obrátí válku a Ukrajina bude vítězit. To bylo vlastně úplně ale klamné. Jako celé je to vlastně falešné. A ta představa, že my vojensky nakonec někam jde, to vlastně celá ta strategie je lichá. A on se tam vlastně ptá, jak je možné, že zároveň s tím, že pomáháme Ukrajině třeba zbraněmi a podobně, že zároveň stejně intenzivně nevedeme mírová jednání a neděláme všechno pro ukončení toho konfliktu. Ale tohle je podle mě názor, který v Německu není zas tak jako marginální.
1: Ale z veřejného prostoru je vytlačen.
2: Já si myslím, že v této chvíli, jako to, co vidíme v Sasku-Anhaltsku, je podle mě jeho potvrzení a jeho nástup. A on pravděpodobně bude mít poměrně...
1: Se možná se jako vlámává do dveří toho veřejného prostoru.
0: Ale to jsem se chcel opýtat, že vy jste robili jednak rozhovor s tím Štúrčičkovým generálom, který upozorňoval na tu eskaláciu, že to může prepuknout do velké vojny. Zároveň viděli jsme v Německu, vlastně myslím v srpnu to bylo, ten dron na Lipskom letisku, který nevybuchol, hned se to připísalo Rusom. Zároveň dokonce Robert Fico vyhlásil, myslím, že to bylo včera, jako ty výsledky volieb po Sasku-Anhaltsku, dúfa, že vlastně tu vnútornú, by som povedal, zlú situáciu Nemecka nebudú tu chcieť Nemci prekryť práve nejakým tým otvoreným konfliktom s Ruskom, pretože ako sa hovorí, Nemci nerobia malé chyby. Tak sa vás chcem opýtať, že či myslíte si, že ten Merz a jeho vláda bude nejak reflektovať na tieto voľby, jak hovoríte, lebo ten, by som povedal, mierová tematika začína sa vlámavať do tých dverí. Takže či očakávate, že ten Merz bude na to nejak reflektovať, alebo naopak, že môže sa to ešte začať viac eskalovať, keďže veľké voľby v Nemecku sú až v roku 2029.
1: To je teda otázka za milion.
0: Preto jste tu.
1: No ale já nevím, ale je to nejdůležitější otázka dneška.
0: Úplně nejdůležitější.
1: Friedrich, já jsem včera zase dělal jiný rozhovor, tak z něj trošku teď vykrádám sám sebe a echo. Rozhovor s profesorem ekonomie Maxem Otem, nebo že on se jmenuje Max Ote, což je jako docela úspěšný investor, správce nějakých kapitálových fondů, dlouholetý člen CDU, že je tak rozkročený mezi Německem a Amerikou, má i americké občanství. A v CDU byl vytlačený na okraj a kandidoval v posledních prezidentských volbách proti oficiálním kandidátovi vlády, dnešnímu prezidentu Steinmeierovi. Bylo jasný, že prohraje, ale získal i hlasy v tajné volbě, evidentně hlasy jako prostě z toho vládního tábora. Je to docela významná, tak jako zajímavá postava německá. A přesně tady na to jsem se toho Maxe od toho ptal, co máme očekávat od Friedricha Merce a dalšího jakoby postoje Německa k válce na Ukrajině. A on mi říkal, že Merc je definovaný tím, že to je celoživotní lobista. A že to, že byl předseda dozorčí rady BlackRocku pro Německo, prostě je fakt, ze kterého ten Merc už se nikdy nedokáže vymanit. Což by byla hodně pesimistická odpověď na tu vaši otázku.
0: No, takže lobuje za ty zbrojené firmy, dá se povedat.
1: Ano, tak jakoby je tam evidentní, nemusí to dělat jenom kvůli zbrojovkám, ale může to dělat i z politické bezradnosti, protože Friedrich Merz vlastně oproti tomu, nebo na rozdíl od toho, co kdysi, když ještě byl v opozici, tak jako mrkání dával najevo, že nesouhlasí se zelenými. A já jsem kdysi se taky znal s jedním, nebo znám se s pánem, který pro Friedricha Merce pracoval a dokonce mu na začátku, když se Merc stal předsedou CDU, tak mu dělal šéfa programové komise jako pro dlouhodobý program CDU a pak ho z té strany vyštípali, nebo tady z toho vedení CDU, tak ten člověk mi tehdy říkal, hele, jako Friedrich netiká zeleně, ten myslí si jako to, co my v zásadě, ale zatím v té straně ještě to vedou Merkeliáni a on musí postupně vytlačit. Stal se pravý opak. Friedrich Merz dneska úplně explicitně podepisuje politiku strany zelených, tu dekarbonizaci. s čímž jde ruku v ruce odumírání německého průmyslu, které dneska už nabírá docela dramatické rozměry, je to vidět. A tady z té bezradnosti řekl bych, že Merz právě vidí cestu v tom, čemu se dá říkat vojenský keynesianismus. To znamená, že zachráníme průmysl tím, že se to přeorientuje na vojenský průmysl, a ten vojenský průmysl, že jo, jakože je ze státní zakázek, takže to vlastně bude státní ekonomika. Takže tam já bych řekl, že to může být také jeho docela silná motivace, že to není jenom to, že by pracoval pro BlackRock, nebo že by nějak ještě v hlavě mu dojíždělo to, že kdysi hájil zájmy BlackRocku, ale může to být tímhle tím, že prostě jako z nezbytí, že tou zelenou politikou přivedli průmysl k jako odumírání, tak říká, ale vlastně zbrojení je to, co nás může zachránit.
2: Já si ale myslím, že především Merz je slabý politik, protože já pořád musím upozorňovat, že to hlavní řemeslo je tady politika. A to, s čím on se spojil, jako je ta požární zeď, se ukazuje být smrtelné. A druhá věc je, že já si myslím, že ta jeho pozice jako politika je nedůstojná. Jako, a že to si myslím je to, co ti Němci cítí. Já jsem měl možnost se s některými i bavit, i někdy si dost významnými politiky v zahraniční oblasti. A oni mi tady tohle sdělili s překvapivou silou, že to je nedůstojné, to, co dělá Německo dneska na scéně ve světě. Protože vemte si takový příklad. Válka, agrese na Irán. A Německo dneska není země, která by byla schopna říci, vy tady vedete válku bez souhlasu kongresu, vy vedete válku bez mandátu OSN, vy vedete dokonce válku, aniž by byla bezprostřední hrozba a důvod. Vy porušujete všechny mezinárodní principy, vy vlastně všechny regule, to je vlastně proti všem principům. To, co ještě dokázala říct německá politika v roce 2003, kdy ještě tu důstojnost měla, dohodla se s Francií a řekla, to teda ne, vy si tady nebudete vymýšlet, jako vy nemůžete takhle prostě napadat země, aniž byste to měli, aniž by byla zatím Rada bezpečnosti. Tehdy ještě Německo byla země, která byla schopna odporu a dokonce to vypadalo, že se skutečně z toho bude generovat evropská pozice. To jsme si mysleli někteří, jako Lesko, a pak byli zklamaní, že se to nestalo. Ale dneska už vůbec nic. Dneska to Německo je vlastně, ono si nechá všechno líbit. Dneska přijde Trump a řekne, víte co, já chci zaplatit všechny ty peníze, co jsem dal na Ukrajinu zpátky. 120, 150 miliard, všechno nám to budete zpátky. A co bude tahle německá politika? To je nejsilnější ekonomický motor v Evropě. Ona řekne, jo, dáme vám to zpátky. Jak může takováto politika, ve kterém Německo nehraje důstojnou roli, kdy není schopno otevřít pusu takovým způsobem, aby to byla skutečně pozice, za kterou se lidi nemusí stydět. A já si myslím, že tohle je podstatné. To Německo východní protestuje, protože má pocit, že nemá uznání, že není bráno vážně. Ti lidi mají pocit, že nejsou reprezentovaní, proto jako volí změnu. Tady ti, co tam jsou, ti tam za nás nejsou, ti na nás kašlou. To znamená, to je ten důvod. Jako ale to neuzná. To, že se to ale šíří do celého Německa, to je dáno tím, že ten pocit slabosti, nedostatečnosti mají i ti ostatní Němci. Copak je to možné, abyste si nechali líbit Nord Stream vyhozený jako do vzduchu a pak se tvářit, rozumíš? Nord, a pak se tvářit, že se nás to netýká.
1: Já jsem říkal bývalému německému velvyslanci v Praze, jak privátně, jsem říkal, jak vás mám brát někdo vážně jako stát, když váš kancelář stojí vedle amerického prezidenta, který před ním řekne, před tím kancelářem máme, když tak prostě, když ten plynovod bude uvedený do provozu, tak máme prostředky, jak ho zastavit a uděláme to. A váš kancelář řekne ani ň. Říkal jsem mu to dvakrát a on jediný, co mi na to řekl, říkal, že mám obsesy.
2: Ano, jako tak to říkal.
1: A tady ten velvyslanec přišel do Prahy a byl bezpečnostní expert, jo. Tak ta míra té nesuverenity tam opravdu ve vyhraněných momentech je to bije do očí.
3: A čím to je, že to Německo se dostalo do takového štádia? Lebo jak Lubomír vzpomínal, Irak tam se věděli postavit spolu s Francií. Teraz ta Evropa, mám pocit, jak kdyby...
1: Já bych teda řekl, že dneska zpětně docenuju určitý kvality Gerharda Schrödera, který on se tehdy té Americe postavil a my se to tehdy, když jsem byl mladý, hloupej, se mi to nelíbilo. Schrödera jsem za to kritizoval, jako ne, že by ho to nějak, je to s ním nějak zatřáslo. Ale řekl bych, že jako Schröder, to je dneska zpětně vidět, byla prostě velká osoba.
2: Pravdě, samozřejmě.
1: Nemusíme s ním vždycky souhlasit, ale byl to prostě jako sebevědomý, samostatný politik.
2: S ním se prostě Němci nestyděli za sebe, že jo. A potom teda musím říct, že Angela Merkel navzdory těch věcí, kterých se dopustila, ať už to byla teda jaderná energetika, kterou vypustila, že jo, nebo migrace a podobné věci, které byly fatální, tak přesto všechno ještě s ní Němci neměli pocit, že ztrácejí tu důstojnost. Jo, tahle pruská císařovna pořád reprezentovala někdo, dokonce že jo, i u toho Ruska, že jo, ten Putin přece jenom respektoval jako jediného, s kým se nakonec zbavil, to jediné téma. To znamená, Ale teď si myslím, že je Německo konfrontováno s něčím, že to se, ono, tahle politika není vůbec politika jako suverénního státu. A mně připadá, že to, co dává budoucnost takovému síle, jako je AfD, je právě tohle. Tenhle pocit, jako že nehrajou žádnou roli. Že jsou v podstatě, že si všechno nechají líbit, že na sebe nechají štípat a že vlastně nemají skutečně žádnou vlastní pozici. A to je zdroj podle mě růstu AfD. No. Jako ten pocit, že tohle je nedůstojné.
1: Současně to má, ale může mít zajímavé konsekvence v mezinárodní politice, protože Rusové, když se dívají na Evropu, tak vždycky se dívají nejdřív na Německo, že jako považují ho za velmi důležitou zemi, možná její význam někdy až přeceňují z nějakých jako historických důvodů. Tak je tam takový to, že Putin sám byl v Drážďanech a tak to taky asi hraje nějakou roli. A když Rusové dojdou k názoru, který tady má pan Zaurálek, tak to podle mě taky nevyšší nic dobrýho, protože si řeknou, že prostě jako s Evropou v zásadě nemá cenu mluvit. Jo. Mm-hmm. A nemá cenu pokoušet se dojít na Ukrajině k nějakému smírnějšímu řešení a bude třeba to vybojovat.
2: No naprosto souhlasím, myslím si, že tohle je hrozně důležité. Jako když se Putin podívá na to, co se děje v Evropě, a ještě připomeňme si, že Daniel bude mít možná pravdu v tom, že Německo nevypadá, že by v něm došlo v této chvíli k výměně kancléře a podobně. To je vlastně následování toho, co bylo v Británii. Ale to, co přece je dneska ten hlavní karta ve hře, není teda ještě Německo, ale je to především Francie, která má volby už teď na jaře příští rok. A tam, jak se podíváte, tak Marine Le Pen má preferencích 33-36%, ten její hlavní pronásledující Edouard Philippe má 20%. Ona vlastně poráží všechny ty hlavní kandidáty ve druhém kole, jako v to podle současných preferencí. A teď si představte, že ten program, který jsem říkal u AfD, tak i když ta Marine Le Pen se dneska snaží od AfD do určité míry držet zpátky, tak ve skutečnosti ty prvky změny politiky k Rusku a podobně tam má také. To znamená, Putin, když se podívá na německou a francouzskou politiku, ty klíčové země Evropy, tak kam by se hnal dneska do nějakých jednání? Já jenom, my mluvíme o Německu taky, že Niall Ferguson, slavný německý historik, řekl, chcete vědět, kam se bude hýbat Evropa, pak se především věnujte tomu, co se děje v Německu a sledujte Německo. To je pravda. A to je, proto dneska se o tom bavíme. Nicméně dneska ta hlavní změna, která je na spadnutí, ta je ve Francii.
1: V posledních několika letech, nejpozději od té doby, co začala válka na Ukrajině, ta ostrá, vidíme v Evropě, že se národní politika, že je podřizována geopolitice. Jo? Že prostě když v Rumunsku vyhraje v prvním kole prezidentský voleb člověk, který má geopoliticky nevhodné názory, tak se ty volby zruší. V Německu už by asi si tu, to už je zase tak silná země, že by si tam úplně znásilnit národní politiku, geopolitiku by bylo docela těžký. Ale ve Francii to nepůjde. Jestli ve Francii vyhraje Le Penová, neříkám, že to chci, tak to může být teda opravdu jako zemětřesení, který v tom Sasku a na Hlocku někdo se ho bojí a někdo ho tam vyhlíží ještě, řekl bych, marně.
3: Máme poslednou minutku, budeme muset končit, ale chcel by som na záver poslednú otázku. Začínali sme s tým výrokom Donalda Tuska, že kto sa v Polsku teší z toho výsledku Alternative for Deutschland.
1: Myslím, že z amerikanizovaný, to nie je Tusk, ale Tusk.
3: Tusk, tak. Ja som vyšiel som anglicky.
1: Sejne ako není Hardy Sport, som nikdy slyšel českým rozhlasu, ale Hardy Sport.
3: Áno. Ale vrátil by som sa vlastne k tomu, niektorí hovoria, že Česko by sa tiež nemalo tešiť z toho výsledku Alternative for Deutschland, pretože Alternative for Deutschland niekoľkokrát chcelo otvoriť tie Benešové dekrety. Tak sa chcem opýtať, že ako to vnímate vy z pohľadu tých vy sa vyznáte nemeckej politiky, či je to naozaj také žhavé téma, alebo...
1: Není. Ja bych teda, je to vec, ktorá mne na tých jednotlivcích AfD, kteří niekdy Benešové dekrety nastolili, hodne irituje. AfD třeba měla v Berlíně nějakého jako zemského politika, jako vyleženě městského čičičmundu nějakého, který dokonce říkal, že atentát na Heidricha v roce 1942, jako mluvil v tom smyslu, že to byla vražda na německém státníkovi. Tak jako tady ty zrůdy se tam v té straně opravdu, nebo zrůdy z našeho pohledu, nebo lidi, kteří jsou historický revizionisti, tam jsou. Ale řekl bych, že jich je možná méně, než bylo v CDU a v CSU v 90. letech, kdy jsme si říkali, tak jako jdeme do Evropské unie, život je, jaký je, prostě je to nějaká realita, musíme se s tím vypořádat. A navzdory tomu, co se u nás běžně píše v českém, jako pro český mediální prostor, že AfD to má pomalu jako jeden z centrálních bodů svého programu, tak já jsem teda v německém diskurzu nebo v německých novinách, v německých debatách o Benešových dekretech v souvislosti s AfD neslyšel nikdy ani slovo.
2: Já si myslím, že to je trošku chyba té strategie boje s AfD v Německu, že se to právě zjednodušilo na několik takových věcí, jako že to je vlastně nástup extremismu a podobně. A tohle je ale neuvěřitelně urputné. Teď tam ještě před volbama zaznívaly názory, že se mají zakázat. Aspoň některé ty...
1: Zaznívají po volbách.
2: A zaznívají i po volbách, že se mají zakázat některé ty aspoň části. Třeba právě ta Sasko-Anhaltsko bylo, myslím, mezi těmi, které se měly zakázat. A mně připadá ta představa, že se u některých řekne, pojďte se, co oni říkají, že používají třeba nějakou symboliku, nebo jsou to lidé spojení, jako z minulosti, že byli spojeni s nějakým neonacistickými skupinami, jako tak tohle se používá jako důkaz, že to je něco, co je návrat k minulosti, se kterou vlastně celou dobu bojujeme. Ale mně připadá, že právě to je to strašné politické zjednodušení něčeho, co je, a to jsem se snažil říct, to má jiné kořeny, hlubší. To je jiné zpracování zkušenosti, jako než je ta, kterou dneska představuje ta vládní garnitura. A vlastně pro řadu lidí oni jakoby vyslechli to volání, že tam chce někdo být. A zase ten Zygmunt Ulrich to v té kampani dobře předvedl. On ukázal, že jezdí na tom mopedu, celým chováním a vším dal návod, to je typické pro politika, že musí ukázat, že je s těmi lidmi, že rozumí jejich, až bude právě odpovídat na to, co ti establovaní politici neodpovídají. Jako, a proto říkám, že to je základ nějaké nové lidové strany a to se nedá pochopit na tom, že to na pár extrémech odsoudíme. Jako, a do čeho se to vyvíjí, to my dnes nevíme. Jako, my Češi samozřejmě také se můžeme do určité míry obávat, co bude zítra Německo. 100% to nevíme. Ale připadá mi zjednodušení myslet si, že se jenom prostě vrátí historie a to je vlastně nějaká nová NSDAP. To jsou přesně ty zkratky, které vlastně nám neumožňují pochopit, co se v Německu děje, protože to se děje v Německu, se neděje jenom v Německu. Ten návrat vlastně určitě o typu pravicových stran vidíme vlastně i jinde v Evropě. Tohle je prostě jiný proces. A je to odpověď na krizi ne demokracie, ale určitého typu stranické demokracie, která ta byla. A na to ti lidi říkají ne.
1: Já bych teda na závěr, když jsme nakousili historii, řekl na rozloučenou, bych se taky dopustil jedné myšlenky. Řekl bych, že opravdu v

Charles Eisenstein, Posvátná ekonomie, peníze, dar a společnost ve věku změny. Kapitola 12. Ekonomie negativního úroku. Dluh může trvat na věky, bohatství nikoliv, protože jeho materiální stránka podléhá destruktivním silám entropie. Frederick Soddy. Představte si, že já mám 12 bochníků chleba a vy máte hlad. Tolik chleba nesním, než stvrdne, takže vám rád nějaký ten pecen půjčím. Vezměte si těhle 6 bochníků, nabízím, a až chleba budete mít, můžete mi 6 čerstvých bochníků vrátit. Já vám dám 6 čerstvých bochníků nyní a vy mi dáte 6 čerstvých bochníků příště. Není důvod vám chléb nedat nebo chtít, abyste za jeho půjčení zaplatili, protože obavíme, že v každém případě chleba brzy stvrdne. Ve světě, kde se věci, jež potřebujeme a používáme, kazí, se sdílení stává něčím přirozeným. Lakomec bude nakonec sedět sám na hromadě stvrdelého chleba, zrezivělých nástrojů a schnilého ovoce a nikdo mu nepomůže, protože ani on nikomu nepomohl. Jenže dnešní peníze nejsou jako chléb, ovoce či jakýkoliv přírodní předmět. Jsou osamělou výjimkou z přírodního zákona návratu, zákona života, smrti a znovuzrození, který říká, že všechny věci se nakonec vrátí tam, kde vznikly. Peníze se v průběhu času nekazí, ale kvůli své abstrakci od materiálnosti zůstávají neměnné, a dokonce díky úroku v průběhu času exponenciálně rostou. Peníze velmi úzce spojujeme s já, jak naznačuje slovo můj. Své peníze chápeme téměř jako součást sebe sama a proto, když nám je někdo ukradne, máme pocit, že nás oškubali. Takže peníze narušují nejen přírodní zákon návratu, ale také spirituální zákon věčné proměnlivosti. Sami sebe udržujeme v klamu, když něco, co trvá a časem se zvětšuje, spojujeme se svým já, tedy s něčím, co stárne, umírá a vrací se do půdy. I když všichni víme, že tomu tak není, nějak si představujeme, že když přibývá bohatství, přibývá i nás samotných a my můžeme nabít nezničitelnosti peněz. Schraňujeme si je na stáří, jako bychom se tím mohli ochránit před vlastním zánikem. Co by se s penězi stalo, kdyby se podobně jako všechny ostatní věci rozpadaly a vracely se ke svému zdroji? Připoutali jsme exponenciálně rostoucí peníze k sobě a ke světu, ale ani my, ani svět není exponenciální. Není ani lineární, nýbrž cyklický, jak jsem již popsal. Výsledkem je soupeření, nedostatek a hromadění bohatství. Odpověď na otázku, co se stalo s tou krásnou myšlenkou zvanou peníze, jež mají schopnost spojovat lidské dary s lidskými potřebami, musíme do značné míry hledat v úroku a v lichvě. Avšak lichva jako taková není jevem izolovaným, jenž by mohl být jiný, jen kdybychom se v jistém okamžiku jeho vývoje rozhodli moudřeji. Lichva je nezvratitelně svázaná s naším pocitem jáství, s odděleným já v objektivním vesmíru. Jehož vývoj probíhá souběžně s evolucí peněz. Není náhodou, že ve starověkém Řecku ve vysoce monetizované společnosti se také zrodil moderní koncept člověka

jako individua. Tato hluboká vazba mezi penězi a bytím představuje dobrou zprávu, protože lidská identita dnes prochází hlubokou proměnou. Jaký typ peněz se bude hodit k novému, propojenému já a ke světu, v němž si stále častěji uvědomujeme realitu vzájemného spojení, toho, že více pro tebe je také více pro mě? S ohledem na určující roli úroku je třeba jako první měnovou alternativu zvážit systém, který úrok zruší, nebo dokonce přinese jeho opačné účinky. Vždyť jestliže úrok způsobuje soutěživost, nedostatek a nerovnost, neměl by jeho opak vytvářet spolupráci, hojnost a komunitu? A jestliže úrok představuje zisky z krádeže společných statků, k nímž docházelo v dávné minulosti a která stále trvá, nevedl by opak úroku k obnově společenských statků jako společného bohatství? Jak by takový opačný úrok vypadal? Jaké by to byly peníze, které by podobně jako chléb v průběhu času ztrácely svou hodnotu? Jinými slovy, byly by to peníze, které se kazí, rozkládají, jejichž hodnota klesá tím, že podléhají záporné či mínusové úrokové sazbě, známé také jako demuráž či demurážní poplatek. Kazící se měna je jednou ze základních myšlenek této knihy. Ale než vyložím její historii, využití, ekonomickou teorii a důsledky, rád bych se krátce zmínil o pojmu rozklad. Protože někteří lidé mi radili, abych se mu kvůli jeho negativním souvislostem vyhnul. Proč rozklad vypadá jako něco špatného a uchovávání jako cnost? Takový postoj má opět svůj původ v příběhu vzestupu, v němž je osudem lidstva překonat přírodu, triumfovat nad entropií, chaosem, úpadkem a vybudovat spořádaný svět, vědecký, racionální, čistý a kontrolovaný. Ten doplňuje spiritualita oddělení, v níž nemateriální, věčná, nesmrtelná božská duše přebývá v pomíjivém, smrtelném a profánním těle. Takže jsme se snažili přemoci tělo, dobýt svět a procesy úpadku pozastavit. Bohužel s tím jsme také pozastavili širší proces, jehož součástí je i rozklad, obnovování, znovuzrození, neustálý koloběh a vývoj ve spirále stoupající k mnohem obsážnější integrované složitosti. Naštěstí příběhy oddělení a vzestupu se blíží ke svému konci. Je na čase znovu vyzvednout krásu a nevyhnutelnost rozkladu, jak v myšlení, tak v naší ekonomice. Historie a souvislosti. Rané formy komoditních peněz jako obilí či dobytek zcela jistě podléhaly rozkladu. Obilí hnilo, dobytek stárnul a umíral. A dokonce i zemědělská půda, pokud nebyla obdělávána, se znovu stávala divočinou. Existovaly také peněžní systémy kovových mincí, které se blížily fenoménu rozkládání tím, že obsahovaly určitý druh zabudované sazby záporného úroku. Příkladem, který k tomu nemá daleko, byl systém brakteátových mincí, široce používaný ve středověké Evropě, kde se měna pravidelně stahovala z oběhu a poté přetavovala na mince s nižší hodnotou. V Anglii saští králové vydávali každých 6 let nové stříbrné pence, 3 za každé 4 stažené z oběhu, přičemž odpisová sazba činila asi 4% ročně. Velmi účinně tak pokutovali hromadění peněz a namísto toho podporovali jejich oběh a investování do produktivního kapitálu. Když jste měli více peněz, než jste dokázali využít, raději jste je půjčovali, dokonce i na nulový úrok, protože pokud jste mince drželi příliš dlouho, ztráceli na hodnotě. Všimněte si, že výsledkem tohoto systému nebyl pokles peněžních zásob, protože vladař nejspíš napumpoval rozdíl zpátky do ekonomiky, aby pokryl své vlastní výdaje.
Tento záporný peněžní úrok byl tedy jakousi daní. Průkopnickým teoretikem měny, založené na demuráži, byl německo-argentinský podnikatel Silvio Gesell, který je nazýval svobodnými penězi, Freigeld. Já toto označení na jeho počest přebírám. Systém, který navrhl ve svém hlavním díle Přirozený ekonomický řád, The Natural Economic Order, měl používat papírové oběživo, kupony, na které byla pravidelně nalepována známka v ceně rovnající se malému podílu hodnoty celého kuponu. Tím se k peněžnímu majetku šikovně připojovaly náklady na údržbu měny. Podobně jako jakákoliv jiná fyzická komodita se takové peníze kazily. V míře určované hodnotou známek nezbytných k udržení platnosti měny. Například jestliže dolarová bankovka vyžadovala každý měsíc nalepení známky v ceně 1 centu, aby si zachovala svou hodnotu, ročně se její hodnota snižovala o 12%. Gesell se k této myšlence měny založené na demuráži dostal jiným způsobem než já. Psal svá díla v době, kdy téměř nikdo nespochybňoval, že ekonomický růst je pozitivní. A ačkoliv byl velkým vizionářem, nikdy, pokud je mi teda známo, nepochyboval o tom, že země či technologie se vždycky dokážou růstu přizpůsobovat. Zajímala ho především náprava tehdejšího nerovného a nespravedlivého rozdělování bohatství, nevídaná chudoba uprostřed nevídané hojnosti. Přičítal chudobu obrovsky nespravedlivé výhodě, kterou měli vlastníci peněz, ti vlastnili komoditu, již je možné hromadit, a která současně přináší další peníze. Jiné komodity, snad s výjimkou půdy, se nedají hromadit stejným způsobem jako zlato či další měny, protože hníjí, rezivějí nebo se rozpadají. Mohou být uloupeny, zastarávají, vyžadují náklady na skladování a dopravu a tak dále. Gesell zapsal. Zlato není v souladu s vlastnostmi našeho zboží. Zlato a sláma, zlato a benzín. Zlato a guano, zlato a cihly, zlato a železo, zlato a kůže. Propast mezi nimi dokáže překlenout jen nějaká divoká fantazie, monstrózní halucinace nebo doktrína hodnoty. Komodity jako takové, slámu, benzín, guano, i to ostatní můžeme bezpečně směňovat pouze tehdy, když je každému lhostejné, zda vlastní peníze nebo zboží. A to je možné pouze tehdy, když peníze trpí stejnými vadami jako naše produkty. To je zřejmé. Naše zboží hníje, kazí se, láme se, rezaví, takže pouze když peníze mají stejně nepříjemné ztrátu zahrnující vlastnosti, mohou účinně podněcovat rychlou, bezpečnou a lacinou směnu. Protože takovým penězům by nikdo nikdy nedal přednost před zbožím. Pouze peníze, které zastarávají jako noviny, hníjí jako brambory, rezaví jako železo, vypařují se jako éter, jsou schopné obstát ve zkoušce stát se nástrojem směny brambor, novin, železa a éteru. Protože takovým penězům prodávající ani kupující přednost před zbožím nedá. My se pak vzdáváme svého zboží za peníze jen proto, že peníze potřebujeme jako směnný prostředek, nikoli proto, že z jejich vlastnictví očekáváme nějakou výhodu. Stejně jako v Gesellově době, i my dnes dáváme penězům přednost před zbožím. Možnost nechávat si pro sebe prostředek směny dovoluje držitelům peněz účtovat úrok. Vůči držitelům reálného kapitálu zastávají privilegované postavení, jež ještě více vynikne ve srovnání s těmi, kteří prodávají pouze svůj čas. A pokud tak nečiní, ztrácejí plných 100% svého kapitálu. Výsledkem je rostoucí nerovnost bohatství, protože poplatek vlastníkům peněz v podstatě platíme všichni. Jeho názor vede k myšlence, že je vůči nám nespravedlivé platit za pouhé prostředky. Díky nímž se směna uskutečňuje. Gesell se domníval, že úplně postačí touha něco směňovat.
Jestliže mám něco, co vám nabízím, protože vy to potřebujete, proč bychom měli platit za prostředek dávání a přijímání? Proč bychom měli platit za privilegium dostávat dary? To je jeden z důvodů, proč si Gesslovy peníze zaslouží přívlastek svobodné. Jak uvidíme, úvěrový systém založený na znehodnocované měně umožní půjčky s nulovým úrokem. Půjčky musíme splácet pořád, ale už nemusíme platit za jejich poskytování. V tomto smyslu se peníze stávají svobodnými. Gesl obhajoval znehodnocování měny jako prostředek pro oddělení peněz, co by uchovatele hodnoty, od peněz, co by prostředku směny. Penězům už by se neměla dávat přednost před hmotným kapitálem. Představoval si, že výsledkem bude ukončení umělého nedostatku a ekonomické krize, k níž dochází, když existuje množství zboží určené ke směně, ale lidé na ně nemají peníze. Jeho návrh by peníze nutil obíhat. Vlastníci peněz by už neměli důvod stahovat je z ekonomiky, čekat na nedostatek tak velký, až vznikne situace, kdy návratnost skutečného kapitálu přesáhne úrokové sazby. To je druhý důvod, proč takové peníze nazývá svobodnými. Peníze osvobozené od kontroly bohatými by volně obíhaly, místo toho, aby se hromadily v obrovských, nehybných rezervách, jak to dělají dnes. Gesl spatřoval ve vlastnictví peněz, jež přinášejí úrok, brzdu prosperity. Jakmile je zboží tolik, že se návratnost kapitálových investic sníží pod minimální úrokové sazby, vlastníci peněz je odmítají investovat. Peníze určené k transakcím zmizí z oběhu a začne hrozit známá krize z nadvýroby, doprovázena paradoxním nedostatkem zboží pro většinu lidí. V roce 1906 byl peněžní systém zcela jiný než dnes. Většina měn byla přinejmenším teoreticky stabilní, byla kryta drahými kovy, a tak široké rozšíření úvěrů na úkor měnové báze, jaké máme dnes, neexistovalo. Gesl chápal úvěr jako náhražku peněz, způsob, jakým mohou podniky provádět transakce, když se měny nedostává. Jenže dnes jsou úvěr a peníze téměř totožné. Současná ekonomická teorie pohlíží na používání úvěru v roli peněz jako na pozitivní vývoj, částečně proto, že umožňuje zvyšovat a snižovat peněžní zásoby v souladu s potřebami prostředků směny. Avšak, jak jsme viděli, úvěr přinášející úrok nejenže reaguje na růst peněžní ekonomiky, on tento růst také podněcuje a navíc je ve své současné podobě stejným předmětem nedostatku, jakým byly v Gesslově době peníze. Gesslova myšlenka v druhé polovině 20. století, už prakticky neznámá, měla ve 20. a 30. letech mnoho následovníků a ovlivnila tak význačné ekonomy, jakými byli Irving Fisher a John Maynard Keynes. Fisher Gesslovy myšlenky ve Spojených státech nadšeně propagoval a Keynes na něj pěl nezvyklou chválu, když ho nazval nespravedlivě opomíjeným prorokem. A jeho dílo hluboce originálním. V neklidné době po první světové válce se Gesl dokonce stal ministrem financí v nešťastné Bavorské republice Rad, která však netrvala ani měsíc. Gesslův přítel vydával ve 20. letech peníze v podobě certifikovaných kolků nazývané VR, které obíhaly v Německu, ale příčinou jejich vzniku v Německu i jinde byla hlavně ekonomická krize. V osobním životě i v životě společnosti málo kdy dojde ke skutečné změně, dokud nenastane nějaká krize. V roce 1931 se jeden důlní inženýr rozhodl znovu otevřít svůj úhelný důl s tím, že dělníky bude platit v měně VR. Protože také souhlasil, že uhlí bude prodávat za tyto poukázky, které mohl ve městě používat každý, přesvědčil místní kupce a obchodníky, aby veru přijímali. Hornické město rozkvetlo. Za rok skoro 1000 obchodů napříč celým Německem přijímalo veru jako platidlo a banky začaly v této měně zakládat vklady.
Tím se měna dostala do centra pozornosti. Atmosféra housla. Německá vláda se pokusila Veru soudně prohlásit za nezákonnou a když se jí to nepodařilo, prostě ji mimořádným výnosem zrušila. Následujícího roku rakouské městečko Wörgl, vážně postižené hospodářskou krizí, dalo do oběhu vlastní oznámkované poukázky inspirované geslem a úspěchem Wery. Podle všeho měli peníze z Wörglu značný úspěch. Lidé vydláždili cesty, postavili mosty a splatili spožděné daně. Nezaměstnanost výrazně poklesla a ekonomika vzkvétala, což vyvolávalo pozornost okolních měst. Starostové a úředníci z celého světa začali Wörgl navštěvovat, až podobně jako v Německu ústřední vláda peníze z Wörglu zrušila a městečko se opět propadlo do krize. Vera i wörglovské oběživo nesli demurážní poplatek v hodnotě 1% měsíčně. Tehdejší zprávy přičítali značnou rychlost oběhu těchto měn právě demuráži. Akumulace majetku se stala břemenem, nikoli prostředkem generujícím úrok, i růst podobně jako když majetek zatěžuje kočovné lovce a sběrače. Jak argumentoval Gesell, penězům, co by uchovatelům hodnoty, které mají vlastnosti snižující jejich hodnotu, se nedává přednost před komoditami. Přesto není možné dokázat, že oživující účinky těchto měn jsou důsledkem demuráže a nikoli zvýšení peněžních zásob či výhod plynoucích z toho, že, jako v případě města Wörgl, šlo o měnu místní ekonomiky. Další peníze, které se objevily zhruba ve stejné době a používají se stále, je Vir ve Švýcarsku. Měnu vydává jedna družstevní banka a peníze jsou kryté vzájemným souhlasem členů banky přijímat ji jako platby. Měnu založili přívrženci Gesslových teorií a původně nesla demurážní poplatek, který byl v období velmi vysokého růstu po druhé světové válce zrušen. Jak vysvětlím, v prostředí vysokého růstu je záporný úrok nezbytný. V dnešní době, kdy se růst blíží ke svému chaotickému konci, záporný úrok opět získává na přitažlivosti. Ve Spojených státech bylo na začátku 30. let vydáváno mnoho druhů tzv. Nouzových měn. Národní měna se v průběhu epidemického pádu bank vypařovala a občané i místní vlády vydávali vlastní peníze. Výsledky nebyly jednoznačné a jen málo z těchto peněz následovalo Gesslův vzor. Místo týdenních či měsíčních poplatků nouzové měny raději spoplatňovaly jednotlivé transakce. Výsledek byl opačný než u demuráže, protože poplatek spíše trestal oběh peněz než jejich hromadění. Přesto v roce 1933 alespoň stovka měst připravovala vydání vlastního kolkovaného oběživa, mnoho z nich podle Gesslova vzoru. Kromě toho, jak sněmovna reprezentantů, tak i senát navrhli zákon podporovaný Irvingem Fisherem, podle kterého byla vydána miliarda celonárodních kolkovaných poukázek vyměnitelných za zboží či hotovost. Tato měna i mnoho dalších měli daleko vyšší demuráž 2% za týden, čímž by se sami v průběhu jednoho roku zlikvidovali. Bylo to něco úplně jiného než wörglovské peníze i většina podobných moderních návrhů. Nicméně tento návrh dokládá, že o základní myšlence se velmi vážně uvažovalo. Uvádím výňatek z Bankhead Pettengillova dodatku k Costigan-Lafoletovu zákonu o snížení nezaměstnanosti. S5125 z roku 1933. Minister financí je zodpovědný za ražbu a tisk měny Spojených států v podobě známkovaných peněžních certifikátů. Řečené certifikáty budou mít jmenovitou hodnotu 1 dolaru a emise bude limitována částkou 1 milionu dolarů. Řečené certifikáty budou mít velikost umožňující nalepovat na rubu poštovní známky. Na líci bude vytištěno následující vysvětlení.
Tento certifikát je zákonným platidlem v hodnotě 1 dolaru pro platby všech dlužních částek a veřejných i soukromých poplatků, celních a dovozních poplatků a daní za podmínky, že k datu jeho vydání budou na certifikátu nalepené 2-centové poštovní známky pro veškerá data před datem vydání, určená pravidly na rubu tohoto certifikátu. O senátním zákoně 5125 se nikdy nehlasovalo a o měsíc později, poté co vydal nový úděl, New Deal, Roosevelt vládním nařízením všechny nouzové měny zrušil. Podle Bernarda Lyattara prezident tyto místní a státní měny nezrušil proto, že by neměly pozitivní vliv na ukončení velké hospodářské krize, ale proto, že by znamenaly určitou ztrátu moci ústřední vlády. Dnes jsme na pokraji podobné krize a před námi je podobná volba mezi dočasným uchováváním starého světa skrze sílící centralizovanou kontrolu nebo vzdáním se kontroly a vstupem do světa nového. Nedělejte si iluze. Důsledky systému s negativním úrokem budou dalekosáhlé a budou mít ekonomický, sociální, psychologický a duchovní rozměr. Peníze jsou v naší civilizaci natolik podstatné a natolik určující, že by bylo naivní doufat, že jakákoliv civilizační změna se obejde bez jejich hluboké proměny. Moderní aplikace a teorie. Myšlenky spojované se záporným úrokem, tak populární na začátku 20. století, ležely ladem 60 let. Nyní znovu ožily, protože přetrvávající nízký růst ničí jistoty uplynulých 70 let a vyžaduje způsob myšlení, které vzešlo z velké hospodářské krize. Realitu zpomalujícího růstu po mnoho let zakrýval narůstající dluh. Když v roce 2008 znovu udeřila krize, monetaristické nástroje na řízení ekonomiky poprvé od velké hospodářské krize selhaly. Centrální banky prostřednictvím nákupů státních cenných papírů svědomitě snižovaly úrokové sazby až k nulové dolní mezi. Ale výsledek byl chabý. Vlády následně uplatnily běžný keynesiánský lék v podobě fiskálního stimulu. Nahradili výdaje ochabujících spotřebitelů vládními výdaji. Ekonomický stimul Baracka Obamy byl keynesiánským opatřením, ale v rámci tohoto paradigmatu velmi nedostatečným. Od té doby jsou vládní výdaje na celém světě stále vysoké. Přestože míry hospodářského růstu zůstávají hluboko pod úrovní poválečné éry. V důsledku krize z roku 2008 si myšlenka záporných úrokových sazeb díky problému nulové dolní meze našla cestu do hlavního proudu ekonomického myšlení. Zpočátku byla diskuze na toto téma slabá. Můj průzkum v roce 2010 přinesl jen pár výsledků. Stáť od jednoho ekonoma Fedu, článek v New York Times od jednoho harvardského profesora ekonomie a další jeho článek v časopise The Economist. Kdykoliv jsem se o záporné úrokové sazbě zmínil před ekonomy z praxe, obraceli oči v sloup. Jak se od té doby časy změnily? Dnes je mainstreamový finanční tisk plný článků o záporném úroku, protože několik centrálních bank, především Japonská banka a Evropská centrální banka, menší záporné sazby zavedly. A navíc není mnoho vlivných politických činitelů, kteří by věřili, že by se úrokové sazby vůbec kdy vrátily do normálu, kolem 5%. Pokaždé, když se Fed nebo ECB pokouší normalizovat své sazby, akciové trhy se zblázní a přinutí Fed ustoupit. Zdá se, že vstupujeme do nové éry.
Od roku 2020 jsou záporné sazby jen zlomek procentního bodu pod nulou. I v zemích, které nemají záporné sazby, jsou úroky historicky stále velmi nízké. Při ekonomickém růstu by normálně měly být alespoň 5 až 7 %, což by ponechávalo centrálním bankám volnost snižovat je v případě recese a o 5 třeba a nebo i více procent. Protože nyní začínáme na 2%, na nule nebo i níže, až udeří příští recese, bude muset jít přirozená reakce ještě hlouběji do záporného území. Když keynesiánská pobídka neuspěla, hlavně z důvodu stenčování společných statků, jak jsem o tom psal dříve, zaměřila se pozornost na daleko radikálnější řešení. V současné době se ekonomika mírně zotavuje a falešná naděje na to, že návrat do normálu je stále ještě možný, přetrvává. Avšak různé formy společného kapitálu se téměř vyčerpaly, takže pravděpodobně půjde jen o anemické oživení a normální stav bude mizet v dáli. Knihu jsem psal v roce 2010 a od té doby se poslední dvě věty potvrdily. Od roku 2012 se světový HDP pohybuje mezi 2,5 až 3 %, což je asi polovina ve srovnání se 60. lety. K prvnímu viditelnému selhání keynesiánské pobídky došlo v Japonsku, kde se ani masivním infrastrukturním výdajům nepodařilo ekonomický růst oživit. V průmyslově vyspělých zemích pro další domácí růst prostor neexistuje. Za posledních 30 let se řešením v podstatě stal import růstu z rozvojových zemí tím, že se zpeněžují jejich sociální a přírodní společné statky, čímž dále narůstá naše vlastní dluhová pyramida. Toto zpeněžování může mít různé podoby. Dluhové otroctví, kdy je národ donucen změnit svou naturální produkci a soběstačnost na komoditní výrobu, aby byl schopen splácet půjčky v cizině, nebo dolarovou hegemonii, v níž vysoce produktivní země jako Čína nemají jinou možnost, než financovat soukromý i veřejný dluh Spojených států, protože co jiného by s obchodním přebytkem dolarů dělali. Jenže nakonec musí i řešení v podobě importu růstu selhat. Protože rozvojové země i celá planeta dosáhnou stejných omezení jako země vyspělé. Oficiální ekonomické statistiky tajily, že západní ekonomiky měly v posledních 30 letech nulový růst. Jakýkoliv růst k němuž došlo, pocházel většinou z takových záležitostí jako realitní bubliny, vězeňský průmysl, výdaje na zdravotní péči, pojišťovací a finanční služby, náklady na vzdělání, zbrojní průmysl a tak dále. Čím jsou tyto oblasti dražší, tím vyšší předpoklady ekonomického růstu existují. Tam, kde k růstu docházelo, například v případě internetu, jde vlastně většinou o skrytou formu importovaného růstu. Zisky z internetu pocházejí většinou z prodeje a reklamy, nikoli z nové výroby. Stále účinněji promazáváme kolečka pásu dopravujícího zboží z Číny na západ. Rozvojové země však v žádném případě nedokážou udržovat stroj růstu v chodu navždycky. Čím více se růst zpomaluje, tím více bude nutné dostat se někam kolem nulové meze. Přestože myšlenka nalepovat známky na bankovky vypadá podivně, několik významných ekonomů nedávno přišlo z návrhy na její současné alternativy, protože většina peněz je tak, jako tak, elektronických. Klíčovým opatřením je nějaký druh zdanění likvidity, jak navrhl Irving Fisher už v roce 1935, nebo analogický záporný úrok na vklady ve federální rezervě. S takovým návrhem přišel Willem Bitter, někdejší profesor ekonomie a později hlavní ekonom Citibank v jednom článku z roku 2003 v časopise Economic Journal a pak ještě ve Financial Times
v roce 2009, viz bibliografie. O negativním úroku hovořil také harvardský profesor ekonomie Greg Mankiw a bývalý prezident americké ekonomické asociace Robert Hall. A dokonce se jim zabývali i ekonomové federální rezervy. Od prvního vydání této knihy nastala exploze akademického výzkumu o záporném úroku. Zdaleka to už není jen okrajová myšlenka. Fyzická měna bude muset samozřejmě procházet stejným znehodnocováním jako rezervy. Jinak by lidé prostě hromadili hotovost. Namísto těžkopádného nalepování známek na poukázky by se toho dalo dosáhnout různými metodami. Opatřit oběživo magnetickými pásky se zakódovaným lhůtami vypršení. Nebo za druhé nahradit hotovost dluhopisy na ručitele se zápornou úrokovou sazbou. Nebo je tak začít pronajímat. Za třetí, oddělit hotovost od oficiální zúčtovací jednotky, takže uložená hotovost by se časem měnila ve stále menší objem elektronických peněz. Například při negativní sazbě 5% bych měl při uložení 100-dolarové bankovky 1. ledna na účtu připsáno 100 dolarů, kdybych ale čekal až do 31. prosince, měl bych na účtu připsáno 95 dolarů. A kdybych čekal další rok, měl bych 90,25 dolarů. Dejme tomu, že každých pár let by se vydávala nová měna s plnou hodnotou. Další možností by bylo zrušit veškerou oficiální fyzickou měnu, což by ohromně zvýšilo moc vlády, protože každá elektronická transakce by mohla být kontrolována. Ačkoliv tato možnost všem, včetně mě, kdo cítí ostražitost před státním dozorem, nahání hrůzu, moje odpověď zní, na to už je příliš pozdě. Již dnes se téměř všechny důležité transakce provádějí elektronicky s pozoruhodnou výjimkou transakcí, do nich jsou zapojeny nelegální drogy. Hotovost se rovněž široce využívá v šedé ekonomice, když se lidé chtějí vyhnout daním, což je motiv, který by zmizel, kdyby se zdanění přesunulo z příjmů do zdrojů, jak navrhuji. Navíc neexistuje žádný důvod, proč by se vedle oficiální měny založené na záporném úroku nemohlo dařit měnám neoficiálním. Transakce v nich prováděné by probíhaly mimo dohled centrální vlády. Komunity, jež by je používaly, by sami rozhodovali o tom, na jaké úrovni chtějí uchovávat záznamy o pohybech této měny. Lidé, kteří působí výhradně v místní ekonomice, například hippies, příslušníci hnutí za návrat k půdě a další, které mám rád, by vedli ekonomické životy, které by byly pro centrální úřady neviditelné. Avšak existují důvody pro to, aby veškeré transakce a finanční záznamy byly přístupné nejen vládám, ale všem lidem. V obecné rovině byla otevřenost, snaha učinit dohled veřejný a všudy přítomný, navrhována jako opatření proti státnímu dozoru a s rozšířením videokamer v mobilech, hracích konzolích a jiných zařízeních k ní dochází již v současné době. Když bude činnost vlády otevřená lidem a stejně tak i činnost lidí vládě, budeme mít opravdu otevřenou společnost. Chci zdůraznit, že tyto návrhy na moderní záporný úrok jsou proveditelné. Zatímco geseliánská měna oznámkovaných poukázek vypadá jako anachronická blouznivá fantazie, která by způsobila obrovský ekonomický rozvrat, uvalení nějakého poplatku na rezervy by nevyžadovalo téměř žádnou novou finanční infrastrukturu. Ve skutečnosti je to tatáž cesta, již se monetární politika již vydala. Federální rezervy centrálních bank ani samotného bankovního systému by se takový poplatek nedotkl. Samozřejmě, že by následně docházelo k hlubokým změnám, ale byly by to změny evoluční, které by společnost ušetřily rozvratu nefunkčního finančního systému a nastartovaly by vznik nového systému. Jak jsem napsal v 5. kapitole,
Posvátná ekonomie je součástí zcela odlišného typu revoluce, totiž transformace, nikoli čistky. Centrální banky koketují se záporným úrokem od roku 2009, kdy ho zavedla Riksbank, švédská centrální banka, když na rezervační vklady uvalila poplatek 0,25%. Nasledovaly ji centrální banky Dánska, Švýcarska, Evropské unie a Japonska. Jejich sazby se od nuly nepatrně lišily. Nejvíce švýcarská banka se sazbou minus 0,75%. Ale oprávněnost dosavadního snížení sazby také naznačuje, že je možné zajít ještě dál. V čem spočívá tato oprávněnost? Pokud vím, mainstreamoví zastánci záporných úroků je chápou jako dočasné opatření v době recese, které má banky donutit, aby začaly půjčovat a umožňovaly přístup k laciným úvěrům do doby, než ekonomika opět začne růst. Předpokládá se, že pak se úroky opět zvednou do kladných čísel. Jestliže však vstupujeme do ekonomiky trvalého nulového růstu či do nerůstové ekonomiky, trvalým by se mohl stát také záporný úrok. Správná úroková sazba, pozitivní i negativní, závisí na tom, zda ekonomika má růst nebo klesat. Podle starších názorů je cílem monetární politiky podněcovat ekonomický růst nebo ho zachovávat na udržitelné úrovni. Podle nových názorů se monetární politika snaží sladit základní úrokovou míru s mírou ekonomického růstu nebo nerůstu. Keynes předpokládal, že by měla být zhruba rovna přebytku úrokové míry z peněz, nehledě na kolky, nad mezní efektivitou kapitálu, jež odpovídá míře nových investic slučitelných s plnou zaměstnaností. Toto pravidlo by bylo třeba upravit, jestliže, jak navrhuji ve 14. kapitole, bychom již neměli a ani nemohli považovat plně placenou práci za pozitivní sociální dobro. Takový pohled je nevyhnutelným důsledkem vyrovnané ekonomiky a v současnosti už nás tolik nestraší. Co však Keynes navrhuje, je nastavení likvidní daně na úroveň, která bude kompenzovat překročení úroku nad průměrnou návratnost investic ve výrobním kapitálu. Jinými slovy, likvidní daň musí být nastavena tak, aby držení kapitálu nebylo výhodnější než jeho využívání. Liberální ekonomové někdy obhajují neúplný ekvivalent demuráže, inflaci. Matematicky je inflace svými důsledky velmi podobná znehodnocování měny v tom, že podporuje oběh peněz, odrazuje od jejich hromadění a usnadňuje splácení dluhů. Avšak peníze záporného úroku mají několik důležitých výhod. Kromě toho, že nepodléhají známým inflačním nákladům na jídlo v restauraci, tkaničky, odbod a tak dále, při pevném příjmu lidi neochuzuje ani nevyvolává obvyklý riskantní scénář, kdy ceny rostou rychleji než mzdy. Tady je typická argumentace obhajující inflaci od Deana Bakera z Centra ekonomického a politického výzkumu Center of Economic and Policy Research. Jestliže je politicky nemožné zvýšit deficit, poskytuje monetární politika druhou potenciální možnost pro zvýšení poptávky. Představenstvo Federální rezervy může od programu kvantitativního uvolňování přejít k politice přímo zacílené mírné míry inflace, například 3 až 4 %, čímž učiní reálnou úrokovou míru mírou zápornou. Kromě jiného se tím zmírní obrovské břímě hypotečního dluhu, s kterým se potýkají desítky milionů majitelů domů v důsledku kolapsu hypoteční bubliny na trhu bydlení. Jak ale může Fed vytvářet inflaci v deflačním prostředí, kdy banky půjčky neposkytují? To je při předlužení a nadbytečné kapacitě největší problém s inflací, co by řešením.
Kvantitativní uvolňování vyměňuje vysoce likvidní aktiva, peněžní základ, rezervy, za aktiva méně likvidní, například různé finanční deriváty. Ty ale nezpůsobí inflaci cen či mest, jestliže se nové peníze nedostanou k lidem, kteří je budou utrácet. Dokonce i kdyby Fed zpeněžil celý dluh, soukromý i veřejný, základní problém zůstává. Kvůli nulové dolní mezi byl Fed v letech 2008 a 2009 bezmocný ve snaze dostat se inflací z dluhové pasti. Ani následující roky kvantitativního uvolňování nezažehly ekonomickou konjunkturu, pouze udržovali anemický růst. Kvantitativní uvolňování přenáší peníze nulového úroku do finančních institucí, jenže ty na nich spíše sedí, než aby je investovali do ekonomiky, jestliže mají jen malou naději na návratnost kapitálových investic. Tady se opět vracíme k původní motivaci pro peníze záporného úroku. Dostat peníze do oběhu. V rezervním systému založeném na záporném úroku by se banky neměly snažit držet rezervy. Kdyby se negativní míra pohybovala v řádu 5 až 8%, jak si ji představovali Gesell, Fischer a další ekonomové, banky by měly zájem půjčovat na nulový úrok. Možná i na úrok záporný. Ptáte se, jak by ale potom vydělávali peníze? Vydělávali by je stejně jako dnes. Také vklady by byly předmětem záporných sazeb, pouze menších než sazby rezervních úrokových sazeb. Banky by přijímaly vklady bez výpovědní lhůty, řekněme na minus 7%, nebo terminované vklady na třeba minus 5% či minus 3% a půjčovali by na minus 1% či na 0%. Teď vidíte, proč se musela znehodnocovat také hotovost, protože kdo by si jinak ukládal peníze na záporný úrok? Jednou z námitek vůči záporným úrokovým sazbám je, že snižují bankovní zisky kvůli zužování rozpětí úrokové sazby. Jenže sazby jsou zmenšovány umělým výtvorem současného systému, rozšiřující se rozvahou bilancí centrální banky. Známe ji jako volnou monetární politiku a ta stlačuje rozpětí sazeb. Kdyby však centrální banky uvalily poplatky na rezervy, záporný úrok by v principu provázelo kvantitativní zpřísnění, které by bankám umožňovalo zachovávat si patřičnou ziskovost. Přísná monetární politika zastřešující úroveň záporného úroku by znamenala vyšší kapitálové náklady pro riskantnější investice a umožňovala by centrálním bankám vykonávat roli, která jim přísluší v ochraně ekonomiky před přehřátím v době hospodářské konjunktury. Záporný úrok rezerv je v souladu s existující finanční infrastrukturou. Jsou tu stejné trhy s obchodovatelnými papíry, stejné mezibankovní peněžní trhy a dokonce, budeme-li si to přát, stejná sekuritizace, vytváření obchodovatelně cenných papírů z objemu likvidně menších aktiv i aparát derivátů. Nezměnilo by se nic než úroková sazba. Každá z finančních institucí má vyšší cíle, než v skrytu číhat jako nějaký recesivní gen na dobu, až se bude moci naplno projevit. Platí to i pro nejvíce pomlouvanou z těchto institucí, pro srdce finančního systému Federální rezervu a další centrální banky. V rozporu se široce rozšířeným přesvědčením srdce nepumpuje krev do těla, nýbrž ji přijímá, naslouchá jí a posílá jí zpátky. Je orgánem vnímání. Podle toho, co srdce o krvi vycítí, produkuje široký soubor hormonů, z nichž některé byly objeveny teprve nedávno. A těmi komunikuje s dalšími částmi těla, když jsou tělesné buňky zasaženy exogenními hormony. Tato naslouchací, řídící role srdce nabízí velmi odlišný metaforický pohled na úlohu centrální monetární správy. Je to orgán,
který má naslouchat a reagovat na potřeby systému spíše, než pumpovat do něj peníze. Předpokládá se, že Fed naslouchá tepu ekonomiky a reguluje peněžní zásoby tak, aby udržoval úrokové sazby na správné úrovni. Pumpování nových peněz do ekonomiky by se dělo stejným způsobem jako dnes, operacemi na volném trhu nebo vládním utrácením fiat peněz podle toho, jakého druhu rent od uživatelů společných statků by se to týkalo. Obecně platí, že peníze vynaložené na demuráž musí být napumpovány zpátky do ekonomiky, jinak by se úroveň rezerv každým rokem snižovala bez ohledu na potřebu peněz pro snadnější realizaci hospodářských aktivit. Výsledek by byl stejný jako to, co nám hrozí dnes. Prodlevy v platbách, nedostatek a hromadění bohatství. Proto pořád potřebujeme finanční srdce, jež naslouchá krvi a signálům, zda jí vytvořit více či méně. Pozorný čtenář by mohl namítnout, že jestliže budou měna a bankovní vklady předmětem záporného úroku, lidé se obratí k nějakému jinému prostředku směny, k lepšímu uchovateli hodnoty, například ke zlatu nebo obchodovatelným papírům. Pokud jste přišli s touto námítkou, jste v dobré společnosti. Když John Maynard Keynes chválil Gesslovy myšlenky, napsal následující varování. Pokud by tedy peněžní bankovky měly být zbaveny prémie za likviditu prostřednictvím systému kolkování, nastoupila by na jejich místo celá řada následníků, bankovní peníze, dluhy na vyžádání, zahraniční peníze, šperky a drahé kovy obecně a tak dále. S touto námítkou se lze vyrovnat několika způsoby. Ani Keynes v ní nespatřoval nepřekonatelnou překážku, pouze obtíž, s níž Gesl nepočítal. Peníze bank by byly, jak jsem popsal výše, předmětem stejného znehodnocení jako fyzické oběživo. Okamžitě splatné dluhy vyžadují prémii za riziko, jež kompenzuje prémii za likviditu. Komodity, šperky a další mají vysoké náklady na držení zásob. Ale nejdůležitější je, že peníze jsou konec konců společenskou úmluvou, kterou si lidé prostřednictvím zákonů o povinnosti přijímat platby, cla a dalších forem konsenzu mohou vědomně zvolit a uplatňovat. Keynes uzavřel diskuzi slovy: myšlenka na pozadí okolkovaných peněz je seriózní. Ve skutečnosti má všechno v materiální a sociální sféře náklady na držení zásob, jak upozornil Gesl na příkladu novin, brambor a dalších komodit. Stroje a zařízení se rozbíjejí, vyžadují údržbu a zastarávají. Dokonce i těch pár materiálů jako zlato a platina, které nepodléhají oxidaci, se musí přepravovat, hlídat a zabezpečovat před krádeží. Drahé kovové mince mohou být poškrábány nebo ořezávány. To, že peníze jsou výjimkou z univerzálního zákona, zákona návratu, je součástí širší ideologie výjimečného postavení člověka v přírodě. Znehodnocovaná měna proto není žádným trikem, je prostě jen uznáním reality. Když starověcí Řekové nevědomky hodnotili vlastnosti nové věci zvané peníze, vytvořili představu ducha, který nepodléhá přírodním zákonům, je věčný, abstraktní a nehmotný. Toto rozštěpení světa na ducha a hmotu a následné zacházení se světem jako s něčím, co není posvátné, pomalu končí. Končí spolu s typem peněz, který reprezentuje především toto rozštěpení. Peníze už nebudou výjimkou z univerzálního zákona pomíjivosti. Keynesová obtíž upozorňuje, jak je důležité nevytvářet umělé zásoby bohatství, které podobně jako dnešní peníze porušují přírodní zákony. Jedním z příkladů jsou vlastnická práva na půdu, jež byly historicky nástrojem stejného hromadění bohatství, jaké nám v současné době přinesly peníze. Negativní úrok na oběživo musí také doprovázet
georgistické či geseliánské poplatky na půdu a vlastně na jakýkoliv další zdroj ekonomických rent. Fyzické společné statky, například půda, genomy, ekosystémy a elektromagnetické spektrum, stejně jako kulturní statky v podobě myšlenek, vynálezů, hudby a příběhů, musí podléhat stejným nákladům na držení zásob jako peníze, jinak se Keynesova obava naplní. Musíme být vděční, že pravda a logika se šťastně zbližují v tom, že společenská povinnost daná používáním společných statků se zdvojnásobuje v podobě likvidní daně na cokoliv, co se hromadí jako uchovatel hodnoty. V podstatě jde o stále stejný princip uplatňovaný na peníze či společné statky. Můžeme si ho podržet pouze, když ho budeme používat společensky produktivním způsobem. Když ho budeme jenom držet, přijdeme o něj. Ne každý by měl prospěch ze systému negativního úroku, alespoň ne v krátkodobé perspektivě. Podobně jako inflace i znehodnocovaná měna přináší zisk dlužníkům a poškozuje věřitele. Jeden komentátor píšící o inflaci to výstižně shrnul. Základní příčinou této snahy po velmi nízké inflaci je touha tříd vlastnících cenné papíry po jejich skutečné návratnosti při nerizikových investicích a vkladech. Je skandální, že by se lidem měl vyplácet reálný zisk za to, že půjčují hotové peníze centrální bance, která je tiskne. Bohatým lidem, kteří ostatně platí malé daně, by mělo stačit, že si mohou dovolit riskovat, čímž vnášejí do reálné ekonomiky investice a růst. Jestliže touží, aby část jejich portfolia byla v nerizikových vkladech, neměli by očekávat, že relativní hodnota těchto vkladů nebude klesat. Tento argument těží z dlouhé tradice Georgeova a Geslova myšlení, z níž jsem čerpal a podle které by lidé neměli profitovat z pouhé skutečnosti, že něco vlastní. Držitelé bohatství jsou jeho opatrovníci a správci a jestliže ho neužívají ku prospěchu společnosti, mělo by toto bohatství plynout k lidem, kteří tak činit budou. Minulí revolucionáři, kteří pochopili nelegitimnost většiny způsobů akumulace bohatství, se ho snažili jednou provždy zbavit pomocí konfiskací a přerozdělování. Já obhajuji jemnější a pozvolnější přístup. Například pohlížet na bohatství jako na nějakou daň na držbu peněz, což zajistí, že jediným způsobem, jak ho udržet, je riskovat při jeho investování nebo třeba moudře rozhodovat o usměrňování magického toku lidské tvořivosti. Držba peněz je určitě schopnost zasluhující odměnu. A tady se dostáváme k základní chybějící části marxistických teorií hodnoty, jež při alokaci kapitálu ignoruje podnikatelský rozměr. Odvážní mainstreamoví ekonomové, které jsem zmínil, vidí záporný úrok jen jako dočasné opatření, jak posílit půjčování peněz a vyhnout se deflační pasti na likviditu. Avšak jeho skutečný význam spočívá v něčem hlubším. Past na likviditu není úchylkou způsobenou kolapsem nějaké bubliny. Je to všudy přítomný standardní stav, jehož příčinou je klesající mezní účinnost kapitálu, která je výsledkem technologického pokroku a konkurence, jak poznamenal Keynes. Jak narůstá zásoba aktiv, které začínají s mezní aktivitou alespoň rovnou úrokové míře, jejich mezní efektivita má tendenci klesat z důvodů dostatečně zřejmých, již uvedených. Takže přijde bod, v němž se již nevyplácí vyrábět, pokud úroková míra neklesá pari passu. Když není žádné aktivum, jehož mezní efektivita dosahuje úrokové míry, další výroba kapitálových aktiv se zastaví. Jak jsem již dříve uvedl, k tomu po dlouhou dobu nedocházelo, protože technologie a imperialismus
převáděli zboží a služby ze společných statků do peněžní ekonomiky. Protože se však společné statky vyčerpaly, potřeba posouvat hranici úrokové míry je stále silnější. Keynes vyjadřuje jasnozřivý názor. Reformátoři hledající prostředek napravy tím, že vytvářejí umělé udržovací náklady

nerovnost. Vzhledem k tomu, že základní příčinou naší ekonomické krize je nevyhnutelné zpomalování růstu a s ohledem na přecházení do ekologické vyrovnané ekonomiky, nabízí návrhy na znehodnocovanou měnu více než jen dočasnou nápravu stagnující ekonomiky. Jsou příslibem udržitelného dlouhodobého základu pro trvale nerůstovou ekonomii. Pokles ekonomiky nebo stagnující růst historicky znamenal lidskou bídu, růst ekonomických nerovností, rozšiřující se propast mezi bohatými a chudými. Peníze záporného úroku umožňují oběživu obíhat, aniž by jeho oběh byl poháněn půjčkami závislými na růstu. Tyto peníze umožňují prosperitu bez růstu. V kombinaci s dalšími změnami popsanými v této knize budou mít peníze negativního úroku hluboký vliv na lidskou ekonomiku a psychologii. Zvykli jsme si na svět lichvářských peněz do té míry, že mnohé z jejich důsledků chybně přičítáme základním zákonům ekonomie či lidské přirozenosti, jak popíšu dále. Peněžní systém, stělesňující nový význam já a nový příběh lidu, propojeného já žijícího ve tvořivém partnerství se zemí, bude mít velmi odlišné důsledky. Po staletí se vyvíjející podvědomé myšlenky přestanou platit. Samozřejmostí přestane být chamtivost, nedostatek, kvantifikace a komodifikace všech věcí, preferování okamžité spotřeby nad odloženou, obětování budoucnosti kvůli přítomnosti, základní rozkol mezi finančními zájmy a obecným prospěchem nebo stotožnění bezpečnosti s akumulací. Dluhová krize, příležitost k přechodu. Vynikající šancí pro přechod k penězům záporného úroku by mohlo být něco jako dluhová bomba, která v roce 2008 téměř položila globální ekonomiku. Dluhová bomba se skládá z vysokých státních dluhů, hypotečních dluhů, dluhů z kreditních karet, studentských půjček a jiných dluhů, jež se nedají nikdy splatit. Takže dluhová bomba z roku 2008 nebyla navždy zneškodněna, ale pouze zpomalena. Aby půjčovatelé mohli splatit staré dluhy, dostali nové půjčky, jenže pokud půjčovatelé nezvýší své příjmy, což se děje pouze při ekonomickém růstu, celý problém se přesouvá do budoucnosti a roste. V určitém okamžiku nevyhnutelně dojde k situaci, kdy dluhy splatit nelze. Existuje z toho nějaké východisko? Existuje. Odpověď spočívá v Solonově ekonomické reformě, k níž došlo před 2600 lety ve zrušení dluhů a reformě společenských dohod o penězích a majetku. V určitém okamžiku bude nezbytné čelit realitě, tedy tomu, že dluhy nebudou nikdy splaceny. Buď budou nadále udržovány a jednotliví dlužníci i celé národy budou na pořád otroky, nebo se jich všichni dlužníci zbaví tím, že jejich dluhy budou jednou provždy smazány. Potíž s tím druhým řešením spočívá v tom, že úspory a dluhy jsou dvěma stránkami jednoho celku. Takže nevinní střádatelé a investoři by byli okamžitě zničeni a celý finanční systém by zřejmě skolaboval. Náhlý kolaps by mohl vyústit do rozsáhlých společenských nepokojů, války, revoluce, hladovění a tak dále. Abychom tomu zabránili, musíme po určitou dobu redukovat dluhy postupně. Finanční krize roku 2008 nabídla vodítko k praktické realizaci takového procesu jako součástí přeměny v ekonomiku záporného úroku. Když tato krize ohrozila úpadkem velké finanční instituce, reagovala Federální rezerva s peněžením špatných dluhů, což znamená, že je koupila. Vyměnila toxické finanční nástroje za hotové peníze. V následujících letech prostřednictvím programu kvantitativního uvolňování zpeněžovala také vládní dluh, jehož splacení bylo rovněž vysoce nepravděpodobné. Problém spočívá v tom, že veškeré tyto peníze jdou věřitelům, nikoli dlužníkům.
Dlužníci už nedokážou dluhy splácet.

0: a věřitelé jsou stále méně ochotní peníze půjčovat. Chování Fedu vyvolalo silnou kritiku, protože vlastně poskytl predatorským finančním institucím skutečnou hotovost výměnou za investiční veteš. Již tyto instituce nezodpovědně vytvořili, s níž obchodovali a jejíž tržní cena nebyla vyšší než pár centů za dolar. Za tuto veteš dostali plnou hodnotu a jako by to nestačilo, investovali hotovost do nerizikových obligací, vyplatili svým představitelům zvláštní prémie nebo skoupili menší instituce. Přitom dlužníkům žádné původní dluhy odpuštěny nebyly. Takže tento program ke snižování nerovností v bohatství vůbec nepřispěl. Co by se stalo, kdyby byly dluhy přeměněny za peníze se záporným úrokem? Pak by věřitelé nestratili své peníze přes noc, jak se při nesplácení nebo celkovém finančním úpadku stává. Avšak taková pomoc by neznamenala zvýšení jejich majetku, protože by dostali znehodnocená aktiva. Pokud jde o dlužníky, těm by mohla peněžní instituce dluhy snížit nebo anulovat v množství, jaké by uznala za vhodné. To by bylo předmětem politického rozhodnutí. Takový postup by zahrnoval snížení úrokové míry na nulu nebo pod ní, nebo by banky dokonce snížily celý původní úrok. Tak například úrok na studentské půjčky by se snížil na nulu, hypoteční původní dluh na úroveň před hypoteční bublinou a vládní dluh zemí třetího světa by byl zrušen úplně. Je pravda, že taková monetizace dluhu by velmi zvýšila měnovou bázi, protože peníze by podléhaly demuráži, ta by ale se časem přirozenou cestou opět snížila. Hlavní měnové instituce by ji také mohly rychle snížit prodejem restrukturalizovaného dluhu na otevřeném trhu. Bez záporného úroku nebo bez odpuštění dluhu, který jsem zde popsal, se záchranné akce Fedu rovnají bezplatné pomoci a nikoli geslovým svobodným penězům, jež dostávají lidé, kteří většinu takových peněz už mají. Jestliže velké banky a finančníci mají svolení, aby si své špinavé peníze ponechávali na oplátku, by přinejmenším mohli akceptovat nějaký systém zabraňující další akumulaci. Jistě, takový návrh poškodí, i když postupně jejich finanční zájmy, jenže máme vůbec nějakou jinou možnost? Rostoucí nerovnosti v bohatství jsou neudržitelné. Příležitost, jakou jsme měli v roce 2008, se bude opakovat, protože dluhová krize nezmizí bez zázračně vysokého ekonomického růstu. Výsledkem řešení je pokaždé ještě větší dluh, který se přenáší z jedinců a korporací na národy a zase zpátky, a jenž stále narůstá. Když byly například v roce 2010 irské banky na pokraji bankrotu, vláda jim snesnází pomohla vlastní finanční rozvahou a způsobila vládní dluhovou krizi. Aby odvrátili katastrofu, Mezinárodní měnový fond a Evropská centrální banka poskytli Irsku na zaplacení starého dluhu nové půjčky na 6% úrok. Pokud irská ekonomika neporoste o více než 6% ročně, což je nemožné za přísných úsporných opatření, kterými byly půjčky podmíněny, problém se za pár let objeví znovu a v ještě hrozivější podobě. My prostě jen přesouváme problém do budoucnosti. Akcionáři si nepřejí ztráty, chtějí pro sebe stále víc. Z dlouhodobého hlediska je matematicky nemožné jejich touhy uspokojit. Ty se dají uspokojovat pouze tak dlouho, dokud bude zbytek společnosti ochotný bez odporu přijímat zhoršující se podmínky života, více úsporných opatření, větší chudobu a větší částky určené na splácení úroku. My jako společnost v určitém bodě řekneme a dost. Záchranné akce budou stále potřebné, protože důsledky náhlého kolapsu celého systému by byly katastrofické. Ale až se to stane, a může se to stát souběžně v mnoha kategoriích dluhů, je třeba podívat se pravdě do očí. Hromadění bohatství a lichva za ním ukrytá musí skončit. Možná nemáme jinou možnost, než zachránit bohaté, neboť každá část globální ekonomiky je propojená s těmi zbylými. Avšak nechť bohatí za tuto záchranu zaplatí postupným osvobozením společnosti od dluhů. Jak přemýšlet v zájmu budoucnosti? Kvůli všem těm technickým, peněžním a finančním detailům nestrácejme ze zřetele podstatu úsilí obnovit skutečný účel peněz, aby se stali propojovacím článkem mezi dary a potřebami a magickým talismanem koordinujícím lidskou tvořivost ke společnému cíli. Zní to podivně, když říkáme, že peníze jsou nedílnou součástí krásnějšího světa, v jehož reálnost celým svým srdcem věřím. Protože peníze mě dlouhou dobu odpuzovaly jako zřejmá příčina tolikeré zkázy a zla. Avšak naše znechucení penězi je založené na tom, čím peníze byly, nikoli na tom, čím by být mohly. Peníze záporného úroku opírající se o věci, jež jsou posvátné a používané v nějaké ekologické ekonomice, zcela proměňují intuitivní představy o věku lichvy. Takové peníze jsou naprosto převratné a od základu mění lidský život. Tato transformace zasahuje všechny úrovně, vnější i vnitřní, ekonomickou i duchovní. V 9. kapitole Příběh hodnoty jsem vysvětlil, proč současná společenská úmluva o penězích říká, že budeš dávat peníze jen těm, kteří jich vydělají ještě více, což v konečném důsledku snižuje možnost účastnit se rozvoje sféry zboží a služeb. Energie společnosti se zaměřuje na to, co sféru peněz a majetku rozšiřuje na říši lidí, na říši, kde vládne majetek. Peníze jsou součástí vzestupu lidstva k nadvládě nad přírodou. Snižování úrokových sazeb pod nulovou spodní hranici podporuje investice, jež mají nulovou nebo zápornou návratnost kapitálu. Příčí se tato myšlenka vašim intuitivním představám? Zdá se vám, že je v rozporu s celým pojetím investování? Ale ona opravdu je v rozporu s vaší intuicí, jenže pouze proto, že naše intuitivní názory byly natolik ovlivňovány po staletí udržovanou kulturou růstu, že si jen stěží umíme představit jiné fungování peněz nebo jiný obchodní model než ten založený na zisku. Samozřejmě, že máme neziskové organizace, ty se však naprosto liší od ziskových firem. Tato odlišnost se bude postupně vytrácet. Uvedu příklad. Z něhož je zřejmé, jak bizarní je tento koncept pro naši intuici. Představte si, že půjdete do banky a řeknete, rád bych si půjčil peníze pro své podnikání. Tady je můj podnikatelský záměr. Podívejte se. Když mi půjčíte $1,000,000, vydělám za 4 roky $900,000. Takže bych si od vás rád půjčil $1,000,000 na záporný úrok s tím, že vám v průběhu 4 let splatím $900,000. Váš podnikatelský záměr se nám velmi líbí, řekne banka. Tady jsou peníze. A proč souhlasili? Protože ten $1,000,000 by při ještě větším záporném úroku, řekněme 7%, poklesl v ceně, takže po 4 letech by z něho zůstalo pouze $740,000. Pro banku je tedy výhodné poskytnout půjčku, kterou jsem popsal. Jiný způsob, jak popsat dynamiku kazící se měny, je to, že podobně jako při inflaci už není možné nebrat ohled na budoucí peněžní toky. V knize Vzestup lidstva jsem nabídl následující příklad. Zatímco úrok umožňuje neohlížet se na budoucí peněžní toky, demuráž naopak podněcuje dlouhodobé rozvahy. V dnešním účetnictví má dešťový prales, který trvale ročně generuje $1,000,000, větší cenu, jestliže ho vykácíme kvůli okamžitému zisku $50,000,000. Ve skutečnosti je současná čistá hodnota udržitelného pralesa počítána při 5% diskontní sazbě pouze $20,000,000. Důsledkem tohoto přehlížení budoucnosti je neblaze proslulé krátkozraké chování korporací, které obětují dokonce i svou dlouhodobou prosperitu kvůli krátkodobým ziskům fiskálního kvartálu. V ekonomice založené na úroku je takové chování zcela racionální, ale v demurážním systému by už jen vlastní zájem nařizoval les zachovat. Chamtivost by už nepodněcovala vykrádání budoucnosti kvůli současným ziskům, protože exponenciálně narůstající přehlížení budoucích peněžních toků nutí zpeněžovat celou zemi, je tento rys demuráže velmi vítaný. Představte si, že jste prezidentem celého světa a mimozemšťané vám učiní následující nabídku. Nejvyšší vůdce, udržitelný hrubý světový produkt, světové HDP, dělá 10 milionů dolarů ročně. Radí bychom vám učinili nabídku 900 bilionů dolarů za celou zemi. Jistě, máme v plánu vytěžit všechny vaše zdroje, zničit půdu, otravit oceány, lesy proměnit v pouště a využívat zemi jako skladiště radioaktivního odpadu. Avšak považte, 900 bilionů dolarů. Všichni zbohatnete. Samozřejmě, že byste odmítli, ale my dnes v podstatě takovou nabídku přijímáme. Dokonale plníme plán mimozemšťanů a v příštích 10 letech vyděláme asi tak 900 bilionů dolarů. Současný hrubý světový produkt činí 90 bilionů dolarů ročně. Pomocí milionů každodenních malých rozhodnutí zemí proměňujeme v hotovost. A ekonomicky je to všechno docela v pořádku. Při současných sazbách přináší 900 bilionů dolarů roční příjem aspoň 20 bilionů dolarů. V knize Vzestup lidstva jsem citoval několik význačných ekonomů, kteří tvrdí, že jelikož zemědělství činí pouze 3% hrubého světového produktu, globální oteplování nebo 50% pokles zemědělské výroby nebude mít příliš velký vliv. Hrubý světový produkt, nezapomeňme, že ten představuje celkovou úroveň blahobytu, klesne pouze o 1,5%. Vypadá to absurdně. Avšak v rámci lichvářské logiky je to celkem racionální úvaha. V jednom článku časopisu Nature ocenil v roce 1997 ekologický ekonom Robert Constanza globální ekosystém na 33 bilionů dolarů, tedy částkou pouze o 20% vyšší, než byl tehdejší hrubý světový produkt. Myslel to dobře, protože doufal, že poskytne ekonomický, nikoli pouze morální důvod pro zachování planety. Jenže podle stejné logiky, logiky ceny, by bylo v našem zájmu zemi nezachovat, pokud bychom dostali lepší nabídku. A navíc, což pak není odrazující uchylovat se k argumentu, že bychom měli zachovat ekosystém kvůli všem těm penězům, které ušetříme. Taková argumentace nekriticky přijímá onen základní předpoklad, jehož se tak těžce zbavujeme, že peníze jsou uchovatelem hodnoty. Že všechny věci lze a je třeba měřit a kvantifikovat, že rozhodnutí se nejlépe dělají na základě čísel. Udržitelnost je omílaná už tak dlouho, že se z ní téměř stalo klišé. Avšak přesto, že s ní každý souhlasí, udržitelnost bitvu se ziskem prohrává. Lesy umírají, jezera vysychají, pouště se rozšiřují a kácení dál ničí dešťové pralesy. Tempo těchto procesů se zpomalilo jen nepatrně, navzdory 5 dekádám ohromného úsilí environmentalistů. Ti musí neustále bojovat s mocí peněz, která bezhlavě usiluje o krátkodobé zisky, dokonce i na úkor vlastního přežití. Jak napsal Lenin v poněkud jiné souvislosti, kapitalisté nám sami prodají provaz, na kterém je my pověsíme. Příčinou krátkozrakosti kapitálu je v podstatě úrok, který nutí nedbat na budoucí peněžní toky. S úrokovými sazbami pod nulou převládne opačné myšlení. Znovu si představte, že jste prezidentem celého světa. Teď už ta nabídka mimozemšťanů tak lákavě nevypadá. Při negativním úroku ve skutečnosti nebude žádné množství peněz stačit k tomu, aby zemi zaplatilo, protože peníze v budoucnosti budou mít vlastně vyšší hodnotu než stejné množství peněz v současnosti a jejich budoucí hodnota časem exponenciálně poroste. Takže byste mimozemšťanům řekli, my vám zemi neprodáme za žádnou cenu. Neměli bychom totéž říkat také dnes, kdy ekonomika stále trvá na tom, že ekologický základ civilizace i samotný život mají svoji cenu? Neměli bychom to říkat už dnes při jakékoliv směně toho, co je nekonečně cenné za nějakou konečnou sumu peněz? Myslím, že nastal čas zastavit přeměnu krásy, života, zdraví a budoucnosti našich dětí na peníze v hotovosti. Uvědomuji si, že můj příklad zpeněžování země je přehnaný a asi se najdou ekonomické argumenty, které ho zpochybní. Jde mi však o to, že záporný úrok velmi podstatně mění náš pohled na to, jaké chování je ekonomické. Činnosti přinášející užitek za 30, 50, 100 let chování, z něhož bude opravdu profitovat až 7. generace po nás, budou ekonomicky motivovány zcela jinak než dnes. Kdy se tak nejspíš chová jen opravdu velký idealista? Se záporným úrokem a klesající měnou naše ideály už nebudou ve střetu s našimi ekonomickými zájmy. Zamyslete se nad jedním praktickým příkladem. Předpokládejme, že přemýšlíte, zda k většímu prospěchu své firmy instalovat solární panely. Prvotní náklady jsou řekněme 100 000 dolarů a vy ušetříte 1000 dolarů ročně. V současnosti by jejich instalace nebyla ekonomicky výhodná, protože čistá hodnota 1000 dolarů ročně je menší než 100 000 dolarů, dokonce i při velmi nízkém úroku. Ale kdyby byl úrok nulový nebo záporný, šlo by o ekonomicky výhodné rozhodnutí. Už dnes se lidé takto rozhodují, i když to není ekonomické, protože pravda, kterou v hloubi duše cítíme, je v rozporu s ekonomickou logikou. V hloubi duše cítíme, že ideologie, která říká, že peníze jsou totéž, co dobro, je špatná. Potřebujeme, aby se penězům a dobru vrátilo postavení, které přináší naději. Ještě jeden příklad. Představte si, že jste majitelem lesa. Můžete jej zničit vykácením a prodejem dřeva s okamžitým ziskem 1 000 000 dolarů, nebo budete těžit dřevo způsobem, který les zachová, což vám ročně vynese 10 000 dolarů. Úrok z 1 000 000 dolarů je přinejmenším dvojnásobný než příjem z udržitelného kácení. Ten byste také mohli přeměnit na hotovost. Jenže jestliže jsou úrokové sazby negativní, tahle logika přestává platit. Internalizace externích nákladů funguje v součinnosti s změnou záporného úroku, aby se z peněz stala síla dobra. To první spojuje soukromý zájem se zájmem veřejným, to druhé upřednostňuje dlouhodobé uvažování před krátkodobým. Obě zlepšují současný systém, avšak jednotlivě zárukou udržitelného světa nejsou. Teprve společně propojí ekonomická rozhodnutí s dlouhodobými zájmy společnosti a planety. Samozřejmě, že existují chvíle, kdy dlouhodobé uvažování není vhodné. Máme mnoho potřeb, které raději naplníme nyní než v budoucnosti. Jestliže hladovíme, dáme přednost jednomu jídlu dnes než stovce jídel za rok. Většina neoklasických ekonomií, zvláště rakouská škola, dedukuje z takových příkladů tvrzení, že je v lidské přirozenosti snažit se spotřebovat co nejvíce právě nyní. Podle nich je úrok druhem kompenzace za odloženou spotřebu, jakási odměna za pozdržené uspokojení. Jinými slovy, vy, vážení čtenáři, byste nejraději maximalizoval svůj prospěch tím, že ihned utratíte všechny své peníze, ale neuděláte to, protože víte, že díky úroku budete mít později ještě více. V ekonomii se tomu říká postulát časové preference. Časová preference. Naše předpokládaná preference okamžité spotřeby je ústřední myšlenkou modelu užitečnosti budoucí spotřeby, kterou ve 30. letech rozvinul Paul Samuelson a jež se stala základem většiny dnešních ekonomických teorií. Má také velký význam pro mnoha dnešních vyvrácení Keynesových teorií. V jednom matematickém ekonomickém článku, který jsem objevil, když jsem se zabýval měnou založenou na demuráži, byl postulát časové preference základní proměnou při vytváření nepřesvědčivé ukázky, jak taková měna škodí veřejnému blahu. Keynesiánská logika, kterou zde uplatňuji, časovou preferenci minimalizuje. Keynes ji úplně nezavrhoval, ale domníval se, že lidé mají přirozenou tendenci utrácet menší část svého příjmu, jestliže jejich příjem roste. Zdá se zcela jasné, že když hladovíte, okamžitě vynaložíte celý svůj příjem na potraviny. Když máte dost peněz na to, abyste pokryli všechny své bezprostřední potřeby, můžete si dovolit utratit nějaké přebytky třeba za knížky nebo zábavu. Když jsou tyto potřeby naplněné, koupíte si možná Rolls-Royce. Avšak čím větší je vaše bohatství, tím menší je naléhavá potřeba ho utrácet. Proto se Keynes domníval, že lidé mají tendenci šetřit, aniž by je poháněla pobídka, zájem odkládat spotřebu. Vlastně si myslel, že tato tendence šetřit může být destruktivní, jestliže vede ke koncentraci bohatství. To byl důvod, proč sympatizoval s nízkými, ba dokonce zápornými úrokovými sazbami. Při četbě některých článků z konce 30. a 40. let mě zarazila intenzita a špatně skrývaná emotivnost kritiky Keynese ze strany vlivných ekonomů. Tento druh ostouzení je typický pro jakoukoliv debatu, v níž ortodoxní představitelé establishmentu tuší, že nová teorie zpochybňuje zavedení stěžejní poučky jejich oboru. V Keynesově teorii se nacházejí přinejmenším dvě velmi zásadní výzvy. Za prvé, jeho myšlenka o přirozené tendenci šetřit v podstatě tvrdí, že peníze jsou sami o sobě podřízené klesajícímu meznímu užitku. Čím více jich mám, tím menší užitek pro mě každý další dolar představuje. Mně to připadá jasné, ale klasickým ekonomům, pro které jsou peníze a užitek jedince i společnosti dvě strany jedné lineární rovnice, to zjevně jasné není. Oni vlastně tímto způsobem peníze definují a jako základní předpoklad berou myšlenku, že lidé se snaží maximalizovat svůj osobní zájem tím, že maximalizují peníze. Jestliže odmítneme lineární rovnici mezi penězi a užitkem, to je s dobrem, zavrhneme také úporně udržovaný ideologický předpoklad, že obecné blaho můžeme maximalizovat tím, že budeme maximalizovat ekonomický růst. Stejně tak odmítneme utilitární argument pro kapitalismus maximalizující bohatství a místo toho otevřeme dveře myšlenkám zdůrazňujícím rovnost při distribuci bohatství. Matematicky platí, že jestliže jsou peníze podřízeny klesajícímu meznímu užitku, optimální rozdělování peněz znamená rozdělovat je tak rovnoměrně, jak jen to je možné. Pokoušet se ospravedlnit distribuci bohatství od bohatých k chudým znamená, že keynesiánské myšlení je pro ideologii bohatých zcela přirozeně prokletím. Ještě větší výzvu představují Keynesovy názory na upřednostňování likvidity, schopnosti aktiv přeměnit se rychle a beze ztrát v peníze. Zamyslete se nad opačným názorem, prezentovaným klasickými ekonomy a stoupenci rakouské školy, podle něhož jsou lidé od přírody rozhazovační. Jak to formuloval ekonom 19. století N. W. Senior, potěšení, jehož si můžeme dopřávat, nebo snaha o vzdálené spíše než bezprostřední zisky, patří mezi největší výzvy pro lidskou vůli. Uvedu novější příklad od jednoho stoupence Ludwiga von Misese. Žádné zásoby zápůjčních fondů by nemohly existovat bez předchozích úspor, to jest bez odolávání možností konzumovat současné zboží. Přebytky současné produkce nad současnou spotřebou. Není zde žádný úrok ani žádné sazby na časovou preferenci. Jinými slovy, úrokové míry by byly nekonečně vysoké, což by se kdekoliv mimo rajskou zahradu rovnalo nuznému živoření na úrovni čistě zvířecí existence, tedy primitivnímu životu z ruky do huby, nezbytnosti čelit realitě holýma rukama a netoužit po ničem jiném, než po okamžitém uspokojení. Takže úrok je odměnou za šetrnost a sebekázeň. V tomto názoru nacházíme ozvěnu některých ideologických předpokladů hluboko skrytých v základech naší civilizace. Například, že k lidskému, duchovnímu i materiálnímu pokroku dojde, když vyhrajeme válku s přírodou. Přírodní síly jsou vnější a touhy, potěšení a zvířecí pudy vnitřní. Zdrženlivost se stává vysoce ceněnou ctností. Podle této ideologie bychom bez ní nebyli lepší než zvířata. Nevstoupili bychom do oddělené a lepší říše lidí od přírody vzdálené. Karl Marx to vyjádřil následovně. Kult peněz má svůj asketismus, své odříkání, své sebeobětování, šetrnost a střídmost, opovrhování světskými, dočasnými a pomíjivými požitky, honbu po věčném pokladu. Odtud ta souvislost anglického puritanismu nebo i holandského protestantismu se získáváním peněz. V naší kultuře taková mentalita převládá. Uspokojení musíte odkládat. Musíte s myšlenkou na budoucí odměnu odolávat svým touhám. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Udělej si úkol, abys dostal dobrou známku. Choď do práce, abys dostal výplatu. Cvič, abys byl zdravý. Drž dietu, abys byl hubený. Obětuj svůj život něčemu dobře placenému, i když tě to nebaví, abys měl příjemný důchod. V tomhle všem uplatňujeme systém hrozeb a pohnutek vytvořených překonání naší lenosti a sobectví. Úrok se stává motivací ve válce proti našemu já, při překonávání naší nemravné lehkomyslnosti. Je však lidská přirozenost opravdu taková? Je skutečně v naší přirozenosti konzumovat a zbytečně konzumovat, aniž budeme myslet na ostatní lidi, ostatní bytosti nebo na vlastní budoucnost? Ne. Starověcí Řekové, kteří v názorech na lidskou přirozenost nebyli příliš schovývaví, ji posuzovali správně. Jak řekl Aristoteles, všeho, chleba, vína, sexu a podobně, se člověk přesytí. Naše potřeby jsou omezené. A když jsme je uspokojili, obracíme se k jiným věcem a řídíme se štědrostí. Ale peněz, těch nemáme nikdy dost. Není to sklon ke konzumu, jež nemá hranic. Bezmezná touha naopak vzniká z penězi. Poté, co lidé dosáhnou přesycení v konzumaci zboží, začnou prahnout po penězích jako takových, nikoli kvůli tomu, co si za ně mohou koupit. A tato touha nezná hranic. Neoklasická ekonomie a rakouská škola to pojímá opačně a Gesell i Keynes měli pravdu, když se snažili zbavit peníze alespoň některých jedinečných charakteristik, jež činí touhu po nich bezmeznou. Keynes si uvědomoval, dokonce to přímo hlásal, že nadvláda preference likvidity nad preferencí časovou je základním předpokladem jeho teorie, kterou nazýval základní psychologický zákon. Je samozřejmé, že někteří lidé, kteří jsou závislí na jídle, sexu, alkoholu, se těchto věcí přesítit nemohou, jak ostatně poznamenal už Aristofanes. Dokazuje to snad, že lidé nenasytní jsou? Příklad závislosti vlastně vysvětluje, co je na penězích špatného. Závislost vzniká, když něco používáme jako náhražku za něco, co skutečně chceme nebo potřebujeme. Například jídlo je náhražkou za vztahy, sex za citovou blízkost a tak podobně. Peníze, co by univerzální cíl, se stávají náhražkou mnoha věcí, včetně těch, které peněžní ekonomika zničila. Komunitu, vztah k místu, kde žijí, spojení s přírodou, volný čas a další. Když mluvíme o likviditě peněz, máme na mysli prostě jen to, že je můžeme směnit za cokoliv, co chceme. Dnes v peněžní ekonomice můžeme směnit jakoukoliv komoditu za jakoukoliv jinou komoditu. Jen ne úplně přímo. Protože používáme prostředek směny. Peníze. Proč bychom měli upřednostňovat peníze před jinými komoditami? S výjimkou případu, kdy máme potřebu, jež musí být rychle uspokojena, což nás skutečně opravňuje mít po ruce skromné množství prostředků směny. Je jediným důvodem pro upřednostnění peněz to, že při skladování nevykazují ztráty. Díky své nezničitelnosti jsou peníze nejen univerzálním prostředkem, ale také univerzálním cílem. Když peníze učiníme nestálými, uchováme je jako prostředek, ale nikoli jako cíl. A když to uděláme, vytvoříme pojetí bohatství radikálně odlišné od čehokoliv, co jsme znali dříve. Více pro mě je více pro tebe. Se zavedením svobodných peněz jsou peníze redukovány na úroveň ochranných štítů. Přátelé a známí si peněžními půjčkami běžně vypomáhají. Nikdo nehromadí nebo nemůže hromadit peněžní zásoby, protože peníze jsou nuceny obíhat, ale právě proto, že si nikdo nemůže dělat peněžní zásoby, nejsou žádné zásoby potřeba, protože oběh peněz je pravidelný a nepřerušovaný. Silvio Gesell. Ekvivalenty univerzálního prostředku a univerzálního cíle jsou v moderní ekonomice prostředek směny a uchovatel hodnoty. Jedním ze způsobů, jak pochopit působení záporného úroku, je rozštěpení těchto dvou funkcí. To je velmi hluboká změna. Většina ekonomů pokládá prostředek směny a uchovatel hodnoty za určující funkce peněz. Jenže už jen spojení těchto dvou funkcí do jednoho předmětu znamená říkat si o potíže, protože aby byl prostředek směny užitečný, musí obíhat, zatímco uchovatel hodnoty je uchován, skladován mimo oběh. Po více než staletí vytvářel tento rozpor napětí mezi bohatstvím jedince a bohatstvím společnosti. Napětí mezi bohatstvím jedince a bohatstvím společnosti odráží atomistické pojetí já, které v naší době převládlo. Peněžní systém, jenž toto napětí vyřeší, proto vzbuzuje naději na hluboké proměny ve vědomí člověka. V první kapitole jsem napsal, že zatímco dnes peníze stělesňují princip více pro mě, je méně pro tebe, v ekonomii daru je více pro tebe, také více pro mě. Protože ti, kteří mají, dávají těm, kteří potřebují. Dary stmelují mystické uskutečňování spoluúčasti na čemsi větším, než je jedinec, co však není od jedince odděleno. Axiomy racionálního osobního zájmu se mění, protože já se rozšířilo, aby obsáhlo něco z toho druhého. Dokážeme naplnit peníze stejnými vlastnostmi, jaké má dar? V ekonomice založené na svobodných penězích znamená bohatství cosi zcela odlišného od jeho dnešního pojetí a ve skutečnosti nabývá stejných vlastností, jaké mělo v pravěkých na darech založených společnostech. V lovecko-sběračských společnostech, které byly většinou nomádské, byl majetek doslova břemenem. Ony účetní náklady na zásoby a držení, které má dnes všechno kromě peněz, byly tehdy zcela reálné. Také v usedlých zemědělských společnostech neposkytoval majetek jako obilí nebo dobytek, přestože o něj lidé stáli takovou míru bezpečí jako fakt, že byli zapojeni do bohaté společenské sítě dávání a přijímání. Obilí může schnít, dobytek může uhynout. Jestliže jste však byli se svým majetkem štědří vůči komunitě, nemusíte se ničeho strašného obávat. Peníze záporného úroku znovu nastolují hospodářské uvažování lovců a sběračů. V dnešním systému je mnohem lepší mít 1000 dolarů, než kdyby vám 10 lidí dlužilo po 100 dolarů. V systému záporného úroku, pokud nepotřebujete utratit peníze zrovna teď, je tomu naopak. Protože peníze se v průběhu času kazí, mám-li peníze, které nepoužívám, velmi rád je půjčím, stejně jako kdybych měl více chleba, než kolik bych dokázal sníst. Budu-li něco potřebovat v budoucnosti, dluh vám připomenu, nebo vytvořím nový v rámci svých sociálních vazeb s kterýmkoliv člověkem, jenž má více peněz, než kolik momentálně potřebuje. Podobně, jako když pravěký lovec zabil větší zvíře a většinu masa rozdal druhým podle příbuzenského vztahu, osobní náklonnosti nebo potřeb. Tak jako v případě kazících se peněz bylo lepší mít hodně lidí, u kterých něco máte, než hromadu kazícího se masa, nebo i masa sušeného, které se muselo přenášet a hlídat. Proč byste o to stáli, když je k vám komunita štědrá zrovna tak, jako jste vy štědří k ní? Bezpečí přicházelo se sdílením. Štěstí vašeho souseda bylo i vaším štěstím. Jestliže jste našli nějaký neočekávaný zdroj bohatství, uspořádali jste velkou slavnost. Jak to vysvětlil člen kmene Piraha, když se ho ptali na zásoby potravin? Maso skladuj v břiše svého bratra. Nebo se zamyslete nad pojetím bohatství u křováků, popsaném v rozhovoru mezi antropologem Richardem Lee a mužem z křováckého kmene Kung jménem Ksoma. Zeptal jsem se Ksomy, co dělá z muže bohatého člověka to, že je vlastní hodně vaků z korálky a dalšími cennými předměty, které má ve své chýši? Když máš, neznamená to, že jsi, odpověděl Ksoma. Tak bychom asi nazvali člověka, který v okolí vykonal mnoho dobrých cest. Ksoma nejspíš říkal, že bohatství nevytváří počet vašich předmětů, ale množství vašich přátel. Bohatá osoba byla oceňována četností transakcí, nikoli zásobami zboží, které má po ruce. Bohatství v systému se záporným úrokem se vyvíjí od do čehosi, co se podobá vzorům z regionu Pacific Northwest v Severní Americe nebo z Melanézie, kde náčelník funguje jako překladiště zboží plynoucího recipročně mezi jeho skupinou a dalšími skupinami společnosti. Status nebyl spojován s akumulací peněz nebo majetku, ale spíše s velkou odpovědností za štědrost. Umíte si představit společnost, kde největší prestiž, moc a vůdcovství patří těm, kteří mají největší nadání a sklony k dávání? Tak vypadala situace v archaických společnostech. Status se odvozoval ze štědrosti a štědrost vytvářela vděk a závazek. Jako vůdce či král jste museli pořádat okázalé slavnosti a dávat bohaté dary lidem stejného i podřízeného postavení. Velmi názorný příklad nacházíme v Nibelunzích, velké německé sáze z období vrcholného středověku, která čerpá z mnoha starších pověstí. Když Kriemhilda, vdova po slavném hrdinovi Siegfriedovi, začíná okázale rozdávat poklady, jež po něm zdědila, král se cítí ohrožený do té míry, že jí dá zavraždit a poklad nechá naházet do Rýna. Když jsem byl v Německu, hledal jsem ho, ale nenašel. Královo postavení bylo udržováno dary, takže když někdo začal rozdávat větší dary než on, snižoval jeho autoritu. Půjčky s nulovým úrokem se v ekonomice svobodných peněz podobají těmto darům z dávných dob. Ačkoliv se může zdát, že takové půjčky porušují princip daru, podle kterého reciproční dar není předem určen, jsou to opravdu dary, nikoli peníze, ale užívání peněz. V dávných dobách byly závazky a očekávání spojená s dary společensky dané. Tady platí stejný princip. Sociální danost má podobu smluv, dohod, zákonů a podobně. Hybná síla spočívající v těchto formách danosti je stejná jako u darů. Ti, kteří mají víc, než potřebují, dávají druhým. Opravdu je to takto jednoduché. Jde o vyjádření vrozené štědrosti lidí, kterou jsem popsal v první kapitole. Vše, co potřebujeme, je peněžní systém, který tuto štědrost spíše podporuje, než brzdí. Žádná zázračná změna v lidské přirozenosti není nutná, jak jsem to popsal v knize The Ascent of Humanity. V systému založeném na úroku je zdrojem bezpečí hromadění peněz. V demurážním systému je zdrojem bezpečí existence funkčních kanálů, které pohyb peněz usměrňují. Zdrojem je propojenost toku bohatství, nikoli jednotlivý bod jeho hromadění. Jinými slovy, takový systém je zaměřený na vztahy, nikoli na to, že já mám. Proto je demurážní systém v souladu s odlišným smyslem pro já. V němž se neprosazuje uzavírání stále větších částí světa v tom, co jsem já a co je mé, nýbrž rozvojem a prohlubováním vztahu s druhými lidmi. Jinak řečeno, podporuje se tu reciprocita, sdílení a rychlý oběh bohatství. Někdy se mě lidé ptají, zda měna založená na záporném úroku nebude podobně jako inflace podněcovat k ještě větší spotřebě. Z ekonomického hlediska by se to mohlo stát pouze tehdy, kdyby demurážní sazba byla příliš vysoká a vedla by k upřednostňování zboží nad penězi ve funkci uchovatele hodnot. Zboží a peníze by měly mít stejnou hodnotu, ale podívejme se na to podrobněji. Když popisují měnu hojnosti, lidé namítají, jenže my opravdu žijeme ve světě nedostatku. Přírodní zdroje jsou konečné a my je už skoro vyčerpali. Problém spočívá v tom, že jsme s nimi zacházeli, jako kdyby byly neomezené. Podle tohoto názoru by si člověk mohl myslet, že kladný postoj k hojnosti a měna hojnosti je to poslední, co potřebujeme. Při hledání odpovědi na tuto obavu nejdříve zvažte, zda měna nedostatku opravdu omezila spotřebu nedostatkových zdrojů. Neomezila. Nedostatek peněz naopak zvýšil jejich převádění do dalších peněz. To smířlivé postoje k nedostatku, nikoli kladné postoje k hojnosti, vedly k ničení našich přírodních statků. Soutěžení a hromadění většího množství, než člověk potřebuje, jsou přirozenými reakcemi na vnímaný nedostatek zdrojů. Nemravná nadbytečná spotřeba i plýtvání v naší společnosti povstalo z chudoby. Z deficitu bytí jim štrpí osamělé a oddělené já. Z nedostatku peněz v systému založeném na úroku. Z plytkých vztahů, jež jsou důsledkem našich přerušených vazeb s komunitou a přírodou, z neoblomného tlaku, abychom dělali cokoliv, opravdu cokoliv, jen abychom se uživili. Naproti tomu přirozenou reakcí na ovzduší hojnosti je štědrost a sdílení. To zahrnuje sdílení uvnitř říše lidí i mimo ní. Odkud by pramenilo naše frenetické úsilí přeměnit přírodu v komodity, které dokonce vlastně ani nepotřebujeme, když ne z nejistoty? Přemýšlejte o tom. Vede lidi k nákupu 50 párů bot mentalita nedostatku či hojnosti? Cítí se být člověk, který si kupuje třetí sportovní auto a dům o 10 tisících čtverečních metrech v bezpečí nebo v ohrožení? Odkud se bere tahle naléhavá potřeba vlastnit, ovládat, kontrolovat? Jejím zdrojem je osamělé, strádající já v nepřátelském světě, který nikomu nic nedaruje. Peníze záporného úroku jsou stělesněním učení o hojnosti, vzájemné propojenosti a pomíjivosti. Avšak toto učení představuje pravdu, jež je v rozporu se světem, který jsme stvořili svým přesvědčením a názory, z nichž se skládá příběh peněz. Je na čase zvykat si na nový svět, v němž se nebudeme pokoušet zbohatnout tím, že budeme držet, hromadit, mít. Je to svět, v němž jsme bohatí dáváním, programování prosperity učitelů filozofie New Age, které jsem kritizoval v 6. kapitole, nám vlastně sděluje důležitou pravdu. Skutečně potřebujeme začít uvažovat o hojnosti a vytvořit svět, který se stane jejím stělesněním. Milí čtenáři, zamyslete se nad tím, jste to opravdu vy, kdo řeknete, půjčím ti peníze, ale jenom, když mi jich vrátíš víc. Když potřebujeme peníze, abychom přežili, není to návod k otroctví? Jak popisuje David Graeber? Zdrojem lidského nákladu při obchodu s africkými otroky nebyli pouze váleční zajatci, ale především dlužníci afrických společenstev. Je významným faktem, že odpuštění dluhů, jimž se proslavil Solon, bylo částečně vyvoláno rostoucím počtem obyvatel, kteří se ocitli v dlužním nevolnictví. Dnešní mladí lidé se cítí být zotročeni studentskými půjčkami, majitelé domů hypotékami a celé národy třetího světa zahraničními dluhy. Úrok je zředěnou formou otroctví a protože stav otroctví ponižuje otrokáře stejně jako otroka, ve skutečnosti nechceme být ani jedním, ani druhým. Jestliže někomu půjčíte peníze, opravdu budete mít dobrý pocit z toho, že mu neustále budete mávat dlužním úpisem nad hlavou? Jestliže nebude schopný splácet nyní, budete mít dobrý pocit, když mu řeknete, že je moc zle, protože později bude muset zaplatit víc a ještě víc? Nulový úrok nebo záporný úrok přináší určitou svobodu. Není v něm hrozba celoživotních nucených prací kvůli zadlužení. Záporný úrok je v souladu s přirozeným instinktem. Když půjčím příteli peníze a on mi je nevrátí, nakonec mu sám od sebe řeknu, aby na dluh zapomněl, že mu ho nechci pořád připomínat. Nechceme trvat na starých záležitostech, na starých dluzích. Peníze záporného úroku podporují vstřícnost, která je nám všem vlastní, totiž abychom nechali minulost za sebou a šli dál.
1: Přepojujeme na jiné studio
2: Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České Alter.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu třetí části čtyřdílného cyklu Československá námořní plavba.

stručně shrnu, co jsme slyšeli ve druhém díle československé námořní plavby. Začal jsem vzpomínkami lodního kuchaře Jiřího Franka na Mexiko. Československé loďstvo se začalo budovat ve druhé polovině 60. let. Tuto etapu charakterizovala legendární loď Vítkovice. Srpnové události roku 1968 se zajímavým způsobem promítly na československých lodích. O rok později ztroskotala na Bahamách loď Pionýr, kterou kromě Američanů zachránila i loď Blaník. Druhý důstojník František Ptáček vzpomíná na Tichý oceán, který není tak tichý, jak se může podle jeho názvu zdát. Československá námořní plavba se rozvíjela dál v 70. a 80. letech. Lodní kuchař Jiří Frank závěrem vzpomínal na epizodu z návštěvy sicilské Augusty.

arabští bárkaři. Ulepený binec. V roce 1979 vypukla po íránské revoluci druhá ropná krize. Situace se zhoršila v roce 1980, kdy začala íránsko-irácká válka a jejich vývoz ropy se snížil, což ovlivnilo celosvětové dodávky a cenu ropy. Československá námořní plavba se s ropnou krizí vyrovnávala dodávkami paliva ze Sovětského svazu. Ze zmíněného Egypta pochází také historka, kterou znovu vypráví zmíněný kuchař Jiří Frank. Po proplutí Gibraltarským průlivem se naše zaoceánská loď dostala do Středozemního moře. Pokračovali jsme Sicilským průlivem až do přístavu Port Said v Egyptě. Tento přístav je vlastně severní terminál Suezského průplavu. Od 19. století sloužil jako hlavní základna pro lodní dopravu a středisko obchodu s egyptskou bavlnou. My zde tankujeme palivo a volno využíváme k prohlídce přístavu. Našim pohledům Port Said připadá jako typické město arabského světa. Všechny lodě, které sem připlují, musí přirazit k návěstním bojkám, kde dostanou pořadová čísla. Bez tohoto zařazení nemůže žádná loď proplouvat Suezským průplavem. Plachetnice by kvůli složitému manévrování a závislosti na větru mohly ohrozit plynulý průjezd kanálem a proto jim sem byl vjezd zakázaný. Před zahájením plavby si naši loď prohlédla komise důstojníků odborníků, která v přístavu zjišťuje způsob plavby, ponor a tonáž nákladu lodi, která chce průplavem proplout. Na základě těchto údajů určí poplatek za průjezd kanálem. Lodě vytvoří konvoje, každý o počtu asi 30 lodí pro plavbu jedním směrem a ty se navzájem setkávají v širokém prostoru u města Ismailia. V pohybu se najednou míjí asi 60 lodí. Stačí porucha jedné lodi a všech 59 ostatních musí čekat, než se závada odstraní. Každá loď při cestě kanálem musí vzít na palubu takzvaného bárkaře, což je skupina 6 Arabů, kteří se naloďují i se svým člunem. Tito bárkaři jsou na lodi z jediného důvodu. Kdyby se stalo něco s naším motorem, takže by se loď musela uvázat ke břehu, podle místních zákonů nesmíme na vodu spustit člun naší lodi. Člun v případě potřeby spustí bárkaři a loď ke břehu uvážou. Ač to se nikdy nestalo, bárkaři s námi pluli pokaždé. Během plavby se ti naši Arabové zdržovali pod celtovým přístřeškem na palubě, kde také spali. Ovšem stravovali se s posádkou, i když podle mých zkušeností konzumovali hlavně sladkosti a samotný džem. Z domova si k jídlu přinesli pouze oblíbenou baklavu, což je nesmírně přeslazený dezert. Aby byl ještě sladší, namáčeli si ji do syrupu. Kromě toho s sebou měli už jen sušenky, které používali jako lžičky na džem a domácí arabský sýr, který byl nejspíš částečně v rozkladu, takže dost zaváněl. Poměrně nás udivilo, že i ten ovčí sýr si naši návštěvníci namáčeli do sladoučkého datlového syrupu. Na hygienu bárkaři zrovna moc nedbali, a tak jejich místo na palubě bylo zanedlouho ulepené džemem, syrupem a přeslazeným čajem. Nasládlý zápach v tropickém horku přitahoval hmyz z celého okolí a ten pak otravoval celou posádku. Když je službu konající důstojník upozornil na nepořádek a zápach, bárkaři začali hystericky křičet, jako by jim někdo chtěl ubližovat. Důstojník to vzdal. Začali jsme se radit, co s našimi hosty labužníky uděláme. Spásný nápad dostal motorář. Vyhlásíme cvičný požární poplach a proudem vody celý ten smradlavý bordel smeteme přes palubu. Pak se jim omluvíme. Nějak to do konce průplavu vydržíme. A to se opravdu stalo.

a velice hlasitě se rozčilovali. To jim ale nebylo nic platné. Nakonec začali vyhrožovat, že si budou stěžovat. To můžou, tak maximálně Neptunovi, utrousil kapitán a bez mrknutí oka jim dál vysvětloval, že poplach je poplach. Mně jako kuchaři vzkázal, abych párkařům jako kompenzaci za utrpěné příkoří před jejich odjezdem věnoval 3kilovou plechovku višňového džemu a sklenku medu. Pozoruhodné na tom bylo, že i když Arabové opustili loď hned druhý den ráno, dokázali na svém přiděleném místě paluby za tu krátkou dobu upatlat, co se dalo. Zůstala po nich pouze prázdná plechovka od džemu a sklenice od medu. Dodnes nechápu, jak se jim to podařilo tak rychle sníst. Tito bárkaři trávili na naší lodi maximálně 2 dny a 2 noci. Vše záleželo na čekací době a případném zdržení konvoje z důvodu opravy některé z lodí. V arabském světě obecně platí, že všichni mají vždycky na všechno dost času a s ničím nespěchají. Navíc se kanálem pluje pouze ve dne, v noci lodě stojí. I když měli Arabové na palubě vyhrazené místo, pohybovali se po celé lodi. Navíc jsme si všichni museli neustále dávat pozor, aby nám nic neukradli. Chodili za námi do kajut i jídelny a vlezli by i do lednic, kdybych je nezamykal. Navíc nám stále vnucovali suvenýry a pohledy. Každý z nás si aspoň jeden koupil. Nejvíce byly v kurzu různě barevné sedačky zvané bonbonky, vyrobené z velbloudí kůže a samozřejmě vodní dýmky. Další specialitou byly záhadné masti a kapky na povzbuzení mužské erekce. Aplikaci těchto zaručených vymožeností ovšem popisoval každý Arab jinak, a tak vyzkoušení těchto látek by bylo nejspíš dost riskantní. Tito bárkaři se stejně jako všichni rození egyptští obchodníci rádi dohadovali a hádali, ať šlo o sebe menší částku. Smlouvání bylo prostě jejich koníčkem, který navíc ovládali opravdu mistrně. Jeden Arab nám pořád ukazoval nějaká dobrozdání, že je odborníkem na čištění uší. Chytal nás za ruce a stále se dožadoval toho, abychom si od něho nechali vyčistit uši. Nevím, jestli někoho k svému zákroku získal, ale jeden palubák si během další plavby stěžoval na bolesti v uchu. Třeba chytil průvan.

Japonské intermezzo. Čím je nějaká destinace exotičtější, tím nás více láká. Loď Vítkovice takové vzdálené kraje navštěvovala. Nechme opět mluvit druhého důstojníka Františka Ptáčka. Po mnoha prázdných dnech na širém oceánu jsme dorazili s lodí Vítkovice do Tokijského zálivu. Je to jedno z nejvíc frekventovaných míst na světě a pokud se týká hustoty obyvatelstva, mají zde asi světové prvenství. Uvážíme-li, že jenom samotné Tokio reprezentuje v době dějově současné asi 12 milionů lidí, kteří ke své existenci spotřebují kvanta potravin, surovin, spotřebního zboží a energie, je celkem samozřejmé, že průlivem Uragasuido proplouvá každých 5 minut jedna loď. Podle přísně stanovených předpisů a pravidel, jako po dálničních nájezdech rozdělených separačními zónami, projíždějí tudy obrovské nákladní kolosy i malé pobřežní bárky, transoceánské lodě pasažérské, rybáři i motorůvky místní osobní dopravy. Přístavy Yokosuka, Yokohama, Kasarazu, Funabashi, Chiba a další zajišťují svým vysoce výkonným vykládacím zařízením a precizní organizací hladký průběh tohoto fantastického provozu. Metalurgické závody, rafinérie nafty, elektrárny, petrochemické kombináty, to všechno jsou střediska, která přijímají ve velkém dovezené suroviny a chrlí do světa vyprodukované hodnoty práce. Místo obráběcích strojů, šlechtěných ocelí z poldiny hutě nebo škodování

karpátských turbogenerátorů vezeme sem ze země Slávů náklad uhlí. Topiči elektrárenští s ním přiloží pod kotel a na prahu jedné noci zazáří tokijská Ginza vábničkou neonů, na prahu druhé noci zbude jen hromada popela. A ráno připlují další lodě s uhlím, koksem, rudou, srezavým kovošrotem, s houskami surového železa, protože stále ještě žijeme v době železné, kdy každá civilizace potřebuje především ocelový základ a energii a to ostatní už si nějak udělá. Stojíme v přístavu průmyslového centra Kawasaki a dva 20-tunové jeřáby odlehčují našemu nákladu. Snadno nabírají drobný uhelný granulát, sypou ho do sběrných trichtýřů a složitý systém dopravních pásů spěchá s tím černým potokem na vzdálenou hromadu. Je pozdní odpoledne a zítra ráno to všechno skončí. Neptejte se nás tedy, jaký je rozdíl mezi divadlem No a divadlem Kabuki a jak se nám líbí aranžování květin Ikebana. Od šéfa strojovny a jeho zástupce se také nedozvíte, jestli jsou v Japonsku hezký holky. Ti totiž dole ve strojovně režírují drama jednoho půl dne a jedné noci, nazvané Podpísťáky a jiná obcování s mašinou. V konečných fázích cesty několikrát v podpístových prostorech hořelo a proto je nutné všechny vyčistit a provést další důležité opravy dřív, než siréna ve fabrice odhouká nový den. V ansámblu strojovny jsou tentokrát v rámci komplexní brigády zastoupení i palubáci, aby se rukou společnou ve dvou směnách všechno zvládlo a alespoň na chvíli se každý mohl podívat ven, jak vypadá Japonsko. Takže to nejde jenom tak jednoduše, jak si to možná mnohý civilista představuje, uvázat loď a hurá do přístavního baru. Jsou zde ty kopky tajemné mezi klikovou hřídelí a vložkami válců, které ještě neměly čas pořádně vychladnout a už se tam musí vlézt a zahájit gruntování. Vtěsnat se vedle písnice do zdvihového prostoru a zbíječkou vytloukat zapečený karbon ze sacích a výfukových kanálků, vyčistit a vybrat veškeré to karbonové bláto a mazutové odpady, umýt naftou, vytřít do sucha a to všechno ve 40-stupňovém vedru a v naftosféře, prosycené smrdutými výpary. Nejlépe na tom byl 185 cm vysoký, robustní palubák zvaný drobeček. Jelikož se do podpístového prostoru nevešel, nemusel se akce zúčastnit. Jel tedy hned odpoledne na průzkum do Tokia. Vykládka lodi se odbývá na malém ostrůvku Ogishima, který je úzkým kanálem oddělený od továrních objektů. Spojení s břehem zajišťuje ve dvouhodinových intervalech rychlý motorový člun a výstupní nábřeží je v Yokohamě. Když se dostává ven na vandr několik opozdilých poslužbáků, je už Tokijský záliv ověnčený kaleidoskopem neonů a girlandami světel. Záblesky majáků a bojí, lodě kotvící na rejdách a vzadu nad Tokiem 333 metry vysoká tokijská televizní věž s kaskádou výstražných červených signálů jako jehla zabodnutá do klubka hvězdné galaxie. Půl hodinka strávená v motorovém člunu na cestě do Yokohamy. To je první chvíle klidu a uvolnění v tom velkém příjezdovém náporu. V dojezdovém dnu se totiž vždy najde nějaká práce navíc, kterou je třeba vykonat po noční službě a na spaní potom mnoho času nezbývá. A tak zde tentokráte přicházím na randevu s Japonskem po 30 probdělých hodinách, poněkud apaticky a bez cestovatelského nadšení prvňáčků. Jako náměsíčník kráčím dlouhou obchodní ulicí Isezaki-cho a poslední živnostníci přede mnou zavírají. Je pozdní sobotní večer a v malých pouličních jídelnách probíhá proces přijímání kalorií, v lepších podnicích se servíruje a prostírá. V minibarech a v nobl klubech reprodukovaná hudba, hlahol a smích svědčí o dobré náladě. Na mnohých dveřích hlásají nápisy For Japanese Only, že tam nemají zájem o cizí návštěvníky. V malé útulné restauraci se alespoň na chvíli stávám součástí Japonska. Několik ojedinělých japonských slov a hned je blíž od člověka k člověku.
A řeknete-li Čeko, na televizní obrazovce vzpomínek každého Japonce stále ještě se objeví reflexivní obraz Věry Čáslavské, královny gymnastiky a olympiády 1964. Čauslavska. Tahle zaklínací formule je stále ještě propustkou pod vnější dekorum úsměvů do studánky lidských srdcí. Že spokojenost prochází žaludkem, dám si alespoň symbolicky jedenkrát tempuru, obalované ráčky v těstíčku a na digestiv čpáneček horkého saké, aby se líp komunikovalo s místními štamgasty. Miniaturní vodotrysk v zeleném koutku vegetace si brumlá pralinkovou písničku a exotické ryby v akváriu, tak jako zakleté princezny, mají smutné očíčko. Z hlubokého podvědomí vyplouvají na povrch vzduchové bublinky vzpomínek ke konfrontaci známých míst. Vždyť právě tady jsem seděl před 14 roky při své první návštěvě Yokohamy. Snad to není ani tak dávno. Když odečteme ty tisíce námořních mil na širém moři, máme všechny přístavy srovnané v řádku, v kontinuitě týdnů a dnů. Ne, že by v restauraci už zavírali, ale každý musí poznat sám, kdy je třeba zvednout kotvu a vydat se na zpáteční cestu. Před půlnocí je Isezaki Cho takřka opuštěná. Jen v postranních uličkách se ještě otvírají dveře klubů a barů a stylové hostesky v kimonech vyprovázejí rozjařené konzumenty. S úsměvem a s ohleduplnou trpělivostí ze sebe sundávají jejich chtivé ruce, které se nemohou rozloučit a hluboce se uklánějí ještě za odjíždějícím taxíkem. Zákazníka je třeba si vážit, i když je opilý, jak zákon káže, čím víc, tím větší je z něho úroda. V podchodu u nádraží jsem potkal jednoho bílého představitele evropského kontinentu. Měl tam u stěny vystavené nějaké obrazy a prodával je. Pravděpodobně tam v podchodu i nocoval. Když jsme se vzájemně odhalili, kdo je kdo, vyšlo najevo, že jsme vlastně staří známí přes flekovské pivo, na které ten pán láskyplně vzpomínal. Byl to Španěl a u nás kdysi nějaký čas studoval filmové umění. V současné době trampoval po světě a živil se všelijak. Svět už je dnes plný souvislostí, nečekaných náhod a setkání. S půlnočním motorovým člunem se vracíme zpátky na loď. Každý si něco přináší, co stačil ukořistit v těch několika hodinách krátkého japonského zastaveníčka. Poznatky, dojmy, rádio, magnetofon, zlatý císařský palác, dřevěnou panenku kokeši, vzpomínky a suvenýry pro radost nebo kult věcí, kterými se většinou měří lidská hodnota. Několik hodin jsme byli současníky japonské země, teď v kolektivu jsme zase součástí odloučené jednotky daleko od domova. A domov se hlásí a doléhá do našeho světového tuláctví. Tam někde, do modré schránky na rohu ulice, vhodili lidé psaníčka ze dvou stran, z jedné smutná, z druhé veselá. A tady, ve velké dálce, ta poselství přijímáme. Přišel velký balík lodní pošty a každý v něm dostal nějakou zprávu, třeba z už hodně starého data. Teď, v prázdné chvíli návratu, kdy už je Japonsko pokořené naší triumfální přítomností, dospěl čas k důvěrnému svěřování malých lidských problémů. Láska a věrnost, stesk a žal, zhroucené naděje, výčitky, velké čekání. Jednomu se hlásí bývalá žena s existenčními problémy, jinému zase nevychází rozvodové řízení, třetímu spadla zeď, o kterou se opíral a je doma nežádoucí. Silný letecký motor rychločlunu točí své spolehlivé obrátky a ti, kterým se jistoty rozsypaly, tady, na druhém konci světa, diskutují o dalším smyslu života. Pojmy o dálkách se tříští a prolínají. Tokijský záliv, stará Yokohama, vesnička pod horami v rodném údolí, pošlapané chodníky velkoměst a polní cesty českého venkova, všechno to semele lodní šroub.
To je jeden z obrazů vzpomínek a neskutečných zážitků druhého důstojníka Františka Ptáčka z lodi Vítkovice, která tentokrát zakotvila v Japonsku.

Pašování zbraní na československých lodích. 60. a 70. léta. Od samého počátku československé námořní dopravy počítala země s možností, že její lodě budou přepravovat speciální náklad, především zbraně a vojenské vybavení. Přestože jeden z hlavních obchodů s dodávkami zbraní uskutečněných v 50. letech, konkrétně zbraně pro Alžírskou frontu národního osvobození, unikl na veřejnost, transporty byly nejen politicky žádoucí, ale také ekonomicky efektivní. Námořní plavba tedy hrála při vývozu vojenského materiálu důležitou roli. Jednou se dokonce podílela na dopravě čerstvě vytištěných bankovek pro Kubu. Loď Republika tehdy vezla papír, který byl deklarovaný jako fotografický. Ovšem ve skutečnosti šlo o nové kubánské peníze, které platili po později provedené reformě, kvůli které se na Kubě věšeli milionáři. Vedle toho československé lodě vykonávaly velké množství dalších přeprav mezi cizími přímořskými zeměmi se ziskem pro Československo. Nejvíce vydělával export zbraní do Libye, Egypta, Sýrie a Iráku, avšak když časem poptávka klesla, klesly i zisky. Například podle archivů STB došlo v roce 1963 ke stížnosti německého zastupitelství, že lodě Pionýr a Jiskra nevozily nic jiného než zbraně. Těmto nákladům zbraní se mezi námořníky přezdívalo prskavky. Například loď Blaník při jedné plavbě vezla 4 raketomety a 5000 tun munice do Bengází a Tripolisu v Líbyi. Také loď Jiskra alespoň 13 posledních let své kariéry pouze s vojenským speciálem. Místa určení byla střídavě Latakie v Sýrii, Alexandrie v Egyptě nebo Bengází a speciálně Tripolis. Dokonce jedna československá loď vezla na Kubu do vojenského přístavu Mariel 20 tun plynu, který byl deklarovaný jako herbicid. Ve skutečnosti šlo o plyn, jako byl cyklon B, jen jinak pojmenovaný. Toto množství by stačilo na otrávení celé Kuby a poloviny Ameriky. Kubánci tehdy šíleli, protože náklad byl omylem vyložený dříve, než to mohli zkontrolovat. Na některých lodích se pašovalo ve velkém a nemuseli to být pouze zbraně. Klasicky to byla loď Košice, která jezdila linku Hamburg-Murmansk. Transfery zbraní, vojenského vybavení a materiálu probíhaly nejen mezi Československem a Irákem, ale také v oblasti Levanty a později v Indii. Levanta geograficky zahrnuje východní část Středozemního moře. Ovšem dokumenty československé námořní plavby do této oblasti zahrnovaly i Líbyi a používaly tento termín při označování nejdůležitějších dopravních linek pro československé lodě ve Středomoří. I když jsou záznamy o vojenských nákladech v 70. letech 20. století poměrně nejasné, je možné získat alespoň některé ilustrativní údaje. Nejpřesnější informace o dodávkách speciálního nákladu pocházejí z roku 1973, kdy 5 lodí v některé části roku přepravilo následující procento vojenského nákladu. Blaník 12,04% z celkového přepraveného nákladu. Brno 26,11%. Kryváň 32,84%. Mír 39%. A Jiskra 49,93%. V následujících letech byla situace podobná. Záznamy potvrzují, že ještě v roce 1980 minimálně jedna loď pravidelně přepravovala tyto speciální materiály do Levanty. Země příjemce těchto nákladů se v dokumentech nespecifikují. Jedinou poznámku o určení v oblasti Levanty lze nalézt v dokumentaci lodi Jiskra. Bývalí námořníci připomínají, že Jiskra převážela zbraně a vojenský materiál především do Líbie. Převáželi jsme tanky do Líbie na lodi Jiskra. Pro Kadáfího. Několik set tanků.
dělali jsme si legraci, že každý zemědělec tam musí mít tank, aby mohl zorat své pole. Těch tanků tam bylo opravdu hodně. A pak jsme také vezli munici. To byl hlavní důvod, proč Jiskra dosahovala mimořádně dobrých výsledků a její provoz se mnohonásobně vyplatil ve srovnání se všemi ostatními loděmi flotily. V září 1980 se loď prodala. Loď Kryváň byla jednou z pěti, která vozila zbraně do Libye. Stalo se to v roce 1981 v libyjském přístavu Tripolis. Jedna panamská loď, plující pod tchajvanskou vlajkou, kotvící vedle Kryváně, přivezla do Libye vojenské džípy. Její velitel požádal velitele lodi z Kryváně, aby jim při vykládce džípů pomohl, aby džípy při vykládce vytáhl. Velitel lodi Kryváň pověřil tímto úkolem tři námořníky. Jeden z nich narazil do boku lodi a poškodil jeden z džípů, čímž způsobil škodu přibližně 150 až 200 dolarů. Námořník byl zadržený libyjskou policií, která požádala velitele lodi o zaplacení kauce 20 000 dolarů, jinak bude námořník stíhaný a loď zatčená. Velitel lodi kauci odmítl s odůvodněním, že celková cena džípu byla přibližně 5 000 dolarů. Proti zadržení námořníka protestoval československý konzul v Libyi. Na základě těchto kroků byl námořník ještě téhož dne propuštěný z vazby a vrátil se na loď. Bývalí námořníci často připomínali další zmíněnou loď Brno jako loď, ze které emigrovalo nejvíce námořníků. Jeden z vypravěčů měl však na loď Brno i jiné vzpomínky. Na extrémně dlouhé čekání lodi na přístavišti v irácké Basře na přelomu let 1979 a 80. Loď Brno se vydala na plavbu do Iráku a kotvila na rejdě v Basře. Kotvila tam 120 dní. Měsíc na cestě tam a měsíc na cestě zpátky. 120 dní kotvení plus přístav. Jednu plavbu absolvovali za 6 měsíců. Během kotvení se zbláznili. Vedro, tropy, došly jim cigarety, došel alkohol, nebylo nic. Docházelo jim jídlo, zelenina, mléko, všechno docházelo. Loď má zásoby na 6 měsíců, ale základní potraviny a zeleninu je třeba doplňovat. Cigarety pro posádku. Námořníci neměli co kouřit a najednou tam byli skoro 5 měsíců. Takže posádka byla nervózní. Říkali, že spolu nemluvili, že byli vyčerpaní, když celou tu dobu kotvili. Šli dokonce tak daleko, že si vyměnili manželky. Na další epizodu se zbraněmi vzpomíná i druhý důstojník František Ptáček. Jedna z našich námořních lodí měla krátký výstižný název Mír. Tentokrát se ale při jedné konkrétní cestě naše lodička Mír částečně zpronevěřila svému míru milovnému jménu. V Polsku jsme naložili hlavní náklad pro Perský záliv a následovalo krátké zastaveníčko v jugoslávském přístavu Ploče, později přejmenovaném na Kardeljevo. To byl tehdy jakýsi legální přístav pro export Dangerous Cargo, choulostivé náklady. Do jednoho našeho lodního skladiště bylo přiloženo několik tun munice a snad i zbraní pro Etiopii. Byla to sice legální zakázka pro vládní vojsko, žádný podraz pro případnou revoluci, ale přesto svou individuální účastí na tomto transportu se každý z nás potenciálně spolupodílel na utrpení a umírání, které tato munice někdy způsobí. Ať už to bude při potlačování vnitřních rebelí nebo v soubojích s externím nepřítelem. Tentokrát jsme připluli do Asabumy. Dnes tu dominují už mostové vykladače na několika přístavních hrázích. Místo průzračné vody s mořskými kolibříky, intenzivní paprsky tropického slunce vytvářejí na hladině duhové spektrum mastných olejových a mazutových skvrn. Jediné, co se nezměnilo, to je polední pauza, kdy je od 11 do 3 hodin přerušená veškerá činnost. Všichni černí Habešané se schovávají do stínu před škodlivým slunečním zářením a posilují svou imunitu poledním spánkem. Tak jako kdysi v naší armádě pod vrchním velením generála Čepičky, vojáci povinně po obědě vyspávali na kavalcích v kostkovaných nočních košilích.
Mimo areál přístavu se toho ale příliš nezměnilo. To samé espresso, kavárnička u Lolo Brigidy, kde si tehdy čtvrtý strojní důstojník Béďa Hubáček suverénně objednával. Signora Uno Cafe a Grande stokrát. Vykládka několika desítek tun strategického materiálu příliš dlouho netrvá. Několik postradatelných maníků se vypravilo i v tom poledním vedru na krátkou poznávací výpravu. Mezi nimi také paní Kačenka Michálková, které nesmělo nic uniknout, toho času opět na pasažérské spolujízdě s šéfem elektrorezortu Josívkem Michálkem. Těch 45 stupňů ve stínu byla pro její subtilní povahu příliš silná dávka. Omdlela bez potlesku na otevřené scéně před jedním periferním bungalovem, z kterého jí přispěchala na pomoc habešská paní máma. Pošimrala ji pod nosem nějakou agresivní bylinkou, přinesla sklenici vody a mokrý ručník a ve stínu domovního přístřešku poskytla tak lékařskou první pomoc zdravotní sestře paní Michálkové. Odlehčení o těch několik desítek tun nemírového arzenálu a snad i o tíhu svědomí dopluli jsme do íránského přístavu Choramšar. Tam se jednalo o vykládku hutního materiálu, který nikomu neublíží. Válečný konflikt mezi Íránem a Irákem byl v té době už minulostí, a tak naše železo tam snad bylo použité při rekonstrukcích toho, co zničili dělostřelecké šrapnely. V mírové misi lodi Mír jsme na druhém břehu, u sousedů v přístavu Basra, vyložili zbytek nákladu podobného charakteru. Jedna cesta končí, další putování začíná.

do daleké Brazílie. Druhý důstojník František Ptáček se vedle lodě Vítkovice také plavil na lodi Košice, která také zamířila do Brazílie. 30-metrový Ježíš Kristus na vrcholu Korcovada rozpíná své paže nad zálivem Rio de Janeirským, oběma rukama žehná svým pravověrným brazilským křesťanům. Ovšem na odvrácené straně, zezadu, jakoby jenom rezignovaně a bezmocně rozpažil nad kriminalitou a prostitucí hříšného velkoměsta. Nad emocemi karnevalových dnů a prohýřených nocí, kdy prý je všechno dovoleno. Zelené pahorky brazilské pokračují od zálivu do vnitrozemí k městům Petropolis a Terezopolis a zelené tramvaje bez oken. V podvečer ověšené svými regulérními i černými pasažéry spěchají k okrajovým periferiím. Na autobusovém nádraží stojí v té době na nástupištích víc než 100-metrové zástupy abonentů čekajících na odvezení do svých vzdálenějších domovů. Až neuvěřitelně klidně si ti temperamentní Brazilané čtou v řadě noviny a knihy a vůbec je snad nedeprimuje to dlouhé čekání. A jsme to my, suchozemští mořeplavci a objevitelé, kteří jsme tentokrát zakotvili v zátoce pana Magellána s lodí Košice pod velením dnes už legendárního velitele kapitána Rusňáka. Ale ku podivu, nikdo nás nadšeně nevítal, žádné vivat, žádné hurá. V Brazílii bylo krátce po politickém vojenském převratu a nový režim nebyl právě přátelsky nakloněný k národu českému, k jakýmkoliv červánkům východu. Ta umírněná oficiální hrdost byla vynahrazená snad teprve o něco později v některém přístavním baru, kde se na případného abonenta z lodě Košice, který tam přišel zaplatit svou daň z blbosti, usmívali tamní šikézní dámy. Tak kdysi své pochybné přístavní známosti tituloval také legendární steward Rýša Bušek. Na našem zastupitelském úřadě měli smutek. Jeden z tajemníků ambasády byl prý údajně přistižený při nějakém podvratném spolčování s místní opozicí a byl vypovězený. Naše loď čekala sice 10 dnů na kotvišti, ale několikrát denně bylo spojení s břehem přístavním hydrobusem. Na vyslanectví nás varovali před osamělými vycházkami a tak jsme zpočátku převážně navštěvovali jenom jejich imunitní rezidenci. Tam jsme se mohli svléknout do plavek a na nepříliš vzdálené světoznámé pláži Copacabana si užívat rybí veselosti, tak jako vodník Krapítko, pohádkový tokumpán Křemílka a Vochomůrky. Pláž Copacabana nám brzy zevšedněla. V Riu je přece mnohem víc jiných atrakcí k vidění. Lidé na ulici se neptají, co jsi za člověka, a je jim jedno, odkud přicházíš. A tak jsme se s Pepou Titičem vypravili nejdříve na Pao de Azucar, cukrovou homolku. Skalnatý, homolovitý útvar v zálivu nedaleko Korcovada, lanovkou zpřístupněný jako turistická atrakce. Odtud je možné obdivovat okolní panoramata. Z této rozhledny jsme se dívali na svou lodičku, jako by to bylo nějaké cizí, anonymní plavidlo. Pohledného černovlasého Josefa Titiče, jménem i vizáží jakoby jeho Evropana, požádala taky pohledná eurobrazilanka, aby ji vyfotil s její společnicí a s monumentem Ježíše v pozadí. Když jsme potom vyzradili své inkognito, vyšlo najevo, že dědeček té slečny byl kdysi vlastně naším spoluobčanem pocházejícím z Chebu. Pravděpodobně to nebyl žádný dobrý Čechoslovák, ale sudetoněmecký emigrant. A ta její postarší společnice. Kdysi chůva, v době dějově současné v pozici bodyguarda, bdící nad neposkvrněností její mravopočestnosti. Následně jsme také my dva jednu setinu vteřiny pózovali s atraktivním pozadím a bylo nám slíbeno, že příští den můžeme dostat fotku, pokud přijdeme na mezinárodní letiště. To naše kouzlo nečekaných náhod. Ana Maria Raminha Carneiro de Moraes měla totiž za týden cestovat do Kalifornie na studijní pracovní pobyt u Fruit Company a chtěla se s předstihem podívat na letadlo, kterým poletí. V jednom periferním kině byl na programu poměrně nový velkofilm Kleopatra.
Liz Taylorová na vrcholu své slávy svým erotickým šarmem udivovala pouhých 10 diváků a jednoho potkana, který špacíroval tím prázdným kinosálem a usadil se někde v první řadě co nejblíž k širokouhlému plátnu. U nás v Praze by v té době na takový superfilm stály dlouhé fronty u pokladny kina Alfa nebo Sevastopolu. Za to mnohem větší návštěvnost byla v Koloseu Estádio Maracaná. Sto tisíc diváků zaplnilo ochozy stadionu, že by ani myš neproklouzla. Vrcholilo právě klání 4 fotbalových velmocí Španělska, Portugalska, Velké Británie a Brazílie. Kromě těch tisíců regulérních fotbalových fanoušků byli přítomní také 2 Čechoslováci, a to na střídačce a trenérském postu brazilského týmu. Jak se ocitli právě tam? To bylo tak. Předešlého dne někdo viděl na mezistanici výškové dráhy na Corcovado brazilského fotbalového reprezentanta a logickou dedukcí se dospělo k názoru, že jsou pravděpodobně ubytovaní v tamnějším hotelu Corcovado. Když se to dozvěděl fotbalový expert, palubák Vojta Konečný, požádal mě, abych se tam s ním vypravil jako jazykový poradce. Byl právě takový mrholivý den. Všichni hráči, včetně trenérů, seděli v salonku zmíněného hotelu na válečné poradě před zápasem s Velkou Británií. Hlavní trenér měl ještě v živé paměti finále mistrovství v Chile, kde náš národní tým sice hlavní trofej nevyhrál, ale rozhodně tam patřil mezi světovou fotbalovou elitu. Přijal nás tedy v Lídně jako nějakou oficiální fotbalovou delegaci a osobně nám představil všechny své hochy jednoho po druhém. S každým jsme si potřásli pravicí. Tak jako existuje u Arabů ono úsloví, že s kým vodu piješ, je tvým přítelem, možná se tady v Brazílii zase říká, že ruky podáním se pečetí přátelství. A tak až do dnešních dnů je stále fenomenální fotbalista Pelé mým přítelem, právě tak jako Diabo Santos, Vava a všichni ti ostatní. S Diabo Santosem jsme si zavzpomínali na jeho exhibiční technické parádičky, když asi před 7 roky exceloval v mužstvu Botafogo v Ostravě na Vítkovickém stadionu. Potom se nám ještě každý ochotně podepsal na atraktivní pohlednice z Corcovada. Dosud ji mám doma jako vzácnou relikvii a jednou možná pro sběratele fotbalových kuriozit bude mít pohádkovou cenu jako Van Goghovy slunečnice. Nakonec nám ještě trenér nabídl, abychom příštího dne přišli opět do hotelu v čase, kdy budou odjíždět k zápasu, a že nás vezme s sebou na beznadějně vyprodaný stadion. A tak jsme se ocitli na střídačce jakoby v pozici náhradníků v teplákách brazilské reprezentace. Nejsem skalním fotbalovým fandou, nějaké to běhání od brány k bráně mě příliš nevzrušuje, ale tehdejší zápas, který naši přátelé vyhráli, to byl fotbalový symfonický koncert. Ve vzpomínkách na Rio exceluje jako absolutní jednička.

na lodi naši fotbalovou autogramiádu. Na pohlednici viděl také motorář Jarda Řemenovský, známý vtipálek a podšívka, a dostal nápad. Přišlo mu na mysl, že by mohl zrealizovat velký interkontinentální podraz na jistého fotbalového maniaka, spoluobčana z jeho rodné Moravské Výsky, Halenkovice a Napajedel. Dotyčný běhával prý kdysi od brány k bráně za místní fotbalovou jedenáctku a pěl chvalospěvy sám na sebe za nějaké své krkolomné kličkování. Jarouš mu tedy z RIA poslal pohlednici, která by potěšila každého fotbalového nadšence. Letecký snímek stadionu Maracaná a interkomunikačním jazykem anglickým napsaný text následujícího znění. Vážený pane, od vašich krajanů jsem se dozvěděl o vaší fantastické levotočivé spirále zakončené zadovkou. Tuto vaši technickou fintu jsem natrénoval a úspěšně používám. Jste jistě fotbalová jednička. Přeji vám do dalších fotbalových soubojů hodně gólových šancí. S přátelským pozdravem Ekon Arantes dos Nascimento Pelé. Pod tímto komplimentem se skvěl originálně okopírovaný podpis světového fotbalisty. Teprve po delší době, když jsme se s Jaroslavem opět sešli na jiné lodi, dozvěděl jsem se, jaké byly reakce dotyčného pána na onu pohlednici. Všude ji prý nosil s sebou a každému se s ní pochlubil, v zaměstnání nebo v hospodě. Opět nastoupil na hrací plochu, alespoň za rezervu, a svého desetiletého syna začal trénovat a prohánět, aby to také s tím pobíháním po trávníku někam dotáhnul jako ten Pelé. Když se potom někteří dobří přátelé ve vsi dozvěděli, že to je všechno podraz, vedlo to k dalšímu komplotu podrazníků. Poštou mu byl doručen plagiát diplomu zasloužilého mistra sportu, včetně odznaku, a zainteresovaný pořadatel na fotbalovém stadionu v Gottwaldově ho jako údajného čestného hosta usazoval gratis na tribuně prominentů. Kromě těch desetidenních radovánek na kotvišti v Riu nám potom ještě zastaralý rudný násypník 3 dny a 3 noci prášil na palubu a ládoval do ládoven, neboli sypal do skladištních prostorů lodě Košice 25 000 tun železnorudného červeného krevele. Loď Košice se pak plavila i do dalších přístavů v Brazílii, na které druhý důstojník František Ptáček vzpomíná.

Ekonomika československé námořní plavby. První polovina 80. let. Československé lodě byly obecně velice rentabilní. Provoz lodí vždycky uhradil nejen jejich pořizovací cenu, ale dosahovalo se i zisku. Za dobu životnosti lodí se vložené prostředky vracely více než dvakrát. Zatímco v roce 1965 činil čistý příjem námořní plavby 23 milionů korun, za 4 roky se zčtyřnásobil. Největší zisk 160 milionů korun byl zaznamenaný v roce 1976 a ještě v roce 1989 vydělala firma 100 milionů, ovšem už s dvojnásobným množstvím plavidel. Jediným ztrátovým rokem byl rok 1983. Efektivní byla také produkce volných měn. Reprodukční náklady na získání jednoho amerického dolaru například činily v průměru 80% platného kurzu. Firma Československá námořní plavba hrála ve státní ekonomice hospodářskou i strategickou roli. Československá námořní plavba fungovala ekonomicky především jako spolehlivý přispěvatel valut do státního rozpočtu. Československo provozovalo aktivně zhruba 20 námořních lodí. Průměrné obchodní obraty na každé z nich se pohybovaly kolem 5 až 10 tisíc dolarů denně. Když si to vynásobíme 20, vyjde nám 200 tisíc dolarů za den. Československá námořní plavba postupně dosahovala rekordního zisku. Od svého založení až do roku 1989 dosáhla profitu ve výši 148,3 milionů korun československých. Můžeme si tak vytvořit představu, že šlo o jednu z nejvýdělečnějších firem v tehdejším Československu. Československá námořní plavba přitom tehdy nepotřebovala žádné provozní úvěry. Měla dvě zahraniční filiálky v Londýně a New Yorku. Nejvíce vydělávaly zbraně. Totéž se dalo říct o obchodech s Kubou. Zpočátku se vyvíjely velmi nadějně, jenže když po 20 letech vlády Fidela Castra Kuba nabízela jen cukr a pomeranče, zájem z československé strany znatelně povadl. Cukr na Kubu převážela hlavně loď Republika 2. Jedna z těchto plaveb byla velmi nešťastná. Skupina námořníků se vydala na exkurzi do kubánského cukrovaru Tunas de Zaza. Během prohlídky v mlýně stáli na plošině, když se náhle zřítila dolů. Při převozu do nemocnice jeden námořník zemřel, 4 byli těžce zranění a 3 další lehce. V roce 1980 společnost dosáhla očekávaných výsledků zisku 85,3 milionu korun, které byly podobné výstupům z předchozích let. Do roku 1981 vstoupila Československá námořní plavba s dvěma plavidly navíc. Celkem jich měla 14. Zisk v roce 1981 byl téměř o 60% vyšší než před rokem. V roce 1982 však společnost zaznamenala dramatický pokles hospodářských výsledků na méně než polovinu úrovně dosažené před rokem. Příčinou byla především krize na trhu lodní dopravy, nejhorší od roku 1945, která byla z velké části důsledkem druhé krize ropného šoku. V důsledku toho bylo jen v Evropě vyřazeno z provozu 1600 lodí a řada obchodních partnerů Československé námořní plavby se potýkala s existenčními problémy. Jejich potíže brzy způsobily společnosti ztráty. Například loď Radhošť na jedné ze svých zpátečních cest z Indie do Evropy přepravila náklad o hmotnosti pouhých 400 tun, ačkoliv její kapacita byla 6000 tun. Negativní ekonomický vývoj na trhu lodní dopravy měl neblahý vliv i na výsledky roku 1983. Tento rok byl jediným ztrátovým rokem v celé historii společnosti před rokem 1989. Společnost dosáhla zisku 10,3 milionu korun.
Ve skutečnosti se ale jednalo o upravený výsledek, který zahrnoval státní dotaci ve výši 77 milionů. Reálný hospodářský výsledek byl tedy minus 66,7 milionů. Napjatější atmosféra na mezinárodní scéně spolu s novou eskalací studené války přinesly další problémy, které ovlivnily výkonnost společnosti. V listopadu 1982 vydalo Ministerstvo dopravy americké pobřežní stráže směrnici pro lodě ze zemí Varšavské smlouvy, které měly od nynějška omezený přístup do amerických přístavů. V praxi toto opatření znamenalo, že lodě pod československou vlajkou nemohly kotvit v 11 amerických přístavech. V případě dalších přístavů Amerika zpřísnila vízovou politiku pro Čechoslováky a vyhlásila pro naše lodě určité povinnosti. Americké úřady umožnily vplutí do dostupných přístavů pouze po oznámení zaslaném 7 dní před vplutím. Příslušný pokyn byl navíc natolik složitý, že jakákoliv nepřesnost znamenala posunutí lodi na čekací listinu a tím ztrátu času. Celkově tato opatření způsobovala značné hospodářské ztráty. Československo v tomto ohledu čelilo přísnějším pravidlům než Maďarsko, Rumunsko a Polsko, kterým byla přidělená povinnost oznámení 4 dní před vplutím. Z Ameriky pochází také historka kuchaře Jiřího Franka, který se plavil na lodích Československé námořní plavby. Peněz není nikdy dost. Neříkám, že my námořníci bychom byli nějací chudáci, ale nastaly okamžiky, kdyby peněz mohlo být více. Když jsem na jedné z večerních vycházek na předměstí Baltimoru, přístavu na východním pobřeží Ameriky, zahlédl bankovku ležící osaměle na ulici, zazářily mi oči. Ležela pod pouliční lampou na protějším chodníku liduprázdné ulice. Jaké hodnoty byla, to jsem na dálku nepoznal, ale bankovka to určitě byla. Hned jsem začal uvažovat, jestli mám ulici přeběhnout a bankovku sebrat, nebo si ji nevšímat a pokračovat dál. Co myslíte, že asi zvítězilo? Chvíli jsem přešlapoval a pak jsem si konečně dodal odvahy a pomalu začal přecházet ulici. Začal jsem plánovat, co si za ní koupím nebo jak ji využiju. Už jsem byl od toho papírku asi jen 3 metry a v tom z boční ulice vyšel mladý černoch v dlouhém kabátu a vlněné čepici. Prošel v klidu kolem bankovky, ale pak se otočil a drzeji sebral. Když mě míjel, podíval se mi do obličeje a zlomyslně se zazubil. Dělal jsem, že nechápu, oč jde, ale bylo mi to jasné stejně jako jemu. Dával najevo radost, že byl u bankovky první. Ležérně jsem otočil hlavu a naznačil, že mně, českému námořníkovi, může být nějaká bankovka ukradená. Potom jsem se pomalu vrátil na druhý chodník a pokračoval do centra města. Nejsem rasista, ale v hlavě se mi motaly různé myšlenky, od mučení až po vraždu. Vždyť já jsem ji viděl první. Co je to za spravedlivost? Jeho nebyla, ale moje také ne. Vyčítal jsem si, že jsem měl ulici přeběhnout rychleji a ne se loudat. Pak jsem si ale řekl, ten černoch mi za to nestojí, třeba byla falešná a ještě bych měl problémy. Hned mi bylo lépe. V další ulici jsem viděl na chodníku stříbrný $0.25, zvaný čtvrťák. Na nic jsem nečekal a strčil minci do kapsy. Na příští křižovatce mě ale málem přejelo auto. Řidič mi navíc prostě vynadal. K dovršení všeho jsem na konci ulice uklouzl po psím exkrementu, silně jsem se uhodil do hlavy a div si nezlomil ruku. To je asi trest boží za ten sebraný $0.25, pomyslel jsem si. Pak mi blesklo hlavou. Co by se mi asi stalo, kdybych sebral tu bankovku? Začal jsem dříve proklínaného černocha litovat a sám se cítil klidný a spokojený. Československá námořní plavba byla také vyloučená z působení v Jihoafrické republice, Jižní Koreji, na Tajvanu, v Izraeli a Chile. Přesto si československá námořní plavba dokázala najít cestičky, jak se zmátořit.
společnost změnila koncepci lodní dopravy na export a import substrátů. Největší část využití flotily se tak věnovala přepravě apatitu z Murmanska, cukru z Kuby, rud z Jižní Ameriky, fosfátů z Afriky a Ameriky nebo semenných koláčů z Indie. Lodě dodávaly také železo do Egypta a speciální náklady do oblasti Levanty a Rudého moře. Kromě toho výrazně vzrostly přepravy pro zákazníky ze socialistických zemí. Zvláštní význam tu měla smlouva s maďarským Mafrachtem, který si na celý rok pronajal dvě československé lodě. Také se opět navázala spolupráce s Čínou. Společná čínsko-československá společnost s názvem Košip byla založena 1. ledna 1988 po podpisu československo-čínské obchodní smlouvy během návštěvy československého premiéra Lubomíra Štrougala v Číně v roce 1887. Hlavním cílem tohoto kroku byl rozvoj vzájemné obchodní spolupráce. Československá námořní plavba a China Ocean Shipping Company Beijing stanovili, že Košip bude mít sídlo v Praze a zdvojené řídící funkce. Její základní kapitál činil 10 milionů dolarů a provozní kapitál 1 milion dolarů. Československo vložilo do společného podniku svou loď Orava 2, zatímco čínská strana poskytla loď Funtushan. Závěrečná etapa fungování námořní plavby před rokem 1989 byla charakterizovaná opětovným pomalým růstem zisku. Společnost také hledala ve druhé polovině 80. let nové možnosti pro uplatnění svých lodí. V ověřovacím provozu se zaváděl koncept pronájmu lodí bez posádky. Kromě toho došlo k opětovnému navázání spolupráce s Čínou. Ta se ale neosvědčila, zejména z toho důvodu, že motivací čínského partnera bylo především poznat prostředí evropského námořního trhu, nikoli rozvíjet partnerství s námořní plavbou.

Jižní Afrika. Jižní Afrika byla sice z přístavů pro československé lodě vyloučená, ale předtím tam naše lodě cestovaly často. Právě na Jižní Afriku barvitě vzpomíná druhý důstojník František Ptáček. Cape Town, neboli Kapské město. V pozici benzínové pumpy na velké modré dálnici prožívá v době dějově současné svou vrcholnou kariéru. Prozatím zde ještě tankuje většina lodí, které v dálně východní a středně východní relaci obeplouvají africký kontinent, ale již brzy, opětným otevřením Suezského průplavu, přijdou capetownští o své zákazníky. Žíly naftového a mazutového potrubí se podstatně zkrátí a vyschnou, skončí konjunktura v prosperitě přístavu. Právě tak jako první transplantované srdce, tady jenom dočasně pulsovalo z cizí krví pro velkou slávu pana doktora Bernarda, než nastal kritický okamžik. Dne 27. října 1974 zde zastavujeme i my s lodí Vítkovice, abychom doplnili palivové zásoby, které nám zde objednal náš nájemce. To ještě teče mazut plným proudem a přístav je plně vytížený. Na rejdě kotví dalších 10 lodí, jako by odpočívali v motorestu a dávali si svačinu. Čekání na rejdě není pro provozovatele lodí právě ekonomické, ale pro lodní motor a pro posádku je to opravdu vítaný rest. Je to určitá dekomprese mezi rozbouřeným oceánem a pevnou zemí. Tady je možné ještě si vydechnout před nervozitou krátké uspěchané vycházky. Připravit se na absorbování nových smyslových vjemů a informací. Ze vzdálenosti 10 kilometrů jediným pohledem obcházíme téměř milionové velkoměsto, rozložené v mělkém zálivu na úbočí charakteristického horského masivu. Stolová hora, prostřená ke každodennímu přijímání nenasytných turistů. Jakoby vystřižená ze stránek starého školního zeměpisu, kde reprezentovala kategorii plochých tabulových útvarů. Zdá se být na dosah ruky, nebo alespoň co by, prakem dostřelil. Z pouště aparátů cvakají a štěrbinami clon vpouštějí na celuloidový pásek historický dokument jednotlivců. Já a Kapské město. Slunce se zatím posunuje po své dráze od východu k západu a se stoupající teplotou se pomalu nad městem vznáší sytě bílý oblak z koncentrované vlhkosti a smogu. Postupně se tak zvedá opona a odhaluje celý panoramatický obraz v plné ostrosti. Už jenom v levém rohu perspektivy zůstává v ilegalitě 1000 metrů vysoký ďáblův vrcholek. Tato lokální oblačnost je zde pravděpodobně stálým jevem, neboť v námořní příručce má svůj specifický název Table Cloud Ubrus. Den na rejdě pomalu končí. Na nedalekém Robin Islandu stojí v pozoru štíhlá věž majáku, připravená k vysílání světelných signálů. Na Bílé město doléhá večerní stín. Co pak nás asi očekává tam v tom shluku domů a ulic, v té mixáži černobílých rozporů? Prožijeme nějaký hezký zážitek, velké dobrodružství, potkáme na hlavní třídě dobrého člověka, nebo snad uklouzneme po slupce od banánu? Praktičtí optimisté se těší na levné nákupy. Teď stále ještě máme naději. Později to bude všechno už jen zevšednělá realita ad acta uložená v archivu vzpomínek. O půlnoci vplouváme do přístavu a všechny naděje se prozatím rozplývají. Palubáci se připravují na přídi a na zádi k uvazovacím manévrům a nějací blíže neidentifikovatelní přístavní činitelé tady dostávají přívlastky z nepříliš ušlechtilých výrazů. Do rána to do nás napumpujou a ani si neškrtneme podrážkou o chodník. Jenomže už Švejk říkával, na vojně se mění situace každým okamžikem.
Také nás v té válce s časem očekává nakonec překvapení, tentokrát příjemné. Čerpací stanice má poruchu. Čekací doba 24 hodin, než bude závada odstraněná a před námi ještě obsloužený zákazník na druhé straně přístavního mola. Ráno Raníčko František vstal, bradu si v uzel podvázal a s utrpením ve tváři přišel k lodnímu lékaři. Dnes už sice na lodích netrpíme kurdějemi z nedostatku vitamínů, ale nějaké to zubů bolení se vždycky najde. Tentokrát jsme byli čtyři adepti na vrtání a trhání, které lodní agent odvážel do zubní ordinace. Třetí palubní důstojník Franta Šincl tam přišel o zub moudrosti a se scepenělou dásní se vracel na loď ze svého nepříliš slavného výletu do Kapského města. Kapitánův zub dostal odklad do příštího přístavu a moje dvě plombičky byly hotové právě včas, abych stihl svou polední službu. Relativně nejlépe z nás čtyř na tom byl palubák Škrovánek Jan. Měl odslouženou noční službu a tak s bezbolestně zaplombovanou stoličkou a s několika dalšími šťastlivci, kteří měli právě volno, se vydal na výpravu k dobytí skalního masivu Hory Stolové. Pokud to jde, člověk má stoupat vždy za tou nejvyšší metou poznání, aby si rozšířil svoje obzory. I když loď nečinně stojí a čeká, stále musí být nejméně 1/3 posádky na palubě pro případ pohotovosti. Kromě toho si každý musí odpracovat nebo odsloužit svůj denní podíl práce, kterým je lodi zavázaný. A tak se k opravdové průzkumné vycházce dostávám až po službě v 5 hodin odpoledne. To už ovšem lanovka na Stolovou horu není v provozu. Abych načerpal alespoň nějaké informace a inspiraci k napsání tohoto obrazu, zaměřil jsem svou individuální snahu o širokouhlé vidění na vedlejší, nižší kopec zvaný Lionhead, Lví hlava. V okrajových uličkách města jsem si vyfotil několik sympatických černých děcek a na periferním plácku mě kluci vzali do party, abych si s nimi čutnul do myčudy. Černá je barva, které v této končině dávám svůj hlas. Přešel jsem nad tratí po můstku rozděleném separační zónou pro nadřazené a méně cené a potom už jen táhlý travnatý svah mě vzdaloval od veškerého lidského hemžení tam dole pode mnou.

chůry vždycky všechno pěkně vypadá. Malá muslimská kaplička, takový malý hostýnek, vítá na vrcholu kopce pravověrné vyznavače proroka Mohameda. Dvě muslimky, které vešly přede mnou, sedí v té mikromodlitebně po jogínsku v pozici lotosu a pan farář jim vyspěvuje modlitby z Koránu. S chrčivým přízvukem končí jednotlivé pasáže a začíná nový verš. Možná, že je to zádušní mše za zemřelé, nebo snad ofiera za šťastné početí nového života, které jedna z těch žen očekává. Každopádně svou přítomností jsem rušivým elementem této seance a raději odcházím. Kdyby se potom místo kluka narodila holka, mohlo by se to na mne svést. Říjen tady na jihu odpovídá subtropickému dubnu severní polokoule. Místo padajícího listí rozkvetly zelené stráně nad Kapským městem ostrůvky květů v pestrých pastelových barvách. Z návěstní tabule se dozvídám, že je zde chráněná přírodní rezervace. Ještě dobře, že neinzerují výstrahu po trávě šlapat zakázáno. Nahoru vede totiž také z druhé strany perfektní asfaltová silnice. Červánky pozdního večera doutnají ve vlnách Atlantiku a na východě z astronomického soumraku vycházejí první hvězdy. Malá Monika Šinclová, která na lodi Vítkovice absolvuje s tátou a s mámou takzvanou pasažérskou spolujízdu pro utužení manželského soužití, řekne jednoduše, že sluníčko šlo spát. Místo televizní pohádky si jako modlitbu oddrmolí smolíčka pacholíčka a zahučí do kanafasu v lodní posteli svého dočasného plovoucího domova. Je to také můj domov, ta lodička s červenou hvězdou na komíně, přivázaná v přístavu tam dole pode mnou. Dívám se dalekohledem, jak tam ze stožáru spouštějí vlajky a místo nich, ještě ne zcela nažhavené, výbojky palubního osvětlení bledě modře blikají. Užívám poslední vteřiny volnosti a odpoutání. Abych to stihl vrátit se na loď do 21 hodin, kdy končilo povolení k vycházkám, stopnul jsem na silnici auto, jedoucí dolů. Řidič mě ochotně svezl a dokonce mě zavezl až do přístavu, přímo k lodním schodům. Takže jsem tady nakonec potkal i toho dobrého člověka. Je to hezký pocit shodit se sebe alespoň na několik hodin tíhu lodi a vysvléct se z provazů povinností, ale také se rádi vracíme do toho svého dobrovolného vězení mezi čtyři stěny lodní kajuty jako k jistotám domova. Při pozdním návratu si v noční jídelně ukrojíme krajíc chleba a usmažíme vejce, nebo špek na dvě strany, specialitu Bédy Hubáčka. A kalorické uspokojení dovršíme 250 jednotkami plzeňského prazdroje. Prazdroj, naše národní hrdost a životní síla, která nás drží nad vodou v tropech a při gastrických potížích na rozbouřeném oceáně. Taková pohonná látka se nedá načerpat ani v Kapském městě a žádný ocelovač nám ji z mořské vody neudělá. To si musíme vozit po celém světě s sebou jako vzácný lék. A máme to odbyté. Zase jeden přístav našeho života je za námi. Teď už jenom překonat Gvinejský záliv, zamávat misu zelenému a pobřeží Senegalu a v bezpečné vzdálenosti obeplout Bílý mis. Potom ještě pozdravit Kanárské ostrovy a maják Cap Finistr a kolem Biskupské skály vplout do Bristolského zálivu na jihozápadě Britského království. Tak tedy hlavu vzhůru stateční námořníci na lodi Vítkovice. U misu Dobré naděje máte naději, že vaše dlouhá cesta za nějakých 14 dní skončí a někteří se snad vrátíte do svého opravdického domova na delší dovolenou ke svým televizorům a králíkárnám, k radostem a strastem rodinného života. Jsou to fantastické vzpomínky, líčené s velkolepou barvitostí druhého důstojníka Františka Ptáčka.

to je všechno ve třetím díle československé námořní plavby, co uslyšíte v poslední čtvrté epizodě. Československá flota se budovala dál. V 80. letech docházelo ke stále vyššímu stupni automatizace, testování satelitních technologií a řízení na dálku, například strojoven. Druhý důstojník František Ptáček zavzpomíná například na exotický Mauritius. Podívám se na život na československých lodích a rozdělení hierarchie posádky. Jednou z nejdůležitějších osob hned po kapitánovi byl kuchař, alespoň neformálně. Na vůně a chutě Indie nebo zážitky z Turecka bude vzpomínat lodní kuchař Jiří Frank. Nakonec byly lodě slavné československé floty rozprodané a společnost téměř zlikvidovaná. Vinu na tom nesl Viktor Kožený, který doslova naše lodě potopil, i když na souši. Čechoslováci jsou ale na mořích dál a naše vlajka stále vlaje ve větru. To by bylo všechno, milí posluchači, k dnešnímu dílu. Já se na vás tady budu těšit při poslechu další části tohoto cyklu Československá námořní plavba. Já doufám, že se vám cyklus líbí, takže se ke mně připojíte i příště. A budu také rád, když mě zanecháte vaše komentáře, názory, postřehy, doplnění, případně tipy na nějakou zajímavou literaturu tady na kanále Odyssey v komentářích pod pořadem. A také se prosím připojte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat, anebo také zvoneček, to znamená upozornění, notifikace, abyste přišli o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studio Tapin Radio Svobodného vysílače. Takže to by bylo všechno od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey. Vás zdraví Vítek, loučím se s vámi, přeju vám hezký zbytek dne a příště se s vámi opět těším na slyšenou.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vítejte. Dnes se noříme do jednoho z nejméně známých, ale o to fascinujících světů naší historie. Do života československých námořníků na dálných plavbách v 70. a 80. letech. Máme tu spoustu materiálů, osobní deníky, vzpomínky, oficiální záznamy. A cíl je jasný.
2: Přesně, chceme se podívat za ten, řekněme, propagandistický obraz hrdých budovatelů socialismu na moři.
1: A zjistit, jaká byla ta skutečná každodenní realita.
2: Protože na jedné straně to byla úmorná dřina v tropech, na straně druhé neuvěřitelná dobrodružství, setkání, o kterých se lidem za železnou oponou ani nesnílo. A pak je tu ještě ta třetí, mnohem temnější rovina.
1: Tajné mise a náklady, které tyhle lodě převážely.
2: Ano.
1: Takže na povrchu to byly obchodní lodě, ale v podpalubí se často skrýval úplně jiný příběh. Dnes probereme všechno od komických střetů s egyptskými bárkaři přes setkání s Pelém až po to, co se skrývalo pod přezdívkou prskavky. Pojďme začít na místě, které bylo pro každou loď směřující na východ nevyhnutelnou zastávkou. Suezský průplav. Dnes je to prostě logistická tepna, ale tehdy to muselo být pro československou posádku něco jako okno do úplně jiného světa.
2: Rozhodně. A platila tam velmi, ale velmi specifická pravidla. Každá loď, která proplouvala, musela na palubu povinně vřít takzvané bárkaře.
1: Bárkaře. Co to znamená?
2: Byla to skupina asi 6 místních Arabů s vlastním člunem. Oficiální důvod byl bezpečnostní. Kdyby se na lodi porouchal motor, byli tam, aby pomohli loď uvázat ke břehu.
1: Což zní logicky. Jenže co jsem četl v těch denících, tak se to v praxi nikdy nestalo.
2: Nikdy. Přesně tak. Byla to spíš taková forma vynuceného zaměstnávání místních. A pro posádku to znamenalo, no, kulturní střet v přímém přenosu.
1: To věřím.
2: Lodní kuchař Jiří Frank je ve svých vzpomínkách popisuje neuvěřitelně barvitě. Ubytovali se pod Celtou přímo na palubě a jejich stravovací návyky byly, řekněme, nezapomenutelné.
1: V jakém smyslu?
2: Jejich jídelníček byl postavený na cukru, jako na extrémním množství cukru. Frank popisuje, jak si baklavu, která je sama o sobě sladká až hrůza, ještě namáčeli do datlového syrupu.
1: Ještě víc.
2: Ještě víc. Sušenky používaly místo lžiček, aby si nabírali džem přímo ze sklenice. A vrchol všeho byl, když si ovčí sýr, který sám o sobě dost intenzivně voněl, taky máčili v tom syrupu.
1: To si ani nedokážu představit. A to všechno na palubě rozpálené tropickým sluncem.
2: Přesně. Takže si asi dovedete představit, co následovalo.
1: Všechno ulepené.
3: Během chvíle byl celý jejich tout koluby neskutečně ulepený od džemu a syrupu. V tom vedru to okamžitě přilákalo mračna much. A když je službu konající důstojník slušně požádal, aby si po sobě uklidili, spustili prý naprosto hysterický křik.
1: Takže přímá konfrontace selhala.
3: Úplně. A tak přišla na řadu typický česká lest. Jeden z motorářů navrhl geniální řešení.
1: A to?
3: Vyhlásit cvičný požární poplach.
1: To je skvělé.
3: Během chvilky posádka vytáhla hasičské hadice a pod záminkou naléhavého cvičení celý ten, a teď cituji Franka, smradlavý bordel spláchla mohutným proudem vody rovnou do moře.
1: A co na to ti bárkaři?
3: Jen prý nechápavě zírali, popadli svoje věci a utíkali na druhou suchou stranu lodi. Kapitán jim pak s kamennou tváří vysvětloval, že bezpečnostní předpisy jsou neúprosné a poplach je poplach.
1: Jasně.
3: Aby se ale neřeklo, kuchař jim na rozloučenou jako gesto smíření věnoval obří 3-kilovou plechovku višňového džemu a sklenici medu.
1: Což oni samozřejmě.
3: Snědli do druhého rána a zanechali po sobě další lepkavou spoušť a kromě toho se neustále snažili posádce něco prodat. Od vodních dýmek po masti na podporu mužné erekce.
1: Tyhle zážitky z exotických přístavů musely být pro námořníky z uzavřeného Československa neuvěřitelné. Ale co ta realita všedního dne? Byla to fakt jen dobrodružství nebo převládala spíš ta tvrdá práce? Jak to třeba vypadalo při příjezdu do Japonska?
2: To je skvělá otázka, protože deníky ten mýtus o romantickém životě na moři naprosto boří. Druhý důstojník František Ptáček popisuje příjezd lodi Vítkovice do Tokijského zálivu. A zapomeňte na nějaké divadlo Kabuki nebo Zenové zahrady.
1: Realita byla prozaičtější.
2: Mnohem. Vykládka tisíců tun uhlí pro místní elektrárny.
1: Takže žádné poznávání kultury, ale okamžitě do práce.
2: A to do té nejhorší možné práce. Ptáček popisuje ten obrovský kontrast. Zatímco Japonsko kolem nich zářilo neony a technologickými zázraky, posádka musela okamžitě začít s údržbou motoru. A popisuje čištění takzvaných podpísťáků.
1: Podpísťáky? To zní technicky. Co si pod tím máme představit?
2: No, jsou to prostory pod hlavními písty motoru, které ještě ani nestačily vychladnout. Je to jako lézt pod auto, jen je všechno stokrát větší a motor má ještě 40 stupňů.
1: A to v uzavřeném prostoru?
2: Přesně, v nevětraném prostoru plném naftových výparů. A musíte pneumatickou zbíječkou odsekávat nánosy karbonu tvrdého jako kámen. Je to jedna z nejšpinavějších a nejnáročnějších prací na lodi.
1: I tak si ale asi našli chvilku pro sebe, ne?
2: Našli, i když to bylo vykoupené obrovskou únavou. Ptáček vzpomíná, jak po 30 probdělých hodinách chodil noční Yokohamou jako náměsíčník.
1: To věřím.
2: Ale zmiňuje i jednou fascinující věc, kouzelnou formuli, která mu tehdy otevírala dveře a srdce Japonců. Jméno Věry Čáslavské. Stačilo prý říct Čauzlauska a okamžitě se prolomily ledy.
1: Od dřiny v Japonsku se pojďme přesunout do Jižní Ameriky, kde to bylo, jak se zdá, ještě o poznání divočejší. Konkrétně do Brazílie.
2: Ano, loď Košice zakotvila v Rio de Janeiro krátce po vojenském převratu v roce 64. Nálada ve městě byla napjatá, všude armáda.
1: Takže žádná idylka?
2: Vůbec ne. Námořníci byli důrazně varováni, aby nechodili na vycházky sami. Ale i v takové atmosféře se odehrál jeden z nejuvěřitelnějších příběhů.
1: Jsem s ním?
2: Na lodi byl palubní dělník, palubák, jménem Vojta Konečný. Obrovský fotbalový fanatik. Zjistil, že brazilská fotbalová reprezentace bydlí v hotelu nahoře Corcovado, hned pod sochou Krista.
1: A co udělal?
2: Neváhal ani vteřinu. Přesvědčil důstojníka Ptáčka, aby šel s ním a prostě se tam vypravili.
1: Jen tak. Dva českoslovenští námořníci si nakráčeli do hotelu plného fotbalových hvězd. To je neuvěřitelná drzost.
2: A vyplatila se. Brazilský trenér si je totiž pamatoval. Vzpomněl si na finále mistrovství světa v Chile o 2 roky dříve.
1: Kde jsme hráli s Brazílií.
2: Přesně. A zřejmě si myslel, že jsou nějaká oficiální delegace, takže je přijal s otevřenou náručí. A tak si dva obyčejní námořníci potřásli ruku s celým týmem, s Pelem, Vava, Djalma Santosem, prostě se všemi legendami.
1: Tomu se snad ani nedá věřit. Takže měli fotky, autogramy?
2: Měli autogramy a mnohem víc. Trenér je pozval na přátelský zápas proti Velké Británii. A teď přijde to nejlepší.
1: Ještě něco?
2: Neposadil je na tribunu, posadil je přímo na střídačku brazilského národního týmu, na beznadějně vyprodaném stadionu Maracana. Seděli tam v montérkách mezi náhradníky.
1: To je splněný sen každého fotbalového fanouška na světě. Ale ten příběh prý měl ještě do hru.
2: Měl a naprosto geniální. Motorář Jarda Řemenovský, známý vtipálek, si půjčil Pelého autogram, dokonale ho skopíroval a poslal pohlednici jednomu fotbalovému nadšenci do své rodné vesnice na Moravě.
1: A co mu napsal?
2: V ní mu Pelé, tedy ve skutečnosti Jarouš, skládá poklonu za jeho, a teď cituju, fantastickou levotočivou spirálu zakončenou zadovkou.
1: To je dokonalé. A co na to ten pán na Morově?
2: Údajně byl v 7. nebi. Tu pohlednici přinosil všude sebou, chlubil se s ní v hospodě a byl tak namotivovaný, že v 50 letech začal znovu hrát fotbal, alespoň za místní rezervu.
1: Takže na jedné straně neuvěřitelná setkání a vtipné příhody. Jenže ty deníky odhalují, že náklad v podpalubí často žádná romantika nebyl. Právě naopak.
2: Přesně tak. Dostáváme se k tématu, o kterém se na veřejnosti nemluvilo, ale pro posádky to byla běžná realita. K nákladům, kterým interně říkali prskavky.
1: Prskavky. To zní nevinně, ale předpokládám, že o silvestrovskou pyrotechniku nešlo.
2: Vůbec ne. Byla to přezdívka pro zbraně, munici a vojenský materiál. A je třeba zdůraznit, že jejich přeprava nebyla nějaká občasná vedlejší činnost. Byla to od samého počátku plánovaná a klíčová součást fungování československé námořní plavby.
1: Takže to byl velký biznis.
2: Obrovský. Politicky žádaný a ekonomicky extrémně výhodný obchod.
1: A kam se tyhle prskavky nejčastěji vozily?
2: Cílové destinace byly především spřátelené režimy a země třetího světa. Hlavně Libie Muammara Kadáfího, Sýrie, Egypt nebo Irák. Ale vozilo se i na Kubu a do dalších socialistických zemí.
1: A nešlo jen o běžné zbraně, že? Zdroje zmiňují i mnohem citlivější náklady.
2: Přesně tak. Jeden z nejpozoruhodnějších případů byla dodávka čerstvě vytištěných bankovek pro Kubu.
1: Počkat, bankovky? Jakože československá námořní loď fungovala jako tajný transport peněz pro Kubu?
2: Ano. A aby to prošlo, tak to v oficiálních dokumentech bylo deklarované jako fotografický papír.
1: To je síla.
2: A to nebyl zdaleka nejextrémnější případ. Vzpomínky námořníků a některé archivní materiály popisují transport 20 tun plynu podobného cyklonu B, který byl na Kubu dopraven pod neškodným označením herbicid.
1: To je děsivé. Jak rozsáhlý tenhle obchod byl?
2: Byl naprosto masivní. Záznamy z archivů STB například ukazují, že loď Jiskra vozila posledních 13 let své existence téměř výhradně vojenský materiál. V roce 1973 tvořil tento speciální náklad téměř 50% veškerého zboží, které Jiskra přepravila.
1: 50%.
2: Jeden z námořníků dokonce vzpomíná, jak do Líbie pro Kadáfího vezli několik set tanků.
1: Ten citát od Františka Ptáčka, který se k tomu váže, je neuvěřitelně silný. Vnímali to tak i ostatní.
2: Ptáčkův zápis je v tomhle výjimečný. Popisuje, jak loď s velmi ironickým názvem Mír naložila v Jugoslávii munici pro válčící Etiopii. A k tomu si do deníku poznamenal, cituji, svou individuální účastí na tomto transportu se každý z nás potenciálně spolupodílel na utrpení a umírání, které tato munice někdy způsobí.
1: To je mrazivá sebereflexe. Loď s názvem Mír veze nástroje války.
2: Přesně. Většinou se o tom ale nemluvilo. Byla to práce, mnozí to brali pragmaticky. Speciální náklad znamenal speciální příplatky v dolarech, což bylo obrovské lákadlo. Ale ten vnitřní konflikt, to morální dilema, tam prokazatelně bylo.
1: A přes všechny tyhle morálně sporné aktivity, nebo možná právě díky nim, byla československá námořní plavba jako podnik úspěšná.
2: Z ekonomického hlediska byla fenomenálně úspěšná. Byl to jeden z mála podniků, který do státní kasy soustavně přinášel tvrdé valuty.
1: Takže se to vyplácelo.
2: Velmi. Vložené prostředky se za dobu životnosti lodí vrátily státu více než dvakrát. Byl to spolehlivý a vysoce ziskový stroj na peníze.
1: Ale přesto se našel jeden rok, kdy se podnik dostal do ztráty.
2: Ano. Jediným ztrátovým rokem v celé historii před rokem 1989 byl rok 1983. Příčin bylo víc, jednak celosvětová krize v námořní dopravě, ale velkou roli hrála i politika. V roce 1982 administrativa Ronalda Reagana výrazně omezila přístup lodí ze zemí Varšavské smlouvy do amerických přístavů.
4: A proč byly ty podmínky pro československé lodě přísnější?
2: No, Američané je zřejmě vnímali jako nejvěrnější a nejméně reformní satelit Sovětského svazu. Takže naše lodě musely hlásit svůj příjezd 7 dní předem a jakákoliv i sebemenší nepřesnost v dokumentech znamenala okamžité odsunutí na čekací listinu. A to samozřejmě generovalo obrovské finanční ztráty.
4: To musela být pro posádky velmi stresující situace. Být v nepřátelském přístavu a čekat.
2: Ano, a máme tu jednu drobnou, ale výmluvnou historku od kuchaře Franka z amerického Baltimoru. Popisuje, jak šel po ulici a viděl ležet dolarovou bankovku. Než se ale rozhoupal jí zvednout, vyfoukl mu ji před nosem mladý černoch.
4: A on byl naštvaný.
2: Byl, ale pak si to v hlavě zdůvodnil, že třeba byla falešná, klasická psychologická obrana. O kousek dál našel na zemi čtvrťák, ten už sebral a hned na toho málem přejelo auto a ještě uklouzl po psím exkrementu.
4: Takže smůla.
2: On to vnímal jako trest boží a nakonec prýlitoval toho chudáka, co sebral tu bankovku, co se asi muselo stát jemu. Je to úsměvná historka, ale krásně ukazuje tu směsici pověrčivosti a paranoji.
4: Jak se tedy společnost z té krize v roce 83 dostala?
2: Musela změnit strategii. Místo kusového a často politicky citlivého zboží se více zaměřila na přepravu surovin ve velkém. Vozil se apatit z Murmansku, cukr z Kuby, železná ruda z Jižní Ameriky. Bylo to sice méně výnosné, ale mnohem stabilnější.
1: Když to tedy shrneme, svět československých námořníků byl neuvěřitelnou směsicí kontrastů. Na jedné straně úmorná dřina v strojovně a morální dilemata.
2: A na druhé straně absurdní humor s ulepenými bárkaři v Suezu, setkání s fotbalovými bohy na Marakaná a možnost vidět svět, jaký drtivá většina obyvatel Československa nikdy nepoznala.
1: Tyto příběhy vykreslují obraz lidí, kteří našli určitou, byť velmi omezenou formu svobody.
2: A to nás přivádí k takové závěrečné myšlence. Když se nad tím zamyslíme, co vlastně ta loď pro ně byla? Byla plovoucím kouskem Československa, který se sebou vezli po světě se všemi jeho pravidly a politickými tlaky.
1: Nebo to byl Styšejevtýsi únikový modul? Místo, které jim umožnilo ten jejich domácí svět alespoň na chvíli opustit a nadechnout se vzduchu svobody, i když svědomím, že náklad v podpalubí může jinde přinášet smrt.
2: Přesně. Co vlastně znamená pojem domov, když člověk stráví polovinu života na oceánu, tisíce mil daleko od všeho, co zná?
5: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
6: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
7: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé bannery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
8: Jsme seskupení nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
9: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, až jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
10: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
11: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
12: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
13: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a který si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
14: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
15: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
16: Keď v nedělu 19. júla 1998 spadol z Jarovnického kostola kríž, predznamenalo to tragédiu, akú si nevedel nik ani len predstaviť.
17: Keď išla dovnútra, ja som nezozadu, ani sme tak nevedeli, že to už je tak voda blízko, ale susedia nám kričali, že choďte preč, lebo už dom vám voda bere. Tak ja som potom kričala, že už poď vonku, že už nám dom voda berie. Z tamtej strany bolo už vidieť, že už je podmietý náš dom.
16: Tisícročná voda zaplavila takmer 100 východoslovenských obcí. V priebehu niekoľkých hodín zmizli pod vodou celé dediny. Trvalo týždne, kým mŕtve telá obetí našli pod nánosmi bahna.
17: To bola jedna veľká spúšť. Nebolo ani vidieť, kde bol dom, nič.
16: Voda ničila všetko, čo jej prišlo do cesty. To, čo priniesla, bola len spúšť, zúfalstvo a smrť. Ako by sa prihnala zo samotného pekla. Pre nevinných obyvateľov dedín nastal súdny deň.

0: No, to je dobře.
1: Jsem nenápadnej, vykukuju zpoza rohu. Jsem nenápadnej, mám v sobě skrytou vlohu.

0: jsem za falešného spasitele. Lidičky mě na to skočej.
1: Tak jo, vážení posluchači, dočkali jste se konečně, měli jsme tu obrovský problémy, protože s tím spojením to nějak nefungovalo, nevěděli jsme, jak se propojit, a nakonec taková nouzová varianta přes WhatsApp, co jsem ještě nikdy nedělal, takže mám s tím trošku problémy, ale snad to bude dobrý. A můžu přivítat Petra Vlčka. Petře, hezký večer.
2: Ahoj, ahoj Pavle, ahoj všichni posluchači a kamarádi a známí.
1: Dobře, bude asi trošku horší zvuk, protože jsme nakonec musíme jet přes mobila u Petra, tak asi ten zvuk nebude úplně ideální, ale doufejme, že tomu bude rozumět. Důležitý jsou v tomto případě ale obrázky, protože to je cestopisný povídání o tom, jak Petr letos v létě navštívil Čínu. Petře, jak dlouho jsi tam byl a kde jsi všude byl?
2: No, byli jsme tam zhruba týden, asi 10 dní i s letem, a byli jsme v podstatě v okolí Šangaje, ale zase se nemilte, bylo to velký ta oblast, co jsme navštívili, včetně hor a dalších měst, jako tak zhruba Československo.
1: Mm-hmm. Tak to je dobrý. Žlutý hory a Šangaj, jo? To je ono, to tam je, jo?
2: Ano, Žlutý hory, Šangaj, jezera nějaký, Hangzhou, Nanjing, hlavní město bývalý, kde je malá čínská zeď, málo lidí o tom ví, a zpátky potom do Šanghaje, no nejvíc jsme vlastně byli v tom Šanghaji, no.
1: Jo, dobře.
2: A ještě i nějaký další hory potom, ještě jedny potom tam byly. Teď tady nemám zrovna název, ale k tomu se ještě dostaneme.
1: Tak, Petr říkal, že má příšerně materiálu, že ty 2 hodiny na to stačit snad ani nebudou, který tady máme jaksi uvolněný, ale nějak to zvládneme a můžeme se do toho teda pustit. Petře, co ty na to?
2: No můžem, mám to tady připravený.
1: Můžeme, no tak jo. Problém je v tom, že Petr nevidí teď, co já tam pouštím za obrázky, to jsme nezjistili, jak se to dělá na tom WhatsAppu při blblim, ale nevadí, nějak to snad uděláme i bez toho, takže já to tam začnu šoupat. To je první obrázek, kdy tam je vidět křídlo letadla, takže to je ono. Jakým letadlem jste letěli, Petře?
2: Normálně Boeingem 737.
1: Do Istanbulu?
2: Istanbulu potom větším, to byly ty Airbusy potom.
1: No, jaký? Mě to zajímá.
2: Já nevím to číslo.
1: No
2: já
1: jo,
2: nevím
1: moc.
2: Ale to číslo. Jo.
1: Ty nevíš ani čím si letěl? No, dobře, no tak
2: já jo. Já zase nejsem letecký technik, no tak nevím.
1: Dobře, tak jo. Tak jo, takže z Istanbulu rovnou do Šangaje, jo?
2: Ano, 10 hodin letu a já bych si asi začal tím, že bych řekl jenom něco o tom vízu, protože jenom komedie je to vízum tam dostat.
1: Vízum, jo.
2: Vízum, jak probíhá prostě vízum, protože si myslím, že jako bez nějaký agentury nebo bez prostě pomoci, že tam člověk ani nemá asi šanci dostat, jo? Protože to vízum bylo opravdu práce, 4 dny perní práce, včetně několika cest do Prahy a tak.
1: Ale ty jsi to nedělal přes agenturu, ty jsi to určitě dělal sám. Letěl jsi sám nebo s někým?
2: Jelo na 13 a dělali jsme to přes 13. agenturu.
1: 13 a přes agenturu, no tak to je krásný, 13 lidí. No,
2: protože až budu povídat o tom vízu, tak pochopíte, že to prostě nejde jen tak sám si to zajistit. Mm-hmm. Protože tam musí dopředu všechno zařízený, všechno zaplacený, celkový itinerář cesty, když to řeknu hodně ve stručnosti, všechny hotely, do minuty naplánovaný. A to všechno se musí nacvakat do toho víza.
1: Dobře. No, tak to ještě něco k tomu vízu, a nebo už na to jedem?
2: No, může ještě k tomu vízu, no, tak vyplňuje se tam všechno, kromě čísla bod, snad i čísla bod, prostě i do druhého pokole na rodiče, potom, jak říkám, museli jsme dokládat asi 17 až, ne, víc ještě, asi 160, ne, taky 50 dokumentů to bylo, který se museli naskenovat, poslat, musela být speciální fotka. Co se týče těch dokumentů, tak to byly všechny ubytovací vouchery od hotelu, kde máme potvrzení zaplacení a potvrzení čísla pokoje, pak to museli být všechny kopie zaplacených jízdenek, všechny zaplace, co se týče vlaků a co se týče prostě dalších věcí, samozřejmě letenky, pak tam museli přesný itinerář cesty, že prvního budeme tam, druhýho budeme tam, třetího pojedeme tam a tak dále, prostě úplně všechno takhle do puntíku. Když se to všechno sepsalo, tak pak se tam museli zadat zase ještě přesné adresy hotelů, jo, které byly ještě na tom internetu seřazeny ne podle abecedy, ale podle čínských znaků. Takže Šanghaj se třeba hledal až někde na 350. místě, takže se muselo přečíst, já nevím, 400 řádek, než se člověk dostal k Šanghaji, k Hanzhou, k tomu druhému, já nevím, tadyhle Nanjing, jo, protože on musel vždycky člověk nahledat oblast, kde ten Nanjing se nachází, což bylo 40-50 údajů, než tam člověk proklikal, než to, protože to nebylo seřazený. Pak se to muselo zase naklikat v tom vybíracím seznamu na to město, potom ještě čtvrť toho města, neustále mapu po ruce, protože to furt muselo se dohledat, ulici, číslo domu, no prostě něco šíleného. Teď se to poslalo, oni to vrátili, že to zamítají, takže mi dali 24 hodin na to, aby se to jako opravilo ty chyby, které tam napsali, to se dělo asi 4x. Konečně, když to po čtvrtý schválili, tak dobře, můžete jít do Prahy. Jo? Takže se přijelo do Prahy, tam naštěstí nic jiného nechtěli, už než ten, to už tam teda všechno měli, takže než jenom fotografii teda a pas, tam se zaplatí teda 2300 korun a teď oni řeknou, no a máte 50% šanci, že dostanete vízum. Vozeme se za týden. Takže za týden teda přišla SMS-ka, že si proto můžu přijet a že teda vízum mám. Samozřejmě, kdyby to vízum nedali, tak prostě všechno propadá, všechny zaplacená cesta propadá a musí člověk zařizovat vrácení peněz. Otázka je, jestli by to ty hotely vrátili, jestli by to vrátili dopravci a tak dále a tak dále. Jo? A to ještě ale, Pavle, není všechno. Jo? Tuhle to tě vyřídí, máš razítko v pase, máš tam teda razítko, pardon, nalepený vízum v pase a 9 dní předtím tě přijde čínského velvyslanectví, zařiďte si QR kód. A to je vstupní, protože jak vždycky, já nevím, když jste taky letěli někde, ne, tak jste vždycky vyplňovali nějaký vstupní papírek, ne? Takový krátký, malej, to asi.
1: A to jenom, no, to je formalita teďko.
2: No a tohle už formalita není. Tohle to se znova musí prostě elektronicky vyplnit, má to asi 15 obrazovek, vyplňuje se tam znova v podstatě celý itinerář cesty, trvalo to asi 2,5 hodiny, než se to vyplnilo, znova se tam dává fotografie a tak dále a tak dále, jo? Tohle to teda projde, vyjede QR kód. Zase to není všechno. Přiletí se do té Číny, v Číně, kdo nemá QR kód, tak se rovnou může vrátit, jo? Kdo ho má ten QR kód, tak prostě jde do takové jako místnosti, kde jsou automaty, sejmou mu otisky prstů na rukou, nohou a pět snímků obličeje ze zhora, zleva, zprava a ze spoda. Když tuhle jste všechno udělají, spárujou to s pasem a můžete teprve jít.
1: Tak to nemá chybu. Tak za to by tě měli zaplatit tobě, ne? Za tu šílenou administrativu, co okolo toho děláš. A co ty ostatní? Co ty ostatní lidé? Co ty ostatní lidé, kteří s tebou jeli? Taky bez problémů všem to prošlo, takže všichni z toho dostali?
2: Jednoho člověka nepustili. Jednoho člověka zaplatil vízum a nepustili ho.
1: A důvod? Neřekli.
2: Neudůvodněno, ne. A navíc ještě tam teda, jako je tam sice volný pohyb po zemi, i ty Číňani mají volný pohyb po zemi, že můžou z jednoho konce na druhý, ale cizinci musí mít čínského průvodce. Ne, že by furt byl s náma, ale třeba nám dal, já nevím, na 4 hodiny rozchod, ale během té cesty jsme byli pod dohledem.
1: Pořád pod dohledem.
2: Pořád, no. Ano, pořád pod dohledem.
1: Ach jo, no tak to se máme na co těšit, dobře. Tak jo, dobře. Co ještě dál si chtěl říct si na úvod?
2: No to dál, oni to mají spárovaný, teď se dostanu k tomu systému, vlastně jak oni to tam mají, protože já jsem tam, abych se přiznal, jel hlavně kvůli tomu, abych zjistil to, co se na nás chystá, protože já, když jsem se vrátil z Číny, tak už jsem se dozvěděl ze zpráv, taky mimo jiný ze Svobodní vysílače, ale i z jiných webů, že v Řecku už se něco podobného připravuje a chystá, že už se to postupně nasouvá. Takže řeknu jenom systém plateb, jaký tam mají a souvisí to s tím informačním systémem. Ten informační systém funguje velice dokonale, protože oni mají i v horách vytipované oblasti, kam se smí a kam se nesmí. To znamená, že v horách třeba je džungle, já nevím, jestli ty místní, co jsou prostě, co tam bydlí, taky si po nějakých kozích stezkách se do těch hor dostanou. To nedovedu posoudit, jo. Ale pokud tam jde cizinec do hor, tak jenom do rezortů, kde jsou perfektní vyvlážděný chodníčky a kde je miliony kamer, jako všude ve městě. Jo? A ten informační systém, oni mají teda sfázovaný, že mají číslo pasu, číslo víza, pokud je to cizinec, a tyhle ty všechny údaje, které jsme tam teda dávali, to mají všechno jako v jedné databázi. A když je to tuzemec, tak tam ještě mají číslo účtu. To znamená, že tam to funguje tak, že když jedeš po dálnici, nebo oni tam dokonce mají třípatrové dálnice, ale pozor, ty třípatrové dálnice jsou rozdělený. Když jedeš na dálkový provoz, když jedeš na místní provoz a když jedeš na ještě nějaký třeba mezikrajský provoz. No a když prostě člověk najde blbě na tu silnici a chtěl by třeba jet po té úplně nejmístnější silnici a chtěli takový, řeknu to úplně zběžně, po okreskách někam daleko, tak si ho vytipují a už platí pokutu, jo? Protože oni ho sledují kamerovým systémem. A teď to mají tak, že když třeba někdo jede 70, kde se má jít 50, tak za 3 minuty pípne SMS-ka nebo za 20 minut, stryli jsme z účtu 400 juanů a stryli se nám tolik a tolik bodů na sociální kredit.
1: Fakt, jo. Tohle to jsem někde viděl v nějaké povídce, že to takhle přesně bylo, jo? Že tě to pípne a nemůžeš někam a tohle to všechno. No, nějaká no. Povídka to byla. To bylo hezký, no. A ono to teda funguje tak, jo?
2: Ano, a já jsem tomu nevěřil. Já jsem se tomu řekl, když jsem to tam vyprávěl. A pak se nám stala jedna věc, jo? A to opravdu mě zamrazilo. A už věřím tomu, že to skutečně takhle funguje. Oni nám ještě, nejdřív řeknu tohle a pak se k tomu ještě vrátím. Takže byly tam s náma dvě dámy a ty dvě dámy prostě si z hotelu vzali erární pantofle. Nechci teďko řešit, jestli na to měli nárok, neměli nárok, jo, ale prostě tam byly na hotelu kartáčky na zuby nějaký, pantofle a prostě ještě nějaký věci, pití nějaký. Tak pití se asi zít mohlo, pantofle zřejmě ne. A oni si je dali, když jsme odjížděli, tak si je normálně dali do baťohu. Nevím, jestli omylem, nebo jestli to byl záměr, prostě si je dali do batohu. Nic my jsme nevěděli, jo. Odbukovali jsme se v hotelu, šli jsme na metro, dojeli jsme metrem, trvalo to 25 minut, na nádraží policajti, fotky hotelu, fotky ženských, fotky pokoje, fotky pantoflí, dejte nám 160 juanů a neuchoďte s námi. A věřím tomu, že kdyby to bylo prostě, že nás nestihli na vody z toho vlaku, jo, takže počkali, já nevím, v runningu a tam prostě byli a stejně vyhvátli. Takže naprosto věřím, že ten systém tam perfektně funguje.
1: To je neuvěřitelné.
2: Docela mě zobrazilo. No. A vyprávěl jsem tam místní průvodkyně, že oni tam mají, my jsme se tam totiž dozvěděli spoustu věcí, jo, o tom taky můžu povídat, školství a tak dále, jo, tomu se ještě dostanu, ale oni tam mají pracovní smlouvy třeba manažerů, jo, tak pracovní smlouvy manažerek mají, že svým životem zodpovídají za bezpečnost firmy, takže tam se třeba stane, dejme tomu, že to bude manažer nějakého českých drah, jo, plácnu. Manažer Českých drah. A teď nějaký výpravčí udělá chybu a sraví se dva vlaky, kde je 15 mrtvých. Ten člověk, ten vedoucí, druhý den visí. A pak se to šetří a do 10 dnů je vyřešeno, vyšetřeno a jsou další popravy.
1: To je neuvěřitelné.
2: Takhle to tam vyprávělo.
1: Tak to je teda síla. To my tady máme ještě úplnou svobodu a myslíme si doví co, že?
2: A oni žijou i takovým, my jsme se docela divili, oni žijou takovým prostě jako všechno pro společnost. Jo? Všechno pro společnost. A v zákonech mají, a teprve potom jsem já, jo? A v zákonech dokonce mají, že když prostě jako budeš odporovat, jo? Tak může nastat právě i nějaký takovýhle trest. Jo? Nějaký paragraf prostě nejde pro společnost, nadřadil svoje zájmy nad společnost, to znamená buď soud, nebo takovýhle nějaký trest. To tam normálně takhle mají zákony za kamuflování. Takhle úplně hrozný, až to je. To člověka až mrazí, jo, tuto. Takže takovýhle opravdu ty, jo. Teďko, co se týče ještě těch plateb, jo, tak oni Číňani nemají hotovost, respektive takhle, mají, ale jenom pro cizince. Oni nesmí platit hotovostí, pokud nemají výjimku. Pokud nemají výjimku, nesmí platit hotovostí. Platí takzvaným Alipayem, co se tady dá nainstalovat taky, ale já jsem se to bál nainstalovat, protože mi tady všichni říkali, nebo měli si to dávat, že to je nebezpečný, že se může stát, že prostě to není úplně zabezpečený a tak dále a tak dále. Jo? Byly tam polovina družstva, co jsme tam byli, tak taky to měli nainstalovaný, platili. No, my jsme věděli, že můžeme platit hotovostí, takže normálně tam fungují směnárny a normálně pro ty cizince ty si to můžou vyměnit. Samozřejmě na pas, na vízum, na potvrzení a vyměňují to i zpátky. Jo? To znamená, když se potom dá pas s tím dokladem, že se to jakoby to, tak to vymění zpátky za eura nebo za dolary. No a normálně teda tam mají malou kasičku v supermarketu pro tuhle ty cizince a ty teda platí zvlášť. Takže oni mají všechny platby už takhle řízené.
1: Takže všechny, jo, platby takže už, taky... oni už prakticky nemají teda hotovost, no?
2: Oni prakticky ty domácí mají tu hotovost jenom jako nouzově přímo, mm-hmm. anebo jenom pro výjimky. Výjimky mm-hmm. a nouze. Mm-hmm. Ale jako těch, tak je to dost dobrý, že takhle třeba drobnejma nebo takhle, jo. bylo těch peněz dost. Jo?
1: No, tak to je ono, no, tak to nás tu čeká taky, ale lidi se to právě neuvědomují, takže možná toto, vážení, by bylo dost dobrý, abyste si uvědomili, protože lidi si stále myslí, že když nebude hotovost, takže že je to nebude otravovat a že budou platit jenom kartama a tak dále, ale uvědomte si to, pak uděláte někde nějakou chybu a oni vám to rovnou strhnou a taky se může stát, že vám řeknou tak, účet máte zablokovaný, protože se nám chtělo. Jo, protože se nám chtělo, protože jste se dále blbě usmál na toho, nebo jste se šklíbnul na toho a na toho, takže prostě zablokujeme účet a nazdar. Ať bez účtu a bez peněz, víte dobře, jak se funguje. Je to průšvih. V tu chvilku máte exekutora a už je to tady. A jedete a nemáte šanci se z toho dostat. Kvůli obyčejné chybě, kolikrát, obyčejné chybě. Někde na něco zapomenete, nebo já nevím, cokoliv, jo. A to se stává velmi často v dnešní době. Takže to je dost dobrý vědět, tohle Petře, to je dobře, že jsi to řekl, protože já jsem tomu taky nevěřil, že to je až takto teda, až takto já silný. Taky no.
2: Takže... Já jsem přiznal, že taky ne. Byl to jeden z hlavních důvodů, teda nejenom kvůli ty krásný příběh, ke který se ještě dostaneme, ale hlavně kvůli tomu, abych to poznal jakoby na vlastní kůži a získal jsem prostě tuhle zkušenost a to se jako povedlo. Já jsem to potom vyprávil mýmu synovi, který taky jako hodně cestuje a ten prostě jako byl velký king a říkal, taky bych to zařídil. Mm-hmm. Jo, protože on jezdí různě do Ameriky a různě teďko taky jsme jezdili i spolu. No tak jsem mu dal ukázal jenom to vízum a co všechno musel zaplatit a on povídá, no a když bych mi to vízum potom nedali náhodou, tak tě všechno propadá, nebo si prostě od těch hotelů ty peníze vem zpátky. Jo, aha, a začal se divit, jo. Takže pak musím všechno dopředu zaplatit. Dopředu všechno zaplatit. A ještě teda bylo velký překvapení, co jsem se dozvěděl až tam, že vlastně ten cizinec tam musí mít ještě toho jejich průvodce.
1: Jo. A to si jo, musíš to platit?
2: To jsme si ještě platili, no.
1: To je
2: neuvěřitelné. Ale nebylo to úplně až tak drahý, protože nebylo to až tak drahý, nebylo to úplně takhle, no. Prostě takhle to je.
1: Já vím, že to tam no. Máš takhle teďko, že tam koukáš pořád někam doprava, nebo já nevím, a v tu chvilku, jak se koukneš doprava, tak je to hrozně blbě slyšet, jo. Takže zkus koukat.
2: Já se na takhle papír pod sebe, jak mám ty body, a už je to asi lepší, ne? Takhle to lepší.
1: Takhle to je lepší rozumět, jinak ono to prostě úplně, říkám, omlouvám se za to, prostě nebyli jsme schopni to rozchodit jinak. Takže takhle přes ten mobil to je docela těžký, ale nenechá se s tím jezdělat. Já jenom ještě upozorním posluchače, kdyby chtěli zavolat sem do studia, do živého vysílání, dnes máme kolikátého už? 16. Jo, už 16. 16.9. Tak můžete zavolat na číslo 608 12 14 19 a pokud byste chtěli vidět obrázky, pusťte si televizi na našich stránkách www.svobodny.vysilac.cz, tam si spustíte živé vysílání televize a mělo by to takto běžet a uvidíte i nějaké obrázky z Číny. Tak, třeba tady ten hrneček, který si uvíš, že máš malý plat, když chceš být bohatý, no tak hold po tobě jdou a musíš to. No, je to zvláštní.
2: Možná, že může to být pravda, že i pro ně může být určená ta hotovost, jo, ta rezerv. Že můžu mít výjimku, že nemají na mobil, tak ho platí hotovostí, to je možné.
1: No. Tady jsou vidět takový...
2: Protože ta hotovost funguje, jak jsem říkal.
1: Ano, takový snímky z těch žlutých hor, tady je vidět taková ta kamera na tom nejvyšším tej výhlídce, taková ohromná kamera tam je, no a to víš, tato tam všechno hlídá. No, mlhy, hory, no jasně, no. Tak to je blbý, že to nemůžeš vidět, bohužel tady je nějaký zámek ze srdce, to nevím, co je, zámek jakýsi, zámek.
2: No, teďko nevím, co tam máš za fotku.
1: No, právě.
2: To je jako zámek, jako zámek nebo hrad, nebo to
1: ne, zámek jako zámek, jako, jak bych to řekl, jako ve dveřích, jak je zámek, ale vysací zámek tam je, jako ze srdce.
2: No jo, to oni tam dávají zámky jako na, jako víte, ty upomínací zámky, že se tam jednou vrátí.
1: Jo takhle, ježišmarja. No dobrý, tak jo. No tak to máme tohleto.
2: A teďko ještě, jak tam ty lidi žijou, je tam obrovský kastovnictví, jo, ale obrovský, jo, a dostat se z jedné kasty do druhé v podstatě není možný. Funguje to tak, že prostě když se člověk narodí v roli rýžového zemědělce, tak je prostě rýžový zemědělec. Když se narodí v roli někoho bohatšího, tak je prostě někdo bohatý. On může třeba, jo, on se narodí, dejme tomu, v nějakém, já to převedu na naší republiku, aby to bylo trošku jako srozumitelnější. Jo. Ono se strašně těžko vysvětluje. Takže narodí se někdo, já nevím, v rodině, dejme tomu nějakého trošku movitějšího, aby mohl cestovat a aby měl volný pohyb, protože ten volný pohyb tam existuje, jo, že ten Číňan se může sebrat prostě a jezdit na druhé.

0: je konec země, pokud na to má finančně. Tak dejme tomu, že se někdo narodí, já nevím, plácnu Klatovi, jo? A bude tam někde, já nevím, pomocný dělník za, já nevím, u nás plácnu 20 tisíc, jo? Takovýhle nějaký prostě přirovnání. Tak, bude mít rodinu a bude mít teda dítě. A to dítě nemá jinou šanci, než zůstat pomocným dělníkem a být v téhle kastě a jenom v tuhle té jakoby činnosti si vybírat povolání. To, jo, nic jiného nemá. Ovšem, pokud se ožení a ta žena z vyšší kasty, nebo když to bude obráceně, tak ten muž z vyšší kasty ho přijme za svýho, tak pak má šanci se jako stát členem vyšší kasty. A oni mají to kastovnictví okreditované v tom jejich informačním systému. Jo? Taky. To mimo jiné, to je taky taková celá zajímavost. A samozřejmě, že ty rodiny nechtějí, aby se chodilo z kast do kast, takže tam funguje na druhé straně obrovský tlak rodičů. A ty rodiče jim najdou prostě, protože zájem společnosti je, aby si se vzal Anu Vopršálkovou, tak ty si prostě Anu Vopršálkovou vezmeš. Jo, takhle to prostě funguje. Navíc ten člověk, když zůstane svobodný, jo, ten studle z těch Klatov, tak se může odstěhovat do Prahy, ale nesmí tam mít trvalý bydliště. Může se tam pouze pronajmout byt. A všechny věci, které prostě se řeší v tom občanskoprávním, jo, co se týče zdravotnictví, co se týče úřadů, bla, bla, bla, to všechno musí řešit v Praze. A teď se tam dost často stávají takový kuriozní situace, že on bydlí na jedné straně pouště, pochází od někud z pouště Gobi, ale sežene místo, je schopnej a tak dále. Někde se jedná nějaký peníze, jo, někdo mu třeba pomohne, nebo tak, má nějaký bohatýho strejdu. Ten mu pronajal byt v Šanghaji, takže on si pronajme byt v Šanghaji, dělá v Šanghaji, ale veškerý úředničování, veškerý doktory, veškerý všechno musí řešit pouště Gobi. Víte, jak to, víš, jak to myslím?
1: Jasně, rozumím. Jo?
0: A teď ještě mají různý, podle těch kast, mají různý úrovně nemocnic. A teďko samozřejmě v Šanghaji nebude nemocnice pro chudý. Bude tam nemocnice jenom pro bohatý. A on, když mu to něco jakoby je, tak on si musí všechno zaplatit, anebo se musí sebrat a jet do toho, do té pouště Gobi. Jo, a tam se nechle vyčetřit. Tam to má na pojišťovnu. Jo, takže takhle nějak tam funguje to kastovnictví a je strašně těžký se mezi ty kasty dostat. Teďko, jak funguje školství? To je taky velice zajímavé. Jo, to jsem, do toho zdravotnictví jsem vlastně mluvil, protože jsme řekli jako školství teďko.
1: Jaký obrázky k tomu? Máš tam něco, nebo ne? Já nevím, bohužel.
0: Tam jsou spíš fotky přírody, měst, tak to tam nějak tak dávej, jo. A když to já nevidím, tak to bohužel nemůžu
1: komentovat. No a já zase nevím, co tam je. Máš tam toho mraky a já vůbec nevím, co tam...
0: V názvách fotky je to popsané. Jak je název fotky, tak tam je vždycky nějaký číslo, u toho je napsáno, co to je.
1: No jo, no ale já nevím, na co mám teď jako kliknout tady na tu skupinu.
0: To je normálně název fotky a jméno fotky je název toho, co tam fotce je.
1: No dobře, ale máš to tady v určitých skupinách, určitých oddílech. Tak kam mám, do kterého no. mám jít?
0: To je jedno, něco tam dávají, já to stejně nevidím, tak to je úplně jedno. Když teďko mluvím o těch tyhle z těch věcech, tak to doplňuji něčím, nebo já nevím, jak se domluvíme.
1: No to já taky nevím, tak tam něco budu dávat
0: tak úplně... Tak ty hory a půjště tam ty hory, nebo něco vyber, nebo já nevím.
1: Úplně nesmyslně, teď tam... se bavíme o školství teda, no tak co tam mám dát, no?
0: Já tam školství nemám k tomu fotky, já to měl udělaný trošku jinak, že bych nejdřív řekl tuhle z ty věci a pak se rychle projeli ty fotky.
1: Jo,
0: no,
1: takhle, aha, jo, tak dobrý, tak jeď, tak v tom případě, sorry, to já nevěděl, dobrý, tak povídej o školství.
0: Tak můžu povídat nebo jak?
1: Ano, ne? Samozřejmě, povídej o školství.
0: Tak, takže tam ty školy mají zase odstupňovaný podle těch kast, jo, ale ty školy fungují úplně stejně, jo, ať je to nízká škola, kastovnicky, myslím nízká, nemyslím tím teď střední vysoká a tak dále, myslím tím kastovnicky nízká a kastovnicky vysoká. Jo. Tak tam prostě chodí a teď to školství mají zdarma. Jo? Tam to opravdu mají zdarma. Kromě nějakých těch potom prestižních vysokých škol. Tak. A teď to mají tak, kde je tam desetiletá školní docházka, začíná se v pěti letech a od pěti let už mají osmihodinovou školní docházku denně. Jo, mají 4 hodiny ráno, přestávka na oběd, 4 hodiny odpoledne. Nikdo se s nima nebaví, stížnosti na učitele nula, učitel je prostě ne jako u nás, že si každý rodič stěžuje a tak dále, jo, ale prostě tam je učitel pán a prostě mají tam jakousi teda organizaci, to nám tam říkala ta Číňanka taky, že teda na tu organizaci si dá stížnost prošetření, jo, a většinou se zamítne, většinou řeknou prostě učitel měl pravdu, jo, z 99%. Jenom když se prostě přijde na to, že tam bylo nějaký něco špatného, tak potom se to nějak řeší, jinak prostě z 90% je chyba na straně, takže tam si nikdo nedovede z těch rodičů v podstatě pomálu stěžovat. Takže takhle tam mají ten systém.
1: Uniformy?
0: Oni tam, prosím, jo, ano, uniformy samozřejmě, Od pátého ročníku se dělí podle zájmu a hlavně podle pohlaví. Neexistuje víc pohlaví, jako to je u nás, to jako ne, to vůbec, jako neexistuje.
1: Nemají, takovou nesvobodu tam mají, oni tam nemají víc pohlaví.
0: Neexistuje tohle z toho, aby někdo přijel za nějakým psychologem placeným a řekl mu, já se cítím špatně v těle a všechno platit
1: no,
0: stát,
1: vidíš, no vidíš, jak jsme tady už daleko v té Evropě, jak to máme svobodu, no. Jakýkoliv pohlaví si musí dělat.
0: No. Naopak, třížnictví je trestný, ještě odbočím, třížnictví je trestný, tam člověk nevidí bezdomovce, jo, když je někdo prostě na tom nuzně, tak buď teda musí se dostat do nějaký ty nižší kasty, který se o ně postarají, anebo tam mají teda něco jako charity u nás, jo. Takže neexistuje bezdomovectví, prostě neexistuje, jo. Tak, abych pokračoval v tom školství. Takže to mají takhle, samozřejmě ty hodiny se jim zvyšujou a jedou až do 10. třídy. To je základní
1: a to
0: škola.
1: Je nějaký internátní školství i o ty malý, nebo až, nebo ne?
0: To tě neřeknu, můžou asi to mít, můžou asi docházet i z domova, můžou asi i z internátu, to přesně tyhle informace nemám a vymýšlet si nebudu, ale prostě vím, že chodí v kasárnickým, že mají uniformy. Jo, a převlíkají se, jo, takže asi dojíždí, protože se převlíkají před, jako přijdu do školy, převlečou se. Oni ze školy zase odchází do toho, pokud tam nebydlí, no, takže oni mají asi internátní tak, budou mít asi internátní a asi i normální. Jo, takhle asi bych to, takhle bych to asi řekl. Tak, a teďko, v desa, mají, tak, jako my máme toho, Jana Amose Komenskýho, tak oni mají Konfucia. To jsme dokonce navštívili chrám v Nanjingu, jsme navštívili Konfucijův chrám, takže když rozklikneš, ne Nanjing, asi Nanjing, moment, Hanzhou to bylo, myslím. Já to tady mám jenom v těch složkách, takže to úplně nemůžu říct. Myslím, že je to 06 Hanzhou a tam, že je Konfuciův chrám někde, jo? Což je chrám zasvěcený buddhistický právě tomu Konfuciovi, který někdy v X. století, jestli 14. nebo jaký, tak založil prostě to jejich školství a podle toho oni nějakým způsobem jedou. Jo? Čili to je něco jako Jan Amos Komenský. Tak a teďko, teda když je ten, když dosáhnu toho 10. ročníku, tak mají takzvanou maturitu. V tu chvíli v Číně existuje polovýjimečný stav, protože maturita se koná v celé Číně jeden den a ten polovýjimečný stav trvá 3 dny. 2 dny trvá před tím, než se konají ty zkoušky a jeden den trvá v den zkoušek. V den zkoušek vázne doprava, taxíky fungují pouze pro žáky, aby se dostali do školy. Děti musí mít na to strašný klid, aby ty zkoušky udělali. A teď pozor, jsou v té škole celý den, dělají tuhle zkoušky, ty zkoušky a mají jeden jediný pokus. Jeden jediný pokus. Podle toho pokusu mají kredity, to znamená, dejme tomu plácnu, abych to trošku přiblížil, já nevím, 0 až 100 bodů. Teď on ty zkoušky udělá na 10 bodů, takže bude v životě jenom v nejnižší kastě a bude dělat jenom, mít právo dělat jenom pomocní práce, bude se vyučit, když to řeknu naše poměry. Když třeba bude mít, já nevím, víc bodů, tak bude na nějakou střední školu s maturitou. No a když čím víc bude mít bodů, tím má větší možnost se dostat na lepší univerzity a na lepší školy. A protože jako ty žáci se snaží strašlivě, aby to udělali a teď se jim to nepovede, tak je tam obrovský množství druhý den sebevražd. Že ty děti se prostě věší. Nebo spáchají prostě sebevražd. Jo, když dostane málo bodů, než by těch bodů měl, protože tím pádem on se může propadnout i do nižší kasty. I z té vyšší třeba. Protože když jako já nevím, já to představuju tak, jestli to říkám správně, nevím, ale moje představa je taková, že když je někdo úředník, jo, za dobře placený peníze a teď to udělá za málo, tak pravděpodobně jde dělat jen námezního dělníka někam, jo. A tím pádem je nižší kastě. Jestli mu rodiče můžou pomoct, to zase nevím, to se mi nepodařilo vypátrat, ale prostě takhle jim tam funguje školství.
1: No, tak to je pěkný,
0: no. Docela tvrdý a ty děti se opravdu snaží. A teďko, tím bych se chtěl dostat ještě ke znakům čínské, jo. My jsme se ptali hlavně těch průvodců našich, proč oni nezrušili, jako třeba ve Vietnamu, kde jsem taky byl a kde prostě tam jim Francouzi natvrdo zavedli latinku, tak oni nám vysvětlili, že je to kvůli výuce dějepisu a kvůli tomu, aby měli návaznost na dějiny, jo. A že kdyby zavedli latinku, tak vlastně pokud byste chtěli studovat dějepis, tak nemáte šanci se dostat k žádným materiálům, protože to nepřečtete. Takže aby byla tuhle ta kontinualita, tak prostě mají ty znaky. Ty znaky mají určitou logiku. Já si do dneška jsem se naučil asi 2 znaky, z toho, teda 3 znaky, z toho 2 jsem zapomněl, ale jeden takový kuriózní, ten si pamatuju. To znamená obdélník a vlevo vedle toho člověk, co byste řekli, že to je obdélník, a vedle toho vlevo človíček, symbol.
1: Obdélník to bude asi záchod.
0: Vězení.
1: Nebo vězení. A kurník, no, tak vydal.
0: Ale a pak jsem ještě viděl zákaz kouření, ale to už se nepamatuju. Tak, a teďko normální průměrný, jo, jinak ty znaky jsou buď slovní spojení, nebo fráze, a nebo půlky slov, jo, třeba. Jo, takhle nějak to tam funguje. A mají tam různý druhy těch znaků, to znamená, že oni jednak koukají na symboly a jednak ještě koukají na čáry, jo. A oni se učí jakoby malovat a tím se jim strašně, to je další důvod, proč to nechali, tím se jim strašně cvičí motorika. Oni se učí v té první třídě hlavně malovat, protože oni to posuzují podle tahů, jo. Když to táhne ty znaky, jak tam mají takový ty čáry vedle toho, jestli jste někdy viděli čínský znak, takový ten rozsypaný čáj, tak buď to táhne ze zhora a nahoře to bude širší, že jo, ta čára. A nebo táhne ze spoda a bude to zase dole širší ta čára. Jo, tak i podle toho to nějakým způsobem rozlišujou. A teďko průměrný Číňan, s tomu stačí 1500 znaků, ale vysokoškolák 5000.
1: Mm-hmm.
0: Jo? V současné době existuje i nějaká mobilní aplikace a počítačová aplikace, která jim umožňuje ty znaky třídit a dohledávat je. Jo? Tak tolik asi, co se mi podařilo zjistit o těch čínských znacích.
1: Mm.
0: Jo? A jinak oni to dost opisujou, protože Šanghaj je asi pětislovný název, jo? Nebo čtyřslovný název. Tak to dost opisujou ty výrazy. Jo, tak to je asi k tomu
1: školství. Tak, teď tady máš další zdravotnictví.
0: To jsem říkal v rámci toho, jak cestovali, to znamená, teda pardon, jak se můžou pohybovat volně po těma kastama, že on když třeba pronajme v Šanghaji byt, jo, ale je z nižší kasty, to znamená, že nemá právo ten byt si v Šanghaji koupit, protože bydlí někde pouště Gobi a třeba se mu nepovedla škola, dejme tomu, pokud to s tím nějak souvisí, jakože asi bude, a dejme tomu, že teda pochází z rodiny pastevce, jo. Takže je v té nižší kastě, ale nebo nějak se mu to povedlo a je v Šanghaji a má tam vysoký plat. Mm, mm. Takže asi udělal dobře školu, to bude asi takhle, to bude fungovat. Že asi udělal dobře školu, jo.
1: Jo.
0: No, ale tak by se musí všechno vizitovat právě v té poušti Gobi, jo. Jinak by prostě musel všechno zdravotnictví platit a zdravotnictví mají podle kast. To znamená, že tam mají dobrý nemocnice pro dobře placený lidi, ty si platí tuhle drahý pojištění, anebo špatný nemocnice, když to řeknu v uvozovkách, pro špatně placený lidi. Ale ty špatné nemocnice samozřejmě v Šanghaji asi nebudou, že?
1: Hmm.
0: A ještě to svázaný s trvalým bydlištěm. Teď on pořád musí mít ty poušti Gobi, jo. Jestli to je dobře srozumitelně.
1: Jo, jasný, pořádku. Já nevím, jsem tady koup do toho itineráře, který jsem mi poslal, tak tam bylo toto. No, ono už je to přeházený, samozřejmě. To je ono. Hele, mě tak napadá.
0: No.
1: Přece se říká, že tam je furt čínská komunistická strana, která to tam řídí.
0: Ano.
1: Co to má tohleto společného s komunismem? Oni furt říkají tady u nás, jak ten komunismus je hroznej a že tej Číně ještě pořád je. Co to má společného s jakýmsi komunismem, tohleto všechno? To vůbec
0: ano, ona je to opravdu komunistická země. Ano, ona je to opravdu komunistická země, ale doplněná tržním hospodářství. To znamená, ono tam funguje opravdu tržní hospodářství, je to otevřený, ale zákony a tyhle ty věci, které byly v komunismu, tak ty jsou neúprostně tvrdý.
1: Ty jsou neúprostně...
0: Když oni musíš... drží takzvaně pod krkem tím komunismem, ale implementovali nějakým způsobem do toho volnou soutěž.
1: A
0: ještě takhle tam mají hodně těch velkých firm je státních. Jo, že je uvolněný jenom takový to nižší podnikatelství, soukromí krámy třeba,
1: jo
0: a tak dále, a tak dále.
1: Jo. No jo, ale takže myslíš si, že to tak teda fungovalo i dřív, když ještě ten rozvoj ty Číny nebyl vůbec takový, jako je teď, protože teď je to úplně šílený, jak se to rozvíjí, že jo, s tím mají problémy všichni, aby se vůbec udrželi, tady ten západ jde totálně do hejzlu určitý. Myslíš, že i dřív to takto fungovalo, to kastovnictví a ty školy a to, že to bylo třeba před 30, 40 lety, to bylo taky?
0: Nevím, tuto nemůžu úplně říct,
1: nebo jestli
0: ale
1: se to až teď. No, nebo jestli se to až teď, v poslední době, právě tak to zavedlo a díky tomu, že nastal takovej to opravdu hospodářský nebo společenský růst šílený, je to teda hrozný, ale asi na ty lidi to platí skutečně, protože když je vidět, že tady u nás a vůbec v té západní Evropě když se jako se jim snaží vyhovět a já nevím co všechno, tak to takhle dopadá, jo. Takže to taky musí přitahovat nějakým způsobem, ale už to dost dobře nejde. No, je to zvláštní, je to opravdu zvláštní tento systém, abych pravdu řekl podle toho, jak říkáš, já bych tam teda nechtěl žít ani náhodou, jo, protože to bych se z toho, já bych se z toho zbláznil. Co, ty jo?
0: Ne, já taky ne, ale určitě ne teda, ale no takhle, ještě k tomu chci říct jednu věc, že před 25 lety by to tam vypadalo úplně jinak. Před 25 lety ten Šanghaj, který byl třetinový než je dneska, jo?
1: No,
0: tam byl obrovský boom a teď ono tam funguje takhle. Jo? My jsme se ptali, jak je možné, že se tam takhle strašně rychle staví a že jsou schopni takhle rychle to postavit a že prostě i ty dráhy, k tomu se taky ještě dostanu k těm dráhám, protože ono je to fakt strašně. Takže jsme se ptali, jak je možné, že teda to tam takhle funguje. A oni prý to mají tak, tam mají nějaký stavební zákon. A teďko třeba dejme tomu, že máš, já nevím, někde v Plzni, oni i přestavují třeba starý sídliště, které tam byly za komunistů, tak je zbourají a staví tam ty nový moderní věžáky. I když otázka, jestli jsou moderní, za chvilku se dostanu k tomu, jak to tam vypadá. Jo. A to je jedno. Takže dejme tomu, že chci zbourat tady v Plzni, že slovenský sídliště, že je starý, tak se rozhodnu, že ho chci zbourat. Takže navštíví ty lidi, co tam bydlí v těch cihelních barácích, co jsou na těch Slovanech, jo, tak a co chtí zbourat a postavit tam věžáky, tak tam přijde zřízenec a řekne, tady máš tři náhradní byty, do roka si ho vyber, do roka budeš pryč. Tečka. Mm-hmm. Jo? A on si musí jeden z těch bytů vybrat, přestěhovat se, za rok přijde doba, kdy je začnou bourat. Mm-hmm. A nikoho nezajímá, že se do toho roka neodstěhoval. Jo? A oni to ale udělají, protože tam mají zase zákon, protože je to zájem celku a zájem celku je nadřazený nad soukromým zájmem, takže oni, aby je neodsoudili, případně nepopravili, tak to prostě udělají. A já jsem ještě se trošku vrátím do Vietnamu.
1: Ale zájem celku, počkej, ještě jsme u toho zájmu celku. To je velmi těžký. Co je zájem celku? To je zájem té strany?
0: To je zájem celku, protože celé chce, že tam bude nový sídliště, že jo. Magistrát nařídí, že se zbourá a zmodernizuje sídliště Slovany a že tam postaví nový moderní byty. A to je zájem celku. Zájem můj je, že v tom mým baráčku chci bydlet, že jo. To samé se týká, když ty budou chtít vlastně, že budou někde stavět nějakou dálnici nebo maglev, tak prostě přijdou a řeknou, tady bude trať, nazdar. To samé.
1: No proto to tak funguje, proto tam všechno mají hotový hned, protože se nečeká několik let na to, než 15 nějaký děti země, já nevím co všechno, než... No kolikrát je to lepší, no a většinou to nic moc není, protože se akorát všechno zdržuje a stejně se to nakonec udělá, akorát se to zdrží o 5-10 let, no. No, dobře. No. Tak jo.
0: A ještě bych v té souvislosti se chtěl trošku malinko lehoučce vrátit do Vietnamu. Jo, já už teď k tomu věřím, že to jde, ale nepochopil jsem jednu věc. Když jsme plánovali tenkrát cestu do Vietnamu, tak jsme chtěli jít na nejvyšší horu vůbec celý Indočíny, což je na čínských hranicích mezi Vietnamem a Čínou, skoro na čínských hranicích, teda na vietnamském území. A je to, a teďko se nespomenu název, to asi nevadí, je to 3,5 tisíce metrů nad mořem. A teď jsme se dozvěděli, že tam dá jít jenom prostě s průvodcem pět dní a džunglí, tak jsme si říkali, to ne. A najednou, než jsme odlítli, hele, tady na mapě lanovka, tak jsme pátrali a oni byli, to jim postavili Číňani. A od projektu ty Číňani byli schopní na ten fancipan, už jsem si vzpomněl, fancipan, postavit lanovku, která vede z 1500 metrů do těch 3,5 přes 7 rýžových údolí a má to 7 sloupů. A těch 7 sloupů je na vrcholcích těch 7 rýžových, těch jakoby 7 rýžových údolí, které postupně stoupají. A oni to za půl roku dokázali postavit.
1: A to, jak je dlouhá? Jak je dlouhá?
0: No, 12 kilometrů. 12 kilometrů.
1: 12 kilometrů. Za kolik za to
0: postavit? Tam má to jen těch 6 sloupů a ty sloupy jsou prostě jenom na těch špičkách těch hor, jakoby, jo. A pod tím jsou rejžový pole. A oni to v džungli takhle, vyloženě, postavili za půl roku. Od projektu až po spuštění lanovky.
1: No, tak to tady by trvalo tak 20 let, no. No, jasný.
0: Jo. No. Takže takhle oni opravdu jedou a tam staví ty rychlovlaky, já jsem říkal, že my jsme třeba jeli, maglevem jsme teda nejeli, jo, to teda tady je těch 485, ale 550 až prej, ale mají zatím jedinýho magleva a ten jezdí letiště nádraží v Šanghaji, ale staví tam, že by tam údajně do 10 let měli mít propojen největší města, jako je Šanghaj a jako je Peking maglevem, to tam staví. A mělo by to do 5 let teda potřebovat být ještě s nějakýma odbočkama. Maglev tam někde máš tu fotku, to bylo hned to 0,2 s těma lištama.
1: Už to tam pouštím, akorát je to taková fotka nic neříkající, no, taková
0: taková no, já to popíšu, já to si popsat. Je to prostě tak, že to jsou dvě lišty, to je tam vidět na tom mostě, je to na pilířích, celá ta trasa je na pilířích. A teďko, nádraží je normálně na kolejích, ten vlak stojí na kolejích. On jede těch 550, má tu nejvyšší rychlost mezi tím letištěm a tím...

0: do té cílové stanice, tak tam zase vysune podvozek jak letadlo, chytne se kolejí a začne brzdit. Takže takhle je systém toho magléva. Jo. A jinak normální vlaky, abyste se nedivili, tak jezdí 315, úplně normálně. Něco jako pendolino to vypadá a jezdí to 315.
1: Jo,
0: jo,
1: pendolino jezdí 160, no, takže pendolino jezdí 160, když to dobře dopadne, tak víc než 160 nejede, takže půlku, no, zase, no, tak co.
0: No a proto jsme byli schopni obsáhnout v podstatě území, jak jsem říkal, jako Československa, jo, v tom okruhu. Protože my jsme jeli 2 hodiny a ujeli jsme 300 kilometrů, 360 nebo tak nějak, nějaký zastávky, že jo, tam byly. Takže ono taky furt 315 nejelo, jo, ono to chvilku jelo taky jenom 280 třeba. Ale fakt jsme za ty 2 hodiny ujeli třeba 380 kilometrů.
1: No tak to není moc, to je 160 průměr.
0: No dobře, tak on taky říká, má zastávky, že jo, chvilku jo. Stojí a jo. Nejde taky furt, ale takhle ještě řeknu 2 věci, jo, k těm vlakům. Perfektní organizace, jo, fakt je, že na tom letišti, na tom, pardon, nádraží, stejná kontrola jako na letišti, prochází se turniketama v rentgenu zavazadlo, já jsem 2x musel zavazadlo rozebírat na 2 nádražích, protože jednou mi tam našli flašku, takovou kovovou flašku, kam se odlival slivovici, tak to mi naštěstí vrátili, protože tam nic nebylo, no a pak mě zabavili skleněný chlast, no, protože jsem to měl normálně v otevřené flašce nedopitý, tak to mě zabavili teda na té druhé kontrole. Jo, takže a nesmí se už tam vozit takovéhle věci, tam se potom čeká, není to jako v Plzni nádraží, kde si člověk nemá kde sednout, tak kde je prostě jako spoustu cikánů a spoustu bezdomovců, že jo. Takže to tam neexistuje, tam prostě čisto, kde je tam, kde sedět, restaurace, obchody, obrovský pohodlný haly. A teď to mají udělané tak, že pouští vždycky na ten peron asi 10 minut před odjezdem nebo 15 minut před odjezdem, to se otevírá peron, kontrolují ohlídky a pasy. A teďko ten vlak zastaví přesně na milimetry u značky, která je na tom peroně. Na tom peroně svítí číslo vlaku a svítí tam číslo vagonu. Takže ty lidi si najdou ještě předtím, než ten vlak tam přijede, číslo vagonu, postaví se k té značce, vlak tam zastaví přesně vchodem. Jo? Mm-hmm. Takže takhle je. No a mají tam ty tratě přesně rovný. Jo? My jsme třeba jeli, těch 315 jsme jeli nejdýl asi 30 minut kuse teda. To jsme ujeli víc, za ty 2 hodiny jsme ujeli asi 550 kilometrů teda, no, to byl ten nejdelší přejezd. A mají tam prostě úplně rovnou trať bez zátočin a rovný úplně tunely, jo. Tam prdu na rovný prostě, že to vůbec neodbočuje, jo. Mají samozřejmě naklápěcí ty koleje.
1: I v těch horách, jo.
0: Jo, ty hory, ty jsou prosekaný tunelama.
1: Jo, tunely,
0: to
1: mosty.
0: To jsou prosekaný tunelama hory. Jo, tunely, mosty, rovná trať v horách, jo. Multisíctovky nad sebou a prostě provrtaný tunelama.
1: Jasný, jasný.
0: Protože kousek za tím gajem jsou 2000, jo, 12 asi 80, teda 1960 metrů, nebo kolik to má, no.
1: Jo.
0: Takže to je k těm vlakům, a opravdu rozvoj té Číny je obrovský, tam přibývá tisíce kilometrů ročně železnice, jo. Jenom si v úvahu, že postavili na těch píscích, já jsem viděl dokument, než jsem tam jel, na těch píscích, tam v té bůžtě Gobi, že jo, do toho, do, jak se tam jmenuje, ta enkláva, jak je Dalaj Lama, no, jak tam postavili ten rychlovlak té poušti.
1: Vůbec netuším.
0: Taky za strašně krásný. No v tom, no, já si nemůžu vzpomenout na tu oblast, známá oblast, to je, jak to zaelektovala Čína, tam někde blízko Nepálu, to je taky. No,
1: vůbec
0: tak tam na těch pouštích tam postavili. Ale jo, je tam, pokází tam odsaď Dalaj Lama, tak to je odtud, to nevím.
1: To je možný, vůbec netuším.
0: No, to se mi lidi smějou. Teďko, já si nespomenu ten název, pak mi to vypadlo, mám okno.
1: Yeah.
0: No, takže to tam postavili na strašně krátkou dobu, viděl jsem dokument a tam měli tekutý písky na té pouště a ty vlaky tam taky jezdí takhle rychle. Jo,
1: jo. A jak to dokázali na těch tekutých pískách to udělat, aby to...
0: No, já nevím, já jsem viděl dokument, jak to stavěli a prostě to tam takhle jenom. Nevím, já ti to nepovím.
1: Tě to tak,
0: jinak, když jsi říkal, jak to dokázali, v Šangaji třeba je konkrétně takový, že mají prostě skálu až 15 metrů pod zemí a na těch 15 metrech jsou písčitý podloží od moře na vápí, jako jo, jak člověky. Takže oni tam v těch vysokých stavbách, když si tam dáš fotky ze Šanghaje, tak je tam ta šanghajská věž. To je někde, jak máš 11 Šanghaj, tak tam někde budou fotky Šanghaje, ty vysoké věže. Yes, takže tam oni museli provrtat injektáže přes ty písky až na tu žulu, která je pod těma pískama a jsou tam 70 i více metrový injektáže do těch paneláků. A teď si jenom vem, že tam, my jsme tam zažili konkrétně tajfun, jo? To je taky docela dobrý zážitek.
1: No, vidím tam, že tam je všude písky, velmi zataženo a mokro, takže to tam byl asi zrovna ten tajfun, ano.
0: Ano. A taky to bylo pochybný, protože tajfuny bývají jenom jednou do roka, tady už prošly 3, jo. Takže já mám takový trošku

0: divný pocit o harpu, no, ale nechci to zase rozvádět jako s těma, nechci se dostat o konspirací jako s tou volnou energií, ale je to všechno asi dost možný. Ale ten tajfun, když jsme dolítli, tak bylo hezky relativně a byly turbulence obrovský, než jsme přistávali, což byla předzvěst. Když jsme byli v tom Šanghaji, jeli jsme teda na hotel, tak bylo slušně, v noci se zatáhlo. A teď se hotel třás, my jsme byli nějakým 25. patře, 60. patr měl ten hotel, a byli jsme nějakým 25. patře a teď ten hotel se třás zhruba velikost jakoby centimetr, tam centimetr zpátky. Jo. A teď si představ, jenom jak to nějak popsal, okno bylo až k zemi, oni tam mají velikánský okna, tak to bylo až k zemi. A teď si představ, pomyslně řečeno, 360 tlakový hadis a stříkají ti do okna. Jo? Takže takhle nějak byl ten tajfun. Ráno bylo hrozně pršavo, ráno bylo na silnicích hrozně, hrozně vody a my jsme ten den prohlíželi teda určitou část Šanghaje, byli jsme teda v muzeu a byli jsme spíš ve vnitřkách. A teďko ale naši samozřejmě hned volali a psali SMSky a takovýhle věci a nejste mrtví a přežíváte, protože tady říká Česká televize, že 150 mrtvých a takový věci. A přitom tam evakuovali asi jenom 6 vesnic. A tím to bylo všechno a 4 uzavřený dálnice. Jo. Tak jenom jak ty zprávy letí tím světem, tak jak si to někdo přikreslí a jak straší pořád. Jo.
1: No tak musí to být takový, aby to vyznělo, že jo, to je jasný, nemůžou to udělat jen tak přejít, takovou tu událost, to je jasný. Ale to bylo v celé Číně nebo jenom tam, kde jste byli vy?
0: To bylo jenom tam, jak jsme byli my a my jsme potom ten štandkon trošku dojeli, takže jsme měli 2 dny takový horší. Mm-hmm. No ale potom jsme měli i slušně, že potom i ten Grand Canyon, jo, když si tam rozplukneš vlastně žlutý hory, když tam nemáš ty obrázky, tak tam v těch žlutých horách jsme navštívili, no to má nějaký jiný čínský název, ale tam je potom krásný výhled do Grand Canyonu, jak tam bylo těch 25 nebo 30 kilometrů, samý ty hotely prostě v buši a mezi tím to, tak tam i ten Grand Canyon, tak to jsme měli to počasí docela slušný, jo.
1: Jo.
0: A takže když to tam nějak dáš, tak to tam asi se dá.
1: No já to tam dám, ale to víš, nic mi to neříká, protože to nevidím, co je co, no tady
0: to
1: vidím.
0: Já to bohužel nevidím, tak to popisovat nemůžu, no.
1: No jasně, no, ale jo, tady to je, tady vidím ty hory, Žluté hory to má název a je tam několik fotek. No,
0: ano, tak
1: já to
0: Žluté hory a tam. Tak já popíšu ty Žluté hory a pak ještě tady mám něco o autech a o značkách a o elektromobilech a to taky asi bude zajímavé. Takže teď ty Žlutý hory. Takže ty Žlutý hory jsme, jak tady říkám, všechno je tam v rezortu, jo, v těch Žlutých horách. Nebo i nejenom tam, ale oni tam mají takzvané národní parky, jako to je u nás na Šumavě, jo, to jsme se asi poučili, že na Šumavě taky tak trošku buzerují a pak tam těží dřevo, že jo. A to je zase na jinou kapitolu. Takže tam taky to mají tak, že se smí jenom prostě do těch rezortů, jo. A ty rezorty oni mají udělaný tak, že prostě tam mají udělaný perfektní cestičky, jako vybetonovaný, jo. Oni teda, když tam ty fotky nějak běží, a když to vidíte, tak tam je spoustu lidí tam bylo, i když bylo horší počasí. A po těch vybetonovaných cestičkách, tak tam se prostě po nich chodí, jo. Je to v buši udělaný v naprosto neprostupné přírodě. Teďko dostanete se tam nahoru normálně lanovkou, mají tam asi 3 lanovky, pod tu lanovku na různých místech teda, jo, že se tam nedělal okruhy. A teďko asi 60, dohromady asi 40 kilometrů nebo 60 kilometrů tuhle z těch vybetonovaných stezek tam mají, jo, nebo tak nějak, v té buši. A teďko autobusy dovezou k lanovce, lanovka vyveze nahoru, jo. A teďko se chodí po těch cestičkách, které je to značený, jsou tam klasické značky jako u nás, nebo podobné značky jako u nás, rozcestníky. A teďko tam mají nedostupné hotely, jo, vyhlídky a takovéhle věci. No a do těch hotelů, jak jsem říkal, tak tam jako se může jenom to donášet a nejezdí tam ani žádný auta. Jo? Všechno je tam jenom ty nosiči, jak tam byly ty fotky, o tom jsme tady zmínili, to znamená jenom ty nosiči nebo případně helikoptéry. Jo? Takže takhle nějak tam fungují ty hory. A nebo jsme byli ještě na jedných horách a to je pod, tuším, že Hansburg. Jo, jak je 05 hory MLT, jezero Ksihu a hory MLT. Jo.
1: No, mám jezd, ano,
0: tak když se dá 0,5, když se přepne na 0,5, Ksihu a hory MLT, jo, tak tam je obrovský jezero, o kterém bych se taky mohl zmínit. A ty MLT, tak to je nějaký, teď si nespomenu na ten název, možná, že bych to tady někde měl, jak se to jmenuje, Maling Tianguan se to jmenuje, MLT, Maling Tianguan. A to je taky podobný rezort, ale ten je zaměřený trošičku jinak. Jo. Ten ještě je ve výstavbě, když jsme tam byli. To znamená, že oni tam staví různé atrakce.
1: To
0: jo.
1: Vidím, no.
0: A kdyby jsme tam přijeli, My, když jsme tam přijeli, tak tam stavili nějakou, já nevím, jestli to bude bobová dráha, nebo co to bylo.
1: To ti jako ukazuju.
0: Ano, lítalo tam několik dronů, prostě automatických, úplně plně automatizovaných dronů. Jestli to řídili z nějakého centra, asi pravděpodobně jo. A nosili tam těma dronama prostě nějaký obrovský tyče a tam to byly nějaký dělníci a montovali tam ty tyče. Ale nevím, co stavili, možná to byla nějaká dráha. Ale co bylo hotovo? Nahoru se šlo zase po těch chodničcích, podobně jako to bylo v těch Žlutých horách. Byla zase nahoru a teď člověk měl několik možností, jak se dostat dolů. Takže první bylo, jo, ještě takhle. Nahoře byly krásné vyhlídky, tam teda to počasí bylo malinko horší, ale taky jsme něco viděli. A teď nahoře bylo krásné vyhlídky, pak tam byla do skály vytesaná Budhova dláň, to znamená, oni otesali skálu a do ní udělali, jako představte si, otevřenou ruku, já to takhle jak ukážu, takhle nějak.
1: Já jsem to tady někde viděl, tu fotku, už jsem ji přejel.
0: Ano, možná to ta fotka je, možná
1: nějaký
0: to přejel.
1: Kůň, tady jsou nějaký. Měli jsem to přijat.
0: Je tam i kůň, tady to k tomu taky zpátky, jako by nahoru spíš asi. Jo, tak tam je takhle prostě to vypadá, jsou takhle tři prsty a tam takhle vytesla v tom, jo, to aspoň někde to cen. Tak to tam vytesali do skály, to není žádný beton, to je opravdu vytesaná skála. A pak se přijde nahoru, a nahoře mají obrovský Budhovo chrám, jo, ale obrovský, jo, s vodopádama, s jezírkama a nahoře nějaká svatyně. Jo? A za tím chrámem, to byla ta fotka s tím koněm, jak si říkali tam kůň, tak tam mají skleněnou plošinu. Bohužel jsme měli mlhu, takže to nemělo úplně až tak efekt. A ta skleněná plošina je nad propastí, jakoby vysutá nad terénem. To znamená, ty když se jako díváš, tak by si měl vidět dole propast, takže jsi jako nad propastí. Jo? A z té plošiny šly schody, ty tam taky na těch fotkách někde jsou vidět.
1: Jenom, to bohužel, ukazuju to, ano.
0: No. Ty šli schody bez zábradlí, jenom nad sítě, jo. A my jsme teda měli mlhu, takže říkám znova, nemělo to tu efekt. A teď si ještě představ, že tam byl úsek, kde jdeš po té skále, po tom skle, a oni to měli napuštěni nějakým jako krystalem, a ono to vypadalo a vydávalo to zvuky, jako když to sklo praská. A to bylo docela hrůzostrašné.
1: Tak to je.
0: Ale tam měli no foto, to se nesmělo fotit tohle. Tam měli na tuhle, to bylo na kraji, a tam měli no foto. Yeah. Takže to se nesmělo fotit, nevím proč. Jo? Tak, vedle toho byla restaurace kousíček. A pak a ku podivu bylo to docela vysoko, nepřístupný, že jo? Ku podivu nebylo draho, jo? Pivo tam teda moc nemají, i když jsme se taky dostali natočený, ale většinou flaškový nebo konzervový, ale měli tam hlavně docela levný kafe a to jídlo tam stálo okolo 70 korun, jo? Tak, přepočtu, jo? To znamená, nějakých těch děleno třema, kolik to je, 30 juanů třeba, 90, no. Tak, a pak tam začínaly ty atrakce, jo? Takže první atrakce. Úzký ten, takový koridor, kde byla asi 20-centimetrová voda tam tekla, jo? A taková lodička oblíkaná z dopláštěnky, možná tam najdeš i fotku z pláštěnky.
1: To jsem viděl, ty to tady, ano, si v pláštěnce takhle.
0: Takže jel 5,5 kilometrů dolů a teď tam byly kamery a byla tam rychlost 78 kilometrů, nejvíc.
1: Jako je dost, no.
0: Jo. A teď ale jako já jsem se potom docela i bál, protože ještě jsem jel s tou Číňankou, protože oni nás dávali jako dohromady po dvou, po třech, protože všichni nechtěli jet, protože kdo se bál, tak mohl se jít dolů pěšky, jo, podobnou cestou. No takže všichni jsme nejeli, takže mě tam dali dopředu tu Číňanku, takže ona se mi lehla dopředu, já jel dozadu a ona celou cestu se bála a zvala. No a takže to vypadalo jako cosi, nechci to rozvádět. No ale ono jak to vybrovalo v těch zátočinách, jo, tak se to naklánělo a já jsem si myslel, kdy se konečně převrhneme a kdy prostě kajak pojede, nebo ta nafukovací člun pojede mimo nás a my se pošineme vodou dolů. Jo. No ale nestalo se, dole jsme dostali. Tak, další teda byl takový jako, jak to říct, bobová dráha na takový jednom bobě, to je tady u nás taky. A byl tam dinopark, jo, byli tam jako takový jako když máte klasický dinopark tady v Plzni, tak prostě se jezdilo mezi těma potvorama a mezi lesem. Přijelo se to lanovkou dolů a byl tam zipline, jestli vám to něco říká. To znamená prstní úvaz a sedací úvaz, čtyři karabinky povisit na lano a jede se dolů. Volným pádem. To taky je fotka. Takže takhle jsme potom jeli dolů. No. Pak tam ještě stavili teda nějaký další atrakce. To bylo všechno výstavby, no. Takže takhle tam mají udělaný hory. Říkají tomu Národní park, všechno je Národní park. A všude se smí jenom, jak jsem říkal, po značených cestách. Jo. Po těch jejich... A samozřejmě cvakej, že jo. Samozřejmě platit. No, takže to by bylo asi k té turistice. My jsme takhle byli vlastně na dvou horách. Teď se ještě vrátím k tomu jezeru. Jo, to je velice zajímavý. To je pod těma jezero Ksihu a hory Mlt.
1: Číslo.
0: Je to ještě před... Je to, číslo je to 05. A jsou to ty první fotky, takový to velikánský jezero. Jo? Takže k tomu jezeru to má zajímavost, že to je turistická atrakce od nějakého 9. století. Že se tam sjíždila šlechta, dokonce i prostý lid. A oni tam vybudovali takový romantický jako vyhlídky, spíš asi teda komerčně romantický, že jako to tam dali tomu nějaký krásný názvy, jo, jako třeba měsíční luna zapadá nad, nad stříbrnými vodami a nějaký takovýhle názvy. A jsou to takový krásně vytipovaný místa nad určitýma jezerama. Jo. To jezero je rozdělené na 5 nebo 6 oblastí pomocí ostrovů a ty ostrovy jsou přehrazený, takže to má hráze. Takže to má vlastně další 5 jezer a podjezer. Další 5 podjezer, jakoby, jo. A ty jezera zase mají nějaký název, takže to Ksihu je západní jezero, takže ono to má vnitřní západní jezero, vnější severní jezero a vnitřní jižní jezero a takovýhle nějaký názvy to má, ty jezero. No a pak tam hlavně mají na jednom tom jezeru, který byl strašně hezký, tak se šlo po té jedné hráze. My jsme měli teda projížku lodí, kde jsme viděli nějaký ty ostrovy a na jednom ostrově, do dneška se to nesmělo fotit, mají tam pořád zákaz focení, tak u ty věci teda jenom, tak bohužel tam ta fotka ani nebude. Zlatou loď císaře nějakýho, teď nevím jakýho, z 9. století a plavba tou lodí údajně stojí 90 tisíc, že se to někdo může pronajmout a za 90 tisíc celý den tím může jet po jezeře. Jo. Takže to je pro takový ty nejvyšších kast a pro takový ty asi nejbohatší. Jenom, no. Tam kotvila u jednoho jezera a křičeli, že se nesmí fotit. No. Takže nic. Pak jsme teda po té projížce lodí šli po hrázi a oni tam mají lotosy. A bylo zajímavé, že ty lotosy tam kvetou každý celý rok skoro. A hlavně teďko hodně kvetou, když byly ty monzuny a když teda pršelo, nebo ne monzuny, ale spíš ty tajfuny, když pršelo. A oni z toho mají celoroční potravu. Jo? Z listu vaří polívku docela dobrá. Z květů dělají čaj a taky byl dobrý. A z těch hoříčků, nebo z toho, že ten plod, tak ono to má takový plody, který se vysype do bahna, tak oni to sklízí a to buď praží a jsou to teda pražený ty ořechy, nebo to jí syrový a jí to jako slunečnice u nás třeba. A to je taky docela dobrý. Takže to je taková zajímavost. A jinak je to léčivá rostlina všelek, protože by asi taky bylo dobrý promluvit možná o čínské medicíně, když jsem takhle k tomu dospěl, co ty na to?
1: No, klidně, samozřejmě, to vůbec není marný.
0: Čínská medicína to funguje nezávisle na doktorech, nezávisle na pojišťovách.
1: Máš tomu nějaké fotky, nebo ne? Máš tomu nějaké fotky?
0: Je tam někde, my jsme byli v jedné té čínské medicíně čaj a fotky tam asi nebudou, že oni tam vyžijí různých prostě metod, tak jedna je taky z čaje, že to dělají a teďko by to mělo být Hansgou a teďko si myslím, že pod tím Hansgou
1: číslo,
0: by
1: číslo.
0: Mělo být,
1: číslo.
0: No Hansgou by mělo být 2-4, ale já se podívám, jestli tam teda něco je, ten čaj. Jo, dračí čaj. To Hansgou je deštivý centrum, jo, a pak je tam dračí čaj, pátko, tak tam bude z těch čajových plantážích. Takže tam jsme se dotkli teda, ten dračí čaj je jenom tady, jo. To jsou jako za městem čaj, který se jmenuje dračí. A teď oni nesklízí jenom listy, ale sklízí i jakoby semena. Ty semena se lisujou a z těch semen dělají různý druhy výtažků, různý síly a teď to ona tam popisovala, já všecko taky asi nevím, přidávají do toho nějaký bylinky, jo, a vyrábí z toho různý léky. A teď se tam jde, já se tam odsek přivez, teda se přiznám, protože ten čaj mi chutnal jako takovej, protože oni, to je zelený čaj, to je výhradně zelený čaj, jo, oni mají v podstatě zelený čaj, když to řeknu, oni jsou rovně čajoví. Takže mají bylinný čaj, který je různě z těch květů, že jo, i pod hibišku počínaje a po ten, jak jsem mluvil před chvílí, konče, po tu bahenní rostlinu, potom, no, teď si nespomenu, je toho moc. Takže a potom mají teda klasický čaj, tak ten mají zelený, pak mají červený, ten je trošku vypražený a pak mají černý. Jo, takhle to mají. Kafe oni moc nepijou. No a tenhle ten dračí čaj, abych se k tomu vrátil, tak ten je výhradně zelený. A oni ho ještě fermentujou trošku a dávají tam ten syrup nebo něco z těch semen. A on má takovou speciální vynikající chuť. A teď oni to mají tak, že oni to přelejvají několika nálevama tak dlouho, dokud to chutná, jo. Pak se dokonce ty listy můžou sníst. A teď tam je nějaký člověk, který tě vyšetří z té čínské medicíny za peníze, pochopitelně, to jsme teda nezažili. Ale ten tě jako vyšetří prostě nějakýma virgulema, nějakýma prostě takovýhle metodama. Samozřejmě oční diagnozu tam mají. Někdo to zase dělá přes ruce, přes čáry na rukou, jo. Někdo zase přes plesky nohou, jsou takovýhle různé metody. Tím tě vyšetří prostě a na základě toho tě předepíšou nějaký bylinky, jo. A takový ty hlavně zejména chudší lidi trošku chodí právě k tuhle s těm bylinkářům, ale jako, ty to neuznává systém, nebo uznává to jenom jako bokovku a není to přes pojišťovnu. Jako u nás léčitelé, že? No mají různé masáže samozřejmě k tomu a tak dále. A co je zajímavé, takže oni dokážou mentálně vytrhnout třeba rakovinový nádor, údajně.
1: Jo.
0: A to už je hodně drahý asi. A mají s tím úspěchy. Jo, takže říkám, jak jsem slyšel, nevím o tom nic víc. Takže tolik asi v té čínské medicíně.
1: No.
0: Tak. Teď mám tady ještě poznámku. Možná jste se na těch fotkách všimli, je to zejména vidět na šanghajských, nebo možná i na kterýchkoliv, když tam bude město, že vedle silnic tam jezdí ještě pořád strašně kol. Tak, a to je velice zajímavý, protože chudí lidi, nebo ty, co nesehnali značku, může být i bohatý, ale nesehnal značku, jo, myslím tím SPZ, tak ten ještě nemůže mít auto. Tam to funguje tak, že mají tři druhy značek, jo. Mají 70% elektroaut, proto říkám volná energie, jinak to nejde. Mají 70% elektroaut a pozor, vyrábí speciální druh baterek, údajně je natankováno elektrikou za 20 minut, jo. A ten speciální druh baterek technologicky Čína na cizinu ještě neuvolnila a hned tak neuvolní. Jo? Takže oni mají tyhle ty speciální baterky.
1: A nevíš, určitě ty budeš baterky... vědět, určitě to víš, co to je za ty baterky, typ těch baterek.
0: To nevím, to jsme se nepodařilo zjistit, ale není uvolněna technologická, je to jejich patent a není vyvinutá, není to ven, nechci to vyvážet ani. Jo?
1: Dobře, protože ale co to je, jestli se tam toho mají tolik, tak určitě to musí ty lidi vědět, co to je zač.
0: Já to nevím, já tě říkám, to se mi nepodařilo.
1: Nejsou to ty sodíkové, ty nové, ty sodíkové baterie?
0: Možná máš pravdu, možná, že jo, nevím, opravdu nevím. Jo? Za A to byly trošku netechnicí, ty průvodcí, jo, a za B těch informací je strašně moc a teďko ono ani nebylo času to nějak psát, já to všechno z paměti, jo, tohle. Jenom co si tak pamatuju a co jsem dělal poznámky večer, jo. Protože těch informací bylo strašně moc, jak jsme se stěhovali s těmi průvodcema. Jo, my jsme třeba jeli autobusem a oni povídali, jo. Nebo vlakem a oni povídali a já jsem se ptal, jo. Takže já jsem večer potom do půlnoci sepisoval poznámky, takže potom je to i subjektivně zkreslení samozřejmě všechno, jo. Takže ty informace, co podávám, berte, tak já nevím, na 70%, jo. Protože ne všechno jsem si zaznamenal úplně přesně a je to samozřejmě subjektivně zkreslený, ale myslím si, že tu podstatu to asi dá, to, co tady slyšíte. Tak, takže s těma autama bych se vrátil, aby jsme neskákali. Takže oni teda mají tři druhy značek, jo. Čistá elektrika, hybrid a spalovací. A teďko on to má barvu čistě zelenou, na zelenalou, to je hybrid a spalovací je bílá. A teďko první věc, co člověk musí udělat, jít si koupit značku. Značku prodává stát, jenomže tam je značný převis. Jo, tam je převis dokonce tak, že milion lidí prodává si podá jakoby žádost o značku, jo, a z toho milionu lidí jednou za půl roku je uspokojeno asi 100 tisíc zájemců. Možná někde i míň, podle mě stane někde 50 tisíc. Takže je to obrovský převis. Jo? Druhá možnost je, že značka je doživotně. To znamená, že když tobě dají značku, tak je doživotní. A ty můžeš prodávat, ty můžeš dědit, je to tvůj majetek. Jo? Takže samozřejmě někomu skončí auto, už nechce jezdit, tak ji pak ji prodává. Takže oni jsou burzy značek, no ale tam ta značka už je 10x, 100x dražší. Jo, státně ta značka stojí 10 tisíc, státně, to je vyvolávací cena. A na burzách stojí až 300, 400, někdy i 500 tisíc. Takže když chceš, ne? Jako v přepočtu našich, jo, korun. Je to krát 3, oni to říkali jako v eurech tenkrát, tak přepočtu prostě 5 tisíc. Jo, prostě už to přepočítám na korun.
1: Jo.
0: No a... Je to dražší než auto. Upozorňuji, že dražší než auto. A teďko, ty, když máš tu značku, tak pak teprve můžeš jít pro auto. A když to auto skolabuje, tak můžeš tu značku sundat a jít si koupit jiný auto. A nebo značku prodat. Jo? Takže takhle funguje. No a protože těch značek je tam nedostatek samozřejmě, tak oni mají motorky a kola a elektrokola. A hrozně moc lidí jezdí ještě na kole, protože ne, že by neměli na auto, ale oni nemají na to, aby si koupili značku, nebo se na ně ještě ta značka nedostala. Jo? Na ty kola a na ty elektrokoloběžky a na tuhle ty vozítka, co tam jezdí vpravo, prostě při těch silnicích na to nepotřebuješ nic. Prostě.
1: Jo.
0: Tam jenom nějaká registrační to a to funguje. Jo. Jinak tam perfektně funguje metro, konkrétně v tom Šanghaji, perfektně tam funguje teda ta městská doprava. Jo, navazují tam na to normální vlaky, které nejezdí těch 300, ale mají tam samozřejmě i pomalý vlaky, mají tam metro, mají tam autobusy teda. A mají tam 600 km metra, jo, i do těch přilehlých aglomerací. A podrž se, cena metra je 10 juanů krát 3 na celodenní lístek. A to metro jezdí docela často. Jo, a mají to docela pěkně udělané, že i ta orientace tam je docela, řekl bych, že lepší než v Praze. No. Takhle asi.
1: Ještě jsem se chtěl zeptat na cenu těch aut tam, protože nevěřím, že to, co třeba tady stojí čínský auto, já nevím, 700 tisíc, který už je velice dobrý, kolik asi stojí to samý u nich?
0: Přepočtu 10 tisíc, 15, 10 tisíc, to je levnější než značka.
1: Jako 10
0: tisíc? Motorka tam stojí, 3200, ta lepší elektromotorka.
1: Takže chci říct, že auta na naše peníze, auto nějaký stojí, pěkný auto.
0: Ano, do 20 tisíc pořídí auto, ale tady problém v těch značkách. Protože
1: dobře, neberme ty značky, jo? Jak stojí to auto vlastně?
0: 20 tisíc, no.
1: A tady, když ho přivezou sem, tak stojí půl milionu, nebo?
0: Přizpůsobí se našemu trhu, to je jasný.
1: Jo, no, tak to je pěkný.
0: Přizpůsobí se našemu trhu. No, ale to ještě je to vždy baterkou, že jo? Protože no. Oni nemají technologie, když to bude elektroauto, na Tesla, nebo co to dělají, já nevím, jestli Tesla je čínská, abych nekecal, tak samozřejmě, že to má litiovou baterku a ne tu jejich, že jo? Že oni mají ty rychle nabíjecí baterky a nechtí to uvolnit. Tak si je strašně rychle nabíjí.
1: No ty, který jdou sem k nám, ty elektroauta jejich, tak ty mají normálně ty litium, železo, co to je tam, ten lithium, no teď to nemůžu, litium, železo, po, co to je? Fosfor,
0: to
1: myslím.
0: Je fosfor, no.
1: Litium, železo, fosfor, ale to jsou, to je stará technologie už 30 let nejméně.
0: Oni mají nějakou novou, snad 3 roky, co tam takhle funguje.
1: Tak Lenata Sodíková, která už vydrží i záporné teploty, samozřejmě, jo, může nabíjet i při záporných teplotách, což tadyhle ty nelze. No a myslím, že to je ale kapacitně trochu horší, co se týče výkon a vlastně váha, jo, tak je to trochu horší než ta baterka, ale nehoří to taky. Tadyhle ty sodíkový, což je také zvláštní, ale nehoří prej, no a tak dále, takže možná, že, ale už to tady občas je, ale je to ještě velmi teda v plenkách tady, no samozřejmě jsme už daleko za nima, no.
0: Jsou nehořlavý, no, ty baterky jsou nehořlavý, teda. Dobrý, a teďko teda bychom asi, já nevím, tady už z těch věcí, mě už teďko nic nenapadá, ale tak bychom mohli projet ty fotky, ne, postupně ještě.
1: No, můžeme, já to tady, ty fotky, to tady
0: že bys to vzal po těch nejvíc
1: dvojků. On někdo, někdo volá, Petře, tak já ho vezmu do vysílání.
0: Tak Tak.
1: Haló, jste ve vysílání rovno.
2: Haló.
1: No.
2: Haló.
1: Dopak volá.
2: Haló. Vláďa, tady zase, jak včera.
1: Tak, Vláďo, jedem, jsi ve vysílání.
2: Chci poděkovat za krásný poslech pána
1: Petra,
2: cestovatele v Číně. A mám jenom krátký dotaz, je běžné se domluvit s Číňanama anglicky, nebo jak mluví, jak komunikovali, a potom ty motorky jsou taky baterky, nebo jak?
1: Taky většinou, jo, asi. Motorky jsou taky baterie.
0: Motorky mají samozřejmě anglicky, jo, protože oni mají angličtinu a výhradně komunikují anglicky, to je hned oni se naučí ty znaky, to mají první, druhá třída, mají znaky,
1: a pak
0: potom jedou angličtinu. Jo, Takže to je jako bez problémů. A potom ty motorky mají spalovací motory a mají elektro, můžete si vybrat.
2: Takže
0: jo, ale říkám, tam je obojí, ano. A je tam teda nejvíc elektroaut až 60% a potom hybridí, pak teplé spalovačky. A autobusy
2: Říkáte 70% elektroauta.
0: Mm-hmm. Ano, 70% a hybridy to potom je. Ještě taky, jo. Mm-hmm. Máte zelený, polozelený a potom spalovací.
2: No tak pokud vynaleznou ještě ty baterky skutečně kvalitní a ne tak ty klasický, olověný, těžký a to, takže to by nebylo špatný. No, takže děkuju moc krát a budu poslouchat.
1: Dobře, děkujeme za zavolání. Tak super.
0: No takže projedeme ty fotky teda.
1: Můžeme, tak já nevím, kde mám začít.
0: Tak úplně, ten odlet asi nedělej, takže jdem 02 Šanghaj. Já tady mám nějaký napsaný, co zhruba to je za ty fotky, nějakých takových jako...
1: Začíná to tím Maglevem.
0: Ano, tak. A hned se dostaneme k večeři, je tam fotka večeře, jo?
1: No, to tam není teda, jo? To na té 02.
0: Tam není asi zavodlené, nevím, kde bude večeře vyfocená možná. Ale mohl bych něco říct o té gastronomii, teda, když mám tu večeři tady ještě. To je taky zajímavá záležitost, to jsem ještě neřekl. Takže Číňani nesnídají, jako my upozorňuju, jo? Ty mají furt buď polívku, nebo něco smaženého, nebo nějaký nudle. Zkrátka ta gastronomie, vlezte si do vietnamské nebo čínské restaurace, máte tady miliony nebo tisíce, tak takhle nějak oni tam jí. To znamená, žádný jako mix snídaní chleba namazaný máslem neexistuje. Neexistuje pečivo, výjimečně zákusky. Takže oni i snídaně mají na tuhle ten způsob. Jo? Takže to bylo pro mě trošku nezvyk, že k snídaní prostě nějaký takovejhle polívka nebo nudle, nebo prostě já nevím, že jenom v jednom hotelu snad byl výběr nějakých těch uzenin a salámu, jako je taková ta večeře nebo snídaně na asijský způsob. Tak, co se týče toho stolování, jestli tam byl teda ten kulatý stůl, tak my jsme měli večeře tak, a oni to tak taky mají. Jakmile je víc než jeden člověk, tak je kulatý stůl s otočnou takovou jakoby deskou.
1: Ano,
0: tam se přinesou různý druhý jídla, ten stůl se točí a lidi si vybírají to, co chtějí zrovna z těch, já nevím, kolika druhů jídel. Samozřejmě v té restauraci si to objednáš, takže když tam bude nějaká, já nevím, čtyřčlenná rodina, tak si objedná 3 druhý jídla a oni to tam přinesou, jo. My jsme to měli pro 8 lidí, takže to nám zase objednávali ty průvodci, jo. To jsme do toho nějak moc nemluvili, do tutoho. Mm-hmm. A stačilo to v podstatě jíst dvakrát denně a přes den si člověk něco dal, malýho, protože ráno ta snídaně, že jo, tak když jsem tam snědl nějakou polívku s nudlema, nebo já nevím, nějaký guláš, nebo nějaký ty kousky masa zase z rejží, tak jako se člověk napucnul, že jo, takže to vydrželo kolikrát až do večeře, jo. Jinak oni pojídají potom teda ty voříšky, jo, a ještě potom bavlna, zase s těma voříškama bych mohl taky říct, že oni taky sní všechno, jo. Měli jsme na bavlníkové plantáži se podívat, což je taky zajímavá věc. Ta bavlna tam asi není, nebo možná je v tom Šanghaji, jo. Jo, je tam hedvábí a hedvábná stezka. Hedvábí, ne bavlna, hedvábí. Ne,
1: číslo, to asi, já to jinak nevidím.
0: Šanghaj 02 a je tam hedvábí a hedvábná stezka by tam měla být. Není to bavlna, je to hedvábí, já jsem to spletl. Bourec Morušový je doufám hedvábí, doufám, to je tam dobře. Mm-hmm. Bourec Morušový, že to asi hedvábí, ne? Mm-hmm. Takže to je takový to vlákno, je to ono. Ne, bavlna, to je bavlní, to se pěstuje.
1: Není to
0: jasně, bavlní se pěstuje a hedvábí je bourec.
1: Je to nějaký no, zmatený, vidím tady... tam v té 02, jenom 3 fotky Maglevu a nic jiného tam není, nevidím, takže to je nějaký
0: tam
1: asi
0: spletí. Tam to musí říct v Šanghaji, 02 Šanghaj, tam to musí
1: ne,
0: říct.
1: Ne, 0,02 tam není, skutečně ne.
0: To je divný, to je divný. Hmm.
1: Rychlo trať Maglev, 02.
0: A nemáš odlet teda puštěnej?
1: Nemám odlet, to je jednička.
0: To je divný teda, no tak to nevím, to tady mám nějak divně teda, no. Ale ještě 03 Šanghaj, když dáš?
1: 03 Šanghaj, když dám 03 Šanghaj, tak tam nevím, co je. Klášter, Jade, Buddha.
0: No, dobře, tak tady budu v chrám, to jo, oni mají tam oni tam mají buddhismus teda zejména. A za tím budhovým chrámem mohla být ta bavlna teda. Když já to nevidím, tak to těžko najdem, ale tak aspoň takhle si improvizujem. Hedvábí a hedvábná seska, jo? Je tam něco takového? Chrám s hedvábím.
1: Něco tady vidím, nějaké látky tady. Tak. Ženy u látek. Takže,
0: Ano, tak jenom to hedvábí, jo, to je taková, asi všichni znáte technologii hedvábí, jo, že se to teda dělá tak, že bourec Morušový sežere listy, Oni to mají tak, že to nestojí ani venku, ale pěstuje se to někde prostě, ty listy oni sklízí, dají to někam do nějaký stálý teploty, stálý vlhkosti, do nějakých hal, tam mají toho, tam mají tu housenku, ta teda žere až nabíde, zakuklí se, no a oni potom, když jsou ty kukly, tak samozřejmě některý nechají, aby měli chov, no a některý teda jakoby odmotávají z toho to hedvábí. A oni to udělají tak, že to spaří ve vodě, to napřímo ukazovali, spaří to v horké vodě a ono se to jako oddělí a pak to dají na takový jako speciální předací stroj a ono z toho vydlabou tu tenkou nit, normálně to navinou, jo, jako cívka. A, ale jsou teda takový ty zhoršený, bavlněný ty kukly od toho bouce Borušovýho a ty sice se obalí tou bavlnou, ale, nebo tím bláknem, ale nejsou jakoby zničovatelný, jo, že by se to mohlo navít tou cívkou. Tak ty taky spaří je trošku díl, jo, a potom z toho jako ručně vytahujou takovou jako deku, to znamená vytáhnou z té jedné malé kukly, v podstatě vytáhnou, já nevím, metr krát dva metry takovou tenoučkou jakoby deku, takovou jako plstěný to hodně je a oni naskládají asi, já nevím, kolik tuhle z těch kukel na sebe vytahaných, těch vrstvených dek, sešijou to a je z toho deka, jo. A velice dobře se potom spí, protože údajně jsme to měli v hotelu, lidi to tam i kupovali a nebylo to ani drahý, jenom že byl problém, jak to dá do zavazadla a celý týden se s tím tahat, jo, nebo celý deset dní. Takže jsem to takové teda nekoupil. No a je to strašně příjemný to vlákno, jo. A hrozně to bylo levný. Ta deka stála, že je to čistě teda bavlněná, že jo, deka a ono to stálo 500 korun, jo, celá ta jedna deka. A má to tu vlastnost, že to jako ve dne hřeje a když je teda horko, tak to chladí a když je zima, tak to hřeje, no. Prostě má to takovýhle teplný vlastnosti tam, jo. Takže to jsem si fakt tam hotelu vyzkoušel, protože tam to prostě mají, tam oni na čem je nespí, jo. A oni, když ty kukly prostě vyloupou, tak tu mrtvolku, ten vnitřek, tak z toho dělají buď voříšky, nebo to praží a mají z toho bramburky. Takže oni taky sní kde co. To je ještě k té gastronomii taky, jo. Takže to je to hedvábí. No a pak teda, co ještě tady mám za zajímavost. Když tam dáš teda Hans Go, to je ta číslo 04. Tam byl ten dračí čaj a pak za tím dračím čajem těsně, tak jsme skákali na dračí čaj na ty plantáže. A za tím dračím čajem je taková jako řeka.
1: No, to
0: je taky taková zajímavost. Tak, a to je kanál přes celou Šanghaj. Je to nejdelší kanál na světě, teď nevím, kolik to má kilometrů, hrozně moc. A bylo to stavěné už v 2. století a neustále se to budovalo až do dneška. Do dneška je to funkční. Je to nejdéle sloužící kanál od toho 2. století a je to až pro námořní lodě. Jo? Až pro námořní lodě do určité dálky, že můžou se hodně daleko dostat z té Šanghaj. Nevím, jestli až přímo do Pekingu, ale hodně daleko. Jo? A táhne se to celou Čínou, má to různý průplavy do různých řek. Jo, a hodně daleko, teď neřeknu, kolik se dostanou i námořní lodi po tom kanálu. Do Šanghaje asi až ne, ale tyhle ty námořní prostě hodně daleko. Jo, takže to je taky taková zajímavost, dělají tam potom plavby a je to prostě chráněný UNESCO. Jo. Takže to je taková zajímavost, která byla docela dobrá. O Xihu už jsme se bavili, o Xihu. A teď, když tam dáš, jestli můžu poprosit tu čínskou zeď, to je 0,6, to je Nanning 0,8. Nanning 0,8.
1: Nanning 0,8. Nanning, no, Confucius Crown.
0: Tak to je bývalý hlavní město před Pekingem, jo. A ten Nanning je zajímavý tím, že začíná to purpurovýma horama, což je takový mikronárodní park, nejmenší národní park uvnitř města. Je to v podstatě, jako kdyby, představ si, když to přivezmu na naše poměry, tak jako kdyby les okolo Radyně byl národní park, to znamená starý Plzeňec, Plzeň a ty vesnice okolo, tam jsou ty města a Radyně je národní park, ten les, samozřejmě v trochu větším měřítku. Ta nejvyšší hora má asi 1200 metrů. No a v tom národním parku je nějaký mauzolum zakladatele Číny. Jméno tady taky zase nevím. Tam jsme se teda byli podívat za strašného deště. Ale je to teda jejich nejmenší národní park. Zároveň, jo. A pak je tam právě toho se jmenuje Purpurové hory. Jinak v těch Purpurových horách nemají jenom tenhle mauzoleum, ale mají tam i nějaký různý buddhistický chrámy, různý výhlídky, nějakou lanovku, jenomže bylo blíž počasí, takže bohužel, no. Pak tam mají zase jezero Xihu, to je hned za těma Purpurovýma horama. To je něco podobného, i když to je ne tak slavný, jako to bylo v tom Xivu, tu to je Xivu a tam to bylo Xihu, jo. Takže je to něco podobného jako to Xihu, ale není tak slavný, ale taky už to je prostě hrozně dlouho turistikou navštěvovaný a vypadalo to hodně, hodně podobně a je to víc uprostřed města. Tak a nad tím jezerem Xivu už se týden druhá čínská zeď, je to předchůdce čínský zdi v podstatě, kterou oni mají tam někde na druhé straně Číny, že jo, tam jsme se nedostali. A tu to je předchůdce. Je to do dneška nejdelší, tam je nějaká brána, by tam měla být pak vidět velikánská.
1: No to taky, no.
0: Je to nejdelší.
1: No.
0: No taková brána je tam velká a pak se otáhne okolo celého města, jo. Nebo okolo části toho města. A je to vlastně 35 kilometrů dlouhá nepřetržitá zeď, stará zase ještě starší než čínská, teď by to údajně mělo být. A prostě říkají tomu druhá čínská zeď a je to UNESCO prostě. Jo? Je to 35 kilometrů dlouhý a je to podobný prostě, akorát, že to ve městě. A že to asi není tak, že to se netáhne horama, není to prostě takový unikátní jako tam. No. Tak to je jenom asi taková zajímavost k tomu. No jinak ještě vůbec k těm památkám jako takovým ještě musím říct. Mao Tse-tung, co jsem tady ukazoval, tak ten za ty jeho doby se hodně ničily ty památky a hodně se ničila historie. Takže oni vlastně hodně těch historických věcí, jako byly chrámy, jako byla čínská zeď třeba, nebo i ta malá čínská zeď, jako byl třeba i to jezero Xivu nebo Xihu, tak bylo hodně poničených. Jo? On to všechno boural, ničil, likvidoval. A oni jak měli teďko ten jejich velikánský rozmach po tom roce 89, když se to všude uvolňovalo a když se to jakoby otevřelo, tak oni začali úžasně budovat, nahnali tam lidi na tyhle ty památky, našli dobové věci a během krátké doby udělali takzvaný fejky. Jo? To znamená, oni to v podstatě jsou jakoby historické památky, ale asi se nedá rozeznat, co je fejk a co je teda jakoby opravený, potom zničený. Ale pozor, oni tam obrovsky dbali na to, aby to bylo podle dobových věcí a z dobových materiálů. A údajně se snažili využívat i starých technologií, jo, na tu stavbu. Ale samozřejmě zase ve zmodernizované formě. Takže spoustu věcí tam oni postavili, jo, takhle nově, jakoby. Jo, takže to je taky taková docela zajímavost. Takhle tam hrozně mají ty památky, jo, třeba. Mm-hmm. Takže to je ještě k té druhé čínské zdi. No a pak tam teda Žlutý hory už jsme asi ukazovali.
1: Ukazovali.
0: No, to by to bývalý hlavní Nanjing. No možná barevnou Šanghaj. Jo, my jsme byli na té, když tam dáš 11. Šanghaj, tak to už bylo i hezký, relativně hezký počasí.
1: Mm-hmm.
0: Já nevím, to bude pod tou 11. nebo pod tou 9. možná až pod tou 11. Jo, 9 a pak tady mám 11. Tam by to mělo být.
1: Já vím, něco tam je, to víš, já nevím, co to je, no, to je těžký.
0: Tady. Jo, takže tam, my jsme tam pluli po kanále, když tam budou nějaký barevný věže a barevný fotky vysokánský. Tak tam jsme pluli po tom kanále, který se tahne vlastně, tam jednak teda ten Šanghaj se rozlejvá na deltě Žlutý řeky, která je obrovská, to je velký jak Morava. A samozřejmě je tam i ten kanál, který se tahne až do toho Pekingu, to je zabudovaný samozřejmě do té delty. Takže my jsme pluli po tom jednom rameni té řeky vlastně a jsou tam ty barevné fotky té Šanghaje. A teď chci jenom říct jednu věc, že možná o tom víš nebo nevíš, ale tyhle ty bohaté rodiny, tak ty se přestěhovaly, je to asi 10 let, tak mají jedno ze svých sídel v Číně. Jo. Takže z toho možná souvisí i to, že já si myslím, že Čína je pokusný králík, aby tam vyzkoušeli to, co na nás chtějí, ten nový světový řád, že teďko se snaží už v Řecku to zavádět, jak jsem říkal, a že prostě v té pokusné laboratoře, že prostě ten nový světový řád prostě přijde tam odsud a není možná nic, než prochu, aby nebylo pravdě trochu, jak se říká, že vlastně ten starý prorok, teďko, jak on se jmenoval, tak ten vlastně něco mluvil o žlutém nebezpečí, že jo. On, zase mi to jméno vypadlo, no, už je večer a už to nemyslí. Tak ten přece předpověděl pád věží, že jo, na 11. září, teda ne přesně ten na tom, ale pád New Yorku, a předpověděl i, že největší nebezpečí přijde z Číny. A mě to docela dobře jako do toho zapadá. A já si myslím, že opravdu z Číny přijde tuhle ten nový světový řád, jo. A že oni tam opravdu zkoušeli a že to, co tam teda jsem poznal, takže je ta hrůza, která přijde i sem, pokud se tomu nebudeme bránit. Jo. Ale bohužel ty dnešní mladí jsou takový, že se to nezajímá. Jo. Protože já s nima teda spolupracuju, ale to někdy je docela těžký, protože jak víš, tak jsem teda odborný mistr, dejme tomu, na laboratoři. Jo. a prostě to, co někdy z nich vypadne a jak k tomu přistupujou a vůbec ty učitelky, které tam u nás jsou a jaký mají názory, tak to nechci radši rozširovat, tak mě nezavřou, no, tak to řeknu asi.
1: A za co by tě měli zavřít? Za co by tě měli zavřít v dnešní svobodné době?
0: Za názor, který bych třeba tady řekl, to nechci se od toho pouštět.
1: Prosím tě, dneska,
0: si myslím, to
1: kde
0: možná, že jenom pod internet jenom proto, možná, že jenom pod internet jenom proto, že jsem ukázal má. A že se tady trošku z něj dělal lehce legranty. Možná, že i proto.
1: No, je to zajímavé, mě se to v životě nestalo. Tohle, co se stalo teď.
0: Ale jo, bylo to zajímavé, protože já jsem ukázal hrnečky.
1: No,
0: a tu jako to intuice, ale no, a ty máš taky intuici, Pavle, ne, že ji nemáš. A jakmile jsem tam strčil ten hrneček po druhý, když jsme se znovu připojili, tak ty jsi sám, jakoby spontánně řekl, už to tam radši nestrky, až to nepadne, jo.
1: No, jasně.
0: Tak, jo, možná, že to opravdu tak bylo, jako jo. Protože pak je, že já jsem dal čtvrtý hrneček a ono to padlo. Takže já si myslím, že opravdu to mohlo být i, že tam někde ta cenzura existuje, jo.
1: Dobře.
0: Jo, protože já jsem to trošku vlastně ukazoval.
1: No, jasně.
0: Což je pravda.
1: Jasně.
0: Možná na závěr ještě tam jsou ty dva vordy, ne ta osnova. Protože ono už koukám, že možná máme asi čas, ale můžeme povídat dál, ono by se dalo ještě povídat.
1: No, máme...
0: Tak jsou tam ty dvě mapy,
1: ty mapy, jo?
0: 0102 mapy ještě. No, aha. Tam by to asi neměl být problém. Na jedné mapě, teď nevím na které, tak je tam celá Čína s letem a zhruba z oblastí, kde to bylo. Jo, a na druhé mapě je zhruba body velký na území České republiky nebo Československé republiky, kde jsme se pohybovali. Jo. Abyste měli trošku představu, kde jsme v té Číně byli. Takže jo. Jenom ještě tuhle ty dvě mapy možná teďko tam dát.
1: Tady ta druhou. Mapa, ano, už ji tam mám. Opravdu to je...
0: Jedno je let prostě z Prahy.
1: Jasně, to je takový nezajímavý.
0: No, a, to no je... a jedno je, jo, a je tam zajímavá jedna věc, jo, že jsme letěli přes výsostný vzduch Sovětského svazu. Protože když se letělo, nebo Ruska teda, Ruské federace, když jsme letěli přes ten, ono se letí vlastně Černý moře, že jo, přes Turecko, Černý moře a potom na Kavkaz. A ten Kavkaz se oblítá buď přes ty tři zakavkazské země, to znamená, no, honem rychle, Gruzie, Arménie a ten nevím, ten poslední, Kazachstán. Tak takhle jsme letěli, protože oni v tom letadle právě byli, mapičky, kudy letíme, jo. Nesměli se otevřít okno zase, což mi štvali, ale byl tam aspoň ta mapička, těma kamerama mapička. No a zpátky jsme letěli druhou stranou přes Rusko. A já si jsem si uvědomil, že vlastně bohužel jsem to nemohl vidět, takže Elbrus, že jo, já jsem byl na Elbrusu, no. Tak jsem vzpomínal. No. Takže takhle asi. No a pak tam je ta druhá mapa. Oni teda Turci můžou, jo, Turci můžou. No, ty mají povoleno lítat přes Ruskou federaci. Tak a pak je tam druhá mapa, kde jsou ty navštívený body zhruba, abyste měli představu od toho Šangaje, kde jsme udělali ten okruh, jo. To znamená, v podstatě to bylo Šanghaj, Hangzhou, jezero, hory Ksihu, teda pardon, nejdřív ty Ksihu, ne Ksihu, ale jezero Ksihu a hory, ty zkratce ty hory, potom teda Honcu, žlutý hory a ten Anjing a zpátky do Šanghaje. Jo, takže takhle. No a ještě k té věži možná šanghajské, kde je to obchodní centrum, kde žijou ty rodiny. Takže tam oni postavili tu šanghajskou věž.
1: Tak kde?
0: Na které jsme teda taky byli. To je v Šanghaji přímo. A mělo by to být poslední 11. V té poslední je to tam barevně, anebo v té 9. je to tam možná nebarevně. Jo? Ta velikánská šanghajská věž. Ta je i jakoby významná, že to byla nejvyšší budova světa, takhle byla postavená. Má to 500-600 metrů plus minus, jako přesnou částku taky nevím.
1: Já tady jste asi focený z toho, jo? Vidím tady nějaký pohled na město.
0: Ano, z té věže je to focený samozřejmě a dneska je to třetí nejvyšší věž, protože přeskočili někde v nějakých těch Emirátech nebo kde.
1: Ano, v Emirátech, v Dubaji.
0: Ale pozor, za rok už tam bude 700-ková věž, už ji staví a už má 550 metrů. Šanghaj přímo.
1: Ale já si myslím, že v tom Dubaji má taky přes 700 metrů asi. Už teď.
0: No ale oni staví teď, která by měla být projektovaná jako nejvyšší, jo.
1: Ještě vyšší, jo.
0: Jo. A už staví, už mají 550 metrů, my jsme to viděli jenom z dálky, to staveniště, jo. A jinak to ten Zroš a tu ty rodiny, tam mají světový obchodní centrum nejbohatších lidí, se to jmenuje, v překladu. A když tam dáš tu věž, jestli se ti to povede, tak je tam taková věž jako otvírák, to vypadá jako pivní otvírák.
1: Ano, to vidím, jo? Zrovna to. No.
0: Tak, a to je světový obchodní centrum, kde údajně mají mít kanceláře ty nejbohatší muži světa, který ovládají banky a tak dále, na svobodném vysílači, o tom bylo hodně mluveno, že jo. Mm-hmm. Hlavně Petr Václav o tom dost mluví, že jo, jak prostě Česká národní banka nepatří nám a tak dále, takže tam odsaď jsme ovládaný v podstatě. Jo. Oni tam mají opravdu přestěhovaný, veškerý tyto centrum tam přestěhovali. Takže je to asi jasný proč.
1: Mm-hmm.
0: Jo? Takže to taky asi patří k tomu a je to taky asi taková zajímavost, no.
1: Dobrá, Petře, máme 23 hodin.
0: Ještě poslední zajímavost bych dodal, když máme 23 hodin, to je jenom věty. K té věži, jo, technicky jenom, je výtah. A tím jsme jeli nahoru 60 km rychlostí, 18 metrů za sekundu, jo, a dolů 30, a já jsem metrů, jako kilometrů za hodinu, jo. 18 odpovídá 60 a 30 km je asi 10 metrů za sekundu. A já jsem se ptal, proč dolů 30, a proč nahoru 60? A ona říkala, že tu 60 by jsme dolů padali. Že bychom se nadlehčili. Takže dolů musí jít s tou 30. Jestli je to pravda, nevím, tak on to měl vysvětleno.
1: Možný to je, že nepadali a že by to jako bylo takový trošku odlehčený člověk. No, asi ano.
0: No, možná by tam to kečko nějak působilo. Že?
1: No, doví. Dobře, Peťo, dobře, hele, já myslím, že ten nepovedený pořad z kraje, teda, že jsme to nějak dotáhli, no ale...
0: Já se omlouvám, máme technické problémy, včera jsme to pak zkoušeli. Tak to mám s Jimčuk na odkasa bylo to, já to zítra nemůžu do práce a budu seřvat teda. A musíme to znova, že budeme muset teda ještě z domova sejdnout, a on to posílal z domova, mě tvrdil. A musíme to ještě udělat, aby to teda šlo, a aby mi tam teda udělal znova to uživatel, aby příště třeba jsme to udělali už líp, jo. Kdyby něco ještě se naskytlo, protože tu je ostuda, no, já to beru jako svoji ostudu. Bohužel, ale omlouvám se, mě to prostě překvapilo, že to nejde. Já fakt myslel, že ťuknu, když jsme to včera zkoušeli a šlo to. Já jsem zkoušel ty sluchátka. Všechno fungovalo, no.
1: Dobře, už je to za náma, nebudeme to protahovat, čeká další pořad, nebo pořad, tady myslím, že bude kalendárium, jako vždycky bývá, každý pondělí a středu, takže dneska máme středu, já se s tebou loučím, děkuju moc za zajímavý povídání, veme si z toho určitý poučení, protože opravdu vážení, jestli to sem přijde, no tak to se z toho picnem a ta digitální měna, to je základ, bez toho oni by nemohli to spustit ani náhodou, pokud spustí digitální měnu, máme to tady taktéž, je to to samý, takže asi tak, to je takový ponaučení si z toho třeba vzít. No a tímto se s tebou loučím, děkuju moc a měj se moc krásně.
0: Já chtěl loučit se všema posluchačem a děkuji za zavolání, to mi docela potěšilo, že byl zájem. Takže ještě jednou děkuji, s tebou se pohledat, také loučím a ještě jedna omluva teda.
1: Dobře, samozřejmě lidi, tak teď zvu na palouček. Teď tam bude asi žádná akce velká, ne, ale když budete chtít přijet, tak samozřejmě kdokoliv o víkendu přijďte, budete vítáni vždycky. Je to tam pro vás taktéž. Tak a to je pro dnešek všechno. Děkuji moc, mějte se krásně, Peťo, mějte se hezky všichni posluchači
0: a diváci.
1: Ahoj, ahoj.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Tak, je tam víc problémů. Já sám tomu teď v posledních týdnech dávám neskutečného času. Pořídil jsem si novou věc, český produkt, který se jmenuje Everbot. Rozhodně to doporučuju. Je to i proti těm všem GPT chatům a tak mnohem, mnohem lepší. Dávám, řekněme, abych nepřeháněl, ale půl hodiny, hodinu denně opravdu dávám tomu, že se učím nové věci a zacházím s umělou inteligencí. Pořád toho neumím dost, ale hlavně bych řekl, umělá inteligence není k tomu, abychom bojovali. Umělá inteligence je k tomu, abychom my sami byli lepší. Abychom se učili, měli výkonnější mozky, zvládali víc věcí a tak dále. Tohle je taky velice podstatné, že jsou umělé inteligence, které utupují, jsou umělé inteligence, které naopak vám ten mozek bystří, jsou umělé inteligence, které vám škodí, jsou umělé inteligence, které dokážete zkrotit, musíte vědět, jak zkrotit. V tuhle chvíli toho nevíme dost, ale já si myslím, že to nejlepší, jako ten nejlepší začátek, je mít hodně dobře v pořádku logické myšlení. A já bych řekl ještě druhou věc, mít takovou tu rýpavost. Jak člověk se nespokojí s první odpovědí a ptá se, a proč, a tohle, a určitě. Jo, tohle si myslím, že je tam velice podstatné. Pro začátek by tohle stačilo. A samozřejmě pak můžeme generovat nějaká videa, ale ono se s tím dá dělat tolik věcí tak zajímavých. Prostě analyzovat svět kolem sebe, vymýšlet sofistikovanější a sofistikovanější strategie. A já souhlasím, učíme se to, ta druhá strana se to taky učí, ale tohle nebudeme umět neumat se.
3: Ano, já jsem se tady dostala z 27.7. na nějaký ten tvůj glos a o nutnosti spiknutí proti robotům.
2: Tak, tam jsem narazil na docela zajímavou otázku a ta otázka zní, v čem jsou lidé nenahraditelní? A budu v budoucnu. On ten původní článek, ze kterého jsem vycházel, který byl od Curtis Jarvena, ten říkal sex. Ve skutečnosti ne, už jsou sexuální robotky a budou určitě lepší a lepší a za chvíli budou i sexuální roboti, nebo možná už jsou, takže ani v tomhletom. A teď mi potom i různí čtenáři posílali různé návrhy, a nakonec zjistíme, že v podstatě není nic, v čem by lidé mohli dlouhodobě spoléhat na to, že budou lepší než buď to umělá inteligence nebo humanoidní roboti. Je to smutné, ale je to tak. A já jsem narazil, to není můj nápad, poslal mi to jeden čtenář, v tom je výborné, já mám velké procento svých čtenářů, že to jsou opravdu hodně chytří, hodně vzdělaní lidé, často univerzitní učitelé, a posílají mi hodně zajímavé věci. A narazil jsem na přirovnání ke starému Řecku, kde byli svobodní a otroci. A když si vezmete, že žijete ve společnosti, kde, já nevím, polovina lidí jsou otroci, tak vy jako svobodní si můžeme cítit něčím lepším, ale vlastně víme, že nejsme v ničem lepší. Jo? Ti otroci dokážou lépe pracovat na poli, ale toho otroka taky můžete takhle cítit v boji, že bude lepší bojovník. Někteří otroci byli dokonce generálové. Můžete ho tak vyučit, že z něj bude filozof a někteří skutečně špičkoví filozofové byli otroci. Jo, někteří římské rodiny dávali své děti na výchovu otrokům, kteří byli nesmírně vzdělaní, mnohem vzdělaní než oni sami. To znamená, máte ty otroky, kteří jsou ve všem lepší než vy, nemůžou být ve všem lepší než vy. A to je vlastně naše, to prostě trochu podobá naší situaci. Máme tady ty roboty, kteří mohou být ve všem lepší než my. A tady co s tím? A já tam píšu, to, co je tam podstatné je, že v takové situaci ti lidé drží spolu. To znamená, preferují to, aby na té straně byl živý člověk. A to si myslím, že tak to nakonec bude, že to, za co jediné se bude platit u živých lidí, nebude to, že někdo něco lépe vytvaruje nebo lépe napíše,

logická struktura mezi a tak dále. My to teď ještě nevnímáme, ale myslím si, že velmi brzo se to budeme učit rozlišovat mezi tím, kdy se něco někomu opravdu líbí, kdy jenom robot říká, tak vyjadřuje nějak symbolicky nějakou logickou strukturu. Takže to je jedna z takových těch, já bych řekl, věcí kolem umělé inteligence. A když jsme u té umělé inteligence, já jsem o ní psal víckrát a spíš jsem dělal výpisky z různých věcí, které se objevily v Americe. A odkazoval jsem tam na Karla Marxe, který říká, že dramatická společenská změna, nebo že k dramatické společenské změně dojde tehdy, když se objeví velice výrazný rozdíl mezi výrobními prostředky a výrobním způsobem. Jo, to znamená mezi organizací společnosti a technologií, jaká je k dispozici. V tu chvíli to nemůže pokračovat dál. A to se zdá, že to je přesně ten okamžik, který nastává teď. A my v každodenních životech možná to ještě nevnímáme, nevím, jestli to někdy budeme vnímat, možná o tom čteme někde v novinách, ale co pro mě velice zajímavé a důležité, že o tom hodně třeba v Americe přemýšlí bohatí a důležití lidé. Jak nově organizovat společnost, když budou všude masově humanoidní roboti a bude všude masově nasazená umělá inteligence. A že ty myšlenky i těch, já bych řekl, nejbohatších lidí, nejmocnějších lidí, jdou, dle mého soudu je to hodně dobré, takovým tím, já bych řekl, humánním směrem, že přemýšlí o tom, že by se lidé měli více věnovat řemeslu, že by se mělo více, řekněme, dbát na lidské štěstí. Elon Musk má dokonce takovou vizi, že budou zrušeny peníze. A on tím nemyslí jenom, že budou jako zrušeny peníze papírové a budou elektronické. On tím myslí opravdu, že, jako, jak to říct, že spousta zboží bude zadarmo. Prostě, jestli to lidé budou volně brát, takový vlastně komunismus. On tvrdí, že to dosažitelné během jedné generace. A víte co, když o něčem takovém sním já, tak to nemá žádný význam. Ale když o tom sní Elon Musk, tak to nějaký význam má, protože on má možnost něco z toho udělat. Takže řekl bych, že to je napínavé, může to jít samozřejmě na obě strany, a řekl bych, že je slušná šance, že to přinese i něco dobrého.

35 let dnes uběhlo od 11. září roku 2001, kdy New York zažil snad nejtragičtější den své historie. Jednalo se o teroristický akt ze světa islámu. Mohl to být takzvaný inside job, jak praví někteří. Vzpomínku jsme opět hledali a našli v archivu stanice Vltava u kalendária číslo 177. Vás vítá Michal Kyselka.

Hudba Arvo Pärta nám posloužila coby rekviem při vzpomínce na černý den amerických dějin 11. září roku 2001. Ten den bylo příjemné počasí, ještě ani nezačalo babí léto.

The day they wounded New York. Ten den, kdy zranili New York, začal jsem budovat ochrannou tvrz, zpívá Leonard Cohen v písni věnované 11. září 2001, kdy s sebou dva zřícené newyorské mrakodrapy vzali téměř 3000 životů. 200 lidí postupně skočilo z oken vstříc smrti, která se dostavila po přibližně 10 vteřinách volného pádu. Lepší než uhořet? Jedna dvojice se držela za ruce, žena, které se pádem zdvihala sukně, si ji snažila přidržet. Kromě 55 vojáků, kteří zde zahynuli, byli všichni ostatní civilisté. Chtěl jsem najít píseň nebo skladbu, která by reflektovala napětí, které dnešní svět prožívá v náboženství, ekonomice i ideologii východu a západu. Našel jsem ji, jmenuje se Bubble Crash a na své album Rock and Roll from Prague ji v roce 2004 nahrál Štěpán Smetáček s několika zpěváky a zpěvačkami, mimo jiných také s Lenkou Dusilovou. Text refrénu uslyšíme v angličtině, francouzštině, arabštině a latině.

0: to se všechno projeví tady v Praze.
1: Stejně jako národ český, také Američané jsou společností názorově nesourodou a zjitřené emoce po 11. září 2001 tuto roztříštěnost ještě vyhrotily. Jedni viní americkou vládu, která prý svými intervencemi do arabských zemí tuto reakci vyvolala. Na straně opačné pak stojí ti, kteří věří v sílu amerického orla, střežícího svobodu a prosperitu. Na vině jsou teroristé, které nutno kontrolovat už v jejich domovině. V patriotické písni Charlie Daniels Bandu jsou klíčová slova Nation, Unity, Pride, Liberty, Flag and God. Národ, spojení, hrdost, svoboda, vlajka a Bůh.

Zcela opačně než Charlie Daniels vidí zářijovou tragédii New Yorku příznivci nejrůznějších konspirací. Například repeři s názvem Immortal Technique vidí příčiny napětí v podpoře, kterou americká finanční oligarchie poskytla již třetí říši. Bin Laden i George Bush symbolizují dvě ze sedmi hlav draka apokalypsy. Amerika již za Reagana posílala zbraně a peníze muhadžádýmu do Afghánistánu na boj proti Rusku a vyzbrojila si tak nepřítele. Média dnes proto musí mlžit, aby zakryla neprozřetelnou zahraniční strategii Spojených států, která se 11.9.2001 vymkla z rukou a proměnila Manhattan v peklo. Prezident, pouhá loutka na provázku. A klíčové slovo, Illuminati.

Ať už byly příčiny neštěstí jakékoliv, 11. září nechalo na New Yorku stigma. Duše zemřelých zde bloudí možná nejen v písni, kterou obětem věnovala Susan Vega.

Charles Eisenstein, posvátná ekonomie, peníze, dar a společnost ve věku změny. Kapitola 12. Ekonomie negativního úroku. Dluh může trvat na věky, bohatství nikoliv, protože jeho materiální stránka podléhá destruktivním silám entropie. Frederick Soddy. Představte si, že já mám 12 bochníků chleba a vy máte hlad. Tolik chleba nesním, než stvrdne, takže vám rád nějaký ten pecen půjčím. Vezměte si těhle 6 bochníků, nabízím, a až chleba budete mít, můžete mi 6 čerstvých bochníků vrátit. Já vám dám 6 čerstvých bochníků nyní a vy mi dáte 6 čerstvých bochníků příště. Není důvod vám chléb nedat nebo chtít, abyste za jeho půjčení zaplatili, protože obavíme, že v každém případě chleba brzy stvrdne. Ve světě, kde se věci, jež potřebujeme a používáme, kazí, se sdílení stává něčím přirozeným. Lakomec bude nakonec sedět sám na hromadě stvrdelého chleba, zrezivělých nástrojů a schnilého ovoce a nikdo mu nepomůže, protože ani on nikomu nepomohl. Jenže dnešní peníze nejsou jako chléb, ovoce či jakýkoliv přírodní předmět. Jsou osamělou výjimkou z přírodního zákona návratu, zákona života, smrti a znovuzrození, který říká, že všechny věci se nakonec vrátí tam, kde vznikly. Peníze se v průběhu času nekazí, ale kvůli své abstrakci od materiálnosti zůstávají neměnné, ba dokonce díky úroku v průběhu času exponenciálně rostou. Peníze velmi úzce spojujeme s já, jak naznačuje slovo můj. Své peníze chápeme téměř jako součást sebe sama a proto, když nám je někdo ukradne, máme pocit, že nás oškubali. Takže peníze narušují nejen přírodní zákon návratu, ale také spirituální zákon věčné proměnlivosti. Sami sebe udržujeme v klamu, když něco, co trvá a časem se zvětšuje, spojujeme se svým já, tedy s něčím, co stárne, umírá a vrací se do půdy. I když všichni víme, že tomu tak není, nějak si představujeme, že když přibývá bohatství, přibývá i nás samotných a my můžeme nabýt nezničitelnosti peněz. Schraňujeme si je na stáří, jako bychom se tím mohli ochránit před vlastním zánikem. Co by se s penězi stalo, kdyby se podobně jako všechny ostatní věci rozpadaly a vracely se ke svému zdroji? Připoutali jsme exponenciálně rostoucí peníze k sobě a ke světu, ale ani my, ani svět není exponenciální. Není ani lineární, nýbrž cyklický, jak jsem již popsal. Výsledkem je soupeření, nedostatek a hromadění bohatství. Odpověď na otázku, co se stalo s tou krásnou myšlenkou zvanou peníze, jež mají schopnost spojovat lidské dary s lidskými potřebami, musíme do značné míry hledat v úroku a v lichvě. Avšak lichva jako taková není jevem izolovaným, jenž by mohl být jiný, jen kdybychom se v jistém okamžiku jeho vývoje rozhodli moudřeji. Lichva je nezvratitelně svázaná s naším pocitem jáství, s odděleným já v objektivním vesmíru. Jehož vývoj probíhá souběžně s evolucí peněz. Není náhodou, že ve starověkém Řecku ve vysoce monetizované společnosti se také zrodil moderní koncept člověka jako individua. Tato hluboká vazba mezi penězi a bytím představuje dobrou zprávu, protože lidská identita dnes prochází hlubokou proměnou. Jaký typ peněz se bude hodit k novému, propojenému já a ke světu, v němž si stále častěji uvědomujeme realitu vzájemného spojení, toho, že více pro tebe je také více pro mě? S ohledem na určující roli úroku je třeba jako první měnovou alternativu zvážit systém, který úrok zruší
Nebo dokonce přinese jeho opačné účinky. Vždyť, jestliže úrok způsobuje soutěživost, nedostatek a nerovnost, neměl by jeho opak vytvářet spolupráci, hojnost a komunitu? A jestliže úrok představuje zisky z krádeže společných statků, k nímž docházelo v dávné minulosti a která stále trvá, nevedl by opak úroku k obnově společenských statků jako společného bohatství? Jak by takový opačný úrok vypadal? Jaké by to byly peníze, které by podobně jako chléb v průběhu času ztrácely svou hodnotu? Jinými slovy, byly by to peníze, které se kazí, rozkládají, jejichž hodnota klesá tím, že podléhají záporné či mínusové úrokové sazbě, známé také jako demuráž či demurážní poplatek. Kazící se měna je jednou ze základních myšlenek této knihy. Ale než vyložím její historii, využití, ekonomickou teorii a důsledky, rád bych se krátce zmínil o pojmu rozklad. Protože někteří lidé mi radili, abych se mu kvůli jeho negativním souvislostem vyhnul. Proč rozklad vypadá jako něco špatného a uchovávání jako cnost? Takový postoj má opět svůj původ v příběhu vzestupu, v němž je osudem lidstva překonat přírodu, triumfovat nad entropií, chaosem, úpadkem a vybudovat spořádaný svět, vědecký, racionální, čistý a kontrolovaný. Ten doplňuje spiritualita oddělení, v níž nemateriální, věčná, nesmrtelná božská duše přebývá v pomíjivém, smrtelném a profánním těle. Takže jsme se snažili přemoci tělo, dobít svět a procesy úpadku pozastavit. Bohužel s tím jsme také pozastavili širší proces, jehož součástí je i rozklad, obnovování, znovuzrození, neustálý koloběh a vývoj ve spirále stoupající k mnohem obsážnější integrované složitosti. Naštěstí příběhy oddělení a vzestupu se blíží ke svému konci. Je na čase znovu vyzvednout krásu a nevyhnutelnost rozkladu, jak v myšlení, tak v naší ekonomice. Historie a souvislosti. Rané formy komoditních peněz jako obilí či dobytek zcela jistě podléhaly rozkladu. Obilí hnilo, dobytek stárnul a umíral. A dokonce i zemědělská půda, pokud nebyla obdělávána, se znovu stávala divočinou. Existovaly také peněžní systémy kovových mincí, které se blížily fenoménu rozkládání tím, že obsahovaly určitý druh zabudované sazby záporného úroku. Příkladem, který k tomu nemá daleko, byl systém brakteátových mincí, široce používaný ve středověké Evropě, kde se měna pravidelně stahovala z oběhu a poté přetavovala na mince s nižší hodnotou. V Anglii saští králové vydávali každých 6 let nové stříbrné pence, 3 za každé 4 stažené z oběhu, přičemž odpisová sazba činila asi 4% ročně. Velmi účinně tak pokutovali hromadění peněz a namísto toho podporovali jejich oběh a investování do produktivního kapitálu. Když jste měli více peněz, než jste dokázali využít, raději jste je půjčovali dokonce i na nulový úrok, protože pokud jste mince drželi příliš dlouho, ztráceli na hodnotě. Všimněte si, že výsledkem tohoto systému nebyl pokles peněžních zásob, protože vladař nejspíš napumpoval rozdíl zpátky do ekonomiky, aby pokryl své vlastní výdaje. Tento záporný peněžní úrok byl tedy jakousi daní. Průkopnickým teoretikem měny, založené na demuráži, byl německo-argentinský podnikatel Silvio Gesell, který je nazýval svobodnými penězi, Freigeld. Já toto označení na jeho počest přebírám. Systém, který navrhl ve svém hlavním díle Přirozený ekonomický řád, The Natural Economic Order, měl používat papírové oběživo, kupony,
na které byla pravidelně nalepována známka v ceně rovnající se malému podílu hodnoty celého kupónu. Tím se k peněžnímu majetku šikovně připojovaly náklady na údržbu měny. Podobně jako jakákoliv jiná fyzická komodita se takové peníze kazily. V míře určované hodnotou známek nezbytných k udržení platnosti měny. Například jestliže dolarová bankovka vyžadovala každý měsíc nalepení známky v ceně 1 centu, aby si zachovala svou hodnotu, ročně se její hodnota snižovala o 12%. Gesell se k této myšlence měny založené na demuráži dostal jiným způsobem než já. Psal svá díla v době, kdy téměř nikdo nespochybňoval, že ekonomický růst je pozitivní. A ačkoliv byl velkým vizionářem, nikdy, pokud je mi teda známo, nepochyboval o tom, že země či technologie se vždycky dokážou růstu přizpůsobovat. Zajímala ho především náprava tehdejšího nerovného a nespravedlivého rozdělování bohatství, nevídaná chudoba uprostřed nevídané hojnosti. Přičítal chudobu obrovsky nespravedlivé výhodě, kterou měli vlastníci peněz, ti vlastnili komoditu, již je možné hromadit, a která současně přináší další peníze. Jiné komodity, snad s výjimkou půdy, se nedají hromadit stejným způsobem jako zlato či další měny, protože hníjí, rezivějí nebo se rozpadají. Mohou být uloupeny, zastarávají, vyžadují náklady na skladování a dopravu a tak dále. Gesell zapsal. Zlato není v souladu s vlastnostmi našeho zboží. Zlato a sláma, zlato a benzín. Zlato a guano, zlato a cihly, zlato a železo, zlato a kůže. Propast mezi nimi dokáže překlenout jen nějaká divoká fantazie, monstrózní halucinace nebo doktrína hodnoty. Komodity jako takové, slámu, benzín, guano, i to ostatní můžeme bezpečně směňovat pouze tehdy, když je každému lhostejné, zda vlastní peníze nebo zboží. A to je možné pouze tehdy, když peníze trpí stejnými vadami jako naše produkty. To je zřejmé. Naše zboží hníje, kazí se, láme se, rezaví, takže pouze když peníze mají stejně nepříjemné ztrátu zahrnující vlastnosti, mohou účinně podněcovat rychlou, bezpečnou a lacinou směnu. Protože takovým penězům by nikdo nikdy nedal přednost před zbožím. Pouze peníze, které zastarávají jako noviny, hníjí jako brambory, rezaví jako železo, vypařují se jako éter, jsou schopné obstát ve zkoušce stát se nástrojem směny brambor, novin, železa a éteru. Protože takovým penězům prodávající ani kupující přednost před zbožím nedá. My se pak vzdáváme svého zboží za peníze jen proto, že peníze potřebujeme jako směnný prostředek, nikoli proto, že z jejich vlastnictví očekáváme nějakou výhodu. Stejně jako v Gesellově době, i my dnes dáváme penězům přednost před zbožím. Možnost nechávat si pro sebe prostředek směny dovoluje držitelům peněz účtovat úrok. Vůči držitelům reálného kapitálu zastávají privilegované postavení, jež ještě více vynikne ve srovnání s těmi, kteří prodávají pouze svůj čas. A pokud tak nečiní, ztrácejí plných 100% svého kapitálu. Výsledkem je rostoucí nerovnost bohatství, protože poplatek vlastníkům peněz v podstatě platíme všichni. Jeho názor vede k myšlence, že je vůči nám nespravedlivé platit za pouhé prostředky. Díky nimž se směna uskutečňuje. Gesell se domníval, že úplně postačí touha něco směňovat. Jestliže mám něco, co vám nabízím, protože vy to potřebujete, proč bychom měli platit za prostředek dávání a přijímání? Proč bychom měli platit za privilegium dostávat dary? To je jeden z důvodů, proč si Gesellovi peníze zaslouží přívlastek svobodné. Jak uvidíme, úvěrový systém založený na znehodnocované měně umožní půjčky s nulovým úrokem. Půjčky musíme splácet pořád, ale už nemusíme platit za jejich poskytování. V tomto smyslu se peníze stávají svobodnými.
Gesell obhajoval znehodnocování měny jako prostředek pro oddělení peněz, co by uchovatele hodnoty, od peněz, co by prostředku směny. Penězům už by se neměla dávat přednost před hmotným kapitálem. Představoval si, že výsledkem bude ukončení umělého nedostatku a ekonomické krize, k níž dochází, když existuje množství zboží určené ke směně, ale lidé na ně nemají peníze. Jeho návrh by peníze nutil obíhat. Vlastníci peněz by už neměli důvod stahovat je z ekonomiky. Čekat na nedostatek tak velký, až vznikne situace, kdy návratnost skutečného kapitálu přesáhne úrokové sazby. To je druhý důvod, proč takové peníze nazývá svobodnými. Peníze osvobozené od kontroly bohatými by volně obíhaly, místo toho, aby se hromadily v obrovských, nehybných rezervách, jak to dělají dnes. Gesell spatřoval ve vlastnictví peněz, jež přinášejí úrok, brzdu prosperity. Jakmile je zboží tolik, že se návratnost kapitálových investic sníží pod minimální úrokové sazby, vlastníci peněz je odmítají investovat. Peníze určené k transakcím zmizí z oběhu a začne hrozit známá krize z nadvýroby, doprovázená paradoxním nedostatkem zboží pro většinu lidí. V roce 1906 byl peněžní systém zcela jiný než dnes. Většina měn byla přinejmenším teoreticky stabilní, byla kryta drahými kovy, a tak široké rozšíření úvěrů na úkor měnové báze, jaké máme dnes, neexistovalo. Gesell chápal úvěr jako náhražku peněz, způsob, jakým mohou podniky provádět transakce, když se měny nedostává. Jenže dnes jsou úvěr a peníze téměř totožné. Současná ekonomická teorie pohlíží na používání úvěru v roli peněz jako na pozitivní vývoj, částečně proto, že umožňuje zvyšovat a snižovat peněžní zásoby v souladu s potřebami prostředků směny. Avšak, jak jsme viděli, úvěr přinášející úrok nejenže reaguje na růst peněžní ekonomiky, on tento růst také podněcuje a navíc je ve své současné podobě stejným předmětem nedostatku, jakým byly v Gesellově době peníze. Gesellova myšlenka v druhé polovině 20. století, už prakticky neznámá, měla ve 20. a 30. letech mnoho následovníků a ovlivnila tak význačné ekonomy, jakými byli Irving Fisher a John Maynard Keynes. Fisher Gesellovy myšlenky ve Spojených státech nadšeně propagoval a Keynes na něj pěl nezvyklou chválu, když ho nazval nespravedlivě opomíjeným prorokem. A jeho dílo hluboce originálním. V neklidné době po první světové válce se Gesell dokonce stal ministrem financí v nešťastné Bavorské republice Rad, která však netrvala ani měsíc. Gesellův přítel vydával ve 20. letech peníze v podobě certifikovaných kolků nazývané VR, které obíhaly v Německu, ale příčinou jejich vzniku v Německu i jinde byla hlavně ekonomická krize. V osobním životě i v životě společnosti málo kdy dojde ke skutečné změně, dokud nenastane nějaká krize. V roce 1931 se jeden důlní inženýr rozhodl znovu otevřít svůj úhelný důl s tím, že dělníky bude platit v měně VR. Protože také souhlasil, že uhlí bude prodávat za tyto poukázky, které mohl ve městě používat každý, přesvědčil místní kupce a obchodníky, aby veru přijímali. Hornické město rozkvetlo. Za rok skoro 1000 obchodů napříč celým Německem přijímalo veru jako platidlo a banky začaly v této měně zakládat vklady. Tím se měna dostala do centra pozornosti. Atmosféra housla. Německá vláda se pokusila veru soudně prohlásit za nezákonnou a když se jí to nepodařilo, prostě ji mimořádným výnosem zrušila. Následujícího roku rakouské městečko Wrgl, vážně postižené hospodářskou krizí, dalo do oběhu vlastní oznámkované poukázky inspirované Gesellem a úspěchem Wery. Podle všeho měli peníze z Wrglu značný úspěch. Lidé vydláždili cesty, postavili mosty a splatili spožděné daně.
nezaměstnanost výrazně poklesla a ekonomika vzkvétala, což vyvolávalo pozornost okolních měst. Starostové a úředníci z celého světa začali Wergel navštěvovat, až podobně jako v Německu ústřední vláda peníze z Werglu zrušila a městečko se opět propadlo do krize. Vera i werglovské oběživo nesli demurážní poplatek v hodnotě 1% měsíčně. Tehdejší zprávy přičítali značnou rychlost oběhu těchto měn právě demuráži. Akumulace majetku se stala břemenem, nikoli prostředkem generujícím úrok, i růst, podobně jako když majetek zatěžuje kočovné lovce a sběrače. Jak argumentoval Gesell, penězům, co by uchovatelům hodnoty, které mají vlastnosti snižující jejich hodnotu, se nedává přednost před komoditami. Přesto není možné dokázat, že oživující účinky těchto měn jsou důsledkem demuráže a nikoli zvýšení peněžních zásob či výhod plynoucích z toho, že, jako v případě města Wergel, šlo o měnu místní ekonomiky. Další peníze, které se objevily zhruba ve stejné době a používají se stále, je Vir ve Švýcarsku. Měnu vydává jedna družstevní banka a peníze jsou kryté vzájemným souhlasem členů banky přijímat ji jako platby. Měnu založili přívrženci Gesslových teorií a původně nesla demurážní poplatek, který byl v období velmi vysokého růstu po druhé světové válce zrušen. Jak vysvětlím, v prostředí vysokého růstu je záporný úrok nezbytný. V dnešní době, kdy se růst blíží ke svému chaotickému konci, záporný úrok opět získává na přitažlivosti. Ve Spojených státech bylo na začátku 30. let vydáváno mnoho druhů tzv. Nouzových měn. Národní měna se v průběhu epidemického pádu bank vypařovala a občané i místní vlády vydávali vlastní peníze. Výsledky nebyly jednoznačné a jen málo z těchto peněz následovalo Gesslův vzor. Místo týdenních či měsíčních poplatků nouzové měny raději spoplatňovali jednotlivé transakce. Výsledek byl opačný než u demuráže, protože poplatek spíše trestal oběh peněz než jejich hromadění. Přesto v roce 1933 alespoň stovka měst připravovala vydání vlastního kolkovaného oběživa, mnoho z nich podle Gesslova vzoru. Kromě toho, jak sněmovna reprezentantů, tak i senát navrhli zákon podporovaný Irvingem Fisherem, podle kterého byla vydána miliarda celonárodních kolkovaných poukázek vyměnitelných za zboží či hotovost. Tato měna i mnoho dalších měli daleko vyšší demuráž 2% za týden, čímž by se sami v průběhu jednoho roku zlikvidovali. Bylo to něco úplně jiného než werglovské peníze i většina podobných moderních návrhů. Nicméně tento návrh dokládá, že o základní myšlence se velmi vážně uvažovalo. Uvádím výňatek z Bankhead Pettengillova dodatku Costigan-Lafolettovu zákonu o snížení nezaměstnanosti. S5125 z roku 1933. Minister financí je zodpovědný za ražbu a tisk měny Spojených států v podobě známkovaných peněžních certifikátů. Řečené certifikáty budou mít jmenovitou hodnotu 1 dolaru a emise bude limitována částkou 1 milionu dolarů. Řečené certifikáty budou mít velikost umožňující nalepovat na rubu poštovní známky. Na líci bude vytištěno následující vysvětlení. Tento certifikát je zákonným platidlem v hodnotě 1 dolaru pro platby všech dlužních částek a veřejných i soukromých poplatků, celních a dovozních poplatků a daní za podmínky, že k datu jeho vydání budou na certifikátu nalepené 2-centové poštovní známky pro veškerá data před datem vydání, určená pravidly na rubu tohoto certifikátu. O senátním zákoně 5125 se nikdy nehlasovalo a o měsíc později, poté, co vydal nový úděl New Deal,
Roosevelt vládním nařízením všechny nouzové měny zrušil. Podle Bernarda Lyattara prezident tyto místní a státní měny nezrušil proto, že by neměly pozitivní vliv na ukončení velké hospodářské krize, ale proto, že by znamenaly určitou ztrátu moci ústřední vlády. Dnes jsme na pokraji podobné krize a před námi je podobná volba mezi dočasným uchováváním starého světa skrze sílící centralizovanou kontrolu nebo vzdáním se kontroly a vstupem do světa nového. Nedělejte si iluze. Důsledky systému s negativním úrokem budou dalekosáhlé a budou mít ekonomický, sociální, psychologický a duchovní rozměr. Peníze jsou v naší civilizaci natolik podstatné a natolik určující, že by bylo naivní doufat, že jakákoliv civilizační změna se obejde bez jejich hluboké proměny. Moderní aplikace a teorie. Myšlenky spojované se záporným úrokem, tak populární na začátku 20. století, ležely ladem 60 let. Nyní znovu ožily, protože přetrvávající nízký růst ničí jistoty uplynulých 70 let a vyžaduje způsob myšlení, které vzešlo z velké hospodářské krize. Realitu zpomalujícího růstu po mnoho let zakrýval narůstající dluh. Když v roce 2008 znovu udeřila krize, monetaristické nástroje na řízení ekonomiky poprvé od velké hospodářské krize selhaly. Centrální banky prostřednictvím nákupů státních cenných papírů svědomitě snižovaly úrokové sazby až k nulové dolní mezi. Ale výsledek byl chabý. Vlády následně uplatnily běžný keynesiánský lék v podobě fiskálního stimulu. Nahradili výdaje ochabujících spotřebitelů vládními výdaji. Ekonomický stimul Baracka Obamy byl keynesiánským opatřením, ale v rámci tohoto paradigmatu velmi nedostatečným. Od té doby jsou vládní výdaje na celém světě stále vysoké. Přestože míry hospodářského růstu zůstávají hluboko pod úrovní poválečné éry. V důsledku krize z roku 2008 si myšlenka záporných úrokových sazeb díky problému nulové dolní meze našla cestu do hlavního proudu ekonomického myšlení. Zpočátku byla diskuze na toto téma slabá. Můj průzkum v roce 2010 přinesl jen pár výsledků. Stáť od jednoho ekonoma Fedu, článek v New York Times od jednoho harvardského profesora ekonomie a další jeho článek v časopise The Economist. Kdykoliv jsem se o záporné úrokové sazbě zmínil před ekonomy z praxe, obraceli oči v sloup. Jak se od té doby časy změnily? Dnes je mainstreamový finanční tisk plný článků o záporném úroku, protože několik centrálních bank, především Japonská banka a Evropská centrální banka, menší záporné sazby zavedly. A navíc není mnoho vlivných politických činitelů, kteří by věřili, že by se úrokové sazby vůbec kdy vrátily do normálu, kolem 5%. Pokaždé, když se Fed nebo ECB pokouší normalizovat své sazby, akciové trhy se zblázní a přinutí Fed ustoupit. Zdá se, že vstupujeme do nové éry. Od roku 2020 jsou záporné sazby jen zlomek procentního bodu pod nulou. I v zemích, které nemají záporné sazby, jsou úroky historicky stále velmi nízké. Při ekonomickém růstu by normálně měly být alespoň 5 až 7%, což by ponechávalo centrálním bankám volnost snižovat je v případě recese a o 5 třeba a nebo i více procent. Protože nyní začínáme na 2%, na nule nebo i níže, až udeří příští recese, bude muset jít přirozená reakce ještě hlouběji do záporného území.
Když keynesiánská pobídka neuspěla, hlavně z důvodu stenčování společných statků, jak jsem o tom psal dříve, zaměřila se pozornost na daleko radikálnější řešení. V současné době se ekonomika mírně zotavuje a falešná naděje na to, že návrat do normálu je stále ještě možný, přetrvává. Avšak různé formy společného kapitálu se téměř vyčerpaly, takže pravděpodobně půjde jen o anemické oživení a normální stav bude mizet v dáli. Knihu jsem psal v roce 2010 a od té doby se poslední dvě věty potvrdily. Od roku 2012 se světový HDP pohybuje mezi 2,5 až 3%, což je asi polovina ve srovnání se 60. lety. K prvnímu viditelnému selhání keynesiánské pobídky došlo v Japonsku, kde se ani masivním infrastrukturním výdajům nepodařilo ekonomický růst oživit. V průmyslově vyspělých zemích pro další domácí růst prostor neexistuje.

než financovat soukromý i veřejný dluh Spojených států, protože co jiného by s obchodním přebytkem dolarů dělali? Jenže nakonec musí i řešení v podobě importu růstu selhat. Protože rozvojové země i celá planeta dosáhnou stejných omezení jako země vyspělé. Oficiální ekonomické statistiky tajily, že západní ekonomiky měly v posledních 30 letech nulový růst. Jakýkoliv růst k němuž došlo, pocházel většinou z takových záležitostí jako realitní bubliny, vězeňský průmysl, výdaje na zdravotní péči, pojišťovací a finanční služby, náklady na vzdělání, zbrojní průmysl a tak dále. Čím jsou tyto oblasti dražší, tím vyšší předpoklady ekonomického růstu existují. Tam, kde k růstu docházelo, například v případě internetu, jde vlastně většinou o skrytou formu importovaného růstu. Zisky z internetu pocházejí většinou z prodeje a reklamy, nikoli z nové výroby. Stále účinněji promazáváme kolečka pásu dopravujícího zboží z Číny na západ. Rozvojové země však v žádném případě nedokážou udržovat stroj růstu v chodu navždycky. Čím více se růst zpomaluje, tím více bude nutné dostat se někam kolem nulové meze. Přestože myšlenka nalepovat známky na bankovky vypadá podivně, několik významných ekonomů nedávno přišlo z návrhy na její současné alternativy, protože většina peněz je tak jako tak elektronických. Klíčovým opatřením je nějaký druh zdanění likvidity, jak navrhl Irving Fisher už v roce 1935, nebo analogický záporný úrok na vklady ve federální rezervě. S takovým návrhem přišel Willem Bitter, někdejší profesor ekonomie a později hlavní ekonom Citibank, v jednom článku z roku 2003 v časopise Economic Journal a pak ještě ve Financial Times v roce 2009, viz bibliografie. O negativním úroku hovořil také harvardský profesor ekonomie Greg Mankiw a bývalý prezident americké ekonomické asociace Robert Hall. A dokonce se jim zabývali i ekonomové federální rezervy. Od prvního vydání této knihy nastala exploze akademického výzkumu o záporném úroku. Zdaleka to už není jen okrajová myšlenka. Fyzická měna bude muset samozřejmě procházet stejným znehodnocováním jako rezervy. Jinak by lidé prostě hromadili hotovost. Namísto těžkopádného nalepování známek na poukázky by se toho dalo dosáhnout různými metodami. Opatřit oběživo magnetickými pásky se zakódovanými lhůtami vypršení. Nebo za druhé nahradit hotovost dluhopisy na ručitele se zápornou úrokovou sazbou, nebo je tak začít pronajímat. Za třetí, oddělit hotovost od oficiální zúčtovací jednotky, takže uložená hotovost by se časem měnila ve stále menší objem elektronických peněz. Například při negativní sazbě 5% bych měl při uložení 100 dolarové bankovky 1. ledna na účtu připsáno 100 dolarů, kdybych ale čekal až do 31. prosince, měl bych na účtu připsáno 95 dolarů. A kdybych čekal další rok, měl bych 90,25 dolarů. Dejme tomu, že každých pár let by se vydávala nová měna s plnou hodnotou. Další možností by bylo zrušit veškerou oficiální fyzickou měnu, což by ohromně zvýšilo moc vlády, protože každá elektronická transakce by mohla být kontrolována. Ačkoliv tato možnost všem, včetně mě, kdo cítí ostražitost před státním dozorem, nahání hrůzu, moje odpověď zní, na to už je příliš pozdě. Již dnes se téměř všechny důležité transakce provádějí elektronicky s pozoruhodnou výjimkou transakcí, do nich jsou zapojeny nelegální drogy. Hotovost se rovněž široce využívá v šedé ekonomice, když se lidé chtějí vyhnout daním, což je motiv, který by zmizel, kdyby se zdanění přesunulo z příjmů do zdrojů, jak navrhuji. Navíc neexistuje žádný důvod,
Proč by se vedle

0: oficiální měny založené na záporném úroku nemohlo dařit měnám neoficiálním. Transakce v nich prováděné by probíhaly mimo dohled centrální vlády. Komunity, jež by je používali, by sami rozhodovali o tom, na jaké úrovni chtějí uchovávat záznamy o pohybech této měny. Lidé, kteří působí výhradně v místní ekonomice, například hippies, příslušníci hnutí za návrat k půdě a další, které mám rád, by vedli ekonomické životy, které by byly pro centrální úřady neviditelné. Avšak existují důvody pro to, aby veškeré transakce a finanční záznamy byly přístupné nejen vládám, ale všem lidem. V obecné rovině byla otevřenost, snaha učinit dohled veřejný a všudy přítomný, navrhována jako opatření proti státnímu dozoru a s rozšířením videokamer v mobilech, hracích konzolích a jiných zařízeních k ní dochází již v současné době. Když bude činnost vlády otevřená lidem a stejně tak i činnost lidí vládě, budeme mít opravdu otevřenou společnost. Chci zdůraznit, že tyto návrhy na moderní záporný úrok jsou proveditelné. Zatímco geseliánská měna oznámkovaných poukázek vypadá jako anachronická blouznivá fantazie, která by způsobila obrovský ekonomický rozvrat, uvalení nějakého poplatku na rezervy by nevyžadovalo téměř žádnou novou finanční infrastrukturu. Ve skutečnosti je to tatáž cesta, již se monetární politika již vydala. Federální rezervy centrálních bank ani samotného bankovního systému by se takový poplatek nedotkl. Samozřejmě, že by následně docházelo k hlubokým změnám, ale byly by to změny evoluční, které by společnost ušetřily rozvratu nefunkčního finančního systému a nastartovaly by vznik nového systému. Jak jsem napsal v 5. kapitole, posvátná ekonomie je součástí zcela odlišného typu revoluce, totiž transformace, nikoli čistky. Centrální banky koketují se záporným úrokem od roku 2009, kdy ho zavedla Riksbank, švédská centrální banka, když na rezervační vklady uvalila poplatek 0,25%. Nasledovaly ji centrální banky Dánska, Švýcarska, Evropské unie a Japonska. Jejich sazby se od nuly nepatrně lišily. Nejvíce švýcarská banka se sazbou minus 0,75%. Ale oprávněnost dosavadního snížení sazby také naznačuje, že je možné zajít ještě dál. V čem spočívá tato oprávněnost? Pokud vím, mainstreamoví zastánci záporných úroků je chápou jako dočasné opatření v době recese, které má banky donutit, aby začaly půjčovat a umožňovaly přístup k laciným úvěrům do doby, než ekonomika opět začne růst. Předpokládá se, že pak se úroky opět zvednou do kladných čísel. Jestliže však vstupujeme do ekonomiky trvalého nulového růstu či do nerůstové ekonomiky, trvalým by se mohl stát také záporný úrok. Správná úroková sazba, pozitivní i negativní, závisí na tom, zda ekonomika má růst nebo klesat. Podle starších názorů je cílem monetární politiky podněcovat ekonomický růst nebo ho zachovávat na udržitelné úrovni. Podle nových názorů se monetární politika snaží sladit základní úrokovou míru s mírou ekonomického růstu nebo nerůstu. Keynes předpokládal, že by měla být zhruba rovna přebytku úrokové míry z peněz, nehledě na kolky, nad mezní efektivitou kapitálu, jež odpovídá míře nových investic slučitelných s plnou zaměstnaností. Toto pravidlo by bylo třeba upravit, jestliže, jak navrhuji ve 14. kapitole, bychom již neměli a ani nemohli považovat plně placenou práci za pozitivní sociální dobro. Takový pohled je nevyhnutelným důsledkem vyrovnané ekonomiky a v současnosti už nás tolik nestraší. Co však Keynes navrhuje, je nastavení likvidní daně na úroveň, která bude kompenzovat překročení úroku nad průměrnou návratnost investic ve výrobním kapitálu. Jinými slovy, likvidní daň musí být nastavena tak, aby držení kapitálu nebylo výhodnější než jeho využívání. Liberální ekonomové někdy obhajují neúplný ekvivalent demuráže, inflaci. Matematicky je inflace svými důsledky velmi podobná znehodnocování měny v tom, že podporuje oběh peněz, odrazuje od jejich hromadění a usnadňuje splácení dluhů. Avšak peníze záporného úroku mají několik důležitých výhod. Kromě toho, že nepodléhají známým inflačním nákladům na jídlo v restauraci, tkaničky, odbod a tak dále, při pevném příjmu lidi neochuzuje ani nevyvolává obvyklý riskantní scénář, kdy ceny rostou rychleji než mzdy. Tady je typická argumentace obhajující inflaci od Deana Bakera z Centra ekonomického a politického výzkumu Center of Economic and Policy Research. Jestliže je politicky nemožné zvýšit deficit, poskytuje monetární politika druhou potenciální možnost pro zvýšení poptávky. Představenstvo Federální rezervy může od programu kvantitativního uvolňování přejít k politice přímo zacílené mírné míry inflace, například 3 až 4 %, čímž učiní reálnou úrokovou míru mírou zápornou. Kromě jiného se tím zmírní obrovské břímě hypotečního dluhu, s kterým se potýkají desítky milionů majitelů domů v důsledku kolapsu hypoteční bubliny na trhu bydlení. Jak ale může Fed vytvářet inflaci v deflačním prostředí, kdy banky půjčky neposkytují? To je při předlužení a nadbytečné kapacitě největší problém s inflací, co by řešením. Kvantitativní uvolňování vyměňuje vysoce likvidní aktiva, peněžní základ, rezervy, za aktiva méně likvidní, například různé finanční deriváty. Ty ale nezpůsobí inflaci cen či mest, jestliže se nové peníze nedostanou k lidem, kteří je budou utrácet. Dokonce i kdyby Fed zpeněžil celý dluh, soukromý i veřejný, základní problém zůstává. Kvůli nulové dolní mezi byl Fed v letech 2008 a 2009 bezmocný ve snaze dostat se inflací z dluhové pasti. Ani následující roky kvantitativního uvolňování nezažehly ekonomickou konjunkturu, pouze udržovali anemický růst. Kvantitativní uvolňování přenáší peníze nulového úroku do finančních institucí, jenže ty na nich spíše sedí, než aby je investovali do ekonomiky, jestliže mají jen malou naději na návratnost kapitálových investic. Tady se opět vracíme k původní motivaci pro peníze záporného úroku. Dostat peníze do oběhu. V rezervním systému založeném na záporném úroku by se banky neměly snažit držet rezervy. Kdyby se negativní míra pohybovala v řádu 5 až 8 %, jak si ji představovali Gesell, Fischer a další ekonomové, banky by měly zájem půjčovat na nulový úrok, možná i na úrok záporný. Ptáte se, jak by ale potom vydělávali peníze? Vydělávali by je stejně jako dnes. Také vklady by byly předmětem záporných sazeb, pouze menších než sazby rezervních úrokových sazeb. Banky by přijímaly vklady bez výpovědní lhůty, řekněme na minus 7 %, nebo terminované vklady na třeba minus 5 %, či minus 3 %, a půjčovaly by na minus 1 %, či na 0 %. Teď vidíte, proč se musela znehodnocovat také hotovost, protože kdo by si jinak ukládal peníze na záporný úrok? Jednou z námitek vůči záporným úrokovým sazbám je, že snižují bankovní zisky kvůli zužování rozpětí úrokové sazby. Jenže sazby jsou zmenšovány umělým výtvorem současného systému, rozšiřující se rozvahou bilancí centrální banky. Známe ji jako volnou monetární politiku a ta stlačuje rozpětí sazeb. Kdyby však centrální banky uvalily poplatky na rezervy, záporný úrok by v principu provázelo kvantitativní zpřísnění, které by bankám umožňovalo zachovávat si patřičnou ziskovost. Přísná monetární politika zastřešující úroveň záporného úroku by znamenala vyšší kapitálové náklady pro riskantnější investice a umožňovala by centrálním bankám vykonávat roli, která jim přísluší v ochraně ekonomiky před přehřátím v době hospodářské konjunktury. Záporný úrok rezerv je v souladu s existující finanční infrastrukturou. Jsou tu stejné trhy s obchodovatelnými papíry, stejné mezibankovní peněžní trhy a dokonce, budeme-li si to přát, stejná sekuritizace, vytváření obchodovatelně cenných papírů z objemu likvidně menších aktiv i aparát derivátů. Nezměnilo by se nic než úroková sazba. Každá z finančních institucí má vyšší cíle, než vskrytu číhat jako nějaký recesivní gen na dobu, až se bude moci naplno projevit. Platí to i pro nejvíce pomlouvanou z těchto institucí, pro srdce finančního systému Federální rezervu a další centrální banky. V rozporu se široce rozšířeným přesvědčením srdce nepumpuje krev do těla, nýbrž ji přijímá, naslouchá jí a posílá jí zpátky. Je orgánem vnímání. Podle toho, co srdce o krvi vycítí, produkuje široký soubor hormonů, z nichž některé byly objeveny teprve nedávno. A těmi komunikuje s dalšími částmi těla, když jsou tělesné buňky zasaženy exogenními hormony. Tato naslouchací, řídící role srdce nabízí velmi odlišný metaforický pohled na úlohu centrální monetární správy. Je to orgán, který má naslouchat a reagovat na potřeby systému spíše, než pumpovat do něj peníze. Předpokládá se, že Fed naslouchá tepu ekonomiky a reguluje peněžní zásoby tak, aby udržoval úrokové sazby na správné úrovni. Pumpování nových peněz do ekonomiky by se dělo stejným způsobem jako dnes, operacemi na volném trhu nebo vládním utrácením fiat peněz podle toho, jakého druhu rent od uživatelů společných statků by se to týkalo. Obecně platí, že peníze vynaložené na demuráž musí být napumpovány zpátky do ekonomiky. Jinak by se úroveň rezerv každým rokem snižovala bez ohledu na potřebu peněz pro snadnější realizaci hospodářských aktivit. Výsledek by byl stejný jako to, co nám hrozí dnes. Prodlevy v platbách, nedostatek a hromadění bohatství. Proto pořád potřebujeme finanční srdce, jež naslouchá krvi a signálům, zda jí vytvořit více či méně. Pozorný čtenář by mohl namítnout, že jestliže budou měna a bankovní vklady předmětem záporného úroku, lidé se obratí k nějakému jinému prostředku směny, k lepšímu uchovateli hodnoty, například ke zlatu nebo obchodovatelným papírům. Pokud jste přišli s touto námítkou, jste v dobré společnosti. Když John Maynard Keynes chválil Gesslovy myšlenky, napsal následující varování. Pokud by tedy peněžní bankovky měly být zbaveny prémie za likviditu prostřednictvím systému kolkování, nastoupila by na jejich místo celá řada následníků, bankovní peníze, dluhy na vyžádání, zahraniční peníze, šperky a drahé kovy obecně a tak dále. S touto námítkou se lze vyrovnat několika způsoby. Ani Keynes v ní nespatřoval nepřekonatelnou překážku, pouze obtíž, s níž Gesl nepočítal. Peníze bank by byly, jak jsem popsal výše, předmětem stejného znehodnocení jako fyzické oběživo. Okamžitě splatné dluhy vyžadují prémii za riziko, jež kompenzuje prémii za likviditu. Komodity, šperky a další mají vysoké náklady na držení zásob. Ale Nejdůležitější je, že peníze jsou konec konců společenskou úmluvou, kterou si lidé prostřednictvím zákonů o povinnosti přijímat platby, cla a dalších forem konsenzu mohou vědomně zvolit a uplatňovat. Keynes uzavřel diskuzi slovy: myšlenka na pozadí okolkovaných peněz je seriózní. Ve skutečnosti má všechno v materiální a sociální sféře náklady na držení zásob, jak upozornil Gesell na příkladu novin, brambor a dalších komodit. Stroje a zařízení se rozbíjejí, vyžadují údržbu a zastarávají. Dokonce i těch pár materiálů jako zlato a platina, které nepodléhají oxidaci, se musí přepravovat, hlídat a zabezpečovat před krádeží. Drahé kovové mince mohou být poškrábány nebo ořezávány. To, že peníze jsou výjimkou z univerzálního zákona, zákona návratu, je součástí širší ideologie výjimečného postavení člověka v přírodě. Znehodnocovaná měna proto není žádným trikem, je prostě jen uznáním reality. Když starověcí Řekové nevědomky hodnotili vlastnosti nové věci zvané peníze, vytvořili představu ducha, který nepodléhá přírodním zákonům, je věčný, abstraktní a nehmotný. Toto rozštěpení světa na ducha a hmotu a následné zacházení se světem jako s něčím, co není posvátné, pomalu končí. Končí spolu s typem peněz, který reprezentuje především toto rozštěpení. Peníze už nebudou výjimkou z univerzálního zákona pomíjivosti. Keynesová obtíž upozorňuje, jak je důležité nevytvářet umělé zásoby bohatství, které podobně jako dnešní peníze porušují přírodní zákony. Jedním z příkladů jsou vlastnická práva na půdu, jež byly historicky nástrojem stejného hromadění bohatství, jaké nám v současné době přinesly peníze. Negativní úrok na oběživo musí také doprovázet georgistické či geseliánské poplatky na půdu a vlastně na jakýkoliv další zdroj ekonomických rent. Fyzické společné statky, například půda, genomy, ekosystémy a elektromagnetické spektrum, stejně jako kulturní statky v podobě myšlenek, vynálezů, hudby a příběhů, musí podléhat stejným nákladům na držení zásob jako peníze, jinak se Keynesova obava naplní. Musíme být vděční, že pravda a logika se šťastně zbližují v tom, že společenská povinnost daná používáním společných statků se zdvojnásobuje v podobě likvidní daně na cokoliv, co se hromadí jako uchovatel hodnoty. V podstatě jde o stále stejný princip uplatňovaný na peníze či společné statky. Můžeme si ho podržet pouze, když ho budeme používat společensky produktivním způsobem. Když ho budeme jenom držet, přijdeme o něj. Ne každý by měl prospěch ze systému negativního úroku, alespoň ne v krátkodobé perspektivě. Podobně jako inflace i znehodnocovaná měna přináší zisk dlužníkům a poškozuje věřitele. Jeden komentátor píšící o inflaci to výstižně shrnul. Základní příčinou této snahy po velmi nízké inflaci je touha tříd vlastnících cenné papíry po jejich skutečné návratnosti při nerizikových investicích a vkladech. Je skandální, že by se lidem měl vyplácet reálný zisk za to, že půjčují hotové peníze centrální bance, která je tiskne. Bohatým lidem, kteří ostatně platí malé daně, by mělo stačit, že si mohou dovolit riskovat, čímž vnášejí do reálné ekonomiky investice a růst. Jestliže touží, aby část jejich portfolia byla v nerizikových vkladech, neměli by očekávat, že relativní hodnota těchto vkladů nebude klesat. Tento argument těží z dlouhé tradice Georgeova a Gesellova myšlení, z níž jsem čerpal a podle které by lidé neměli profitovat z pouhé skutečnosti, že něco vlastní. Držitelé bohatství jsou jeho opatrovníci a správci a jestliže ho neužívají ku prospěchu společnosti, mělo by toto bohatství plynout k lidem, kteří tak činit budou. Minulí revolucionáři, kteří pochopili nelegitimnost většiny způsobů akumulace bohatství, se ho snažili jednou provždy zbavit pomocí konfiskací a přerozdělování. Já obhajuji jemnější a pozvolnější přístup. Například pohlížet na bohatství jako na nějakou daň na držbu peněz, což zajistí, že jediným způsobem, jak ho udržet, je riskovat při jeho investování nebo třeba moudře rozhodovat o usměrňování magického toku lidské tvořivosti. Držba peněz je určitě schopnost zasluhující odměnu. A tady se dostáváme k základní chybějící části marxistických teorií hodnoty, jež při alokaci kapitálu ignoruje podnikatelský rozměr. Odvážní mainstreamoví ekonomové, které jsem zmínil, vidí záporný úrok jen jako dočasné opatření, jak posílit půjčování peněz a vyhnout se deflační pasti na likviditu. Avšak jeho skutečný význam spočívá v něčem hlubším. Past na likviditu není úchylkou způsobenou kolapsem nějaké bubliny. Je to všudy přítomný standardní stav, jehož příčinou je klesající mezní účinnost kapitálu, která je výsledkem technologického pokroku a konkurence, jak poznamenal Keynes. Jak narůstá zásoba aktiv, které začínají s mezní aktivitou alespoň rovnou úrokové míře, jejich mezní efektivita má tendenci klesat z důvodů dostatečně zřejmých, již uvedených.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
2: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
3: Ako sú tie dátové centrá. Ja, to je úplne jedno príklad, hej, že či sú to, či je to ala ChatGPT, ala to a tá, ala tamto. Ja si myslím, že oni sú všetko je to nejak prepojené a no. Lebo zoberme si, hej, prečo je za mňa taký, alebo podľa mňa, taký signifikantný rok 2022. Vtedy to akože tak prepuklo, hej? Ale zoberme si, že vtedy nebolo nič. Vtedy dala si prompt, čiže dala si, ako to nazvime, dala si nejakú požiadavku. Teraz to bolo smiešné proste, čo ti to tam vyhodilo. Neviem, či vieš, ako to myslím. Že to bolo hrozné. 50 prstov, 50 prstov a proste takéto tieto nezmysly. A teraz si zober, že za strašnú dobu, čo sa stalo, alebo kde sa to dostalo. To je neuveriteľné. Totálne neuveriteľné.
4: No, je to veľmi rýchlo.
3: Pred 5 rokmi nikto o umelej inteligencii nevedel. Dneska sú na ňu špeciálne zákony. Regule, pravidlá, zákon. A to myslím akože vážne.
4: No, a vrátim sa k tej našej simulácii. Čiže de facto tá umelá inteligencia, keď urobí tú čiaru, už jej bude chýbať len telo.
3: No prečo? Akože tu sa s tebou aj trošku pohádam, lebo telo je infraštruktúra. Nie,
4: Áno.
3: no počkaj. No, však...

0: Letelo je infraštruktúra.
1: Dobre, dobre, ale na tie nuancy to nie je. Napríklad tá umelá inteligencia, zober si, že jednak budú.
2: Vynikající šancí pro přechod k penězům záporného úroku by mohlo být něco jako dluhová bomba, která v roce 2008 téměř položila globální ekonomiku. Dluhová bomba se skládá z vysokých státních dluhů, hypotečních dluhů, dluhů z kreditních karet, studentských půjček a jiných dluhů, jež se nedají nikdy splatit. Takže dluhová bomba z roku 2008 nebyla navždy zneškodněna, ale pouze zpomalena. Aby půjčovatelé mohli splatit staré dluhy, dostali nové půjčky, jenže pokud půjčovatelé nezvýší své příjmy, což se děje pouze při ekonomickém růstu, celý problém se přesouvá do budoucnosti a roste. V určitém okamžiku nevyhnutelně dojde k situaci, kdy dluhy splatit nelze. Existuje z toho nějaké východisko? Existuje. Odpověď spočívá v Solonově ekonomické reformě, k níž došlo před 2600 lety ve zrušení dluhů a reformě společenských dohod o penězích a majetku. V určitém okamžiku bude nezbytné čelit realitě, tedy tomu, že dluhy nebudou nikdy splaceny. Buď budou nadále udržovány a jednotliví dlužníci i celé národy budou na pořád otroky, nebo se jich všichni dlužníci zbaví tím, že jejich dluhy budou jednou provždy smazány. Potíž s tím druhým řešením spočívá v tom, že úspory a dluhy jsou dvěma stránkami jednoho celku. Takže nevinní střadatelé a investoři by byli okamžitě zničeni a celý finanční systém by zřejmě skolaboval. Náhlý kolaps by mohl vyústit do rozsáhlých společenských nepokojů, války, revoluce, hladovění a tak dále. Abychom tomu zabránili, musíme po určitou dobu redukovat dluhy postupně. Finanční krize roku 2008 nabídla vodítko k praktické realizaci takového procesu jako součástí přeměny v ekonomiku záporného úroku. Když tato krize ohrozila úpadkem velké finanční instituce, reagovala Federální rezerva s peněžením špatných dluhů, což znamená, že je koupila. Vyměnila toxické finanční nástroje za hotové peníze. V následujících letech prostřednictvím programu kvantitativního uvolňování zpeněžovala také vládní dluh, jehož splacení bylo rovněž vysoce nepravděpodobné. Problém spočívá v tom, že veškeré tyto peníze jdou věřitelům, nikoli dlužníkům. Dlužníci už nedokážou dluhy splácet a věřitelé jsou stále méně ochotní peníze půjčovat. Chování Fedu vyvolalo silnou kritiku, protože vlastně poskytl predatorským finančním institucím skutečnou hotovost výměnou za investiční veteš. Již tyto instituce nezodpovědně vytvořili, s níž obchodovali a jejich tržní cena nebyla vyšší než pár centů za dolar. Za tuto veteš dostali plnou hodnotu a jako by to nestačilo, investovali hotovost do nerizikových obligací, vyplatili svým představitelům zvláštní prémie nebo skoupili menší instituce. Přitom dlužníkům žádné původní dluhy odpuštěny nebyly. Takže tento program ke snižování nerovností v bohatství vůbec nepřispěl. Co by se stalo, kdyby byly dluhy přeměněny za peníze se záporným úrokem? Pak by věřitelé nestratili své peníze přes noc, jak se při nesplácení nebo celkovém finančním úpadku stává. Avšak taková pomoc by neznamenala zvýšení jejich majetku, protože by dostali znehodnocená aktiva. Pokud jde o dlužníky, těm by mohla peněžní instituce dluhy snížit nebo anulovat v množství, jaké by uznala za vhodné. To by bylo předmětem politického rozhodnutí. Takový postup by zahrnoval snížení úrokové míry na nulu nebo pod ní, nebo by banky dokonce snížily celý původní úrok. Tak například úrok na studentské půjčky by se snížil na nulu, hypoteční původní dluh na úroveň před hypoteční bublinou a vládní dluh zemí třetího světa by byl zrušen úplně. Je pravda, že taková monetizace dluhu by velmi zvýšila měnovou bázi, protože peníze by podléhaly demuráži, ta by ale se časem přirozenou cestou opět snížila. Hlavní měnové instituce by ji také mohly rychle snížit prodejem restrukturalizovaného dluhu na otevřeném trhu. Bez záporného úroku nebo bez odpuštění dluhu, který jsem zde popsal, se záchranné akce Fedu rovnají bezplatné pomoci a nikoli geslovým svobodným penězům, jež dostávají lidé, kteří většinu takových peněz už mají. Jestliže velké banky a finančníci mají svolení, aby si své špinavé peníze ponechávali, na oplátku by přinejmenším mohli akceptovat nějaký systém zabraňující další akumulaci. Jistě, takový návrh poškodí, i když postupně, jejich finanční zájmy. Jenže máme vůbec nějakou jinou možnost? Rostoucí nerovnosti v bohatství jsou neudržitelné. Příležitost, jakou jsme měli v roce 2008, se bude opakovat, protože dluhová krize nezmizí bez zázračně vysokého ekonomického růstu. Výsledkem řešení je pokaždé ještě větší dluh, který se přenáší z jedinců a korporací na národy a zase zpátky, a jenž stále narůstá. Když byly například v roce 2010 irské banky na pokraji bankrotu, vláda jim z nesnází pomohla vlastní finanční rozvahou a způsobila vládní dluhovou krizi. Aby odvrátili katastrofu, Mezinárodní měnový fond a Evropská centrální banka poskytli Irsku na zaplacení starého dluhu nové půjčky na 6% úrok. Pokud irská ekonomika neporoste o více než 6% ročně, což je nemožné za přísných úsporných opatření, kterými byly půjčky podmíněny, problém se za pár let objeví znovu a v ještě hrozivější podobě. My prostě jen přesouváme problém do budoucnosti. Akcionáři si nepřejí ztráty, chtějí pro sebe stále víc. Z dlouhodobého hlediska je matematicky nemožné jejich touhy uspokojit. Ty se dají uspokojovat pouze tak dlouho, dokud bude zbytek společnosti ochotný bez odporu přijímat zhoršující se podmínky života, více úsporných opatření, větší chudobu a větší částky určené na splácení úroku. My jako společnost v určitém bodě řekneme a dost. Záchranné akce budou stále potřebné, protože důsledky náhlého kolapsu celého systému by byly katastrofické. Ale až se to stane, a může se to stát souběžně v mnoha kategoriích dluhů, je třeba podívat se pravdě do očí. Hromadění bohatství a lichva za ním ukrytá musí skončit. Možná nemáme jinou možnost, než zachránit bohaté, neboť každá část globální ekonomiky je propojená s těmi zbylými. Avšak nechť bohatí za tuto záchranu zaplatí postupným osvobozením společnosti od dluhů. Jak přemýšlet v zájmu budoucnosti? Kvůli všem těm technickým, peněžním a finančním detailům neztrácejme ze zřetele podstatu úsilí obnovit skutečný účel peněz, aby se staly propojovacím článkem mezi dary a potřebami a magickým talismanem koordinujícím lidskou tvořivost ke společnému cíli. Zní to podivně, když říkáme, že peníze jsou nedílnou součástí krásnějšího světa, v jehož reálnost celým svým srdcem věřím. Protože peníze mě dlouhou dobu odpuzovaly jako zřejmá příčina tolikeré zkázy a zla. Avšak naše znechucení penězi je založené na tom, čím peníze byly, nikoli na tom, čím by být mohly. Peníze záporného úroku opírající se o věci, jež jsou posvátné a používané v nějaké ekologické ekonomice, zcela proměňují intuitivní představy o věku lichvy. Takové peníze jsou naprosto převratné a od základu mění lidský život. Tato transformace zasahuje všechny úrovně, vnější i vnitřní, ekonomickou i duchovní. V 9. kapitole Příběh hodnoty jsem vysvětlil, proč současná společenská úmluva o penězích říká, že budeš dávat peníze jen těm, kteří jich vydělají ještě více, což v konečném důsledku snižuje možnost účastnit se rozvoje sféry zboží a služeb. Energie společnosti se zaměřuje na to, co sféru peněz a majetku rozšiřuje na říši lidí, na říši, kde vládne majetek. Peníze jsou součástí vzestupu lidstva k nadvládě nad přírodou. Snižování úrokových sazeb pod nulovou spodní hranici podporuje investice, jež mají nulovou nebo zápornou návratnost kapitálu. Příčí se tato myšlenka vašim intuitivním představám? Zdá se vám, že je v rozporu s celým pojetím investování? Ale ona opravdu je v rozporu s vaší intuicí, jenže pouze proto, že naše intuitivní názory byly natolik ovlivňovány po staletí udržovanou kulturou růstu, že si jen stěží umíme představit jiné fungování peněz nebo jiný obchodní model než ten založený na zisku. Samozřejmě, že máme neziskové organizace, ty se však naprosto liší od ziskových firem. Tato odlišnost se bude postupně vytrácet. Uvedu příklad, z něhož je zřejmé, jak bizarní je tento koncept pro naši intuici. Představte si, že půjdete do banky a řeknete, rád bych si půjčil peníze pro své podnikání, tady je můj podnikatelský záměr, podívejte se. Když mi půjčíte $1 000 000, vydělám za 4 roky $900 000, takže bych si od vás rád půjčil $1 000 000 na záporný úrok s tím, že vám v průběhu 4 let splatím $900 000. Váš podnikatelský záměr se nám velmi líbí, řekne banka. Tady jsou peníze. A proč souhlasili? Protože ten $1 000 000 by při ještě větším záporném úroku, řekněme 7%, poklesl v ceně, takže po 4 letech by z něho zůstalo pouze $740 000. Pro banku je tedy výhodné poskytnout půjčku, kterou jsem popsal. Jiný způsob, jak popsat dynamiku kazící se měny, je to, že podobně jako při inflaci už není možné nebrat ohled na budoucí peněžní toky. V knize Vzestup lidstva jsem nabídl následující příklad. Zatímco úrok umožňuje neohlížet se na budoucí peněžní toky, demuráž naopak podněcuje dlouhodobé rozvahy. V dnešním účetnictví má dešťový prales, který trvale ročně generuje $1 000 000, větší cenu, jestliže ho vykácíme kvůli okamžitému zisku $50 000 000. Ve skutečnosti je současná čistá hodnota udržitelného pralesa počítána při 5% diskontní sazbě pouze $20 000 000. Důsledkem tohoto přehlížení budoucnosti je neblaze proslulé krátkozraké chování korporací, které obětují dokonce i svou dlouhodobou prosperitu kvůli krátkodobým ziskům fiskálního kvartálu. V ekonomice založené na úroku je takové chování zcela racionální, ale v demurážním systému by už jen vlastní zájem nařizoval les zachovat. Chamtivost by už nepodněcovala vykrádání budoucnosti kvůli současným ziskům, protože exponenciálně narůstající přehlížení budoucích peněžních toků nutí speněžovat celou zemi, je tento rys demuráže velmi vítaný. Představte si, že jste prezidentem celého světa a mimozemšťané vám učiní následující nabídku. Nejvyšší vůdce, udržitelný hrubý světový produkt, světové HDP, dělá $10 000 000 ročně. Rádi bychom vám učinili nabídku $900 bilionů za celou zemi. Jistě, máme v plánu vytěžit všechny vaše zdroje, zničit půdu, otravit oceány, lesy proměnit v pouště a využívat zemi jako skladiště radioaktivního odpadu. Avšak považte, $900 bilionů. Všichni zbohatnete. Samozřejmě, že byste odmítli, ale my dnes v podstatě takovou nabídku přijímáme. Dokonale plníme plán mimozemšťanů a v příštích 10 letech vyděláme asi tak $900 bilionů. Současný hrubý světový produkt činí $90 bilionů ročně. Pomocí milionů každodenních malých rozhodnutí zemí proměňujeme v hotovost. A ekonomicky je to všechno docela v pořádku. Při současných sazbách přináší 900 bilionů dolarů roční příjem aspoň 20 bilionů dolarů. V knize Vzestup lidstva jsem citoval několik význačných ekonomů, kteří tvrdí, že jelikož zemědělství činí pouze 3% hrubého světového produktu, globální oteplování nebo 50% pokles zemědělské výroby nebude mít příliš velký vliv. Hrubý světový produkt, nezapomeňme, že ten představuje celkovou úroveň blahobytu, klesne pouze o 1,5%. Vypadá to absurdně. Avšak v rámci lichvářské logiky je to celkem racionální úvaha. V jednom článku časopisu Nature ocenil v roce 1997 ekologický ekonom Robert Constanza globální ekosystém na 33 bilionů dolarů, tedy částkou pouze o 20% vyšší, než byl tehdejší hrubý světový produkt. Myslel to dobře, protože doufal, že poskytne ekonomický, nikoli pouze morální důvod pro zachování planety. Jenže podle stejné logiky, logiky ceny, by bylo v našem zájmu zemi nezachovat, pokud bychom dostali lepší nabídku. A navíc, což pak není odrazující uchylovat se k argumentu, že bychom měli zachovat ekosystém kvůli všem těm penězům, které ušetříme. Taková argumentace nekriticky přijímá onen základní předpoklad, jehož se tak těžce zbavujeme, že peníze jsou uchovatelem hodnoty. Že všechny věci lze a je třeba měřit a kvantifikovat, že rozhodnutí se nejlépe dělají na základě čísel. Udržitelnost je omílaná už tak dlouho, že se z ní téměř stalo klišé. Avšak přesto, že s ní každý souhlasí, udržitelnost bitvu se ziskem prohrává. Lesy umírají, jezera vysychají, pouště se rozšiřují a kácení dál ničí dešťové pralesy. Tempo těchto procesů se zpomalilo jen nepatrně, navzdory 5 dekádám ohromného úsilí environmentalistů. Ti musí neustále bojovat s mocí peněz, která bezhlavě usiluje o krátkodobé zisky, dokonce i na úkor vlastního přežití. Jak napsal Lenin v poněkud jiné souvislosti, kapitalisté nám sami prodají provaz, na kterém je my pověsíme. Příčinou krátkozrakosti kapitálu je v podstatě úrok, který nutí nedbat na budoucí peněžní toky. S úrokovými sazbami pod nulou převládne opačné myšlení. Znovu si představte, že jste prezidentem celého světa. Teď už ta nabídka mimozemšťanů tak lákavě nevypadá. Při negativním úroku ve skutečnosti nebude žádné množství peněz stačit k tomu, aby zemi zaplatilo, protože peníze v budoucnosti budou mít vlastně vyšší hodnotu než stejné množství peněz v současnosti a jejich budoucí hodnota časem exponenciálně poroste. Takže byste mimozemšťanům řekli, my vám zemi neprodáme za žádnou cenu. Neměli bychom totéž říkat také dnes, kdy ekonomika stále trvá na tom, že ekologický základ civilizace i samotný život mají svoji cenu? Neměli bychom to říkat už dnes při jakékoliv směně toho, co je nekonečně cenné za nějakou konečnou sumu peněz? Myslím, že nastal čas zastavit přeměnu krásy, života, zdraví a budoucnosti našich dětí na peníze v hotovosti. Uvědomuji si, že můj příklad zpeněžování země je přehnaný a asi se najdou ekonomické argumenty, které ho zpochybní. Jde mi však o to, že záporný úrok velmi podstatně mění náš pohled na to, jaké chování je ekonomické. Činnosti přinášející užitek za 30, 50, 100 let chování, z něhož bude opravdu profitovat až 7. generace po nás, budou ekonomicky motivovány zcela jinak než dnes. Kdy se tak nejspíš chová jen opravdu velký idealista? Se záporným úrokem a klesající měnou naše ideály už nebudou ve střetu s našimi ekonomickými zájmy. Zamyslete se nad jedním praktickým příkladem. Předpokládejme, že přemýšlíte, zda k většímu prospěchu své firmy instalovat solární panely. Prvotní náklady jsou řekněme 100 000 dolarů a vy ušetříte 1000 dolarů ročně. V současnosti by jejich instalace nebyla ekonomicky výhodná, protože čistá hodnota 1000 dolarů ročně je menší než 100 000 dolarů, dokonce i při velmi nízkém úroku. Ale kdyby byl úrok nulový nebo záporný, šlo by o ekonomicky výhodné rozhodnutí. Už dnes se lidé takto rozhodují, i když to není ekonomické, protože pravda, kterou v hloubi duše cítíme, je v rozporu s ekonomickou logikou. V hloubi duše cítíme, že ideologie, která říká, že peníze jsou totéž, co dobro, je špatná. Potřebujeme, aby se penězům a dobru vrátilo postavení, které přináší naději. Ještě jeden příklad. Představte si, že jste majitelem lesa. Můžete jej zničit vykácením a prodejem dřeva s okamžitým ziskem 1 000 000 dolarů, nebo budete těžit dřevo způsobem, který les zachová, což vám ročně vynese 10 000 dolarů. Úrok z 1 000 000 dolarů je přinejmenším dvojnásobný než příjem z udržitelného kácení. Ten byste také mohli přeměnit na hotovost. Jenže jestliže jsou úrokové sazby negativní, tahle logika přestává platit. Internalizace externích nákladů funguje v součinnosti s změnou záporného úroku, aby se z peněz stala síla dobra. To první spojuje soukromý zájem se zájmem veřejným, to druhé upřednostňuje dlouhodobé uvažování před krátkodobým. Obě zlepšují současný systém, avšak jednotlivě zárukou udržitelného světa nejsou. Teprve společně propojí ekonomická rozhodnutí s dlouhodobými zájmy společnosti a planety. Samozřejmě, že existují chvíle, kdy dlouhodobé uvažování není vhodné. Máme mnoho potřeb, které raději naplníme nyní než v budoucnosti. Jestliže hladovíme, dáme přednost jednomu jídlu dnes než stovce jídel za rok. Většina neoklasických ekonomí, zvláště rakouská škola, dedukuje z takových příkladů tvrzení, že je v lidské přirozenosti snažit se spotřebovat co nejvíce právě nyní. Podle nich je úrok druhem kompenzace za odloženou spotřebu, jakási odměna za pozdržené uspokojení. Jinými slovy, vy, vážení čtenáři, byste nejraději maximalizoval svůj prospěch tím, že ihned utratíte všechny své peníze, ale neuděláte to, protože víte, že díky úroku budete mít později ještě více. V ekonomii se tomu říká postulát časové preference. Časová preference. Naše předpokládaná preference okamžité spotřeby je ústřední myšlenkou modelu užitečnosti budoucí spotřeby, kterou ve 30. letech rozvinul Paul Samuelson a jež se stala základem většiny dnešních ekonomických teorií. Má také velký význam pro mnoha dnešních vyvrácení Keynesových teorií. V jednom matematickém ekonomickém článku, který jsem objevil, když jsem se zabýval měnou založenou na demuráži, byl postulát časové preference základní proměnou při vytváření nepřesvědčivé ukázky, jak taková měna škodí veřejnému blahu. Keynesiánská logika, kterou zde uplatňují, časovou preferenci minimalizuje. Keynes ji úplně nezavrhoval, ale domníval se, že lidé mají přirozenou tendenci utrácet menší část svého příjmu, jestliže jejich příjem roste. Zdá se zcela jasné, že když hladovíte, okamžitě vynaložíte celý svůj příjem na potraviny. Když máte dost peněz na to, abyste pokryli všechny své bezprostřední potřeby, můžete si dovolit utratit nějaké přebytky třeba za knížky nebo zábavu. Když jsou tyto potřeby naplněné, koupíte si možná Rolls-Royce. Avšak čím větší je vaše bohatství, tím menší je naléhavá potřeba ho utrácet. Proto se Keynes domníval, že lidé mají tendenci šetřit, aniž by je poháněla pobídka zájem odkládat spotřebu. Vlastně si myslel, že tato tendence šetřit může být destruktivní, jestliže vede ke koncentraci bohatství. To byl důvod, proč sympatizoval s nízkými, ba dokonce zápornými úrokovými sazbami. Při četbě některých článků z konce 30. a 40. let mě zarazila intenzita a špatně skrývaná emotivnost kritiky Keynese ze strany vlivných ekonomů. Tento druh ostouzení je typický pro jakoukoliv debatu, v níž ortodoxní představitelé establishmentu tuší, že nová teorie zpochybňuje zavedení stěžejní poučky jejich oboru. V Keynesově teorii se nacházejí přinejmenším dvě velmi zásadní výzvy. Za prvé, jeho myšlenka o přirozené tendenci šetřit v podstatě tvrdí, že peníze jsou sami o sobě podřízené klesajícímu meznímu užitku. Čím více jich mám, tím menší užitek pro mě každý další dolar představuje. Mně to připadá jasné, ale klasickým ekonomům, pro které jsou peníze a užitek jedince i společnosti dvě strany jedné lineární rovnice, to zjevně jasné není. Oni vlastně tímto způsobem peníze definují a jako základní předpoklad berou myšlenku, že lidé se snaží maximalizovat svůj osobní zájem tím, že maximalizují peníze. Jestliže odmítneme lineární rovnici mezi penězi a užitkem, to je s dobrem, zavrhneme také úporně udržovaný ideologický předpoklad, že obecné blaho můžeme maximalizovat tím, že budeme maximalizovat ekonomický růst. Stejně tak odmítneme utilitární argument pro kapitalismus maximalizující bohatství a místo toho otevřeme dveře myšlenkám zdůrazňujícím rovnost při distribuci bohatství. Matematicky platí, že jestliže jsou peníze podřízeny klesajícímu meznímu užitku, optimální rozdělování peněz znamená rozdělovat je tak rovnoměrně, jak jen to je možné. Pokoušet se ospravedlnit distribuci bohatství od bohatých k chudým znamená, že keynesiánské myšlení je pro ideologii bohatých zcela přirozeně prokletím. Ještě větší výzvu představují Keynesovy názory na upřednostňování likvidity, schopnosti aktiv přeměnit se rychle a beze ztrát v peníze. Zamyslete se nad opačným názorem, prezentovaným klasickými ekonomy a stoupenci rakouské školy, podle něhož jsou lidé od přírody rozhazovační. Jak to formuloval ekonom 19. století N. W. Senior, potěšení, jehož si můžeme dopřávat, nebo snaha o vzdálené spíše než bezprostřední zisky, patří mezi největší výzvy pro lidskou vůli. Uvedu novější příklad od jednoho stoupence Ludwiga von Misese. Žádné zásoby zápůjčních fondů by nemohly existovat bez předchozích úspor, to jest bez odolávání možnosti konzumovat současné zboží. Přebytky současné produkce nad současnou spotřebou. Není zde žádný úrok ani žádné sazby na časovou preferenci. Jinými slovy, úrokové míry by byly nekonečně vysoké, což by se kdekoliv mimo rajskou zahradu rovnalo nůznému živoření na úrovni čistě zvířecí existence, tedy primitivnímu životu z ruky do huby, nezbytnosti čelit realitě holýma rukama a netoužit po ničem jiném, než po okamžitém uspokojení. Takže úrok je odměnou za šetrnost a sebekázeň. V tomto názoru nacházíme ozvěnu některých ideologických předpokladů hluboko skrytých v základech naší civilizace. Například, že k lidskému, duchovnímu i materiálnímu pokroku dojde, když vyhrajeme válku s přírodou. Přírodní síly jsou vnější a touhy, potěšení a zvířecí pudy vnitřní. Zdrženlivost se stává vysoce ceněnou ctností. Podle této ideologie bychom bez ní nebyli lepší než zvířata. Nevstoupili bychom do oddělené a lepší říše lidí od přírody vzdálené. Karl Marx to vyjádřil následovně. Kult peněz má svůj asketismus, své odříkání, své sebeobětování, šetrnost a střídmost, sebeobětování, šetrnost a střídmost, opovrhování světskými, dočasnými,

abys byl zdravý. Drž dietu, abys byl hubený. Obětuj svůj život něčemu dobře placenému, i když tě to nebaví, abys měl příjemný důchod. V tomhle všem uplatňujeme systém hrozeb a pohnutek vytvořených překonání naší lenosti a sobectví. Úrok se stává motivací ve válce proti našemu já, při překonávání naší nemravné lehkomyslnosti. Je však lidská přirozenost opravdu taková? Je skutečně v naší přirozenosti konzumovat a zbytečně konzumovat, aniž budeme myslet na ostatní lidi, ostatní bytosti nebo na vlastní budoucnost? Ne. Starověcí Řekové, kteří v názorech na lidskou přirozenost nebyli příliš schovývaví, ji posuzovali správně. Jak řekl Aristoteles, všeho, chleba, vína, sexu a podobně, se člověk přesytí. Naše potřeby jsou omezené. A když jsme je uspokojili, obracíme se k jiným věcem a řídíme se štědrostí. Ale peněz, těch nemáme nikdy dost. Není to sklon ke konzumu, jež nemá hranic. Bezmezná touha naopak vzniká z penězi. Poté, co lidé dosáhnou přesycení v konzumaci zboží, začnou prahnout po penězích jako takových, nikoli kvůli tomu, co si za ně mohou koupit. A tato touha nezná hranic. Neoklasická ekonomie a rakouská škola to pojímá opačně a Gesell i Keynes měli pravdu, když se snažili zbavit peníze alespoň některých jedinečných charakteristik, jež činí touhu po nich bezmeznou. Keynes si uvědomoval, dokonce to přímo hlásal, že nadvláda preference likvidity nad preferencí časovou je základním předpokladem jeho teorie, kterou nazýval základní psychologický zákon. Je samozřejmé, že někteří lidé, kteří jsou závislí na jídle, sexu, alkoholu, se těchto věcí přesítit nemohou, jak ostatně poznamenal už Aristofanes. Dokazuje to snad, že lidé nenasytní jsou? Příklad závislosti vlastně vysvětluje, co je na penězích špatného. Závislost vzniká, když něco používáme jako náhražku za něco, co skutečně chceme nebo potřebujeme. Například jídlo je náhražkou za vztahy, sex za citovou blízkost a tak podobně. Peníze, co by univerzální cíl, se stávají náhražkou mnoha věcí, včetně těch, které peněžní ekonomika zničila. Komunitu, vztah k místu, kde žijí, spojení s přírodou, volný čas a další. Když mluvíme o likviditě peněz, máme na mysli prostě jen to, že je můžeme směnit za cokoliv, co chceme. Dnes v peněžní ekonomice můžeme směnit jakoukoliv komoditu za jakoukoliv jinou komoditu. Jen ne úplně přímo. Protože používáme prostředek směny. Peníze. Proč bychom měli upřednostňovat peníze před jinými komoditami? S výjimkou případu, kdy máme potřebu, jež musí být rychle uspokojena, což nás skutečně opravňuje mít po ruce skromné množství prostředků směny. Je jediným důvodem pro upřednostnění peněz to, že při skladování nevykazují ztráty. Díky své nezničitelnosti jsou peníze nejen univerzálním prostředkem, ale také univerzálním cílem. Když peníze učiníme nestálými, uchováme je jako prostředek, ale nikoli jako cíl. A když to uděláme, vytvoříme pojetí bohatství radikálně odlišné od čehokoliv, co jsme znali dříve. Více pro mě je více pro tebe. Se zavedením svobodných peněz jsou peníze redukovány na úroveň ochranných štítů. Přátelé a známí si peněžními půjčkami běžně vypomáhají. Nikdo nehromadí nebo nemůže hromadit peněžní zásoby, protože peníze jsou nuceny obíhat, ale právě proto, že si nikdo nemůže dělat peněžní zásoby, nejsou žádné zásoby potřeba, protože oběh peněz je pravidelný a nepřerušovaný. Silvio Gesell. Ekvivalenty univerzálního prostředku
a univerzálního cíle jsou v moderní

ekonomice, prostředek směny a uchovatel hodnoty. Jedním ze způsobů, jak pochopit působení záporného úroku, je rozštěpení těchto dvou funkcí. To je velmi hluboká změna. Většina ekonomů pokládá prostředek směny a uchovatel hodnoty za určující funkce peněz. Jenže už jen spojení těchto dvou funkcí do jednoho předmětu znamená říkat si o potíže, protože aby byl prostředek směny užitečný, musí obíhat, zatímco uchovatel hodnoty je uchován, skladován mimo oběh. Po více než staletí vytvářel tento rozpor napětí mezi bohatstvím jedince a bohatstvím společnosti. Napětí mezi bohatstvím jedince a bohatstvím společnosti odráží atomistické pojetí já, které v naší době převládlo. Peněžní systém, jenž toto napětí vyřeší, proto vzbuzuje naději na hluboké proměny ve vědomí člověka. V první kapitole jsem napsal, že zatímco dnes peníze stělesňují princip více pro mě, je méně pro tebe, v ekonomii daru je více pro tebe, také více pro mě. Protože ti, kteří mají, dávají těm, kteří potřebují. Dary stmelují mystické uskutečňování spoluúčasti na čemsi větším, než je jedinec, co však není od jedince odděleno. Axiomy racionálního osobního zájmu se mění, protože já se rozšířilo, aby obsáhlo něco z toho druhého. Dokážeme naplnit peníze stejnými vlastnostmi, jaké má dar? V ekonomice založené na svobodných penězích znamená bohatství cosi zcela odlišného od jeho dnešního pojetí a ve skutečnosti nabývá stejných vlastností, jaké mělo v pravěkých na darech založených společnostech. V lovecko-sběračských společnostech, které byly většinou nomádské, byl majetek doslova břemenem. Ony účetní náklady na zásoby a držení, které má dnes všechno kromě peněz, byly tehdy zcela reálné. Také v usedlých zemědělských společnostech neposkytoval majetek jako obilí nebo dobytek, přestože o něj lidé stáli takovou míru bezpečí jako fakt, že byli zapojeni do bohaté společenské sítě dávání a přijímání. Obilí může schnít, dobytek může uhynout. Jestliže jste však byli se svými majetkem štědří vůči komunitě, nemusíte se ničeho strašného obávat. Peníze záporného úroku znovu nastolují hospodářské uvažování lovců a sběračů. V dnešním systému je mnohem lepší mít 1000 dolarů, než kdyby vám 10 lidí dlužilo po 100 dolarů. V systému záporného úroku, pokud nepotřebujete utratit peníze zrovna teď, je tomu naopak. Protože peníze se v průběhu času kazí, mám-li peníze, které nepoužívám, velmi rád je půjčím, stejně jako kdybych měl více chleba, než kolik bych dokázal sníst. Budu-li něco potřebovat v budoucnosti, dluh vám připomenu, nebo vytvořím nový v rámci svých sociálních vazeb s kterýmkoliv člověkem, jenž má více peněz, než kolik momentálně potřebuje. Podobně, jako když pravěký lovec zabil větší zvíře a většinu masa rozdal druhým podle příbuzenského vztahu, osobní náklonosti nebo potřeb. Tak jako v případě kazících se peněz bylo lepší mít hodně lidí, u kterých něco máte, než hromadu kazícího se masa, nebo i masa sušeného, které se muselo přenášet a hlídat. Proč byste o to stáli, když je k vám komunita štědrá zrovna tak, jako jste vy štědří k ní? Bezpečí přicházelo se sdílením. Štěstí vašeho souseda bylo i vaším štěstím. Jestliže jste našli nějaký neočekávaný zdroj bohatství, uspořádali jste velkou slavnost. Jak to vysvětlil člen kmene Piraha, když se ho ptali na zásoby potravin? Maso skladuji v břiše svého bratra. Nebo se zamyslete nad pojetím bohatství u křováků, popsaném v rozhovoru mezi antropologem Richardem Lee a mužem z křováckého kmene Kung jménem Ksoma. Zeptal jsem se Ksomy, co dělá z muže bohatého člověka to, že je vlastní hodně vaků z korálky a dalšími cennými předměty, které má ve své chýši? Když máš, neznamená to, že jsi, odpověděl Ksoma.
tak bychom asi nazvali člověka, který v okolí vykonal mnoho dobrých cest. Ksoma nejspíš říkal, že bohatství nevytváří počet vašich předmětů, ale množství vašich přátel. Bohatá osoba byla oceňována četností transakcí, nikoli zásobami zboží, které má po ruce. Bohatství v systému se záporným úrokem se vyvíjí od do čehosi, co se podobá vzorům z regionu Pacific Northwest v Severní Americe nebo z Melanézie, kde náčelník funguje jako překladiště zboží plynoucího recipročně mezi jeho skupinou a dalšími skupinami společnosti. Status nebyl spojován s akumulací peněz nebo majetku, ale spíše s velkou odpovědností za štědrost. Umíte si představit společnost, kde největší prestiž, moc a vůdcovství patří těm, kteří mají největší nadání a sklony k dávání? Tak vypadala situace v archaických společnostech. Status se odvozoval ze štědrosti a štědrost vytvářela vděk a závazek. Jako vůdce či král jste museli pořádat okázalé slavnosti a dávat bohaté dary lidem stejného i podřízeného postavení. Velmi názorný příklad nacházíme v Nibelungích, velké německé sáze z období vrcholného středověku, která čerpá z mnoha starších pověstí. Když Kriemhilda, vdova po slavném hrdinovi Siegfriedovi, začíná okázale rozdávat poklady, jež po něm zdědila, král se cítí ohrožený do té míry, že jí dá zavraždit a poklad nechá naházet do Rýna. Když jsem byl v Německu, hledal jsem ho, ale nenašel. Královo postavení bylo udržováno dary, takže když někdo začal rozdávat větší dary než on, snižoval jeho autoritu. Půjčky s nulovým úrokem se v ekonomice svobodných peněz podobají těmto darům z dávných dob. Ačkoliv se může zdát, že takové půjčky porušují princip daru, podle kterého reciproční dar není předem určen, jsou to opravdu dary. Dary nikoli peníze, ale užívání peněz. V dávných dobách byly závazky a očekávání spojená s dary společensky dané. Tady platí stejný princip. Sociální danost má podobu smluv, dohod, zákonů a podobně. Hybná síla spočívající v těchto formách danosti je stejná jako u darů. Ti, kteří mají víc, než potřebují, dávají druhým. Opravdu je to takto jednoduché. Jde o vyjádření vrozené štědrosti lidí, kterou jsem popsal v první kapitole. Vše, co potřebujeme, je peněžní systém, který tuto štědrost spíše podporuje, než brzdí. Žádná zázračná změna v lidské přirozenosti není nutná, jak jsem to popsal v knize The Ascent of Humanity. V systému založeném na úroku je zdrojem bezpečí hromadění peněz. V demurážním systému je zdrojem bezpečí existence funkčních kanálů, které pohyb peněz usměrňují. Zdrojem je propojenost toku bohatství, nikoli jednotlivý bod jeho hromadění. Jinými slovy, takový systém je zaměřený na vztahy, nikoli na to, že já mám. Proto je demurážní systém v souladu s odlišným smyslem pro já. V němž se neprosazuje uzavírání stále větších částí světa v tom, co jsem já a co je mé, nýbrž rozvojem a prohlubováním vztahu s druhými lidmi. Jinak řečeno, podporuje se tu reciprocita, sdílení a rychlý oběh bohatství. Někdy se mě lidé ptají, zda měna založená na záporném úroku nebude podobně jako inflace podněcovat k ještě větší spotřebě. Z ekonomického hlediska by se to mohlo stát pouze tehdy, kdyby demurážní sazba byla příliš vysoká a vedla by k upřednostňování zboží nad penězi ve funkci uchovatele hodnot. Zboží a peníze by měly mít stejnou hodnotu, ale podívejme se na to podrobněji. Když popisují měnu hojnosti, lidé namítají, jenže my opravdu žijeme ve světě nedostatku. Přírodní zdroje jsou konečné a my je už skoro vyčerpali. Problém spočívá v tom, že jsme s nimi zacházeli, jako kdyby byly neomezené. Podle tohoto názoru by si člověk mohl myslet, že kladný postoj k hojnosti
a měna hojnosti je to poslední, co potřebujeme. Při hledání odpovědi na tuto obavu nejdříve zvažte, zda měna nedostatku opravdu omezila spotřebu nedostatkových zdrojů. Neomezila. Nedostatek peněz naopak zvýšil jejich převádění do dalších peněz. To smířlivé postoje k nedostatku, nikoli kladné postoje k hojnosti, vedly k ničení našich přírodních statků. Soutěžení a hromadění většího množství, než člověk potřebuje, jsou přirozenými reakcemi na vnímaný nedostatek zdrojů. Nemravná nadbytečná spotřeba i plýtvání v naší společnosti povstalo z chudoby. Z deficitu bytí jim štrpí osamělé a oddělené já. Z nedostatku peněz v systému založeném na úroku. Z plytkých vztahů, jež jsou důsledkem našich přerušených vazeb s komunitou a přírodou. Z neoblomného tlaku, abychom dělali cokoliv, opravdu cokoliv, jen abychom se uživili. Naproti tomu přirozenou reakcí na ovzduší hojnosti je štědrost a sdílení. To zahrnuje sdílení uvnitř říše lidí i mimo ní. Odkud by pramenilo naše frenetické úsilí přeměnit přírodu v komodity, které dokonce vlastně ani nepotřebujeme, když ne z nejistoty? Přemýšlejte o tom. Vede lidi k nákupu 50 párů bot mentalita nedostatku či hojnosti? Cítí se být člověk, který si kupuje třetí sportovní auto a dům o 10 tisících čtverečních metrech v bezpečí nebo v ohrožení? Odkud se bere tahle naléhavá potřeba vlastnit, ovládat, kontrolovat? Jejím zdrojem je osamělé, strádající já v nepřátelském světě, který nikomu nic nedaruje. Peníze záporného úroku jsou stělesněním učení o hojnosti, vzájemné propojenosti a pomíjivosti. Avšak toto učení představuje pravdu, jež je v rozporu se světem, který jsme stvořili svým přesvědčením a názory, z nichž se skládá příběh peněz. Je na čase zvykat si na nový svět, v němž se nebudeme pokoušet zbohatnout tím, že budeme držet, hromadit, mít. Je to svět, v němž jsme bohatí dáváním, programování prosperity učitelů filozofie New Age, které jsem kritizoval v 6. kapitole, nám vlastně sděluje důležitou pravdu. Skutečně potřebujeme začít uvažovat o hojnosti a vytvořit svět, který se stane jejím stělesněním. Milí čtenáři, zamyslete se nad tím, jste to opravdu vy, kdo řeknete, půjčím ti peníze, ale jenom, když mi jich vrátíš víc. Když potřebujeme peníze, abychom přežili, není to návod k otroctví? Jak popisuje David Graeber? Zdrojem lidského nákladu při obchodu s africkými otroky nebyli pouze váleční zajatci, ale především dlužníci afrických společenstev. Je významným faktem, že odpuštění dluhů, jimž se proslavil Solon, bylo částečně vyvoláno rostoucím počtem obyvatel, kteří se ocitli v dlužním nevolnictví. Dnešní mladí lidé se cítí být zotročeni studentskými půjčkami, majitelé domů hypotékami a celé národy třetího světa zahraničními dluhy. Úrok je zředěnou formou otroctví a protože stav otroctví ponižuje otrokáře stejně jako otroka, ve skutečnosti nechceme být ani jedním, ani druhým. Jestliže někomu půjčíte peníze, opravdu budete mít dobrý pocit z toho, že mu neustále budete mávat dlužním úpisem nad hlavou? Jestliže nebude schopný splácet nyní, budete mít dobrý pocit, když mu řeknete, že je moc zle, protože později bude muset zaplatit víc a ještě víc? Nulový úrok nebo záporný úrok přináší určitou svobodu. Není v něm hrozba celoživotních nucených prací kvůli zadlužení. Záporný úrok je v souladu s přirozeným instinktem. Když půjčím příteli peníze a on mi je nevrátí, nakonec mu sám od sebe řeknu, aby na dluh zapomněl, že mu ho nechci pořád připomínat. Nechceme trvat na starých záležitostech, na starých dluzích. Peníze záporného úroku podporují vstřícnost, která je nám všem vlastní, totiž abychom nechali minulost za sebou a šli dál.